0: odbornosti, že to nejsem schopen nějakým způsobem hodnotit. A nechci dělat silácká prohlášení v tom smyslu, jako dělali někteří, že to vlastně jako nic neznamená, že stejně vlastně ve finále ta firma bude v rukou jeho dětí a tudíž jako ten střed zájmu existuje a nadále a nechci dělat ani silácká rozhodnutí nebo silácká prohlášení, že to je dostatečné. Já si počkám na ty detaily, na hodnocení lidí, kteří se orientují v obchodním právu a znají nebo mají zkušenosti s tímto, s touto formou svěřenských fondů, slepých fondů, ale ode mě teď v tomto smyslu žádný tvrdý soud neuslyšíte.
1: Dobře, ale tak Andrej Babiš v tom videu, když to prezentoval, říkal, udělám ten krok tak, aby nebylo pochyb.
0: Jasně, tak jedna věc je retorika od předsedy nebo od budoucího předsedy vlády. Já znovu říkám, že to udělal a že to oznámil veřejně, tak kvituju. Myslím, že to mohl udělat o něco dřív, ale nejsem schopen hodnotit tu právní formu, kterou zvolil, jestli je skutečně taková, že ten střed zájmu mizí. To fakt nechám na těch, kteří se věnují obchodnímu právu, respektive právu, který nějakým způsobem popisuje ten formát, tu formu, pro kterou se Andrej Babiš v souvislosti s řešením střetu zájmu rozhodl.
1: Tomu rozumím. Pane Havlíčku, ten slepý fond, slepý trust, česká legislativa, aspoň co jsem načítal, tak v tuto chvíli ho úplně nezná. Nebude tam ještě víc otázek, než bylo v zásadě teď zodpovězeno?
2: To už není otázka na mě, pochopitelně já neznám ten detail, je to výsostně osobní rozhodnutí pana Babiše. Jenom jsem chtěl říct k tomu načasování. Uvědomme si to, že to fakt není malá firma nebo farma, narážím třeba na pana Jurečku, který to převede na svoji manželku a je to relativně rychle vyřešeno. Je to velká společnost, jedna z největších středoevropských firm, která má tuším kolem 200 společností, která dělá obrat v řádu stovek miliard korun a firma, která pochopitelně má velmi silné vazby nejenom obchodního charakteru, ale finančního charakteru, banky a tak dále. Nemluví o tom, že to je samozřejmě i rodinná záležitost. A to načasování a sdělení, to nemůžete dělat na dvakrát, na třikrát, naznačovat a pak udělat. To musíte udělat v pravý okamžik a všichni velmi dobře víme, že to nemuselo být dokonce předtím, než bude jmenován. Správně by to mělo být tak, že je jmenován a pak má na to 30 dnů. Nicméně domluvili se s panem prezidentem, pan prezident to opřel o prostě jakousi jurisdikci. Pan předseda Babiš nechtěl v tomhle tom dělat problémy, chce mít solidní vztahy s prezidentem, to znamená, udělalo se to vlastně nad rámec ještě toho, co bylo nezbytně nutné.
1: Ta otázka tady byla, proč to neřekl v poslanecké sněmovně? Měl ten prostor, mohl tam říct ten způsob, byť asi by se neubránil té kritice, ale mohlo být dávno hotovo.
2: Protože poslanecká sněmovna, ale popravdě řečeno, ani prezident nemohou být arbitrem, jestli to tak je nebo ne. Poslanecká sněmovna je kolbiště tvrdé a nenalhávejme si, že tam se jedná racionálně, tam se jedná politicky a taky dneska, když se podíváte, tak vidíte celou řadu politiku. Ne třeba pana Skupečka, myslím si, že pan místopředseda je v tomhle tom docela věcný, ale jsou ti, kteří teda jak si tomu vůbec nerozumí a pouští se do sáhodlouhých úvah, jak to není možné, jak by to udělali a tak dále. A takhle přesně by to bylo v té sněmovně. On si počkal na pravý okamžik po dohodě s panem prezidentem, protože nepochybně měli domluveno, kdy tak bude a kdy případně poté bude jmenován. Tak to řekl, naplnil tím literu zákona a já to považuji za v tuto chvíli vyřízenou záležitost. A znovu říkám, klubou dolů, že tohle někdo udělá. Já vím, že třeba pan místopředseda říká, že se mu to nezdá jako úplně státnické, nebo si představuje pod tím, že státnická gesta by měla být jiná, ale ukažte mi světového politika, který je takhle úspěšný třeba v biznesu, nahromadí majetek za 100 miliard korun, má takhle významnou firmu a udělá to gesto, že se toho doživotně zřekne. To je to, čemu já říkám.
1: No dobře, ale zároveň tady pan místopředseda Skopeček říká, tak v zásadě budeme během těch 30 dnů asi zjišťovat, jako co to v zásadě je za ten proces, jestli tomu rozumím správně.
2: No to je v pořádku, ale tím
1: protože
2: arbitrem...
1: Protože říkal dneska na primě, že on to bude probíhat v české nějaké jurisdikci, zároveň to opatření český právní jako řád nezná, tak asi je na místě se ptát, jakým způsobem procesně to Andrej Babiš provede.
2: Ano, ale tak to třeba se ptát jeho a jeho právníku a já nejsem o tolik právně zdatný, abych tady teď jako říkal jízdní řády toho celého procesu. Navíc mi to ani nepřísluší. Na té primě já jsem reagoval na jednu věc, protože se začaly objevovat informace, že tady jaksi se přijde Česká republika o daně z těch společností. To, kdo vlastní ty jednotlivé společnosti, je méně podstatné jako to, kde ty společnosti sídlí. To znamená, že ta společnost sídlí zde v České republice ve městě X nebo obce Y, tak samozřejmě tady bude, předpokládám, pokud se tam nezmění nic mimořádného, sídlit i nadále a tím pádem zde bude logicky odvádět daně, čili to nemá vliv v tuto chvíli na nějaké daňové náležitosti.
1: Pane Skopečku, kritici upozorňují také, že nejde o jedinou firmu, která v toho majetku Andreje Babiše, která pobírá dotace, často je zmiňováno třeba zdravotnictví, kde se může dostat do střetu zájmů. Mělo by se nějakým způsobem jako reflektovat i tyto výzvy ve smyslu, podívejte se, není to jen Agrofert, jsou to i jiné společnosti, které jsou v nějakém kontaktu se státem.
0: Víte, já nejsem odborník na střet zájmu a nikdy mě vlastně jakoby ta oblast nezajímala. Já si prostě myslím a jsem přesvědčen, že by měl fungovat jeden jediný princip, který podle mého názoru má fungovat na kohokoliv, kdo jde do politiky a kdo podniká. A v první větě řeknu, že nemá být pro podnikající lidi politika uzavřena. To je jako první věc. Myslím si, že politici mají být namícháni z různých profesních skupin a byla by chyba, kdybychom podnikatele z politiky nějakým způsobem odrazovali. Na straně druhé, když jde člověk dělat politiku a jde do exekutivní funkce, ve které rozhoduje o případných dotacích, o případných konsekvencích toho, jestli jeho firmy budou mít větší nebo menší zisky, tak tam si myslím, že ten člověk si má prostě vybrat. Jestli chce dělat tu politiku a rozhodovat o výši dotací, rozhodovat o státních zakázkách pro ten či onen sektor, anebo jestli chce být v té firmě, která ty zakázky získává nebo která ty dotace čerpá. To je pro mě princip bez ohledu na to, jestli se bavíme o Andreji Babišovi nebo o komkoliv jiném. Prostě ve chvíli, kdy jdu rozhodovat o těch dotacích a o případně státních zakázkách, tak moje firmy nemají s takového rozhodnutí mít benefit. A to je pro mě princip, který má podle mého názoru ve slušné zemi.
1: A vyřešil toto teď, když vás tak poslouchám, vyřešil toto k vaší spokojenosti Andrej Babiš tedy?
0: To já nevím, pokud nebude v tuhle tu chvíli vlastnit firmy, které získávají státní zakázky a nějakým způsobem čerpají peníze, tak ano, pokud bude mít vliv na firmy, které čerpají státní zakázky a dotace, tak nikoliv, ale to je fakt spíš na nějaké právní experty, kteří rozklíčují to, do jaké míry je ten formát toho fondu v tomto smyslu bezpečný v úvozu.
2: Já na to mám trochu jiný názor, ale teď nejde o pana Babiše. Pan Babiš to vyřešil tímhletím krokem, který je teda docela jednoznačný, ale obecně souhlasím s tu první částí, co jste říkal, že to, že někdo podniká a vstoupí do politiky, by pro něj neměl být handicap v tom, že by třeba to na něj negativně dopadalo, ale já jsem toho názoru, že ten podnikatel jednoznačně není a nesmí být v horší pozici, než třeba ředitel školy, ředitel nemocnice nebo kdokoliv z nějakého jiného oboru, kdy také můžeme říct, že tím, že hájí nějaké zájmy, tak svým způsobem může pomáhat třeba svojí bývalé instituci nebo třeba instituci, kam se dokonce vrátí, jako třeba ředitel nebo rektor nebo nějaký vedoucí pracovník. Ten dotyčný by neměl být v žádném případě zvýhodněn, to je pravda, tím, že tam je, ale pozor, nesmí být ani znevýhodněn. A já si teď zase zpátky vrátím Marianu Jurečkovi. To, že on to převedl, tu farmu, na svou manželku a dál čerpají třeba ty nárokové dotace, mi se to zdá zbytečné. Já bych s tím neměl problém, kdyby on tu farmu i nadále vlastnil. Co je na tom špatného? No tak prostě vlastní farmu, současně je v politice.
1: Takže vy to vidíte jako nějaký dvojí standard.
2: A pokud má čerpat nárokové dotace, což celá zjevně snad každý vidí, že o tom nerozhoduje, že to nároková dotace, tu má stejně zemědělec, já nevím, ve Francii, v Německu nebo v České republice, je nároková, mají z principu úplně všichni, tak mi řekněte, proč se to musí dělat s tímhletím směšným způsobem. Protože samozřejmě všichni přece velmi dobře ví, že on tu firmu nějakým způsobem být nepřímým spravuje dál, takže podle mého je to spíše barvení trávy na zeleno a ten stát má dostatek nástrojů, aby si zkontroloval ty politiky, že toho nezneužívají. To je podle mého názoru důležité. Jinak nastane jiná věc, že nám nebudou ty lidi z politiky, že lidé z podnikání nám nebudou chodit do té politiky. A všimněte si, že tam už teď prakticky nikdo nejde, protože nikdo se nechce dostat do této situace.
1: Ale není právě ta obava těch kritiků, kteří říkají, tak v okamžiku, kdy Andrej Babiš jde vládnout, tak v zásadě si může, jak to říci, jako i ty orgány státní, o kterých jste mluvil, v zásadě podchytit a ty pak nebudou vykonávat tu svoji činnost, jak by měli?
2: Ne, když nejste v té vládě a jste v uvozovkách mocným podnikatelem, bohatým a tak dále, máte daleko lepší nástroje, abyste si pohlídal svoji podporu, než to, že tam jdete, máte tu firmu na tapetě, každý zkontroluje a samozřejmě jste pod ostřížím dohledem úplně všech, to znamená, tohle z mýho pohledu úplně logiku nedává, ale respektuju to, že je tenhle ten požadavek na střet zájmu, některé země jsou v tom v tvrdší, některé méně, u některých zemí tam stačí ukládat nějaké prohlášení, někdy je to skutečně tak, že to musí být až tímhletím převodem do slepého trustu. Pan Babiš šel

0: jiným podnikům, konkurentům, viz finanční správa. My jsme tady přece v té minulé vládě zažívali zaklekávání, to je termín, který se prostě vžil s předchozí vládou hnutí ANO. Zajišťovací příkazy, často byly zlikvidovány firmy, které pak u soudu ukázalo, že byly zlikvidovány neprávem. A samozřejmě takový člověk, který v uvozovkách je poměrně silný v biznesovém prostředí a má firmy nejenom v zemědělství, ale v celé řadě věcí, tak to vzbuzuje otazníky. Takže ten ostří pohled na to, aby kdokoliv, a teď znova říkám, já to nemyslím teď osobně jenom vůči Andreji Babišovi, teď se bavíme o komkoliv, kdo jde do politiky, tak prostě musí být ostří pohled na to, jakým způsobem se v té politice chová, protože nejde jenom o čerpání nebo nečerpání dotací a státních zakázek, jasně, ale jde třeba o to, že držíte finanční správu, která může nebo nemusí na někoho zakleknout nebo nemusí na někoho zakleknout právem nebo neprávem, jako se to ukazovalo u hnutí ANO v tom předcházejícím
1: ale v tomto případě vlastně pak by nemohl dělat někdo prakticky nic. Uvedu vám to z úplně jiného úhlu pohledu, a to je třeba školství. Tak si vemte, že bývalý rektor Masarykovy univerzity je ještě stále dneska ministrem školství a šel poměrně razantním způsobem proti Karlově univerzitě v rámci jakýchsi dotací a tak dále. Prostě se hrál tam poměrně kompromisní hru. Ve finále ty dotace možná skončí u opět Masarykovy univerzity, ne opět, ale že tam převedou. On se opírá o to, že oni to udělali špatně, že tam má skončit. No a logicky z toho můžeme vydedukovat, že tím pádem vlastně jakoby nadbíhá svoji bývalé organizaci. Pokud on vidí, že někdo pochybil, no tak prostě na to ukáže. Rozumím. A to, že to skončilo někde jinde, je věc druhá. Znamená, tohle přece nemůžeme takhle dávat dohromady. To, že někdo zaklekával, není o tom, že by fakticky zaklekával. My jsme tehdy udělali zásadní krok, a to je takový, že se nezvyšovaly daně, na rozdíl tedy od té vlády současné, která stále ještě funguje, která daně zvýšila, ale ty daně se důsledně vybíraly. A zavedlo se instrumenty typu kontrolního hlášení, typu elektronické evidence tržeb. Ve finále ty daně se vybraly a podle našeho názoru je to férovější, než
2: zareagovat pana Skopečka.
0: Vracíme se hodně do minulosti, že byly zlikvidovány firmy, které se ničeho špatného nedopustily. Vy jste prostřednictvím finanční správy a příliš razantního postupu finanční správy vůči některým subjektům jste zlikvidovali firmy, které se ničím neprovinily. Byly to prostě rozhody tak o tom soudy.
2: Úplně poslední věc, jenom k tomu bloku, to, co navrhují Piráti, nebo to, co oni říkají dlouhodobě, Andrej Babiš by měl prostě prodat Agrofert a je to to nejčistší řešení.
1: Tak Piráti jsou ti poslední, kdo by měl radit, co mají dělat podnikatelé. To jsou kolektivisté, jak vystřižení z 50. let, akorát, že v novém kabátě s novými technologiemi. To, kdyby udělal, jak tady navrhují Piráti, tak vám garantuji, že by ještě ten den od Pirátů zaznělo, tak on to prodal. No Bůh ví, komu to prodal, a je otázka, jestli opět nebude ovlivňovat tu společnost, dobře, nebo ty společnosti, protože ten, kdo to koupil, mu to nepochybně může za 2, za 3, co já vím, za 5, za 10 let prodat zpátky. A kdyby to převedl na svoje děti nebo na svou rodinu, jako to třeba dělají jiní politici, no tak by zase křičeli všichni, že tam bude vliv té rodiny. Pochopme to, že to není otázka střetu zájmu pro Boha. Rozumím. Je to otázka toho, že těm lidem vadí podnikavost, vadí jim úspěch Andreje Babiše, vadí jim to, že má tak na branku. Ale to je podstatné, to je podstatné. A já jenom říkám, že s vaničkou vylejvají i dítě, protože skutečně finále bude takové, že úspěšní lidé, lidé z podnikání, lidé, kteří něčeho dosáhli, budou mít obavu jít do té politiky, protože se stanou terčem tohohle lynče.
2: Jestli chcete zareagovat, pane Skopečku, na finální řešení v zásadě prodání Agrofertu, jenom ano, ne, nic to neřeší.
0: Nevím, asi bychom se stejně tu debatu neukončili, protože platí, že to může být prodáno jenom na oko a někomu, kdo to za 4-5, já nevím, za jak dlouho vrátí nebo prodá zpátky. Ale samozřejmě, že to asi je to z těch variant, které se Andrejovi Babišovi nabízely, je to nejtvrdší a nejzásadnější by byl samozřejmě prodej. Jakkoliv ani potom by podle mého ty názoru ty diskuze neutichly, protože by se mohlo spekulovat.
1: A to nejdůležitější, možná není ani tak spekulovat, co by mohlo být lepší nebo horší. Podstatné je to, bychom neměli rozhodovat o majetku nikoho jiného. To je jeho výsostné postavení. Žijeme prostě v kapitalistické zaplať pánbůh společnosti, kde majetek je nedotknutelný.
0: Tam bychom neměli ty dotace, o který právě v
1: no ale to pak, ale pane místo předsedo, to pak, pane místo předsedo, zrušme všechny dotace v celé Evropě a budeme všichni vysmátí. To bychom byli asi všichni rádi, ale bohužel ta situace tady není. A pak to nesmí být o tom, že někdo je zvýhodňován a někdo nezvýhodňován. V tom zemědělství ten, kdo nemá, tak bohužel dneska je znevýhodněn. Ale podstatná je jiná věc. Sledujme to, aby to bylo

0: zákonně v pořádku. Pokud to bude zákonně v pořádku a toto je nabíledně, že směřuje k tomu, že to je velmi čisté zákonné řešení, notabene v mezinárodním prostředí uznávané.
1: Tak to jsme
0: uznávané,
1: tady řešili už v úvodu. Tak pak už neřešme, je to něco, co bude zákonné.
0: Pak už nespekulujme reál, jestli prostě jiné zákonné řešení by bylo lepší nebo horší.
1: Tak otázka, skoro jsem chtěl říct tradiční, ale pořád je to ve vzduchu. Otázka na Filipa Turka, zdali on bude jmenován. Chápu, že jste se oba dva pousmáli, ale v zásadě blokuje to sestavení vlády, nebo ne?
0: Já zaprvé nevím, jestli bude nebo nebude jmenován, ale jsem toho názoru, že vláda vznikne v příštím týdnu, on teda není v příštím, ale v tom předpříštím týdnu, ano. Čili někdy těsně před svátky, protože si nikdo nepřeje a jsem skutečně přesvědčen, že ani pan prezident, aby zde vznikla ústavní krize. Všichni velmi dobře ví, že tento stav, kdy zde vlastně máme vládu, která je v demisi, není dobrý, protože té vládě, já jsem to sám zažil, dva měsíce jsem rovněž byl ministrem v demisi, to je
1: já,
0: prostě
1: já to chápu, právě
0: velmi, velmi
1: ptám,
0: nekomfortní
1: jste
0: i pro
1: ten proces,
0: vás, protože i pro ty lidi, které řídíte, prostě ty úřady už stejně si komunikují s tou novou sestavou, je to naprosto logické, vy za to nesete odpovědnost, ale fakticky už ti lidé prostě jsou na druhém břehu, to znamená, čím dříve, a to je moje přesvědčení, ať tam je kdokoliv, kdekoliv, kdo vyhraje ty volby, tak čím dříve přijde, tak tím lépe. Tahle vláda zjevně nic nezdržovala, myslím tím nová vláda, a vypadá to, a je šance, že budeme dokonce jmenováni o něco dřív, než ta vláda v roce 2021, a to se z mého pohledu taky nezdržovalo.
1: Takže před 17. prosincem.
0: Je šance, jo? Okay. Já samozřejmě nejsem se byla.
1: Ten realistický scénář za vás, to tedy bude, někdo bude pověřen ministerstvem životního prostředí, je to jeden z těch scénářů?
0: No tak v zásadě ono více scénářů není. Buď bude scénář takový, že bude Filip Turek jmenován a bude tedy jedním z ministrů okamžitě, anebo by to byla varianta taková, že by musel být někdo místo něj. Třetí varianta je taková, že by vláda vůbec nebyla jmenována a já tu třetí variantu nepředpokládám.
1: Pane Skopečku, jedná v tuto chvíli pan prezident rozhodně podle vás, protože z těch vyjádření on říká, Filip Turek mě asi nepřesvědčí, přes toho přejmu. Je v tuto chvíli prezident, neměl by v tuto chvíli prezident říct ano nebo ne?
2: Tak zaprvé, nemyslím si, že osoba Filipa Turka, ať už se o ní pan prezident rozhodne jakkoliv jmenovat či nemenovat, bude nějakou brzdou jmenování nové vlády. To si myslím, že i ve chvíli, kdyby se pan prezident rozhodl pana Turka nejmenovat ministrem, tak si myslím, že může jmenovat celou vládu bez jednoho ministra. Takže to si nemyslím, že by byla brzda. To je jedna moje věta. A druhá věta je, že já jsem říkal ve chvíli, kdy Miloš Zeman nechtěl jmenovat některé ministry do svých rolí, tak jsem říkal, že žijeme v parlamentním politickém systému, kde by prezident neměl tímto způsobem zasahovat do podoby vlády. Takže já, i když se to teď otočilo a mohlo by se mi to v uvozovkách líbit, tak nebudu měnit ten svůj názor. Myslím si, že prezident republiky má respektovat návrh předsedy vlády, pokud tam není opravdu člověk nějaký, který porušuje základní zákona a pravidla toho, aby mohl být jmenován ministrem. Ale zároveň říkám, že tím, že tu Miloš Zeman, co by prezident posílený přímo volbou, což podle mého názoru byla chyba jí zavádět, udělal tento precedens, že prostě rozhodl se u některých jmen u pana ministra Pochyho, pokud si dobře
1: Šmardy
2: nemenovat, tak udělal precedens, který pokud prezident stávající využije, tak mu to nikdo nemůže vyčítat.
1: V zásadě byla by na místě kompetenční žaloba, protože sám pan prezident ji jako zmiňoval. On řekl, tak klidně pojďme do toho, aspoň se vyjasní v zásadě, jak je to s těmi pravomocemi.
2: Víte, já jsem člověk, který vždycky kritizoval i kolegy, kteří se ve chvíli, kdy prohráli nějaký souboj v poslanecké sněmovně, tak se obraceli na ústavní soud jako třetí komoru, která měla rozhodnout nějaký politický spor. Já nejsem člověk, který by volal po tom, aby jsme ústavní soud zatahovali do řešení politických problémů v míře, která není nezbytně nutná.
1: Za vás, pane místopředsedo, kompetenční žaloba, sám pan prezident ji zmiňuje, proto to zde vytahuje.
0: Já mám podobný názor, já se nedomnívám, že kompetenční žaloba jednou provždy, jak někdo něco říká, že to vyřeší. Všichni víme to, že za vládu odpovídá premiér a pochopitelně špičky vedení koaličních stran, ať už vlády současné nebo vlády budoucí, a ty musí skládat účty. Ti lidé jsou demokraticky zvoleni. Minule zde byla 108, dneska je zde 108, to znamená, my neseme plnou odpovědnost za to, jestli tam bude člověk A nebo člověk B a musíme s tím jít, myslím, tím z kůží na trh. A ve finále čas ukáže to, jestli to byla správná volba nebo jestli to nebyla správná volba. Všichni víme, že pan prezident ve finále musí jmenovat na základě návrhu pana budoucího předsedy vlády.
1: Jasně, nebo ale už premiéra. Jsme tady, už to říkal.
0: Ale víme, když jo. No, ano, tak je to takové jenom trošku hraní se s tím. Podle mého názoru by prezident, i když se mu celá řada věcí nemusí líbit, tak by ve finále měl respektovat názor předsedy vlády.
2: Jo. S tím já souhlasím, ano. Fakt. A znovu říkám jako vys jednání a moje komentáře k tomu tehdy Miloše Zemana, ale také platí, a to zdůrazníme, že za ta jména, včetně pana případného ministra Turka, nese zodpovědnost zejména premiér Andrej Babiš. A jeho případné úspěchy nebo neúspěchy jdou plně za ním.
1: A ty důvody, proč pan prezident Filipa Turka odmítá, vy jste s tím OK? Protože to nejsou zatím, tam neprobíhá nějaké trestní řízení, předpokládám, že se nic nezměnilo.
2: Já úplně neznám...
1: No tak, on to taky jmenoval, tady rychlá jízda...
2: Neznám argumentaci pana prezidenta ohledně toho, proč by nemenoval pana ministra, pana poslance dneska Turka. Já jsem mohl, nebo viděl jsem některé věci z médií, rychlá jízda, nemyslím si, že rychlá jízda má být pro člověka stopkou pro to, aby nedělal ministra. Byly tam mnohem vážnější, věci, ale mě to v jisté chvíli přišlo jako jistý overkill, který se občas v politice a v médiích děje, že už mě to poté přestalo nějakým způsobem zajímat.
1: Já si myslím, že byl ten
2: já bych asi, kdybych byl premiér, tak bych váhal takového člověka mít ve svém týmu, ale já tím nejsem, tu odpovědnost ponesem a Andrej Babiš je na něm, jestli ho jmenuje. Těch podivností kolem Filipa Turka je samozřejmě celá řada, ale mě už to v té chvíli přišlo jako overkill a přestalo mě to zajímat, sledovat další a další nějaké kauzy.
1: Okay. Chtěl jste reagovat?
0: Tak je tady názor pana prezidenta, ten se opírá o názor nepochybně části veřejnosti. Na druhou stranu, to už je vždycky až den poté, protože den předtím jsou ty volby a ty volby rozhodují a ty volby nějakým způsobem rozdávají karty a motoristé dostali skoro 400 tisíc hlasů a nepochybně Filip Turek v tom sehrál významnou roli, to znamená, motoristé se za něj dneska staví a já jsem toho názoru, že bychom měli respektovat výsledky voleb navzdory tomu, že se to někomu nemusí líbit. Samozřejmě, že motoristé nejsou tou dominantní stranou v té vládě a někdo může říct, no tak jste měli být razantnější, měli jste si prosadit, ale my se snažíme od počátku v těch koaličních jednáních postupovat tak, že netlačíme naše koaliční partnery do kouta a snažíme se respektovat jejich názor. To znamená ano, ale uvědomujeme si to, že do toho jdeme, nechci říkat s rizikem, ale každý z ministrů, kdo nakonec bude v fouzovkách uznán a bude tedy na své pozici v rámci jednotlivých ministerstev, no tak bude skládat účty a tak, jak znám Andreje Babiše, tak on si servítky brát nebude a troufám si tvrdit s pravděpodobností mířící k jistotě, že pokud někdo nebude plnit svoje úkoly a nezvládne svoji práci, tak skončí nehledě na to, jestli bude z hnutí ANO nebo jestli bude z jiné strany.
1: Dobře. Pánové, pojďme se posunout dál. Ohledně rozpočtu sněmovna rozhodla o tom, že jej vrátí vládě k dopracování. Pane Skupečku, máte vy informace, jestli už ministerstvo financí, nebo v jaké fázi to je, zdali už začalo pracovat na rozpočtu?
2: Ty informace nemám, takže to je první věta. Druhá věta je, že já být ve vládě a zvědomím toho, že ta nastupující se ujme svých funkcí velmi rychle, tak už bych znovu ten přepracovaný rozpočet do poslanecké sněmovny neposílal. Nechal bych to na vládě nové, což je legitimní. Prostě nová vláda může mít zcela jiné rozpočtové priority, než měla vláda dosluhující. Jenom trošku nerozumím těm eskapádám, které kolem toho rozpočtu na příští rok jsme tady viděli, protože my jsme před volbami slyšeli od hnutí ANO, že to je blbě připravený rozpočet s příliš vysokým navrženým schodkem a že hnutí ANO má připravený v šuplíku rozpočet, který okamžitě poté, co vyhraje volby, tak ho představí. Proběhly volby, Ukázalo se, že žádný rozpočet připravený nemají, nebo že ho nechali v tom šuplíku a tu nevybíravěji tlačili vládu na to, aby opětovně poslala do poslanecké sněmovny návrh rozpočtu, který už tam ležel od září, kdy vláda tuto zákonnou povinnost splnila. No. A to s argumentem, abychom se vyhnuli rozpočtovému opatření. Přece jsme všichni slyšeli politiky hnutí ANO, že tento argument používali. Když jsme to tam poslali, tak ho stávající nová většina odmítla s tím, že se půjde do rozpočtového provizoria. Tak já úplně nerozumím těm eskapádám, které jsme tady ze strany hnutí v souvislosti s rozpočtem měli.
1: Pane Havlíčku, byly to eskapády z vaší strany a vypadá to, že...
2: Kotrmelce.
0: Je to jednoduché. My jsme chtěli jedinou věc, abyste splnili zákonné povinnosti. Zákonná povinnost je taková, že se předloží státní rozpočet a vedle něj se předloží rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který zmiňuji a je naprosto zásadní, protože pochopitelně na sebe váží nějakých 180 miliard korun. A protože jsem člen dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, byl jsem u toho, kdy se schvaloval a varoval jsem před tím, že ta částka, která tam je, byla někde okolo 180 miliard korun, takže je nadhodnocená a že tam chybí. V té chvíli to bylo nějakých 37-38 miliard korun. Bylo mi řečeno a byl to zápis z toho fondu, že se to do konce září doplní státního rozpočtu. Samozřejmě se to nedoplnilo, porušil se zákon. Poté jsem nepochopil to, proč vláda dva měsíce otálela s tím, že tady ho pošle opět do sněmovny, budiš, poslal ho tam. Ale to co nejpodstatnější.
1: Jasně,
0: ale to co nejpodstatnější, a to je to, co my chceme dohrát. Jako nalejme si čistého vína, tahle vláda samozřejmě už nepřipraví žádný rozpočet. Navíc ví, že ta vláda nová bude jmenována. A je v pořádku, že nová si musí se svojí odpovědností s novým rozpočtem. Ale to, co je podstatné, já chci, aby lidé věděli a aby to věděli všechny zainteresované osoby, že ten rozpočet, tak jak byl předložený, byl vylhaný. Není možné, aby vám nelícoval státní rozpočet s rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury a celkově jenom na dopravě to dělá a to uznává i Martin Kupka. To není možné neuznat. 45 miliard korun. Něco takového my jsme neudělali v minulosti. A když jsme předávali rozpočet, tak si vzpomněte, pane místopředsedo, tak jste nás peskovali, že je příliš vysoký, 370 miliard korun, ale lícovalo nám to s rozpočet na dopravu. A já si nedovedu představit, že ten rozpočet na dopravu, který za mě byl 132 miliard korun, bych předal tak, že by tam chybělo skoro 50 miliard korun ve státním rozpočtu. Čili to je to, na co my poukazujeme. Nemluvě o tom, že tam jsou ještě další položky v jiných kapitolách zákonného charakteru, které tam nejsou. To znamená, ta vláda před volbami cíleně zkreslila státní rozpočet a tvrdila, které ty dopravní stavby postaví. Já bych bral jinou věc, kdyby řekli, ne, my si chceme držet těch 286 miliard a holt nebudou ty dopravní stavby. Ale oni říkali, ne, budou ty dopravní stavby. Nemůžu říkat, že bude to máslo, když současně na něj nemám. Nemůžu říkat, budu mít Mercedesa, když na něj nemám. To je přece blbost. To je to, co já téhle vládě vyčítám.
2: Tak to, že chyběly peníze ve Státním fondu dopravní infrastruktury, my jsme nějakým způsobem v žádném případě netajili, čili to není nic, co bychom chtěli zakrýt nebo co bychom chtěli sfalšovat. Ty peníze nechyběly z jednoho prostého důvodu. Připravovalo se tak kvalitně, tak rychle a tak dobře, že těch projektů, které se mohou rozjet a které už se rozjeli, tak je velmi, velmi mnoho. A je,
1: ale v zásadě to byl váš rozpočet.
2: Jasně, byl
1: to
2: náš rozpočet. Minister dopravy samozřejmě tlačil na to, aby tam ty peníze byly přility a sám říkal, že prostě v průběhu roku by si s tím ta vláda poradila, protože jsou samozřejmě v průběhu roku rozpočtové kapitoly, které se čerpají více, než byl plán, protože rozpočet je finanční plán a jsou kapitoly, které se čerpají méně. Takže pokud by zůstala vládě priorita doprava, jako věřím, že by zůstala, tak ve chvíli, kdyby prostě v jiné kapitole ty peníze přebývaly, tak by se převedly v průběhu roku na stavbu dopravní infrastruktury. Pokud by ty peníze nebyly, no tak každá rozumná vláda by udělala nějaké priority dopravní staveb, tak jak by měly být stavěny, která větší pro jako a která zmenší. Ne, od nás to bylo prostě to, že doprava byla prioritou, máme připraveno spoustu projektů, v tuhle tu chvíli na ně chybí tolik a tolik peněz a ve chvíli, kdy v průběhu roku se třeba nevyčerpají jiné investice, tak budou převedeny právě na dostavbu té infrastruktury. Ale já jako člověk, který říká, že máme být fiskálně odpovědní, říkám, i na tu dopravní infrastrukturu musíme vynakládat jenom peníze, které prostě buď k dispozici máme. Pokud je nemáme, tak se kvůli tomu nemáme příliš zadlužit. Takže ve chvíli, kdyby ta vláda prostě ty peníze v průběhu roku nezískala z jiných kapitol, tak by řekla, tak tenhle ten obchvat nebo tahle ta dálnice je prioritnější než třeba tato železniční stavba. A za mě by to bylo v pořádku. Ale to je prostě drobnost. Přece všichni víme, všichni víme a všichni jsme ty minulý týdny viděli to, že to, co se dělo kolem rozpočtu znutí ANO, je pouze dělostřelecká příprava na to, že přijdou s rozpočtem, kde ten schodek bude daleko vyšší. My jsme před těma 4 lety, kdy jsme přebírali rozpočet, tak jsme také řekli, že ho nechceme použít. Několik měsíců se jelo v rozpočtovém provizoriu a ten rozpočet jsme seškrtali na rozpočet s daleko nižším schodkem. Já si myslím, že rozpočtové provizorium není žádná tragédie. Když ho dokáže vláda nastupující zvládnout během 2-3 měsíců, tak si myslím, že se té zemi zas tak nic tragického nestane. Ale co se stane tragického je, pokud vláda nová skutečně udělá to, na co se tady ty poslední týdny připravuje, a sice, že ten schodek v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti dramaticky navýší. No, to by bylo špatně nejenom pro veřejné finance, ale bylo by to špatně pro celou ekonomiku, protože oba dva dobře víme, že čím více budeme přitápět pod tím kotlem dalšími a dalšími veřejnými výdajemi, které máte vy v tom svém novém programovém prohlášení nakreseny, tak tu hrozí návrat vysoké míry inflace, se kterou jsme se tady dlouhou dobu potýkali, která nás stala obrovské náklady jak domácnosti, tak firmy. A to je věc, které já se strašlivě bojím.
0: No tak když už jsme u toho roku 2021, tak ten schodek, který jsme vám my navrhli, vy jste ho potom snížili, tak nakonec jste udělali úplně stejný, jaký byl v našem návrhu.
2: Protože přišla energetická krize, kolem 370 miliard.
0: Jasně, přišla energetická krize, ale my jsme to plánovali v době, kdy byla covidová krize. No. A taky jsme nevěděli, co bude v dané chvíli.
2: Takže jsme neušetřili, tak kvůli té energetické krizi byl ten deficit ještě vyšší.
0: No, kdybyste prostě postupovali jinak, tak jste to mohli přetáhnout na ty firmy, které tady vydělávaly stovky miliard korun potom v rámci energie. Ale to už je jiný příběh. Já tím chci říct, že jste dopadli úplně stejně. Ale vy jste s tou dopravou nemáte pravdu, protože pak jste neměli dávat do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury tu částku, která je v dané chvíli neslučitelná se státním rozpočtem. To, že jste si mohli připravit stavby a mohli jste je v případě, že vám přebyly peníze v příštím roce je stavět, proti tomu nikdo nic nemá. Ale vy jste před volbami řekli, že máte ty peníze na v dopravní stavby a dokonce se řekli, že do 30. září, a to je závěr z dozorčí rady a výboru SFDI, že tam ty peníze dáte. A 2 hodiny před půlnocí, což je něco neuvěřitelného, jste vyměnili tu větu a řekli jste v dalších měsících, to se stát v korporaci, tak ten dotyčný končí do 10 minut. Nad tímhletím už jenom mávám rukou, i když je to samozřejmě nekorektní, ale to, co je podstatné, vy jste před volbami říkali, že vám ty rozpočty sedí a oni neseděli. A to je podstatná věc. Proto jste to tam chtěli dát. Vy máte naplňovat zákon. A zákon je o tom, že musí sedět rozpočty.
2: Vy jste každý rok, a to jste si jako v uvozovkách naběhl na vidle, pane poslanče. Vy jste každý rok strašili občany této země, že námi připravované rozpočty jsou na vodě, že jsou vylhané, že jsou nepřesné, aby každý rok ty rozpočty vyšly tak, jak je vláda naplánovala. Nikdy jsme nepřekročili ten schodek, který byl naplánovaný. Přesto, že vy jste každý rok strašili. Takže prosím pěkně, nemáte v tomhletom úplně správný, dobrý úsudek. 4 roky, kdy jste se vždycky netrefili, vždycky jste se mýlili, naopak vláda ty rozpočty dodržela, tak je důkazem toho, že co se týče odhadů, jak se vyvíjí rozpočet, to prostě není tak úplně disciplína, které byste nejvíc rozuměli.
0: Za pět let, pane místopředsedo, 1500 až 1550 miliard schodek. Tečka, nemá cenu víc to říkat.
2: Schodek. Ano, a
0: za pět let.
2: A přišli jste vy s nějakými pozměňujícími návrhy, kterými byste snižovali výdaje, kterými byste snižovali.
1: To, co tady říkal pan Skopeček.
2: Vy tu vyčítáte něco, co vy se snažíte. My jsme snižovali tempo zadlužování. Každý rok jsme snižovali schodek rozpočtu. To, co přijde s touto vládou, bude úplně pravý opak. Vy mi tady vyčítáte na akumulovaný deficity. Vaše deficity, pokud se bude realizovat to, co jste si nakreslili do programového prohlášení, jako je zase slevy na jízdném, jako je přidávání důchodcům nad rámec konsolidace, tak vy tu sekeru zaseknete mnohem vyšší.
1: Těm vašim prioritám.
2: To mě fakt nevyčítejte, když plánujete trend fiskální konsolidace obrátit opačným směrem.
1: Ty vaše priority budou znamenat, že se nezvýší tedy schodek státního rozpočtu.
0: My jsme jasně řekli, že teď já nehořím o roku 2026.
1: Ne, pojďme se podívat už jako do budoucnosti.
0: Do budoucnosti. Rok 2026, na tom se shodneme a konečně to tvrdí i Národní rozpočtová rada, jakkoliv jsem toho názoru, že měla blíže k této vládě, ale ta věc jiná, tvrdí, že ten rozpočet je připraven špatně. To znamená, buď zde budeme mít ty dopravní stavby a pak to neudržíme, ten schodek, a to prostě musí každý vědět. A nebo zde nebudou ty dopravní stavby a nejde jenom o dopravní stavby a poté zde bude toto. Já jsem toho
1: názoru.
0: K čemu
1: se vy kloníte?
0: Já se kloním k tomu, že pokud by se jednalo o investiční výdaje, které pomohou té ekonomice, například do té dopravy, případně to jsou investiční výdaje spojené prostě s jinou aktivitou, která přinese ten benefit v budoucnu. Takže v dané chvíli je lepší udělat ten schodek o něco větší, než se za každou cenu rvát o to, že ten schodek sešněruje, protože ve finále to dopadne tak, že nám neporoste ekonomika a nebudeme zde mít budoucí příjmy. To byla moje největší výtka, kterou jsem vůči té vládě měl a mám ji dlouhodobě. Ona se soustředila na hospodářskou politiku pouze ve smyslu účetního pohledu na rozpočet.
1: Co to znamená podcenila, konkrétně?
0: Podcenila inflaci a podcenila pochopitelně hospodářský růst. A to, že dneska tvrdí, že je 2,5% hospodářský růst, podívejme se prosím na strukturu toho hospodářského růstu, podívejme se na poslední rok 2024 a podívejme se, jaký je výhled. Tak. To nám nebude stačit, a to je zásadní, na ty investice, které tady máme. Strašit dneska sociálními nebo zdravotními výdaje, to nejsou ty největší výdaje. Největší výdaje, pane místopředsedo, jsou spojeny s investicemi do dopravy, s investicemi do obrany a dále s investicemi do energetiky. A pokud zde nenastartujeme hospodářský růst, který bude lízat 3%, ne-li více, tak rozumím, nemáme šanci to odfinancovat, i kdybychom tady šetřili jako draci.
1: Pane místopředsedo, vyšší schodek v zásadě.
2: Tak pan místopředseda se teď projevil jako klasický keynesiánec, člověk, který chce skrz vyšší výdaje státního rozpočtu stimulovat ekonomický růst, jakkoliv na Hradě říkal, že tím motorem ekonomického růstu nemá být stát, ale soukromý sektor, tak tady vidíme, jak v té hospodářské politice to mají zmatené, ještě ani do té vlády nenastoupili. A já bych určitě nedoporučoval zvyšovat schodek státního rozpočtu. To určitě není věc, která pomůže zdravému ekonomickému růstu v České republice. Protože když se podíváte na ten růst, tak v České republice nejsme v situaci, kdybychom byli nějak dramaticky pod potenciálem, kde by jak uvolněná fiskální nebo více uvolněná měnová politika mohla vést k vyššímu zdravému růstu. To pro Bůh tak není. Jestli něco ničí náš ekonomický růst nebo limituje ho, aby mohl být vyšší, tak to určitě není nedostatek veřejných výdajů nebo nějaká sešněrovaná politika centrální banky. To, co chybí ekonomickému růstu, je to, že ztrácíme konkurenceschopnost vůči ostatním ekonomikám jako Evropa, protože na naše firmy samozřejmě dopadá celá řada věcí, celá řada regulací, zejména v tom energetickém sektoru nebo z klimatické politiky, která k nám míří z Evropské unie. To je to, co limituje ekonomický růst České republice, to je to, co limituje růst Evropy, ale určitě nelimituje růst české ekonomice to, že by veřejné výdaje ze státního rozpočtu byly nižší. A jestli je budeme dál zvyšovat, tak nejenom, že budeme samozřejmě problematizovat zdraví veřejných financí, ale ty peníze navíc z toho rozpočtu nepovedou k vyššímu ekonomickému růstu, povedou pouze k vyšší inflaci. Takže já moc prosím, aby se pan budoucí ministr rozpomněl na nějaké základy ekonomie a nešli do větších deficitů, nešli do větších veřejných výdajů, protože tím rozpoutají jenom vysokou míru inflace.
1: Za vás schodek bude tedy, jak to odhadujete? V zásadě vy jste říkal,
0: my jsme řekli jasně, pokud chceme odfinancovat ty investice, které zde naplavovala tahle ta vláda mimo jiné, tak musíme nastartovat hospodářský růst. To je úplně ten nejelementálnější ekonomický postup. Jako vy nás fakt nebudete peskovat. 1500 až 1600 miliard schodku za 4, respektive 5 let, beru-li i váš rozpočet, tak to je něco, co tady historicky nebylo. A prosím pěkně, vy tady něco budete říkat o veřejných výdajích. Kdo tady zazávazkoval v stát na několik let dopředu? Kdo tady zazávazkoval stát v rámci ministerstva obrany, kde tady máme F35, kde tady máme výdaje, které budou se blížit ke 200 miliardám.
1: A ty bys říkal, že F35 v zásadě už je ložená věc.
0: Ale já tím jenom dokladuji to, že se tady podepsalo něco na roky dopředu. Tahle ta vláda, a dokonce tady bych řekl, že i po nějaké určité dohodě s námi, se zazávazkovala k extrémním výdajům na energetiku a současně k mimořádným výdajům na dopravu, a to ještě my brzdíme, pane místopředsedo, my brzdíme v pana ministra Kupku a jeho smělé plány v rámci vysokorychlostních tratí. Protože kdybych toho započítal ještě vysokorychlostní tratě, tak se nebavíme v rozpočtu dopravy na rok 2027 a 2028. Pozor, to už se blíží dneska skoro 300 miliardám korun. Tak se bavíme ještě o vyšších částkách. To znamená, vy jste tady zazávazkovali a připravili jste tady smělé plány a dneska se divíte, že ten stát má tohle vydávat. Já jsem tady tyhle vrtky v téhle té výši, co připravil ministr Kupka, fakt nepřipravoval tady. A dopočtěte si ten 1 bilion korun na ty vrtky, kdo to zaplatí, protože tady hovoříte, jako byste byli úplně strany. Co jste tady dělal ty 4 roky?
1: Pane místopředsedo, schodek 286 miliard z vaší strany. kolik to bude?
0: To já neumím dneska říct, protože pochopitelně my máme nějakou představu, jak by to mělo být a chtěli jsme to udělat na podvozku té současné vlády. To jsme ale netušili, že ten rozdíl není zdaleka jenom v dopravě, kdy jsme mysleli, že to bude někde okolo 30 až 37 miliard korun, jenom v dopravě je to 48 miliard korun a podotýkám, souhlasí s tím pan ministr Kupka.
1: Takže ale jsme na nějakých 330 miliard.
0: Tak, ale další peníze, které zjevně chybí, jsou dneska ministerstvu práce sociálních věcí, dle tvrzení vrchního ředitele 31 až 36 miliard korun.
1: Tam Národní rozpočtová rada zase nezjistila.
0: Národní rozpočtová rada, nezlobte se na mě, Národní rozpočtová rada řekla, že má 12 lidí a není schopna to dneska posoudit. Jestliže tam je vrchní ředitel, který v momentě, kdy skončí pan ministr Jurečka, přijde za ministrem Juchelkou a řekne mu, toto jsou zákonné výdaje a je nutné, aby tady byly. Tak to je jedna věc. Druhá věc je ministerstvo zdravotnictví.
1: Nechme zareagovat pana Skalečka.
0: Ale tak jako jenom dopočítávám ty bambouchy, které tam jsou.
2: První věc, výdaje na obranu jsou samozřejmě v tom rozpočtu rozpočtovány, navíc jsou ve výjimce, takže pan poslanec se tady jako rozčuluje, jak ty výdaje na obranu, ale ty nejsou důvodem, proč by měl ten schodek tak, jak byl připraven, tak není důvod, aby byl navýšen. Ty tam jsou samozřejmě rozpočtovány a je v rámci nich výjimka, takže to žádný problém není. Národní rozpočtová rada konstatovala, že nevidí žádné mezery v jednotlivých kapitolách, včetně MPSV. Já v uvozovkách neumím jít do toho detailu, ale přišlo by mi divné, aby zákonné výdaje, které se v rámci rozpočtového procesu a při přípravě státního rozpočtu rozpočtují jako první samozřejmě v těch kapitolách. Nejdřív se začíná od těch zákonů, takže by v tom rozpočtu chyběly. Znovu říkám, je to snaha nějakým způsobem si připravit vyšší schodek rozpočtu. U té dopravy já říkám, že jeli x priorit, tak se prostě někde musí v uvozovkách s těmi prioritami zpomalit. Tak jestli prostě nebude na některé infrastrukturní stavby peníze v tomto roce, no tak se posunou do dalšího roku. Já považuji, že každý v rodině, který pracujeme s rozpočtem, tak prostě platíme výdaje, které jsou nezbytné a pak případně další a další, ale ve chvíli, kdy prostě ty peníze nebudou, no tak budou muset být některé věci odloženy třeba na další rok. Nicméně té vládě pomůže, pan poslanec říká, že se musí nastartovat ekonomický růst. My máme poměrně svižný ekonomický růst. Ta čísla, která vydává Český statistický úřad a další instituce, překvapují les kterého analytika, že rosteme nadprůměrně oproti očekávání, rosteme daleko rychleji, než roste Evropská unie. Čili, pane poslanče, nic startovat nemusíme, ta ekonomika je nastartovaná, předáváme jim poměrně slušné kondici s minimální nezaměstnaností, s inflací v rámci tolerančního pásma. A ten vysoký růst, mimo jiné, pane poslanče, povede k tomu, že v průběhu toho roku pravděpodobně ta příjmová strana rozpočtu bude dál narůstat. A to jsou přesně ty peníze, které v průběhu roku můžete použít i na ty infrastrukturní stavby, pokud pro vás bude dopravní infrastruktura stejnou prioritou, jako byla pro končící vládu.
1: Pochopil jsem to tak, že v zásadě vás pan Skopeček vybízí ke škrtání vašich priorit.
0: První, co je, musí se dodržovat zákon. To znamená, znovu se vracím k tomu, nemůžete plánovat dva různé rozpočty, které mají spolu lícovat a nelícují. A to, co jste říkal, že se tedy mělo uskromnit v rámci dopravní stavby, v zásadě ekonomicky říkáte správně, tomu nelze nic vytknout, pokud tedy jste nechtěli stavět, ale to jste měli říkat tady před těmi volbami, že ty dopravní stavby, že na ně prostě nejsou peníze, ale vy jste tvrdili, že na ně peníze jsou a současně jste se tvářili, že máte rozpočet pod kontrolou. Co se týká toho ministerstva práce sociálních věcí, prosím vás, zde mám tabulku mandatorní výdaje kapitoly ministerstva práce sociálních věcí, kterou připravil vrchní ředitel, který za to zodpovídá. A ten tady jasně říká, že v lepším případě bude chybět 31,6 miliardy korun.
1: Takže Národní rozpočtová rada, pane poslanče,
2: řekněte, jaký je objem kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí, aby jsme věděli, v jakém problému se, jakoby v řádu, jakého problému se pohybujeme.
0: Samozřejmě, tam má někde okolo 700 miliard korun. 700 až 800 je to někde. To není, kolik je to?
2: Přes 900 miliard má určitě MPSV.
0: 800, tady vidím, je 890, jo, máte pravdu, 897 miliard korun. No, ale to není podstatný, kolik je celkový. Podstatný je to, že tam ty peníze chybí. A jestliže on tvrdí, že tam měly být, tak já jenom tvrdím, že se tam měly doplnit. To je všechno.
1: Takže dobře, ale jenom aby jsme uzavřeli tuhle debatu, v zásadě vrátím se k tomu, co říkal pan Skopeček. Vy v tuto chvíli jako nemáte svůj rozpočet. Vy jste říkal, že ani nečekáte, že ho ještě dosluhující vláda pošle. rozumím, to
0: čekám, správně. Čekám, že to pošle tato vláda. Ona by správně měla splnit to, co po ní poslanecká sněmovna chce. To znamená, měla by dodržet opět tak zákon, ale poslanecká sněmovna na tohle 20 dní. To znamená, kdyby nebyla jmenovaná tahle ta vláda, myslím tím nová vláda, ta pak to samozřejmě poslat musí. Ale je otázka, jestli ta vláda bude jmenovaná, no tak pak samozřejmě tam asi nic posílat nebude. Ale já bych byl docela, aby to vysvětlili, to je všechno. Prostě jestli, že jim to nesouhlasí, no, tak by měli říct.
2: Vysvětlení bylo zřejmé, prostě chybějících několik desítek miliard na dopravní stavby by se řešily v průběhu roku. Jednak z vyššího ekonomického růstu, pokud by přinášel, a to se dá předpokládat, vyšší příjmy do státního rozpočtu, tak by to prioritně směřovalo do dopravních staveb. Případně, že by byly nevyčerpávány jiné kapitoly, zase by to prioritně směřovalo do SFDI. A pokud by ani obě dvě ty podmínky nenastaly, no tak by ta vláda musela prostě říct, tak tyhle ty stavby v průběhu roku rozvíjet nebudeme.
0: Ale to je třetí,
2: protože je to třetí jako nejméně jakoby pravděpodobná nebo nejméně vítaná varianta.
0: Vy to tam nesmíte dát, chápete? Vy to nemůžete dát do rozpočtu, že to nemáte krytý. To je celá ta podstata. A vy jste to před volbama normálně ošulili.
1: Dovolte úplně poslední věc. Jenom věc, která se týká našich sousedů v Německu. Německo, které se rozhodlo nebo rozhoduje, že bude velmi masivně dotovat svůj průmysl, ten zásadní průmysl. Jaká v úvozovkách výzva to pro vás je? Bude to něco, na co budete, předpokládám, muset reagovat také? A po případě, pokud ano, jakým způsobem? Nad rámec o nich plateb za OZE.
0: Musí se na to reagovat, protože jestliže zde pan Skopeček tvrdí, pan místopředseda, která skvěle tady šlape ekonomika, tak bych jako mu rád připomněl, že tady máme jedny z nejvyšších cen energií. A ty jsou dány mimo jiné tím, že tato vláda zavčasu nereagovala na všechny ty změny, které se kolem nás odehrávaly. Výsledkem je to, že dnes platíme za silovku více, ano, než je v Německu. Německo navíc ještě začne teda brutálně dotovat, ale pozor, tak, ať jsme zase objektivní. Je to jenom pro 2000 subjektů v Německu.
1: No pro ten zásadní průmysl.
0: No zásadní, abych neřekl úplně zásadní, je to pro ten energeticky náročný průmysl, tak aby jsme byli přesní. Je to pro 0,05% firem, které tam jsou. Samozřejmě ta podpora je poměrně velká. My půjdeme tou cestou, kterou nemůžeme ani dneska jít jinak. Jednoznačně se musí platby za obnovitelné zdroje přetáhnout zpátky na stát, protože ty neměli u těch spotřebitelů firem vůbec co dělat. To byla chyba vlády z let 2009-2010, které zatížily neuvěřitelným způsobem. A pokud dneska někdo tvrdí, že tím zatěžujeme rozpočet, tak je to zase ten tupý účetní pohled. Protože jestliže ty firmy odejdou z České republiky, jestliže ty firmy tady nebudou investovat, nebudou tady zaměstnávat, nebudou odvádět sociální, nebudou odvádět zdravotní a nebudou platit daně, tak těch 17 miliard budou ty poslední, rozumím, které tady vidíme.
1: Dovolte tu pomoc nad rámec. Ta jede
0: už i v námi zajetém systému, ve kterém teda tato vláda, jak jsem objektivně pokračovala, jednalo se o takzvanou kompenzaci nepřímých nákladů. Jedná se o podporu řádově stovky přibližně subjektů těch energeticky náročných. Kde bychom chtěli to rozšířit, tak jako je to v těm Německu, i na firmy, které dneska nejsou v úzovkách v tom seznamu, což jsou třeba keramičky a mají poměrně velký problém. A současně se vždycky můžeme bavit o tom, že se tahle ta částka navýší. Ale pozor, tady se nejedná o miliardy korun, tady se třeba jedná o 100 miliony korun, které ten rozpočet bez větších problémů snese a dokážeme u těch energeticky náročných oborů vybalancovat alespoň částečně tu podporu, která je z toho Německa, protože se nejedná o velké množství firm.
1: V zásadě jenom reakce na...
2: První reakce, kdyby hnutí ANO investovalo do energetické infrastruktury tolik jako stávající vláda v těch obdobích, ve kterých vládli, pokud by nestopli Temelín a další věci, pokud by se energetice věnovali, tak jsme skutečně nemuseli čelit takovým problémům, jakým čelíme. Takže to, co se dneska děje, jde významně i za vládou předcházející hnutí ANO, co se týče energetiky. Spali, a předali nám energetický mix neodpovídající tomu, co se ve světě děje. My jsme to brzdili nohama ještě v rámci energetické krize, ale rekordní investice do energetické infrastruktury realizovala tato vláda, takže tady si pan poslanec fakt nemusí stěžovat. Co se týče Německa, tak ty obří fiskální impulzy, které slibuje realizovat vláda do českého průmyslu, a to by podle mého názoru, pokud by bylo naplněno, rozbouralo jakékoliv férová pravidla nějaké rozumné hospodářské soutěže. A myslím si, že musíme v uvozovkách i na úrovni Evropské unie tomu dát nějaká pravidla, která budou respektována. Protože pokud se v tomto směru utrhneme, nebo Německo utrhne, tak si myslím, že fakt padá jakákoliv debata, když jsme hovořili o tom, že mají být nějaká rozumná férová pravidla. A co se týče těch poplatků za obnovitelné zdroje, je to vždycky o tom, z jaké kapsy to chceme platit. Zkrátka ve chvíli, kdy to převezme stát na sebe, tak říká jenom jednu jedinou věc. Prostě nebude to platit ta firma přímo a ta domácnost přímo na té faktuře, ale zaplatí to za ní stát z daní, které od těch lidí a od těch firm vybere. Já rozumím tomu a má mít stát v ruce nějaký nástroj, jako by třeba snížení daně z přidané hodnoty nebo těch poplatků za obnovitelné zdroje, které ve chvíli, kdy ta cena energie překročí nějakou únosnou mez ve smyslu, že by ty firmy odcházely, tak já jsem proto, aby samozřejmě ten stát k tomu přistoupil. A na to období, kdy ta cena by byla taková, že by ohrožovala existenci firem nebo je motivovala k tomu odejít z České republiky, tak stát má k takovému kroku přistoupit.
0: Tak jenom krátká reakce. V temelín, jádro a tak dále vůbec nemá vliv na cenu energie. To se určuje na středoevropském energetickém trhu na principu nabídky a poptávky. Kdyby tady byly dva temelíny navíc, nemá to vůbec žádný vliv na cenu. To je první věc. Druhá věc vůbec v rámci střední Evropy, součet, to ten jeden temelín v tom nehraje vůbec žádnou roli. Co se týká vašich investic, které jste udělali do energetiky, tak já vám to zrekapituluji. Plyn čistá, nula, neudělali jste vůbec nic. Co se týká jádra, pokračovali jste v projektu, který jsme komplet připravili a jediné, kde se zvýšily investice, byly do obnovitelných zdrojů energie, které nebyly ale státem vynucené. Byly to investice, které začaly dělat jednotlivé firmy, anebo soukromníci, anebo rodiny, protože když viděli cenu energií, tak se rozhodli raději investovat sami. Vy jste přistoupili k energetice čistě ideologicky. Vy jste zapomněli na to a cíleně jste to neudělali, že energetika není pouze o politice, energetika je o fyzice, energetika je o ekonomice, energetika je o logistice. Díky tomu se vám podařila neuvěřitelná věc, navzdory tomu, že zde vyrábíme poměrně levně elektřinu, že exportujeme, tak zde máme jeden z nejvyšších cen.
1: Ještě poslední reakce.
2: Ne, by to překvapuje od člověka, který reprezentuje stranu, která podepsala Green Deal s emisními povolenkami a nastavila nás na tuhle cestu. Vláda udělala v té energetice celou řadu věcí, to, jakým způsobem jsme rozpohybovali Dukovany. Pan poslanec reprezentuje stranu, která v uvozovkách zamezila dostavbě Temelína. My jsme rozjeli dostavbu Dukovan a on si tady stěžuje, že tato vláda jako nedělá nic.
0: Pane přípravu jsme vám kompletně připravili Dukovany.
2: Neblázněte. Jako fakt jako neblázněte.
0: Co jste
2: to, jakým způsobem jsme přistoupili k tomu při řešení energetické krize, nákup plynu a tak dále. Prosím vás. Plně se to obnažilo v energetické krizi a ta vláda udělala maximum, co mohla dělat. Zrovna v té energetice fakt jí nemáte co vyčítat. Vyčítejte sami sobě, že jste ve vládě, kde jste byli, nedělali a nepřipravili tu zemi na to, aby tu energetickou krizi zvládla.
0: Na vašeho ministra Josefa Síkelu, zbavili jsme vás závislosti na ruském plynu, aby zkonstatoval, že je tam 95% z Ruska. To jenom pro dokreslení, jaké jste tam měli špílmachry.
1: Říká Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO. Díky, že jste přišel.
0: Díky.
1: A Jan Skopeček, místopředseda sněmovny za ODS. Taky díky.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: Vážení diváci, to je vše z dnešního vysílání Echo Prime Time. Díky, že jste se dívali. Přeji vám hezký úvod do nového týdne. Mějte se hezky, naschledanou.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Dobrý den a dobré odpoledne všem, kteří jste právě teď zasedli a posloucháte Vlny svobodného vysílače, anebo právě teď jste usedli a vylovili jste tento pořad nějakým způsobem z archivu, ať je to archiv na svobodném vysílači, anebo je to archiv na Telegramu. Zkrátka dobře, vítám vás u komentovaného čtení s datem 15.12.2025, tedy 15. prosince. Blíží se nám to, blíží 9 dnů a zvoní tady zvoneček a přiletí ta kometa, že, a tak dál, no, hlavně dětem se rozzáří oči. Co my dospělí, my už to ani, my to nedržíme, protože my to považujeme za něco, co je přežité, zprofanované, nás, pro nás nevhodné a tak dál. Ale ty děti jsou tím zasaženy a tak jim prostě ten stromeček ozdobíme a všechno jim pěkně po ten stromeček naservírujeme a máme radost, že se jim to líbí. Asi tak nějak. No, dejme tomu. Co je dneska tedy nového? 15. prosince. Mám tady článek od Boženky Blanky, ale ještě předtím se podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek a dneska slaví Radana. Všechny Radany dneska mají svůj svátek a slaví. Radana je novodobým jménem, které má moderní znění a radostný význam. Jeho nositelka si snad si od jména ani nemůže víc přát. Upřímně, Radana bych svému dítěti holčičce nikdy nedal. Je to tak tvrdé, jak ji chcete oslovovat. Radanko, to je jako kdyby to bylo něco od Radonu, nebo tak něco. Takže za mě Radana je neskutečně tvrdé jméno a nesouhlasím s tím, co tady píšou. Má moderní znění a radostný význam, no tak dobře. Jméno Radana nosí například česká zpěvačka Radana Labajová, známá z dívčí kapely Holky. Radana Lencová je pak grafičkou, která mimo jiné dala vznik novému českému psacímu písmu. Ho. Radana, no jo, to je jedno písmo, co se jmenuje Radana, to je pravda. Nositel 1680, 181. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Ženské křestní jméno Radana má slovanský původ. Jméno vzniklo zkrácením slovanského jména Radovana, které je latinským překladem jména Hilarius, Hilaria. Z latinského slova Hilaris, veselý, se i jméno Radana překládá jako radostná, radující se či radost přinášející. No, názor jsem už vyslovil. Takže ať mám názor jakýkoliv, dneska slaví 1680 Radan a s nimi jejich blízcí třeba, kamarádi, přátelé. Takže opodstatní to je, milé Radany, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, hodně promořování. No a pěkně si to užijte, krásnou oslavu si udělejte. Vy, kteří znáte nějakou Radanu, tak ji popřijte, protože jak ji popřijete, uděláte jí radost, jak ji uděláte radost, tak se v tom organismu začnou vylučovat takové ty správné látky. No a to pak způsobí, že se zvyšuje imunitní potenciál a imunitní potenciál rovná se delší život, vyšší obranyschopnost a zkrátka pohodovější život, komfortnější život. Takže určitě se to vyplatí, abyste někomu popřáli, neboť není to jenom o té radosti a o té slušnosti. Tak to byly Radany. Žádný jiný dneska neslaví, ani žádný mimořádný den dneska neslavíme. Je 15. prosince. Dáme si trošku nějakou vzpomínku. Dnes si připomínáme lidi, kteří obětovali své životy za pravdu. Tito odvážní reportéři, kameramani a fotografové zůstali až do posledního okamžiku věrni svým přesvědčením a zásadám. V tento den uctíme památku těch, kteří obětovali sebe samotné ve jménu svobody slova. Na jejich odvahu a obětavost nikdy nezapomeneme ve vděčné památce. No já nevím, tak... Den památky novinářů. A co se tu ještě píše? To je všechno. Kéž bychom měli důvod, jak si uctívat novináře, kteří opravdu padli za nějakou pravdu. Dneska je situace taková, že bohužel pravda padne vždycky při kontaktu s novinářem, padne pravda jako první. Ta umře, ta zemře ve chvíli, kdy se potká s nějakým novinářem. Takže dneska to je naprosto jiná situace, než to asi bývávávalo. Ale to my neovlivníme, to bohužel. No a mám tady ještě něco, co se váže k 13. prosinci. Ofenzivní operace v Gorodoku. Od 13. do 31. prosince 1943 probíhala ofenzivní operace v Gorodogu. Během níž bylo osvobozeno více než 1200 sídlišť. V bojích se účastnily jednotky pravého křídla 1. pobaltského frontu a klíčovou roli hrály 11. gardová a 4. útočná armáda. Operace se stala důležitým krokem ve velké vlastenecké válce. Navzdory náročným podmínkám a silné obraně nepřítele prokázali sovětští vojáci odvahu. Dnes 17. prosince byl zasazen rozhodující úder, který vedl k likvidaci nepřátelské skupiny. A 24. prosince se 11. gardová armáda zmocnila města Gorodok. Operace skončila 31. prosince s významnými ztrátami pro nepřítele a posunem sovětských jednotek o více než 60 kilometrů. Na počest úspěchu byl 24. prosince v Moskvě proveden salut ze 124 děl a 12 jednotkám Rudé armády byly uděleny čestné názvy Gorodocké. Vzpomínka na hrdinství našich vojáků bude žít navždy, se zde píše, a já se k tomu přidávám, to je hrdinství. Toto byly hrdinové a zůstávají těmi hrdiny i nadále. To odložíme teďko a možná bychom si mohli pro začátek dát něco málo od Sergeje Lavrova, který, jak si s ním byl udělán rozhovor, který následně byl těžce scenzurován, protože Západu se nehodí, aby ten rozhovor si nalil čistého vína do situace, ve které se nalézáme a už se dlouho nalézat nebudeme. Tak, co na to tedy Sergej Lavrov? Pojďme si ho pustit. A teď to bude.
1: Den, vážení a milí přátelé, na dnešek jsem pro vás připravila v posledních dnech mnohokrát skloňovaný zakázaný rozhovor pana Sergeje Viktoroviče Lavrova pro italský deník Corriere della Sera. v tištěné podobě nebo v textové podobě ho najdete Naproti proudu, vyšel 14. listopadu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Zakázaný rozhovor. Slova Sergeje Lavrova Západ vyděsila. Cenzura italského deníku Corriere della Sera překročila všechny meze. Protiproud přináší plné znění. Jak dlouho si občané zákazy a cenzuru v evropských médiích nechají líbit? Lorenzo Maria Pacini komentuje bezprecedentní krok italského tisku, který odmítl zveřejnit rozhovor s ruským ministrem zahraničí, protože neodpovídal západnímu pohledu na válku na Ukrajině, ale protože ještě existují svobodná média jako Protiproud, můžete si toto zásadní vyjádření přečíst i u nás v plném znění. Italský deník Corriere della Sera odmítl tento týden zveřejnit rozhovor s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Podle listu prý Lavrovova slova obsahují mnoho kontroverzních tvrzení, která vyžadují ověření faktů nebo další vysvětlení, jejichž zveřejnění by překročilo rozumné meze. Na návrh ruského ministerstva zahraničí zveřejnit zkrácenou verzi v deníku a úplnou verzi na webových stránkách redakce odpověděla odmítnutím. Ve verzi, kterou deník navrhoval zveřejnit, redakce záměrně vypustila všechny pasáže, které byly pro oficiální Řím nepohodlné. Podtitulek: Cenzura listu Corriere della Sera. Proč s ním tedy vůbec dělat rozhovor? Co doufali, že se dozvědí ti pisálci v žoldu západních korporátních mafií? Ruští vůdci nejsou jako ti západní, nedají se koupit za talíř čočky. Jde o klasický akt cenzury, další z řady, který je důsledkem ideologické nenávisti typické pro politické totality. Tento případ je jasným příkladem toho, jak západním občanům nejsou poskytovány objektivní informace o situaci na Ukrajině, ale jsou záměrně uváděni v omyl. Ruská agentura TASS s odvoláním na ministerskou zprávu uvedla, že v posledních měsících jsme byli svědky rostoucího počtu falešných zpráv o Rusku. Abychom nějakým způsobem ukončili tento proud lží, nabídli jsme jednomu z hlavních italských deníků Corriere della Sera exkluzivní rozhovor s ministrem. Redakce s nadšením přijala a zaslala řadu otázek. Text byl velmi rychle připraven k publikování. Deník však odmítl zveřejnit Lavrovovi odpovědi, zdůraznilo ruské ministerstvo zahraničních věcí. Odpověď deníku Corriere. Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo na naše otázky velmi dlouhým textem plným obvinění a propagandistických tvrzení. Když jsme požádali o možnost vést skutečný rozhovor s možností vzájemné diskuze a prohloubení kritických bodů, ministerstvo to kategoricky odmítlo. Zjevně mělo v úmyslu zacházet s italským deníkem podle pravidel země, kde již neexistuje svoboda tisku. Až ministr Lavrov bude ochoten poskytnout rozhovor v souladu s principy svobodného a nezávislého žurnalismu, budeme připraveni jej zveřejnit. Podtitulek: Pravda proti lži. Cenzura je jedním z nejvýraznějších příznaků demokratické krize. Projevuje se tehdy, když svoboda slova není chráněna jako pilíř pluralismu, ale je podřízena požadavkům politické nebo mediální moci. Tento jev zapadá do širšího kontextu kulturní a ideologické rusofobie, v níž je Rusko redukováno na karikaturu a každý jeho projev, politický, intelektuální nebo umělecký, je interpretován jako nástroj propagandy nebo ohrožení bezpečnosti. A to navzdory staletím historie a kultury, přátelství mezi národy a mírovým a plodným interakcím. Zarážející je přetrvávající systematický přístup k démonizaci protistrany. Západní univerzity pozastavily kurzy věnované ruské literatuře, orchestry vyloučily hudebníky pouze na základě jejich národnosti a hlavní média filtrují nebo umlčují jakýkoliv názor pocházející z Moskvy. V tomto klimatu se cenzura již nejeví jako zjevné autoritářské nařízení, ale jako rozšířený mechanismus vyloučení. Ten, kdo se nepodřídí oficiální linii, je marginalizován, obviněn z dezinformace nebo označen za agenta vlivu. Rusofobie se tak stává formou morální legitimace cenzury. Jejím prostřednictvím se ospravedlňuje potlačování pochybností, debaty a komplexnosti. Rusko již není geopolitickým aktérem, s nímž je třeba se vypořádat, ale symbolem zla, které je třeba bez diskuze odmítnout. Reductio ad Hitlerum. Tento postoj se odráží i v politickém a novinářském jazyce, který je stále více prosycen moralismem a směšnými zjednodušeními. Na jedné straně je v uvozovkách demokracie a na druhé barbarství. Ale když je svoboda slova podřízena logice fronty, sama demokracie ztrácí svůj význam. Jak tedy kolektivní Západ reaguje na toto porušení demokracie? Jenže svoboda slova nespočívá ve slepé víře v jedinou pravdu, ale v možnosti prezentovat a naslouchat různým i nepohodlným názorům. Selektivní informování, manipulace s obsahem a redakční autocenzura jsou nástroje, které ve jménu bezpečnosti nebo boje proti propagandě podkopávají právo občanů na vytvoření si vlastního názoru. Ve snaze bojovat proti velkému ruskému nepříteli, tak Západ přijímá formu ideologického konformismu, který popírá svobodu, již údajně brání. Drahý Západe, až se svědomí opět ozve, může být bohužel příliš pozdě na omluvu. No

proč Rusko zůstává věrné požadavkům formulovaným Vladimírem Vladimirovičem Putinem v červnu 2024 a v jakých otázkách byste byli ochotni ke kompromisu? Odpověď. Dohody s Anchorage představují důležitý krok na cestě k trvalému míru na Ukrajině, který má překonat důsledky krvavého protiústavního převratu v Kyjevě v únoru 2014, zorganizovaného Obamovou administrativou. Vycházejí ze situace, která nastala, a jsou v souladu s podmínkami pro spravedlivé a udržitelné řešení ukrajinské krize, které v červnu 2024 formuloval prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Domnívali jsme se, že tyto podmínky byly vyslyšeny a pochopeny, a to i veřejně, administrativou Donalda Trumpa, zejména pokud jde o nepřípustnost vstupu Ukrajiny do NATO, který by vytvořil strategické vojenské hrozby pro Rusko přímo na jeho hranicích. Washington také otevřeně uznal, že nebude možné ignorovat územní otázku s ohledem na referenda, která se konala v 5 historických regionech naší země, jejichž obyvatelé se jednoznačně vyslovili pro sebeurčení vůči režimu v Kyjevě, který je označil za podlidi, bytosti a teroristy a pro znovu sjednocení s Ruskem. Právě kolem tématu bezpečnosti a územních realit byla vybudována americká koncepce, která byla týden před summitem na Aljašce přinesena do Moskvy z pověření prezidenta Spojených států jeho zvláštním zástupcem Stevem Witkoffem a kterou, jak sdělil prezident Putin prezidentu Trumpovi v Anchorage, jsme přijali jako základ a zároveň navrhli konkrétní krok, který by otevřel cestu k jejímu praktickému uskutečnění. Americký vůdce odpověděl, že se bude muset poradit, ale ani po jeho setkání se spojenci následující den ve Washingtonu jsme nedostali žádnou reakci na naši kladnou odpověď na zmíněné návrhy, které před summitem na Aljašce předložil v Moskvě Steve Witkoff. Podtitulek Dohody s Anchorage. Ani během mého setkání s ministrem zahraničí Markem Rubiem v září v New Yorku jsem nedostal žádnou reakci, když jsem připomněl, že stále čekáme na odpověď. Abychom americkým kolegům pomohli rozhodnout se ohledně jejich vlastního nápadu, neoficiálně jsme sepsali dohody v Anchorage a předali je Washingtonu. O několik dní později se na žádost Donalda Trumpa uskutečnil jeho telefonický rozhovor s Vladimírem Vladimirovičem Putinem, během kterého bylo dohodnuto uspořádat nové setkání v Budapešti, které bylo třeba pečlivě připravit předem. Nebylo pochyb o tom, že se bude hovořit o dohodách s Anchorage. Po několika dnech jsem měl telefonický rozhovor s Markem Rubiem, po kterém Washington označil rozhovor za konstruktivní, byl skutečně seriózní a užitečný a sdělil, že v návaznosti na tento rozhovor není nutné osobní setkání ministra zahraničí a ministra Ruské federace za účelem přípravy kontaktu na vrcholné úrovni. Odkud a od koho pocházely důvěrné zprávy, které vedly amerického lídra k odložení nebo možná zrušení summitu v Budapešti, nevím, ale přesně jsem vám popsal sled událostí a beru za to plnou odpovědnost. Nehodlám však reagovat na zjevné nepravdy o v uvozovkách neochotě Ruska vyjednávat a o neúspěchu výsledků z Anchorage. Obraťte se na Financial Times, který podle mých informací šířil tuto lživou verzi, zkreslil podstatu a sled událostí, aby přisoudil veškerou odpovědnost Moskvě a odklonil Donalda Trumpa od cesty, kterou sám navrhl, to jest cesty ke stabilnímu a trvalému míru namísto okamžitého příměří, jak ho k tomu tlačí Zelenského evropští páni, posedlí touhou dosáhnout příměří a zásobovat nacistický režim zbraněmi, aby mohl pokračovat ve válce proti Rusku. Pokud BBC dokázala sfalšovat video Trumpova projevu a vložila mu do úst výzvu k útoku na Kapitol,

O to méně je možné věřit lžím Financial Times. Jsme stále připraveni uspořádat v Budapešti druhý rusko-americký summit, pokud bude skutečně vycházet z pečlivě zpracovaných výsledků z Aljašky. Datum však nebylo dosud stanoveno. Rusko-americké kontakty pokračují. Podtitulek Mikina s nápisem SSSR. Ozbrojené síly Ruské federace v současné době kontrolují menší území než v roce 2022 po prvních týdnech tzv. Speciální vojenské operace. Pokud skutečně vyhráváte, proč nedokážete zasadit rozhodující úder? Můžete také vysvětlit, proč neposkytujete oficiální informace o svých ztrátách? To byla otázka novin a Sergej Lavrov odpovídá. Speciální vojenská operace SVO není válkou o území, ale operací na záchranu životů milionů lidí, kteří na těchto územích žijí po staletí a které chce kyjevská junta vyhladit. Právně zákazem jejich historie, jazyka, kultury a fyzicky s pomocí západních zbraní. Dalším základním cílem SVO je spolehlivě zajistit bezpečnost Ruska a zmařit plány NATO a EU na vytvoření nepřátelského loutkového státu na našich západních hranicích, který by byl ve své legislativě i praxi založen na nacistické ideologii. Není to poprvé, co zastavujeme fašistické a nacistické agresory. Bylo tomu tak během druhé světové války a bude tomu tak i tentokrát. Na rozdíl od západu, který srovnal se zemí celé městské čtvrti, my chráníme lidi, civilisty i vojáky. Naše ozbrojené síly jednají s maximální odpovědností a provádějí přesné údery výhradně proti vojenským cílům a související dopravní a energetické infrastruktuře. O ztrátách na bojišti se zpravidla veřejně nemluví. Řeknu jen, že v rámci repatriace padlých vojáků předala ruská strana letos více než 9 000 těl vojáků ukrajinských ozbrojených sil. Z Ukrajiny jsme obdrželi 143 těl našich bojovníků. Vyvoďte si závěry sami. Otázka. Vaše účast na summitu v Anchorage v mikině s nápisem SSSR vyvolala mnoho otázek. Někteří v tom viděli potvrzení vašeho přání obnovit bývalý sovětský prostor. V závorce Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, pobaltské státy. Jednalo se o šifrovanou zprávu nebo jen o vtip? Odpověď, jsem hrdý na svou zemi, kde jsem se narodil a vyrostl, kde jsem získal kvalitní vzdělání, kde jsem zahájil a pokračuji ve své diplomatické kariéře. Rusko je, jak je známo, dědicem SSSR a celkově se naše země může pochlubit tisíciletou civilizací. Lidová vláda ve starém Novgorodu vznikla mnohem dříve, než si na západě začali hrát na demokracii. Mimochodem, mám i tričko s erbem ruského impéria, ale to neznamená, že ho chceme oživit. Jedním z našich největších bohatství, na které jsme právem hrdí, je kontinuita rozvoje a posilování státu v průběhu jeho velké historie sjednocení a soudržnosti ruského národa a všech ostatních národů v zemi. Tímto tématem se nedávno zabýval prezident Vladimír Vladimirovič Putin během oslav Dne národní jednoty. Takže nehledejte politické signály tam, kde nejsou. Možná na západě mizí vlastenecké city a loajalita k vlasti, ale pro nás jsou součástí našeho genetického kódu. Podtitulek Brusel táhne Kyjev do války. Otázka. Pokud byl jedním z cílů SVO návrat Ukrajiny do sféry vlivu Ruska, jak by se mohlo zdát například z požadavků na určení množství jejich zbraní? Nemyslíte si, že současný ozbrojený konflikt, ať už bude jeho výsledek jakýkoliv, dává Kyjevu jasně definovanou mezinárodní roli a identitu, která se stále více vzdaluje od Moskvy? Odpověď.
Cíle speciální vojenské operace byly definovány prezidentem Putinem v roce 2022 a jsou stále aktuální. Nejedná se o sféry vlivu, ale o návrat Ukrajiny k neutrálnímu, nezúčastněnému a bezjadernému statusu, o důsledné dodržování lidských práv a všech práv ruských a jiných národnostních menšin. Právě tak byly tyto závazky zakotveny v deklaraci nezávislosti Ukrajiny z roku 1990 a v její ústavě. A právě s ohledem na tyto deklarované závazky Rusko uznalo nezávislost ukrajinského státu. Dosahujeme a dosáhneme návratu Ukrajiny ke zdravým a stabilním kořenům její státnosti, což předpokládá odmítnutí servilního poskytování jejího území k vojenskému využití NATO a Evropské unie, která se rychle mění v neméně agresivní vojenský blok. Očištění od nacistické ideologie, zakázané v Norimberku, a obnovení plných práv Rusů, Maďarů a všech ostatních národnostních menšin. Je příznačné, že bruselské elity, které táhnou kyjevský režim do Evropské unie, mlčí o zjevné diskriminaci neautochtonních národů v uvozovkách. Tak Kyjev pohrdavě označuje Rusy, kteří žijí po staletí na Ukrajině, a zároveň oslavují Zelenského chuntu jako obránce evropských hodnot. Je to další potvrzení toho, že nacismus v Evropě opět pozvedá hlavu. Je to důvod k zamyšlení, zejména s ohledem na skutečnost, že v OSN Německo a Itálie spolu s Japonskem nedávno začaly hlasovat proti každoroční rezoluci valného shromáždění o nepřípustnosti glorifikace nacismu. Západní země neskrývají, že prostřednictvím Ukrajinců vedou válku proti Rusku, která neskončí ani v uvozovkách po současné krizi. O tom několikrát hovořili generální tajemník NATO Mark Rutte, britský premiér Keir Starmer, bruselští úředníci Ursula von der Leyen a Kaja Kallasová, zvláštní vyslanec prezidenta USA pro Ukrajinu Kate Kellogg. Je zřejmé, že odhodlání Ruska zajistit si bezpečnost tváří v tvář hrozbám, které vytvořil Západ s pomocí režimu, který ovládá, je legitimní a oprávněné. Podtitulek: Útěk před nacistickými katy. Otázka: I Spojené státy posílají zbraně na Ukrajinu a nedávno dokonce diskutovali o možnosti dodat Kyjevu řízené střely Tomahawk. Proč se váš postoj a vaše hodnocení politiky Spojených států a Evropy liší? Odpověď: Většina evropských a hlavních měst v současné době tvoří jádro takzvané koalice ochotných, která si přeje pouze jedno, aby nepřátelství na Ukrajině trvalo co nejdéle až do posledního Ukrajince. Zdá se, že nemají žádný jiný způsob, jak odvést pozornost svých voličů od vnitřních socioekonomických problémů, které se drasticky zhoršily. Z peněz evropských daňových poplatníků financují teroristický režim v Kyjevě a dodávají zbraně, kterými jsou systematicky zabíjeni civilisté z ruských a ukrajinských regionů, kteří chtějí uprchnout před válkou a nacistickými katy. Sabotují jakékoliv pokusy o uklidnění situace a odmítají přímé kontakty s Moskvou. Neustále zavádějí nové sankce, které jako bumerang zasahují ještě tvrději jejich vlastní ekonomiky. Otevřeně připravují novou velkou evropskou válku proti Rusku, snaží se přimět Washington, aby nepřijal čestné a spravedlivé diplomatické řešení. Jejich hlavním cílem je podkopat pozici současné administrativy prezidenta USA, která zpočátku byla nakloněna dialogu, chápala postoj ruské strany a projevovala ochotu hledat mírové a trvalé řešení. Donald Trump několikrát veřejně uznal, že jednou z příčin iniciativ Ruska byla expanze NATO. Přiblížení infrastruktury aliance k hranicím naší země, tedy přesně to, před čím prezident Putin a Rusko varovali posledních 20 let.
Věříme, že ve Washingtonu zvítězí zdravý rozum a dodržování tohoto principiálního postoje a že se zdrží činů, které by mohly vést k eskalaci konfliktu na novou úroveň. Naše ozbrojené síly však nerozlišují, zda jsou zbraně dodávané ukrajinským ozbrojeným silám evropského nebo amerického původu. Jakýkoliv vojenský cíl je okamžitě zničen. Podtitulek: Vzpomeňte na Napoleona a Hitlera. Otázka: Byli jste to vy, kdo stiskl resetovací tlačítko s Hillary Clintonovou, i když se věci pak vyvinuly jinak? Je možné obnovit vztahy s Evropou? Mohla by společná bezpečnost představovat úrodnou půdu pro zlepšení současných vztahů? Konflikt, ke kterému vedla neuvážená a bezperspektivní politika evropských elit, nebyl volbou Ruska. Současná situace neodpovídá zájmům našich národů. Bylo by žádoucí, aby si evropské vlády, z nichž většina provádí zuřivě protiruskou politiku, uvědomily nebezpečnost tohoto destruktivního kurzu. Evropa již bojovala pod vlajkami Napoleona a v minulém století pod nacistickými prapory a vlajkami Hitlera. Někteří evropští lídři mají zřejmě krátkou paměť. Až tato rusofobní horečka, nelze to nazvat jinak, pomine. Budeme otevřeni kontaktům a vyslechneme si, jak se k nám naši bývalí partneři hodlají chovat v budoucnu. Teprve poté se rozhodneme, zda ještě existují vyhlídky na poctivou spolupráci. Euroatlantický bezpečnostní systém, který existoval do roku 2022, byl zcela diskreditován a rozebrán úsilím samotného Západu. V této souvislosti prezident Vladimír Vladimirovič Putin předložil iniciativu na vytvoření nové, spravedlivé a nedělitelné bezpečnostní architektury v Eurázii. Je otevřena všem státům kontinentu, včetně jeho evropské části, ale bude nutné chovat se uctivě, bez neokoloniální arogance, na základě principů rovnosti, vzájemného respektu a vyváženosti zájmů. Otázka: Bránil vám ozbrojený konflikt na Ukrajině a následná mezinárodní izolace Ruska pravděpodobně v účinnějším jednání v jiných krizových oblastech, jako je například Blízký východ? Pokud se historický Západ rozhodl někoho izolovat, pak se jedná o sebeizolaci. A ani v tomto případě nejsou řady tak kompaktní. Letos se Vladimír Vladimirovič Putin setkal s představiteli Spojených států, Maďarska, Slovenska a Srbska. Je také jasné, že moderní svět se neomezuje na západní menšinu. Tyto časy skončily s příchodem multipolarity. Naše vztahy se zeměmi na jihu a východě světa, které představují více než 85% světové populace, se nadále rozšiřují. Podtitulek: Rusko není v izolaci. A ještě tedy odpovídá Sergej Viktorovič Lavrov. V září se uskutečnila státní návštěva ruského prezidenta v Číně. Jen v posledních měsících se Vladimír Vladimirovič Putin zúčastnil summitů SCO, BRICS, SNS, Rusko, Střední Asie. Naše vysoké vládní delegace se zúčastnily summitů APEC, ASEAN a nyní se připravují na summit G20. Pravidelně se konají summity a ministerská setkání Rusko-Afrika, Rusko, Rada pro spolupráci arabských států Perského zálivu. Většina zemí světa se řídí svými základními národními zájmy a nikoli pokyny bývalých koloniálních mocností. Naši arabští přátelé oceňují konstruktivní příspěvek Ruska k úsilí o řešení regionálních konfliktů na Blízkém východě. Současné diskuze o palestinské otázce v OSN potvrzují nutnost zapojit všechny významné externí aktéry, jinak nebude
dosaženo ničeho trvalého, ale pouze formálních ceremonií. V mnoha dalších mezinárodních otázkách se naše postoje shodují nebo jsou velmi blízké postojům našich přátel ze Středního východu, což napomáhá spolupráci v rámci OSN a dalších multilaterálních platform. Otázka. Nemyslíte si, že v novém multipolárním světovém řádu, který prosazujete a podporujete, vzrostla ekonomická a vojenská závislost Ruska na Číně, což vedlo k narušení rovnováhy ve vašem historickém spojenectví s Pekingem? My neprosazujeme multipolární světový řád. Ten se objektivně formuje, nikoli prostřednictvím dobývání, otroctví, útlaku a vykořisťování, jak to dělali kolonizátoři při budování svého v uvozovkách řádu a později kapitalismu, ale prostřednictvím spolupráce, zohlednění vzájemných zájmů, racionální rozdělení práce, asi racionálního rozdělení práce založené na kombinaci komparativních konkurenčních výhod zúčastněných zemí a integračních struktur. Pokud jde o vztahy mezi Ruskem a Čínou, nejde o spojenectví v tradičním smyslu slova, ale o efektivnější a pokročilejší formu interakce. Naše spolupráce nemá charakter bloku a není namířena proti třetím zemím. Kategorie vůdce a podřízení, typické pro aliance vytvořené během studené války, zde nejsou použitelné. Proto je nevhodné hovořit o jakékoliv nerovnováze. Rovnocenné a soběstačné vztahy mezi Moskvou a Pekingem jsou založeny na vzájemné důvěře a podpoře, jakož i na staletých tradicích dobrého sousedství. Jsme pevně odhodláni dodržovat zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí. Obchodní, technologická a investiční spolupráce mezi Ruskem a Čínou přináší oběma zemím konkrétní praktické výhody. Přispívá ke stabilnímu a udržitelnému růstu našich ekonomik a ke zlepšení blahobytu občanů. Úzká spolupráce mezi ozbrojenými silami zajišťuje důležitou komplementaritu, pomáhá našim zemím hájit jejich národní zájmy v oblasti globální bezpečnosti a strategické stability a účinně čelit novým i tradičním výzvám a hrozbám. Otázka. Itálie je v uvozovkách nepřátelská země. Vy sám jste to několikrát zopakoval v listopadu 2024 a dokonce jste to zvlášť zdůraznil. V posledních měsících však i v otázce Ukrajiny projevila naše vláda solidaritu s americkou administrativou, kterou Vladimír Vladimirovič Putin označil nikoli za spojence, ale bez pochyby za partnera. A nedávná výměna italského velvyslance v Moskvě naznačuje, že Řím si přeje určité zblížení. V jakém stavu jsou naše bilaterální vztahy? Pro Rusko neexistují nepřátelské země a národy. Existují země s nepřátelskými vládami. Vzhledem k takové vládě v Římě procházejí rusko-italské vztahy nejzávažnější krizí ve své poválečné historii. Nebylo to z naší iniciativy. Překvapila nás snadnost, s jakou se Itálie na úkor svých národních zájmů postavila na stranu těch, kteří sázeli na strategii porážku Ruska. Dosud nevidíme žádnou významnou změnu v tomto agresivním postoji. Řím nadále poskytuje všestranou pomoc neonacistům v Kyjevě. Zarážející je také snaha přerušit kulturní vazby a kontakty mezi občanskými společnostmi. Italské úřady ruší vystoupení významných ruských dirigentů a operních pěvců a již několik let nepovolují konání Veronského dialogu, který vznikl právě v Itálii a je věnován otázkám Euroazie. Spolupráce. To vůbec nevypadá jako typický postoj Italů, kteří jsou obvykle otevření umění a dialogu mezi lidmi.
Zároveň se mnoho vašich občanů snaží pochopit důvody ukrajinské tragédie. Například v knize Ukrajinský konflikt z pohledu italského novináře od známého italského publicisty Elisea Bertolacciho jsou shromážděny dokumentární důkazy o porušování mezinárodního práva ze strany kyjevských úřadů. Doporučuji vám tuto publikaci si přečíst. V dnešní Evropě není snadné najít pravdu o Ukrajině. Rovnocenná a vzájemně výhodná spolupráce mezi Ruskem a Itálií je v zájmu našich národů. Pokud budou v Římě ochotni přistoupit k obnovení dialogu na základě vzájemného respektu a zohlednění zájmů obou stran, dejte nám vědět. Jsme vždy připraveni naslouchat, včetně vašeho velvyslance.

jsme teďko akorát dohráli vítěznou píseň. No a já vám řeknu příběh, který se stal a je naprosto, ale naprosto uchvatný. Představte si, že máme v Olomouci výstavu hodinek, šperků, drahých kamenů, investičních kamenů a přišla dáma. Já jsem momentálně nebyl přítomen, protože jsem měl jinou práci, různě se střídáme, drží tam službu i kolegové, i já. No a tato dáma o sobě řekla, že mě hledá, nebo jestli tam jsem, že mi nese vzkaz od pana Černohouse. A já jsem trošku, možná i někdy pochyboval, jsem říkal, ten Černohous, Alan Černohous, jestli to nebude nějaký pseudonym. A tato dáma se s tímto pánem, autorem knihy, kterou čteme Rusko jinýma očima a momentálně Rudá symfonie, tak se s ním zná velice dobře a zprostředkovává nám kontakt přímo osobní. Takže když se zadaří, tak s panem Alanem Černohousem budu mít možnost pohovořit a ten rozhovor, doufám, bude zajímavý i pro vás. Takže takhle se věci dějí, takhle se ty všechny záležitosti odehrávají a je to naprosto spontánní a nádherné. Kdyby mi někdo řekl, že se s tímto člověkem potkám, já bych tomu vůbec, ale vůbec nevěřil. Tak. Takže čteme Rudou symfonii od Alana Černohouse. Nalezáme se někde v úvodu, kde se představují ty postavy, které vystupují vlastně v té záležitosti. Doktor Landovský byl poruštělý Polák a žil v Rusku. Jeho otec byl plukovník carské ruské armády. Bolševici jej zastřelili v roce 1917. Landovského curriculum vitae je v skutku nevšední a plné zvratu. Před revolucí stihl dostudovat lékařskou fakultu v Rusku. Poté studoval 2 roky ve Francii na Sorboně. Plyně mluvil francouzsky. Věnoval se otázce působení narkotik na lidský organismus, protože chtěl pomoci lékařům a lidstvu při provádění chirurgických operací. Landovský byl jako lékař nadaný, prováděl experimenty a dosahoval určitých kladných výsledků. Nicméně díky svému 3dnímu původu po revoluci žádnou práci ve svém oboru najít nemohl. Žil s rodinou v bídě a životem se protloukal po náhodných pracích. Protože sám neměl možnost výsledky své práce zveřejnit, dovolil svému úspěšnějšímu kolegovi, aby jej vydal pod svým jménem. Od té chvíle začaly jeho studie zajímat NKVD. Jednoho dne v roce 1936 na dveře bytu Landovského zaklepali pánové v černém a poručili mu, ať je následuje. Domů k rodině se už nevrátil. Od té doby musel plnit nejrůznější úkoly svých nadřízených z NKVD. Byl svědkem výslechů, mučení a nejneuvěřitelnějších zločinů. Účastnil se únosu generála Millera. 2krát byl v zahraničí, vždy ale jako zajatec pod dohledem a v doprovodu agenta. Landovského umístili do chemické laboratoře NKVD nedaleko Moskvy. Jako lékař byl přítomen při výsleších. Měl však dostatek odvahy k tomu, že si pořizoval zápisy toho, co viděl. Uchovával je, stejně jako kopie dokumentů, v šuplících svého stolu v chemické laboratoři. U výslechu s Rakovským byl doktor Landovský přítomen kvůli tomu, aby do rakovského skleničky nepozorovaně vhazoval pilulku, jež zvyšovala energii a udržovala vězně v dobré náladě. Nepodařilo se zjistit, kde pak do začátku druhé světové války žil. To, jak se ocitl v Leningradě, ani to, jak zemřel, také není známo. Doktor Landovský toho mnoho věděl a mnoho si toho vytrpěl. Povahově byl totiž slušný a věřící člověk. Na závěr chci říci toto. Každý čtenář v naší svobodné zemi nechci na knihu svobodně udělá vlastní názor. Píše překladatel. Já ještě nevím, jestli jsem vám četl o Gabrielovi.
Vyšetřovatel Gabriel je nesmírně zajímavou postavou. Původně to byl Šilan Gabriel René Duval, v sovětském prostředí Gavrila Gavrilovič Kuzmin. Pocházel z milionářské rodiny. Nejprve studoval ve Francii. Zvrat v jeho životě nastal tehdy, když se nechal unést komunistickou propagandou. Tak byl přijat do služeb OGPU, pozdější NKVD a KGB. Nabídli mu, že může studovat v Moskvě a on k tomu rád svolil. Absolvoval tvrdou školu NKVD a stal se zahraničním agentem. Jakmile si chtěl vše rozmyslet, bylo již pozdě. NKVD své lidi ze svého pevného sevření nikdy nepropouštělo. Vypětím vůle vystoupil na vrcholy zla, jak se sám vyjádřil. Těšil se důvěře samého Stalina. Výslech konal ve francouzštině právě tento agent. Tak já se napiju. Spláchnu něco. Tak, pojďme na to. Vrátil jsem se do laboratoře. Můj nervový systém o sobě dával vědět. Proto jsem si předepsal absolutní klid. Téměř celý den ležím v posteli. Už 4 dny jsem tu naprosto sám. Gabriel se na mě každý den ptá. Musí ale přece brát zřetel na svůj stav. Už jenom při pouhém pomyšlení, že mě znova pošlou na Lubjanku, abych byl přítomen novým scénám teroru, se začnu klepat a třást. Stydím se za to, že patřím k lidskému rodu. Jak nízko lidé upadli, jak nízko jsem sám upadl. Předešlé řádky jsou jediné, co jsem byl schopen napsat po 5 dnech po mém návratu z budovy NKVD na Lubjance, při pokusu popsat na papíře prožitou hrůzu, ačkoliv jsem tím narušil chronologické pořadí svých zápisů. Nemohl jsem psát. Teprve až po několika měsících, když začalo léto, jsem byl schopen si vše, co jsem viděl, klidně a lakonicky vysvětlit. To, co bylo tak odporné, zvířecí a chlípné. Po těchto uplynulých měsících jsem si 1000krát kladl tutéž otázku. Kdo byly osoby, které byly umučení inkognito přítomny? Vypěl jsem všechny své intuitivní a deduktivní schopnosti. Byl to snad Ježov? Ano, to je sice možné, nicméně nevidím žádné důvody k tomu, proč by se měl tento člověk skrývat. Oficiálně je přece za vše zodpovědný, takže pocit obavy k tomu, takže pocit obavy, který by jej přiměl se skrývat, nelze logicky zdůvodnit. A dokonce více než to. Mohli se alespoň v nějaké nejmenší míře pokládat za psychologa, pak by se tento fanatik a šéf NKVD s pro něj typickými atributy abnormality měl nechat unášet kriminálními podívanými. Takové věci, jako je projev nadutosti před poníženým nepřítelem, psychologicky i fyzicky změněného na kus hadru, by mu měly přinášet patologické uspokojení. Analyzoval jsem však věc ještě víc. Absence připravenosti přitom byla zřejmá. Rozhodnutí o svolání tohoto satanského zasedání bylo očividně učiněno ve spěchu. To, že mne určili k tomu, abych byl přítomen, byl jen důsledek náhlé domluvy. Kdyby si mohl Ježov zvolit dobu svobodně, příprava by byla provedena včas. Pak bych ale nebyl určen já. Onen generál NKVD, který se sotva stihl dostavit včas za účelem toho, aby byl při mučení přítomen, o tom věděl dříve. Kdyby to ovšem nebyl Ježov, kdo potom lhůtu stanovil? Jaký jiný šéf by to všechno mohl sladit? O sovětské hierarchii toto sice vím jen velmi málo, přesto je mi ale jasné, že v záležitostech ohledně NKVD nad Ježovem existuje v celém Sovětském svazu pouze jediný člověk, pouze on jediný, Stalin. Znamená to snad, že to byl on? Kladl jsem si všechny tyto otázky, které vznikly v důsledku mých závěrů, a přitom jsem si připomněl ještě něco, co mou domněnku potvrzovalo. Vzpomněl jsem si, že když jsem se podíval z okna na náměstí,
několik minut předtím, než jsme se vydali na představení, viděl jsem, že na ně přijeli 4 stejně velké automobily. My všichni sovětští lidé víme, že Stalin jezdí v karavaně stejných automobilů kvůli tomu, aby nikdo nevěděl, ve kterém sedí, aby díky tomu bylo obtížnější na něj spáchat atentát. Byl tam snad on? V tom jsem ale narazil na další neznámou. Soudě podle detailů, do nichž mě zasvětil Gabriel, museli být tajní diváci umístěni za našimi zády. Tam jsem však viděl pouze jedno podlouhlé zrcadlo, za nímž nebylo nic vidět. Odkud mohli to děsivé představení sledovat? Nevšiml jsem si ani jedné škvíry, skrze niž by bylo možné je pozorovat. Možná ale, že zrcadlo bylo průhledné. To si ale nemyslím, neboť má tvář se v něm odrážela úplně normálně. Byla to pro mě záhada. Uplynulo pouhých 7 dní, když se jednou z rána v domě objevil Gabriel. Spatřil jsem, že měl ve tváři energický a nadšený výraz. Jeho nálada byla plná optimismu. Nicméně výbuchy radosti, které oslňovaly rysy jeho tváře v první době, se už nikdy více neobjevily. Zdálo se, jako by chtěl odehnat stíny, které zachmuřily jeho tvář, zesílenou aktivitou a rozumovou činností. Po snídaní mi řekl, máme hosta. Kdo je to? Zeptal jsem se ho. Rakovský, bývalý velvyslanec v Paříži. Neznám ho. Je to jeden z těch, který jsem vám ukazoval té noci, dřívější velvyslanec v Londýně a Paříži. Samozřejmě, že je velký přítel vašeho známého Navašina. Ano, právě on. Je mi k dispozici. Máme ho tu. Zacházíme s ním slušně a je pod přísnou kontrolou. Uvidíte ho. Já? A proč? Dobře víte, že v žádném případě netrpím zvědavostí o věci tohoto druhu. Prosím vás, abyste mě zbavil nových podívaných. Nejsem zcela ještě zdrav po tom, k čemu jste mne přinutili minule přihlížet. Neručím za svůj nervový systém a své srdce. Ale prosím vás, nebojte se, tento člověk je už zlomený. Nebylo zapotřebí žádné krve ani žádného násilí. Je zapotřebí mu jen dávat v umírněných dávkách narkotické prostředky. Přinesl jsem vám informace, jsou od Levina. Ten nás ještě stále zásobuje svými poznatky. Vypadá to tak, že kdesi v laboratoři existuje jisté narkotikum,

a že nebude ztrácet naději a víru. Ví totiž, že si za jistých okolností může prodloužit život. To je první efekt, jehož musíme dosáhnout. Dále musíme dosáhnout toho, aby po celou dobu prožíval jakoby rozhodující šťastný moment. Přitom ale nesmí ztrácet své intelektuální schopnosti. Přesněji řečeno, musíme je ještě více zintenzivnit. Je zapotřebí, abychom mu vytvořili naprosto zvláštní stav opojení. Jak bych to vyjádřil? Ano, tak je to přesně stav osvíceného opojení. Tedy něco jako hypnoza? Ano, to je ono, ovšem bez uspání. A já mám kvůli tomu všemu vynalézt narkotikum? Zdá se mi, že přeceňujete můj vědecký talent. Nedokážu to. Ale doktore, nemusíte nic vynalézat. Co se Levina týče, ten tvrdí, že tento problém je už vyřešen. Od jak živa na mě působil tak trochu jako šarlatán. Budiš. Taky si nemyslím, že jim zmíněné narkotikum bude tak účinné, jak sám říká. Přesto nám ale pomůže dosáhnout toho, co potřebujeme. Vždyť nakonec nemusíme čekat zázraky. Alkohol nás nutí říkat hlouposti, i když nechceme. Proč by nás potom nějaký jiný prostředek nemohl přimět k tomu, abychom říkali smysluplnou pravdu a ne hlouposti? Levin mi mimo to vyprávěl o dřívějších případech. Podle všeho jsou hodnověrné. Proč ho tedy nechcete přinutit se věci zúčastnit ještě alespoň jednou? Nebo snad nechce poslouchat? Ale kdepak? On by chtěl. Vede ho k tomu už jenom snaha zachránit nebo prodloužit si život s pomocí té či jiné úsluhy, kterou prostě musí přijmout. Jde ale o to, že sám nechci používat jeho služby. Nesmí totiž slyšet nic z toho, co mi Rakovský řekne. On ani nikdo jiný. Takže to mám být já. Ano, vy jste prostě jiný člověk, jste lékař. Navíc jste člověk velmi slušný. Nejsem Diogenes, abych se pouštěl do hledání jiného takového člověka po všech těch zasněžených pláních Sovětského svazu. Děkuji, ale myslím, že má poctivost. Ano, doktore, je to tak. Říkáte, že zneužíváme vaši poctivost pro své všemožné bezcharakterní činy. Ano, doktore, je tomu tak. Tak tomu je, ale pouze z vašeho absurdního pohledu. Komu se ale dnes mohou zamlouvat absurdity? Například taková absurdita, jakou je vaše poctivost. Jen neustále nutíte k tomu, abych se vyhýbal tématu. Chcete, abychom spolu mluvili o přitažlivějších věcech. Co se ale vlastně bude dít? Pouze mi musíte pomoci nadávkovat Levinovo narkotikům. Vypadá to, že v dávce existuje jakási těžko přehnutelná, postřehnutelná míra, která odděluje spánek od bdělosti, osvícený stav od omámení, rozum od šílenství. Je to takto vytvářeno umělé opojení. Jde-li jen o to, ještě je tu jedna věc. Budeme mluvit vážně. Prostudujte si Levinovy instrukce. Zvažte je a rozumně je aplikujte analogicky vůči stavu osobnosti a schopnostem vězně. Na toto prostudování máte čas do večera. Můžete Rakovského vyšetřovat tak často, jak budete potřebovat. To je zatím vše. Ani mi nebudete věřit, jak hrozně se mi chce spát. Na pár hodin se jdu vyspat. Dal jsem pokyn, aby mě nevolali, nestane-li se do večera nic neobvyklého. Také vám radím, abyste si po obědě dobře odpočinul, protože pak nebudeme moci spát dost dlouho. Vyšli jsme do vestibulu. Gabriel se mnou rozloučil a hbitě vyběhl vzhůru po schodech. Pak se ale uprostřed svého rychlého výstupu zastavil. Haló, doktore, zavolal na mě. Na něco jsem zapomněl. Mám vám vyřídit velké poděkování od soudruha Ježova. Čekejte nějaký pořádný dárek, možná dokonce vyznamenání. Ještě mi na rozloučenou zamával a pak rychle zmizel za chodbou horního patra. Levinova poznámka byla stručná, přitom ale byla jasná a exaktní. Lék jsem dokázal najít bez větší námahy. Dávkován byl v miligramech, v drobných pilulkách. Jeho působení jsem ověřil v souladu s Levinovou instrukcí. Přípravek se velmi

snadno a rychle rozpouští ve vodě a ještě lépe v alkoholu. Receptura tam zapsaná nebyla. Proto jsem se rozhodl, že později důkladnou analýzu provedu sám, jakmile na to budou mít dostatek času. Nepochybně je to nějaká sloučenina odborníka Lumenšantata, právě toho vědce, o němž mi Levin vyprávěl během našeho prvního setkání. Neočekával jsem, že v analýze narazím na něco neobvyklého. Asi je to zase jen nějaká báze s významným množstvím opia, aktivnější kvality, než jakou má sám Tebain. Dobře jsem znal 19 hlavních druhů a pak ještě nějaké. V těch materiálních podmínkách, v jakých jsem konal své experimenty, jsem byl s informacemi, které mi má bádání přinesla, spokojen. I když má práce pochopitelně sledovala zcela jiný účel, ve sféře omamných prostředků jsem se bez potíží orientoval. Vzpomněl jsem si, že Levin mi říkal o destilaci vzácných odrůd indického konopí. Musel jsem mít k dispozici opium nebo hašiš, abych dokázal rozluštit tajemství tohoto vychvalovaného narkotika. Velmi rád bych narazil na jeden či několik nových důvodů, v nich spočívaly jeho zázračné přednosti. V podstatě jsem byl připraven takovou možnost předpokládat. Vždyť nakonec výzkumy, při nichž má člověk k dispozici neomezené množství času a prostředků, neexistují-li navíc ekonomické překážky, což bylo v podmínkách laboratoře NKVD možné, otevíraly neomezené vědecké možnosti. Utěšoval jsem se iluzí, že v důsledku těchto výzkumů, které měly za účel páchání zla, naleznu ve svém vědeckém boji nějaký nový prostředek proti bolesti. Ovšem na tyto příjemné iluze jsem nemohl plýtvat příliš mnoho času. Soustředil jsem se na předpoklad, podle něhož bych odhadl, jak a v jaké proporci budu Rakovskému muset toto narkotikum podat. Podle Levinovy instrukce by měla žádný efekt vyvolat jedna tableta. Levin mě totiž upozorňoval, že v případě pacientovy slabosti srdce je možná spavost či dokonce naprostá letargie s následným otupěním intelektu. Na to vše se musel brát zřetel, protože jsem musel Rakovského předběžně prohlédnout. Nepočítal jsem s tím, že stav jeho srdce shledám normálním. Vždyť i kdyby nebylo poškozené, pravděpodobně by kvůli nervovým otřesům trpělo poklesem napětí, protože po všech těch dlouhotrvajících a strašlivých mučeních jeho nervová soustava nemohla zůstat bez změn. Odložil jsem prohlídku na dobu po druhé snídani. Chtěl jsem si vše pečlivě promyslet pro případ, kdyby Gabriel chtěl narkotikum aplikovat buď svědomím Rakovského, či bez něj. V obou případech jsem se jim musel zabývat, protože jsem to měl být právě já, kdo mu narkotika musí dát. To mi také konkrétně sdělili. Nebyl zde zapotřebí zásah profesionála, protože lék byl indikován ústy. Po snídaní jsem šel navštívit Rakovského. Věznili ho v jedné z cel na nižších poschodích. Stráž z něj nespouštěla oči. Z nábytku tam byla jen jedna stolička, úzká postel, bez opěradel a malý hrubý stolek. Když jsem vstoupil, Rakovský zrovna seděl. Když mě uviděl, i hned vyskočil a pronikavě mi pohledl do tváře. Vyčetl jsem v jeho očích pochybnost a zdálo se mi, že také úlek. Musel mě ale přece poznat, protože té památné noci mne viděl sedět vedle generálů. Přikázal jsem stráži, aby místnost opustila a aby mi sem přinesla židli. Sedl jsem si a k témuž vyzval vězně. Bylo mu něco kolem 50, byl střední postavy. Na čele měl pleš, nejvýraznější na něm byl velký tlustý nos. Mládí byl jeho zevnějšek zřejmě příjemný, jeho tvář neměla typické karikaturní semitské rysy a čty v ní byly dobře čitelné. Svého času byl očividně dosti vypasený. Nyní ale rozhodně ne, kůže na něm všude visela. Jeho obličej a krk se podobaly vypuštěnému měchu. Erární strava na Lubjance byla očividně pro někdejšího velvyslance v Paříži příliš přísná dieta. V tu chvíli jsem se omezil pouze na toto pozorování. Kouříte? Zeptal jsem se a otevřel tabatírku.
Hned od začátku jsem mezi námi totiž chtěl navázat poněkud srdečnější vztahy. Nechal jsem kouření z důvodu ochrany zdraví, odvětil mi velmi příjemným tónem. Děkuji vám ale. Myslím, že už jsem si ze svých žaludečních nemocí dostatečně vyléčil. Kouřil klidně a zdrženlivě. Dokonce s určitou elegancí. Jsem lékař, představil jsem se. Ano, vím, viděl jsem, jak jste pracoval, tam řekl polekaně. Přišel jsem, abych se dozvěděl, jak jste na tom se zdravím. Jak se cítíte? Trpíte nějakou nemocí? Ne žádnou. Jste si tím jist, co vaše srdce? Díky nucené dietě na sobě nepozoruji žádné symptomy abnormality. Jsou ale takové, kterých si nemůže všimnout ani sám pacient, ale jen lékař. Jsem lékař, skočil mi do řeči. Lékař? Zopakoval jsem udiveně. Ano, vy jste to nevěděl? Nikdo mě o tom neinformoval. Tak to vám gratuluji. Bude mi radostí být užitečný kolegovi, či dokonce možná spolužákovi. Kde jste studoval? V Moskvě? V Petrohradě? Ale kde pak? Tenkrát jsem ještě nebyl ruský občan. Studoval jsem v Nancy a pak v Montpellieru. Tam jsem dosáhl vědecké hodnosti. Tak to jsme mohli studovat spolu. Absolvoval jsem několik semestrů v Paříži. Byl jste Francouz? Chtěl jsem jím být. Narodil jsem se jako Bulhar, ale aniž by se mne kdo zeptal, udělali ze mě Rumuna. Má provincie Dobruja, kde jsem se narodil, připadla po uzavření mírové dohody Rumunsku. Dovolíte, poslechnu si vás. Nasadil jsem si fenendoskop. Sundal si své otrhané a umaštěné sako a postavil se. Poslechl jsem si ho. Nenašel jsem na něm nic abnormálního. Přesně, jak jsem předpokládal. Slabost, ale bez defektů. Myslím, že vaše srdce potřebuje dodat energii. Jen srdce, soudruhu? Zeptal se ironicky. Ano, myslím. Řekl jsem a tvářil se, že si jeho ironie nevšímám. Že vaše dieta by měla být rovněž zesílena. Dovolíte, abych se poslechl s radostí a předal jsem mu fenendoskop. Rychle se poslechl. Čekal jsem, že můj stav bude mnohem horší. Mnohokrát vám děkuji. Mohu si již oblet sako? Jistě. Myslím, že prozatím bychom se měli soustředit na to, že potřebujete brát několik kapek digitalu, co říkáte. Považujete to za absolutně nezbytné? Myslím, že mé staré srdce klidně vydrží těch několik dní či měsíců, které mi ještě zbývají. Nemyslím. Domnívám se, že ještě budete žít mnohem déle. Nezneklidňujte mě, kolego. Žít déle. Žít ještě déle. Musí přece existovat pokyn o ukončení. Proces už nelze déle zdržovat. A pak odpočívat. Když to vyslovil a měl tím pochopitelně na mysli definitivní odpočinek, zdálo se, že rysy jeho tváře vyjadřovaly téměř až jakési blaženství. Zachvil jsem se, tato touha po smrti, po tom, co nejdřív zemřít, kterou jsem v jeho očích přečetl, mnou otřásla. Ze soucitu jsem ho chtěl nějak povzbudit. Nepochopil jste mě, soudruhu. Chtěl jsem jen říci, že ve vašem případě může ještě být rozhodnuto o tom, zda bude váš život prodloužen. Život bez utrpení ovšem. Vždyť kvůli čemu by vás sem jinak přivezli? Co pak s vámi nyní nezacházejí lépe? To poslední je pravda samozřejmě. Na ostatní už dělali narážky, ovšem. Dal jsem mu mezi řečí ještě jednu cigaretu a potom jsem dodal. Mějte přece naději. Ze své strany a do té míry, do jaké mi to povolí šéf, učiním vše, co na mě závisí, aby vám nebylo nějak ublíženo. Nyní vydám pokyny k tomu, aby vám zlepšili stravu. Pozvolna ovšem, neboť znám stav vašeho žaludku. Začneme mléčným režimem a poté něčím podstatnějším. Můžete kouřit, berte si. Nechal jsem mu zbytek cigaret, pak jsem zavolal strážného a řekl mu, ať vězni zapálí cigaretu vždy, kdy si o to řekne. Pak jsem odešel. Ale ještě předtím, než jsem šel na pár hodin odpočívat, jsem vydal nařízení, aby Rakovskému dali půl litr mléka s cukrem. Setkání s Rakovským se mělo konat ve 12 v noci.
Přátelská povaha setkání byla zdůrazněna ve všech detailech. Pořádně vytopená místnost, oheň v krbu, nepříliš ostré světlo, nevelká, ale za to vkusně vybraná večeře a několik druhů kvalitních alkoholických nápojů. Vše je vědecky improvizované. Přesně jako pro večer plný lásky, poznamenal Gabriel. Musel jsem asistovat. Můj hlavní úkol spočíval v tom, abych vězni podával narkotikum tak, aby si ničeho nevšiml. Za tímto účelem rozestavili nápoje jakoby náhodně kolem mne. Počítali totiž s tím, že mu budu nalévat víno. Měl jsem rovněž dohlížet na dobu ukončení působení narkotika a v potřebnou chvíli mu dát novou dávku. To bylo to nejdůležitější, co jsem měl za úkol. Pokud se experiment podaří, Gabriel chce dosáhnout posunu k jádru věci už během prvního setkání. Doufá v úspěch. Dobře si odpočinul a na setkání se dostavil v plné parádě. Už si nedočkavě přejí slyšet, jak bude s Rakovským zápolit, protože myslím, že ten je pro něj dostatečně způsobilý soupeř. Před krbem rozmístili tři křesla. Na nejbližší u dveří mám usednout já, Rakovský si sedne doprostřed a na třetí má usednout Gabriel, který se dokonce svým oděvem snaží působit optimisticky. Oblékl si totiž typicky ruskou bílou košili. Hodiny odbyly 12, když k nám vězně přivedli. Slušně jej oblékli, byl pečlivě oholený. Profesionálně jsem se na něj podíval a hned si všiml, že vypadá mnohem lépe. I hned se začal omlouvat, že kvůli své žrudeční slabosti nemůže vypít více než jednu skleničku. Hned jsem litoval, že jsem tam před jeho příchodem nevložil narkotikum. Hovor začíná banálně. Gabriel ví, že Rakovský ovládá mnohem lépe francouzštinu nežli ruštinu. Proto začíná mluvit v tomto jazyce. Přitom jsou činěny narážky na minulost. Je vidět, že Rakovský je obratný debatér. Jeho slova nepostrádají přesnost. Jeho mluva je elegantní. Dokonce se vyznačuje jakousi vybraností. Podle všeho je velmi dobře erudován. Někdy zcela nenuceně uvádí citáty a vždy jsou správné. Jindy zase činí narážky na své nespočetné útěky, na vyhnanství, na Lenina, Plechanova, na R. Luxemburkovou. Dokonce říká, že když byl ještě chlapec, podával ruku Engelsovi. Pijeme whisky. Poté, co mu Gabriel umožnil zhruba půl hodiny mluvit, jsem se ho jakoby nic zeptal. Mám vám nalít více surovky? Ano, nalijte, odpověděl mi mechanicky. Manipuloval jsem s nápojem a vložil do něj tabletu, kterou jsem od začátku držel konečky ukazováčku a prostředníku. Nejprve jsem posunul whisky Gabrielovi. Pohledem jsem mu přitom dal na srozuměnou, že jsem věc splnil. Předal jsem Rakovskému jeho skleničku a on poté sám začal pít. Svou sodovku nechával bublat skutečně požitkářsky. Jsem to ale malý darebák, říkám si v duchu. Tato myšlenka přišla, ale jen tak mimochodem. Nyní hoří v radostném plamení krbu, který budí dojem téměř posvátného ohně. Dříve, než Gabriel přistoupil k hlavní věci, začal být dialog dlouhý, ale velmi zajímavý. Měl jsem to štěstí, že se mi podařilo získat dokument, který lépe než stenografický zápis reprodukuje vše, co spolu Gabriel s Rakovským ve svém dialogu posuzovali. Tady je. Výslech obviněného Christiana Georgieviče Rakovského, vedený Gavrilem Gavrilovičem Kuzminem, dne 26. ledna 1938. Gabriel, na základě toho, na čem jsme se dohodli na Lubjance, jsem se přimluvil za to, aby vám bylo naposledy umožněno se hájit. Vaše nynější přítomnost v tomto domě je výrazem toho, že jsem toho dosáhl. Teď se uvidí, zda nás neklamete. Rakovský, nepřijí si to a ani to nehodlám dělat. Gabriel, předběžně je to ale z mé strany šlechetné upozornění. Nyní ovšem běží o čistou pravdu, nikoliv o oficiální pravdu, čili tu, která musí být slyšena během procesu v souvislosti s oběma obviněnými. Víte, že je to něco, co plně spadá do politických zájmů. Nebo, jak by řekli na západě, jedná se o státní zájmy.
Požadavky mezinárodní politiky nás nutí zatajovat úplnou pravdu, to je skutečnou pravdu. Ať bude proces jakýkoliv, státy a lidé se dozvědí jen to, co se mají dozvědět. Ten ale, kdo má vědět vše, čili Stalin, se o tom také musí vše dozvědět. Takže ať budou vaše slova zde jakákoliv, vaše postavení už stížit nemohou. Vězte, že vaši vinu neznásobí, ale kýžené výsledky vám naopak mohou být ku prospěchu. Můžete si zachránit život, protože ten jste pro tuto chvíli už ztratil. To jsem vám tedy sdělil. Nyní se ale podívejme na tuto věc. Všichni se budete přiznávat k tomu, že jste Hitlerovi špioni a necháváte si platit gestapem. Je to tak? Rakovský, ano. Gabriel, jste tedy Hitlerův špion? Rakovský, ano. Gabriel, ne, Rakovský, tak to nepůjde. Říkejte skutečnou pravdu, ne tu procesní. Rakovský, nejsme Hitlerovi špioni. Nenávidíme Hitlera tak, jak ho můžete nenávidět i vy, jak ho může nenávidět Stalin. Snad ještě více. Je to ale velmi komplikovaná záležitost. Gabriel, dobrá, pomohu vám. Náhodou o tom totiž také něco vím. Vy, trockisté, jste byli v kontaktu s německým štábem, není-liž pravda? Rakovský, ano. Gabriel, odkdy? Rakovský, přesně datum neznám. Bylo to ale brzy po pádu Trockého. Je jasné, že to bylo ještě před příchodem Hitlera k moci. Gabriel, tak si to tedy upřesněme. Nebyl jste osobní špion Hitlera ani jeho režimu? Rakovský, přesně tak. Byli jsme jimi totiž už dříve. Gabriel, za jakým účelem? Za účelem toho, abyste Německu darovali vítězství a nějaká ruská území. Rakovský, nikoliv, v žádném případě. Gabriel, takže jste byli obyčejní špioni, kteří to dělají pro peníze? Rakovský, pro peníze? Nikdo z Německa nedostal ani marku. Hitler nikdy nebude mít tolik peněz, aby si mohl koupit například komisaře zahraničních věcí Sovětského svazu, protože ten má ke své svobodné dispozici rozpočet větší, než kolik činí společné bohatství Morgana a Vanderbilta. Navíc se z jejich používání nemusí nikomu zodpovídat. Gabriel, a to z jakého důvodu? Rakovský, mohu mluvit zcela svobodně? Gabriel, jistě, vždyť právě to od vás chci, kvůli tomu jsem vás sem pozval. Rakovský, copak Lenin nesledoval vyšší zájmy, když získal pomoc od Německa kvůli tomu, aby mohl přijet do Ruska? Je potřebné prohlásit za pravdivé ty pomlouvačné výmysly, které byly uvedeny do chodu vzhledem k jeho obvinění. Nenazývali také jeho císařovým špionem? Jeho styky s císařem a pomoc bolševickým ničitelům ze strany Němců při Leninově odjezdu do Ruska je přece zřejmý. Gabriel, ať je to pravda či nikoliv, ve vztahu k naší záležitosti je to zcela irelevantní. Rakovský, dovolím si nesouhlasit. Dovolte mi věc dokončit. Není snad dokázaný fakt, že Leninova činnost byla pro německá vojska nejprve příznivá? Dovolte, jmenovitě to byl separátní mír uzavřený v Brestu. Na němž byla Německu přenechána rozsáhlá území Sovětského svazu. Kdo vyhlásil poraženectví formou výzbroje bolševiků v roce 1913? Lenin. Pamatuji si na spaměti jeho slova z dopisu Gorkému. Válka mezi Rakouskem a Ruskem by byla velmi příznivá pro revoluci. Sotva ale bude možné, aby nám Franz Josef a Nikolaj poskytli tak velkou šanci. Vidíte tedy, že my jako takzvaní trockisté, kteří jsme vynalezli porážku v roce 1905, pokračujeme v této fázi ve stejné linii, jmenovitě v Leninově linii. Gabriel s malým rozdílem. Rakovský, dnes v Sovětském svazu vládne socialismus a ne car. Vy tomu věříte, říká Rakovský. Gabriel, čemu? Rakovský, tomu, že v Sovětském svazu existuje socialismus. Gabriel, copak Sovětský svaz není socialistický? Rakovský, pro mne, jen podle názvu. Právě tady se totiž skrývá skutečná příčina opozice. Snad se mnou budete souhlasit a na základě čisté logiky
to konec konců budete muset uznat, že teoreticky a racionálně máme stejné právo říci ne, jako má Stalin právo říci ano. Je-li pro triumf komunismu obhájeno poraženectví, ten pak, kdo se domnívá, že komunismus zkrachoval kvůli Stalinově bonapartismu, nebo že Stalin věc komunismu zradil, má stejné právo jako Lenin se stát poražencem. Gabriel, myslím Rakovský, že díky svému zvyku přehnaně používat dialektiku příliš teoretizujete. Je jasné, že kdyby tu seděli diváci, zdůvodnil bych si to, ale dobrá, uznám tento váš argument, protože je ve vašem postavení jediný možný. Myslím ale, že bych vám mohl dokázat, že se nejedná o nic jiného než o sofistiku. To ale ponechejme na jindy. Pokud tedy ještě mezi námi k nějakému jindy dojde, doufám, že mi dáte možnost k revanši. Pro tuto chvíli vám řeknu jen jednu věc. Sleduje-li vaše poraženectví a porážka Sovětského svazu za cíl restauraci socialismu, čili skutečného socialismu, kterým je podle vás trockismus, protože jsme již zlikvidovali jeho vůdce a představitele, nemá poraženectví a porážka Sovětského svazu žádný objekt ani význam. V důsledku porážky by nyní došlo k intronizaci nějakého Führera nebo fašistického cara, není-liž pravda. Rakovský, opravdu bez lichocení z mé strany váš závěr je velkolepý. Gabriel, dobrá. Pokud to, jak předpokládám, tvrdíte upřímně, lze říci, že jsme už v naší věci dosáhli významného posunu. Jsem stalinista a vy trockista. Takže lze říci, že jsme dosáhli nemožného. Dospěli jsme k bodu, kde se naše názory shodly. Shodly se v tom, že Sovětský svaz v danou chvíli nesmí být zničen. Rakovský, musím přiznat, že jsem nečekal, že budu mít možnost komunikovat s tak inteligentním člověkem. Ve skutečnosti na dané etapě a možná také během následujících několika let nemůžeme o porážce Sovětského svazu uvažovat ani ji iniciovat. Je totiž známo, že dnes jsme v takovém stavu, v němž se nemůžeme chopit moci. My, komunisté, bychom z toho neměli žádný užitek. Toto stanovisko je přesné. Shoduje se s vaším názorem. Nás nyní nemůže zajímat rozpad Stalinova státu. Říkám ale, a zároveň to tvrdím, že tento stát je bez ohledu na vaše řečené antikomunistický. Vidíte, že mluvím upřímně. Gabriel. Ano, vidím to. Je to totiž jediný způsob, jak se můžeme domluvit. Dříve než budeme pokračovat dále, vás tedy žádám, abyste mi vysvětlil, co mi připadá rozporuplné. Je-li podle vás sovětský stát antikomunistický, proč si v danou chvíli nepřejete jeho zničení? Nějaký jiný stát by mohl být méně antikomunistický. Existovalo by tak méně překážek pro restauraci vašeho čistého komunismu. Rakovský, kdepak? Takové východisko je příliš jednoduché. Stalinův bonapartismus sice rovněž stojí vůči komunismu v protikladu, stejně jako stál Napoleonův oproti revoluci, jasná je ale skutečnost, že Sovětský svaz si i přesto nadále zachovává svou komunistickou formu a dogma. Je to komunismus formální, nikoliv reálný. Podobně jako Stalinovi umožnilo zmizení Trockého automaticky změnit skutečný komunismus ve formální, stejně tak by nám zmizení Stalina umožnilo změnit jeho formální komunismus na reálný. Stačila by nám k tomu jedna pouhá hodina. Rozumíte mi? Gabriel, ano, to je samo sebou jasné. Vyslovil jste jen klasickou pravdu o tom, že nikdo neničí to, co chce zdědit. Ale dobrá. Vše ostatní je jen pouhá sofistická kauzuistika. Vaše tvrzení se zakládají na zjevně rozporném a tedy snadno vyvratitelném předpokladu. Na předpokladu o stalinském antikomunismu. Existuje snad v Sovětském svazu soukromé vlastnictví? Existuje tu snad osobní přidaná hodnota, třídy? Nebudu se odvolávat na fakta. Nač?
Rakovský. Už jsem svolil k tomu, že tu existuje formální komunismus. Vše, co tady jmenujete, jsou jen formy. Gabriel. Ano, ale čemu mají sloužit? Nebo jsou jen obyčejný rozmar? Rakovský. Kdepak? Pochopitelně, že ne. Jsou nutnost. Materialistickou evoluci dějin není možné zadržet. Lze ji nanejvýš přibrzdit. Za jakou cenu ale? Za cenu jejího teoretického přijetí. To ale jen kvůli tomu, aby mohla být aplikována v praxi. Moc, která lidstvo vleče ke komunismu, je totiž tak neporazitelná, že tatáž, ovšem deformovaná moc, která stojí vůči sobě samé v protikladu, může dosáhnout pouze zpomalení rychlosti rozvoje. Přesněji řečeno, může průběh permanentní revoluce jen zpomalit. Gabriel například, Rakovský. Nejjasnější je Hitlerův příklad. Hitler potřeboval socialismus kvůli tomu, aby mohl nad socialismem zvítězit. Je to tentýž jeho antisocialistický socialismus, jakým je nacionál socialismus. Stalin zase potřebuje komunismus, aby nad komunismem mohl zvítězit. Paralela je tady až příliš zřejmá, ale bez ohledu na hitlerovský antisocialismus a stalinský antikomunismus, oba tyto směry ke své smůle a navzdory své vůli socialismus a komunismus transcendentně vytvářejí. Ony, stejně jako řada dalších, ať chtějí či nechtějí, ať si to uvědomují či nikoliv, přesto ale každopádně vytvářejí formální socialismus a komunismus, který my, komunisté a marxisté, musíme nevyhnutelně zdědit. Gabriel zdědit? Kdo to bude dědit? Trockismus je zcela zlikvidován. Rakovský, říkáte to sice, ale nevěříte tomu. Čistky sice mohou být jakkoliv rozsáhlé, ale my, komunisté, přežijeme. Stalin přece nedokáže vypátrat všechny komunisty, i když bude jeho ochranka jakkoliv schopná. Gabriel, Rakovský, žádám vás a je-li to potřebné, přikazuji vám, abyste nedělal žádné urážející narážky. Nezneužívejte svou diplomatickou nedotknutelnost. Rakovský, takže já jsem splnomocněnec a čí jsem velvyslanec? Gabriel, právě onoho nedosažitelného trockismu. Dohodneme-li se, že jej budeme takto nazývat. Rakovský, nemohu být diplomatem trockismu, na který narážíte. Není mi dáno právo ho zastupovat. Ani jsem na sebe sám tuto funkci nevzal. To vy mi ji dáváte. Gabriel, začínám vám důvěřovat. Co se vás týče, musím říci, že při mé narážce na tento trockismus jste jej přede mnou nezačal hned popírat. To už je dobrý začátek. Rakovský, jak bych ho mohl popírat, když jsem se o něm sám první zmínil? Gabriel, takže vzhledem k tomu, že jsme na základě vzájemného souhlasu uznali existenci tohoto zvláštního trockismu, přeji si, abyste uvedl konkrétní údaje, které jsou nezbytné pro prošetření této schody. Rakovský, ano, takže mohu vám prozradit to, co považujete za nezbytné se dozvědět a učiním to na základě své vlastní iniciativy. Nemohu ale zaručit, že takové je vždy také jejich myšlení. Musíme skončit, máme za 3 minuty celou, stranu 241, budeme si to pamatovat a pomalučku, ale jistě si zahrajeme písničko, budeme předávat, bude-li komu, do dalšího studia. Takže přátelé, to bylo z dnešního čtení úplně všechno, víc už se nám do pořadu nevejde, takže po písničce to bude záležitost asi Brna, bych řekl. Takže co si dáme? Já si myslím, že nejlepší bude Honza Nedvěd. Přátelé, mějte se krásně. Budeme se slyšet zítra s Jiřou a potom s Míšou, takže se budeme těšit. No a pro dnešek se od mikrofonu s vámi loučí a zítra na slyšenou opět těší Petr Václav.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Dnes tady přivítám v našem předvánočním vysílání, už řekněme posledním živém mém předvánočním vysílání, protože pak budu vysílat pouze analýzy, nebo řekněme takové pohodovější, relaxačnější pořady. Ale v rámci předvánočního vysílání živého tady přivítám spisovatelku a bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu ERÚ, Alenu Vytázkovou. Alenko, vítej, ahoj.
1: Ahoj, hezky dobrý večer.
0: A jako druhého hosta tady přivítám předsedu spolku věřitelů a přátel práva Zbyňka Prouska. Zbyňku, tak je před Vánoci, ahoj.
2: Dobrý večer všem.
0: Alena Vytázková. Alena Vytázková přivedla na svět své další knižní dílo. Román Kulak, My všichni jsme vinni, se už v těchto týdnech dostal na pulty knihkupectví. Popisuje příběh muže, co by svědka českých dějin 20. století. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysee. Jak moc ti, Alenko, dalo práci tuto knihu napsat právě s přihlédnutím k současné situaci? Byla to tentokrát moc velká fuška. V podstatě, jak jsem říkal, s přihlédnutím k těm turbulentním věcem, turbulentním záležitostem na geopolitické sféře, které právě teď probíhají.
1: Já bych to ještě možná rozšířila, protože ta kniha je skutečně zpracována na základě skutečných událostí, které se ve vzpomínkách hlavní postavy Bohuše Kulaka vrací. Je to muž, který se dožil více než 100 let a jeho život probíhal vedle 6 generací a vlastně začal se odehrávat v období od Rakousko-Uherska a končil v novodobé historii po sametové revoluci v bývalém Československu, následně Česku. Ta kniha se mě psala velice těžce, protože vzpomínky toho muže se překrývaly z minulosti, současnosti, dokonce tam odhadoval některé věci, které se skutečně teď udávají. A mohu říct, že je to kniha, kterou jsem psala nejdéle ze všech, více než 5 let. A to, že jsem ji nakonec dokončila a vydala, tak tomu taky přispělo dění na Ukrajině, vlastně blížící se konflikt nebo obrovský konflikt, který může skončit třetí světovou válkou, tak mě popohnalo tu knihu dokončit, protože ty jednotlivé pasáže života Kulaka, který přežil 2 světové války, přežil mnoho politických změn. Vždy na to de facto obyčejný člověk doplatil. Popisuje krátké životní příběhy svých spolužáků, s kterými studoval ve Vídni. Každý z nich pocházel z jiné oblasti, z Rakouska, Slovenska, Československa, Německa, Ruska, jsou tam Maďarska. Jsou tam vlastně příběhy těch kluků, kteří po první světové válce studovali, měli plné chuti do života a následovala druhá světová válka ještě víc brutální. V knize je popisováno nebo vyjadřován charaktery jednotlivých lidí, ti, kteří chtěli přežít, jakým způsobem dokonce změny jmén, aby mohli přežít. Je to určitě příběh, který není morbidní, naopak, ale upozorňuje na to, že za těch 100 let našeho bytí de facto, které jsou v tomto příběhu popsány, se nejen zasmějete, ale i vede k zamýšlení a jak říkala Valerie Zavadská, která pravděpodobně bude zase knihu namlouvat, takže si u toho i poplakala. Je to asi ojedinělý příběh v dnešní době, kdy se poukazuje v tom krátkém úseku, co žijeme, čeho ten člověk, když se dostane vlastně do nějakých možností zabíjet, je k tomu vyprovokován, takže je toho schopen ty zvěrstva vlastně dělat, ničit životy. Ten starý muž na sklonku svého života vlastně vzpomíná a měl zájem, aby se ty vzpomínky zveřejnily. když vezmeme, víme to, když umíráme, jestli se nám skutečně promítne ten film života, jak se říká, jestli ten film je barevný, černobílý, jaký bude ten náš, bude to komedie, drama, thriller, je ten film plný barev nebo šedé, bezbarvé nic. Jaký film se promítá Boušovi, je popsáno v té knize, která je trošku odlišná od mých dřívějších knih. Odlišná v tom, že ty jednotlivé etapy nebo jednotlivé oblasti života, které Bohuš prožil, jsou dokumentovány, ale velice krátce na pár řádků, na půl stránky, skutečnými historickými daty, které jsem ve spolupráci teda s umělou inteligencí jsem si potvrzovala, že to tak je, že to není záležitost jenom, kterou znám já z dějepisu. No ale pak jsme přece jenom přistoupili, ne já, ale nakladatel a zpracoval tu část, tu historickou, historik, pan, ty historická fakta tam doplnil pak pan Michal Macháček. Takže ta kniha je román na základě vyprávění starce, který to přežil, prožil a užil si svého života, protože i na sklonku měl rád život, uměl si ho užít i prožít, v těžkých obdobích dokázal i přežít, aniž by ztratil smysl pro humor. A on vzpomíná a připomíná nám všem, že my všichni jsme vinni, že jsme umožnili psychopatům nás ovládat. Svojí zbabělostí a strachem jsme připustili, co se v posledních více než 100 letech odehrálo. A vlastně úplně jeho poslední výzva pro nás, pro všechny byla: neboj se být slušný. Já k tomu dodávám, že je to, že dneska to chce kus odvahy. Takže to je kniha, která je na pultech všech knihkupectví, vydalo ji nakladatelství Olympia a já doufám, že najde mezi čtenáři že najde své čtenáře.
0: Ano. V podstatě je důležité, jak tady k tomu mám několik poznámek, které jsem si psal během tvého povídání. Nejen 100 let jsme umožnili psychopatům, aby ukořistili moc nebo uchvátili moc a ovládali nás. V podstatě mizivá klika mocných, která si uzurpovala moc a tu využívá nad rámec svých možností. A bylo to nejen 100 let, ale řekl bych už téměř 1000 let v podstatě od benátské černé šlechty a další potom sednářské organizace v 18. století, které se potom rozmáhaly a tak dále a tak dále. To znamená, že už v podstatě v celém historickém koláči jsme tady mohli pozorovat stejný vzorec mocenského uspořádání hierarchie společnosti, to je první poznámka. Druhá poznámka, nebojíme se být slušní. To je sice fajn, ono to zní velmi pěkně, ale většinou bohužel ten slušný člověk ostrouhá. Aspoň já mám takovou zkušenost, když třeba stojíme ve frontě na poště a někdo ti předběhne a ty potom slušně ho požádáš, aby tady nepředbíhal, tak on se ti vysměje. Bohužel s tou slušností člověk daleko nedojde. A potom v rámci Valerie Zavadské, tak Valerie Zavadská tam má neskutečné rejstříky intonace v hlase. Vy, kteří jste poslouchali nebo kteří jste si zakoupili trilogii Solární baroni právě od, co tady dělají, Valerie Zavadské, tak je to úplně neskutečné, jak ona vlastně mění ty rejstříky, hlasy, vkládá do hlasu úžasné emoce a cit v rámci rozlišení těch jednotlivých postav a tak dál. A my bychom opravdu rádi, kdyby to bylo možné, a pokud ona tu knížku načte, tak bychom to také mohli vysílat mimo tedy umístění do archivu, to rozhodně ne, ale bychom to mohli vysílat, byli bychom rádi. To ještě bude v jednání a uvidíme, jak to dopadne. To je předposlední poznámka a vzpomínky Bohuše Gulaga, ty jsi říkala, to už právě směřuje k té mé další otázce, abychom to tady, to téma ukončili postupně a věnovali se dalším tématům. Ty jeho vzpomínky se zakládají na skutečných událostech, nebo celá kniha se zakládá na skutečných událostech, jak jsi o tom hovořila. Kde jsi čerpala inspiraci pro postavy v tom románu a respektive pro ty události jako takové, byť byly reálné, a celkové pojetí toho tématu? Jak tě vůbec napadlo, že by si takto mohla tu knihu koncipovat v rámci vzpomínek posledních 100 let?
1: Protože mě to zaujalo, ale stále jsem to neuměla zpracovat, protože ty vzpomínky skutečně byly tak rozervané, že se to velmi těžce zpracovávalo a některé ty části byly až, jsem měla pocit, že jsou nadsazené, nebýt války na Ukrajině, kdy, nebo toho obrovského konfliktu na Ukrajině, který de facto urychlil, aby to memento, že ještě máme čas vše zastavit a nedostat se do té hrůzy, kterou Bohuš Kulak prožil a kterou ve svých vzpomínkách se snažil popsat, proto je tam těch 100 let, protože on popisuje těch 100 let, kdy žil, jo, kdy měl rodiče a prarodiče a kdy měl pak vnuky, pravnuky, takže on popisuje to, co prožil on a jeho přátelé. A já jsem považovala pak za povinnost, když jsem měla možnost ty vzpomínky vlastně si probírat, tuto knihu vydat a prostě lidé, kteří si budou chtít přečíst, aby se zamysleli nad tím, že ještě máme čas, abychom se těm hrůzám vyhli, protože tyto poslední, jak se říká, že by to byl poslední konflikt světový, pokud by propukl v jadernou válku, tak ty hrůzy si nedokážeme ani představit. Tak to byl ten důvod, že nakonec jsem tu knihu, teda nakladatel byl ochotený vydat, Olympia, ale mezi tím, jo, já jsem napsala 3 knihy, já jsem mezi tím napsala Béďa, Povolání syn, napsala jsem mezi tím knihu Prezident, napsala jsem mezi tím knihu Prostituti a tady toto pořád leželo tak nějak polozpracované a pořád jsem neměla nějak mě to nešlo jako dopsat, ale myslím si, že ten konflikt mě k tomu inspiroval, že si lidé možná, je to lehké čtení, není to tak drastické, jak o tom hovořím, protože je tam skutečně i hromada veselých věcí, protože Bohuš Kulak byl skutečně člověk, který měl rád legraci do posledního vydechnutí, dokázal ze sebe i z druhých si udělat legraci, dokázal flirtovat, prostě byl to člověk, který přes ten životní osud, který on, jeho rodina a přátelé měli, tak zůstal stále nad věcí veselý a snažil se o to, abychom nezapomněli, co tu těch 100 let bylo, protože lidská paměť je, že rychle se zapomíná, za rok, za dva se zapomíná, tak měl obrovský zájem, ale on to ke konci života si vykládal, tak, že měl zájem, aby to zůstalo a ty jeho vzpomínky se dostaly mezi lidi a já jsem to pak považovala za povinnost, když jsem o to byla požádána, abych to zpracovala a nyní se to vydalo.
0: Bohuš Kulak, byť je to fiktivní osoba, ten jeho pseudonym byl inspirovaný nebo zakládal se také na skutečné osobě, stejně tak jako Solární baroni, taky byl pseudonym a byly to ve skutečnosti reálné osoby, byť měli teflon a tak dál. Tak no, tohle je taky skutečná osoba? Bohuš
1: ano,
0: Kulak.
1: Ano, to je, ano, Bohuš Kulak je skutečná osoba, akorát to jméno je jiné.
0: Rozumím, to jsem chtěl vědět.
1: Tam je mnoho těch jmén, až to někdo si bude číst, má to být i v audio verzi, ne v audio, v audio zavacka, ale v no, internetové elektronické, je elektronická kniha, e-kniha. Tak to má být taky snad už v nějakých pár dnech, takže tam prostě ty osoby jsou, tak je to proběhlo.
0: A byl tam třeba nějaký oříšek v tom vydání Olympií, kdy tam opravdu nastal nějaký svár, že se nakladatel škubalen, že to můžeš takto veřejně vydat,
1: ne.
0: Právě tuto knihu nebyl.
1: Ne.
0: Říkala, že jsi přesvědčila nakladatele, aby to vydal, tak
1: no,
0: si myslel.
1: No, protože jako poprvé strašně dlouho knihu četli, vždycky přečetli a řekli tak jo, nebo ne, tady toto četli strašně dlouho, i historik se tím zabýval, pan Macháček, velmi dlouho. takže tomu věnovali velkou pozornost. Je pravda, že ten děj právě přeskakuje v tom, jak ty vzpomínky jsou prostě v tom roce 1900, já nevím, pět, pak první světová válka, jo, pak se přeskakuje tak, jak ten jeho život, protože ta kniha začíná, když on umírá. Takže kniha Přesně, začíná, když on umírá.
0: Potom vzpomíná.
1: Ano. On vlastně v době, kdy už nebyl tak čilý, ale pořád mu to myslelo do poslední chvíle, tak vzpomínal a diktoval a vykládal a navykládal toho nejvíc v té poslední fázi svého života. A to se jako těžce, nebylo to jednoduché zpracovat. Dokonce jsem slyšela, jestli už bude další díl, jestli připravuji další díl Kuláka, tak prosím nepřipravuju.
0: Jasně. Poslední věc k tomuto tématu, než přejdeme na další, takové trošku, řekněme, horší, tady to je takové trošku sladké téma. V rámci vydání knihy to bude trošku horší, taková pilulka, kterou ale musíme spolknout. Zbyněk Prousek, ještě Zbyňku, jak probíhal samotný křest té knihy, protože ty jsi tam byl účasten, zaznělo třeba něco zajímavého, šampaňské teklo proudem, nebo snad vodka tekla proudem, to asi ne, to je legrace, ale jakým způsobem probíhal ten křest knihy, k tomu bychom měli ještě vrátit, protože ten proběhl 11. listopadu, tuším tohoto roku, je to pravda?
2: Říkáš to, Vítku, správně, bylo to 11., bylo to v Obecním domě Praze, to tady Alenka neříkala, měl jsem tu, jak bych to řekl, tu čest, nebudu přehánět, měl jsem tu čest být jedním z hostů. Na mě osobně ta akce působila velmi, velmi dobře, byla taková, bych to řekl, upřímná, teplá, taková srdečná, prostě jako ta atmosféra tam byla fakticky dobrá, nebo aspoň na mě to tak působilo, možná, že někdo má jiný pocit, ale já měl pocity jenom ty nejlepší. Takže si myslím, že tam je dobrý, Alenka tam naprosto perfektně uvedla tu svoji knihu, myslím si, že naprosto výstižně, jasně. Prostě ta akce od A do Z pro mě byla taková, asi tak, jak to má být, stručná, jasná, výstižná, hřejivá, teplá, upřímná, taková vyloženě prostě věc kulturní a taková malá lichotka ze všech přítomných dam, to tam Alence nejvíc slušelo.
0: Tak, Alenka,
1: Zbyňku, děkuji.
2: No je to tak, musím to tak říct, to není jako, já nejsem ani politik, ani europoslanec, já nemusím, jak bych to řekl, nikomu poklonkovat a před nikým se klanět, ale je to tak, prostě opravdu ze všech těch přítomných dam a žen, to tam Alence nejvíc slušelo.
0: Ostatní dámy to jistě ocení, ten tvé gentlemanské gesto. A jistě budou rádi, jak se s tebou potom příště setkají, tak určitě poděkují za tu pochvalu. Ale ještě v rámci toho křestu, Alenko, chceš k tomu ty ještě něco dodat, co tě třeba zaujalo, kdo tam vůbec byl, kromě Zbyňka, nějaká známá osobnost nebo kdokoliv, co tam zaznělo třeba zajímavého na tom křestu?
1: Já bych řekla, že pro naše posluchače nejzajímavější osoba tam byl Zbyněk.
0: Tomu to taky nejvíc slušelo, jo?
1: Ano. Prostě byla jsem ráda, že pozvání přijali lidé, jako je Eliška Kulič, protože si toho vážím, že ona mé knihy čte a líbí se jí, takže na křtu byla, takže si vážím. A nechci jmenovat další, protože bych musela vážím si každého, kdo tam přišel. A samozřejmě, že si vážím i toho, že jsme to mohli mít v Obecním domě, protože je to vlastně pícha, česká pícha, a začal se de facto stavět v této podobě právě nějak 1900 a něco, a to začal příběh a život právě té hlavní postavy, takže to bylo i trošku tak spojité s touto nádhernou budovou. A vážím si, že Vlastimil Ježek, předseda představenstva, ředitel Obecního domu a bývalý ředitel Českého rozhlasu, tu knihu chtěl pokřtít a pokřtili, protože se mu taky líbil obsah, měl tu knihu o nějakých pár dnů dřív, Takže jsem byla ráda, že se k tomu postavili i lidé, kteří v tom mediálním světě jsou nějakým způsobem známi a že se nebáli na ten křest přijít, protože ne všichni najdou odvahu se jít podívat na křest knihy Vitáskové.
0: To jsem chtěl právě na to navázat, že v rámci

0: Ano,
1: Ano.
0: Vítku, nebojme se být slušní.
1: Tak.
0: To není o ničem jiném.
1: V tomto případě ano, v tomto případě ano.
0: Já jsem tam někde i psala, tam byl jeden takový postřeh, že z toho zmateného vyprávění toho dědy, dědouška, ne dědy, ale toho dědouška stařečka, že slušný člověk je zůstane slušným za každého režimu. A svině je zůstava svíní taky za každého režimu. Takže ten režim zas tak velký vliv na to chování lidí vlastně by neměl mít.
1: My jsme tady měli před vysíláním takové drobné vyprávění o prokurátorech z 50. let, kteří potom běžně plynule přešli do toho nového režimu. Tak na to možná narazíme, že svině za každého režimu bude svině za každého režimu.
0: Ano.
1: To znamená, abychom to téma ukončili, přišli dál, protože čas nás tlačí, máme tady potom 11 téma, takže vás poprosím, abychom byli opravdu stručnější. Zbyněk by to hodně naposílal, adresuje ještě tak reklamace Zbyňkovi, jo. Ale v rámci těch témat opravdu musíme být stručnější.
0: Ano, budeme rychlí.
1: Ale tohle myslím, že je zásadní a to si zaslouží zase, abychom to extendovali, trošku rozšířili a rozebrali. Před Vánocemi tedy je právě tato nejnovější kniha Aleny Vitáskové pro inspirací třeba pod hezký dárek pod vánočním stromečkem. Přesuňme se k dalšímu podtématu navazujícímu, které už není tak příjemné, a to konec institutu Aleny Vitáskové. Chtěl jsem být i v Čechách, ale no, dejme tomu v Čechách. Ty jsi se, Alenko, rozhodla institut uzavřít a ukončit s koncem tohoto roku, respektive se začátkem toho příštího. Jaké okolnosti tě nakonec přivedly k takovému možná i radikálnímu rozhodnutí?
0: Tak nebylo to jen mé rozhodnutí, ale i zakladatelů, kteří vyhodnotili, že institut již nadále nemůže plnit tu úlohu, pro kterou byl založen, a já vám řeknu proč. My, když jsme institut zakládali v roce 2017, Zbyněk byl jeden z prvních spolupracovníků a pak také členem výkonné rady, tak jsme měli několik sekcí, kdy každá ta sekce byla vlastně zastupovala určitou oblast ve vymáhání práva a spravedlnosti. Ať už to byl spolek Šalamoun trestní věci, anebo spolky, které se zabývaly rodiny nezákonně stíhaných, protože ten člověk, který je stíhaný nezákonně, tak ta rodina na to doplácí celá. Ten, který je pak ve vězení a dejme tomu ho na obnově procesu propustit, protože se zjistí, že nic neudělal, tak ta rodina je šíleně poškozena. Takže jsme tam měli celou řadu tady těchto sekcí, se kterými jsme pracovali. Udělali jsme mnoho věcí pro to, abychom se domohli vymahatelnosti práva a spravedlnosti. Měli jsme jeden z největších seminářů v parlamentu České republiky, kde se hovořilo o tom, jestli jsme vůbec ještě právě stát. V té době k tomu poslal stanovisko i prezident Miloš Zeman, byli tam poslanci, byla tam občanská veřejnost, jednotlivé oblasti nevymahatelnosti práva, protože to není jenom o trestu, ale i třeba v firmy, které byly poškozené státem a jejich podnikání de facto skončilo a pak se ukázalo, že se ten stát spletl. Takže i tato oblast se řešila. A my jsme po těch letech zjistili, že jsme vlastně takový otloukánci, protože se nám téměř nedařilo ani po tom obrovském semináři, kdy se v té době ještě ministryně spravedlnosti Benešová, kdy jsme se snažili s ní komunikovat na úpravě některých zákonů, vyhlášek, kdy jsme jasně upozorňovali, v čem ten problém je, tak prostě ten zájem z té strany zákonodárců byl, neříkám nulový, on byl mínusový. Nula by byl dobrý výsledek. On byl mínusový. My jsme byli obtížný hmyz. Takže se nám nedařilo vlastně ani dospět, nějaké vyhlášky se nám podařilo prosadit, že se změnily, ale prostě to úsilí, které jsme vynakládali, tak bylo neadekvátní té činnosti. Proto jsem před zhruba rokem a půl jsme snížili vlastně činnost těch sekcích a IAV de facto

0: zůstal, že jsme jen ve velkém publikovali nebo jsme dělali rozbory, pomáhali v energetice. Zbyněk se svým spolkem věřitelů a přátel práva převzal některé trestní věci, které jsme měli rozpracované, ať už to byla záležitost těch kluků, kteří jsou stále ve vězení a nemohli se obnovit procesu, ať už je to Stráňák, Šímek, Bouček. Prostě jsme v této oblasti tu část si Zbyněk převzal z institutu a ten, to, takže to byl ten hlavní důvod, že ten úspěch, aby s náma vlastně politici, kteří stále hovořili o tom, že občanská veřejnost se má zajímat, že má připomínat, že má říkat, co se nelíbí, občanská veřejnost de facto soustředěna nebo spojena v těch spolcích. Zeptejte se spolku Šalamoun, to je ten sám příběh. Ano, podařilo se nám někoho na PPčko, na to podmínečné propuštění se za něj zaručit, podařili se nám některé kroky, ale to pořád není ta možnost, že by vás brali vážně. To je za prvé. Takže ten zájem, abychom dál pokračovali v zakladatele prostě dál odmítali, protože finanční náklady na takový spolek jsou skutečně nemalé. Pokud to chcete dělat s plnou parádou, se všemi právními kroky. A další záležitost, která k tomu silně přispěla, bylo, když vlastně institut, nějaká skupina, já nevím, Prague Security.
1: Ano, Praxis Society.
0: Ano, tento institut, když dal IAV na nějaký seznam, já nevím, Dezolátu.
1: To by mě vůbec netrápilo, Alenko, v podstatě to jsou jako kvasi seznamy.
0: Tu se mě někdo ptal ty důvody, jo, ten velký důvod, kdy prostě jsme se rozhodli, že ne, tak pak ten další byl, že tu někdo vytváří seznamy za peníze daňových poplatníků a on ten seznam dá, kdyby tam dal Vitáskovou, tak já, jak soudkyně řekla, musím něco vydržet, že musím vydržet, že mě někdo osočuje, že jsem, já nevím, Bůh ví co, ale nevidím důvod, proč by to měl trpět institut, který dělal poctivou práci, pro občanskou veřejnost, dělali jsme samozřejmě taky pro energetiku, měli jsme tam sekci energetiky, energetiku tak, aby byla přístupná finančně pro všechny, ne aby se z toho stalo nedostatkové nebo drahé zboží, luxusní zboží, to energetika není. Takže když nás začali osočovat tímto způsobem, že ten institut je prostě škodná ve společnosti, tak to ještě více umocnilo zakladatele, že prostě oni s tím nesouhlasí, aby se pokračovalo. Takže jsme se rozhodli, že od 1. ledna jde institut do likvidace. Při této příležitosti bych chtěla ale strašně poděkovat dárcům, kteří pravidelně každý měsíc přispívali, ať už to byla paní Dagmar, pan Jan, Vladimír, pan Jiří, Lukáš, Tomáš, Alfred, jo, prostě celá řada jednotlivců, kteří přispívali na institut. Chtěla bych jim poděkovat, ale zároveň je požádat, jestli poslouchají tento pořad, já na vás nemám kontakt. Jestli byste mě mohli poslat mail, protože bych s váma chtěla ještě jinak jednat, a ten mail poslat na buď tady Vítkovi do rozhlasu, abych měla na vás mailovou adresu aspoň. Takže prosím, sdělte panu do rádia svoji mailovou adresu a já bych dárci, kteří podporovali léta institut, chtěla pak osobně si napsat pár slov.
1: Skvělé. Případně na Facebooku ti můžou kontaktovat, pokud to funguješ na Facebooku v rámci komentářů, nefunguješ.
0: Nefunguju na Facebooku, ne.
1: A nebo třeba Zbyňku Prouskovi také na Facebooku mohu napsat. To se opravdu není možné.
0: Takže ten důvod byl, jestli to stačí.
1: Urychlit, ano, akcelerovat. Poslední věc, abychom ti Zbyňku neupřeli taky právo se k tomu vyjádřit. Lze tedy říct, abychom trošku provedli drobnou bilanci zrušení institutu Vytázkové, že se instituce dělí na kasty v podobě těch vyvolených, privilegovaných, to znamená, že jim přisknutá určitá forma kredibility, prestiže a na ty nevyvolené. A sice se u nás stále hraje parodie na svobodu, otázek na nepříjemné kauzy a tak podobně, ale vládní mafie, ať už je tam kdokoliv, to prostě vymlčí a na otázky neodpoví. A to byl právě jeden z těch důvodů zrušení institutu, že byl zařazený do té škatulky nevyvolených, neprivilegovaných, a to znamená bez určité kredibility, která by ho opravňovala k tomu fungovat na té standardní mediální rovině.
2: Otázka na mě, Vítku? Jo, tak moje reakce je velmi stručná. Já si myslím, že Alenka to řekla výstižně, ty sám dodáváš, čas běží, máš pravdu. Já bych to jenom krátce na to zareagoval tím, že opravdu tady v podstatě to není, z hlediska toho institutu Aleny Vytázkové, to není, jak bych to řekl, neschopnost, jo, to je důkaz o tom, že v této zemi nefunguje stát. Jinými slovy, tady si můžete v rámci občanských aktivit a v rámci občanských iniciativ a v rámci všech možných ústavních práv o sdružování se a tak dále, koupit ráno kilo hrachu, házet to na zeď a to má být naprosto na stejno. Jinými slovy, ten stát dneska dospěl k tomu, ta mafie státní, která tam je, že tak si občané říkejte, to chcete, to je něco jako ten čápatý žábí, tak si tohle kvákajte, ale zobák nahoře mám já si budu dělat, co chci. Čili oni absolutně ignorují to, co se tady děje, a proto, jak to tam Alenka krásně o tom hovořila, prostě veškeré úsilí na téma vymahatelnost práva a spravedlnosti je tady jenom marnost nad marnost, protože ta mafie, co tam je, prostě má pevně všechno v rukou a výsledek je takový, že to je opravdu mlácení prázdné slámy s obrovským úsilím finančním i těch lidí a k ničemu to nevede. Čili ryba smrdí od hlavy a dokud neměníme hlavu, nemůžeme o těle vůbec mluvit.
1: Nicméně nebojte se, milí posluchači, o naše pořady nepřijdete, protože i když institut Aleny Vytázkové končí, my budeme vysílat dál. To je všechno v rámci prvního vstupu, který vysíláme na Svobodném vysílači v rámci předvánočního vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, se mnou jsou tu stále Alena Vytázková a Zbyněk Prousek. Posloucháte nás také na kanále Odyssey a my si zahrajeme písničku vánoční, písničku a potom budeme pokračovat už ve standardních tématech v rámci těch 11 témat, která jsem avizoval, která tu máme a která musíme urychlit. Hezký večer. Český.

0: vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším vysíláním provází stále spisovatelka a bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu ERÚ Alena Vitásková a předseda spolku věřitelů a přátel práva Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, za necelý rok zbankrotovalo v Česku 633 firem. To je nejvíc od roku 2017. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Ono by se to mohlo zdát celkem málo, ale jsou to v průměru 2 firmy za den. O čem to vypovídá? O nechuti lidí podnikat u nás pod stále větším byrokratickým tlakem nebo byrokratickou zátěží, anebo dražších energiích, pro které se vyplácí stále méně nebo stále více firmám cokoliv vyrábět, produkovat?
1: Já myslím, že to je obojí, protože ty enormně vysoké ceny energií přivedli mnoho firem k tomu, že jejich výrobky se staly nekonkurenčně schopnými a nebyly konkurenčně schopní na trzích a tím ty firmy vlastně zbankrotovaly. Další úkaz, se domnívám, je i to, že ti nadšenci z 90. let, kdy skutečně podnikali, tak přicházejí do let a jejich podnikání de facto končí a v mnoha případech jejich děti nechtějí podnikat a ty firmy, pokud nejedná o úplný bankrot, tak také končí. Ale co je hlavní? Já jsem přesvědčena, že ta chuť vůbec podnikat, mít důvěru v tento stát, že vás nedostane do situace, že vám to podnikání pěkně znepříjemní, kdy malé firmy živoří a ty obrovské vlastně dostávají podpory, protože ta malá firma tu podporu celkem nedostane, dostávají jenom ty velké, pro které ty malí podnikatele pak dělají. Dodavatele pracují, tak si myslím, že i toto je důvod, že spousta těch malých firm prostě už není schopná za tu marži, já nevím, 1% nebo 0% dál pracovat.
0: To je logické. Zbyněk Prousek, můžeme to tedy shrnout tak, že je to jakési vysvědčení a jakýsi výsledek minulé pětimafie, jakým způsobem se stěžovalo podnikání i v rámci narůstajících cen energií v důsledku podseknutí právě těch lacinných zdrojů z Ruska.
2: Vítku, já budu velmi stručný, protože myslím si, že tomu, že tady stačí takový dvě nebo tři základní reakce. Jedna je ta, že jak ty sám říkáš, ta pětimafie tomu rozhodně nepřispěla, to je finále konce. Ale zároveň bych tomu ještě dodal to, že jednak je to ta likvidace, nebo teda to také sám likvidace bankroty, v podstatě likvidace bankroty těch firem je přímý, v mých očích je to důkaz toho, že z republiky se opravdu stává Titanic. Já začínám být čím dál skeptičtější, to trošičku se tak nějak cvrnká o to IAV, já začínám být čím dál skeptičtější vůbec v tom žití tady v této republice, protože si myslím, že nebo neumím si představit, kdo by tuto republiku uměl vůbec dát dohromady. Jo, prostě to vůbec to jako nechápu. Takže pro mě to je důkaz toho, že ta republika opravdu se stává Titanikem. A druhá moje reakce a vlastně poslední moje reakce je ta, že dokud budeme kolonie Bruselu, tak ta situace se nikdy nemůže zlepšit. Budeme pořád jenom více a více ovládáni tím Bruselem, budeme pořád a pořád a více zotročováni tím Bruselem, nebudeme samostatní, ani ty podnikatelé nebudou samostatní, ten stát se do všeho bude pořád jenom montovat, všechno bude šmírovat, všechno bude sledovat, ale nikdy nikomu ničem nepomůže, takže ta likvidace bude, je tady systematická a tady to je toho důkazem. Já tomu nemám co víc za říct.
0: Otálet s vystoupením, tím hůře se nám bude vystupovat, protože ta legislativní pavučina bude stále propletenější a propletenější. My jsme tady o tom nesčetněkrát hovořili. Pojďme tedy k dalšímu tématu. Alena Vitásková. 45 tisíc je přiměřená satisfakce, řekl soud 13 let neprávem trestanému. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. 45 tisíc děleno 13, to znamená 13 lety, jsou necelé zhruba 4 tisíce za rok. Pro soudce a státní zástupce jsou to zhruba dva obědy v nějaké trochu luxusnější restauraci. Je to dost, Alenko? Taková provokativní otázka. Já samozřejmě vím, co na to odpovíš, ale ptám se, je to dost?
1: Je to výsměch spravedlnosti. Berme v úvahu, že takový soudce, který o tom rozhoduje, má roční plat 1,5 milionu minimálně. Ano, minimálně. A on pak řekne, že někomu, komu zničil život, protože ten člověk byl de facto na útěku a hledal důkazy, aby se mohl dovolat spravedlnosti, protože on byl odsouzený a utekl, že? A on se té spravedlnosti nakonec dovolal, protože ty důkazy si pozjišťoval on, ty důkazy doložil on. To neudělala ani policie, ani státní zástupce, ani soudce na jeho obranu. A oni mu pak dají 45 tisíc za 11 let, ale ten život není zničený jenom těch 11 let, on je zničený navždy. On těch 11 let mohl studovat, protože to byl nějaký mladý kluk, který byl před studií na vysoké škole, jestli jsem tomu dobře rozuměla. On mohl studovat, on mohl, já nevím, se pracovně uplatnit úplně jinde, on mohl cokoliv, ale on má zničený život navždy. A tam nějaký soudce, aktivista mu dá tady toto odškodnění. To, ten stát by se měl už zpamatovat a stydět se za to, že si neváží svých občanů a nechává tu zlovůli v rukou soudců, o kterých se říká, že to je pilíř vlastně demokracie, spravedlnosti. No to není pravda. Já bych byla zvědavá, kdyby ten soudní senát mu řekli, dobře, no tak teď budeš dostávat 11 let, jenom 45 tisíc za 11 let. To, prostě je to výsměch, je to absolutní výsměch a stát využívá a má radost, že se může odvolávat na to, to já ne, to nezávislý soud. Jak nezávislý? To prostě mě to rozčílí vždycky.
0: 45 tisíc to nemají ani oni za měsíc, na to za 13 let. No, 150.
1: Tak oni mají ročně minimálně podle toho, v jaké pozici a co tam všechno vyvádí ještě za tak mají minimálně 1,5 milionu ročně.
0: Jasně,
1: ano.
0: Jasně.
1: No. Takže se musíte smát tomu, že člověk, který 11 let si zhání důkazy, aby se mohl osvobodit od toho našknutí a té kaňky ve svém životopise, tak pak oni mu dají 45, oni se mu smějí, oni se vám smějí do obličeje. Jo, to je to nejhorší. Jak si můžu vážit takového státu?
0: Zbyněk Prousek, nebylo by lepší nepřiznávat vůbec nic, než takovou směšnou almužnu. 13 let tě popotahují soudy, trestají, vystavují šikaně a pak ti usmrknou necelých 45 tisíc.
1: No, oni to nazvali, že to je justiční omyl. No.
0: Omyl je ta částka. Možná no, to byl
1: my jsme se Zbyňkem takový justiční omyl taky jednou řešili, že? Když se spletli a zavřeli někoho, protože si spletli jméno.
0: Zbyňku, ta otázka směřovala na tebe.
2: Jo, to Alenka, vybavuje se mi ten člověk, ale ono těch justičních omylů je tady celá řada, to bychom byli široký, to na to tady nemáme prostor, ale je to opravdu česká podoba spravedlnosti, nebo je to jeden z dalších případů české podoby spravedlnosti. V mých očích je to další důkaz o tom, že tady ten stát nefunguje, že se rozpadá, jak se říká, pod rukama, lidově řečeno. Je to další důkaz toho, že tady si musíte v této zemi, bohužel, je otázka dohledání důkazů a otázka domožení se spravedlnosti za prvé věc štěstí, jenom štěstí, a za druhý je to záležitost své pomoci. Tady absolutně selhává policie, státní zastupitelství, tady prostě jako to byl případ toho s tím únosem, to samý, ten si taky sám musel najít skutečného pachatele, pomoci soukromých detektivů, tady ten člověk si taky sám našel důkazy, takže ten, kdo chce prostě odolat ty policejní justiční hydře, tak se musí nějakým způsobem sám očistit. Tady prostě to není o tom, že tady se vlastně dostáváme i k tomu, že vyšetřování už dneska je nahrazeno jakousi štvanicí za někým vytipovaným a toho vytipovaného prostě takzvaně udělá. Tady se policie tady nevyšetřuje, tady se prostě vytipovaný člověk štve, až se uštve, státní zástupce obžaluje a soudce ho zavře a všichni mají splněno, udělají si kaničku na spis, berou ty platy, které jste tady zmiňovali a jsou všichni spokojení, ale ještě mnohem zarážející v mých očích je to, že ta situace se ne nelepší, ona se zhoršuje a to, že se politici bojí, politici všichni, co tady byli, nebo ano, všichni, co tady byli od roku 90, v podstatě do ty krabičky patřej, tak nemají zájem, anebo se bojí tu talárnickou inkvizici prolomit. To je prostě celý, to je to alfa omega toho problému. Jo, čili tady se hlámají jak policie, tak státní zastupitelství, tak soudy systémově, ale prostě politici napříč těch všech, co byli u politické moci nebo i státní moci, se toho prostě dramaticky bojí. A poslední snad moje poznámka je v tom, že i tady na tom případu je krásně vidět ta absence hmotné a trestní odpovědnosti těch, co to zavinili. To znamená ten soudce, který prostě, nebo vůbec to, ten, kdo rozjel tu mašinerii proti tomu panovi Žerebákovi, nebo jak se jmenuje, že byl 13 let vlastně pořád brán za vinného, dokud se nevyvinil, tak to někdo přeci zavinil. A ten by měl nést tu hmotnou i trestní odpovědnost. A to tady bohužel to tady chybí. Takže fakticky to je jenom další případ dokreslující, že česká justice, autovistná justice trestní je jedna velká tragédie. Tečka.
0: Alena Vitásková, telefon je štěnice, kterou nosíte v kapse. Zachytit se dají i šifrované zprávy. Varuje šéf francouzské tajné služby. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Audicí. My tohle už tak nějak tušíme celou dobu, ale myslíš, že to docvakne více lidem, nebo že tyto výroky na oficiální rovině teď získají na větší legitimitě nebo kredibilitě, když je vyskla takto exponovaná osoba z rozvědných kruhů?
1: Já si myslím, že spousta lidí ví, že telefon je štěnice k odposlechu, a ti, co to neví, tak je to nezajímá vůbec. Takže i když to řekne taková kreditabilní
0: kapacita,
1: tajná služba francouzská, není to česká, tak si myslím, že je to ani moc nerozhodí, protože oni si myslí, že když nic nedělají nezákonného, takže to přece nevadí. Oni netuší, že když se dělá konstrukce zločinu, tak to třeba může těm orgánům, které tu konstrukci vyrábějí, pomoci, že si dovymýšlejí.
0: Zbyněk Prousek, myslíš proto, že je lepší ty skutečně důležité věci řešit jakkoliv jinak, jen ne přes telefon, že nás v podstatě komunikační technika vlastně paradoxně přesouvá do doby ještě přední, že bychom měli ty skutečně důležité věci řešit bez použití právě té moderní technologie komunikační?
2: Ano, Vítku, jsem přesně toho názoru, co si řekl, já si myslím, že důležité věci, a tím nechci říct konspirační věci, nebo trestní záležitosti, nebo kriminální záležitosti, řešit mimo tady ty digitální technologie, ale prostě jakoukoliv důležitou záležitost řešit, pokud možno, kdo má rozum v hlavě, mimo ty digitální technologie, protože Alenka to tady krásně zmínila, je tady velikánská možnost zneužitelnosti. Jo, to je přesně to, co já zatím vidím jako prostě stěžejní problém, zneužitelnost. Jo, ale když potom se opravdu vytváří nějaká konstrukce zločinu, nebo jinými slovy vznikne objednávka na kohokoliv jakkoliv zlikvidovat, tak se prostě vytáhnou, tak ta digitální komunikace vytváří ideální předpoklad pro likvidaci člověka skrze právě to trestní právo, takže tam, kde kdysi gauneři najímali za těžké peníze další gaunery, nájemné vrahy a zločince, tak dneska tu špinavou práci vykoná hrdiná justice, přes kulaté razítko se státním znakem a zlikviduje člověka, ani neklikne. A v tom mimo jiné hrajou roli právě ty tzv. Justiční omily, do toho soudku, o kterým teďka mluvím, patřej. A to, co tady Alenka říkala, to si měl tady připravený jako jednu poznámku. Ano, to, že někdo je prostě ovce, a k tomu ještě dodám blbá a tupá ovce, a reaguje tak, že já přece nic trestního nedělám, tak se nemám čeho bát, tak to může říct jenom debil. Já k tomu prostě opravdu nic jiného nemám, co bych tomu dodal, a když to umocním tou současnou dobou a těma nejrůznějšíma příběhama, tak to opravdu, které se dneska dějou a co všechno je v této zemi možné a v tomto světě možné, tak takhle může reagovat opravdu jenom debil, to už není ani ovce. Protože a další věc je, že to, že nedělám nic trestného a jsem teda taková debilní ovce, tak to ještě dekresluje to, že ty lidi by si měli přeci uvědomovat, že ta technologie dneska umožňuje nejen na dálku aktivovat a lokalizovat ty mobilní telefony, ale umožňuje to z těch telefonů stahovat i data, fotky a tak dále, čili data telefonních čísel, čili vlastně takováhle ovce blbá tupa ohrožuje i ty ostatní, ohrožuje i komunikaci těch ostatních, s kterýma tu komunikaci vede, nebo třeba telefonní čísla lidí, který má uložený v seznamu a tak dále, a tak dále. Je to téma široký, není na to čas, jo, ale prostě myslím si, že to podstatně řekla Alenka, že prostě ovcím nelze pomoct, Já si myslím, že je dobře, že se o tom hovoří, ale v zásadě to nic bohužel nevyřeší.
0: Proto je takový konstantní tlak, že myslím, na umístěvání veškerého materiálu, svíče fotografií, dokumentů a tak dále na cloud. To je takový moderní fenomén, všechno spát na cloud právě v rámci iPhoneu, Apple a iOS a tak dále, všechno na cloud, jo? Protože tam je právě ten backdoorový přístup možný naprosto v pohodě, bez třeba i účasti a použití toho samotného mobilního telefonu, pokud je to umístěné třeba přímo na tom telefonu. Ale já opravdu žasnu, jak se lidem vyplatí, jak se lidé znechají manipulovat, koupit si nějaký předražený prostor giga nebo několik giga na internetu, tam spát veškeré své citlivé materiály nebo jakékoliv materiály, fotografie z dovolených, úplně cokoliv, než si prostě koupit jednorázově disk, několik terabajt a tam si ty věci umístit a mít to prostě doma v pohodě, bez připojení k internetu a tak dál. Prostě, že lidé upřednostní preferují každoroční předplácení nějakého pitomého cloudu a tam spát veškeré své materiály místo investování jednorázově do nějakého pevného terabajtového disku přes USB a tam nakopírování veškerých materiálů, a jsem naprosto vysmátý. Jo. Naprosto tomu nerozumím, ale to je přesně ten subtilní tlak na ten cloud. Ještě Zbyněk Prousek, pojďme na další téma. Konec anonymních nákupů zlata. Co se mění od července 27 a proč byste měli jednat teď? Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. Jaké podmínky se Zbyňku tady mění, kdybychom to měli shrnout nějak povšechně v rámci anonymního nákupu zlata?
2: No, mění se to hodně. Já bych řekl, že to je takový, že to je další program nevolnictví, další scénář nevolnictví v přímém přenosu, čili jo, prostě sledování, šmírování úplně všeho, ale abych byl konkrétní pro naše posluchače, čili Evropská unie opět připravuje další komplikace pro nás, pro občany, čili oni tomu říkají nová pravidla, zásadně, který v podstatě zásadně promění trh s drahými kovy, ale nejen s těma drahýma kovama, jako je zlato, stříbro, ale i se šperkama, drahokamama a dalšíma nějakýma těma předmětama. Všechno by to mělo se rozjet v polovině roku 2027, by se to všechno mělo dramaticky změnit. Ta nová směrnice nebo ty nový pravidla posilují národní dohled a nastavují nové povinnosti nejenom pro firmy, ale i pro nás, pro soukromí osoby, pro občany, jak se říká lidově. Čili jak obchodník, tak občan bude muset při nákupu zlata, stříbra nebo jak říkám nějakých těch šperků a tak dále, prokázat svou identifikaci, bude muset prokázat potvrzení o původu peněz, kde vůbec vzal peníze, které jim platí, bude muset prokázat tomu obchodníkovi účel transakce a případně i údaj o zaměstnání nebo profesní činnosti, čili sliknout se, jak se říká, do naha a ještě prokazován, že on chodí do práce, poctivě si vydělá nějaký peníze, tak to bude prokazovat nějakému bambulovi za pultem jenom proto, aby mu prodal prstínek, tak to je politika Unie. Navíc bude mít ten obchodník, jiným slovy ten bambula za pultem, když jsem ho tak nazval, zákonnou povinnost posoudit, zda ta transakce vykazuje nějaký znaky rizika. To znamená, když prostě pan prodavač prstenů usoudí, že všechno to, co mu říkáte, není pravda, tak vám ten prstínek prostě neprodá. A co, kdyby jenom to, ale on, pokud si, on má ještě za povinnost, jak by to řekl, pokud má nějaké pochybnosti, aby vás takzvaně prásknul. Jo, to už je, to mě připadá, to je přímo jakoby návod k donášení a práskání občanů mezi sebou.
1: Ohlašovací povinnost.
2: Ohlašovací povinnost, přesně tak, proto říkám prásknul. Jo. A to může být jenom jeho domněnka, takže dostáváme se na druhý pol toho, co běží normálně právu. Dneska podáte řádné trestní oznámení a nikdo se s tím pomalu nechce zabývat, protože to je přeci jenom třeba prosím bol Azov, to se nesmí, ale tady z druhé strany se pan prodavač bude pouze domnívat, opravdu domnívat, že tam něco je špatně a už má nejen oznamovací povinnost a už to najednou všichni budou vlezřitně řešit. Další věc je, že další, tam je, co mě zaujalo u té regulace, je, že se budou ty klienti, to znamená ten kupec toho kouska zlata nebo kouska stříbra nebo nějakého toho prstínku nebo nějakého toho šperku, se podle tyhletý regulace diktatury Bruselu má se sledovat v čase, to znamená má se sledovat, co dělal předtím, než to koupil a co bude dělat potom, až to koupí. To mě připadá příšerný. Dalším taková jedna z příšerností tam je výrazný omezování plateb hotovosti. To znamená, že platby hotovosti nad 10 000 eur bude automaticky znamenat důkladné ověření a povinné nahlášení. Jo? To znamená, že ten, kdo má hotový peníze, bude, už je vlastně předem zločinec, už je to prostě předem podezřelej. No to je příšerný, co ten Brusel tady jako s náma dělá, to je cesta do otroctví. Soukromí osoby budou posuzovány stejně jako firmy, to už jsem ale říkal. Jo? Takže a navíc, pokud bude chtít někdo nakupovat na firmu, když už tu firmu zmiňuju, ale třeba jen pro nějaký spolek nebo nějakou nadaci, to je jedno, tak musí být připraven na to, že doloží kompletní hierarchii vlastnictví té firmy. Jo? Čili já nevím, kam až, co tím pan Brusel myslí, kam až to mám dokladovat, kdo byl zakladatelem a kdo byl jednatelem a je jednatelem a bude jednatelem, no prostě hrůza. Včetně toho, kdo reálně rozhoduje, kdo z toho má prospěch, z toho, že kupuje nějaký prstínek nebo nějaký ten, jo? No prostě příšerný a uzavřu to tím, ne, že to jsem říkal na začátku, to platí, že to je nevolnictví v přímém přenosu, že tady teda máme plnou hubu lidských práv v Číně a to, co tady předvádí Brusel, snad už řeknu se základníma hodnotama lidství a člověčenství, nebo já nevím, jak to mám formulovat, tak to je hnus. Ale uzavřu to tím, co mě teda úplně dojalo, když jsem si tady na to udělal čas se na to podívat, na ten problém. Ono to, jak jsem tady říkal, ono to má platit od července roku 27 a pozor, česká vláda toto nařízení Evropské unie schválila s dvouletým předstihem. Jo, čili to vlesprdelnictví k tomu Bruselu je tady u nás vládní státní znak, jinak já už tomu nerozumím prostě, jo. Zase, aby ty prdelky honem vlezly, tak o dva roky dřív budeme ty lidi buzerovat, šmírovat, prostě no, půj, končím, tečka, Vítku, omlouvám se.
0: Ale Vytázková, myslíš, že je to záměr, aby se co nejvíce znesnadnil běžným lidem třeba vedle těch šperků nákup samotného zlata, aby byli fixovaní na státních měnách nebo státní měně? Euro a v našem případě koruna, Polsko má ještě zlotý, se uchovalo poslední zbytky svobody, takže aby lidé byli fixovaní na státních měnách a neměli moc na výběr.
1: Tak já jsem přesvědčená, že se jedná především o těžkou kontrolu každého z nás. To je za prvé, jo. Absolutně těžká kontrola, jestli máte nějaký majetek třeba tom loupem prstinku nebo ne. Takže kontrola. Ale chtěla bych všechny uklidnit. Ono bude zase platit dvojí metr. Takže někteří budou sledováni a ti druzí ne. A já jsem přesvědčená, že ten dvojí metr bude platit pro normální lidi, kteří si na to vydělali, kteří skutečně, ať už firma nebo osobně, to je jedno, ale ty peníze mají poctivě vydělané, tak tam ta šikana bude platit, to bude ten dvojí metr.
0: No to uklidnila, kdyby nás říkala tělo uklidnit, to znamená uklidnila, naopak.
1: No tak to jenom, aby jsme věděli, že ten dvojí metr platí v justici, kdy odsoudí za stejný čin, jasně. Někoho odhoudí a za stejný čin ještě horší, to vůbec ani k soudu nevezmou. Jo, takže ten dvojí metr jsem si jistá, bude platit i v tomto případě, protože někteří budou moct špinavé peníze si takto proprat a někteří nebudou moct a budou chodit dokládat, uženou se k smrti, než koupí prstýnek. Takže tak to vidím já, protože mám nedůvěru v tyto věci, tak jak se nastavují, že nemohou být ku prospěchu občanů, nemohou být ku prospěchu klidného života občanů. Je to jenom další bič k šikaně. To je celé.
0: Našimi společníky dnešní večer v rámci našeho vysílání jsou stále Anna Vytázková a Zbyněk Prousek. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a posloucháte nás také na kanále Odyssey. My si zahrajeme další vánoční písničku a potom vstoupíme do posledního vstupu našeho dnešního vysílání. Hezký večer.

0: Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Našimi společníky, kteří nás provázejí dnešní předvánoční vysílání, jsou stále spisovatelka a bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu ERÚ Alena Vitásková a předseda spolku věřitelů a přátel práva Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, polská kontrarozvědka řeší Jančurovy zprávy šéfovi PKE Intercity. V polských drahách může mít krtka. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey, to mě opravdu pobavilo, takže Poláci řeší Jančuru. A co naši, co Češi, tady ticho po pěšině?
1: Ano, Vítku, tady je ticho po pěšině. Jančurovy vlaky RegioJet jsou podle toho, jak stále vítězí, jo, vítězná vojska stále vítězí, tak stále vyhrávají jeden tender za druhým, to jsme si tady moc krát povídali, takže u nás je situace beze změny. Zatímco v Polsku se panem Jančurou a jeho RegioJetem zabývají nejen polské tajné služby, nebo respektive služby na jejich úrovni, ale zároveň to řeší i polské státní zastupitelství, tak u nás je hluboké ticho. Nakonec nedávno, zrovna se, mám dřejem 20. listopadu, se asi Jančur v RegioJet předvedl, zůstal snad ve Svitavách, zahořel mu vagón a lidi stáli 3 hodiny v zimě, pak odešli už i baterie ve vagónech, odpojili lokomotivu a bylo vymalováno. Takže nejlepší z nejlepších se opět předvedl. Ale stále zůstává nejlepší z nejlepších, aspoň já to tak vnímám. Ale jak vidíme v Polsku se s tím tak nemazlej. V podstatě podle Jančury polský státní dopravce, čili něco jako u nás České dráhy, tak polské dráhy můžeme říkat, mu brání v hospodářské soutěži. No, řekněme to úplně posedlácku, nejdou mu na ruku, tak jako v Čechách. On je zvyklý, že prostě bouchne do stolu a všecko má. Jo, takže čili Jančurovi zřejmě nevychází praktiky, které mu vychází tady u nás v Česku. Nejpíš si teda tam takzvanou hospodářskou soutěž, nebo jak to, hospodářskou soutěž představuje taky jako tady v Česku, ale ono všude takový bordel jako v Česku není. On pak, když najednou strčí drápy do země, kde to řeknu funguje, nechci říct ani jakž takž, protože porovnání s náma to tam prostě rozhodně funguje, no tak ty drápy prostě narazí, že jo. To je další věc. A on dokonce... On to rozjel, on je ukřívděnej, tak to rozjel. On už prostě si nevidí přes tu ješitnost a přes tu protečnost si nevidí na špičku nosu, tak on si to sám rozjel. Navíc tam o něm se mi ty zprávy, které se o tom hovoří, mě zaujalo, že i Poláci o něm tvrdí, že Radim Jančura je i v Česku známý tím, to je citát, že s vrcholnými politiky komunikuje napřímo a neformálně. Přesně tak, to je právě to, co vždycky říkám, ta pozoruhodnost, která je za těma všema výběrovýma řízeníma. Jo, jestliže si prostě Jančura komunikuje s předníma politikama naprosto tak, jak se tady říká, napřímo neformálně, no tak to je, jak by řekl pan Fiala, to je jasný signál, že to víno nebude tak čistý. A dokonce mi zaujalo, že ve dvou těch soukromých zprávách se někde hovoří o tom, že Jančura se údajně ještě chlubí svým silným postavením v Evropské komisi a vlivem na novináře a politiky. Takováhle osobnost, takovýhle podnikatel a jeho firma v České republice vyhrává jeden tender za druhým. Tak Krista pána, kdyby naše tajné služby, naše BISKA, hlavně naše NCOZ, už jsem to tady jednou říkal, mám dojem, fungovaly aspoň z poloviny tak, jako fungují ty polský, tak si myslím, že Jančura dojezdil. Ale to je jenom moje myšlenka. Jo, realita je zatím bohužel přesně opačná. Ještě to uzavřu tím, že si myslím, z hlediska ty polský, jak bych to řekl, aféry, jo, že pokud teda tam Poláci RegioJet pustí, nebo pokud pustí RegioJet do polský osobní železniční dopravy, tak jako je tomu tady u nás, tak tím ta jejich osobní železniční doprava, tak tím končí jejich kvalita, tím končí odbornosti dopravy, tím končí bezpečnosti dopravy a tím končí dostupnost jízdenek ty dopravy. Tím bych to generálně uzavřel, říkám, na to téma RegioJet jsme hodně tady Vítku spolu povídali, ale mám svým způsobem velkou radost z toho, že nejsem, tak říkají zapitomce, že tady 2 nebo skoro už 3 roky neříkám něco, nebo říkám to, na co Poláci přišli, obrazně řečeno, za jeden den.
0: To znamená, že zásadní rozvědné, řekněme zákulisní informace se nedozvídáme od nás z Čech, mateřské země, kde sídlí Jančurova firma, dozvídáme se to právě ze sousedního Polska. Alena Vitásková, jaký signál to vysílá do společnosti, když to řeší Poláci a Češi ne?
2: Signál, že ti Poláci přece jenom dbají víc na to, aby státní peníze nemohly být spojovány s, nechci říct, se zločinem, ale prostě si hlídají, když vydávají velké finanční prostředky daňových poplatníků, tak si zjevně hlídají, aby tam nedocházelo k nějakému pletichaření, aby tam nedocházelo k dohodám mezi poskytovatelem a zájemcem, aby tam nedocházelo k tomu, že vznikají pak špinavé peníze, jak říkám, jak jsme se před chvíli bavili, kdy se nastavují pravidla, aby se špinavé peníze nemohly proprat přes zlato. Takže ti Poláci si to hlídají už asi daleko dřív, než vůbec nějaké takové peníze můžou vzniknout z podivných obchodů.
0: Alena Vitásková, pojďme na další téma. Natahoval ruce po matce, dostal facku. K postiženému synovi se chovali hůř než ke zvířeti. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že se jednalo o exces, klasickou potřebu mediální senzace? Samozřejmě, i kdyby šlo o jeden případ, je to politováníhodné, ale že šlo o jedinělý případ, který je opravdu výjimkou u nás, a nebo to otvírá zásadní téma v rámci chování některých institucí k postižením právě v České republice.
2: Já bych to nechtěla vůbec hodnotit, protože nevím. Jo. Je to šílené, to, co se zveřejnilo, je šílené, jak se k tomu postiženému klukovi chovali. Zajímavé je, že si toho nikdo celá léta nevšiml, že si toho nevšimli lékaři a pečovatelé. A ještě horší je, že se k tomu soudy budou stavět, jako kdyby se skoro nic nestalo, že se k postiženému synovi, na kterého brali určitě finanční podporu, chovali hůř než ke zvířeti. No a pak se nedivte, když tady v tvém pořadě, Vítku, máme takových případů vždycky desítky, co se tu všechno děje, jakým způsobem pak justice je benevolentní k takovýmto, já tomu říkám zločin, tak se nedivte, že ten institut, prostě, který jsme na toto téma založili, že končí, protože to se prostě nedá. Denně se setkávat s tím, že je člověk absolutně bezmocný, že jenom se rozčílí a vidí, jak ta skutečnost, jak ten dvojí metr, o kterém jsme taky hovořili, jak tu platí na někoho. Já se obávám, že takových lidí, kteří jsou týráni dokonce vlastními příbuznými, že bude celá řada, že to není ojedinělý případ, ale pak ty tresty jsou velmi nízké, to skončí nějakou podmínkou nebo možná 2 lety odnětí svobody, což já považuji, že je výsměch pro ty, které bychom měli chránit, protože když je někdo postižený, tak by měl mít jasnou ochranu státu, jasnou ochranu i v legislativě.
0: Pokud se to medializuje, rozšíří a respektive rozvíří, tak pokud se to nerozvíří, tak se vůbec nic nestane. Zbyněk Prousek, co se vlastně stalo v tomto případě, že to vyvolalo takové pobouření u masmédií, kdybychom to měli uzavřít a nějak se sumarizovat, co se vlastně dělo v tomto případě?
1: No, v podstatě se dělá, jak bych to řekl, lidská ohavnost, která vylezla na povrch loni v září. Zabývá se tím plzeňský soud, mělo být o zločin týrání svěřené osoby, kdy právě, jak tady říkala Alenka, 33-letá žena a 34-letý její partner, jo, měli v péči nezletilýho syna který trpěl, jak oni říkají, středně těžkou mentální retardací a byl plně odkázán na jejich péči, tak v podstatě ho měli, jak bych to řekl, zanedbávat a dokonce jim mučit, šlapat mu na hlavu, kopat do něj, trestat za to, když se pomočil, jo, nebo prostě když nechávali ho ležet na zemi, jo, no prostě říkám, chovali si k těm útrpně, jo, když teda on právě, jak říká i ten titulek, ty zprávy, když to tahoval ruce k těch matce, tak za to dostal facku, jo, ponižovali ho, pak ještě popuzovali nějaký druhý dítě, aby se k němu chovalo taky tak brutálně, čili něco na úrovni, nechci říct ani nestane gestapa, to je jiná situace, ale prostě je to hnus, je to opravdu hnus, když si pročítáte o tom nějaké informace, jo, kdo chce, si to dohledá, tím tady nebudu zdržovat, je to prostě odporný, ale Alenka to řekla správně, já by to, moje první, co mi napadlo, bylo to, co tady Alenka říkala, jestli teda brali nějakou finetelili ty dvě hyeny, tady ty lidský bestie, ta ženská i ten chlap, jo, jestli teda brali nějaký peníze na péči o toho retardovaného syna nebo nezletilce, tak bych to řešil. Už jeden z bodů by byla zpronevěra těch peněz, protože ty peníze nevyužívali k tomu, čemu měli, čili je zpronevěřili. Kdybych tam úplně teďka dal do pozadí tu lidskost, ale tu nechci dávat do pozadí, naopak je potřeba dát do popředí. Další věc je, jak tady taky Alenka zmiňovala, a to mi taky právě napadlo, jo, ten náhled, to posuzování, ta rozhodovací praxe té justice. Jo, někdo si veme tričko, zetko nebo nějakou tamhle bábušku běhá po demonstraci, tak z něj dělají zločince, že prostě by od něj pes kůrku chleba nevzal. Tady se tejrá člověk, dokonce člověk, který se nemůže bránit, prostě retardovaný, nemocný člověk. A ono se k tomu přilíží, no tak nějak prostě ležerně. Já se vůbec divím, že ten státní zástupce to vůbec obžaloval. Jo, to se úplně divím. Ale a že dokonce navrhl nepodmínečné tresty. No já bych ty nepodmínečné tresty už teď viděl jako podmínečné, takže se nestane nikomu nic, jak to říkal, jak se nažere, koza zůstane celá. Ale nedej bože, kdyby teda jsme tady měli nějaký takovej, jak se říká, politický proces. To by byl hned jiný metr. A poslední moje poznámka k tomu je, co teda dělali takzvané orgány státního dozoru, když to dítě bylo teda v péči, kdo kontroloval vůbec, jak se hospodaří s penězma, který teda stát v tom příspěvku na péči proplácel tady těm dvou bestím, jo, kde jsou ty, kdo to kontroloval, takže jinými slovy, zlato, stříbro, prstinky, to budeme šmírovat, telefony budeme šmírovat, platební karty budeme šmírovat, všechno budeme šmírovat, ale jenom to, co je výhodné pro stát, čili jinými slovy, jenom to, co je výhodné pro skupinku mocných. Ale proč tady nikdo nic nešmíroval, v tom pravým slova smyslu? Proč to vůbec muselo dojít tak daleko, aby pomal utírali kluka k smrti, takový hovada dvě? To je všechno.
0: Ale Vytázková, seniorka v Kroměříži zemřela kvůli chybnému dávkování léku. Lékaři dostali peněžitý trest. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysí. Samozřejmě být lékařem znamená brát na sebe permanentní riziko. Lékař vyléčí 1000 lidí a jeden člověk zemře a samozřejmě se hovoří o tom jednom případu zemřelého člověka a ne o těch tisících, které vyléčil. To je všem jasné. Nicméně není právě rozdíl v těch okolnostech, za kterých člověk zemře, zase jednalo o nemožnost ho vyléčit, anebo v tomto případě o prokazatelnou chybu samotného lékaře, který smrt té seniorky způsobil.
2: Aktivistu hezky popsal v úvodu, že statisticky, že 1000 vyléčí jednoho ne. Musíme to brát trošku obráceně, že ten, koho způsobil vlastně špatným dávkováním smrt, je vaše matka, je vaše dcera, je vaše dítě. Tak se na to budete dívat určitě jinak, když ze zmaru zemře člověk, který vůbec zemřít nemusel a šlo jenom o fatální chybu lékaře. Dostat peněžitý trest, to si myslím, že je zase výsměch pro ty pozůstalé, protože ty tresty by měly i v tomto případě být tvrdší. A já se osobně domnívám, tak lékaři udělají strašně moc dobré práce, tak pak jsou lékaři, kteří jsou náfukové, víte, že tam přijdete, sotva s váma promluví, jste pro ně lidský odpad, ale i takový bohužel se najdou. A jestli někdo chybně dávkuje lék v nemocnici pacientovi, který má absolutní důvěru toho lékaře, tak to přece nemůže být jenom peněžitý trest, to jako ať se na mě nikdo nezlobí a zase je to ten dvojí metr, kdyby se to stalo někomu z významných lidí, tak ten lékař dostane flastr a půjde sedět. Takže by to mělo být spravedlivé, tady chybné dávkování je fatální záležitost a ten lékař je prostě nehoden toho, aby dál vykonával tu svoji práci.
0: Zbyněk Prousek, je to něco, z čeho myslíš, že si zdravotnictví vezme po naučení a bude aplikovat větší apel na lékaře, aby si prověřovali léky a dávkování, které předepisují?
1: Vůbec ne, Vítku. Nemyslím si vůbec, že to bude mít do zdravotnictví nějakou pozitivní odezvu. Naopak,

0: krávím lékama neúmyslně, tak je to podle mě zabití. To teda trestní zákon zná. A za zabití pokuta? No tak to je k smíchu. Za zabití pokuta to je teda k smíchu. A ještě k tomu pokuta, která je ve výši 2měsíčních platů pachatele, tak to je znova k smíchu. Další mě v tom rozsudku mě chybí, ale budu pokračovat. Čili to je možný podle mě jenom v české justici. A v době takzvaných evropských hodnot. Za další, co mě tam zaujalo, zarazilo, tak je ta výše pokuty 325 tisíc korun, to říkám, to je pro pana primáře, jsou opravdu 2měsíční platy, ale zarazilo mě tam, kde je tam, co třeba ten titul primář, proč mu nikdo souběžně neodejme, za další, proč tam není zákaz činnosti, takovejhle prostě liknavej doktor, takovejhle prostě Mengele, ten vůbec nemá už ve zdravotnictví to dělat. Tady pověst pláš na hřebík, jako u těch soudců pověst talán na hřebík a běž, ver si kolečko a běž na stavbu. Tady nemáš co dělat, protože neumíš nadávkovat léky jedný starý paní a máš titul primář, no tak neumíš v tom případě téměř nic, protože neumíš takovouhle banální záležitost. Takže já si myslím, že to je přesně, jak říkal Alenka, opět 2 metry. Vzpomeňme si, není zas tak dlouho, je to sice už několik let, když taky to byl tenkrát dokonce pan primář, jak otrávil to dítě, který snědl nějaký hrášek solným výplachem, solným roztokem a to dítě, to byl kojenec, nějaký malinký miminko a to dítě umřelo. A pan primář byl ještě ukřivěnej na fotografiích od soudu. Když jsem se díval, tak tam seděl, jako jak to Alenka zmiňovala, jako bublina, uražený, že si vůbec dovolil na pana primáře. Ale to, ten název funkce primář je, že to je jeden z nejlepších lékařů a ne vrah. To je označení pro nejlepšího lékaře a ne pro vraha. Tak proč mu soud takovej titul nechává? Prostě to zůstává rozum stát a to je zase, uzavřu to jenom tím, že opravdu tady jsme denně a na tady těch zprávách, a ono jich je moře, tak jsme svědky toho, že ten stát opravdu nefunguje. Nefunguje, to tady se rozkládá. Před očima policie nefunguje, tady nefunguje justice, alias potažmo teda státní zastupitelství, tady nefunguje zdravotnictví a zase v obráceně. Taky jste to tam, myslím, zmiňovali. Kdybych ležel v nemocnici a takové případy jsou a přinese vám tam sestra natázku nějaký lék a vy se jenom zeptáte, prosím vás, ten oranžovej nebo zelená pilulka, co to je? No to dostanete z prchu. Prosím vás, starejte se, to má ten doktor naordinoval, tak to tady je. Jo? Takže to opravdu pacient tam je odevzdán na milost a nemilost těm bílým pláštům a oni vás potom otrávějí. Já bych se vůbec nedivil, kdyby prostě žil ještě, kdyby syn nebo prostě někdo z rodiny šel a ustřelili by mu palici, takovýmu hovadu v bílým plášti a byl by pokoj.
1: Já bych Zbyňka ještě doplnila. On v úvodu říkal, že když podá někomu, já nevím, prášek a zabije ho, je to vražda. Když by to bylo neumyslně, že mu to podal, je to zabití. Ale my musíme brát v úvahu, že to udělá laik, že podá něco. Ale to udělal lékař. Tak jak to může být neumyslné, když on mu řekl, jak to má jíst? Jak má ty tablety brát. Tam je ještě přece větší zodpovědnost, že to dělá ten, který je k tomu vyškolený, ten, který má k tomu studia, ten, který má důvěru, že to dělá lékař. Ne, že doma někdo splete dávkování a dá, tak je stíhaný za vraždu.
0: No. To je obdoba, jako ta tvoje zkušenost s těma advokátama. Ty se obrátíš na advokáta, na právního profesionála, aby řešil a zastupoval tě, dáš mu veškerou důvěru a on to s prominutím všechno zkazí, slušně řečeno. A pak ještě se tváří, jako by nic. A tady
1: uražený.
0: To samý, tak doktor někoho prostě připraví o život a ještě je ukřivděný.
1: Tak. Že on je profesně vlastně to nejvyšší jako lékař a pak se z toho vyviní, že se spletl. No tak to není spletení.
2: Je to neskutečný narcismus, které některé osoby předvádějí. Pojďme na další téma. Ano. Alena Vitásková. Vrah na útěku z Bohnic přelezl 4metrovou zeď. Dejte ho do detence, žádá léčebna. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odisí. To je snad Superman nebo nějaký krizový kaskadér pro herce z Hollywoodu, ne?
1: Jestli se nepletu, tak je to ten sám vrah, který utekl předtím, já nevím, 14 dní předtím a je to ten vrah, který vraždil v tom lese. Je to ono,
2: je
1: že?
2: Je to ten, o kterém jsme mluvili minulý pořad právě.
1: Ano. Ano, a oni ho chytli a dali zpátky a on zase přelezl ze 4metrovou, znovu utekl. Tady je nejhorší jedna věc, že zodpovědní za to mají být lékaři a vlastně primář a ti, kteří
2: jsou těch lékařů a primářů.
1: Zodpovědní za ty Bohnice. Jo? Jak se může dostat takovýto vrah vlastně do léčebny, jako jsou Bohnice, jak ho tam může soud prostě

0: Určitě, že toto je jeho trest. Teď toto je nesmysl. Ta psychiatrická léčebna není na takovéto lidi, vůbec tam nemá co dělat. On má být normálně zavřený a má se léčit tak, aby nemohl vůbec ani opustit ten areál, a ne že bude chodit na procházky. Co by se stalo, kdyby zavraždil po cestě? Zase nic. Dali by ho zpátky a oni teď mají postihnout, pokud vím, toho lékaře, který měl službu, mají postihnout primáře, no, mají postihnout soudce, že ho odsoudil do psychiatrické léčebny a ne do detenčního ústavu, kde je jak ve vězení. To je můj názor k tomu útěku.
1: Zbyněk Prousek, jak je možné, že stále tentýž člověk není umístěný do přísně střežené ostrahy, když už několikrát předtím uprchlo?
2: Vítku, zopakuju to dnes po čtvrté, protože v této zemi nefunguje stát. Moc výkonná, soudní a zákonodárná. V tomto případě soudní, protože soud už měl minimálně předběžným opatřením ho tam neprodleně, jak by to řekl, přendat, převíst prostě tam, kam patří, no to znamená do sféry vězeňství a nikoli do sféry nemocniční, protože psychiatrická nemocnice je jenom furt sféra zdravotnictví a nemocnice. Čili soud tady selhává od začátku do konce. Jak říká Alenka, selhal už v tom okamžiku, kdy vůbec nějaký pan talárník, nějaký pan soudce rozhodl umístit takovýhleho člověka na psychiatrii a nikoli do jakoby vazebně nebo prostě do vězenství a selhává do dnešního dne. Čili co si tady chceme povídat? Prostě takovej bordel, jaký je v této zemi, tady opravdu nebyl. Začalo to všechno tou nešťastnou Unií a od té doby je to tady jak začarovaný. Tady prostě se práva spravedlnosti nedovoláte, tady se nedovoláte ničeho, tady jste odkázaní prostě jenom sledovat to, co se tady děje. Mně se vůbec tady ty zemi už hnusný nechce ani žít, protože to je opravdu hnus na hnus. Viník je soudce, který ho tak rozhodl a dneska je viníkem zase znova justice a vůbec celý tady to zřízení. Tady vidíte, jak to je šablonovitý, zkostnatělý, nefunkční a uzavřu to tím, co jsem říkal taky dneska opakovaně a už strašně moc opakovaně. Chybí tady hmotná a trestní odpovědnost konkrétní sorty ve společnosti. Hmotná trestní odpovědnost lékařů, hmotná trestní odpovědnost soudců, hmotná trestní odpovědnost policajtů. Jo, ta je tady jenom taková jakoby předváděná, tam u těch není vůbec. Čili prakticky, pokud toto nebude u politiků, čili pokud toto nebude fungovat, právě těch třech pilířích státu nebude fungovat hmotná a trestní odpovědnost u vykonavatelů tady těch třech pilířů státní moci, tak tady nebude a nemůže být nikdy pořádek.
1: Zbyněk Prousek, předposlední téma, jen přestupek. Zdrogovaného policistu z Plzeňska, který boural se služebním autem, bude řešit velitel. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. Čím byl pro boha ten četník světých, to byl kámoš party z dozimetru nebo co?
2: Já jsem někde četl, čím byl světý, ale teď si to teda nepamatuju, možná si to vybaví někde v hlavě. Je to případ někde z Plzeňska, jo, kdy tam prostě policajt, řadový policajt, ale to byl, mám dojem, nějaký důstojník, jo, to byl nějaký takzvaný vyšší policajt. Takže tento vzal služební auto. Už jsem si vzpomněl, důstojník z plzeňské kriminálky to byl. Vzal si služební auto, byl sám pod vlivem drog, já teda nevím jakých, a narval to s tím autem, myslím, že do stromu nebo do sloupu, auto rozsekal a tak dále a tak dále. No, hrdina generální inspekce bezpečnostních sborů neboli GIBS došla k závěru, že nejde o spáchání trestného činu, že jde pouze o přestupek na úseku dopravy a že jako postačující bude, když to bude řešit nadřízený v rámci kázenského řízení nebo v rámci projednávání kázenského přestupu, čili jiným stojí jako kázenský přestupek. A zároveň teda je tady v další mediální zprávě k tomu, kterou jsem si tomu dohledal, jsem se dočetl, že tady tomu policistovi údajně hrozí mu propuštění v případě, že nadřízený v rámci toho kázenského řízení dojde k závěru, že svým jednáním, tedy že vůbec svetovaný jezdil, neboli řídil auto, že se světovaný naboural a že světovaný roztřískal to auto, že to platíme jenom my všichni dohromady, to auto, to nepadá z nebe, takže když usoudí, že tady to všecko ohrozilo dobrou pověst policie, takže ho může i propustit. Já bych takovýho světovanýho gaunera vyrazil na hodinu, ten by o ty nehody už by neměl odznak, ten by se nestačil vrátit do ty nehody, už by tam měl propouštěcí papíry, protože na to nemusím na nikoho čekat, ale tím si říct, že, a dovolím si tady dávat takovou, jak se to říká, co předpokládají, předvídají, ono se jim nějak říká těm letem.
1: Prognózu, myslíš?
2: Takovou, ano, děkuju za berličku. Takovou prognózu, že ho nikdo nikdy nevyhodí, jo, oni ho zase podrží, jo, protože já bych to propuštění si rád viděl, ale nadřízený ho zase podrží. Mně to připadá, že čím větší gauner v té policii, tím je žádanější a tím je tam víc chovnější. Už jenom když si vzpomínám příklad Horních Počernicích, jak tam policajtka a skvadra jejich kolegů kopali do toho kluka, taky se nikomu nic nestalo. Takový případ bych vyjmenoval, kdybych se otevřel ten svůj sešit, co komu mám, asi 100, z fleku bych tam přečet 100 nadpisů. Takže já si vůbec nemyslím, že se policajtovi něco stane. Máme tady dosekané auto, čili je to aktuální. Podoba české policie, tak jak to tady je, znova nezbývá mi než zopakovat, že tady nefunguje stát, že pilíře státní moci nefungují a tady to jsou všecko jenom důkazy toho, že mám pravdu. Předtím tady bordel nebyl, tak se my dva nemáme teďka tady o čem bavit. A mám takový dojem, že ten si vzpomíná, jak tady povídám a melu, že ten policajt byl pod vlivem kokainu. Tak možná jel třeba na Ukrajinu, já nevím, ale prostě nedojel tam, ale byl pod vlivem kokainu.
1: Tak
2: jestli jel z Francie na Ukrajinu, nebo z Ukrajiny do Francie, nebo plnil jenom nějaký služební úkol na Plzeňsku, to už nechme spekulacím.
1: Tak zřejmě zboží z Jižní Ameriky, mu medvídek z Bogoty dorazil. Ale Vytázková, nejen opilí, ale i strogovaní policisté na silnicích. Opět to není ojedinělý exces, ale v našich poradech jsme hovořili o mnohých takových případech, co vůbec policajta vede, aby šel do služby v takovém stavu. Jak se to slučuje s takovou funkcí, třeba učitel, číšník nebo prodavačka a tak dál. Ti nebývají běžně světí, tak jako by některé profese drogy vyloženě přitahovaly jako magnet. Jo? Že, protože to není, jak jsem říkal, ojedinělý případ, případ bylo daleko víc. Jo? Tak jako by některé profese ty drogy vyloženě přitahovaly.
0: Já to u těch policistů vidím i v tom, že oni mají celkem možný přístup k těm drogám. Že ho mají třeba jednodušší, než
1: zabaví a část toho si uzmou.
0: Kdokoliv jiný. A to budu paradovat některé filmy, francouzské filmy. Jo, tam to krásně vidíte, jak ti policisté prostě s těma drogovýma dílerama tady s tím podsvětím, jak umí zacházet. A já si myslím, že to není jenom ve filmech, že to už nabírá i na skutečnosti, což nakonec vidíme, že to řešíme a nejednou ve tvém pořadu, že jsou to věci, které se na veřejnost dostaly, protože to, co je pod hladinou, o čem nevíme, tak možná je o tisíci násobek více, než to, co už tak řve, že se to na veřejnost dostane. No a pak, jak to má řešit velitel, když třeba sám jezdí na draku, že? Tak ho pokryje toho podřízeného.
1: Pojďme na další téma, na poslední téma, Zbyněk Prousek. S majáky policistka v Praze pronásledovala tuningové auto a způsobila smrtelnou nehodu. Půjde před soud. Odkaz číslo 11 v popise pořadu na Odisí. Proč vůbec se měla zapotřebí pronásledovat tuningové auto, čím jí pohoršilo nebo provokovalo tuningové auto, nebo jenom stačilo, že bylo tuningové?
2: No, stačilo, jenom bylo tuningové, ona to vyhodnotila jako prostě, jak bych to řekl, delikt mimořádně vysoké společenské nebezpečnosti, no, začala to vozidlo pronásledovat a za tímto uměním hrdiné policistky jsou mrtvoly, pochopíte, nebo je mrtvola.
1: Tak to, že? Abychom si to na začátku skoncipovali, Zbyňku, mít tuningové auto a jezdit s ním je trestný čin, nebo to záleží na libovůli policisty, co to vyhodnotí?
2: No, oni tomu říkají policajti, takzvaný nedovolený tuning, ono jsou některý ty doplňky na to tom vozidle jsou v rozporu s technickými předpisy na vozidlo, a když to prostě policajt vidí, tak by tě měl zastavit a měl by to nějakým způsobem řešit, jako je třeba, já nevím, co takhle mě vybavuje, jo, přehnaná temnost, když máš prostě ty boční okna, nebo nesmí být třeba čelní okno, nesmí být absolutně průhledný, boční mají nějakou předepsanou, jak by to řekl, zatemnění nebo zaslunění, jo, a různý věci, jo, stížený podvozek, nebo nesmíte mít třeba nějaký barevný světýlka, to dneska mají ty hejskové, ty různý barevný světýlka na podvozku, ono to dělá takovou jakoby fialovou stopu, zelenou stopu, červenou stopu a různý takovýhle různý vychytávky. Ale už teď z toho, co tady říkám, asi všichni rozumní lidé cítí, že tam opravdu ta společenská nebezpečnost je minimální a že se tady ta věci řadí řešit v klidu, ale ne majáky, sirény a honit. Ale oni, to je ten adrenalin, jo? To je právě to někoho prostě mít sebe menší možnost nebo ideálně i vyprovokovat nějakého floutka, hejska k tomu, aby ujížděl nebo prostě aby něco takový a aby ho mohl honit. Oni se dokonce vyžívají i v tom, že vás takzvaně na stopku zastavují, oni se za váma plíží jako smrad. A když se připlíží za záď vašeho vozidla, tak pustí stopku, houknou jako v Americe, nebo pustí takový ten chrchlavý klaxon a rozsvítí se stop a oni z toho mají radost, že zůstanete stát, prostě teď vás pustí dálku vysvětla. No přesně jak to vidíme v těch amerických filmech. Ale já bych ještě zareagoval, jak jsem tam dal otázku, tak si chtěl odpovědět, proč drogy, proč policajta drogy. Já na to mám takovou svoji odpověď a to je proto, že zaprvé ti policajti opravdu, jo, dneska si dovolím těch příběhů tvrdit, protože těch příběhů je strašně moc, trpí takzvaným opojením moci. Jo, to je úřední pojem, opojení mocí. A to oni tím děsně jsou tím zatížení a děsně tím trpí. A za další trpí opojením nepostižitelnosti. Oni prostě jsou stále stálým a průběžným přesvědčením, že prostě jemu se nemůže nic stát a ono tak bohužel je. Ono to tak bohužel je, čili kdyby to, co udělal ten policajt, udělal každý, kdokoliv z běžných občanů, tak je to prostě monster proces, ale udělali to policajt, tak je tam, jak říká Lenka, ten dvojí metr, čili v podstatě se tomu policajtovi nikdy nic nestane. Ale teď tady k tomu, abych se vrátil tady k tomu příběhu, to je příběh policajtky, která právě tohleto honila to tuning, nebo pronásledovala, budeme říkat to tuningový auto, nebo řidiče tuningového auta, minulý rok v Praze a tím svým pronásledováním způsobila smrtelnou nehodu, protože v důsledku smrtelné nehody zemřela mladá žena z vozidla, který se ty hodničky vůbec neúčastnilo, který bylo zaparkovaný úplně mimo trasu toho pronásledování, ale to auto policejní vyletělo a narazilo tady toho auta a v tom autě zabilo tu mladou ženu. Takže s tím pronásledováním ta mrtvá žena neměla vůbec nic společného, ale ono krom toho, že si rozbili držku ty policajti v tom autě, co teda řídila ta policajtka, tak ještě došlo ke zranění muže, který byl ve vozidle s tou mrtvou ženou, ta mrtvá, jinými slovy, ta žena v tom autě byla na místě zabitá a ten muž vedle ní byl zraněný. O to, že si rozbili držku toho policajti, to neřeším. Ale proč to, co tady chci vypíchnout, co si myslím, že stojí za pozornost, to je to podstatné a to důležité, že to je první rozsudek, nebo první, ne rozsudek, ale první, jak bych to řekl, první právní názor státního zastupitelství, pozor, státní zastupitelství, který já teda mám rád, jak trn řiti, kde zaznělo, cituji, že i přes výjimky, které souvisí s výkonem zvláštních povinností, musí i řidič policejního vozidla dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, byť nemusí dodržovat nejvyšší povolenou rychlost, či se řídit světelnými signály a dopravními značkami. Jestli si, Vítku, vzpomínáš a seš mi v podstatě svědkem, já jsem tady ty různý právní ustanovení tady citoval v našich pořadech opakovaně a jsem rád, že jsem to citoval správně, nebo i tady státní zastupitelství ústy svého mluvčího jasně říká, že prostě policajt s majákem a se sirénou není bůh, a ba naopak, že on musí tu opatrnost mít daleko, daleko větší než všichni ostatní účastníci silničního provozu, protože to je princip omezené důvěry, on musí počítat s tím, že mu někdo nedá přednost, že mu někdo neuhne, že prostě někdo neuslyší tu sirénu a tak dále a tak dále a tak dále, což se bohužel v praxi neděje a pak to končí mrtvolama, rozsekaným autama a tím vším, o čem se tady povídáme. Aha. A uzavřu to tím, že k tomu existuje ještě, jsem tomu narazil nedávno, tu jsem si už neměl čas tu zprávu nějakým způsobem pro dnešní povídání připravit, ale narazil jsem na nějakou zprávu, podle který se ta policajtka, která zabila tu ženskou v tom autě, necítí vina, necítí se vina, tak ten spratek zabije ženskou, a necítí se vinen, tak já nevím, kde to, jo, znova se dostávám k tomu, kde to pořád žijeme, jo, ona dokonce stále slouží, to je další věc, tak ona zabije člověka, policajka pomáhá ta chránit, ona má ctít zákon a lidský život, ona má služební přísahu policie, tam nenajdete nic o zabíjení lidí z nedbalosti a ona slouží, to je jeden paradox, a druhá věc, ona se, ten spratek se necítí vinen. No, chytil bych za držku a vyhodil bych z té policejní stanice, že by se rozplácla na chodníku, jak ten chlap v těch horních Počernicích.
1: Ale Nevytázková... Ty...
2: Ještě tady mám jednu poznámku, mluvám se, Vítku, ano. Poznámka. Ten otec z ty zabitý ženský, v tom mladý ženy, jo, nechci říct holky, to je takový moc ležerný, ale ty zabitý mladý ženy z toho auta napsal na snad na nějakou sociální síť, že přišla o život ve 24 letech, jenom takhle prožíváš její úspěchy a starosti a ve 24 letech přijde o život. Napsal něco v tom smyslu, napsal její tatínek na sociální síť a představ si, policajti se zmohli akorát k tomu, že tady tu kritiku, ten komentář vymazali a diskuzi zrušili.
1: To měl publikovat na svém osobním profilu, aby to nemohli smazat a on to publikoval třeba na policejní na nějakém facebookové stránce.
2: No, on se měl vyjádřit někde na nějaký sociální síti, já nevím, na který, jako to je jedno, ale ať se vyjádřil, kde se vyjádřil, jestli teda je pravda to, že to policie úředně vymazala, tak to jsou úbožáci, úbojí s velkým ú.
1: To je naprosto zoufalost. Ale Nevytázková, poslední slovo, ty nejezdíš tuningovým autákem, tak tobě to pro následování nehrozí. Nicméně, jaký na to máš názor ty, protože to jsou opravdu neskutečné věci, kdy v podstatě si nikdy nemůžeme být jistí, kde skoli se vyskytneme, zda policista nebude pro následovat bez důvodu nějaké tuningové auto a my nepřijdeme o život.
0: Já úplně souhlasím s tím, co tu emotivně popsal Zbyněk, protože já, když se k tomu začnu vyjadřovat, tak budu ještě víc emotivnější, protože zmařený život mladého člověka jenom tím, že si tu někdo honí svaly a frčky a pak ještě není ani potrestán, tak já to prostě, to je... To, s čím já se nikdy nesmířím a tady ta osoba, prostě oni nemají skrupule, za normálních okolností by ten člověk prostě nebyl schopen dál pracovat v té funkci a oni pracují dál a ještě se chlubí a to prostě udělat to kdokoliv z nás, tak jde na tvrdo sedět a ona dostane možná nic. Takže plně se podepisuji pod to, co tu Zbyněk řekl, co ho rozčílilo, protože já bych se rozčílila úplně stejně. A to, jestli smazali ještě příspěvek jejího otce, no tak za to by měl dostat ještě po hubě ten, kdo ho smazal.
1: To je poslední slovo, které zaznělo z úst předsedkyně, bývalé předsedkyně institutu Anny Vytázkové, tady, který se ruší, jak jsme povídali o tom na začátku našeho pořadu, ale hlavně spisovatelka a bývalá předsedkyně ERÚ, energetického regulačního úřadu Anny Vytázkové. Alenko, já ti moc děkuju za naše povídání, za celé všechna naše vysílání tento rok a budu se těšit samozřejmě na rok příští, kdy budeme pokračovat naše vysílání a ti přeju krásné Vánoce a šťastné prožití vánočních svátků a vstup do nového roku. Štěstí, zdraví a ať se opravdu všechno daří tak, jak má. Alenko, moc děkuju a měj se hezky.
0: Tak, já bych nejdřív chtěla popřát všem posluchačům, aby měli nádherné Vánoce, aby všude zněly koledy, aby voněla purpura, František, aby byli spokojeni, šťastní, aby měli prostě v srdci víru, lásku a porozumění. Přeji všem, aby tyto svátky byly poslední svátky, které nám přinášejí bol, jako je konflikt na Ukrajině, aby naše tyto svátky byly plné radosti a očekávání lepších dnů. Přeji, abychom naše posluchače nadále zajímali, aby to, co, o čem se bavíme, aby je to bavilo a budu se těšit na vysílání v příštím roce. Přeji vám všem, abyste byli zdraví a šťastní. A tobě, Vítku, a tvé paní přeji, aby jsi byl zdravý, abys byl stále tak houževnatý a stále dokázal vést tyto rozhovory, a nejen tyto rozhovory, ale i další, které tvůj vysílač vysílá do éteru, aby to pokračovalo dál, protože si nesmírně vážím tvé práce a to, že můžeme se Zbyňkem tady jednou měsíčně vystoupit a říct svůj názor na to, co se děje. Děkuji a přeji vám všem krásné adventní dny a následné Vánoce.
1: Já moc děkuji, Alenko, taky si toho nesmírně vážím a hrozně moc ti děkuji. Každopádně v rámci toho mého studia, to ano, ale Svobodný vysílač je komunita několika mnoha autonomních studií, tak to jenom, abychom uvedli věci na pravou míru, že to není můj vysílač, ale jedná se o Svobodný vysílač, který vede samozřejmě Pavel Hlávka, náš nestraný a hlavně nepsaný boss z plzeňského podsvětí. Jako s druhým hostem se rozloučím se Zbyňkem Bruskem, předsedou Spolku věřitelů a přátel práva. Zbyňku, taky moc děkuju, přeju krásné prožití vánočních svátků a těším se s tebou opět na slyšenou v novém roce.
2: Vítku, být třetí ze tří, to je velká nevýhoda, takže já už v podstatě nemám co říct, ale nicméně děkuju tobě, že můžu být v podstatě každý měsíc tvým hostem v tvým pořadu, to o tom žádná, takže v první řadě patří poděkování tobě. Svým způsobem děkuji Alence, že to tady se mnou vydrží a táhne, takže to je druhá věc, druhé poděkování, takové soukromé. A třetí věc je poděkování našim posluchačům, protože bez posluchačů by nebylo těchto pořadů, takže jim taky pochopitelně děkuju. Děkuji jim za přízeň, vůči nám všem třem i vůči mě, vůči mě i mimo toto médium. Děkuju našim posluchačům za informační pomoc, protože bez mnoha podnětů a mnoha informací, které se ke mně z řad našich posluchačů za rok dostanou, by celá řada zpráv tady vůbec nezazněla, takže i za to patří poděkování naší posluchačské veřejnosti a všem přeju pochopitelně nejenom po dobu Vánoc, ale po dobu celého jejich života štěstí, protože přát zdraví nemá až takový význam, že vzpomeňme si, že na Titaniku byli také všichni zdraví, ale neměli štěstí a přesto se utopili. Takže já vždycky lidem přeju především to štěstí a zároveň přeju, aby se už konečně dočkali funkčního státu, suverénního státu, samostatnosti a přestalo to čecháčkovské prdelolizačství a přestalo to všechno to, ten hnus, to tady bohužel každý den zažíváme. To je moje slovo na závěr.
1: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače, nebo prosím zavítejte na náš kanál Odyssey, odsud prosím sdílejte tento pořad třeba na sociální média, pokud uznáte za vhodné, pokud budete chtít. Já vám samozřejmě taky přeju krásné prožití vánočních svátků. Připojuji se k přáním, které pronesla Alenka i Zbyněk. Mějte krásné Vánoce, hodně dárků a hlavně hodně štěstí, zdraví a klidu, pohody v rodinném kruhu s vašimi blízkými, přáteli, kamarády. To je tady všechno ode mě. Já samozřejmě budu vysílat i dál v rámci mých analýz po zbytek tohoto roku, samozřejmě v roce příštím, ale ty mé analýzy v tomto roce budou takové, řekněme, relaxačního charakteru, co jedná o Jana Husa a nebo třeba Bedřicha Smetanu a tak podobně. Mějte se všichni hezky, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey a příště se s vámi opět těším na slyšení.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal býti v klidu.

O řadu evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak, jak jste ještě možná neslyšeli.

Zatímco v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech.

Takže posloucháte-li studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté.

0: vítám všechny posluchače Svobodného vysílače u pořadu Stárnutí je přežitek a já jsem si pro dnešek pro vás připravil velice zajímavého hosta. Sedím s ním na takové verandě, rozklené, svítí nám sem sluníčko a já pevně věřím tomu, že se vám bude můj dnešní host velice, ale velice líbit. Právě dosedl, takže to je slyšet a to znamená jenom jedno, vážení přátelé, že tedy v podstatě můj host Šárka je nachystaná k tomu, aby jsme si mohli povídat o všem, co souvisí nějakým způsobem se zdravím a co může být pro vás užitečné jako informace, jak si zdraví udržet, jak se cítit dobře, jak skvěle vypadat, protože tyto všechny faktory pochopitelně mají svoji roli nezastupitelnou v tom, jak to potom navenek vyzařujeme, jak vypadáme, no a jak vlastně na ty ostatní lidi působíme. Takže Šárko, já tě vítám v našem pořadu na Svobodném vysílači ve studiu Midgard.
1: Děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače.
0: Já na tebe prozradím, že jsi ze Severní Moravy, takže Šárka je z velké dálky. Pravděpodobně, byť nemáme hovory při víně, tak musím naprášit, že si nalila dobré víno, což mě se vyhnulo, Šárko, protože já musím ještě dneska, musím pracovat a musím řídit, protože já se budu posouvat potom z té Severní Moravy pochopitelně domů. Tak já bych tě poprosil o jedno, mohla by si ke své osobě něco říct, jak ty jsi se dostala vlastně do kontaktu s nějakým přemýšlením o zdraví a s tím, co jsi vlastně dělala potom, aby vypadáš dobře, takže jsi oprávněná osoba k tomu, aby si, dejme tomu se o svém snažení celoživotní nějakým způsobem podělila, tak zkus kdo o sobě něco prozradit, ať naši posluchači si tě umí představit. Já nebudu říkat tvé míry, tvůj věk, to nechám na tobě.
1: Děkuji za kompliment. Mé míry jsou nějaké, můj věk je už trošičku vyšší. Nicméně musím zabrousit hodně do minulosti, protože k takovému nějaké změně životního režimu mě v podstatě donutili mé děti, které jako malé byly hodně nemocné. Takže já jsem hledala cestu, jak jim pomoci a opravdu nebyla to cesta přímo ta přes antibiotika a různé takové pomocné prvky.
0: Počkej, a to se psal jaký rok?
1: To se psal rok 1986-7.
0: Čili byl to ještě bývalý režim, to znamená, že spousta jakýchsi vln a nějakých, řeknu, takových těch událostí, které nás potom navštívily, tak tenkrát to nebylo úplně běžné.
1: Právě proto, že to nebylo vůbec běžné, tak to hledání bylo dosti složité a ta cesta byla trošičku trnitější než třeba v dnešní době, protože ty informace nebyly. Informace se získávaly, nechci říct pokoutním způsobem, ale opravdu takovým zvláštním způsobem.
0: No taky nebyl internet, že jo?
1: No tak to vůbec ne, takže opravdu knihy, knížky, někdy časopisy, informace, lidí, kteří nějakým způsobem k tomu inklinovali, takže ono to nebylo úplně jednoduché.
0: A promiň, pamatuješ si první knížku, kterou jsi přečetla z tohoto oboru?
1: Tak to si nepamatuji. To opravdu už nevím, co to nastartovalo.
0: Protože vypadáš dobře, ale ta paměť tedy...
1: No ta paměť.
0: Promiň, to bylo nezdvořilé. Ale
1: oprávně ne.
0: Ale já to mám taky pochopitelně. Vždycky, když se mě někdo zeptá na něco důležitého, tak já mu chci důležitě odpovědět a pak zjistím, že to nejdůležitější jsem zapomněl. A nemůžu si vzpomenout. Ale mám dobrou vlastnost, že umím ty věci popisovat. Byť neudám jakoby ten konkrétní název třeba, tak to nějak popíšu. Takže byla to zahraniční kniha nebo?
1: Nebyla to zahraniční kniha, protože nějakým jazykem cizím jsem nedisponovala, takže ono, fakt už si nepamatuju. Začalo to dokonce i něco kolem psychotroniky. Jo, takže i tady touto cestou to šlo, ale v podstatě tenkrát v té době jediná cesta byly bylinky.
0: že ty jsi začala na bylinkách.
1: Začala jsem na bylinkách a ani jsem tak nezačala já na bylinkách, jako moje dvě děti, které opravdu byly dost nemocné, takže jsme navštívili jednoho bylinkáře, který v podstatě o tom pátraní jsme ho našli a ten sestavil takovou skupinu bylin, které holky museli pít, samozřejmě, že velice nerady, každé ráno v 6:30 nebo ještě dokonce ve 6:45 před školkou museli vypít šálek hořkého čaje. Ale musím říct, že mělo to svůj smysl, že ten zdravotní stav se pomaličku, ale jistě začal zlepšovat.
0: Tak obě jsou, myslím si, hezké ženy. Takže ty bylinky asi jim taky přidali na kráse.
1: Určitě, určitě.
0: A nebo jsou po mamince, to je také možné. Ale víš co, to byl někdo tady ze Severní Moravy, někde tady bylinář?
1: Byl od někud z Ostravska. Jestli teda mohu jmenovat, tak to byl starý pan Bojnar.
0: To mi něco říká.
1: No, jeho syn dneska je pokračovatelem, ale my jsme navštívili starého pána, který prostě se na mě podíval a říkal, nejste buchty, po těch vás balí žáha, takže měl naprostou pravdu. No a mrkl na holky, sepsal prostě recept a podle toho jsme jeli. To byly naše začátky. Pak ještě v té době opravdu totalitní, že to takhle musím říct, tak jsem se setkala s knihou paní Podhorné, tuším, že se jmenovala takhle.
0: No, to je tady ze Severní Moravy a vlastně dodává teď i do lékáren různé bylinné čaje, tinktury, či doktorka Podhorná, to je známé
1: no,
0: jméno.
1: To ta a pak to byla ještě makrobiotička paní, no a to je ta paměť.
0: To je úplně v pohodě, no. To není důležitý. Byla to makrobiotika. Vlastně.
1: Tak a moje cesta pokračovala přes makrobiotiku. Takže jsem si koupila mlýnek na obilí, začala jsem prostě mlít.
0: To bylo v té době, jak se tady na Severní Moravě vyšetřovala ta loupež toho zrna. Že pak nebylo co sít, protože se klíčilo zrno.
1: Ano, a nejvíc tady u nás, my jsme se určitě na tom hodně podíleli.
0: Ale tak, promiň, kdybych chtěl jako kdyby kontrovat, tak já jsem tedy slyšel, že než mlít, tak zrno by se mělo drtit.
1: To je možné, ale já jsem...
0: Víš, jak to dělali naši předci?
1: Jo, dva kameny.
0: Ano, právě to ti zabezpečí, že dostaneš i tu slupku jako do toho obsahu a že to nepoškodíš, ale že to opravdu bude mít tu kvalitu.
1: Ano, to se přiznám, že o tom jsem věděla, ale opravdu dva mlýnské kameny jsem nesehnala.
0: Nebo jsi neměla toho, kdo by jimi točil.
1: A taky jsem... taky jsem neměla toho silného a hloupého, který by tím točil, takže já jsem měla mlýnek a...
0: Že jsi to dodala, já jsem se chtěl nabídnout.
1: No, takže jsem zkoušela makrobiotiku, ale to opravdu bohužel nebyla ta nejlepší cesta, protože určité směry výživové nejsou pro každého a konkrétně třeba pro mě ta makrobiotika byla úplně vedle. Takže to byly takové moje začátky pokusů a omylů.
0: To je, já si myslím, že vždycky v jakémkoliv oboru, pokud to není obor nějaký hodně zajetý v té společnosti, jakoby velice už zažitý a zakomponovaný, tak je to vždycky o tom pokus omyl.
1: Ano.
0: Člověk si tím musí projít. Já se pamatuju, že jsme zkoušeli taky spoustu různých přístupů, takhle bych to pojmenoval, jakoby k tomu zdravěji žít. Nakonec se ukázal ten bůček jako skoro nejlepší. Takže ty začátky jsou pochopně různé. No, ale tak asi se tím prokousávala, takže na dětech to nechalo nějaký dobrý vliv, ty bylinky.
1: Bylinky rozhodně, protože se opravdu jako z toho celkem dobře dostali. A jedno je pravda, že ty bylinky jim vystačily až do té doby, než potom v podstatě padla totalita a tady na český trh se dostávaly určité firmy. a jedna z firem, které opravdu v těch začátcích splnili, nebo která splnila svou úlohu úplně perfektně, tak byla firma, jestli teda mohu jmenovat?
0: Existuje ještě?
1: Existuje, no.
0: Fíha, no tak ji pojmenuj.
1: No, byla to firma Just, která v té době opravdu vyráběla perfektní výrobky a ty nahradili ty bylinky, které děvčata pila, tak nahradili koupelemi a ta hydroterapie opravdu byla úžasná a hodně dětem pomohla.
0: Sedací koupele.
1: Lehací koupele.
0: Lehací. Já už jsem samý, že jsme u pana doktora u jezera Hrochů, tak sedací koupele. 29 stupňů. S těma bylinama, víš, jsem si rozpomněl, že když moje sestra měla velké zdravotní potíže a doktoři si s ní nevěděli rady, tak někdo otci poradil, aby se vydali někde na Plzeňsko, tenkrát už nevím přesně, kde to bylo, ale bylo to někde okolo Plzně a tam právě taky už za socíků úřadovala takzvaná baba Kamenická, se jí říkalo. A to byla velice vyhlášená bylinářka, která zemřela de facto nedávno ve věku blížícímu se 100 let. Ten její syn sice formálně tu firmu převzal, ale on nemá asi pravděpodobně ty buňky na to. A její asistentka, které té paní už taky asi bude hodně, tak ale ona vlastně se stala tou pokračovatelkou baby Kamenické. A jednou dokonce byla v televizi nedávno a tam právě říkala, že je ráda, že nebo respektive takhle, ta asistentka řekla poslední slova baby Kamenické, že zněla asi tak, že je ráda, že odchází z tohoto světa, protože na planetu přichází viry a bakterie mimozemského původu, na které nám příroda, matka země, nenadělila bylinky. Hmm. Jo? A my třeba víme, že tady právě hodně pomáhá koloidní stříbro. Tak to jenom jsem tak odbočil, že ta baba Kamenická byl obrovský pojem a třeba vím, že i sem na Severní Moravu jezdí pan Šlechta, který starý Bedřich, už je mu taky přes 70, sem jezdil hned po revoluci a dokonce on už také pracoval vlastně v době totality. U jeho klientelu, ta jeho klientela čítá někdo okolo 300 tisíc lidí, který mu prošli rukama. Dneska tedy vlastně funguje i ten jeho syn Marek, jeho dcera Klára. Jo, takže každý jsou jakoby na něco víc orientovaný, někdo radši chodí k jednu, někdo zase k druhému. Ale myslím si, že to je hezké, že existují takový lidé, kteří v podstatě jsou schopni a ochotni pro druhé něco udělat. Tak to jsem trošku odskočil, nechtěl jsem dělat reklamu, ale jenom si zaslouží za to, co vlastně vykonali, tak abychom se o nich zmínili. Tak a pojďme zpátky tedy do toho tématu. Ty jsi říkala mikrobiotika, že no, to tě moc neoslovilo, to jako nebylo pro tebe, takhle bych řekl. Tak, hovořila jsi tady vlastně o té firmě, která už nějakými preparáty dokázala nahradit ty byliny jako takové.
1: Ano.
0: A já třeba vím, že jsi měla i salon.
1: Ano.
0: Jenom podotýkám, nebyl to masérský salon, aby si někteří pánové jako neudělali okamžitě pojítko, takže byl to salon pro dámy.
1: Ano, byl to kosmetický salon, který vlastně možná vznikl právě z toho zájmu o ten zdravější způsob života díky těm dětem, které se z toho celkem dobře dostali. Takže jsem změnila úplně profesi a jako svého koníčka jsem si vytvořila takový malý salonek a tam jsem začala praktikovat kosmetické služby, ale samozřejmě to obnášelo, aby ty kosmetické služby byly kvalitní, tak samozřejmě to obnášelo další studium, takže jsem se do toho tak nějak pustila a začala jsem se zajímat o to, co dělat pro to, aby ten organismus fungoval co nejlépe a aby samozřejmě nestárl tak rychle, jak to třeba v mnoha případech bývá. A tak, jak se mě ptal na začátku, která kniha mě ovlivnila, tak ti můžu říct, že nejvíc v životě mě ovlivnila kniha, kterou jsem našla náhodně v knihkupectví. A byla tam jedna jediná, napsala ji Američanka Roxy Dillonová a ta kniha se jmenuje Zkuste omládnout. Tato kniha mi totálně změnila život.
0: V jakém smyslu slova?
1: V tom smyslu slova, že ještě v dobách, kdy dneska už samozřejmě je to téměř běžné, ale před těmi 25 lety nějaká taková roztrava a prostě sice už se tak hovořilo o naklíčených semínkách a tak dále, ale tam byl vlastně opravdu popis, jak tomu organismu co nejvíc prospět výživově a co nejméně ho zatížit a v podstatě aplikovat 50 až 75% živou roztravu, včetně určitých postupů, včetně určitých jako způsobu, jak tomu tělu pomoci, jak zevnitř, tak zevně.
0: Dobře, já nechci, aby jsme jako kdyby zůstali u té roztravy, já vím, že to je teď víceméně hodně módní.
1: Ano, ano, ano.
0: Ono by se dalo říct, že tyto různé přístupy, ale nejsou pro každého, že pro každého je něco
1: přesně
0: vhodnější.
1: Přesně.
0: A pro někoho něco vůbec není.
1: Ano. Přesně, je to tak. Ne pro každého se i ta roztrava, i já jsem od ní upustila, byť se mi nikdy nedržela ani těch 70-80%, ale trošičku jsem ten režim uspůsobila a udělalo to opravdu s organismem hodně. A v mém případě to byla i další ještě taková složka té mé stravy, že jsem úplně vypustila lepek, což bylo možná ještě efektivnější než ta roztrava, protože ten můj organismus na rozdíl od té makrobiotiky na ten lepek reagoval tak, že začal fungovat velmi dobře.
0: Takže ty jsi bezlepková.
1: Já jsem bezlepková, už nejsem, protože nejsem už opravdu tak důsledná, ale byla jsem bezlepková asi 10 let. Ne proto, že bych byla nemocná, ale protože jsem opravdu chtěla a ten organismus to zaznamenal neuvěřitelně.
0: To se ale na tebe nebudou lepit muži v tom případě. Asi to přežiješ, dobře. A jestli pak víš, Šárko, co je jakoby nejlepší nebo velice dobré, čím se dá schopně nahradit, hlavně u těch lidí, kteří mají problém, jako kdyby s lepkem, jsou na ně alergičtí. Mám jednoho kolegu lékaře, který tvrdí, že to vůbec není otázka lepku, ale té chemie, která v tom zrnu je a v tom obilí. Čím se to dá nahradit?
1: Nevím.
0: Nevíš? Já myslím, že jsme se o tom někdy bavili. No, existuje takzvaná mouka, kamutová mouka. Je to jako mamut, ale s káčkem na začátku. Tak ten kamut je velice vhodnou náhražkou a je levnější než ty bezlepkové různé mouky a velice dobře ho snáší právě na lepek alergičtí lidé. A oni ho hlavně jakoby snáší, proto bych řekl, že ten kamut je obilí nebo zrno obilí, které bylo nalezeno při vyklízení jedné z pyramid, tak tam někde bylo rozsypáno po zemi a byla tam nějaká nádoba. Tak to zkoumali, pak to tedy vysadili, ono se to tomu obilí hodně a té pšenici se to hodně podobalo. Tak z toho udělali mouku a ta mouka je velice kvalitní. Takže kamutová mouka, ono se to normálně pěstuje, musí se to pěstovat v nějakém režimu, aby se to nepokazilo stejně, jako se to pokazilo s obilím. Myslím, že minimální vzdálenost pole s obilím a kamutu je asi 1600 metrů, aby se to nesprášilo vzájemně, aby ty genetické manipulace se tam nedostaly v té genetice toho zrna. Takže kamut, hodně zajímavá věc.
1: Přiznám se, že už jsem si to nějak uvědomila, ale nemám s ním žádnou zkušenost.
0: Já jsem se ptal u nás někde v té výživě, jestli mají kamutovou mouku, paní Šáhla normálně měla. Jo? Mm-hmm. Takže je to docela rozšířená věc, akorát se na to lidé musí umět zeptat. Mm-hmm.
1: Jo? A musí o tom vědět samozřejmě.
0: Tak. A já jsem třeba věděl, nebo viděl jsem, že ty bezlepkové všechny mouky v těch obchodech, to jsou strašně drahé záležitosti.
1: No, kilo té mouky se pohybuje kolem těch 90 až 100 korun, což je opravdu dost. No.
2: To jsou drahé buchty potom, řekl bych.
1: To jsou dražší buchty.
2: No, a kde je ten mák, nebo ty...
1: O tom ani nemluvím.
2: Ta švestková povidla, že?
1: Tak, ořechy a tak dále, no.
2: Hele, když se vrátíme, Šárko, zpátky k tomu, o čem se tady vlastně bavíme, tak ty máš nějaké zkušenosti. Ta knížka, kterou jsi tady jmenovala, ta asi nebyla o té roztravě, dejme tomu pro tebe důležitá, hlavně v tom ohledu té stravy jako takové, ale pravděpodobně nějakých principů, o kterých ses tam dočetla, a ty principy si nějak začala využívat i v jiných přístupech potom.
1: Máš naprostou pravdu, protože ta kniha mi vlastně nakopla v jednom velmi důležitém směru, a to je to, že...
2: Musíš nahlas, aby ti ten mikrofon zaznamenal, protože když mluvíš potichu, on se automaticky stáhne.
1: Ano, ano.
2: A nereflektuje na tebe.
1: Tam mi vlastně došla jedna velice důležitá věc, že co je nejdůležitější pro organismus, tak to je to, aby měl správný poměr a správné množství živin. A bohužel v té dnešní době, při dnešní stravě, těch živin opravdu v tom jídle není tolik a v žádném případě nejsou dostatečné pro ty organismy. Takže tady toto je nejdůležitější a spousta lidí je třeba silných nebo silnějších, drží různé diety a nemůžou absolutně zhubnout, protože to tělo neustále po něčem prahne, a tím, že po něčem prahne, tak v podstatě prahne po vitaminech, minerálech a látkách, které potřebuje. A když v tom jídle je nedostane, tak v podstatě doví.
2: No, hladový. Já jsem slyšel takovou od jednoho významného člověka takovou repliku, že lidé umírají hlady před plným talířem jídla.
1: Tak nějak. A ještě k tomu tlustí.
2: Ano. No. Obézní. Já říkám, že no, ale to je pravda. Vlastně obezita, ono je to takové paradoxní. Jo? Vlastně rakovina vzniká jako obranný mechanismus organismu, tak sám organismus si vytvoří rakovinu.

0: ta podvýživa buněčná. No a teď takové dvě věci si myslím velmi sehrávají, nebo tři, roli u toho, jak jsme zdraví, nebo jak jsme nemocní, no, obráceně. Jedna věc je kyselost organismu, druhá věc je nefungující zažívací trakt ve spolupráci s hluchými potravinami. A ten třetí přístup je tedy už výsledkem toho, že ty buňky jsou hladové. To, když se do sebe potká, tak to vyrobí pochopitelně reakci a ta reakce je vždycky o té nějaké chorobě. Jak na to nahlížíš ty?
1: No je to přesně tak, jak říkáš. Prostě ten organismus, pokud nemá to minimum, které k tomu svému životu potřebuje, tak vznikají anomálie. Buď je to anomálie ta obezita, nebo je to anomálie nějaké onemocnění, než kvůli to nejhorší rakovina. Je to přesně tak.
0: Mnoho lidí o sobě přemýšlí tak jako já, že pokud na jejich těle se jaksi začnou hromadit tukové polštáře, takže jsou rozežraní, ale já jsem právě zkoumáním těch záležitostí, o kterých teď tady mluvíme, tak jsem dospěl k tomu, že obezita je skutečně nemoc a že paradoxně jsou obézní i lidé, jako znám lidi, kteří si dopřávají natolik, že jsou fakt tlustí, jako. Ale znám spoustu obézních lidí, kteří se neustále limitují na stravě a na tom, co jedí. A výsledkem je to, že jsou vlastně čím dál tím obéznější. Což potvrzuje vlastně tu úvahu, o které teď tady mluvíme, že ta obezita je produktem vyhladovějných buněk.
1: Samozřejmě za tu svou kosmetickou praxi mě prošlo rukama spousta žen. A teď jsem si vzpomněla na jednu, která prostě říká, já celý den nic nejím a potom přijdu domů, dám si dva krajíčky chleba a neustále přibírám. A o tom to je. Jo? Pokud ta skladba stravy opravdu není aspoň s minimem živin, tak to tělo, tak jak si říkal, začne ukládat, nepustí vůbec nic a přesto prostě hladový.
0: Napadá mě taková paralela. Teď vyšla nějaká knížka od té biatlonistky Gabiny Koukalové a ona se tam de facto odhaluje v tom, že za tu svoji kariéru trpěla anorexií. A mně to prostě nedává smysl, jak může někdo podávat tak obrovské výkony a přitom být anorektik. Z toho mi vyplývá, že pochopitelně sportovci asi pojedou nějakou mikrovýživu do svých buněk. Takže teď mi tak přichází myšlenka a víš, jak to je s těma myšlenkama, to jsou nápovědy našich vyšších já, že vlastně ona byla předávkovaná tou mikrovýživou natolik, že nebyla schopna pozřít tu stravu, která jí zatěžovala její trakt. To znamená, že vlastně anorexie u ní byl opak toho, když se to přepálí s tou mikrovýživou. To je zase moje úvaha.
1: No, já si myslím, že ta úvaha je naprosto správná, protože nic se nemá přehánět. Jo.
0: Ano. Tak to je.
1: Ani v životě, ani ve stravě.
0: No, střední cesta prostě.
1: Tak, zlatá střední cesta, přesně.
0: No a povídej dál, já jsem ti to trošku přerušil.
1: Ne, tak právě proto ta makrobiotika byl určitý extrém, který nebyl dobrý. Já osobně jsem přesvědčena, že i ta roztrava je určitý extrém, který není úplně ideální. Byť si myslí spousta lidí, kteří tu roztravu dodržují, že je to to nejlepší. Dokonce tvrdí, že i ten vitamin B12 se dá z té rostlinné stravy nějakým způsobem získat, ale oni nevědí, že jsou to vlastně mikroorganismy, které žijí na té zelené rostlince a pokud tu rostlinku oni důkladně umíjí, tak v podstatě ten vitamin B12 z té rostlinné stravy nezískají. Takže to
0: že to je fauna na té floře.
1: Tak, přesně. Takže já osobně jsem pro takovou zlatou střední cestu, A každý si to musí nějakým způsobem, řeknu hloupě, možná naordinovat individuálně pro sebe, protože každý jsme úplně jiný a každému vyhovuje něco jiného.

0: No. Jenom podotknu, jestli posloucháš, zdali posloucháš pořady s Išou, tak vlastně Iša o tom hovořila, protože probíráme teď bioregeneraci a probíráme jako kdyby přístupy ke stravě. A co bychom měli vlastně konzumovat, abychom stravou podpořili tu přeměnu toho organismu. A právě Iša tam narazila na to, že jednak živočišné bílkoviny, aminokyseliny a tak dál potřebujeme.
1: Ano.
0: A ty jedna. A ty dvě, že třeba na roztravu vůbec nemáme přizpůsobený náš zažívací trakt.
1: Mm-hmm.
0: Takže ať se to zdá někomu, teď možná nás budou kamenovat někteří.
1: Určitě, určitě.
0: Ale já jsem takový, že tak jak na svobodném vysílači, celá ta koncepce je postavená na tom, že každý má právo vyjádřit svůj názor, tak já se snažím ty názory respektovat, byť s nimi kolikrát nesouhlasím. Ale beru to tak, že právě to je ta svoboda toho vyjadřování se a nechť potom posluchač si udělá svůj vlastní názor z toho sumáře těch informací, či je to taková samoobsluha, každý si veme svoje. Tak ale, že ta roztrava většině lidí bude svým způsobem nedostačovat právě pro tu kvalitní výživu.
1: Ano.
0: A ono se to dřív nebo později objeví. Takže,
1: přesně tak.
0: Tak a my jsme měli v Praze na tom festivalu Miluj svůj život, tak si vzpomínám, že na tom minulém právě byla přednáška a v ní ten hoch hovořil o stravě a hovořil tam jako kdyby o stravě z různých energetických pohledů a tak dál, nechci to pitvat, ale právě zmínil, že ta roztrava asi za 3 měsíce přinesla velmi negativní projevy na jejich organismu, protože jakoby šli z extrému do extrému.
1: Ano.
0: A jejich organismus to nebyl schopen přijmout.
1: On to neustojí, no.
0: Takže jednoho dne samovolně si upekli kačenku. Jako vyvrcholení
1: roztravy.
0: Roztravy. No, protože jim nic jiného nezbylo.
1: Prostě,
0: jo, potřebovali.
1: Ano.
0: To tělo si řekne.
1: A kdo, ano,
0: já si myslím, že právě je dobré poslouchat to svoje tělo.
1: Přesně tak, přesně tak. Jako, já vždycky tomu říkám, že nemám uši, protože když to tělo jsem neposlechla, tak ty uši prostě nemám. A proto říkám, že každý si to musí vyloženě uspůsobit tak, jak to vyhovuje jemu. A vybrat si z těch rad, které prostě slyší to, co je pro něj nejlepší a nějakým takovým intuitivním způsobem. A ten organismus řekne, pokud něco vidím a nemám na to chuť, tak to pro mě není. Ale pokud něco vidím a nebo o něčem mluvím a dostanu na to chuť, tak to potřebuje ten organismus. A to jsou takové jednoduché signály, které prostě dávají tomu tělu nebo tomu mozku ten impuls k tomu, aby si vybral to správné, co to tělo potřebuje.
0: A co by si mi poradila, když já mám chuť i na to, co nevidím?
1: No jo, tak potom na to myslíš.
0: Asi, to bylo ono. Ta obrazotvornost
1: tak,
0: je pochopitelně velká.
1: Tak.
0: Ale ne, já jsem touhle replikou, byť srandovní, tak jsem usměvnou, humornou, ale tak jsem narazil na jednu takovou záležitost, která se velice podceňuje, takže na jedné straně tady máme problém s tou stravou jako takovou, bavíme se o ní, že je hluchá, živiny v ní nejsou, že je plná chemie a tak dál, ale na druhou stranu lidé dělají obrovský, pro sebe si dělají obrovský problém v tom, že nevnímají, co jedí. Takže oni jsou třeba u toho počítače, teď k tomu mají to jídlo, a nebo mají v ruce telefon a jsou na Facebooku, takže tu pauzu na to, na ten oběd chtějí využít ještě dvojím způsobem, takže zaměří mozek na jinou činnost a u toho jedí. A já jsem dospěl po diskuzích s mnoha odborníky, jsem dospěl k tomu, co oni říkají a potvrdili mi to, že náš mozek musí vnímat, co vlastně jíme. Čili chuť, kterou máme a vnímáme gurmánsky ten požitek, nemáme proto a nebylo nám to naděleno proto, abychom se ukájeli těmi chutěmi a měli z toho pohodu.
1: Mm-hmm.
0: To je druhotné. To je jakoby ten projev, na který jsme si bohužel zvykli jako na primární. Ale pro nás je právě důležité, že ten mozek si uvědomuje, je to slané, je to kyselé, je to hořké, jo? Jak to chutná. A podle toho ordinuje recepturu na ty šťávy žaludeční, kterými to bude opracovávat. A A tam je ten problém, že když ti lidé vůbec neví, co jedí a zhltnou něco na tom talíři, to je ten amarounový přístup, jo, tak vlastně není už vůbec potom jisté, zdali bude schopen ten trakt být nastaven alespoň na vydolování toho mála, co tam je. Mm-hmm. Co si o tom myslíš ty? Nebo jak ty jíš?
1: No, mě tak napadlo, že je to strašná škoda, že to takhle funguje, protože já bych na talíři třeba mohla mít suchý chleba. A pokud se věnují tomu počítači nebo tomu telefonu a myslím si, že jím tu kačenu, víš, takže že by prostě mohla mít i tu výživovou hodnotu a prostě mít z ty kačeny ten užitek jako z kačeny. Ale když říkáš, že opravdu jako ten mozek vyhodnocuje a teď musí to zpracovat, tak to by asi nešlo. To jako...
0: Tak jako návod Ládi Hrušky na úsporné vaření.
1: Tak.
0: Kdy se pokrájí chleba rodině se to představí jako pečená husa se zelím a s knedlíkem. Tak to by mohlo fungovat, ale ten efekt by byl negativní. To je totiž, jestli si pamatuješ, jednou Šimek měl takovou historku a říkal, že oni byli tak z chudých poměrů, že tatínek jim večer namaloval na stůl křídou večeři a kdo zlobil, tomu jí smazal.
1: Takže tak ne. Samozřejmě ta kultura toho stolování je velmi důležitá. Je opravdu velmi důležitá a v rodinách, kde je prostě tradice sejít se u společné aspoň večeře, tak má obrovský význam. Jako to jídlo u toho počítače nebo u toho telefonu, fakt není to pravé ořechové a hodně by se lidé nad tím měli zamyslet. Francouzi třeba mají polední přestávku 2 i 3 hodiny, kdy prostě je to pro ně rituál, kdy oni opravdu mají několik chodů a vychutnávají si to jídlo, diskutují u toho, prostě setkávají se. Nevím, jak je to v této době, jestli teda opravdu třeba taky nemají ty telefony a počítače u sebe. Ale myslím si, že ta kultura stolování by měla být zachována v každé rodině.
0: No, ale on to není jenom počítač, ona je to i televize.
1: No, to taky.
0: A to je velmi častý jev jednak obezních mužů, a to poprvé, a také dětí. Já jsem byl na dovolené a tam byly děti a já už jsem na nich pozoroval, že řada z nich byly biorobotické děti, oni se tak chovali, vystupovali tak. A tam bylo dítě, kterému bylo asi tak 3/4 roku. A rodiče, aby ho, bylo ze Slovenska, to si pamatuju, a to, ty rodiče, aby ho nakrmili, tak ho posadili do takové té sesle, dali mu ten dětský
1: tablet,
0: ano, děkuju, dali mu ten tablet a tam mu něco pustili a mu to takhle s prstíčkem do toho jásal a v nestřežený okamžik mu šoupli do té pusy to jídlo, jo. Takže úplně obráceně, místo aby primárně byla zaměřena tam ta pozornost na to jídlo, tak oni využívali v jakési pauzy na to, aby ho ošáleli.
1: A nebo nestřežený okamžik.
0: Hrozný. Pravděpodobně to byl biorobotik malej a on by asi si spíš jako pochutnal na nějaké brzdové kapalině nebo na nějakém elektrolitu.
1: Nebo kyselině.
0: Tak to jídlo pro něj nebylo úplně to nejlepší. Takže vůbec ho to jídlo nezajímalo. To je už tragický projev toho, o čem se tady bavíme. Ale tak to je, čili už jenom, jak říkáš, ty jsi to nazvala tak hezky, kultura stolování má to co do sebe, ale i třeba ta konverzace, jakási pohoda u toho stolu je velice důležitá. Bojím se, že kdybychom v Čechách zavedli 3-hodinové obědové pauzy, tak by lidé robotovali ještě déle.
1: A nebo by klekla ekonomika.
0: No a protože ty 3 hodiny stačí na to, aby se oběhly obchody, navštívili se supermarkety, kde mají akce, tak. No a tak, takže a možná by to rozbilo i řadu rodin. Protože já jsem tedy se z doslechu dozvěděl, že mnoho těch nevěr právě vzniká o poledních pauzách. A to musím říct i v různých prostředích, teda, nejenom v kancelářském prostředí. Takže no, pojďme zpátky k tomu tématu, kterým jsme jako kdyby začali. Takže ty jsi se posouvala i přes tu roztravu, mám k tomu jeden takový příběh. Měl jsem kolegu, on se nenapravitelně rozvedl s manželkou, aby si ji posléze vzal, ale ten sňatek reprezentoval nejenom si vzít manželku, ale ještě tchýni. Oni byli spolu tak jako hodně natěsno, takže...
1: Spěty.
0: Ano, bylo to dost podobné jako právě v tom filmu Doktor od jezera hrochů, kdy ta maminka ordinovala té dceři, jak mu to má přetlumočit a tak. Takže on si ji fakt dvakrát vzal a třeba například roztrava mu pomohla k totálnímu konečnému ukončení tohoto zoufalého vztahu. Ano. No, já ti ale vysvětlím jak, protože tchyně vymyslela, že budou jíst ty obilné klíčky a on kdysi pracoval v zemědělství, tak požádal nějakého svého kolegu, aby mu přines 5 kilo pšenice, tak on mu ji přines. Dámy si naklíčili první várku a odvezla je záchranka, protože to bylo zrno, které bylo namořené k setí, protože on neřekl, na co to chce, tak dámy si naklíčili tyhle ty klíčky a otrávili se tím. No a protože to vyhodnotili, že to byl záměr, tak jeho to osvobodilo navždy. Hmm. Ne, že by umřeli, to ne, ale rozvedla se s ním jak tchýně, tak i manželka.
1: Já už jsem se lekla, že ho zavřeli za to.
0: Ne. Naštěstí ne, jako jenom vypumpovali žaludek, ale tak to byl
1: pokus o vraždu, žádná sranda.
0: No, tak to bylo spíš, ale jako neúmyslné zabití. Nejhorší bylo, že on ani neměl co dědit po nich, jo.
1: Je chudá.
0: Oni byli hrozně takový krkaví, ale tak to je jedno. Dobře, takže ty jsi se posunula přes roztravu, já si tě pamatuji také jedné takové aktivity obchodní a tam se hodně právě věnovala pozornost telomerům a telomerizačním látkám.
1: Ano.
0: Já jsem v pořadech právě Stárnutí je přežitek a je to i v té facebookové skupině na internetu, tak se tam právě hodně o těch telomerech zmiňuji a hodně to tam popisuji. Co ty si myslíš, jako kdyby o tom přístupu k doplňování vlastně telomerizačních látek k tomu, aby se prodloužil ten algoritmus dělení buňky, čili její životnosti ve skutečnosti, tak co ty, jak na to nazíráš? Protože jedna věc je, že doteď jsme nějak žili, ne vždycky se nám to podařilo jakoby v souladu s tím, co už dneska víme. Takže já jsem třeba sportoval extrémně, takže já jsem si taky vyčerpal ty algoritmy, ty buňky, které se třeba mají dělit každý třetí den, tak se mi dělili asi co každý 1,5 týden, protože to opotřebení tam bylo. Byť jsem neholdoval alkoholu, tak jsem si zase ublížil sportem. Ne nadarmo se říká, že sportem trvala invaliditě, tak povídej o telomerech trošku zase ty, aby to bylo z jiných úst.
1: Tak kousek toho pořadu jsem zaznamenala, kde jste se o těch telomerech bavili. Je to samozřejmě zase určitá oblast. A dokonce existuje firma a člověk, který se tady tomu věnuje intenzivně tím, že vyvinul produkt, který je schopen tady ty telomery doplňovat. To znamená, že tím, jak se buňky dělí, tak vlastně ty čepičky, ty telomery se zkracují a tím, když se zkracují, tak ta buňka v podstatě stárne. A on vymyslel systém, jak prostě doplnit ty čepičky, to znamená doplnit telomery a zvrátit to stárnutí. Takže pokud někdo opravdu si nějakým způsobem poškodil ten organismus, ať už teda špatným způsobem života, ať už je to špatná strava, nebo je to extrémní sport, tak existuje záležitost, která je schopna tady toto nějakým způsobem upravit a určitým způsobem jakoby zvrátit to rychlejší stárnutí nebo to stárnutí běžné. A v podstatě pomoci těm vnitřním orgánům, aby fungovaly tak, jak fungovat mají, anebo aby fungovaly lépe, než třeba předtím, než začali nějakým způsobem se tady o toto starat.
0: Dobře, já bych telomerům se pověnoval hned za chvíli, dáme si písničku, abychom se trochu osvěžili. No a pak se budeme věnovat telomerům a budeme si povídat o některých souvislostech, protože mám trošku pocit, že i ty alternativní přístupy k řešení jakéhosi nastavení lepšího prostředí tomu organismu, tak leckdy jsou jako kdyby specifické, jsou oborové a nejsou napojené na ty ostatní procesy v těle. Takže existuje tam taková jakási specializace, stejně jako v medicíně. A já jsem zjistil, že je dobré k těm všem věcem přistoupit celostně. To znamená jako kdyby řešit několik věcí současně nebo je dát do harmonizace. V takovém harmonickém vztahu potom ten efekt je velice znatelný a ta účinnost se navyšuje. Takže dáme písničku a potom si k tomu povíme víc.

0: Jenda nám s Olympikem zaspíval o tom stárnutí. Ono vlastně nejde o to, že lidé neumí stárnout, nebo že bychom se měli bránit stárnutí jako takovému. Já se domnívám, že stárnutí je určitá etapa našeho života, kde jsme splnili mnoho povinností vůči dětem, vůči vydělávání peněz a tak dál. A je na čase si po té dřině užít ten život, kdy už nejsme tolik povinováni těm druhým, ale teď jsme jako kdyby povinováni sami sobě. Takže já vnímám to z toho období toho stárnutí a potom toho stáří, že by to mělo být pokud možno bezbolestné, pokud možno bez nemocí, aby ta kvalita života a toho bytí, aby to bylo v té formě, aby ten člověk opravdu si to mohl užít zaslouženě. Protože se vžil takový, nebo se to často říká, jo, že když ráno staneš a nic tě nebolí, tak seš mrtvá. Což v mládí nepamatuju tolik, ale teď se mi to čím dál tím víc jako vrývá i v té realitě. Ale já zase tu bolest vnímám trošku jinak. Já to beru tak, že moje tělo mi říká, kam bych měl napřít pozornost, nebo že si něco ono opravuje. Takže z některé bolesti mám i radost, přiznám se.
1: A nebo si zapomněl, že včera si složil pár metráků uhlí anebo ujel na kole 50, 60, 100 kilometrů.
0: Takže to vnímám jako velice zdravé, že člověka něco bolí, protože když jsi to nakousla, tak ujedeš ty kilometry, no tak pochopitelně ty svaly se nadspaly tou kyselinou mléčnou a unavily se, zejména když je to nárazové, jako v mém případě, kdyby člověk jezdil každý den, tak je v pohodě. No takže to tělo si musí na spoustu věcí zvykat a potom, když relaxuje a očišťuje se, no tak to prostě bolí. No. Vraťme se k těm telomerům, Šárko. Já jsem vysvětloval, že telomery jsou vlastně takový salám, krají se na kolečka a když se nakrájí ten příslušný počet daných koleček, tak ta buňka v podstatě už není schopná se obnovit, není schopná se revitalizovat a umírá navždy. A vlastně třeba, když si to představíme, tak začne řídnout ta chrupavka, začne řídnout ten srdeční sval, což posléze vede až k selhání. To znamená, až ta hustota bude natolik nízká, když to řídne, že ten sval přestane pracovat, tak člověk umírá na to, že mu selže srdce. Třeba. Tak bych to jenom připodobnil. Je to velmi zevrubné tedy. No a tak jsou různé jakoby přístupy k tomu, jak si dodat ty telomery. Nicméně, ještě to předskočím a položím ti jednu otázku. Co si myslíš o kmenových buňkách? Protože vlastně kmenové buňky jsou takové univerzální buňky, které jsou schopné právě zaskočit za ty navždy umřelé, které už by se neobnovovaly. A vlastně jsou univerzální v tom, že mohou nahradit buňku jakéhokoliv našeho orgánu. V tom je ta univerzalita. Ale nemáme jich zase nějaký nadbytek, máme zase nějakou zásobu, s kterou to tělo asi hospodaří.
1: Ta zásoba určitá je, ale tady je hodně důležité, jak ten člověk opravdu sám k sobě přistupuje, jak se k sobě chová. A tím pádem také, jak se chová k těm svým kvenovým buňkám, protože pokud opravdu to přeháníme s tím hodováním a máme opravdu tu skladbu třeba té výživy a celého toho, té životosprávy dosti náročnou pro ten organismus a ten organismus není schopen tu spoustu škodlivin, které do toho těla prostřednictvím třeba toho jídla dostáváme, není schopen vyloučit, tak v těle prostě to ukládá. A většinou to ukládá, nebo také to ukládá, jakoby nalepuje na ty kmenové buňky.
0: Ano, ano.
1: A tím pádem vlastně ty kmenové buňky jsou jakoby oblepeny nějakým, když už jsme se bavili o tom lepku, lepidlem, jo, a pro jednoduchou představu. A potom ta kmenová buňka zdaleka nemůže fungovat tak, jak by fungovat měla, a byť ten člověk třeba není až tak star, tak ty kmenové buňky jsou možná starší o 10, 20, 30 let tím, že prostě jsou vyloženě zanesené, že jsou prostě zalepené. Takže...
0: Promiň, totiž toto, co říkáš, vyplývá z toho, kde ty kmenové buňky jsou. Ony jsou...
1: No jsou samozřejmě součástí těch...
0: Ano, já jsem jenom chtěl podotknout, že ty kmenové buňky si naše tělo uloží v okolí pupku, tam, kde jsme měli pupeční šňůru, protože při tom prenatálu a opuštění tedy tohoto období a stání se novorozencem, tak právě to poslední, co udělá ta maminka a placenta, je, že přemístí vlastně tyto univerzální buňky do toho okolí toho pupku, mm-hmm. odkud se většinou odsávají, teda při určitých metodách. A právě tam míváme ten tuk, a protože ty buňky jsou vlastně v tom tuku, mm-hmm. tak se jich týká to, co tukových buněk, že vlastně se obalují těmi toxíny a tím odpadem, stejně jako ty tukové buňky. Takže z toho důvodu, jako kdyby toto všechno je, no a ta obalená buňka se nedá aktivovat, protože ona je v jakémsi obalu.
1: Tak.
0: Tak, to je přesně tak. To, co jsem pochopil z toho, co jsi řekla. A já myslím, že kmenové buňky mají dva takové problémy. První problém je, aby se dokázaly přemístit v tom těle tam, kde mají nahradit tu buňku. A druhý problém je, že musí být naprogramované, čili probuzené, aby ta univerzální buňka, která doteď byla záložníkem, tak aby se stala aktivní buňkou třeba toho srdečního svalu nebo třeba té chrupavky v tom koleně. Jo. Tak to probuzení je velký problém u těch mechanických transakcí, ale spíš ti dám prostor, aby se o tom mluvila, protože teď je módní, jsou ty kliniky, které pracují s těmi kmenovými buňkami a vlastně oni to odsajou, že jo, okolo toho pupku, pak to separují ty kmenové buňky a pak je vrací do toho těla, takže jak je to pokřivené, jo, takže oni vemou injekční stříkačku a ty buňky ti vstříknou do ramene třeba, který tě bolí a máš tam artrózu. A to je představa medicíny o tom, že to rameno se ozdraví těmi kmenovými buňkami.
1: Pokud jsou to kmenové buňky, které odsají tobě, tak je to pořád ještě dobrý. Jo? Protože jsou to tvoje kmenové buňky a oni opravdu nějakým způsobem by tam třeba mohli pomoci, ale pokud ty kmenové buňky jsou, jak jsme se bavili, zalepené, tak ten účinek samozřejmě tam nebude. Horší je, když ty kmenové buňky vezmou někomu cizímu, nebo od někud, nevím, nechci jmenovat, nechci se tady tomu věnovat hlouběji, protože...
0: Ale počkej, mě by to zajímalo, to jsou jako dárci nějací?
1: No.
0: A kdo to jsou ti dárci?
1: No, tak o tom...
0: Neříkej, že to odsávají mrtvolám.
1: No, mrtvolám asi
0: ty
1: ne.
0: Ty už umřeli,
1: no.
0: Ty buňky.
1: No právě, mrtvolám určitě ne.
0: Zvířatům?
1: No.
0: Tak... Nebuď tajemná, řekni to.
1: Může být, ale to jako nevím. Ne, nechci o tom, protože to opravdu po mě nechtějí, promiň.
0: No dobře, no.
1: Tak... Ne. Ne, ale jako je to na zváženou. Takže... Pokud jsou to tvé kmenové buňky, budíš, pokud máš už v tom rameni ty problémy, tak je vidět, že to tělo nefunguje tak, jak by fungovat mělo, takže ty kmenové buňky taky už budou zanesené a tím pádem ten efekt tam není takový, akorát prostě je nějaký lékařský výkon, že někdy s lepším, někdy s horším výsledkem. Ale já tady tím jsem se chtěla dostat k tomu, že kromě toho, že se dají prodloužit telomery, tak se dá tělu pomoci i tím, že se ty kmenové buňky dají pročistit, vyčistit, že se dají zbavit toho nánosu, který tam na ní je. což je zase světový unikát, který je dneska už dostupný i u nás. Takže vy vlastně v podstatě po určité době jste schopní kmenové buňky si vyčistit natolik, že oni začnou pracovat, jako když vám třeba bylo, já nevím, 30, 35, 25. Nahradí ta různě poškozená místa tak dokonale, že ten organismus se zbaví třeba chronických bolestí, nebo se zbaví chronických onemocnění, nebo se zbaví alergií, nebo se zbaví vrásek, zbaví se prostě šedých vlasů. Prostě ten účinek je někdy až opravdu neskutečný a lidé začínají jakoby vrátit čas zpět.
0: Ano, je to cesta proti ose času, stárnutí organismu. Ano. No ale trošku se u toho zastavím, protože si mě inspirovala. Mám takové dva příklady ze života. A váží to k tomu, co jsi řekla. Tak mám jednoho známého, který, přestože jsem mu to rozmlouval, nebo řekl jsem mu na to názor, takhle, a předpokládal jsem, že z toho mého názoru vydedukuje pro sebe cestu, tak respektuji, že se rozhodl jinak a díky tomu máme příběh. On se tedy podrobil kmenovým buňkám, měl dost velké bolesti v koleně s silnou artrozou a oni mu řekli, že mu ty buňky odsají, odseparují, nějakým způsobem mu je jako kdyby zušlechtí, už to je docela to, ale pak mu je stříkli do toho kolene. Já jsem se ho ptal, když mu tu, ten zásah mu udělali, tak si docela liboval, protože je logické, že tím do toho obstřiku se dají jednak nějaké mazivo, takže ten kloub se promaže, to jsou známé metody, dají se tam nějaká antibiotika, takže nějaký zánět, který tam tak se také sklidní, dají se tam prostě nějaké tišící prostředky, takže jeho výjem potom byl velice pozitivní. Měsíc. Mm-hmm. Po měsíci se začaly hlásit opět bolesti.
1: Ano.
0: A po třech měsících se velice hrubě vyjádřil o té metodě i o svém rozhodnutí. Tak to je jeden příběh. Jednoznačně to vlastně ukazuje, že, a teď nebudu pátrat, jestli mu dali jeho buňky nebo nějaký prasečí,
1: ano,
0: tak kmenový, takže to nefungovalo v jeho případě. Druhý případ je úplně opačný, to je můj tatík, který po nějaké velkém soužení se s bolestmi zad, tak bylo odhaleno, že ta záda ho bolí proto, že má špatné kyčle, protože dost pracoval těžce. A tak myslím, v Brně na fakultce pan profesor ho zrentgenoval a říkal, který vás bolí víc? No a tatík řekl, no ten levý, on říkal, no ale zdevastován je víc ten pravý, ten by vás měl bolet. No takže se dohodli, že nejdřív mu udělá ten levý, aby ho nebolel, a potom, že stejně dojde na ten pravý kyčel. No ale protože se nějakým způsobem otec zasadil o to, aby jedl chrupavky, já jsem mu pořídil nějakou žraločí chrupavku, on má hrát ty kůžičky a takové věci, tak to
1: letadlo
0: nám tady letí. Mm-hmm. Tak to celé dopadlo de facto tak, že jak ho pořád snímkovali, aby mu případně udělali teda už tu druhou operaci, tak se pořád ta štěrbina mezi tou hlavicí toho kloubu a tou miskou, tak se začala rozvírat. A paní doktoři museli zkonstatovat, že to moje úsilí tatíkovo, který myslel na to, že mu ty chrupavky pomáhají, čili on programoval to dotváření té chrupavky na místě, kde chrupavka už předtím očividně vůbec žádná nebyla, mm-hmm. tak se mu ten kloub celý v podstatě zrevitalizoval přírodní cestou.
1: Mm-hmm.
0: A jediné, co mu budou muset znova operovat, je ten vyměněný kloub, mm-hmm. protože mm-hmm. on mu dosluhuje.
1: Jo.
0: Protože to je taky, starším lidem dávají takový ten 15-letý jenom, on víc nevydrží.
1: Ano.
0: A předpokládají, že do té doby asi umřou.
1: Přesně.
0: No a když teda neumřou potvory, tak jim udělají reoperaci a frknou jim tam zase na 15 let. Možná jenom na 10. Nějakou druhou třídu nebo nějakou druhou jakost. Prostě, jo. No to je běžné v našem zdravotním systému. No tak to byly dva příběhy, které jednoznačně poukazují na to, jak fungují kmenové buňky, jak se ty kliniky a ta medicína, jak se dokáže velice mýlit v tom, jak vlastně v tom těle to funguje. Čili ono tu buňku de facto musí to tělo probudit, pakliže není zaplácená tím odpadem, a potom ji musí také naprogramovat, jako co má vlastně fungovat. Čili tam jde o to probuzení a o to naprogramování. A to udělá ten organismus sám. Co ty na to?
1: No, v tom případě toho tvého tatínka byl jasný důkaz, že on to umí. On ten organismus vlastně si umí v podstatě téměř opravdu všechno, když mu pomůžeme, ale musíme mu opravdu pomoci. A pomůžeme mu tím, že prostě určitým způsobem si vytvoříme musíme si vytvořit nějaký systém práce se svým tělem, tak abychom mu byli schopni pomoci. Samozřejmě ne každý ví jak, ne každý prostě se zabývá tady těmito věcmi, takže si neumí pomoci, takže stačí, když jenom začne každý tím, že každé ráno místo toho kafe nebo hrnku kaká nebo mlíka si dá teplou nebo vlažnou vodu, eventuálně s troškou citronu a vypije ty 2-3 deci té vody na lačno. To je první krok, který je obrovským skokem pomoci organismu.
0: To se přiznám, že už jsem také slyšel od řady lidí, že toto je jako kdyby takový ten přístup, který je dobrý. No nicméně, já si myslím, že to je i právě o tom vnitřním přemýšlení o sobě. Venku začali sekat trávu, protože už povyrostla. To jednou jsem...
1: A jsme na vesnici.
0: Ano, a četl jsem takovou parodii, jak se pánbu pozastavuje nad tím, co to ty lidé dělají. Že hnojí, aby ta tráva rostla a potom za to utratí peníze. Utrácí peníze za tu závlahu, pak to kropí. A když to konečně vyroste, tak vezmou sekačku, nalejou benzín a zase to musí posekat. Jo. Čili jako neustále vytváří spotřebu, jenom protože mají zahradu a na té zahradě mají trávník a protože jsou ješitní a chtějí mít krásný trávník, tak to pak takhle dopadá.
1: Na který nikdo nesmí vstoupit, aby se náhodou nepoškodil. Jo,
0: ano, aby tam nikdo neudělal džůlek. No, já jsem chtěl právě již navázat na ty kmenové buňky, že můžeme si svým přístupem k tomu mít rád svoje vlastní tělo, de facto hodně tomu tělu pomoci, aby ono bylo nadšené a chtělo se uzdravovat. Asi to nejhorší, co může být, ne, že ještě ráno, než si člověk dá tu vodu ráno, tak ti lidé přijdou k tomu umyvadlu, tam většinou je taková ta zvláštní věc, ve které občas vidíš strašné záležitosti, to je zrcadlo. A teď ty lidi se podívají do toho zrcadla a řeknou, tyjo, zase jsem se stárnul. Jako. Tak to už je taková první momentka, která předurčuje, že tělo si řekne, aha, jo, tak on se na sebe kouká, tak mu to dopřejem. No, takže je potřeba se mít rád a umět třeba požádat to svoje tělo a prostě mu říct o tom, že chci být zdrav, chci, aby to či ono se mi zahojilo, aby to či ono mě nebolelo, abych se udržoval zdravý. Čili komunikovat s těmi buňkami, protože to tělo je složeno z buněk a z vody, tak to všechno jakoby do sebe pasuje, tak to nějakým způsobem mít zkomunikované. Komunikuješ sama ze sebou třeba ráno v tom zrcadle?
1: No, když se podívám na toho cizího člověka, který tam na mě kouká, tak ho pozdravím a řeknu si, no tak ty bys ale ze sebou měl něco dělat.
0: No, a to možná neděláš dobře. Měla bys si říct, ráda tě vidím, vítej mezi námi. No, tak to je takové úsměvné, ale něco na tom bude. protože na tom hodně záleží a právě opačný přístup generuje takovou tu reakci těla, kterou nikdo nemá rád, a to je jednak předčasné stárnutí a jednak je to i ta nemocnost a chorobnost, která v té populaci je. Ale k tomu se ještě dostaneme. Čili my jsme se bavili o těch kmenových buňkách a co tedy ty telomery. Tak telomery se nám přestanou asi někdy okolo 35. roku života tvořit a už jenom hospodaříme s tím, co máme.
1: Někdy je to i dřív, bohužel. Takže opravdu potom už záleží na tom, jak dalece podpoříme tvorbu nebo podpoříme to, aby ty telomery nebo ty buňky, které se z těch telomerů ty nové tvoří, aby ty telomery nebyly tak zkracovány, nebyly tolik ukrajovány, jak si hovořil o tom salámu. A to můžeme podpořit jednak tím přípravkem, o kterém jsem před chvílí hovořila, a jednak taky opravdu tím, že budeme držet určitou životosprávu, která nebude zbytečně ty telomery zkracovat.
0: Nebude je vyčerpávat. Čili nebude čím víckrát je použiju, tak tím víc mi jich potom na konci bude chybět. Ale víš co, napadla mě taková věc, jak jsi řekla, že u řady lidí se ta výroba de facto zastaví dřív. Tak ono to je pravda, protože to opotřebení toho organismu, pokud nastane dřív, tak se vlastně vybudí ten dojem té hranice už nevytváření těch telomerů. Takže u extrémně namáhaného člověka to nemusí být sport, to může být třeba ten člověk propadne drogám, alkoholu,
1: no, tak to rozhodně.
0: Stresu, nějakému pracovnímu vypětí, vztahovému vypětí. Čili tam to může být mnohem dřív a třeba už v těch 30 letech se to přestane tvořit, protože biologicky ten člověk je třeba za 35. rokem věku. A klidně to může být v 25.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Takže ta hromádka, která by se mohla zvětšovat až do 35, se ani neudělá tak velká, jo, bych takhle řekl. Já jsem se totiž dost zajímal o to, proč vrcholoví sportovci umírají tak brzy. Někde okolo 50-55 let většinou ti lidé, co sportovali celý život, tak přijde mrtvice, přijde infarkt. Je to o tom stavu, tom vnitřním stavu toho organismu. Zalepený cévy, skřehlý cévy, plný organismus toxínů. Protože třeba já vím, když já jsem sportoval, tak jsme neřešili spoustu věcí. Jako byla detoxikace toho odpadu po tom výkonu. A taky mě to potom dost limitovalo a taky to bolelo. Takže dnes vím, že kdybych to provozoval nebo kdybych někoho vedl v tom sportu, tak ta péče o to tělo, ať už z toho pohledu okamžitého možného výkonu, které to tělo je schopno podávat, anebo po tom následném životu, po té sportovní zátěži, tak si myslím, že bych se choval a tomu člověku bych radil úplně jinak, než jsem to třeba měl já. Ale to je tam bohužel zkušenost, ke které vždycky musíme dospět, aby nás to někam posunulo. Tak já jsem o telomerech hodně načítal a vlastně existuje mnoho přístupů, takže je snaha ty telomery dodávat z jakéhosi mleziva, z vajíček, z předmléka kokosových ořechů a také z jader hroznového vína. To znamená, že pokud dnes nás posloucháte vy, kteří jste si nakoupili takové to hroznové víno bez těch jaderek, což je velice super, protože vlastně vás ta jaderka neobtěžují, tak jste si zase koupili hlušinu, protože ta jaderka právě a rozkousáním těch jaderek se dostáváme k tomu oleji, který je uvnitř a ten vlastně obsahuje řadu přírodních látek, mimo jiné i těch telomerů, ale je rozdíl mezi tím, když chroupu ta jadýrka, anebo když to někdo umí vylisovat, zpracovat do nějakého produktu, který je pochopitelně velice účinný.
1: Tam je právě důležitá ta látka, která se jmenuje resveratrol, který vlastně napomáhá tvorbě těch telomerů.
0: Ano, tvorbě. Já si myslím, že ona je obsahuje. že když to tělo přestane ty telomery vyrábět, tak prostě přestane, ale je to vlastně dodání těch telomerizačních látek zvenčí a díky tomu vlastně se ta hromádka přisype, jo, která tam je, která tam zbývá. A v tom tkví to kouzlo, že zase tělo je chytré a ono vlastně hospodaří, to znamená, má nějakou hromádku a když ta hromádka je dostatečně velká, tak tělo říká, a tady mám nějakou dermatologickou záležitost na pokožce, tak já to opravím. A tady se dělá vrázka. No tak tu vrázku narovnáme, ještě na to máme. Jako. A když ta hromádka se stenčuje, tak to tělo začíná hospodařit v tom smyslu, že udělá priority. To znamená, bude opravovat nebo bude poskytovat ty telomery zejména těm buňkám, které je potřeba, aby žily co nejdéle. Srdce, plíce, mozek a tak dále. Na úkor toho ostatního. A právě to hospodaření se projevuje jako ty rychlé příznaky toho stárnutí. Můj výklad, tak jak jsem to pochopil já. Co si o tom myslíš ty? Neříkej, že mám pravdu, řekni svůj názor. Aby to nebylo tak, že chceš mít svůj názor, řekni, já ti ho sdělím.
1: No já nemůžu nic jiného říct, než že jenom potvrdit to, co říkáš, tak jako takhle nějak to je. No.
0: A my jsme spolu viděli právě člověka, který se okolo těch telomerů hodně zaobírá a je pravda, že ten jeho věk by mu nikdo nehádal.
1: To rozhodně.
0: Jo, takže opravdu viděli jsme cirka 80-letého člověka.
1: Ano.
0: Jestli se nepletu. A ten 80-letý člověk nejenom, že vypadal, ale on byl i vitální, pružný.
1: Ano, přesně.
0: Takový, přesně. Jako dejme tomu 45-tník, bych tak
1: nějak,
0: řekl.
1: Tak nějak.
0: Jo, tak je jasné, že ty lidi potom to dávají na odiv, takže si pořizují mladé ženy.
1: No, a to je taky určitá podpora telomeru, no?
0: A no, podpora, záleží, jak se to vezme. Ono potom to nadměrné vydělávání peněz, jak říká Krampol v jednom tom filmu, ona Danuška má spotřebu jako tryskáč. Nebo naopak to nadměrné dokazování, že je fakt mladý, tak to může znamenat, že ty telomery začnou také ubejvat, jo? Takže ale je to jakýsi projev i té, jak se říká, mladé duše nebo toho stylu života, který člověk si dovolí žít nějakým způsobem trošku z jiného úhlu pohledu. Necítí se být staříkem. Tak. To je důležité. Čili ta pohoda a ta schopnost, dejme tomu, zasportovat si, vzít kolo, myslím rekreačně, vzít kolo, hůlky, někde se prostě vydat na túry, do přírody, na lyže. To je pěkné, si myslím. No a pak je hezké, když ti lidé se třeba ještě svlečou do plavek a opravdu nevypadají na těch 80.
1: Tak to je úžasné.
0: No a to je právě to, o čem tady teď hovoříme. Víš, Šárko, ještě mě napadá jedna věc a proto jsem mluvil o tom jakémsi celostním přístupu. Neboť mnoho lidí ladí ten exteriér, snaží se různými přístupy. Někdo má, že jo, původně koutky okolo úst, tak má za ušima, aby dobře vypadala. Ale to už chlapy, jako. To už i muži, jako si začínají dělat tyhle ty. Nebo ta kůže je velice tenká, protože prodělala mnoho liftingů.
1: Ano.
0: A tak dále. Čili ono nenadarmo se říká, že tak, jak to tělo vypadá uvnitř, tak vypadá navenek. Čili pokud chce někdo vypadat mladě, svěže, zdravě, měl by si pořídit ten organismus uvnitř zdravý.
1: To je alfa omega všeho, protože opravdu pokud ten organismus má z čeho žít v uvozovkách, to znamená má z čeho brát, tak se to odráží nejen v obličeji, ale odráží se to na celkovém povrchu těla. Já zase bohužel musím říct, že máš naprostou pravdu.
0: A já to unesu.
1: No, jako...
0: Můžeš říct. Ne, aby si posluchači nemysleli, že jsem ti tady třeba nějakým způsobem uplatil.
1: Abych ti přitakala.
0: Aby si mi pochlebovala.
1: Ano, a abych ti pochlebovala, ne?
0: Ne, ono je to tím, že se známe dlouho a že mnoho věcí na toto téma jsme spolu za poslední roky probírali. Ano. To je asi hlavní důvod. Ještě mi, Šárko, zkus povědět takovou záležitost. Jaký ty jsi zvolila přístupy ke svému životu, aby, musím říct, si vypadala vůbec ne na svůj věk, a vy z tebe vyzařovali některé ty záležitosti, které si myslím, že lidem okolo tebe, některým asi působí problém, protože je to dráždí, ale spíš těm lidem našeho typu, našeho ražení a našich vibrací, tak způsobují spíš takovou tu pohodu a ten vnitřní klid. To znamená, my jsme se tady bavili o... Já se chci dostat, víš, k tomu jakoby celostnímu přístupu. To znamená, bavili jsme se o stravě, tam si se někde našla, bavili jsme se o bylinách, pak o různých přípravcích, které ti nějakým způsobem pomáhaly asi s detoxikací, s nastavením nějakého kvalitního prostředí v organismu, zajištění nějakých, dejme tomu, oprav organismu, čili obecně se tedy tomu říká obrany schopnost. No a výsledek je zjevný, tak jak jsme to prošli, co si myslíš, že ti udělalo v životě úplně nejlépe nebo nejvíc ti zafungovalo?
1: Nejvíc mi, jak už jsem se zmínila, zafungovalo to, že jsem eliminovala lepek v té stravě. Ale jak už jsem zmínila, můžu tak trošičku nastínit ten můj denní režim. Ráno 3-4 deci teplé vody s citronem, s medem, potom nějaká lehká snídaně anebo těžší snídaně, to znamená klidně třeba vajíčko na nějaký způsob nebo ovoce. Ideální jsou namočené ořechy, ale musí být opravdu 24 hodin, aby se zbavili inhibitorů a tím pádem prostě člověk nebo ten organismus z toho získává maximum. Ty ořechy jsou dokonce schopny nahradit i maso, takže kdo opravdu neinklinuje k tomu masu tolik, tak je nahradí těmi ořechy.
0: Promiň, v jakém smyslu slova? Čili co ty ořechy obsahují, že jsou schopné nahradit to maso?
1: Tím, že ty ořechy namočíte ideálně do čisté přefiltrované vody, o které tady v těchto pořadech určitě byla spousta vysloveno a hovořeno, ořechy namočíte do vody, ráno, večer propláchnete, ráno můžete použít, propláchnete znovu. Tím, že jsou ty ořechy namočené, tak ten tuk, který v těch ořeších je, nebo v ořechách je, se díky působení té vody mění na aminokyseliny. Ty ořechy jakoby se začnou probouzet a kdybyste je v té vodě nechali díl, tak začnou třeba i klíčit. A ten tuk, který v podstatě zatěžuje organismus, se změní na spoustu aminokyselin, které mají obrovský význam pro organismus a, jak jsem už řekla, jsou schopny nahradit maso. Další takovou věcí je, že opravdu vzhledem k tomu, že ta strava dneska už neobsahuje ty živiny, které třeba obsahovalo před těmi 30, 40, 50, 60 a dále lety, tak se přiznám, že používám určité přípravky, které mají zastoupení vitamínů, minerálů a dalších potřebných látek, takže jsou to takové jakoby něco jako doplňky stravy. V neposlední řadě je to také ten přípravek, který je schopen doplňovat telomery.
0: Takže používáš přípravky na mikrovýživu?
1: Ano.
0: Vyživuješ buňky přímo?
1: Vyživuji buňky, ano. A kromě toho používám přípravek, který čistí ty kmenové buňky, o kterých jsme tady mluvili. A to je, myslím, v dnešní době alfa omega celého ozdravného procesu organismu.
0: Tam asi sehrává také roli kyselost organismu. To si ty kontroluješ? Protože je takové heslo, máš-li někoho ráda, dej mu počůrat papírek. hodně to souvisí.
1: Rozhodně. Tam jako to je všechno opravdu propojené. A pokud... Ale ono i tím, že člověk
0: jako stravu,
1: když on to všechno, člověk všechno skloubí a když prostě opravdu trošku přemýšlí a nedá na ten talíř nějaké polotovary, které opravdu neobsahují žádné živiny a jsou kyselinoty.

0: 4, tak to je ten stav, kdy vlastně tomu tělu je nejlépe.
1: Ano.
0: Když je mu nejlépe, tak nejméně marodí. A když nejméně choří, tak také nespotřebovává ty telomery. Když nemusí dělat spoustu korekcí, tak zase ho to tolik nepřetěžuje energeticky. To znamená, že vlastně potom my se cítíme velmi dobře, protože nespotřebováváme tu vzácnou životní energii na opravování nesmyslů anebo nemocí, ale my ji spotřebováváme na ten výkon životní, který potřebujeme. Takže nejsme tak unavený, jsme čiperný, jsme vitální, jsme plný života, jak se říká. To má logiku.
1: Přesně tak.
0: No, takže kde by asi se dalo s tou cestou, pokud nás teď poslouchají lidé, kteří si říkají, a tak mi to dává logiku, protože příklad, ano, já jsem mluvil o tom, že bychom neměli být kyselí a lidé mi psali, jestli dělají dobře, že konzumují jedlou sodu. Jedlá soda je dobrá pro pračku nebo pro myčku, protože většina těch drahých přípravků, které se kupují za 100 koruny, ty tablety do myčky a různé přípravky jako vanish a podobně, tak jsou chemicky svým složením zejména jedlá soda a pak jsou tam nějaký parfémy a takové věci. Čili ta jedlá soda do těch technologických věcí patří, ale v našem těle to je problém, protože vlastně ho zasekává kamenivem, které se v nás tvoří. Takže jedlá soda není ten návod na to nebýt kyselý.
1: Ano, přesně. Jo?
0: A zase nemá smysl se rvát nějakýma přípravkama, abych nebyl kyselý, když v podstatě mám zásadní problém někde úplně jinde, špatně jim, špatně spím, mám tisíc jiných jakoby problémů, které mi tu kyselost způsobují, takže tam se s tím asi nepopasuju, takže ono to chce ruku v ruce řešit jedno a druhé. Velmi často vykládám lidem o tom, že naše tělo je ze 2/3 voda a je velice důležité, v jakém prostředí, tom vodním prostředí, ta zbylá třetina buněk, těch 80 bilionů, v jakém prostředí žije.
1: Přežívá, no.
0: Jo, jestli prostě obléknu někoho do fraku, dám mu motýlka a nechám ho bydlet pod mostem týden, bude to asi pravděpodobně vidět. Jo. Protože to prostředí není tak kvalitní, aby to tam sedělo. Ty naše buňky nutíme, aby pracovaly a chceme, aby byly zdravé, aby vyráběly energii, aby se uzdravovaly.
1: Pod tím mostem.
0: Aby se udržovaly na tom smetišti, aby se udržovaly v té nejlepší kondici. Jo. Takže to je prostě problém. A to je potřeba, aby si každý uvědomil. Takže určitě to je o tom nalít do sebe tu kvalitní vodu, která nejenom, že vytvoří to kvalitní prostředí, ale ona to původní prostředí, to smetiště, začne vynášet, začne detoxikovat. A vlastně to my to prostředí, tu skládku, totálně jsme schopni sanovat a vytvořit dobrý domov pro ty buňky, od kterých něco očekáváme. To je taková moje základní filozofie. Nicméně, také ta kvalitní voda přispívá tomu vyrovnanému pH. A ty jsi tedy pořídila úpravnu na vodu.
1: Já tvrdím nejlepší investice mého života.
0: No, já se přiznám, že si také k tomu zrála nějakým způsobem, že to nebylo tak, že jsme se potkali, ty si zajásala, šáhla do šrajtofle a koupila si úpravnu. Trošku si také musela přemýšlet a vyhodnotit si ty věci všechny. Tak asi jako mnoho lidí před tebou a bezpečně i po tobě. Čili já jsem také musel dospět k některým věcem, přiznám se. Vždycky jsem si myslel, že husa je dietní, protože je dutá, že? Tak jsem si říkal, to je dietka. Že stála v tom sádlíčku, s tím zelíčkem. Určitě je dobré si ji občas dát.
1: To rozhodně.
0: Ale nebýt na tom závislý. A to je ten...
1: A ne celou.
0: A to je...
1: Najednou.
0: Ne. A i když bude menší.
1: Celou najednou ne.
0: Dobře. Já se ovládnu a nechám si nějak...

0: nějakou kostičku na druhý den. No, tak už z principu, že u stolu bychom neměli být sami, že by také člověk neměl jíst sám a že by se měl také těšit z toho, že chutná někomu dalšímu, byť mu žere jeho husu. Tak asi si myslím, že to patří k té kultuře toho stolování. No, myslím si já jednu takovou věc, že každý extrém je špatný.
1: Přesně tak.
0: Jo. Čili tak, jak jsme se tady byli na začátku, roztrava určitě pro někoho zajímavý směr, ale zase to nemůžou dělat třeba všichni v rodině, protože pro některý to není vhodné. A zase by to nemělo být jenom o tom, že člověk nikdy nepozře nic jiného. Protože třeba v modě jsou ryby, mořské ryby.
1: To je taky otázka na dlouhou diskuzi, protože opravdu dneska ty mořské ryby jsou možná větší zlo než to hovězí.
0: Buď jsou to ryby ze sádek, což znamená...
1: Umělé krmeny, které opravdu obsahují neskutečnou škálu škodlivých látek, přesně tak.
0: Nebo zase příběh, tedy jedna moje známá porodila miminko a to miminko nemělo tady ty vřetení kosti. Takže holčička hrozně šikovná, všechno, ale ručičky takové ploutvičky. A když to zkoumali, tak nakonec jí řekli, že se na ní podepsalo nějaká radioaktivita. Mm-hmm. Ona říkala, že s ní nemohla přijít do styku. A když potom hloubala ve své paměti, tak zjistila, že miluje mořské ryby. Mm-hmm. A pravděpodobně konzumovala ryby, které přišly do styku s těmi podmořskými výbuchy, protože ten moderní svět, ta Francie, ta Británie, ta Amerika testovala jaderné zbraně podmořskými výbuchy, teď nám tady budou něco vykládat, a zamořili velká rozsáhlá území právě radioaktivitu. No a ty ryby byly pravděpodobně ozářené. A výsledek byl takový, že tedy ta holčička celý život prožije s těma ručičkama takhle. Takže ty mořské ryby, to je prostě problém. No. Co ty tuňáčka takhle?
1: Nejím.
0: Nejíš?
1: Nejím.
0: Čím to nahrazuješ?
1: No, já ty ryby nenahrazuji, protože jako nechci nějaké chemické přípravky.
0: Myslím jsem přírodně, jestli se to dá nějak nahradit ten rybí tuk, že jo, ten je nejdůležitější.
1: Tak ten rybí tuk, to je otázka, protože jako jak zjistíš, že ten rybí tuk opravdu je v pořádku, že to není to samé jako ty ryby?
0: No, Tam jsem trochu mířil.
1: Ale krásně se to dá nahradit třeba těmi namočenými vlaskými ořechy.
0: To je vlastně to, co mě zajímalo. No. Čili ty ořechy jsou schopné? Protože já vím,
1: jsou.
0: Že třeba olej z ořechů se velmi doporučuje. Mm-hmm.
1: Taky používám hodně.
0: Ale je rozdíl koupit si ořechy a naspat se s nima, anebo ten tvůj přístup,
1: ano.
0: S kterým jsi mě seznámila a posluchače de facto dneska také, že ty ořechy louhuješ vlastně ano. 24 hodin v té lázni té kvalitní vody a vytáhneš z těch ořechů ten syrite, který tam nepatří.
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Nastartuješ je.
1: Přesně tak. A nemusí to být jenom vlaské ořechy, mohou to být mandle, mohou to být lískové ořišky. Prostě není to jenom podmínka vlaských ořechů, ale myslím si, že pro nás ty vlaské ořechy jsou takové jako nejideálnější.
0: No, protože nám rostou tady okolo nás
1: tak,
0: a
1: tak.
0: Příroda nám většinou naděluje byliny a ty plody, které
1: blízkém
0: jsou v naší
1: okolí.
0: Blízkosti.
1: Tak, tak.
0: To je třeba právě otázka čínské medicíny, do jaké míry je čínská medicína pro nás vhodná.
1: Přesně, mluvíš mi z duše, jsem téhož názoru, myslím si, že to není úplně ideální, že se spousta lidí vyloženě obrací na tu čínskou medicínu. A
0: oni se tam jenom upínají v podstatě.
1: A upínají se k tomu.
0: Je to
1: takové, je to
0: ten syndrom, Šárko, kdy lidé si často myslí, že za plotem je tráva zelenější.
1: Tak, tak,
0: takže
1: tak,
0: když
1: tak.
0: to přišlo z té Číny, oni jsou k tomu ty zkazky, ty legendy, pochopitelně, že v té Číně se to pěstuje tam a tam. Tak jako my, když si představíme, že radioaktivní prach z Fukušimy nebo z Černobylu, tak vždycky obletěl několikrát planetu, tak otázka je teda, jak to měli vyřešeno.
1: Ano.
0: Že chemtrails se nevyhýbá tedy těm různým místům, kde se toto všechno pěstuje, a že zamořená voda, kterou máme dneska na planetě, prší anebo zavlažuje de facto všechno, co roste. Čili říct, že něco je v té biokvalitě, je asi takové, jako že v petce existuje kojenecká voda.
1: To je, krásné přirovnání.
0: No, to je paralela. To
1: je, je to tak.
0: V tomhle světě žijem. No a takže já už jsem tady říkal na Svobodném vysílači v jednom pořadu, že mám známého a ten je zemědělcem u hranic německých. A největší biznis, proč on je zemědělec, to položil otázku, říkal, jestli pak víš, proč já zemědělčím. Já říkám, no jak tě znám, tak kvůli dotacím od státu. On říkal, ne, to není tak zajímavé. Mnohem zajímavější je, že v noci jezdím ošetřovat chemicky bioplantáže do Německa. A aby ten Němec nemohl říct, že on je ten hajzlík, který to takhle ničí, tak to dělají Češi. Za dobré peníze, tedy musím říct. Takže to je dobrý biznis, ale bohužel ten...
1: A co svědomí?
0: No,
1: obou stran.
0: No,
1: to by mě zajímalo.
0: Hele, prachy jsou prachy.
1: To jsou vždycky právě až na prvním místě.
0: Tak a proto já tak usilovně nesnáším bytostně a i brojím. Kdo mě poslouchá tady na Svobodném vysílači, tak to může potvrdit. Proti tomu západnímu světonázoru, který stojí na té permanentně zvyšující se spotřebě. Protože to je cesta do pekla. Ona je dobře nastavená, takže je to opravdu cesta do pekla. A kdo to vyznává ještě na billboardech, že patříme na západ, a ti, co se k tomu hlásí, no tak se hlásí k tomu, že dřív nebo později ta civilizace musí skončit. Jo. A toto jsou ty projevy, ty praktické fyzické projevy v té realitě, že za bio se tady vyprodává a označuje kde co, protože ono to je opravdu kde co. A to svědomí tam abstinuje, protože
1: přesně.
0: Pokud jak si podlehneš té západní filozofii, té židokřesťanské, no tak zisk je na prvním místě. Za každou škodu, jak se říká.
1: A za každou cenu.
0: Za každou cenu. A to je samý je biznis, dejme tomu s těmi kmenovými buňkami. Jo. To je nemlich to samé. Protože oni tě vemou na kliniku, tam ti udělají. A to nejsou záležitosti, jako kdyby za 5 000 korun. Za 5 000 ti dneska ani neopíchají žíly, když máš křečáky, to jedna noha přijde asi na 8 000. A máš dvě?
1: Neznám cenovou relaci, ale...
0: Ale dá se to, a to zase jsme u toho. Všemu tomuto se dá nějaké době předejít. A nebo když už ty nohy potom musí takhle...
1: Ale ono dneska opravdu jsou ty přípravky, o kterých jsme mluvili, které to mohou určitým způsobem zvrátit.
0: Ano, to je, tam jsem se chtěl
1: to je.
0: Přemostit.
1: Tak.
0: Od těch židokřesťanů, od toho zachránce Cyrile a Metoděje, který nám de facto to sem přišli implantovat,
1: tak.
0: Do dneška je oslavujeme jako zachránce slova.
1: Ale zase jsou to dva dny volna, pozor.
0: Záleží, jak se na to díváš.
1: No, právě.
0: Pokud by si byla zarytý cyrilometodějec, tak ty dva dny strávíš oslavou, nejlépe prací, ometáním pomníčku toho cyrila metoděje, no a tak. No ale my Češi to víc vidíme přes ty dva dny volna.
1: Tak přesně. A ještě obzvlášť na začátku prázdnin.
0: No to je
1: nezaplacení.
0: Pecka. To je pecka. Dlouhý víkend.
1: Tak.
0: No jo. Suproše. Ale mě zavřou. Supermarkety budou zavřené, když je svátek. Ale jenom jeden den, to se přežije.
1: No, možná ne všichni.
0: Všimla jsi, že když je jeden den svátek, tak lidi si den předtím nakoupí na celý týden A hned jak otevřou, tak nakoupí na celý další týden.
1: Přesně, přesně, přesně.
0: Já podezírám, že ty svátky ten Vašek inicioval, aby byly v tom kalendáře, byly to dny volna, právě proto, aby ty supermarkety potom měly větší tržby.
1: Kšefty.
0: No, tak koukám z okna na tvoji zahrádku tady. Ty asi hodně věcí i pěstuješ, protože to je jakoby další, si myslím, směr, který bychom měli zmínit, že rajčátko ze zahrádky, okurka, dejme tomu tapolní, tady z té zahrádky je něco jiného. Byť tady máme nějakou vodu, nějaký vzduch, nějaký chemtrails a to všechno, tak pořád je to ale obrovsky nesrovnatelné s tím, co vyroste na těch madracích.
1: Přesně. Přiznám se, že rajčata, pokud nejsou vypěstovaná mnou, tak je vůbec nejím. Přes zimu vůbec rajčata nekupuji. I když teď už jsme objevili firmu českou, která rajčatka pěstuje, takže tam možná udělám malou výjimku, ale opravdu přes zimu jsem neměla jedno jediné rajče. A když to skloubím, tu práci na té zahradě, když to skloubím, to vlastně vypěstování a potom ten vlastnoruční sběr a to potěšení z té zeleniny, která fakt jako chutná úplně jinak. Všechno souvisí se vším a je to součást té mé životosprávy a toho mého životního postoje prostě. A péče o ten organismus.
0: A já ti něco prozradím. Hmm. Víš, proč ti chutnají tebou vypěstované okurky víc?
1: Že je tam ta energie, no, taky.
0: Ale čí?
1: Moje.
0: Přesně. Jsou ano. Tam ty tvoje vibrace.
1: Ano.
0: Ty jsi mezi ty okurky chodila.
1: Ano.
0: Tu energii tam šířila, ty vibrace si jim vlastně dala.
1: Ano. Takže domlouvala jim.
0: Přemlouvala je.
1: Přemlouvala.
0: Holky, vyrostete už, mě sousedi nepomluvějí.
1: Tak.
0: Rajčata, to samé, já nepozřu rajče, které bylo vypěstováno na těch madracích holandských přístupů k pěstování zeleniny. Když jsem byl v Bulharsku, tak tam přijela firma, která chtěla nějakým způsobem nalézt lokace, kde by ty skleníky stavěly. Tak mě seznámili s tou technologií. Víš, kolik se z té metr na metr madrace ročně sebere okurek?
1: No, asi strašně hodně, vůbec představu nemám.
0: 60 tun.
1: Tak takovou, až takovou jsem vůbec neměla.
0: No, takže ta madrace vydrží rok. Ta rostlina tam v podstatě je zalévaná. Ke každému stonku je kapátko, ano. A počítač. Mm-hmm. Ne jako v slunce seno pět samic. Ten počítač je chytřejší. A ten počítač přesně dávkuje podle toho, to jako by tam zadáno, že třeba je potřeba přidat, ubrat. Jo. Tak jsou tam dávkované vlastně chemikálie, kterými se to celé podporuje. Takže to je opravdu průmyslová výroba.
1: Ale zase to má jednu výhodu. Nemůže se to předávkovat tou chemií. Tam je opravdu jenom určité množství. A když ten zahradník jde po té zahradě a ujede mu ruka, tak může mít taky průšvih. Jo? Takže ono zas, když se to vezme s humorem, tak...
0: No, zahradníkovi, když hnojí, myslíš, a ujede mu ruka, tak si jí umeje. Takže je to, myslím, o tom, že ano, tam to nepředávkují, protože všechno stojí peníze.
1: Přesně.
0: Ale je to hluchý. Víš, na co jsem přišel? Třeba okurky se dají koupit v celku v dobré kvalitě, když nejsou ještě na zahrádce. To znamená, bavíme se o tom období, kdy už je po sklizni.
1: Tady tom, nebo tady tom.
0: Jo, takže ještě nemáme svoje. Tak na doporučení jsem zašel do Lidlu a tam se prodávají rumunské a bulharské okurky, které opravdu vyrostly na poli. Je to mnohem lepší než ty madrační. Jo? A ty si zase objevila toho zemědělce, který dodává rajčátka. Jo? Tak to je ono. Ty už běžíš se tedy podívat, jak se jmenuje. Počkej, tak Hranáček z farmy smržice? Mm-hmm. Pane, jsou to teda malá rajčátka. Dáváš je louhovat?
1: Dávám do octu vždycky ještě.
0: Mm-hmm. Ještě do octu je dáváš. Mm-hmm. No to určitě do vody minimálně, aby stejně jako ty ořechy, mm-hmm. aby to vytáhlo mm-hmm. všechny ty nežádoucí látky. No vypadají pěkně, smějou se, no tak myslíš si, že on to teď někde vypadal?
1: Mají skleníky. Mm-hmm. Viděla jsem to, jak to pěstuje.
0: Na matracích nebo klasicky?
1: Mělo by to být klasicky, ale určitým způsobem je to hnojené po těch kapkách možná taky, ale bude to menší zlo.
0: Je to menší zlo. Ale vypadá pěkně tak jako. Já když jsem byl v Bulharsku, tak mi Toníček, už jsme ho slyšeli v jednom z mých pořadů, tak mi Toníček říkal, Petře, nekupuj si rajčata, nekupuj si papriky, které dobře vypadají.
1: Přesně.
0: Běž na tržnici a kup si. Jo. A zase kolegyně Lenka říká, když hrušku nebo jabko, tak červavý.
1: Přesně.
0: To je jistota. Ten červ by nekouzl do něčeho, co my běžně konzumujeme. Ale čoče jako na potvoru nejsou červaví. Už jsem přemýšlel o tom, že bych vypěstoval červy a zkusil toho červa nasadit na
1: jestli
0: to jabko.
1: Jestli si kousne.
0: Jestli si kousne. A když tam přijdu a bude tam zabydlený kluk jeden, takže bych si to jabko koupil. Jenže oni by mi ho vyhodili určitě. Já si myslím, že ty červy jsou opatrný, jako, že by to nežrali. Šárko, pomalu se blížíme ke konci našeho pořadu. V podstatě jsme toho moc neprobrali, protože ten rozhovor byl velice zajímavý právě o ty životní poznatky a o ty zkušenosti opravdu z toho praxe a z toho bytí a z toho žití. No, když bychom to, já to se pokusím trošku jako kdyby odkrokovat, co jsme si vlastně řekli a co by se dalo tedy považovat za ten celostní přístup. Tak v první řadě je potřeba si vyřešit pitný režim a konzumovat vodu, kterou nekoupíme bohužel ani v PET lahvi, nemáme ji ve studni a nemáme ji ani ve vodovodním řadu. To je voda, která opravdu je přibližně taková, jaká tu byla před 200 lety. Na to existuje přístroj. Potom je potřeba si vyřešit svůj životní přístup k sobě, k tělu, k tomu svému zdraví jako takovému. Je potřeba se zamyslet nad stravováním a také nad mikrovýživou, prostě připustit si, že to, co potřebujeme pro svůj život, jak já někdy říkám, nejsme schopni užrat tím, co si koupíme. Čili je potřeba přijmout faktum, že potraviny jsou hluché a že víceméně si jima můžeme zpestřit jakousi mikrovýživu, než abychom to dělali obráceně, že občas nějakou mikrovýživou podpoříme, dejme tomu, to běžné stravování. Pak by to chtělo si ohlídat to vyrovnané pH. Moc jsme se tu nestihli zmínit o kvalitě prostředí ve střevě, což je alfa omega, ať už imunitního systému, ať už zpracování toho, co do sebe dostáváme, anebo právě vůbec toho, jak tělo funguje. Do toho nám zapadá ten trojúhelník mezi vodním hospodářstvím, minerálovým hospodářstvím a hormonálním hospodářstvím, kde já říkám, že voda je to, co nás vždycky bude udržovat v čistotě, respektive minerálové hospodářství je to, z čeho tělo žije a staví, a hormonální hospodářství určuje míru a kvalitu chtění toho těla toto vůbec dělat. Jo? Čili to jsou takové ty moje mnemotechnické pomůcky. No a když tohleto všechno zvládneme promyslet a zrealizovat alespoň v nějakých možnostech, které jsou, tak bychom mohli vypadat dobře. Zkusili bychom si dodat nějaké telomery, telomerizační látky. Z toho, co na trhu je, tak je docela několik možností, které jsou buď živočišného nebo rostlinného původu.
1: A nebo potom je kompletní přípravy, který je založený hlavně teda na bylinách, který vyloženě ty telomery je schopen, pokud nemáme tu možnost tak
0: doplnit.
1: Můžeme doplnit tímto způsobem.
0: No a potom ještě se nám právě může začít dít to, že tělo začne opravovat některá svá poškození vlivem toho naprogramování, probuzení a vyčištění oněch kmenových buněk, které má jako zálohu, kdyby potřebovalo některé ty buňky, které prostě úrazem nebo něčím, tak opravit některé orgány. Ono by se dalo říct, že kdyby těch telomerů mělo tělo dost, tak by tělo dokázalo třeba dostavět amputovanou ruku.
1: Určitě.
0: To je jenom otázka toho, že tělo nemá tolik stavebního materiálu. Přesný. A tolik toho, co potřebuje. Čili tak jako některým zvířatům, třeba teď mě napadá ta ještěrka, ta má bezpečnostní ocásek. Viděla jsi někdy bezpečnostní ocásek? Prostě chytneš za ocásek a on ti zůstane v ruce, ještěrka uteče a on jí doroste.
1: Ano.
0: Akorát, že než jí doroste, tak je v nebezpečenství, že zase nějaký magor chytne za ocas. Tak to je potom chudinka. Pak to tam přestává fungovat. Dobrá, naplnili jsme, koukám, už 2 hodiny si tady povídáme v příjemném rozhovoru. Co by si jako krédo pro naše posluchače, co by si jim nadělila jako svůj poznatek, svoje jakési životní moudro, prozradím, že už máš věk na to, abys byla moudrá, tak co bys prozradila, co bys doporučila?
1: Já jsem to tady vlastně nastínila už na tom začátku, ale dobře, pokud chcete pro sebe opravdu něco udělat, zajistěte si kvalitní vodu. To je alfa omega. To bych brala jako takový první krok. No a pokud chcete pro sebe udělat víc, tak telomery nebo tvorbu telomerů a podpořte čištění.
0: Ty mluvíš tak potichu, Šárko, že tě nebylo slyšet. Tak jestli bys mohla tu poslední větu ještě zopakovat.
1: Tak ještě jednou.
0: Ten mikrofon, prostě je to technika, on není tak moudrý, on to tam úsek.
1: Dobře, tak znovu. Pokud chcete pro sebe něco udělat, zajistěte si kvalitní vodu. Pokud chcete pro sebe udělat víc, podpořte tvorbu telomerů a podpořte očistu kmenových buněk přípravkem, který je už dneska v České republice k dispozici.
0: Možná bych doplnil mikrovýživu jako nezbytnou součást toho, aby ty buňky to vůbec mohly dělat.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Fajn, takže já bych se teď za všechny posluchače, Šárko, s tebou rozloučil a poděkoval ti za ty 2 hodiny, které jsme tu mohli spolu strávit. Takže je na místě ti vyjádřit fakt jakoby obdiv, že si tomu věnovala ten čas, protože naši posluchači jsou různého ražení a každý to potřebuje slyšet nějak jinak. Někdo ode mě, někdo od tebe, někdo od někoho jiného, čili je to o tom spektru a té formě podávání těch informací. Takže fakt ti za všechny děkuji a přeji ti, aby ti vydržela ta forma i přes to letošní léto a pokud možno se nejdéle.
1: Já děkuji také a přeji příjemný zbytek večera všem tady posluchačům.
0: Děkujeme. To už je ze studia Midgard úplně všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav a těší se opět někdy naslyšenou a naposlouchanou. Mějte se moc krásně.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak, hezký večer, vážení posluchači a diváci. Máme tu další pondělí, další pokračování pořadu absolutně neuvěřitelné. S oběma hosty, dnes se to vzácně sešlo mezi svátky. Máme tu jednak samozřejmě Jardu Chvátala. Jardu, hezký večer, Jardo.
3: Hezký večer všem, akorát, že já nikoho nevidím, takže...
4: Já prostě taky nevidím, Jardo, ahoj Pavle, já nevidím.
3: Ahoj, ahoj.
2: Napravil jsem to, už jsem to napravil. To nebylo tak hrozný, to napravit. Tak a samozřejmě zden do Sýkoru. Ahoj, zden do Egypta, do teplíčka. Předpokládám, že tam máte teplíčko.
4: No, budu asi drzy, když řeknu, že tu máme zima a máme tady 22 stupňů.
2: No.
4: Takže to budu asi drzy. Takže zdravím Jardu, zdravím tebe, Pavlíku, a zdravím samozřejmě všechny posluchače. A to V, to znamená V jako Viktor, jako vítězství.
2: Jo, jo, někdo tak tomu říká parohačí. No, nevadí, no.
4: Ne, tak parohač je tak, ne, asi. Jako. Ale to je moc komerční rozhovor na začátek, to si myslím, že je dost nebezpečné v pořadě Jardy, takže já už jako to radši musím to zastavit tady toto rychle.
2: Takže. Jasně. Víte, on si Jardo tak něco přidá, už jsme tam viděli, jak on tam šrotuje, aby něco řekl vtipnýho do toho, tak Jardo, tak co si to chtěl
4: říct? Nějaký vtip nebo něco?
2: Co si to chtěl říct ty? Ty jsi jako situační humorista, tak prosím.
4: Ne, tak jako musí být trochu sranda, protože ano. Jako to jako musíme pobavit trochu posluchače.
3: Kdo bude mít na starosti Silvestr na vysílači tentokrát?
2: Hele, bude to zase takový nějaký splacen dohromady, protože já nemůžu, já budu pryč. Tak tež, takže bohužel, no. Ale nevadí, nevadí.
3: Jedeš na Mauricius, jo?
2: Ne, to ne, ale jako nebudu tady u toho, budeme na oslavě Silvestra. Takže asi tak. No. No, dobrý, hele, já vím, že kdysi dávno, ono už je to nějakých pěkných pár let, tak jsme to dělali spolu taky, vět, mimochodem. Docela dobrá sranda to byla. Tak jo, vážení, dnešní další díl Hledání ztraceného vědění, čtvrtá část, jež číslovkou 460, už se nám to blíží, člověče, ještě 3/4 roku, na podzimu už tam mít to 500 taky. Tak, a je tu opět při pondělku, dneska máme kolikátýho, no 29. Kruci, ten mikrofon mi nějak zlobí dneska, takže 29. 12. prosince, 3 dny do Silvestra nebo 2, jak se to vezme. No a já bych vám předal teda slovo už, a pokud Jardo nechceš nic říci, takhle něco svátečního nebo novoročního nebo já nevím, cokoliv.
3: Novoročního už, člověče, ty už jsi v novém roce. Jako
2: pomalu. Pomalu. No to až na závěr asi uděláme. Tak asi začni, budeme pokračovat.
4: Já jsem zvědavý, já už se těším, co bude, co nám Jaroušek, jakou novou polivčičku, co nám připravil zajímavé, už se těším tady.
2: Jakou polivčičku.
4: No. Co bude zajímavé.
2: Tak.
3: To, o čem jsme se začali bavit posledně, to je to Longinovo kopí a podobné
4: chytávky. Tak jo.
2: Jardo, ten mikrofon trochu vejš, je to takhle, to je blbě slyšet. Tak, je to správně, teď je to neslyšet lepší. Tak, prosím, můžeme se do toho pustit.
3: No já nevím, kde my jsme to skončili, kam jsme to Longinovo kopí dotáhli posledně, ale byli jsme někde na začátku, tak já to radši vezmu jako nějak někde navážu, nebo respektive možná se budu opakovat v některých věcech, tak to nějak přejděte nebo tak nějak zohledněte, prosím pěkně. Ale každopádně asi bych začal u nechvalně známého Himmlera, Heinricha Himmlera, který měl, už ono se to táhlo od nějakých druhé poloviny 20. let, měl velice dobré kontakty na německého Ariosofa a badatele Grálu, Otto Wilhelma Rána, který se narodil v roce 1904 a zemřel v roce 1939. On se nedožil ani pořádně té druhé světové války. On to byl těžký dobrodruh. Jehož, řekl bych, životní cesta se stala předlohou pro sérii velice známých amerických filmů s Indianem Jonesem. A tady ten Rán svého času hodně cestoval po celé Evropě, ale i po Středním východě, cestoval po Africe a cestoval i po Jižní Americe, přičemž hledal stopy nejen svatého Grálu, ale i archy Úmluvy a hledal i stopy po Longinově kopii a dalších, řekl bych, velice interesujících tématech, jako jsou třeba podzemní jeskyňové systémy pod Andami, kde měly být uchovány poklady ještě z dob Atlantidy a tak podobně, známe El Dorado v Jižní Americe a tak, jo. A tady, jak jsem řekl, on zemřel v roce 1939, on byl nalezen mrtvý, samozřejmě za poměrně záhadných okolností a do dneška není úplně jasné, vlastně co se mu přihodilo. Bylo jako evidentní je, že zemřel násilnou smrtí. Asi byl prostě umlčen, protože toho věděl velmi, velmi, velmi hodně. Jo. Každopádně je zjevné, že nacistické Německo, respektive ta garnitura, jevila vždycky od samého počátku té své existence velký zájem ohledně různých nejen náboženských, historických a prehistorických artefaktů. Ano. S tím, že Hitler, on byl asi, relativně, ale byl obzvláště zaujatý takzvaným kopím osudu, nebo chcete-li Longinovým kopím, které také někdy je nazýváno svatým kopím. Ano. V podstatě, jak všichni velice dobře víte, jde o hrot tohoto kopí, kterým měl jistý římský legionář probodnout bok Ježíše Krista s tím, že tento hrot přišel do styku s posvátnou krví Ježíše Krista a získal tak nadpřirozené, v uvozovce dáno, božské síly. Ano? No, historie tady této svaté relikvie, jak vám konec konců asi povypráví i Zdenek, je velice tajemná, řekl bych. Tak alespoň tedy, co já mám informace, tak první historická zmínka tady o tomto artefaktu pochází od svatého poutníka Antonína z Piacenzy od někud z roku 579 našeho letopočtu, přičemž tady tento poutník popisuje svatá místa v Jeruzalémě, kde údajně měl on na vlastní oči vidět v bazilice nahoře Sion původní trnovou korunu a taktéž i Longinovo kopii. Ano. Toto kopii, když jako přeskočím zase do novější historie, toto kopii mělo být v roce 1492, tedy po poměrně dlouhé době, relativně zasláno papeži Inocenci V. do Říma, ale opravdu řečeno, již tehdy panovaly silné pochybnosti o jeho pravosti, jo? Protože v té době se potulovalo jiné kopii po Paříži, to samé, a po Norimberku a dokonce i jedno cestovalo po Arménii. Takže tu máme celou řadu v uvozovce Longinových kopií v různých místech, světa. Ano. on tady ten hrot kopí, speciálně, co se měl pohybovat po Paříži, měl odpovídat ještě jakési větší relikvii, která se nacházela v Římě, to znamená, mělo jít o nějakou část něčeho většího, co prostě bylo k nalezení v Římě. Ano. A v podstatě mělo jít o odštěpek jednoho jediného velkého ostří. No, z křížových výprav prý měl přivést král Ludvík IX, myslím, že to byl král Ludvík IX, on žil v letech 1241 až 1270, tuším. Tady tohleto Longinovo kopí, tady tuto verzi, a společně i údajně s trnovou korunou, ano. Když se vrátíme k kopii umístěné, které bylo umístěno v Římě, tak po dobytí Konstantinopole se dostalo do vlastnictví, tady tento artefakt se dostalo do vlastnictví sultána Bajazeta II., přičemž se mělo jednat o spodní část stejného ostří kopí. Jehož král Ludvík, který přivezl z toho svého času do Paříže. Jo. A tady to kopí, zase ta verze kopí z Norimberka, měla být údajně potom později vystavena v Hofburku ve Vídni, ano. S tím, že ale tady toto kopí je typickým příkladem karolinské dynastie, kdy si mělo prý patřit římskému císaři Konstantinovi Velikému, ale je v něm zasazen kulový hřbet z původního Kristova kříže. No, takže ono, kdo ví, jak to ve skutečnosti je. Ve 13. století bylo toto kopí, tedy údajně identifikováno jako také Longinovo kopí. A když v roce 1796 Napoleonova francouzská armáda se přiblížila k Norimberku, bylo rozhodnuto, že všechny říšské poklady budou převezeny do Vídně, aby tam byly v bezpečí. A tak tuším v roce 1806 byla sbírka prodána Habsburku celá. No a poté, co byl Napoleon poražen v bitvě u Waterloo, známé bitvě u Waterloo, měly být tady tyto cenné předměty vráceny Norimberku, ale rakouská vláda to odmítla. No, jako tomu se člověk asi by neměl divit. A díky tomu je tehdy ještě mladý Hitler mohl vidět, no, spatřit ve Vídni, s tím, že kopí nazval magickou relikvií. No a po připojení Rakouska k Německu v rámci Anschlussu v roce 1938 byly tady tyto říšské poklady nacisty převezeny zpět do Norimberku, a to do historického uměleckého bunkru, který se nacházel, nebo byl vybudován pod Norimberským hradem. Ano. No a když byla válka prohraná, tak spojenci, především Američané, hledali tady tyto relikvie, které byly ukryty samotným Heinrichem Himmlerem. No a 7. srpna roku 1945 byly nakonec dohledány v bunkru v prostředí takzvaného Dürer placu za cihlovou zdí v malé podzemní místnosti. No a za pár dalších let se tedy údajně měli vrátit do Rakouska. Jo. No a to kopí, v podstatě s tím kopím byla od samého počátku, byly provázány různé legendy. Podle jedné z mnoha musel každý majitel tady tohoto kopí, nebo měl nárok odhalit jeho tajemství, a pokud to kopí vlastnil, tak v podstatě měl sílu a moc, jakoby zjednodušeně řečeno v úvozovce, určovat osud světa. Ano. Říšské vedení tenkrát před druhou, už před, ještě před druhou světovou válkou zjistilo, že tady to Longinovo kopí, otázka je, které z těch verzí, ano, se dostalo, asi to norimberské, se dostalo do vlastnictví tehdy, už jako dřív, do vlastnictví řádu německých rytířů, a to hned po první křížové výpravě vedené do Jeruzaléma. Ano. A je zajímavé, že existují názory i od poměrně renomovaných badatelů, že struktura SS prý byla údajně postavena podle vzoru řádu německých rytířů. Ano. To je ale spekulativní samozřejmě záležitost a těžko to budeme nějakým způsobem dneska prosazovat nebo potvrzovat. Hitler a Himmler chtěli kopii získat zpět pro svůj nový rytířský řád, který v podstatě jakoby tajný rytířský řád, který byl v procesu zakládání, založení. Tady na toto téma bylo napsáno mnoho a mnoho knih, ale zmínil bych jednu, která vyšla i v českém jazyce a už je to poměrně hodně dávno, někdy na přelomu 90. let a 21. století. A byla je to kniha od Trevora Ravenscrofta, která se nazývá příznačně Kopí osudu. Ano. A on tam, ten Trevor Ravenscroft, já i tady tu knihu mám, nevím sice teď hned kde, ale prostě už jsem měl mi xkrát přečtenou. A on tam, ten Ravenscroft, píše, že mimo jiné tedy, že mladý Hitler navštěvoval to klíčové muzeum v Vídni, kde to údajné Longinovo kopií mělo být uloženo, jakoby prohlížel si to kopií s tím, že údajně měl upadat do jakéhosi tranzu, s tím, že mu v tom tranzu bylo sděleno, že tady v tomto kopií jsou ukryty v úvozovce, obecně řečeno, síly vesmíru. Ano. No a když tehdejší nacistické jako německé SS renovovala a přestavovala hrad Velsburg, existovaly údajně plány s ohledem na strukturu nebo uspořádání hlavního sálu. Jehož návrh se podobal do určité míry designu právě Longinova kopii, nebo kopii osudu. Ano, s tím, že oni chtěli přenést hypotetické spirituální síly tady tohoto kopí na celý hrad Velsburg, jako do, řekl bych, energoinformačního pole celého toho hradu Velsburg, aby ho potom v rámci druhé světové války tady ty síly využili k takzvanému konečnému vítězství. Ano. No a Hitler i Himmler mimo to samozřejmě i doufali, že získáním tady tohoto kopí, ale i třeba svatého grálu a dalších svatých relikví, jako je trnová koruna, prostě získají nadpřirozené síly. Oni tomu vážně prostě věřili, byli o tom prostě, byli ti fascinováni a byli o tom přesvědčeni. Jo. A proto třeba to ANNRB, ale i další instituce nacistického Německa investovaly mnoho času, ale i obrovské množství finančních prostředků do hledání tady tohoto svatého grálu, čili v uvozovce poháru, ze kterého Ježíš údajně tedy pil, nebo který Ježíš použil během poslední večeře. Ano. Já bych teď předal slovo Zdenkovi, aby případně se pokusil navázat nebo řekl prostě svoje myšlenky, a já potom také zase potom budu pokračovat v tom svém vlastním výkladu.
4: Jo, díky. No, díky. Já bych se zaměřil, chtěl bych se zaměřit na něco, co souvisí v tom ránově pojetí ohledně toho kopí. Tady si myslím, že je velice dobré se na to podívat z pohledu filozofie a chápání toho kopí, to znamená, jak oni to vlastně chápali. Jak to chápal Rán, on to vnímal jako, že to byla revoluce ducha proti hmotě. Jo? A to znamená, že pro ně, pro vůbec celou ranovou filozofii a vlastně celkově tady tato, to chápání té celé filozofie, která měla vliv na, na německou SS, tak byla právě tahleta revoluce ducha proti hmotě, kde vlastně hlavní myšlenkou byla zcela opustit křesťanské chápání dobra a zla a vstoupit do velmi takového hlubokého gnostického, radikálního gnostického dualismu. A tady vlastně v tom chápání, když se budeme bavit v kontextu ariosofie, tak se chtěl samozřejmě podotknout to, že my se nebudeme nějakým způsobem zabývat tou klasicky arijskou rasou a těmi věcmi, které s tím souvisely, tak jak jsme se tady tohoto tématu, já jsem se tady dotýkal, ale budeme se na to dívat právě z pohledu právě této nebezpečné nacistické filozofie. A tady je, si myslím, velice důležité vlastně poznamenat to, jak vlastně Rán chápal vlastně tady toto základní pojetí. On vlastně vnímal, když se vlastně podíváme na starý zákon, tak on vlastně Boha starého zákona, on ho vnímal jako tedy Jahveho, nebo záleží, jak se to čte, ono samozřejmě ten tetragramaton JHVH, ten tetragramaton se samozřejmě normálně klasického Žida nevyslovují, proto oni říkají Adonai, oni to nečtou, pro ně to je svaté jméno, no nicméně ani se to nečte v těch překladech Jehova, tak jak v těch anglických překladech máme, nebo máte Jehovovy svědky. Ono se to do dneška neví, jak se to čte, no ale řekněme, že tedy ten pro něho ten Jahve, stvořitel, tak starého zákona, tak on ho vlastně viděl, že to je jakoby nižší zlomyslné zlo, které vlastně je demiurg, který stvořil hmotu, který stvořil čas, a který vlastně uvěznil duše lidí, které původně patřily k pravému Bohu, a toho pravého Boha on označuje jako právě světlo noci, tedy jako Lucifera. Tohle to je velice důležité si tuhletu filozofii uvědomit. A z jeho pohledu hmota je pro něho lež. Je to něco, co je materiální, tedy tělo, peníze, jednotlivé věci, jako například i Vatikán, tak v podstatě to jsou pro něho nástroje zotročení. A tady si myslím velice důležité se na to podívat, protože když sledujeme to, co se stalo během druhé světové války, a ono konec konců jsou na to téma i velice zajímavé knihy, které mluví o tom kamarádství katolické církve s nacismem, s fašismem. Konec konců ono tyhle ten fašismus a otázka Mussoliniho a samozřejmě Itálie s tím velice hluboce souvisí, takže jakým způsobem se vlastně tento režim tehdy kamarádil velice pěkným způsobem s nacisty, kde došlo samozřejmě okamžitě k určitým programovacím změnám, které pochopitelně i ke konci druhé světové války v podstatě i došlo k tomu, jak většina lidí předpokládá, že došlo tedy podle některých teorií to, že v podstatě katolická církev, zvláště Červený kříž, pomáhal Adolfu Hitlerovi a všem nacistům dostání se do Argentiny, ale to už je druhá věc. Když se vlastně vrátím k tomu kopii, tak je tady velice zajímavé se podívat právě na to otázku toho, že oni chápali to kopii, že to funguje, jako bych řekl, jako takový laser, nebo jak je taková v podstatě laser, který vydává určitou duchovní energii do určitého bodu. A tahleta symbolika nějakým způsobem pro ně, tedy toho probodnutí jako takového, tak oni chápali, že to umožňuje duchu, aby se vlastně projevil v materiálním světě. A pro všechny ariosofy to vlastně znamenalo, že tady nejde o modlitbu, ale tady jde o skutečně jasný boj. Takže tady toto, oni to chápali skutečně jako vítězství nad smrtí, kde skutečně, kdo vládne tedy kopím, tak se nemusí bát tedy smrti, nemusí se bát té hmoty. A právě tady tahle ta indoktrinace, kterou oni vlastně chápali v celé té filozofii, tak samozřejmě ta celá filozofie pochopitelně souvisela s tím, s tou mytologií kompletně týkající se toho, že se vlastně vraceli k světlonoši. Tam Jarda zmiňoval taky samozřejmě korunu, Ono samozřejmě, když byl svržen z nebe světlonož, tedy ďábel nebo satan, jak chcete to, ty názvy jsou různé podle biblického podání, tak tam je samozřejmě velice ještě důležitá věc o pádu toho drahokamu nebo smaragdu. A to je velice taky zajímavé, já předpokládám, že se Jarda i k těm věcem dostane, protože když tady začal mluvit o svatém grálu, tak ta otázka vlastně, co to byl ten svatý grál, jestli to byl kalich, nebo jestli to byl kámen, nebo co to skutečně bylo. No a tady samozřejmě, když se podíváme na ten celý princip toho chápání jako Lucifera, jako toho osvoboditele, který nějakým způsobem stojí proti tomu demiurgovi, tedy proti tomu žalářníkovi těch jednotlivých duší, tak v tom pojetí vlastně té nacistické filozofie, on konec konců bylo napsáno celkem mnoho knih na tady toto téma, to je takové, bych řekl, zhrnutí. No tak tady můžeme skutečně vidět jasným způsobem to vnímání toho a chápání vlastně toho na jedné straně toho materialismu versus vlastně, řekněme, v uvozovkách té duchovní rasy jako takové, protože nacisté vlastně stáli jak proti kapitalismu, tak stáli proti komunismu. Jo, to byly jakoby dvě tváře jednoho boha demiurga, kterého je třeba v podstatě zničit. No a pochopitelně ta revoluce ducha to souviselo samozřejmě s tou očistou krve a s těmi jednotlivými věcmi, které celé s tou filozofií souviselo a souviselo to pochopitelně i s tou, jak se říká, Sonnenmenschen těch slunečních lidí, jo, tedy těch, řekněme, v podstatě bohy chodícími po zemi těmi bytostmi, které nějakým způsobem ovládají tedy hmotu. Takže to jsou velice zajímavé věci a si myslím, že je dobrý tady tenhle ten pohled filozofický a chápání vlastně SS Himmlera a vůbec Hitlera a tady této smetánky v tady tomhletom pojetí a chápání a vlastně tohoto boje. Takže to jsem chtěl říct a to jsem chtěl doplnit. Předávám ti slovo, Jardo.
3: Dobře. Ono tady jde i o to, nebo je docela dost možné, že ten zájem, který měli ten Hitler, Himmler a ty další papaláši prostě toho nacistického Německa, tak mohl vycházet třeba z inspirací z opery Parsifal od poměrně tehdy oblíbeného skladatele Richarda Wagnera. Tak v té opeře v podstatě král Titurel získá se svatý grál a svatý oštěp nebo to Longinovo kopí. Čímž posílí, nebo čímž dojde k posílení skrze tyto artefakty a následně vede skupinu rytířů do boje za takzvané dobro. Ano. A čaroděj Klincor se snažil stát členem tady tohoto společenství grálu, ale byl odmítnut. No a od té chvíle, nevím, jestli jste to úplně viděli, a v podstatě od té chvíle v podstatě snoval plán, jak krále zbavit moci a získat si relikvie pro sebe. Nakonec se mu podařilo ukrást kopí, ale rytíř zvaný Parsifal se mu postavil, zničil jeho kouzlo a stal se novým králem grálu a strážcem nebo prostě strážcem svatého grálu, jo, zjednodušeně řečeno. Ten Ravenscroft v té své publikaci mimo jiné píše i to, že skutečné kopí osudu mělo být už někdy v 11. století zneužito pro účely kvazi černé magie.

síly, které jsou tomu kopí přisuzovány. On mluví o temných silách, jiní badatelé a pisatelé zase naopak mluví o silně pozitivních silách, takže ten polarismus filozofický tady přes to Longinovo kopí skutečně poměrně intenzivně pulzuje, jo, dalo by se říci. Když se krátce po skončení války mělo tady toto Longino kopí, nebo tady ten typ kopí, dostal tedy do ruku Američanů, protože ono v podstatě s těmi dalšími relikviemi z té Vídně to zajistila jedna speciální brigáda americké armády. A tady toto kopí se dostalo do rukou generálu Pattonovi. Ano. Ono, když začalo bombardování Norimberka, poměrně systematické, tak mnoho pokladů relikví a artefaktů bylo převezeno do bezpečí a bylo ukryto v různých podzemních jeskyních a jeskynkách a opuštěných dolech, protože tam v okolí byly středověké doly na stříbro, které v podstatě jako do kterých se dalo dostat. Ano. No, říká se, že Patton měl jako sto chutí prostě to Longinovo kopí, nebo jinak to řeknu, on ne, ale Američani, když se tohle dozvěděli, jako ta politická garnitura, tak chtěla tady to kopí dostat do Spojených států, ale za každou cenu, jo. A Patton, on byl takový nejenže přímočarý člověk, ale i takový jako fakt takový ten, jak to mám říct, takový ten člověk čistého nitra. A on teda jako řekl, že v žádném případě, protože to Americe nepřísluší. No a tady někteří konspirační teoretici, dokonce jsem o tom četl jisté prostě dokumenty, tak údajně ten atentát, který potom byl na Pattona spáchán, tak že v podstatě tam v tom atentátu byly právě ideje, které souvisely s tím, že ten Patton nechtěl v podstatě to kopí prostě zafixoval u sebe a nechtěl ho prostě nechat odeslat do těch spojených států. Jo, ale zase nemáme k tomu k dispozici žádná reálná fakta. Jo. Nicméně je to velice zajímavá úvaha, hodná jistého zamyšlení a jisté pozornosti. Ano. On, ten generál Patton, se sám prý údajně měl považovat za znovuzrozeného římského legionáře Longina. A sám prostě byl jaksi úzce spojován svým nitrem s tím Longinovým kopím. No. Někteří pisatelé tady naznačují, že pokud šlo skutečně o originální Longinovo kopí s jistou energetickou a informační esencí, kterou vyzařovalo, tak že tam skutečně mohlo dojít k nějakému přechodnému ovládnutí osobnosti toho Pattona ve chvíli, kdy prostě měl to kopí v držení. Ano. Ale zase jedná se o takové prostě jakoby hypotetické aspekty. Ano. Když to posuneme zase dál, protože tady na tohle téma, nebo tady ohledně toho Pattona, toho Longinova kopí, by se dalo mluvit poměrně hodně dlouho. Tady bych ještě zmínil jednu věc, že do problematiky toho Longinova kopí byl v těch měsících

0: po skončení druhé světové války hodně interesován i tehdy ještě jiný americký generál Dwight Eisenhower, ano, s tím, že Patton a Eisenhower byli v jakési rozepři právě kolem tady tohodle Longinova kopí. Jo, s tím, že Patton jakoby chtěl to kopí v podstatě ponechat na nějakém neutrálním místě. Otázkou je, jestli tím neutrálním místem nemyslel sebe sama. Jo, to je jako otázka. Tím pádem jako on, jak jsem řekl, blokoval jakoby ty snahy té Ameriky to jakoby převést do USA. No a Eisenhower, on stál tedy za tou ideou vrátit Habsburkům tady tento artefakt a co možná v nejkratší době. A tady to u nich vyvolalo poměrně dost velký konflikt. S tím, že z nás to se vrací a spojuje s tím atentátem na toho Pattona, pokud jste informováni o tom, jak došlo k té automobilové nehodě, která nebyla náhodná, jak se později zjistilo, bylo to prostě poměrně hodně pečlivě naplánované. Patton tam se těžce zranil, oni ho převezli. On prostě dlouhou dobu ležel, nebo půlčtou dobu ležel v Německu a s největší pravděpodobností mohlo tam dále přetrvávat spojení na energoinformační pole toho kopí, protože on se začal poměrně až neuvěřitelně rychle zotavovat. Jo. A jenomže jeho rodina, manželka v Americe, chtěli, aby ho převezli do Spojených států, což nakonec udělali, co se nakonec zrealizovalo. No a po převozu do Spojených států v jeho zdraví v procesu zotavování nastal obrovský zvrat a ten člověk, tuším, že během několika týdnů, prostě zemřel. Jo. A tady ten zvrat v podstatě v tom jeho zdravotním stavu si také ti lékaři, kteří tam kolem něho, prostě celá řada z nich, jo, tak tam běhali, tak si nedokázali dost dobře vysvětlit. Nakonec oni to vysvětlení hledali v tom převozu, nebo který byl učiněn letecky, a určitě to bylo docela dost náročná věc, protože ho museli dopravit někam na letiště, pak ho s ním přeletět prostě přes oceán, pak ho zase dopravit do nějaké té nemocnice v té Americe. Takže otázka je, kde je ve finále pravda, jestli na té spíše hlubší ezoterické rovině, anebo v té pragmatické rovině. Ano. Někteří historici se domnívají, že kopí, které potom teda ve finále bylo vráceno do Vídně, tady toto nebylo skutečné kopí, ale že to byla velice dovedně vyrobená napodobenina, ano, od Američanů, s tím, že to originální kopí bylo nakonec přece jenom převezeno do Spojených států. Jo. Ale zase, je to určitá hypotéza, je to určitá konspirační teorie a upřímně se přiznám, že já, když jsem pátral po nějakých konkrétnějších informacích, tak jsem měl smůlu, prostě nepodařilo se mi dopátrat nějakého rozřešení tady v této záležitosti. Jo. Oštěp, který se od té doby tedy, že on byl nakonec tady vrácen, a otázka, jestli to, jak se říkám, je otázka, jestli to je originál, nebo jestli to prostě byla relikvie, nebo byla to nějaká jako nahrážka, jo, velice chytře udělaná u mě, tak tady to kopí bylo v roce 2003 oficiálně vědecky analyzováno z hlediska jeho stáří. A výsledky, které jsem si mohl prostudovat, ukázaly, že tyto relikvie nepochází z prvního století. Poměrně výraznou práci tady odvedl anglický meteorolog dr. Robert Fetcher, který provedl široké spektrum různých testů a jeho výsledky prý dokazují, že hlavní část kopií pocházela ze 7. nebo 8. století. S tím, že zapuštění železný hřeb, který měl pocházet z období ukřižování nebo z toho aktu ukřižování, se naopak podobal trubkovitému hřebu z 1. století, ale na samotném kopí nebyla žádná stopa po Ježíšově krvi. Ano. Pak tam byly činěny další výzkumy tady s tímto kopím, s tím, že hřeb, se zjistilo, že hřeb je ze stejného kovu jako zbytek kopí, a proto pravděpodobně celý ten artefakt z toho 1. století prostě nemohl pocházet. Jo. Tady se spíš přibližujeme k tomu, že se jedná o artefakt z karolínského období. Jo. Přičemž tady ten doktor Fischer se v Vídni dozvěděl, že samotní kurátoři byli tedy o té druhé možnosti přesvědčení už více jak 100 let. Jo? Když to kopí ještě než bylo ukradeno, tak když to kopí se nacházelo v té Vídni. Jo? Takže další artefakty, které byly údajně v údajném držení německé říše, byly části původní Noémovy archy. Tady když jsem pátral tímto směrem, tak jsem zjistil, že v roce 1931-1932 byly vedeny celkem 4 výpravy do oblasti do příhraniční oblasti Turecka, tam, kde se nachází hora Ararat. Tuším, že to je hraniční oblast mezi Arménií a Tureckem. Nejsem si s tím teď z hlavy úplně jist, když tak mě Zdenek upřesní. Ale myslím si, že to je tak nějaké to. No a tam prý skutečně měli nalézt nějaké ostatky. Jo. Faktem nezávisle na tom našem povídání je, že před několika lety bylo prováděné snímkování prostřednictvím technologie LIDAR z jedné z amerických družic, která v ledovcovém, protože ta hora Ararat tam nahoře, tam je ledovec a v tom ledovcovém příkrovu byly objeveny jakoby obrysy velkého, samozřejmě dřevěného, s největší pravděpodobností plavidla. Co jsem zachytil, že tam Američani, nebo že tam byla jaksi organizovaná vědecká výprava pod vedením Američanů, ale šlo o mezinárodní výpravu, nevím, jaké ještě jiné národnosti tam byly zastoupeny. A předpokládal jsem, že potom prostě bude z toho nějaký výstup, když ne tedy směrem k široké veřejnosti, tak v nějakých odborných časopisech zabývající se archeologií, historiografií a tak podobně, ale nikde jsem na nic nenarazil. Prostě evidentně ta výprava tam proběhla a výstupy z toho jsou nulové, což mě vede k názoru, že tam prostě něco objevili. A otázkou je, jestli i ti Němci už tenkrát byli úspěšní, no a prostě prokutali se nějakou tou ledovcovou vrstvou prostě k části toho obrovského lodního artefaktu, no a odvezli si tam sebou prostě nějaké části, které byly schopny samozřejmě unést a které byly schopny potom přepravit do Německa. Jo. Pak jsem zachytil ještě informace, které pocházely z britské tajné služby MI6, z roku 1948, ze které vyplývá, že se tam na konci druhé světové války skutečně nacházela německá armáda, takže tady máme potvrzení ještě z úplně jiného zpravodajského zdroje, která v rámci tajné mise tam prováděla jakoby monitorování za pomocí špionážního balónu podle japonského vzoru. Nevím, co to znamená, ten japonský vzor, s tím, že ten balón nebo ta technologie umístěna v tom balónu provedla poměrně pečlivé snímkování celé hory Ararat ze všech prostě možných stran. Jo. A tady odsud zřejmě ty Němci získali jakési alespoň hrubé informace o přítomnosti tady tohoto prehistorického artefaktu na té hoře Ararat a věděli poměrně přesně, kde tedy mají jakoby kopat nebo kde mají prostě nějakým způsobem začít prostě s sondáží skrz ten přítomný ledovec. Jo. No a tady bych zase předal slovo Zdenkovi.
1: Jo, díky, no. Já tak, jak tady tě teďka poslouchám, tak se mi vybavilo několik zajímavých knížek, které jsem četl sice už před nějakou dobou, ale které jsem chtěl doporučit posluchačům. Nevím tedy, jestli jsou v českém jazyce, já jsem to četl v angličtině. Ale možná, že bych začal knížkou Grey Wolf, šedivý vlk. Je to knížka od Adolfa Hitlera. Je to v češtině, Jarno?
0: Ano, je to v češtině i. A je hlavně ta kniha, já jsem ti vděčný, že jsi zmínil, protože ta kniha...
1: Pavlíku, dej nás tam oba dva, zase tam chudák Jarda není, no. Dobré,
0: ano, no. Ona má obrovskou hodnotu jako obsahovou, protože ona je nabitá neuvěřitelným množstvím faktů, ale i fotografií a ty autoři nebyli žádný nemehla nebo nějací prostě amatéři. Jo, to byli specialisté, teď přesně nevím, ten jeden byl...
1: On byl navržený na Pulitzerovu cenu, jako, jo, to nebyl žádný tam ořezávatko.
0: Přesně. Ale já ti nechám, povídej, já ti předám slovo.
1: V pohodě, jestli chceš něco dodat, jako je to prostě, bavíme se, jo, můžeš klidně. No tak když, tam je zajímavá věc vlastně u té knížky, já jsem totiž, když jsem pracoval v Polsku, tak já jsem prosím vás pracoval nedaleko, nebo na stejné ulici jsem pracoval, kde byla ta nemocnice, kde když si přečete tu knížku, tak přišel ten chlapík jako a vykládal, že vlastně převážel Adolfa Hitlera jako k té ponorce, jako která bylo už v roce 45, tak on tam vykládal přesně podrobně, jak Hitlera a samozřejmě to jeho, jak ona se jmenovala, mi to teď vypadlo. No ta jeho, ta Češka, jak ona se jmenovala, ta manželka Češka, jak ona se jmenovala, no promiňte mi, to je jedno, no. Jo, takže prostě jak oba dva prostě letěli teda k té ponorce a jak vlastně, takže prostě oni se na něho dívali jako na blázna, jako samozřejmě, ale on, když tam přišel jakoby po druhé, tak prostě potvrdili skutečně podle těch záznamů, že říkal ještě větší podrobnosti, takže vlastně zjistili, že to zase takový blázen není. No ale potom z ničeho překvapivě ten člověk zmizel. Jo. Tak je to tedy popisované v té knize a tam je to fakt velice zajímavá kniha, doporučuji tu knihu, kde ten autor Brit, on je Brit, tuším, tak potom s ním a společně s dalšími byl natočen, nevím jestli dvoudílný nebo kolik to dílů má, tak je na History Channel, je vlastně pořád Hunting Hitler, jako nevím, jak je to česky, já jsem se na to díval, jako honění se za Hitlerem, nebo nevím, jak bych to nazval, Dolov na Hitlera, a tam v podstatě jsou lov na Hitlera, že Hunt to je lov, jako zvěře nebo, takže lovili. A to je dost zajímavé, protože on tam v tom týmu je společně s dalšími takovými investigátory, kteří podrobně velice vlastně se zabývali takto problematikou. A A ten důvod, proč to zjišťuju, ta knižka je fakt jakoby velice zajímavá, jako z toho historického hlediska je velice cena, protože vyšlo samozřejmě spoustu jiných knížek ve španělštině nebo jiné, kde vlastně v té španělské lidi, kteří mluví španělsko, už Španělsko nebo prostě ty další země, ať už je to, můžu částečně říct i Portugalsko, ale většinou španělsky, kde mluví, tak je rozšířeno jakoby celkem jakoby klasicky, tam ty lidé přijímají to, že Hitler přežil po té druhé světové válce, a ty knížky, které byly napsány, tak oni byly trošku víc takové konspiračně dělané, že byly velice rychle svrženy ze stolu. Ale tady ta knížka je skutečně velice kvalitní a velice dobře napsaná, takže ji doporučuju. A tam ta zajímavá věc je právě... druhá knížka se týká právě toho, jak to byl doktorát, který napsal Němec, už ona vyšla potom, já jsem ji četl v polštině, tu knížku, ale už se nepřesně nepamatuji, jak se jmenuje, a to bylo velice zajímavé, jak vlastně Vatikán a společně s Červeným křížem zajišťovali vlastně přesun nacistů z Německa přes Španělsko do Argentiny. Jo, tady je důležité si uvědomit, že v Argentině tam je obrovská, byla tehdy obrovská enkláva nacistů nebo Němců. Vemte si, že tam je byly tehdy, myslím, 3 nebo 4 miliony jich tam bylo. Teď už to přesně nepamatuju, ale obrovské množství. Takže pro ně jako žít v Argentině to bylo jako by žít v Německu, no, protože jestli tam máte takové obrovské množství Němců žijících, tak to není problém. A všimněte si tam jedné věci, když se podíváte na statistiky, jestli se teda ještě dohledat, já jsem si je kdysi dohledal, když jsem to studoval, tak je taková zajímavostka, jak od roku 1943 do roku 1945 stouplo zásoby zlata v Argentině. Oni stoupli jako na obrovské množství, jako nevím, jestli to bylo 50krát nebo kolikrát prostě. Takže vlastně to zlato, co nakradli ti Němci, no tak v podstatě oni ho převezli do Argentiny, jako jo. To je taková sranda jedna. A kromě toho zlata samozřejmě už něco teda vrátili do toho Petěrburgu těm Rusákům, jako když to bylo takové slabé, některé ty památky jako umělecké. No, protože tady ještě taková zajímavost, a teďka ještě další zlato, protože to nebylo prosím vás všecko zlato. Tady si musíme uvědomit, že před druhou světovou válkou v roce 39 ještě tady se začal jiný konflikt, který samozřejmě začal, kdy samozřejmě tady vidíme Japonsko, které napadlo, že jo, napadlo na Čínu, jo, jako. Takže to si myslím, že když se na to podíváme a potom vlastně to ukradené zlato z těch všech to ukradené zlato vlastně, které dopadlo, tak vlastně skončilo kde? Skončilo na Filipinách a potom bylo převezeno podle těch některých studií, tak ho vlastně Američané ho tajně převezli z Filipín do Spojených států a v roce 45 měli víc jak 50 nebo kolik 60% zlata na světě, Američané z ničeho nic, a proto vlastně byl stanoven, že dolar je základní s celosvětovou měnou, no protože měli největší množství zlata, protože tehdy se to ještě měřilo podle zlatého základu, kdo měl kolik zlata, tak ta měna byla nejsilnější, jo. A takhle se to vlastně stanovilo v roce 45. To je taky na to několik velice zajímavých knih, studií, velice, velice zajímavé téma. Takže tady na jedné straně samozřejmě ty jednotlivé artefakty, ale když se podíváme třeba i na takové hlavní věci z toho ekonomického pohledu, tak tady máme tu Argentinu, kde skončilo zlato a potom to zlato skončilo najednou. Samozřejmě mi někdo bude argumentovat, že spoustu zlata jako dobře, jako že Francouzi a další, že si to uložili prostě jakoby u Američanů, jo, ale prostě mezi námi, když se skutečně podíváte na to obrovské množství, jak najednou z ničeho nic, ty operace, ta tajna, co probíhala, kde to bylo to ukryto zlato na Filipinách jiné, tak to jsou celkem ti badatelé, kteří se o to zajímají, tak to si myslím velice dobře probadali. Takže to jsou takové, bych řekl, velice zajímavé informace. Když se vrátím k těm artefaktům, tak taky zajímavý artefakt to se jmenovalo Yamashitovo zlato. Jo, to byla ta japonská válečná kořist. Jmenovalo se to Yamashitovo zlato, jsem si teď vzpomenul. Jo. Takže to Yamashitovo skutečně to byly skutečně jakoby já si teď nepamatuju teď ty knížky, ale na ta konference na Bretton Woods to myslím, že bylo rok 45 nebo 44, když to nepamatuju, tak tam právě vlastně byl stanoven dolar, se stal jako fixovaný na zlato a tehdy to bylo, myslím, kolik, $30 za unci, nebo já nevím, kolik už to tam bylo, ale tehdy se to stalo prostě tím standardem.
0: Můžu ti
1: no, to vstoupit? Můžu něco říct? Jo, jasně, jo, vstup, samozřejmě. No.
0: Jedna z těch knih, která pojednává o Yamashitově zlatě, je od Seagraveho, Sterlinga a Peggy, autorů, a jmenuje se Gold Warriors, American Secret Recovery of Yamashita's Gold. Ta kniha vyšla v roce 2005. Jo. Je velice obsažná, s vynikajícími fakty a opravdu stojí za to si ji přečíst. Jo. Jo. Takže jenom promiň, jako, jo, když si tam
1: zmiňoval. Ne, v pohodě. Pomohli, no. Yamashito, už to máš ušito.
0: No.
1: To je teda z toho filmu, že jo, se Sluďkem Sobotou, tam je to trošku jinak, ale jsem to teďka trošku, zkomodl ten název, ale v podstatě jako jo. No a další věc, kromě toho ušitého Yamashity teda, tak je taková, jsem si vzpomněl na, na tu, prosím vás, na, kromě tady toho kopy, tak taková lahutka, co se týče jako archy umluvy, jako jo. Protože samozřejmě ty artefakty, které se týkají třeba, anebo ještě ten drahokam, jo, jako ten lapis exilis, jo, to určitě Jarda bude zmiňovat, tak já nechci tady o tom teďka nějak mluvit, jestli budeš mluvit o tom, že jedna z těch alternativ toho grále, že to není kalich, ale že to je kámen z té Luciferovy koruny, tedy ten lapis exilis, to nebudu teďka rozvádět, to možná, že ty
0: klidně
1: o tom budeš mluvit, ale...
0: Klidně
1: můžeš, ne, já bych chtěl, víš, co tu archu umluvit, to je taková fakt zajímavá věc, protože vlastně ti, jako oni se samozřejmě, prosím vás, za tou archu umluvy, samozřejmě to není jenom, kdo se za tou archu umluvy honil, to nebyli jenom nacisti, když se můžeme podívat, za tou archu umluvy se samozřejmě honil i ten Pláže, jako jo. A když se teď podíváme jakoby na tu archu umluvy, tak to je totiž taková trošku, já jsem si vzpomněl na knižky Josepha Farella, toho Dana, ohledně pyramidy egyptské. A já jsem teďka o tom nedávno mluvil, když jsem mluvil o pyramidě jako zbraní hromadného ničení v tom jednom mojem webináři, tak tam je prosím vás zajímavé, že vlastně podle těch různých tady těchto knih a teorií, tak v podstatě ta archa úmluvy sloužila jako... To byla taková, řekněme, hlavní část, která fungovala a která byla jako takový taková kondenzátorová jednotka, která vlastně sloužila jako vodič a jako takové dielektrikum, jo. A to je velice takové zajímavé tady tato teorie, protože vlastně konkrétně vlastně v té králové komoře Ona vlastně sloužila vlastně v té rezonanční komoře jako takový v tom žulovém sarkofágu, který tam byl umístěný, nebo je umístěný, tak vlastně sloužila skutečně jako takový, řekněme, rezonátor, který nějakým způsobem sloužil vlastně jako takový jeden z těch hlavních spouštěčů, tak jako byste vzali, jako byste vlastně starter od auta, jo, vlastně, protože To už vlastně celý ten podrobný systém, jakým způsobem to vlastně fungovalo, protože při tom zážehu tam vlastně v momentě toho maximálního nasycení došlo tedy k výboji, tedy tak, jak je to popisováno mezi těmi cherubíny, tam došlo vlastně k jiskře, došlo tam tedy k ionizaci a vlastně ta jiskra zapalila vlastně okolní vodíkovou atmosféru a vznik toho plazmatu, kdy vlastně ten vodík přešel do stavu plazmatu, tak uvnitř vlastně té komory se rozhořilo vlastně jakoby takové studené světlo, které umožnilo vlastně skutečně masivní uvolnění energie. Jo? A ono to souvisí samozřejmě s generováním skalárních vln. A nechci to teďka nějak podrobně rozebírat tady, ale to je velice zajímavá věc, protože tohle je vlastně technologie, kterou hledali nacisti. Jako, jo? Oni samozřejmě hledali právě tyhle ty technologie, protože pro ně i to kopí, pro ně, když to vezmeme podle některých teorií, teda, když už budu zmiňovat, ještě jsou knížky zajímavé, Vítkovsky se jmenuje, to je Polák, který, z kterého čerpá velice hodně Joseph Farrell, to doporučuju, tady tenhle ten Polák, jestli umíte třeba polsky, nebo jako on mi nevím, jestli to je v češtině ty knížky, tak on je to skutečně velice specialista právě na tady tyhle ty věci, takže to vám doporučuju, třeba toho Vítkovského si přečíta, on skutečně napsal velice hodně zajímavý. Řekl bych, že některé ty knížky jsou i zajímavější než od Farrella, jako některé, jako jo. Ono samozřejmě Farrell taky má vynikající knížky, to je. Jo, ale fakt jako je to, jsou to zajímavé věci, takže vlastně ten všechny tyhle ty věci, které Němci hledali, tak to byly všechno, jakoby řekněme, takové v uvozovkách válečné artefakty, které pochopitelně sloužily, jo, které by sloužily samozřejmě nacistickému Německu k tomu, aby samozřejmě zvítězili v té druhé světové válce jako takové. Takže tady máme skutečně, řekněme, nejenom tady toho Himmlera, máme tady ještě toho Wewelsburga samozřejmě, jo, který ten hrad Wewelsburg, jo, který samozřejmě to je další taková dost velká historie, která souvisí právě s tím podzemím, jo. Tam ta vlastně celá, ten Wewelsburg jako taková, řekněme, celá krypta, jo, ta prohluben, to jsou velice zajímavé a velice fascinující věci, které vlastně se nám potom jakoby dohromady propletají, a vytváří nám tady tuhletu velice zajímavou věc. No a když se vrátím ještě samozřejmě k spojení toho Glocke, tedy ten zvon, tak se vlastně dostáváme skutečně jakoby k těm nejtajnějším vodám právě té alternativy, jo? Protože tady se vrátím k tomu Igoru Vítkovskému, kdy vlastně, já jsem teďka vlastně, Jardo, jsem mluvil o těch artefaktech a teď jsem začal mluvit o Vítkovském ohledně toho, ohledně vlastně, co se týče toho projektu Diglocke, toho zvonu, jako jo. Takže to jsou skutečně všechno jako velice zajímavé věci.
0: No, chceš něco říct k tomu? Já jsem se byl tady jsem se byl do knihovny, nebo jedné části knihovny, tam pro dvě knížky vám ukázat. V Polsku existuje speciální vydavatelství, které se nazývá Technol, a ono sídlí v Krakově a v velice omezené míře vydávají naprosto unikátní publikace. A právě tady na to téma ohledně toho Glocke a toho. Já mám od nich asi 60 knih tady, jako jo. Ale tady jsem vybral, to jsou takovýhle bichle, prostě dvě. Viděl, jak jsem to. Ta jedna se nazývá v polštině Strážníci v Řeši. Je to takováhle tlustá prostě kniha. A ta druhá se nazývá Záhadný konvoj do Řeše. Tady taky prostě jako bychle. Takže a oni mají naprosto unikátní fotograficky prostě, jo, i s původní focenou dokumentací ještě z dob nacistické říše a těch podzemních základen v Polsku. A to jsou naprosto fascinující zdroje literární. A vlastně v tu redakční radu tvoří specialisti, opravdu odborníci, kteří spolupracují s Vítkovským. On vlastně, Vítkovský je, dalo by se říci, prezident tady tohodle nakladatelství, a Bartoš Ordultovský a Lukáš Orlický jsou takové, tací, jakoby, takový fakt dobří jako experti na toto téma. A potom Maciej Bartkov, taktéž, jo. Takže jenom informace pro vás, ale obnáší to jednu věc, umět polsky trošičku, nebo si to prostě umět přečíst polštině. Já jsem se na základě toho v podstatě naučil číst polsky, protože mě to donutilo prostě, neboť jako bych se k těm informacím jinak nedostal. Ale ta polština je v pohodě, jo, ve vztahu češtině, tam opravdu jako se velice rychle do toho jejich jazyka prostě vžijete, cítíte, tak to je jen takový doplnění.
1: No, tak oni, ty jsi mi to doporučoval, Jardo, to vydavatelství tam je, tam to jsou, tam jsou, tam je zajímavé, například, já nevím, jestli jsi četl ta zabetonovaná tajemnica, a ta knížka, co je, nebo ten tajný zámek Malbork, jo. Takže ten Malbork, to jsou, když vlastně jedete tam směrem, že už k moři, kdo k Gdaňsku, tak tam je vlastně ten Malbork, tak to jsou skutečně velice, to je velice zajímavé, fascinující informace se člověk vlastně dozví vůbec o tom, že to je, protože to je, víte co, to je největší vlastně postavená pevnost cihel v Evropě, jo. To jako to nevím, to si prostě možná ani lidi vlastně někteří neuvědomují, a to je prostě něco úžasného, a vlastně ten nevím, jak ho se jmenoval, Bartek, nebo Bart, nějak tak se jmenoval, ten člověk, který o to, Bart a Bartkov, no, tak on skutečně prostě to jsou jako velice zajímavé věci, které on tam odhaluje, a má tam spoustu zajímavých otázek, na které sice samozřejmě neodpovídá na všechny, ale jsou to otázky, které jasně ukazují na to, co se tam všechno dělo. Takže to jsou takové jakoby fakt jako zajímavé věci, takže určitě doporučuji ty knížky, jako jsou, je to takové hodně. Vlastně ta série třeba Zapomenutá historie, tam jsou fakt jako zajímavé věci, no. No, jste série jako takové.
0: Já jsem se na ně dostal přes Vítkovského, a na Vítkovského jsem se dostal přes
1: v Glivicích, ten v Glivicích, co dělá to UFO? Ten v Glivicích, co to
0: ne,
1: UFO?
0: Ne, na Vítkovského jsem se dostal přes Jasenskýho.
1: Aha, Jasenský, no, jasně.
0: Jasenský, protože on s Vítkovským napsal dvě knihy, takže potom jako jsem měl možnost komunikovat i s Vítkovským, a právě na jeho doporučení jsem se dostal tady do toho Krakova, tady k těmhle lidem. A já jsem byl, když jsem tam byl poprvně, tak jsem byl úplně hotový z toho, protože jsem si představoval, jako, že to bude nějaký obchod, jo, a prostě minimálně nějaká budova, obchod a tak. Ale já jsem přijel na tu adresu a nikde nic. Prostě jenom tam byly prostě jako ne paneláky, ale takový jako třípatrový, čtyřpatrový prostě činžáky. No a teď se najednou na zvonku tam uviděl nakladatelství prostě, nakladatelství Technol. No a já jsem si myslel, že to je vlastně byt, že to je v bytě, jako jo. Oni ty knihy vydávají tak nějak maximálně nákladu 300 kusů jenom, jo. Protože to je velice specificky vyhraněná prostě oblast. Takže já si jich jako i považuju, protože ty náklady jsou opravdu velice, velice malé, a vlastně ten byt 3+1 je jako z části skladiště, kde jsou ty knihy, kde mají prostě ty výtisky, a z části jako kancelář, kde vlastně si přijdeš a prostě ty knihy si jako koupíš. Jo. Oni mě nebyli schopni ani poslat sem do Ostravy, protože oni prostě jako... Já jsem s ním, když jsem mluvil polsky s tím vedoucím tam ty kanceláře, tak oni mě říkali, jako, no ale my jsme to nikdy nikam neposílali, jako do zahraničí, my vůbec nevíme, jako, jak na to, jako jo. A, no, a když jste z Ostravy, tak nemohl byste si zajet sem pro to, tak od té doby si tam vždycky jako jezdím, no. A jsem maximálně spokojený, takže takový jako... toto berte jako takovou jako zajímavé zpestření. No a samozřejmě informaci, protože můžete mít třeba někdy cestu, jo, kolem, a tak se tam můžete, ale je potřeba se dopředu domluvit, protože oni tam normálně nejsou. Jsem rád, Zdenku, rád, že víš, o čem mluvím, jo, že to znáš, to nakladatelství, jo, nebo to vydavatelství.
1: No, ty jsi mi ho sám doporučil, protože ty jsi mi to doporučil, jak jsem ve Španělsku, jsme se ještě vždycky telefonovali, tak jsi mi právě to doporučil a tam jako fakt ty knížky jsou zajímavé. Tam je výhoda, že oni v Polsku mají nízkonákladový tisk za celkem výhodné ceny, proto ano, oni jsou to schopni skutečně za, jestli tam ta knížka stojí 40 zlotých, nebo to je nějakých 240 korun, taková tlustá bychle. Tak skutečně to jsou... Tam skutečně, protože tam DPH jako na knížky, tam bylo kdysi nula, teďka myslím, že to je 7, nebo jestli se to změnilo, už nevím, ale já jsem si většinou kdysi kupoval knížky v Polsku, protože vyšly třeba ty překlady levněji než v angličtině, jo, takže jsem měl spoustu právě knížek právě v polštině a byly dostupné, jo. A jenom chci ještě k tomu Vítkovskému říct, to já jsem kdysi chodil na placené webináře a diskuze Josefu Farelu přímo, to znamená, že jsem si tam zaplatil vstup a měli jsme jednou měsíčně s tím Josefem Farelem sezení, kde vlastně tam se posílali otázky a potom se ty jednotlivé otázky probíraly. A on tam měl i nějaké takové webináře dostupné, kde vlastně on hovořil právě s tím Vítkovským, oni tam právě rozebírali dost podrobně právě tu knížku, co napsal Vítkovský, ta Pravda o Wunderwaffe, jo. To znamená, že vlastně, jo, kde vlastně on mluvil o tom zvonu, jo, o právě té antigravitaci a o těch jednotlivých věcech, které se týkaly i vlastně té části polské, jo? Protože tady je důležité i zmínit to, že vlastně v Plzni co se týče právě tady tohoto projektu, Plzeň je taky velice důležitá a právě proto Američané vlastně chtěli zachvátit tyhle ty technologie, proto vlastně dostali příkaz, aby nešli na Berlín, ale aby šli přímo do Plzně, aby ještě stihli vzít tu dokumentaci. Jo. Takže spoustu věcí se samozřejmě Rusákům povedlo taky vzít, no a samozřejmě v těch, že jo, potom vznikla sféra 1, sféra 2, ty ruské letající talíře, to už vlastně samozřejmě určitě víte, to tady asi Jarda říkal v těch některých pořadech, takže to tady není důležité zmiňovat. No a pochopitelně to jsou a samozřejmě ta Farela Reich of the Black Sun, jo, ten Reich Černého slunce nebo Říš Černého slunce od Josepha Farela. Já, něco vyšlo od Farela v češtině. Jedna knížka, ano. Určitě jsem v Ostravě, nevím, jak se jmenuje. Tři. Já jsem viděl jednu a jsem byl moc rád, že ona vyšla v češtině, tak to bychom mohli taky posluchačům doporučit, když už se tady bavíme o těch knížkách.
0: Vyšla Skryté války a tajná odštěpená civilizace. Potom vyšlo právě Tajná válka o Antarktidu, Prahu a Plzeň, jenomže Říše Černého slunce, oni si ty názvy prostě upravujou, tady po Česku prostě v originále se to jmenuje jinak, ale to je vlastně ta Říše Černého slunce, to je ta první kniha, jo, od Farela, jo, o ty atomové bombě, jak tam prostě řeší tu atomovou bombu. A potom v češtině vyšly Hvězdné války Anunnaků, což v originále je The Cosmic War, jo, ta knížka The Cosmic War. Tady to zase pojmenovali Hvězdné války Anunnaků, nevím proč. Ta tajná válka o Antarktidu, Prahu a Plzeň v originále je to Říše Černého slunce, jak jsi říkal. A tady ta Skrytá válka a tajné odštěpená civilizace, tak v originále to je The Covert Wars, The Clash of Civilization, myslím. Vyšly tři plus jedna, čtyři, protože ještě vyšel právě zvon, jo. To byla druhá Farelova kniha, tu mám zase tadyhle strčenou, SS Bratrstvo zvonu, jo, neuvěřitelná tajná technologie nacistů, jo, a ta vyšla jako první už před léty, to nevím, jestli se žene normálně, ale možná v Antikvariátu určitě, ta vyšla u nás v roce 2011 už, jo, takže jsou čtyři knížky, no.
1: Jo, jo. No, já ještě, když ty jsi mluvil o tom Gold Warriors, o tom Yamashitovi, jo, tak je ještě jedna velice zajímavá knížka, ona se jmenuje Yamato Dynasty. A to je právě ten Sterling Seagrave a Peggy Seagrave, kde oni vlastně hovoří právě o tady téhleté věci, které se týká právě tady tohoto zlata a těchto věcí, jo. Takže a když už se vlastně o tom bavíme, tak a tady prostě chudáky, prostě řekněme ty Američany naše, tak ty nedusíme, co se týče třeba té operace Paperclip, tak kterou samozřejmě znají posluchači, tak jsem chtěl tady jenom taky připomenout, že Rusové měli taky takovou podobnou operaci Paperclip, já už si teď přesně nepamatuju, jak se jmenovala, ale v podstatě, když jsem četl tu knihu, to byl přítel Stalina, on tu knižku vydal po válce a tam, prosím vás, byl v Berlíně, ve východním Berlíně, bylo 4 500 nacistů s rodinami, dělali výzkum právě v kontextu toho Digloke a dalších věcí, těchto technologií a raketového výzkumu a byli právě v roce 46 nebo kdy, byli přesunuti všichni okamžitě do Spojených států, do Ruska, do Sovětského svazu. Jo. Takže vlastně z východního Berlína víc jak 4 500 nacistů s rodinami bylo prostě ve rychlé operaci převezeno. Takže jestli se tady bavíme o nějakém paperclipu americkém, tak si musíme uvědomit, že na druhé straně, protože ten paperclip bylo tam, oni říkají nějak 1500 nebo 1800, ale vemte si, no tak s rodinami to vydá si na stejno, no ale vemte si to 4 500 nacistů s rodinami vědců bylo prostě převedeno do Sovětského svazu, kde dělali ty další výzkumy. Takže tady máme samozřejmě obě dvě ty strany, nejenom tu stranu americkou, ať zase jsme trošku spravedliví, a máme tu stranu sovětskou.
0: Přesně.
1: No a jinak možná ještě jednu věc je, když jsme u těch knížek, tak já nevím, ten Katasonov vyšla jedna knížka v češtině, myslím, že je to zakázaná informace, nebo nevím, jestli to jmenuje to vydavatelství, ale vyšla od Katasonova jedna knížka. Myslím, že to je o těch penězích nebo o těch financích, protože ten Valentin Jurjevič Katasonov, prosím vás, je důležité, to byl bývalý minister financí Ruska, takže to není nějaké ořezávatko, to je velice chytrý chlap. Byť samozřejmě já s některými věcmi tam nesouhlasím, co on tam říká, no nicméně on vydal knížku právě o tom Bretton Woods, klíčové sabitě novější financové historii. Jo? A čili Bretton Woods, klíčová prostě věc, která se týkala té nejnovější finanční historie. A to je velice zajímavá knížka, kde on tam popisuje spoustu zajímavých věcí. Ten Katasonov, jako bývalý minister financí Ruska, takže to není žádné ořezávatko. A jsou to velmi zajímavé, jsou to velice zajímavé informace právě, kde popisuje, řekněme, některé věci, které samozřejmě ti američtí konspirologové nebyli schopni nebo nedopsali některé věci. Takže to jsem chtěl zmínit, že ten Katasonov je taky velice zajímavý.
0: Mm-hmm. OK. Tak, mám navázat na tebe, nebo ještě budeš pokračovat?
1: Pokračuj teď ty, já už jsem toho řekl, celkem hodně jsem mluvil, teď ty mluv, jako nevím, co budeš říkat, takže mluv a jsem zvědavý, co budeš říkat.
0: Já to ještě posunu, jo, protože samozřejmě ten Trevor Lenscroft není jediný autor, který se dotýká problematiky Longinova kopií, nebo chcete-li kopií osudu, jo. Já bych tady chtěl zmínit, a já je mám ještě radši, možná, tady ty dva autory, které chci zmínit, a to doktora Howarda Buchnera. On se narodil v roce 1919, zemřel v roce 2003, on to byl profesor medicíny, který spolupracoval s kolegou, nebo s kolegou, prostě se sparring partnerem Wilhelmem Bernhardtem. A tady ten Wilhelm Bernhardt byl bývalý německý kapitán jedné z ponorek, které byly aktivní během druhé světové války, a který tedy údajně v roce 1979 byl zapojen do mise v Antarktidě, která úzce souvisela s kopím osudu. Hovoříme o roku 79, jo, o roku 1979. Doktor Buchner, on vydal dvě knížky, kde prezentuje naprosto fascinující informace, které se právě dozvěděl od, nebo kterému sdělil ten Wilhelm Bernhard, ano. A tady je fakt, že tyto knihy se na počátku 90. let staly doslova do písmene undergroundovými bestsellery v USA, neboť mimo jiné ten Wilhelm Bernhard v podstatě odhaluje, že skutečný to Longinovo kopí, to reálné, skutečné, originální bylo v roce 45 převezeno německou ponorkou do jedné ze skrytých jeskyní v Antarktidě. Jo. A v tom roce 79 on byl pak sám přítomen, když skupina německých podnikatelů, jo, to byli milionáři německý, kteří se složili a podnikli takzvanou Hartmannovu expedici, což je nesmírně zajímavá polodobodružná záležitost, která by možná opravdu stála za nějaký dokument nebo dokonce za nějaké sfilmování. A tady ta Hartmannova expedice si v podstatě kladla za úlohu v tom roce 79 přivést tady toto Longinovo kopí zpátky do Německa. Jo. Ještě k tomu Buchnerovi. Jo. Ten doktor Buchner, on byl penzionovaný plukovník americké armády, který v podstatě podobně jako Ravenscroft sloužil během druhé světové války. Jo. A tady ten kapitán, ten druhý, ten kapitán Wilhelm Bernhard, myslím mám za to a myslím si spíš, že, šlo, že jde tady v tomhle případě o pseudonym, jo. Ale to nejpodstatné. Můj jako důkaz předložil ručně psaný dopis, podepsaný jakýmsi Hartmannem, což je zjevně také pseudonym. A také fotografie některých artefaktů nalezených v Antarktidě. Fotografie. A Bernhard mu dále jakoby vysvětlil, že kopie osudu, takzvané v uvozovce, které se dneska nachází ve Vídni, není nic jiného než prach z prostej jakoby padělek, nebo minimálně třeba i originální kopie, ale které nemá s Longinovým kopím nic společného. Což tady se nám setkávají linky od jiných vědců, historiografů, jak jsem mluvil před chvilinkou, kteří potvrzují, že to kopí zřejmě bylo jako vyrobeno v rámci středověkého působení té karolinské větve tady v Evropě. No, podle, když tak jako vytvořím takový kondenzát, jo, takový jako kompresi, jo, těch všech informací od toho Wilhelma Bernharda, jo, tak on měl údajně ten Heinrich Himmler a jeho kruh rytířů svatého kopí, tak se nazývala prostě určitá skupina, ona se také nazývala Velkou radou rytířů, provádět v speciálně nebo specificky přestavěném hradu v Würzburg tajemné magické nebo černomagické rituály a obřady s replikou Longinova kopí. Kapitán Bernhard tvrdí, že Himmler ještě během druhé světové války povolal do Německa japonského zbrojíře, aby vyrobil přesnou kopii pravého Longinova kopí. Jo? Sice nevím, jak mohl vyrobit pravou kopii, když ten podle toho originálu už ten originál neměli k dispozici, jo? Ale to je jedno. Kopie byla poté uložena v tom Norimberku a později předána těm rakouským úřadům. Zatímco skutečné kopii, takže asi měli teda ten originál podle tohoto, i po válce zůstalo pod kontrolou Hitlera, který, jak už tady zmínil z Denda, uprchl z Německa víc ten Greywolf. A jo, tady je ta linka informací. Jo. No s tím, že Hitler nařídil postavit, poslat prostě ten pravý originální, to pravé originální Longinovo kopii do Antarktidy. Ano, a za přepravu byl zodpovědný jakýsi plukovník německé, speciální jednotky německé armády Maximilian Hartmann, který přepravil do Antarktidy nejen oštěp, ale i další cenné artefakty ponorkou, na které v rámci tedy posádky sloužil také tady ten náš Wilhelm Bernhard. Ano. Později potom v tom roce 1979 Hartmann kopii údajně z té Antarktidy opět vyzvedl a kopii osudu je tedy podle všeho ukryto někde v Německu zase zpátky nebo někde na neznámém místě v Evropě a nachází se údajně v držení nově založeného rytířského řádu svatého kopí. To jako jsou hodně spekulativní informace, dobře, ale dejme tomu. Jo. No a poté, co plukovník Buchner vyslechl poměrně velké množství údajných účastníků tady té Hartmannovy expedice, to byli ty němečtí milionáři z toho roku 79 a dalších bývalých vysokých nacistických funkcionářů a osobních důvěrníků Adolfa Hitlera, kteří v podstatě se jaksi propasírovali nebo ano, propasírovali mimo Norimberg, norimberský soud a prostě fungovali bez toho, aniž byli zavřeni. Možná, že někteří byli na nějakou dobu zavřeni, ale v tom 79. už prostě byli na svobodě. Tady v podstatě do této skupiny lidí, které ten Buchner jako vyslýchal, se kterými tedy vedl dialog, by měl být tehdy i vedoucí Hitlerjugend Arthur Axmann, jo, který se narodil někdy v roce 1913, tuším, a zemřel v roce 1996. A v podstatě ve všech případech od těch dalších lidí přišlo potvrzující stanovisko s ohledem tedy na ty informace, které uvedl ten Wilhelm Bernhard, jo, ten záhadný Wilhelm Bernhard. Takže pokud je tomu skutečně tak, pak kopii osudu, hypoteticky řečeno, je dnes v rukou skupiny lidí, kteří by jimi mohli řídit osud lidstva tím, že pokračují ve svých magických rituálech dodnes. Jo. Teď já si trošku přisadím, berte to s nadhledem, vůbec bych se nedivil, kdyby bylo někde v Bruselu, jako jo, zastrčený prostě někde v nějakým velice dobře chráněným sejfu.
1: Já se směju, protože já, když jsem kdysi byl pozvaný do Evropského parlamentu mluvit přednášku jednu, teda do sálu, ne přímo v Evropském parlamentu, ale do jednoho z těch sálů, tak právě tam je zajímavé, že oni tam skutečně je taková jedna místnost, kde oni se chodí ti poslanci, europoslanci modlit, jako jo. A tam jsou skutečně ukryté určité artefakty, takže já jsem se tam samozřejmě nedostal jako dovnitř, ale vím, že skutečně, že ta místnost existuje, protože jsem měl možnost s jedním z těch českých europoslanců mluvit, on mi to vykládal, že skutečně to místo existuje. Takže já bych se ani nedivil, že tam můžou být různé zajímavostky tady v této místnosti.
0: No, já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby tam někde ve sklepení v tom Bruselu toho svého kvazi paláce dělali nějaký utajený rituál, jako jo. Takže vůbec bych se tomu nedivil.
1: Tak oni si to tak střídali vždycky, Strasburg a jako, oni si to takhle vždycky střídají.
0: No, nicméně, tady ty příběhy, ten příběh vlastně toho doktora Howarda Buchnera a kapitána Wilhelma Bernharda, tak oni byli, já jsem si to ověřoval tedy, jako, a vypadá to asi, že jo, byli v rámci svých možností samozřejmě, byli minimálně částečně potvrzeny ještě jinými autory. A to jmenovitě Alekem McLennanem, Alek McLenny, nebo jak se to čte, tam si myslím, že jde o knížku Secret of the Spear, tam se o to zmiňují, a pak jde ještě o autory Jerry Smith a George Picard a jejich knihu, která mám za to se jmenuje Secrets of the Holy Lands, kteří popisují mimo jiné tedy kapitulaci dvou německých ponorek, které ještě měsíce po oficiální konci druhé světové války, někdy na konci léta 45, mohly být součástí konvoje ponorkového, který přepravoval vysoké německé funkcionáře a další poklady a jiné předměty do Argentíny, jak tady zmínil Argentinu Zdenek, ale také i ještě do té Antarktidy, jo, prostředí té Antarktidy. Jo. A tam zřejmě byla přepravena i jakási trvalá nebo kvazi trvalá německá přítomnost pro poválečné období. Vys potom projekt Higgs Jump, který vlastně ve skutečnosti nebyl žádný vědecký projekt, ale snaha o eliminaci tady tohohle hnízda jo, těch nacistů v té Antarktidě. A ono tady jde o to, že ten velkoadmirál Karl Dönitz v jisté chvíli hovoří, nebo se nechal jako slyšet o jakési nedobytné pevnosti ve věčném ledu, kterou...
1: No to je právě údajně... to máš tu Neuschwabenland.
0: Ano, přesně tak. Jo. Která prostě byla budována a připravována právě tady pro tu záležitost. No a jak ten, ještě teda zmíním tu operaci Jam krátce, to probíhala na přelomu roku 1946 a 1947, kdy v podstatě byla flotila admirála Richarda Wirda údajně poražena kvazi diskoidními létajícími objekty, které vylétávaly prostě, nebo o které operovaly při pobřeží tedy

0: oblasti bezejmenného ledovce v Antarktidě, který se nachází v pohoří Muhlig Hoffmann. Jo, to Zdenku asi ti bude něco říkat, určitě Muhlig Hoffmann. No a tam byly zakopány v jakési jeskyni, která byla, asi bych řekl, jako nejlépe zapečetěna ocelovými, masivními ocelovými deskami. Jo. A tady ta německá ponorka, která měla ten úkol na starosti, údajně potom pokračovala v platbě do námořního přístavu Mar del Plata v Argentíně, kde se její posádka několik měsíců po skončení druhé světové války vzdala. Jo. A ono je oficiálně známo, že se v Mar del Plata vzdali nejméně dvě německé ponorky. A to U-977 a U-530. A to samozřejmě až relativně dlouho po skončení války v červenci, právě a v tom srpnu 1945. Jo? Nemůžu doporučovat, to mě nepřísluší jako něco doporučovat, ale chtěl bych inspirovat, že pokud byste se dostali k těm materiálům od Buchnera a Wilhelma Bernharda, tak to si určitě nenechte ujít a určitě si to projděte, prostudujte, protože jsou to hodně zajímavé, byť samozřejmě velmi kontroverzní, ale velice zajímavé jako materiály. Jo. A oni jako poprvně byly vydány tuším v roce 1992, v Americe.
1: 91, jo? V 1991 vyšla ta knížka v 91. roce. No ten The Emerald Cup, jo? The Ark of Gold, The Quest of SS Lieutenant Otto Rahn of the Third Reich, jo? Ten svaragdový pohár, Zlatá archa.
0: No a to byl to bestseller prostě, ale undergroundové, jo? Protože to fakt, jako ono se to údajně i množilo, to jsem se potom dozvěděl, jako ručně se to kopírovalo, jo, ty knížky prostě mezi lidmi. Takže já ti, Zdenku, zase předám slovo a vidím, jestli potom ještě na mě vyjde nějaký čas a pokračoval bych ještě potom.
1: Tak je 36, já jenom možná kousek to řeknu té knize, aby se mohl pokračovat, jo? Nechci nějak moc brát času. Tam je v podstatě ten smaragdový pohár samozřejmě, to se nepíše jako normálně Buchner, ale to se píše Buechner, jo, takže vy, kteří to budete hledat na internetu, tak se to píše, on se ten člověk píše Buechner, jo. A já taky přesně nevím, jak se to čte, jo, takže Buchner, radši to řeknu. Já taky ne, no prostě radši nevím, jo, tak radši řeknu, že to nevím, když to nevím, tak jo, takže se na to se podívejte a tam je zajímavé právě, že on, já jsem tu zmiňoval ten lapis exilis, jo, to znamená, že on tam právě, on vychází z té legendy právě toho, o tom čistém smaragdu z té Luciferovy koruny, jo. Takže když se vlastně na to, jakoby, a tam ta operace, která vlastně tam probíhala v té knize, tam je to velice zajímavé, je to tam jakoby popisované i potom tak, jak Jarda tady popisoval prostě ty juboty, jo, ty ponorky, které vlastně mířily do té Antarktidy. Ale tam je zajímavostka ještě jedna loď, tam, protože se ztratila, že jo, jedna válečná loď, ale zjistilo se jako německá, a protože oni říkali jako, protože tam Rusové zajeli tu jednu z těch lodí, ale v podstatě ta jedna německá loď tam zůstala, jako jo. To už je teďka, nevím, jestli znáš tu historii o té jedné lodi ztracené, Jardo. To je hodně zajímavá, fascinující věc, proto možná, že bys to mohl trošku potom říct něco o tom, kdyby si chtěl. To je fakt jako taky jedna z takových zajímavých jakoby věcí, kromě těch ponorek, co jsi zmiňoval. A samozřejmě vůbec celkově, když se podíváme tady na ty jednotlivé části, tak je to skutečně jako zajímavé a je to fascinující, protože potom, když se podíváme na všechny ty další různé artefakty, které ti vlastně Němci, řekněme, oni tak pozbírali po tom celém světě, že my si musíme uvědomit, že samozřejmě to je globálního charakteru a myslím si, že oni se sbírají těch artefaktů hodně, mnohem víc a my ani nevíme o těch všech artefaktech, co

0: se to se k nám ani nedostane samozřejmě, protože my nemáme přístup do archivu tajných služeb, že jako to je, jo, to je jako už stačí to vlastně, když Obama, to byl rok, myslím, 2022 nebo kdy, kdy on vlastně odtajnil ty archivy, ve kterých se vlastně ukázalo, že v podstatě skutečně tajná služba, jak tajná služba ruská, tak samozřejmě i tajná služba Spojených států velice dobře věděli, že Hitler nezemřel, jo. Že prostě, a Koněv to řekl jasně, jo, se Stalinem, on řekl, Koněv se Stalinem řekl jasně, my nevěříme, že Hitler zemřel, jo, takže oni to jasně deklarovali jasným způsobem a i pochopitelně, potom samozřejmě přišel velice slavný historik z Harvardu, napsal knížku o Hitlerově smrti, tak se to udělalo jako tak jako úplně super, jak je to skvělé, jak je ten Hitler byl zničen. Samozřejmě, podle mě si myslím, že to je samozřejmě blábol, jo? Že samozřejmě Hitler nezemřel. Vemte si, kdybyste byli nejbohatším člověkem na světě, nejbohatším zlodějem, který ukradl, vlastně nekladete ani představit, co všechno všude nakradl, jo? Že byste tak jenom se prostě picli v bunkru. Že? Čekali byste tam jako největší prachač na světě, abyste tam čekali na svoji, vlastně na to, až přijdou Rusáci a pak se tam prostě odspicnete. Že? Jako, no, tak s Evou Braunovou, teď jsem si vzpomněl na to jméno, Eva Braunova se jmenovala, jo, Češka. S Evou Braunovou, jo. No tak samozřejmě, že to je podle mě blbost. Samozřejmě, že na nic nečekal, on už, když viděl, že se ti Rusové posunujou od toho roku 43-44, tak bylo jasné, že musí přesunout ty to nakradené zlato do Argentiny, musí se lehce přesunout prostě do Argentiny, kde samozřejmě v té knižce Grey Wolf si přečtete tu fascinující detektivku, jak to mohlo celé probíhat a ty očití svědkové a ty všechny informace, které tam jsou, takže to doporučuju. Takže To jsou skutečně jakoby zajímavé věci, kdy máme tady parťáky Němce, kteří se přesouvají do Argentiny a máme tady parťáky Američany, kteří si přesouvají zlato a stanoví si potom v roce 44-45 jako základní měnu dolar. Že? Tak ti předávám slovo.
1: Jo. Takže já jsem tady jako naznačil tady ten příběh, který nám tu sděluje ten Bernhard a ten Buchner nebo Buchner, jakoby. A pojďme se na ten příběh teď podívat trošičku zverubněji. Jo. Všechno začalo v roce 1969 už, jo, v podstatě 10 let před tu Hartmannovou expedicí v roce 1979, kdy byl vězněný Rudolf Hess převezen do britské nemocnice z Německa, kde měl být léčen. Zřejmě ten Hess byl zapojen do plánování německého ústupu do Antarktidy a Jižní Ameriky, než odletěl na tu svoji finální anabázi do Skotska, jo, kde samozřejmě ho zatkli. Že? Vypadá to tak, že jeho mentor Hessův, Karl Haushofer, měl s celou věcí asi také, jo, něco prostě společného a jakoby s tím, že v tom roce 1946 ten Haushofer údajně nespáchal sebevraždu, ale uprchl, aby později uskutečnil určité plány, které dlouhodobě koncipoval. No. A několik dní poté, co byl Hess převezen do nemocnice, obdržel bývalý člen posádky U530 klíč od bankovní schránky ve Švýcarsku. Ano, mimochodem, tady na tohle téma, když jsme zmínili Ferla, tak určitě si někde, jestli budete mít možnost, tak si sežente knihu Hess and the Penguins. No, tady tuhletu
0: Hess a tučňáci, no.
1: Ano, Hess a tučňáci, přesně tak. No a já, to je taky jako jenom taková vsuvka. No a teď já ještě teda řeknu ty další věci k tomu. No a ta schránka vedla k další schránce, ve které se nacházelo několik zapečetěných obálek. Velké množství hotovosti a cenných papírů a údajně i vzkaz podepsaný písmenem H. Dávám do úzovky. No a tady ten bývalý člen posádky U530 obálky otevřel a našel v nich poslední odkazy, jakoby, já nevím, jak to nazvat, poslední odkazy říšské vrchnosti. Jo. Člen posádky dostal pokyn setkat se s kontaktní osobou, které ve své době Hitler velmi důvěřoval a osobně měl té osobě předat obsah tady těchto obálek. Tento kontaktní člověk byl zodpovědný za přenos jeho nejcennějšího majetku, nebo jeho nejcennějších majetků tehdy do Antarktidy, tehdy na konci druhé světové války, včetně tedy tohle Longinova kopie. A tím mužem byl právě ten s pod tím písmenkem H, neboli Hartmann, kterého měl Bormann a Hitler v posledních dnech války pověřit tajnou misí s několika ještě čerstvě, jako co stihli ještě vyrobit, no prostě novými, s několika novými německými ponorkami. No a tady ta skupina německých ponorek, kterých bylo zhruba, tam se ty údaje liší, nevíme přesně to číslo, od 3 do 12, byla později označena jako tzv. Führerův konvoj a byla součástí tzv. Severních unikových tras, které umožnily útěk mnoha nacistů a pravděpodobně i samotného Hitlera. Ano. S tím, že Adolf Hitler měl uprchnout tady touto cestou právě do té Jižní Ameriky, viz Grey Wolf, jo, ta publikace zmíněná Zdenkem. Ano. No, německý námořník udělal to, co mu bylo tady nařízeno a předal obálky plukovníkovi Hartmannovi. V první z těch obálek se nacházela zakódovaná zpráva profesora Karla Haushoffera. Jehož systém víry přispěl významným způsobem k hledání archy úmluvy a jak už jsme se bavili před týdnem i legendární Agarty, jo? Legendární říše zvaná, podzemní říše zvané Agarta a tak podobně. Hartmann dokázal tady tuhle zprávu dešifrovat a získal tak přesnou polohu jakýchsi bronzových truhlic, které Adolf Hitler před koncem války v roce 45 měl teda odeslat do Antarktidy. No a v té druhé obálce byly pokyny k obnovení a postup k obnovení Velké rady rytířů v té době už dávno zesnulého Himmlera, kteří jakoby v tom obnoveném stavu budou fungovat na vlastní pěst a budou moci využívat sílu Longinova kopií k nastolení globálního mocenského řádu, ale jakéhosi nového druhu nebo nového typu, jo, než byly ty fantasmagorické vize toho Hitlera a těch jeho noshledů. No a následně tady ta organizace měla nést, ta obnovená měla nést jméno Rytíři svatého kopí. No a třetí obálka obsahovala velkou sumu hotovosti, která měla financovat právě založení tedy tohoto bratrstva a měla financovat i získání mystického, bych řekl, talismanu v podobě toho Longinova kopí. To znamená dostat se do Antarktidy, zafinancovat tu expedici a převést to zpátky, to Longinova kopí z Antarktidy do Německa. No a teď ten plukovník Maximilian Hartmann údajně skutečně dokázal zhruba do roku 1974 tady ten původní Himmlerův rytířský řád reorganizovat, ano, s tím ale, že pochopitelně neměli, ani nemohli mít dispozici onen starobílý hrad ve Velsburg a v podstatě oni i sledovali s tím způsobem jiné cíle, jo, jak už jsem řekl, ty ideje byly trošičku jiného typu a jiného charakteru. No a tady ti jedinci obnoveného rytířského řádu svatého kopí zjednodušeně řečeno vyměnili vojenské mundury za obleky obchodníků a místo zbraní v podstatě nosili kufříky s penězi. Byli naroubováni na bankovní, různorodé bankovní korporáty, a to nejen v rámci samotného Německa, ale v podstatě v rámci celého světa. Jo. No a oni samozřejmě k dosažení toho svého cíle, vytvoření toho globálního mocenského uskupení, potřebovali obrovskou sílu, jakoby spirituálně, duchovní. Jo? A k tomu jim mělo sloužit tady toto Longinovo kopí, a proto získání tady tohoto kopí zpět v podstatě bylo úkolem číslo jedna, nejdůležitějším úkolem tady toho nového řádu. Jo? S tím, že naplánovat tady tuto utajenou expedici v roce 79, tak jako to není žádná sranda, jako utajit to v podstatě není ani možný. Jo? Nebylo možné v tom 79. Do té Antarktidy bylo tedy extrémně složité a extrémně nákladné. Ano. On v podstatě průběžně vznikal takzvaný deník Hartmannovy expedice, a tady k tomu deníku se potom později dostal ten Wilhelm Bernhard, který byl členem ty posádky na jedné z těch ponorek, a Buchner, jo, na jedné z těch ponorek toho Führerova flotily v tom 45. roce. S tím, že ten Buchner potom uvádí, že ta cesta v podstatě probíhala letecky, loděmi, nakonec i vrtulníkem nějak v té Antarktidě, tak, aby se tedy dostali na to popsané místo. Já jsem přesvědčen o tom, nebo přesvědčen, tak to domnívám se, že určité množství, nevím jak velké, jo, informací v té Hartmannově a Bernhardově knize jsou proloženy dezinformacemi a polopravdami. Jo. Už jenom z toho důvodu záměrně, aby ochránili lidi, kteří se tady této operace zúčastnili, protože kdyby pochopitelně jejich identita vešla v známost, tak asi by nedopadly dobře. Jo? Já si myslím, že to by byl mezinárodní, by z toho vznikl mezinárodní skandál. Jo? A bůh ví, co všechno dalšího. Mhm. No a teď v podstatě tam potom ten další popis informací z toho deníku popisuje to místo s tím, že skutečně tam prostě byly ocelové stěny, které byly umístěny, nebo které tvořily jakýsi vchod, s tím, že oni podle postupu, který byl víceméně součástí těch informací v jedné z těch obálek, odemkli nebo deaktivovali ty dveře nebo ten vstup, a za nimi se objevil poměrně obrovský tunel, který byl vyložen ocelovými pláty a který vedl do nitra té ledovcové hory. Jo? No a zhruba poté, co pronikli ta skupina pronikla nějakých 300 metrů hluboko do jeskynního systému, tak se dostali do menší dutiny, která nakonec ústila do místnosti, nebo do místnosti, spíš do jakéhosi domu širokého 80, zhruba plus minus 80 metrů a vysokého 10 metrů. Ano. A právě tady na tomto místě se měly nacházet, nebo se měla nacházet, nebo se mělo nacházet velké množství toho pokladu a těch různých prostě relikví. On tam byl přítomen jakýsi menší obelisk, vysoký asi 1 metr, který označoval přesné místo nálezu nebo přesné místo prostě toho pokladu, s tím, že na tom obelisku byl vygravírován dost bizarní nápis, který zněl zhruba takto. V nebi a zemi je skutečně více věcí, než si člověk dokáže představit. A v závorce, za horizontem, se nachází Agartha Haushofer 1943. Tohle bylo vygravírováno nějakou technologií prostě na stěně, jednu ze stěn toho metr vysokého obelisku. Jo? Takže teď se nabízí otázka, jo? Nebo obrovské množství otázek. Jo? Například, jestli tady ten Karl Haushofer a Rudolf Hess, jestli byli teda před rokem 1941 osobně účastní jedné z tajných misí v Antarktidě, aby vyhledali tady toto místo, ano, aby našli tady ten vstup prostě do toho podzemí, který třeba mohl být i jakýmsi odbočným prostě nebo bočním prvkem nebo boční cestou vstupu do té Agarty, jo, nebo do hlubší platformy, která už mohla prostě souviset s geografií, s tou podzemní geografií té Agarty. Jo. Otázkou je, jestli ten Karl Haushofer v tom roce 43 tam byl ještě jednou, a to tedy po té své předstírané sebevraždě. Jo. Takže jsou to hodně zajímavé, ale velice spekulativní záležitosti, které samozřejmě přitahují pozornost a zároveň je to neuvěřitelně šťavnatý pokrm pro badatele, jo? Jako jsme třeba my se Zdenkem, a my se asi těžko dostaneme do Antarktidy, jo? Do Muhlíkova pohoří, jo? Ale lze pracovat s
0: Hele, já do, i kdyby jsme se, jo. Hele, já do, i kdyby jsme se tam jako dostali, jako jo, třeba nějakým remote, poslouchej mě, jako nějakým remote viewingem, jo, nebo nějakým takovým, jakoby, že bychom se tam chtěli přenést, jo, tak by nám to podle mě stejně bylo platné, jo, protože vem si, jak oni už ti, jak stavili, vem si třeba Vlčí doupě, jako jo, ten Vilčišiněc, to je nedaleko Olština, no, to je to doupě Hitlera, jo, já jsem žil v Olštině, takže jsem to tam měl kousek, jako co by kamenem dohodil, když se podíváte na mapu. No tak ten bunkr, to nebyl takový bunkr, jak normální bunkr, prosím vás. Tam nebylo ani jeden, v tom betonovém bunkru tam nebyl ani jeden šuter. Proč tam nebyl žádný šuter? No protože to byl speciální bunkr, který byl odstíněný takovým způsobem, aby vlastně se tam takový chytráci nějakým remote viewingem jako my nebo někdo jiný, prostě nějací senzibilové, aby se tam nemohli dostat prostě, jo. Prostě tak to bylo odstíněno, protože Ten psychotronický boj, který byl mezi sovětskými, jako Sověty a Němci, jak jsme se o tom bavili minule, jak to ty zmiňoval, Jardo, no tak jako když takhle postavili to Vlčí doupě tímhletím způsobem, tak je jasné, že na té Antarktidě to mají postavené úplně stejným způsobem, takže když to tak s prominutím řeknu, žádný jasnovidec nebo jak, že by se tam někdo přesunul, tak se to nedostane, protože okamžitě narazí na tedy stěny. Kromě tedy toho, že to je samozřejmě zabezpečení proti skalárním vlnám a tady těmhle řekněme dalším technologiím, jo, ale jako když už se bavíme tímhle tím způsobem, takže se tam, panové, jako senzibilové, tam se nedostanete, no, bohužel, jako, no.
1: No, oni tam našli 8 bronzových truhel obrovských, které byly enormně těžký, takže prostě, protože oni s sebou neměli žádnou technologii přepravní, takže oni to museli tahat ručo, a což byla prostě, tam oni píšou v tom materiálu, že to byla neskutečná nadlidská práce, byli úplně hotoví z toho, protože to museli vytáhat těmi chudbami jakoby nahoru, že jo, když šli tam, šli dolů, tak zpátky šli nahoru, že jo, a potom ještě po tom ledovci to tahali k tomu vrtulníku a nakonec to museli na dvakrát tahat a ve finále tam nevytáhali všechno a druhá půlka tam zůstala. Jo? 4 bronzové truhly obrovský tam zůstaly a ty vůbec nevytáhli. Jo? A tady tímhle se potom se to nějakým způsobem mělo přepravit tedy na neznámé místo do Evropy, respektive do Německa, západního, které se potom v 89. sjednotilo s východním Německem. Jo. A on ten Hartmann potom odjel do Ameriky, kde víceméně se setkal, do Spojených států, kde se setkal s tím bývalým členem posádky Bernhardem. Jo? Takže taková je zhruba legenda nebo tady ten příběh, který sám o sobě je velice zajímavý a interesující a je samozřejmě plný bílých míst a otazníků. Jo? Takže nevím, Zdenku, jaký ty máš na to názor, ale je to zajímavý.
2: Já mám takovej názor.
1: Ty máš názor? 22,59. 23,
2: to je takový přímo skutečnost, to není ani tak názor, jako pravda.
0: Čas letí jako bláznivý,
2: tak co vy na to, pánové?
0: Ty ani vy.
1: Dáme si další dvě hodiny ještě.
2: Ježiš, dej
0: pokud. Hele, Pavlo, jedem dál, hele. Tuhle rundu platíme my, hele.
2: Nejde to.
0: Teda posluchače nepotěšili. Teda. Ani já vás, Marecku, nepotěším. Konec pořadu.
2: Dobře, já bych bejt váma, jestli můžu navrhnout, zkuste se s posluchači rozloučit tím, že jim popřejete do nového roku. No a to bude asi tak pro dnešek všechno, bych řekl,
1: ne? Protože my už máme po novém roce, že?
2: Ano, další vysílání už je po novém roce.
1: Čili, milí přátelé, posluchači, diváci, milí Zdenku a milí Pavlíku od Plzně, přeji vám všem úžasné vkročení do nového roku, mnoho jaksi zdaru, mnoho štěstí, pevné zdraví, ať se vám daří, ať jste obklopeni samými hodnými, dobrými lidmi. Já se těším speciálně se Zdenkem na další spolupráci v roce 2026. Opravdu se na to velice těším. A dal jsem si takový jako přednovoroční Zdenku cíl zlepšit ještě víc komunikaci s tebou mimo vysílání. Jo? Tak jak si drž mi palce, budu se o to usilovat a snažit. Jo? No a tobě, Pavlíku, samozřejmě přeji, ať rádio běží plným tempem, ať prostě ti tví redaktoři jsou plní elánu a plní entuziasmu a plní inspirací v rámci nových pořadů, které se určitě budou vysílat, a tobě přeju mnoho zdaru a taktéž pevné zdraví a ať se ti daří. Jo?
2: Děkuji, Jardo, děkuji moc, samozřejmě. A teď ještě Zdeněk má možnost.
0: Já jsem chtěl ještě nejdřív strašně moc poděkovat Jardovi, že tady můžu v tomto pořadu být, a tobě, Pavle, taky, protože bez vás by tady žádný Zdeněk nebyl. Nikdo by o Zdeňkovi nevěděl.
2: To je pravda.
0: A to je to asi to největší, nejhlubší vděčnost, kterou můžu mít k tobě, Jardo, protože bez tebe já bych nebyl. Takže jakoby v éteru, a bez tebe tady taky, Pavle. Takže to je asi to nejhlubší poděkování vám. A tobě, Pavlíku, a tobě samozřejmě, Jardo, přeju, a samozřejmě všem posluchačům přeji hlavně hodně lásky. Protože to, co si myslím, že potřebujeme každý z nás, tak to je láska. Aby jsme mohli čerpat a chápat to, jak nás ten vesmírný Pán Bůh nás miluje a že jsme milováni. A když my budeme chápat to, že my jsme milováni, tak my budeme moct milovat druhé. A to přeju vám všem do nového roku, co nejvíce Boží vesmírné lásky každému z vás.
2: Děkujeme. Děkujeme moc. Já vám poděkuju samozřejmě i za posluchače a diváky, kteří to nemůžou udělat. No, mohli to udělat, mohli zavolat klidně, ale teď už to nezvládneme samozřejmě. Telefon tu byl puštěný, tady ho mám. A klidně jste mohli, ale samozřejmě jsme na to neupozornili, tak se nedivím, že nikdo nevolal. Takže já se s váma též loučím. Vždycky bývá kalendárium, ale mám takový tušení, že dnes asi nebude, protože se nedostal žádný upozornění. Takže nevím. V každém případě já vám taky přeju všem do nového roku, všechno nej, aby se dařilo a tak dále, to dále, jak tobě z Dendo, tak tobě Jardo a samozřejmě všem našim posluchačům a divákům. A tímto se s vámi loučím a mějte se krásně. Se mnou se uvidíte zase až teda v pondělí a pak už to konečně rozjedeme, jako jsem byl takovej trochu, jsem tam nějaký ten pořad, ale teď už to pojede od nového roku. Mějte se krásně, ahoj, ahoj.
0: Díky moc, takže příště ahoj. To roztočíme.
2: Příště pánové. To roztočíme, Drahuškové.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj.

0: Středa, 9 hodin večer a Petr Holec živě. Dneska historické vysílání, protože je to první stream s novým premiérem. Je to tak, Andrej Babiš byl konečně jmenován premiérem. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval a příští pondělí jmenuje i zbytek vlády, ale je tam jedna mezera a sice bude jmenovat vládu bez Filipa Turka a já si říkám, tenhle ten ústavní půjče ho mu přeci nemůže projít. Ale dnešek byl historickým dnem ještě z jiného důvodu, protože si velké finále užil premiér v demisi a jeho vláda Petr Fiala a jak víme u Petra Fialy, každé jeho vystoupení veřejné stojí za to a ten dnešek, to bylo skutečně finále se vším všudy. No, taky se nám hezky rozkvétá do bonzáctví končící ministr zahraničí Jan Lipavský, ale to jsme asi museli tušit. Mám tady neuvěřitelného lenochoda a je to v Česku v médiích velký problém a já tady mám takový návod, jak s tímhletím navždycky skoncovat, protože je to skutečně tohle to, co se teď děje v politických debatách, nepamatujeme. No, než na to půjdem, vidíte za mnou vánoční stromeček, krásně rozsvícený, ověšený dárky, protože se blíží Vánoce a máme tady samozřejmě připraveného Ježíška pro nejštědřejšího donátora dnešního streamu. Ten si bude moct podle svého vlastního uvážení vybrat dárek podle čísla a já mu ho rozbalím a budete mít tady super Ježíška. Jenom tak řeknu, je tady zlato, je tady stříbro, je tady damaškový lovecký nůž, jsou tady manerky, je tady silvestrovský balík jídla, hostina silvestrovská. Takže je tady pořád na tom stromečku skutečný Ježíšek. Tak a teď přijde vzácný host, protože víte, že tady jsou, no vidíte, dvě italská vína. A já tady teď musím, s velkým potěšením přivítám Romanu Káňovou, majitelku a someliérku Italvino.cz, protože ta vína jsou
1: dobrý
0: vždycky
1: večer.
0: Z e-shopu Italvino.cz. Romano, já tě tady vítám. Děkuji. Zase po roce seš tady, ano. Před Vánocema, je to skvělý. Já tady mám dvě vína, já je dám takhle, jako původně, ale protože tyhle dvě vína jsou skutečně vánoční nadílka taky. Jedno je z Lombardie, druhý je z Toskánska. Ty je představíš, já je obě znám, obě jsou výborná. Tohle víno, ale i pro mě je rarita ročníkem, protože je to skutečný archív toskánský. Já jsem tenhle ten ročník ještě nepil, takže se těším. Teď je to na tobě, prosím tě, představ divákům vína, která vyhraje druhý nejštědřejší donátor dnešního streamu.
1: První víno, které bych vám chtěla představit, je Franciacorta. A v tomhletom případě je to Franciacorta velice speciální, protože se jedná o takzvaný satén. A satén má poměrně přísná pravidla. Musí být vyroben pouze z odrůd bílých. V tomhle případě je to satén ze 100% Chardonnay. A co je ale důležité, tak tlak vláhvy nesmí přesáhnout 5 atmosfér. Běžná šampaňská vína nebo Franciacorty mívají 5 až 6, někdy 6,5 atmosféry. A tenhle ten nízký tlak vláhvy způsobuje, že je to extrémně jemné víno s delikátními bublinkami, přesně jako ten satén, jako ta látka, podle které se víno jmenuje.
0: Je to nomen omen, jak se říká.
1: Je to nomen omen, přesně tak. Víno je z vinařství Contari Castaldi a i ty jemné bublinky jsou způsobeny dlouhým vyzráváním. Ta druhotná fermentace probíhá víc než 36 měsíců, takže 3 roky leží na láhvi, než proběhne ostřelování kalů. A je to ročníkové víno, takže ročník 2021.
0: Já ještě jenom k tomu dodám, protože je to skutečně vánoční víno, sváteční. A jestli něco se hodí typický český štědrovečerní hostině ke smaženému, takovýhle bublinky. Já vím, že spousta lidí pije pivo, ale vy, co nepijete pivo, tak bublinky a tady ta Franciacorta úplně nejlepší.
1: Super. A taky třeba k ústřici, ke kaviáru a tak dále. Co ovšem tady mám červené víno, tak tady jsem sahla opravdu hluboko do archívu. ročník 2007 a je to víno Nobile di Montepulciano z vinařství La Charliana. Já mám vždycky obrovskou radost, když vymámím z vinaře nějaké starší ročníky, které můžu nabízet i vám. A tady vlastně v rámci té naší nabídky a té poslední dodávky se mi podařilo ještě vyzískat nějaké jednotky lahví ročníku 2007 a ročníku 2012. Takže toto je opravdu pro milovníky těch starých vín, což já třeba osobně miluju a mám ráda, když si dám to opravdu starý víno, k tomu nějaký vyzrálý sýry anebo zvěřinu nebo steak, a myslím si, že tohle to třeba na Štěpána k nějakému opravdu dobrému masíčku se bude hodit. Tak za mě tohle to je úplně super kombinace pro vánoční svátky.
0: No to teda já teď nevím, jak tady mám sedět přes hodinu a ty láhve nechat zavřený.
1: Tak si to otevřeme hned,
0: ne? To je těžký job. No, já ti moc děkuju, spousta diváků tě zná, má tě ráda, protože milují vína od tebe. Takže já ti moc děkuju, že jsi tady přišla představit Ježíška, ale ještě ty máš Ježíška pro ně akci.
1: Já mám vlastně Ježíška pro všechny, protože tohle to vyhraje jenom druhý v pořadí nejštědřejší donátor, ale pro všechny jsem přinesla slevu, vánoční a poslední v tomhletom roce. Bude 15% sleva. Slevový kód je Vánoce 25, krátce, takže Vánoce 25 bez mezery. Vložíte do pole slevový kupon a košík se vám přepočte. Pozor, sleva platí jenom do soboty 13. teďko, co je nejbližší sobota. Je to z toho důvodu, abychom stačili odbavit ty zakázky včas, aby se to k vám dostalo ještě před Ježíškem, před Štědrým dnem, protože teď i ty služby jsou hodně přetížené. A na co to neplatí? Neplatí to na ty zlevněný vína. Jinak platí na všechno a můžete využít. Takže slevový kód Vánoce 25 a platnost do soboty 13.12.
0: Do půlnoci,
1: tak. Přesně tak.
0: Já ti moc děkuju.
1: No, a já bych vám ještě chtěla popřát krásný Vánoce, hlavně klidný a hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku a třeba zase někdy na viděnou. Naschledanou.
0: Díky moc.
1: Ahoj.
0: Tak, jdeme na to. Vidím tady pozdrav z Austrálie. Ondřej Litomyský, Ondřej, já vás zdravím. Když soudruh prezident a první soudružka přísahali věrnost komunistické straně, není to náhodou v dnešní době protistátní, nebo už to odvolali? No, já myslím, že to neodvolali, ale mě zaráží u Petra Pavla jiná věc. On se začal teď velmi kamarádit se syrským vůdcem, bývalým džihadistou, teroristou, oficiálně uznávaným teroristou. A u něj má takovou zajímavou teorii, že když se lidi ptají, jestli to není trošku nebezpečný najednou uznávat džihadistů, tak on říká, důležitý je, co je teď. Minulost, ta je pryč. No a já si vždycky vzpomenu, za prvý, on to zná od sebe, a sakra, tak to by měl být jako univerzální princip, ale na Filipa Turka zdá se to neplatí. Takže myslím, že bychom to Petru Pavlovi měli pořád non-stop připomínat. Stopy 87-61. Co by znamenalo spojení prezidentských jmen v příštích volbách USA J.D. Vance a Česku Filip Turek a jejich spolupráce? Já myslím, že ty dva by si velmi rozuměli. Oni od sebe nebudou věkově moc daleko. Já si, že J.D. Vance bude taky 40. Jsou to, řekl bych, oba takový podobný řízci, autentický, rozhodně ne běžný typy, mluví úplně osobitě, originálně. Je tu jenom jeden velký problém, který si myslím, nebo rozdíl mezi nimi, že J.D. Vance si myslím, že podle toho teda, jak bude Donald Trump vládnout, má před sebou ještě víc než 3 roky, tak se uvidí, ale že J.D. Vance má případně potom šanci stát se vyhrát volby a stát se prezidentem americkým. Myslím si, že Filip Turek šanci vyhrát prezidentskou volbu v Česku nemá. Myslím si, že takový záběr voličský a ve veřejnosti prostě nemá. Ale pokud by na to došlo náhodou a on kandidoval a vyhrál, tak si myslím, že tyhle dva by si velmi rozuměli. Štěpán Chour. Štěpáne, pozdrav a díky za podporu. Olda Gremlica. Dnes Skopeček na XTV řekl, že Spolu už neexistuje a je potřeba se vrátit k modré. No, to by byla dobrá zpráva od Jana Skopečka. Spolu se samozřejmě, Spolu bylo mobilizační projekt do voleb, kde jim to v roce 2021 zafungovalo. Sice s velmi odřenýma ušima, ale porazili prostě Andreje Babiše ve třech jedinou stranu, ale dobře. Ale ovšem potom nám 4 roky předváděli, že se nedá takhle vládnout. Takže v tom by to byla dobrá zpráva. Já mám jenom problém teď s Janem Skopečkem. Já jsem se odvyk, nebo odvyknul jsem si mu věřit, protože on 4 roky v podstatě papouškoval a obhajoval věci, který, a lži, hlavně i ekonomický, on je ekonom, který tvrdil Petr Fiala, a nějak se toho nemůže zbavit. On chvíli zkoušel bojovat po nástupu té vlády, když se zhrozil, jaký ekonomický program přichystala a jak vládne, ale záhy ho to přešlo, protože má rád funkce a hlavně platy a honoráře, které nesou. Tak to je můj problém s Janem Skopečkem. Milan Franz, určitě vám ukápla slzička, když si vláda Petra Fialy udělala poslední foto a hlavně Fialovo prohlášení, že předávají zemi v přepichovém stavu. Já jsem se rozplakal. Až před chvílí jsem stopnul slzy. Já jsem nemohl to zastavit, přiznávám se. A já to tady mám, já jsem říkal, dnešek je historickým dnem, protože naštěstí, proboha naštěstí, já jsem se nemohl dočkat, že kdy ten den nastane. Do poslední chvíle jsem se bál, že nenastane. Ale dneškem byla poslední tiskovka režimu Petra Fialy. A já to tady mám, pojďme se na to podívat. Tohle to Petr Fiala s vážnou tváří řekl mezi lidi. Proti všem předpokladům jsem jedním z nejvíce úspěšných politiků na sociálních sítích, nenechám to být jen tak, potom řekl, čemu se hodlá věnovat. Já se vrátím k tomu, měl jsem víc jezdit mezi lidi. To je podle něj chyba, kdyby jezdil víc mezi lidi, tak si myslí, že by vyhrál volby. Ne. Petr Fiala bohužel jezdil mezi lidi s tím svým cirkusem, s Janou Sivou Paterkovou, kdy on byl tydít, ona blbá blondýna až moc. Byl z toho hnusný mrak nenávisti a strachu. Ale jeho problém nebylo, že nejezdil mezi lidi. Jeho problém pro Boha byl, že špatně vládnul 4 roky. Špatně vládnul. On nám říká, že předává zemi v luxusním nebo přepichovém stavu ekonomicky. Oni se teď odvolávají na ten ekonomický růst, který je přes 2%. Díky bohu za to, ovšem. Z ekonomického růstu my jako jedinci to neznamená, že bohatnem. Za prvé je důležitý HDP na hlavu, když už, ale ani to nevyjadřuje to, jaký máme příjmy a jak jsme skutečně bohatí. Pak se musí brát kupní síla. A tady jsme u toho, co po Fialovi tady zůstane. My jsme v kupní silou, až příští rok se kvůli němu, kvůli té jeho inflaci, dostaneme, no překonáme rok 2019. Čili my se v příštím roce vrátíme 7 let zpátky, protože v letech 22 a 23 jsme ztratili 13% kupní síly, bezprecedentní schudnutí lidí, kumulovaná inflace za jeho 4letku 36%. To jsou důležité věci, protože kupní síla znamená to, jak jsme skutečně bohatí a co si můžeme koupit. HDP se v hypermarketech neplatí. Zkuste to, až vám to spočítají u kasy, řekněte, já tady mám HDP 2,5%, já myslím, že i pokladní neekonomka se vám vysměje. Takže v takovémhle stavu, schudlém stavu, předává Petr Fiala Česko. Je to, myslím, asi to bude jediný premiér, za jeho 4letky došlo k takovému výraznému, brutálnímu poklesu životní úrovně a koupě schopnosti lidí. Takže to je pravda o Petru Fialovi. Ta tiskovka, já to řeknu jednoduše, on je nevyléčitelný. Dneska celému národu znovu dokázal na odchodnou, že je nevyléčitelný. On znovu řekl, že bude dál bojovat proti populistům a extremistům. Tam prostě žádný léky, nic, elektrošoky nezaberou, nedá se svítit. Ale já přesto vracím se na začátek a říkám, víte, že jsem velkým fanouškem Petra Fialy. Ježíš, ještě, že to končí. A přeci jenom tady po něm něco zůstane a v tom si myslím, že nikdo Petra Fialu už nikdy netrumfne. Já tady mám dvě věci, které tady s námi zůstanou navždycky. Jedny jsou holínky Petra Fialy, to prostě na to nikdo nemá. Pojďte se na to, to je geniální. Tohle to je Petr Fiala, za tohle ho musíme milovat. Chudli jsme, pouštěl do nás strach a nenávist, patriotům říkal kolaboranti a tak dál. Byl to skutečný fialový hnus, ale tohle to nikdo jiný nedokáže. Dát si prostě pytle přes holinky, takhle v saku a v kabátu, tak to je jedna věc. Tam, podívejte se, ještě Marek Výborný i na to kouká, nemůže tomu věřit, ale to je jenom taková předehra k tomu největšímu pokladu, co tady po Petru Fialovi zůstane, a to je tady.
2: První nákup mám za sebou, jak jsem říkal, nakoupil jsem 9 takových běžných věcí. Ten nákup vyšel na necelých 20 eur, to znamená, že to bude nějak kolem 500 korun. No a teď se půjdu podívat do České republiky, za kolik to stejné koupím u nás. A jsme zpátky v České republice, jenom o pár kilometrů dál v Chebu, a já jdu do českého supermarketu nakoupit úplně stejný nákup. Mám tady stejných 9 druhů potravin, ale ten nákup v České republice je o více než 60 korun dražší, než byl totožný nákup v Německu. Prakticky totožné výrobky od stejných producentů, od stejných výrobců jsou v České republice prostě dražší, ale navíc se zdá, že v Německu mají větší balení.
0: Tohle trumfuje inspektora Kluzova. Petr Fiala je genius. Udělat, natočit takovýhle video jako premiér a zjistit a potvrdit národu, no prosím vás, v tom Česku je nějak draho za mě. Co se to, jak je to možný? Já jsem teď, on to myslel vážně tohle, a tohle, ona to jako je samozřejmě sranda, aspoň tímhletím nás Petr Fiala bavil, když už jsme měli prázdný peněženky, ale tohle to nejvíc, nejpřesněji vystihuje jeho vládnutí. On je mimoň, on je šílenec, protože nikdo jiný než šílenec takovýhle video nemůže natočit. Premiér, kde se sám usvědčí z toho, že prostě v Česku máme srágory v hypermarketech a ještě předražený. Ještě dražší než v bohatším Německu. Ještě by tady chyběl samozřejmě obvyklý podezřelý a zločinec hypermarketovej, Tomáš Prouza, toho miluju taky. Ten člověk, ten vyrost s Petrem Fialou, že by natočil k tomu ještě tady video a vysvětlil by nám, že je to dobře pro nás samozřejmě, že tady máme ty výrobky trošku horší a dražší, že je to vlastně taková konkurence lepší a tak dál. Ale tohle to tady po Petru Fialovi zůstane a budeme si na něj muset občas vzpomenout, protože nevěřím, že tohle to nebo hned tak nějaký premiér může trumfnout. Tak, Josef Sedláček, zdravím do studia. Včera jsem vymyslel přezdívku té pirátské rychlokvašce. Dementa Švili, ta dostala tolik preferenčních hlasů, nebo kde se vzala. To jste vymyslel příznačnou, výstižnou přezdívku? Ano, ona se dostala do sněmovny v podstatě náhodou, jak se stává díky kroužkování, díky preferenčním hlasům. Takhle se tady vzala. Tohle to je dárek od Pirátů Česku. Nám všem 4 roky tady s námi bude. A ona teda zraje. Ona je typická pro tuhletu sortu. Ona je v mladém pirátstvu a já bych řekl, že to je věrná reprezentantka mladého pirátstva. V hlavě žádný vědomosti, prázdno, ale čím prázdněji, tím větším sebevědomím to maskuju a takhle vystrkuju hlavu všude a vůbec si nepřipustím, že nic nevím. Já ji miluju, když zkouší komentovat geopolitiku, to je fantastický. To je vlastně satira. Musíme Pirátům poděkovat za to, že nám vlastně poslali do sněmovny a darovali takovouhle satiru a parodii, ale ona tam není sama. Ono jich je tam mnohem víc, a nejen za Piráty, ale i za STAN. Jaká toto káto? Včera mne napadlo, jak ukončit urážky v politických debatách, když se je komentátoři nepřestanou zvát do debat. Mají postižení ukončit debatu a odejít. Výhrušku pronesl Patrik Nacher, s tím souhlasím. Dostanu se k tomu dneska, je to velký problém. Jaruš Timrová, pozdrav a díky za podporu. A já tady, podívejte se, teď já tady mám super dárek. Česká svině, já tady mám českou svini. To je fantastický, já za to moc děkuju Cecily K. Dívačce, to jste trefila přesně, protože já jsem svině číslo dvě, česká svině číslo dvě a tady mám, tady jsem česká svině ve vlastní šťávě, vánoční dárek, děkuju moc, to se vám povedlo. Tak, Martin Kytka, myslíte si, že Babiš konečně umožní referendum o vystoupení z EU, když se zbavil Agrofertu, který je na dotacích z EU de facto existenčně závislý? Ne, oni to referendum o našem členství v EU nechtějí. Už v tom návrhu programového prohlášení, to víte, že tam to referendum není. SPD to respektovala jako menší strana, nechtějí to motoristi, nechce to ANO, takže referendum o našem členství v EU se opakovat nebude. Myslím, že ta vláda se bude snažit jenom naplnit ten ústavní dluh, který tady máme už 30 let, a sice, že v ústavě máme právo na referendum, ale zákon o referendu obecném pořád nemáme, takže myslím si, že tohle to vyzkusili, ale nebudou tam chtít EU. Ta vláda si nechce komplikovat tímhletím život. Je nicméně zajímavý, že i Václav Havel, kterým se zaštiťují ty, kteří říkají všem, kdo kritizují EU, jaký jsou kolaboranti a pátá kolona, takže on chtěl referendum, kde by se mohli hlasovat i o takovýchto otázkách. A mimochodem, do EU jsme vstupovali na základě referenda, takže o čem je řeč. Ale nebude referendum. Vojta. On se zbláznil už dávno, Fialu určitě myslíte, taky jsem ten výstup viděl, je kandidát do Guinnessovy knihy, nejvíc lží v jedné větě nebo jedné minutě, asi byste jich našel víc než já. Je to výjimečný člověk, to musíme si přiznat, ale tam dneska došlo ještě k jednomu fantastickému momentu. On se tam přišel se svým premiérem, který prohrál volby, rozloučit velký rad, Radek Bartoníček. A on tam udělal, spáchal na závěr Fialova premiérství a vlády, nebo režimu, to nebyla vláda normální, to byl fakt pokus o režim, takovýho coming outu, jak se říká. On se v podstatě vyznal z lásky k Petru Fialovi, hrozně mu děkoval, jak to bylo skvělý. Přitom i já si pamatuju jedno Bartoníčkovo video, kde procházel takhle centrem Prahy, nevím, jestli to byly Velikonoce nebo něco, byly to tuším nějaký trhy, možná velikonoční, ne-li možná loňský vánoční. Radek se podíval na ty cenovky, takový ty klobásy za 200 korun a tak, a tak jako začali ho přepadat nehodnotový dotazy. A natočil video i pro premiéra, a položil nehodnotový dotaz, jestli si pan premiér myslí, že na tohle běžní lidi mají. No a vidíte dneska, když se Petr Fiala loučil, naštěstí, druhá čtyřletka ani třetí nebudou, což znamená, že nebudeme nikdy mít německý platy, tak řekl, předávám zemi v přepichovém stavu, říkám si, Hrad na to zapomněl, na to své video. Mohl se zeptat, to byl ten moment na to, kdyby řekl, a pane premiére, já tím jel se, a pane premiére, a já se teď musím zeptat, mají na to ty lidi, mají na ty klobásy za 200 korun? A Hrad, vidíte, vyznal se z lásky místo toho. Michal Mrová, Michale, zdravím vás do Švýcarska, díky vám. Z Lucernu. Dneska tipuju na Lenochoda Jakoba za včerejší CNN 360, když prohlásil na argument, že přece Turka zvolili, řekl, že malíře z Rakouska taky zvolili. To má tedy zvláštní misky vah. To tedy má. Ale on, Jan Jakob je vůbec... takhle, on by, kdyby si sednul na jakoukoliv misku vah, tak ji rozmačká pod sebou a řekněme, že Jan Jakob nepatří do běžné lidské civilizace. To prostě musíme připustit. Jan Jakob se běžné lidské společnosti vzdálil už před časem a já myslím, že by měl být nechaný někde mimo lidskou civilizaci a slušnou kulturu a společnost. Jaroslav Sler. Ještě k Fialově hrůzovládě a jeho sebechvále. Ode dna je vždy cesta vzhůru. Jasně, že ode dna je vždycky cesta vzhůru. To mi připomínáte i jeden moment toho vysvětlení, jak oni se teď zaštítí tím, jak se nám ekonomicky skvěle daří. My jsme se tak propadli, a v podstatě nejvíc i v OECD, tím propadem reálných mest, kupní síly, že jsme padli tak hluboko, že teď ekonomicky letos rosteme rychleji než ostatní. Jenomže problém je, že oni a jejich výhoda, štěstí, že oni ve srovnání s námi tak hluboko nepropadli. Takže oni nemají co nahánět jako my. Takže to je ten princip, který zmiňujete i tady. A vidíte, zase se na to nikdo z médií nedoptal. My vždycky s Honzou Kubáčkem říkáme, a proč se nikdo nedoptá z těch novinářů? To nad tím nepřemýšlejí vůbec? Sakra, jak bylo ve Skřivánských na niti, kam zmizel mlíkař? Kam sakra zmizelo přemýšlení novinářů? Normální, obyčejný, žádný einsteinovský. Jiří Horák. Sako prasátko neschová. To určitě ne. Jaruš Timerová ještě pozdrav a Jiria taky. Alexíno, co ten Fiala dneska plásal za nesmysly, to by se jeden styděl ještě, že už končí tuhle vládu, už v životě nechci pro lhanci. Končí čtyřletka temna, strachu a nenávisti. Nikdo neví, jaká bude tahle vláda, ale já jsem optimista v tom. Vracím se tady k tomu, že horší to být nemůže, protože i kdyby byli ekonomicky podobně neúspěšní jako Fialova vláda, což si ovšem nemyslím, že budou, ale i kdyby, tak nebudou šiřiteli tak hnusného strachu a nenávisti a takového lhaní. Karel Benák.

řádí na X-ku. Jede dál. Bombí. Iva Rajchlová. Dnes bylo České amatérské divadlo zapsáno jako nehmotné dědictví UNESCO. Je to námi amatéry, nebo sledují naši politickou scénu? Díky, to se vám povedlo. Vidíte, to mě nenapadlo. To jste fakt důvtipná. Asi to je kvůli, asi je to za Fialu. Asi sledovali 4 roky Fialovy vlády a řekli si, takhle amatérský divadlo skvělý jsme nikde neviděli. Tak vidíte, a máme i amatérský divadlo v UNESCO. Akorát, teď sem na to začnou jezdit turisti, tak ta vláda někde, to jim bude muset postavit nějaký skanzen takový, nebo Potěmkinovou vesnici, Potěmkinovou Strakovku, kde oni budou jako úřadovat dál a předstírat, že jsou vláda. A už tam vidím ty hordy asijských turistů a nejen asijských, amíků a dalších, tak se vám budou jezdit dívat na to amatérské divadlo UNESCO. To se vám povedlo. Díky za to. No, mimochodem, než jdem dál, tady mám visačku. A víte, na co to je visačka? 9 let s vámi. Tohle je Vipka, ale 9 let SIX TV. Bez toho nemůže být jaro. Letos bylo 8 let a 18. dubna v tom hotelu, jak už jste zvyklí, v Praze, bude se konat 9 let s vámi, velká oslava XTV a vás, všech diváků a příznivců, takže se na vás už těšíme a protože je zájem o lístky, tak se vyprodávají, tak jenom vás chci upozornit, že můžete na xtv.cz kupovat na to lístky v předstihu, třeba jako vánoční dárky. Já myslím, že to je super vánoční dárek. Konanovo, zdravím vás a díky za podporu. Dnes mě pobavilo zjištění, že Pavel začal odpovídat na Facebooku na otázky, on, který sám řekl, že by to politici dělat neměli. Pavel je borec, Pavel je fenomén, mě baví. Podívejte se i na to, on to řekl nedávno, speciálně kritizoval Andreje Babiše i. No a když Andrej Babiš ve videu oznámil, že a jak vyřeší střet zájmů, tak Petr Pavel pro změnu na X-ku oznámil, že ho poté jmenuje premiérem. A to udělal záhy poté, co všechny politiky zkritizoval, že komunikují na sociálních sítích. Já nechci říkat, že je guma, aby to neznělo blbě, ale řeknu to takhle. Někteří lidé by si při jeho sledování mohli myslet, že mu to moc nemyslí. To je slušný. Miroslav Pechát. Pane Olče, nebojte, následující 4 roky se budou novináři doptávat na všechno tak, až nás toho bude bolet hlava. No Ježíš Maria, to máte naprostou pravdu. A když náhodou se, na co se nedoptají, to se vymyslí, to není žádný problém, takže teď uvidíme, a už to vidíme během nástupu té nové vlády, už to vidíme po prohraných volbách režimu Fialy a vítězství Andreje Babiše a té nové koalice ve volbách, jak se to mění. Spousta lidí udělali fantastický piruety o 180 stupňů a to, co říkali za Babiše a Zemana, tak dneska už neplatí za Petra Pavla. Já tady mám takovou ukázku tohohle pokrytectví, ale média jsou jich plný, socky jsou jich plný. Těm lidem to ani nedochází, že jsou k smíchu. Oni si myslí, že nějak zapomněli na digitální stopu a že to za nima visí všechny ty jejich zločiny. Ale jasně, tahle ta 4letka bude mediálně úplně jiná. Slávek 832. Slávku, díky za podporu. No, říkal jsem, historický vysílání, máme nového premiéra, tak pojďme na to. Ano, Andrej Babiš se po 4 letech vrací do Strakovky. Prezident Pavel jmenoval Babiše premiérem. Šéf ANO chce z Česka udělat nejlepší místo na zemi. Mně se to líbilo a byl tam strašný kontrast mezi těmahle dvěma. Já jsem to sledoval a Andrej Babiš samozřejmě udělat nejlepší místo z Česka na zemi,
Asi teď už si můžeme říct, že tenhle ten slib se splnit nepodaří.

daří, ale on to není slib vážný. Je to symbolika. Když nastupuje nový premiér, tak má hýřit optimismem. Má prostě lidem dát najevo, že ví, co chce dělat a že mu jde o jeho vlastní zemi hlavně. To je ten markantní rozdíl mezi Babišem a Fialou. Nastupuje český premiér a končí ukrajinský premiér. A mně se to líbilo, že prostě Babiš tohle řekl, řekl to naprosto spontánně, nastoupil tam sebevědomě a plnej energie a proti němu stál Petr Pavel, prezident, a mluvil úplně monotónním hlasem, nevím, jestli nebyl někde skříplej, on mluvil trošku jako pozdní Gustáv Husák. A i možná Gustáv Husák měl víc energie, zvlášť když někde koukal na Mladý pionýrky, to měl rád. A Petr Pavel o čem pro Boha mluvil? O našich závazcích k Evropské unii a NATO. Ten říkal, ten člověk se fakt zbláznil. Jako jmenuje českého premiéra, kterého si platí Češi za to, aby se staral o co nejlepší pozici a situaci Česka, naší země. A prezident mluví o našich závazcích a vazbách k EU a NATO. To bylo echo z roku 83, kdy on ještě někde bydlel v konspiračním bytě s falešnou občankou jako agent Pávek. Chystali ho na výsadek nepřátelský do Týlu.

Nuž, již vás zdravím a vítám živě, jak pak tam můžete tedy tady na svobodném vysílači CS na odyssey.com, samozřejmě Studio Kadaň, a případně pak ze záznamu na YouTube vás zdravím a vítám. Studio Kadaň je nachystáno, Martin Marcián taktéž, a my se koukneme teď ještě v nějakých 49 minutách se koukneme tedy na Němce, kteří nás chtěli vyhubit. Je to tedy z novin Inovace republiky, speciál, příloha 1, vydáno 24. letošního roku 2026. Tak se na to koukneme. Je to velice důležité, tematický obrázek tady máte. Zmiňoval jsem to i v těch zprávách. Zprávy k dnešnímu datu jsou textově nachystány, ale zkusím je natočit asi zítra dopoledne a nacpat je do archivů, všude tedy, jak bez cenzury TV na YouTube, tak samozřejmě na Odyssey a i do archivu svobodného vysílače, abyste o to nepřišli, jelikož ale brž, protože dneska jsme byli na srazu poslů v Mělníku. No, jdeme se na to kouknout, je to zajímavé čtení, tak se koukneme na speciální přílohu k připomenutí česko-německých vztahů v období let 1939 až 1948. Já se jenom kouknu, jak jsem silný na hlase, asi bych se mohl přidat nebo se zvýším tady, jestli to půjde, nebo tady, Martine. Nuž, to je o té státotvornosti, o tom vlastně, o té suverenitě státu. Samozřejmě to má propojení na ten sudetoněmecký sraz v Brně, že ano, na který šlo 15 milionů, my se tady k tomu taky koukneme. Takže dokumenty, financování, projevy, knihy a kritické otázky k návratu sudetoněmeckého landsmanšaftu, setkání v Brně. No už jdeme na to. Chtěli nás vyhubit, to je z roku 1961, to je název publikace, která shromažďuje materiály o germanizační a represivní politice nacistického Německa. Dokumenty ukazují plány na poněmčení části českého obyvatelstva, deportaci či odstranění těch, kteří by se nacistické politice nepodřídili. S tím, že 80 let je krátká doba na zapomenutí genocidy a plánů na vyhubení Čechů, samozřejmě taktéž Moravanů a Slezanů a taktéž Slováků, protože jsme byli Československo. Krátká doba od genocidní politiky nacistického Německa vůči českému národu nesmí vést k zapomínání. V době rostoucích investic, politických tlaků a aktivit spojených se sudetoněmeckým landsmanšaftem sílí výzvy k otevřenému informování veřejnosti a k obraně bezpečnosti státu. Přesto dnes sledujeme, jak jsou některé dokumenty a fakta odsouvána z veřejné debaty, a chceme upozornit na plíživé politické a ekonomické kroky českých i německých aktérů, které mohou nepřímo posilovat zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu. O to naléhavější je otevřeně informovat veřejnost a chránit bezpečnost České republiky i jejího národa. Kniha tedy s názvem Chtěli nás vyhubit, vydaná právě v roce 1961 v nakladatelství Naše vojsko v Praze a editovaná historiky Václavem Králem a Karlem Fremundem, je sbírkou autentických dokumentů z období nacistické okupace a připomínat si složitou a často tragickou historii česko-německých vztahů je důležité, proto tedy, že právě zapomínání bývá prvním krokem k opakování starých chyb. Od období habsburské nadvlády přes devastaci českých zemí během 30leté války až po napětí po první světové válce a katastrofu let 1938 až 1945, kdy nacistické Německo rozpoutalo brutální okupaci a genocidu obyvatel Československa, se opakovaně ukazuje, jak rychle je politické ambice a ideologie mohou proměnit v útlak či násilí. Připomínání těchto událostí není projevem nenávisti, ale nutným historickým vědomím. Připomíná tedy cenu státní suverenity, význam mezinárodních dohod i nebezpečí nacionalistických projektů, které dokážou zneužít menšinovou otázku jako nástroj mocenské politiky. Kritická reflexe je důležitá i dnes,
kdy se občas objevují debaty o výkladu poválečného uspořádání, postupinských protokolů či Benešových dekretů. Historie ukazuje, že podobná témata mohou být zneužita k politickému tlaku nebo k reinterpretaci, tedy znovu přepovídávání, minulosti ve prospěch aktuálních zájmů. Rizikem není samotná přítomnost německé kultury či jazyka. Ty jsou přirozenou součástí, řekněme, evropského prostoru, ale spíše nekritické zapomínání historického kontextu a relativizace událostí, které vedly k tragédiím 20. století. Pokud by se minulost začala vykládat jednostranně, nebo se z ní vytratila zkušenost okupace, kolaborace a válečného násilí, mohlo by to oslabit historickou paměť společnosti a otevřít prostor pro nové konflikty o identitu, majetek či politický vliv. Proto je nutné o těchto otázkách mluvit otevřeně, kriticky a s vědomím celé historické zkušenosti. Dále je tady tedy Tomáš Garrigue Masaryk a Tajná obálka. Jo, tak tady jsou 3 minuty čtení. Aha, každé to má prý asi zhruba 3 minuty čtení. Tady ty článečky, 4 minuty, tak se na to koukneme. Němci jsou docela poctiví, ale kradou víc než Češi. Zní nadpis. Takže kompletní znění vzkazu přeloženého z angličtiny, jak ho Tomáš Garrigue Masaryk nadiktoval svému synovi Janovi Masarykovi. Tedy Tajná obálka Tomáše Garrigue Masaryka byla otevřena 19. září loňského roku, tedy 2025, tak se odhalil další kousek tímto historie. V přímém přenosu radiožurnálu se v Lánech rozpečitila Tajná obálka s dosud nezveřejněnými slovy Tomáše Garrigue Masaryka a podle odborníků dopis pochází již z roku 1934, kdy si Tomáš Garrigue Masaryk myslel, že umírá. Ve spolupráci s Národním archivem Český rozhlas přinesl tedy poselství od našeho prvního prezidenta. Ty jednotlivé věty jsou tady načarkovány s pomlčkami, s mezerami, tak to zkusím nějak dát dohromady. Jdem teda na citaci. Jsem nemocen, vážně nemocen, a to je konec, ale nemám obavy. Vy pokračujte v práci, víte jak. Musíte být opatrní. Pozor, ale vy víte, jak se chovat, takže já už nemusím říkat víc. Jsem docela zbytečný. Maďaři, některých se zbavte, jinak nebude pokoj. 600 tisíc a dost. Němci, ať zůstanou s námi, jsou to podivní lidé. Dejte jim vše, co si zaslouží, ale ne víc. Hlinka je hlupák. Tehdy s Maďary udělal chybu, ale musíme mu odpustit. Musím zařídit svou smrt, udělají velký funus. První prezident a všechny ty hlouposti. Byl jsem stejně hloupý jako ostatní, ale udělají funus. Někteří lidé budou v pořádku, máme dobré lidi. Bude to dobré, když zůstanete v klidu. Když jsou lidé utiskovaní a nesnesou to, ale když řeknete, že už utiskovaní nejsou a uděláte z nich portýry, pak jsou spokojení. Mají totiž uniformu a slouží do roztrhání. Celá filozofie i naší politiky. Češi jsou praktičtí, pracující, ale kradou. Němci jsou docela poctiví, ale kradou víc než my. Ale nech to být. Víš, můj drahý příteli, lidé jsou hloupí. Češi rádi funus. Nejraději mají funus, tak ať ho mají. Ten první, takzvaně první prezident, to můžeš využít a prodat. To udělej, protože si budou myslet, že první prezident pil kohoutí mléko. Když jsou lidé tedy nevzdělaní a hloupí, moc tím nenaděláš. A lidé se bojí smrti, ale nic strašného to není. Jen si musíš koupit nové šaty. To je vše. A funus je nade vše. Mají funus a hned jak funus skončí, tak se namažou a už zase jsou šťastní. Lidé jsou rádi hloupí. Nijak jim to neusnadňujte. Hádejte se a hádejte a pak kofta je dobrý.
Je tady poznámka: Kamil Kofta, významný český historik a diplomat, spojovaný s tragickým obdobím mnichovské krize v roce 1938. Poníž rezignoval, zapojil se do protinacistického odboje a v roce 1944 byl zatčen a na následky věznění v Terezíně v srpnu roku 1945, tedy už po osvobození, zemřel. Nebyla to mnichovská krize, byla to mnichovská zrada. Tak, toť moje poznámka. Ještě se tady koukneme na Edvarda Beneše, to je z jeho projevů. Projev tedy po odsunu Němců. Cituji. A já to tady někde mám na... Já to tady někde mám v počítači, ale to je jedno. Já mám to tady zvukově, ale tak si to dáme ode mě. Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme jej. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj. Život byl vždycky bojem a bude bojem stále. Za chvíli, za rok, za 2 léta, za 4 léta, za 5 let bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. A znovu říkám, nehořím pomstou. Nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat. Ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám začnou vypočítávat, co všechno, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, tož jim musíme hned odpovědět. Ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všechno to, co jste zde za protektorátu vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všechno to, co jste zničili, do posledního grejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část toho máme také vám nebo těm lidem povolit, prosím. Až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské a tak, tak my ji musíme ukázat a zeptat se jich. Moment. Zeptat se jich. Já jsem si to zase složil, aby se mi to dobře četlo. Zeptat se jich, co já jsem vždycky za války říkával. Angličanům a Američanům říkával. Cituji. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde našim obojím na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem dom? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé. To je tedy originální projev doktora Edvarda Beneše. Je zde tedy QR kód, který si asi můžete naskenovat a můžete si to pustit. Nebo jestli je to text, nevím, ale říkám, já to tady mám v originálním znění, mám to tady v počítači. A další článeček, krátkej, přijde brzo chvíle, kdy se němečtí viníci budou očišťovat před světem. To je z projevu prezidenta doktora Edvarda Beneše na sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů, konaného v Praze 14. prosince roku 1945. Cituji. Žádný z vás nezadal k útoku jejich tak té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny. Na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedícího početně velkého národa. Ale nejen to. Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit.
až tyto své nové lži budou přednášet. Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máme všechno znamenat a povědět, co jste zažili, tedy ti političní vězni, ve svých věznicích a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní. Neboť na válku z let tedy 1938 až 1945 se nesmí nikdy zapomenout. A že začnou, o tom buďte přesvědčení. Tak, to je první stránka. I když ještě tu máme něco taky s těma QR kódama, prohlášení vlády teď České republiky. Schválení rozšíření ochrany německého jazyka na území České republiky. Takže Česká republika se zavázala k implementaci 35 ustanovení o financování z části 3 charty ve prospěch Němců. Ty platí v 8 okresech Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, všechny tedy v Karlovarském kraji, pak Liberec za Liberecký kraj, Ústí nad Labem za Ústecký kraj, Český Krumlov za Jihočeský kraj, Opava za Moravskoslezský kraj, Svitavy za Pardubický kraj. Jedná se o historický okamžik, protože v bývalém Československu od roku 1918 ani v České republice nikdy nebyl předtím přijat zákon specificky zaměřený na všestrannou podporu němčiny. Zdroj je tedy nejspíše německý Landesecho, časopis Němců v České republice z 5.3. roku 2024 a více pak se dočteme asi v další části na straně pak 7. Tak a bavorskou vládu to máme. Na spíše politickou akci Němců v Brně vyčlenila 850 tisíc euro, tedy zhruba 21 milionů korun českých. Formálně jde tedy o akci občanského spolku Sudetodeutsche, Sudetendeutsche Landsmannschaft, které sdružuje Němce vysídlené po druhé světové válce a jejich většinou nacistické potomky. Peníze mají pokrýt část nákladů na organizaci akce. Sjezd Němci pořádají ve spolupráci se sdružením Meeting Brno. Ačkoliv je prezentován jako setkání spolku sudetských Němců, akce má výrazný politický rozměr. Pravidelně se jí účastní bavorský premiér i další politici. V bavorském státním rozpočtu existuje dlouhodobá kapitola na podporu sudetoněmeckých institucí a projektů Einzelplan 10 a z těchto prostředků, spravovaných hlavně ministerstvem práce a sociálních věcí a institucí Haus des Deutschen Ostens, tedy asi jako dům východních Němců, se financují tedy různé aktivity sudetoněmeckých organizací, včetně jejich veřejných akcí. Je zde zase odkaz, takže asi si tam můžete pak prokliknout přes mobílek, ke komu se tyto noviny dostanou. Nuž, otáčím, jak slyšíte, šustím. Miluju to. Ale nedá se nic dělat. Hold, aspoň vidíte, nebudu číst z nějakého monitoru, zkrátka takhle krásně to tady našustíme. Vypadni cikine, cikin mi chce dožrat večeři a to se teda nestane, tu si budu bránit, zuby nechty. Tak, postupuňský protokol určil poválečnou mapu Evropy. Zahraniční vztahy Spojených států, diplomatické dokumenty, Berlínská konference, Postupimská konference, rok 1945, svazek druhý, spisy L, lomí T, číslo 1383. Protokol tedy o průběhu Berlínské konference. Jdem se na to kouknout. Tak, počkat, já to tady ještě přehodím si. Kavčo, abych se napila, jdeme na to. Tak, v Berlíně se psáno tedy 1. srpna léta páně 1945 k dokumentu je připojen schválený protokol Berlínské konference. Je tam samozřejmě Josef Vissarionovič Stalin, Harry S. Truman a C. R. Attlee. To je tedy asi za Brity.
bylo v Postupimi v srpnu roku 1945. Na konci tedy druhé světové války se v německé Postupimi, to je okrajová část Berlína, uskutečnilo jednání, které zásadně ovlivnilo podobu poválečné Evropy. Postupimská konference konaná od 17. července do 2. srpna roku 1945 v zámku Cecilienhof přinesla rozhodnutí o budoucím uspořádání Německa, o nových hranicích ve střední Evropě a o přesunu milionů obyvatel. Jednání se zúčastnili představitelé tří vítězných mocností, prezident Spojených států amerických Harry S. Truman, sovětský vůdce Josef Vissarionovič Stalin a britský premiér Winston Churchill, kterého ale během konference po britských volbách vystřídal Clement Attlee. Výsledný dokument byl pak podepsán právě 2. srpna roku 1945. Hlavním cílem konference bylo vytvořit takové podmínky, aby se Německo po porážce nacismu již nikdy nestalo hrozbou pro světový mír. Spojenecké mocnosti proto přijaly zásady známé jako program 4D, demilitarizaci, denacifikaci, demokratizaci a rozbití velkých průmyslových kartelů. Americký prezident Harry S. Truman tehdy prohlásil, cituji, naším cílem je vytvořit takové podmínky, aby Německo již nikdy nemohlo ohrozit mír světa. Konec citace. No a britský premiér, tedy už ten nový Clement Attlee, zdůrazňoval potřebu zásadní proměny Evropy. Cituji. Evropa musí být po této válce přestavěna na nových základech, které zabrání návratu militarismu. Konec citace. No a sovětský vůdce Josef Vissarionovič Stalin během jednání opakovaně zdůrazňoval bezpečnostní hledisko, když říkal, cituji, musíme zajistit, aby Německo už nikdy nebylo schopno rozpoutat válku. Konec citace. Jedním tedy z nejvýznamnějších rozhodnutí konference bylo rozdělení Německa do 4 okupačních zón. Správu země měla řídit Spojenecká kontrolní rada a jednotlivé části Německa připadly pod správu Spojených států, Velké Británie, Francie a Sovětského svazu. Konference zároveň rozhodla o zásadních územních změnách. Polsko získalo německá území až k řece Odře a Nise, čím se německá hranice výrazně posunula na západ. Velký význam pro střední Evropu měl článek 9, této tedy berlínské konference. Z více pak je na blogu Inovace republiky, zase je zde přiložený zkrátka tady ten QR kód. No už jdeme se kouknout dál. Benešovy dekrety. Mimořádné zákony poválečného Československa a dnešní České republiky. Benešovy dekrety, tedy oficiálně dekrety prezidenta republiky, patří k důležitým právním dokumentům poválečných dějin Československa i dnešní České republiky. A já poznamenám, že i slovenské samozřejmě. Jde o mimořádné právní předpisy, vydané prezidentem Edvardem Benešem v letech 1940 až 1945, v době, kdy kvůli nacistické okupaci nefungoval československý parlament, a dekrety proto mají sílu zákona a zajišťují právní kontinuitu státu, dámy a pánové. Už víte, proč je chtějí zrušit? Je to přímo ohrožení státnosti státu Česká republika. Stejně jako ústy velezrádce Pepy Pavla Pávka, že ano, který to řekl teď někde v Litomyšli tento nebo minulý týden na tom setkání s obyčany. Asi to byly spíš ovčané, když ho tam neutřískali židlema. Nebo aspoň argumenty, samozřejmě. To je lepší, utřískat ho argumenty. Ach jo. První dekrety tedy vznikaly během druhé světové války v exilu. Československé tedy vlády v Londýně. Po osvobození v roce 1945 se vydávaly také na území obnoveného Československa. Celkem vzniklo tedy přibližně 143 prezidentských dekretů,
a po válce je dodatečně potvrdilo prozatímní národní shromáždění, a to zákonem číslo 57 z roku 1946 sbírky zákonů. Takže se na to můžete kouknout. Zákony pro lidi nebo něco takového. Číslo, zákon číslo 57/1946 sbírky zákonů. Vznik těchto dekretů souvisí s rozpadem Československa po Mnichovské dohodě v roce 1938 a následnou okupací nacistickým Německem. Československá vláda tehdy odešla do exilu, kde pokračovala ve své činnosti a snažila se zachovat právní existenci státu. Protože nebylo možné svolat parlament, začaly se zákony vydávat formou prezidentských dekretů. Návrhy jednotlivých dekretů nepřipravoval přímo prezident Beneš. Texty vytvářela ministerstva exilové vlády, která je po projednání předkládala prezidentovi k podpisu. Tady máme napsáno. Tak. Já jsem to skončil. Dekrety podepisoval prezident republiky a spolupodepisoval je předseda vlády nebo příslušný ministr. Obsah dekretů je široký. Některé upravují obnovu státní správy a právního systému Československa. Další se zaměřují na trestání kolaborantů a válečných zločinců, například tedy zřízením mimořádných soudů. Důležitou oblast představují také majetkové změny, zejména konfiskace majetku osob považovaných za nepřátele státu a následné znárodnění některých podniků. Některé dekrety řeší i otázku státního občanství. Například dekret číslo 33 z roku 1945 sbírky zákonů, který upravuje ztrátu československého občanství u osob německé a maďarské národnosti, pokud neprokázali loajalitu k republice. S poválečnou situací souvisí také rozhodnutí vítězných mocností na postupimské konferenci v létě roku 1945, kdy Spojené státy, Velká Británie a Sovětský svaz zde schválili přesun německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska do Německa řádným a humánním způsobem. Toto rozhodnutí vytváří mezinárodní rámec pro poválečný odsun Němců z Československa. Samotný odsun však neprováděl jeden konkrétní dekret. Benešovy dekrety především vytvářely právní podmínky pro poválečné řešení, například tedy v oblasti občanství, konfiskace majetku a potrestání kolaborace. Společně s rozhodnutími spojeneckých mocností tak tvoří základ právního uspořádání obnoveného československého státu po druhé světové válce. Takže tady máme oficiální zdroje k Benešovým dekretům. Můžete se kouknout parlament České republiky a tam je archiv dekretů www.psp.cz/docs/la2vs/dek, asi jako dekrety lomí, tam to všechno najdete. Pak na ministerstvu zahraničních věcí, a to už tady nebudu dávat, když tak zkusím skopírovat ty odkazy do popisu pořadu. Tak, jo, tady se jsme se odkazovali vlastně ještě v předchozím jsme se obraceli článek 13, tedy té berlínské konference, tady jsem to přeskočil, za to se omluvuji. Článek 13 a transfer německého obyvatelstva, i když ono to zkrátka všechno se navazuje a souvisí. Tři vlády, které posoudily tedy tuto otázku ve všech jejich aspektech, uznávají, že transfer německého obyvatelstva a jeho částí, které zůstaly v Polsku, Československu a Maďarsku, bude nutno provést do Německa. Souhlasí s tím, že jakýkoliv takový transfer, který bude proveden, musí být uskutečněn spořádaným a lidským způsobem. Jelikož příchod velkého počtu Němců do Německa by zvýšil břemena, která již spočívají na okupačních úřadech, mají za to, že Spojenecká kontrolní rada v Německu by měla tuto otázku především přezkoumat se zvláštním zřetelem k otázce spravedlivého rozdělení těchto Němců mezi jednotlivé okupační zóny. Proto ukládají svým příslušným vládám, aby jim co nejdříve podali zprávu o rozsahu, v jakém již tyto osoby vstoupily do Německa z Polska, Československa a Maďarska, a aby předložili odhady o době a tempu, v jakém by mohly být další transfery prováděny.
Tak. Ještě se koukneme na projev doktora Edvarda Beneše, je tady paměti. Takže se koukneme na úryvky z knihy doktor Edvard Beneš, paměti, část 2, svazek 1, s názvem Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Rok 1948, vydání v Orbis nakladatelství v Praze. Tak tedy, za prvé, ale v jaké situaci jsme byli od roku 1938 my? Nikdy nezapomeňte, co všechno jsem za boje o Mnichov dělal pro dohodu s vámi já. Co však pro nás tedy chystal Hitler z více než 80% vašich německých druhů z Čech a Moravy. Za jejich zástupce se vy i dnes pokládáte? Čím jsme to zavinili? Uvažte jen, že jsme od roku 1938 všecko protrpěli a jak jsme se byli o demokracii a o mír. A náš lid doma trpělivě nebo strašlivě trpí dál. Co nám teď Hitler a Němci z českých zemí dělají? I dnes, stále a denně? O tomhle všem se svět teprve po válce ještě dozví. Z toho je, moji drazí, jediný chladný, byť i drsný závěr. Spravedlivá odplata všech přímých i nepřímých, aktivních i pasivních viníků války pro poučení všem budoucím a definitivně se rozejít. Jinak by po této hrozné válce muselo dojít mezi našimi národy k neslýchanému masakru. Tomu můžeme a musíme stůj co stůj svým definitivním rozchodem zabránit. Jen tak budeme moci jednou, až na dnešní bolest zapomeneme, se zase jako sousedé sejít a každý ve svém novém domově bez hořkosti a v míru žití dále odděleně jeden vedle druhého. Je zde bod dva z těchto pamětí? Vycházel jsem tu také ze zásady, že byla během války všeobecně všemi velmocemi přijímána, že totiž pokusy o minoritní smlouvy prováděné s pomocí Společnosti národů po první světové válce opakovány už nebudou, protože se neosvědčily a přímo nás zklamaly. Nás přivedli roku 1938. Jaká to byla nesmírná absurdnost až do Mnichova. Není tudíž jiného východiska, nežli pokusit se přesunujem obyvatelstva, prováděným pokud možno všeobecně, slušně a lidsky. Počet menšin v cizích státech co nejvíce snížit a zbývající zlomky menšinového obyvatelstva rozumným postupem asimilovat nebo mu nechat plnou vůli dobrovolně se vystěhovat, kam bude samo chtít. Pokud to pro toto obyvatelstvo bude to sice těžká krize, nějakou dobu trvající, bude to však pořád lepší a ličtější řešení, než nové nelidské masakry v poválečných výbuších občanské války a brutální pomsty. A pak znovu další staleté národnostní boje, jenž by byly stále se opakující překážkou sociálního a hospodářského pokroku lidstva. Ostatně i tento přesun se dá dobře řídit a usměrňovat a lze jej provádět za podmínek slušných a lidských. Bod 3. Celý náš boj o Mnichov víc než jasně dokázal, kdo to myslel doopravdy a komu nemůžeme a nesmí být přiznána dobrá vůle. Ve vrcholném a osudném boji za poslední války, v něm šlo doslova o život našeho národa, naši Němci dobrou vůli v ničem neprocházeli. O tom budou ještě publikovány další dokumenty, mezi jinými dokumenty Henleinovi o německých plánech s Čechy a českými zeměmi. Například dokument velmi podstatný, jenž je nejlepším dokladem, jak v uvozovkách dobrou vůli měli naši Němci k nám. Grundplanung se to jmenuje. Takový bude o tom konečný soud světové historie.
Dále je tady ještě Beneš po Mnichovu, kdy bylo třeba německou otázku vyřešit definitivně. To je z exilového projevu v Londýně. Tak prezident Edvard Beneš, tedy ve svém rozsáhlém projevu věnovaném odsunu Němců z Československa, popisuje, že už po Mnichovu považoval česko-německou otázku za osudovou pro samotnou existenci státu. Podle jeho slov se problém netýkal jen národnostní politiky, ale přímo budoucnosti republiky. Cituji z tohoto projevu. Bylo mi jasno hned po Mnichově, že až jednou půjde o odstranění Mnichovské dohody a jejich důsledků, půjde muset být řešena zásadně a definitivně pro náš stát také otázka menšinová a speciálně otázka našich Němců, uvedl Edvard Beneš. Prý tedy ve svém vystoupení připomíná, že otázku německé menšiny promýšlel dlouhodobě už od doby před první světovou válkou a později opakovaně ji řešil tedy i s Tomášem Garrigue Masarykem. No a zásadní zlom podle něj nastal s nástupem nacismu a zejména po Mnichovu, který označuje za okamžik, kdy se osud československého státu spojil s nutností tuto otázku definitivně uzavřít. Beneš zdůrazňuje, že během války dospěl k přesvědčení, že pouhý návrat k předmichovským poměrům není možný. Řešení podle něj muselo být přijatelné i tedy v širším evropském měřítku a zároveň zabránit opakování budoucího konfliktu. Silně formulovanou pasáž věnoval Beneš svému rozhovoru se zástupci německé emigrace, jimž otevřeně sdělil, jaké důsledky bude mít pokračování česko-německého soužití po zkušenosti s okupací a terorem v protektorátu. Cituji. Z toho jsme, moji drazí, jediný chladný, z toho je, moji drazí, jediný chladný, byť i drsný závěr. Tedy spravedlivá odplata všem přímým i nepřímým, aktivním i budoucím viníkům války, pro poučení všem budoucím. A také definitivně se rozejít. Jinak by se této hrozné válce muselo, jinak by po této hrozné válce muselo dojít mezi našima dvěma národy k neslýchanému masakru. Tomu můžeme a musíme stůj co stůj definitivním rozchodem zabránit. Konec citace doktora Edvarda Beneše. Ještě tady koneček. Právě tedy v těchto větách Edvard Beneš spojuje československou politiku vůči sudetským Němcům s varováním do budoucna. Rozchod obou národů podle něj neměl být pouze aktem odvety, ale především pokusem zabránit dalšímu krveprolití. A dodává, že cílem nemá být trvalá nenávist, nýbrž oddělené soužití bez dalšího násilí. Jdeme na to, citace. Jen tak budeme moci jednou, až na dnešní bole zapomeneme, se zase jako sousedé sejít a každý ve svém novém domově bez hořkosti a v míru žít nadále odděleně, jeden vedle druhého. Konec citace. No a v závěru této části projevu Beneš připomíná, že odsun Němců z Československa byl nakonec mezinárodně potvrzen postupy na konferenci a celou kapitolu českých dějin tím označuje za uzavřenou a chápe ji jako důsledek mnichovské politiky i nacistické agrese. To je paměti Edvarda Beneše, jsou zakoupení na mplusv.cz. Je to normálně písmeny mplusv.cz. Tak, je tady kniha od Edvard Beneš, odsun Němců z Československa. Takže výbor z pamětí, projevů a dokumentů mezi lety 1946 až 1947, asi vytištěno vydáno v roce 2002 společností Edvarda Beneše, je zde z toho citace. Cituji, naprostá nutnost, bez které nelze čelit antibenešovské a prosudecké propagandě, která již 30 let relativizuje tedy přínosy založení samostatného Československa a historicky zveličuje vliv Beneše a dalších na poválečném odsunu sudeťáků. Tento soubor archivních dokumentů jednoznačně potvrzuje Beneše jako konzistentního demokrata, který usilovně bojoval o poválečnou obnovu samostatnosti
a zároveň limity jednoho politika v soukolí velmocí, etnických menšin a nacistických hrůz spáchaných v českých zemích v letech 1935 až 1945. Nuž, koukneme se na projev Brno Edvarda Beneše při cestě z exilu. Ten přednesl tedy 12. května roku 1945. Při své cestě z exilu do vlasti navštívil tehdejší prezident dr. Edvard Beneš mimo jiné města a samozřejmě i Brno. Jehož většina byla odnosována

války, domácí i zahraniční odboj, Mnichov a nastínil poválečné politické změny a přestavbu státu. Existuje také dochovaná rozhlasová nahrávka z Českého rozhlasu. Více je tady na přiložených zase tady těch QR kódech. Tak, hele, nestihli jsme ani půlku, takže mám ještě do dalších hodin, kdy co načítat. Já se tady ještě kouknu, dámy a pánové, protože tady mám k tomu samozřejmě ještě spousty věcí, když to rezonuje naší společností. Je zajímavé, že se nesejde bezpečnostní nějaká rada státu, že ano. Nic, krizový štáb státu nezasedne nic a neřekle tohle ne. Ministerstvo zahraničních věcí hnědnoucí, že nepošle jednoznačnou notu, tohle ne, rušíme, dělejte si to u sebe. Nikdo to pořádně neodsudí. Průšvih je, proto si s tím Bernd Posselt vytřel zádel, dámy a pánové. Průšvih je, že to ani neschválilo všech 108, to usnesení parlamentu, nebo parlamentu samozřejmě poslanecké sněmovny České republiky, že to neschválilo ta 108. Bylo tam snad jenom 78 nebo kolik jich tam hlasovalo pro to. Uvědomte si to. Proto si s tím vytřel tady Vyžránek. Si s tím vytřel zádel. Týdeník Echo, ale dámy a pánové, echo24.cz je to z 30. června už od 2017. Aha, tak počkejte. Ale to bychom si mohli dát. Kolik nám zbývá? Já jsem chtěl ještě pustit písničku. Ne, to si asi dáme na příště, jo. On to, co to je? To jsou asi obrázky, nevím. Ještě se mi to nechce načíst, že tady jsou nějaký debilní reklamy. Ta, hele, on je to docela dlouhý. Konrad Adenauer, že ano. Ten zmetek je do dneška čestným občanem města Liberec. Do prčic, to si to tam necháte líbit? Ještě jste to nezrušili? Takže Martin Weiss to psal 30. června roku 2017 na Echo 24. Proklik je funkční, takže je to super. Mýtus německé denacifikace a tady jsou fakta. To bude taky výbušný, já to tady musím uchovat. Doufám, že to zůstane tady. Hned to tady picnu, dovolte mi použít tento čas, hned to tady picnu do popisu pořadu, aby jsme to tady měli. Němci chtěli by nás vyhubit, že ta denacifikace vůbec nebyla tak provedena. Všichni jsme to viděli, když já vám tady přináším, máte to tady světofašismus pořad a máte tady nacistické kořeny Evropské unie. Máte knihu Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. Tam to všechno máte, že to hlavní prachy a všechno se točilo okolo zmetků, šéfů, z bank, Deutsche Bank, okolo IG Farben, ta byla teda rozbita, že jo, na jednotlivé, tedy aby to nebyl obrovský koncern a konglomerát. Tak to bylo rozbito. A dneska co? Dneska vám Bayer koupil před pár lety Monsanto, protože Monsanto už měl tak díky geneticky modifikovaným organismům GMO, tak pošramocenou pověst, že už proti tomu byly dnes a nebo každý rok celosvětové pochody, natočené filmy Svět podle společnosti Monsanto. Máte to s českými titulky, jak se na to koukněte, abyste to věděli. A právě v té knize Nacistické kořeny bruselské EU pak máte, že většina těch zmetků byla zpátky hezky dosazena na svá místa. Většina z těch největších ksindlů si odsedilo pár let a pak se vrátili a spokojeně tam žili v Německu. Samozřejmě to byli ti, kteří neprošli operací Paperclip. O ty už bylo dobře postaráno, o těch 40 tisíc. Takže se si to prosím vás uvědomte. Zase můžete dohledat. Banking with Hitler. Dokumentární film BBC, britské, British Broadcast Company, ale to nevadí. Tento film byl ještě dobrý. Dokumentární. Tedy obchodování, kšeftaření, bankování s Hitlerem, tak se na to podívejte. A podívejte se na první díly. Ne, podívejte se na celých 10 dílů. Jak to nazvala Česká televize? Kontroverzních esejí režiséra Olivera Stouna. Takže se podívejte na americké století očima Olivera Stouna. Ještě to mělo jiný název a ten mi teď vypadl. Ale šlo o stejný seriál, akorát každá televize si to asi
po

0: pojmenovala jinak. Jo? Jedno bylo americké století očima Olivera Stouna a to druhé bylo, teď nevím, to mě teď zapte, to fakt nevím. No ale nevadí, máme 57. Tohle to bylo o státotvornosti, tento pořad. A zase bude k doslechu na, v archivu Svobodného vysílače, já vám děkuji za podporu Svobodného vysílače, bude v archivu obrazovém i zvukovém Studia Karaň na Odyssey. Sice tam mám jenom ten jeden informační obrázek s reparacemi, s posltem a dalšími. A bude to samozřejmě na YouTube. A za to vám taky děkuji za tedy podporu. A abyste tam když tak přibývali trošku více, tedy sledující odběratele Bez cenzury TV. Tak, dneska jsem nenatáčel v tom mělníku, nechal se tomu volný průběh, měli jsme tam spoustu knih, zrovna tu super knihu, Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova, taky se jí docela dost prodalo kusů, jsem za to rád, abyste si uvědomili, že zaděláno bylo už Versajskou smlouvou po první světové válce a všemi těmi ekonomickými útrapami, které byly na Německo naloženy, tak bylo zaděláno na nacismus a byla to vlastně příprava už druhé světové válce, protože první nesplnila hlavní zadání, tedy zničit koloniální mocnosti, tak se to udělalo až druhou světovou válkou. To byl ten hlavní důvod, samozřejmě k tomu zničení likvidace 37 milionů slovanských národů, 37 milionů životů ze slovanských národů, abych to řekl správně, a 26 milionů z toho bylo ze Sovětského svazu. Národy Sovětského svazu. 26 milionů životů to stálo. Nás to stálo okupace. Nás stála 365 tisíc životů Čechoslováků. První splátka válečných reparací díky pařížské úmluvě a konferenci byla splacena, takže Němci uznali dluh první splátkou, 4% nám necelá zaplatili. Takže ještě nám dluží 96 a kousek procent. Je to vypočítáváno, tady na obrázku máte 100 bilionů dolarů, teda korun, pardon, tedy složenka k reparacím. S Jaroslavem Novákem, který teď bude za chvilku následovat, se koukneme na další naníčení, tedy zdraví a životů lidí větrnými elektrárnami. A s ním jsme v prvním pořadu Národe nedej se měli, že by to bylo vypočítáno v měnovém zlatě 30 bilionů korun. 30 bilionů, tím bychom zaplatili dluh všem ksindlům, protože o dluh tady jde. Neustále vám to tady pouštím z filmu The International, abyste si to uvědomili. A další. Takže teď jsme probrali státotvornost a zachování České republiky. Vy přemýšlejte, jestli oslovíte, teď nevím, komu se to musí, poslanci, hej, to asi neudělají. No zkrátka, žaloba za velezradu na P-rezidenta, který je rezidentem, tedy pana Koláře, a ten je rezident Američanů a jejich zájmů národních elit, tak státních elit, aby jsme to měli takhle. Tak, už jsme tady, dámy a pánové, děkovačka, končíme, já musím ještě dohledat nějaký obrázek k těm větrníkům, koukneme se na porovnání opět zase s energetikem, inženýrem Jaroslavem Novákem, na porovnání tedy nesmyslných, neúčelných, neekologických větrných elektráren proti bezemisní, bezpečné a poměrně ještě čisté jaderné energetice. Tak, protože včera 15. května roku 2026 proběhlo nějaké slyšení v rozhlasovém paláci, nebo jak se to jmenuje, ohledně větrníků, a tam byla čistokrevná propaganda z ministerstev, tam nějaký dvouhodinový film, my se k tomu samozřejmě podíváme. Tak, jsou to důležité věci, jak zničit stát a jak když tak zničit i nás, vylikvidovat a znehodnotit tady všechno, přírodu a další věci. Tak, jdeme na to. Dám tady Dám tady děkovačku a dáme písničku Dimitri vám pustím a věrní zůstane. Tak snad vám neupadnou uši, snad vám neodstřím vršek hlavy.
1: Vážení přátelé,
0: ale je to dobrá pečeň.
1: Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Tak, já vás zdravím a vítám, dámy a pánové. Na svobodném vysílači CS, samozřejmě na Odyssey, Studio Kadaň a když tak v záznamu, pak ještě na YouTube, bez cenzury TV. Máme tedy dnes 17. května léta páně 2026 jejich kalendáře, 19. hodina už nám odbyla dávno a my se koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým, hned co asi mi napošle všechny e-mailíky, tak se koukneme na komentované zpravodajství, zatím ještě posílá, takže já tady s dovolením přečtu, čemu se dnes budeme věnovat. V té zpravodajské části se koukneme na informace z USA, za druhé na íránský konflikt, za třetí budou zprávy z Ruské federace, za čtvrté události na Ukrajině, za páté aktuality z Evropské unie, za šesté novinky odjinud a za sedmé, pokud to stihneme, zajímavosti z domova. A zhruba za hodinu a tři čtvrtě bychom se měli kouknout i tedy na tematické okénko, aneb co americká média říkají o Trumpově cestě do Číny. Nuž, počkáme, až se inženýr Jaroslav Tichý přihlásí. Uvidíme, koukneme se na to, co všechno bude. Včera byly poslové budoucnosti v Mělníku, takže vás všechny zdravím, s kterými jsme se viděli. A děkuji za vše, že jste hlavně dorazili a že jsme diskutovali. Dneska mají Anety a Gizely jmeniny, takže popřeji všechny nej. Včera měli Přemyslové a Svetozárové, to je po slovensky, jmeniny a v pátek to byly Žofie, Sofie a to jsem vlastně říkal, že byl den rodin, že ano, takže na to jste se mohli kouknout. Nuž, my se koukneme, já asi začnu, než pan Tichý stejně, tak rozjedu první zprávu, než se pan Tichý ozve. Věrce, zdravím do Tišic, už jsem poslal odkaz na Odyssey, abyste mohli sledovat ji živě. Tak, právě sleduje nula, nevadí, tak se koukneme na americké ty zprávy a máme tady, že koruna rozebraná. Přátelé s výhodami, zlatý nový Fed, ježišmarja, TMTG 9, 15. května, stará garda končí, trošku nějaký dalekosáhlý nadpis, který mě nic neříká, asi je to samozřejmě smícháno všechno. Dohromady, tak se na to koukneme nějak letem světem, světej o Swiftu, kvantový finanční systém a další. Tak se koukneme na to zlato, vytahují jej tiž systematicky. Každá velká země na zemi vybírá své zlato z amerických trezorů a nikdo se neptá prý proč. Francie žádala 129 tun, pryč jsou z newyorského skladu Fedu asi. Indie 104 tun za 6 měsíců vybrala, pak také Německo, Nizozemí. A teď se to urychluje, centrální banky v prvním kvartále nakoupily dokonce 244 tun zlata, což je nejsilnější čtvrtletní zaznamenané tedy prý v historii. Trump a Musk, který tady mám poznámku, požadovali audit Fort Knox už tedy v únoru. Podle všech zpráv tam nic není samozřejmě. 3 týdny titulků o tom byly všude v novinách a pak ticho. Žádné výsledky, žádná zpráva. Zmizelo to ze všech zpráv, tak se ptejte, proč je ticho. Tak, pan... A teď se nám to musí tak spojit. A...
1: Dobrý
0: už
1: večer,
0: se slyšíme, já to, jo, už, ano, už, ano, už mi to ano. Naskočilo. Dobrý večer, pane inženýre, já vás zdravím.
1: Večer. Já vás zdravím a vážené posluchače rovněž.
0: Tak, já už čtu první zprávu. Mysesův, tedy institut, právě potvrdil, že většina zlata ve Fort Knox tvoří nečisté, nestandardní prýtocihly, které nesplňují podmínky pro mezinárodní to transakce, dokonce zlato podporující silnější ekonomiku na zemi, nejsem nebo nejsilnější asi, nelze použít globálním systému, prý to bylo degradováno, zředěno nebo tak, jak se tvrdí. No a to by bylo, dámy a pánové, zase pro nás zajímavé, že ano, když jsem měl položit ten dolar k 15., ale je taky ticho, to neznamená, že to neprobíhá pod porochem. A za rouškou mlčení médií BRICS prý spustila BRICS Pay, založený na blockchainu, což je nezávislé k dolaru a je to prý funkční již nyní. Je tam spojeno samozřejmě zapojeno 9 národů, zhruba obyvatelstvo 3,5 miliardy lidí a platební systém, který nepotřebuje americký dolar, a tak monopol Swiftu skončil v neděli a nikdo nám to neřekl. Poslední čtvrtý bod, interní korespondence z ministerstva financí unikla, když 22. dubna se odkazovalo na protokol 7 o smíření majetku. Státní zlaté držby byly porovnány s digitálními záznamy kvantového finančního systému, audit nezmizel, přesunul se do složky nebo do označení tajné. To, co našli, není skryté, je to připravováno prý, ale jako důkaz. Národy si tedy berou zlato, protože jim to bylo nařízeno. Když se dolar resetuje, přežijí jen ti, kteří drží reálná aktiva. A tak trezor je prý prázdný, myšleno asi ve Fortnoxu a vůbec v Americe. A svět prý to ví a čas prý nám běží. Tak tím bychom to asi mohli shrnout. Já si myslím, že to je to nejdůležitější.
1: Určitě ano. Já bych tomu dodal jenom asi dvě věci. Jednak teďka na přelomu tuším ke 2. čtvrtý je hotový kompletně teda ten globální měnový reset. To je to, o čem teda teďka tady byla řeč. To znamená to pokrytí teda těch finančních aktiv, tedy zlatem, kdo nepokryl, je mimo hru. Či to bylo teda dokončeno. Další věc, aby to možná posluchače nemátlo, když bylo odvezeno z Vatikánu těch 650 nákladních teda zlata a pak ještě nějaké snad z toho Londýna a tak dále, tak to samozřejmě není to falešné zlato, které bylo v tom Fort Knoxu. Tohle je jako ulité někde jinde a to by teďka mělo být vlastně také jaksi podstatou teda jednak toho, čím budou vlastně kryty teda ty peníze jednak těch středatelů a jednak také i z části teda to, co by mělo být vlastně pokryto teda těm státům, teda u těch, pokud jde o některé ty další věci, jinak státy si samozřejmě zlato teda na pokrytí svých měncí nakupoval, jak víte. Tak jenom takhle pro tenhle, ten možná pro tu lepší představu. Pojďme teda teď, když jsme v těch Spojených státech a dneska máme jako první bod, pojďme tedy na ten začátek. Já nemohu začít jinak, než tedy samozřejmě Trumpovou misí v Číně. Já se k tomu ještě pak vrátím ještě v nějakém hodnocení od Larryho Johnsona. I toto je nějak shrnutí od Larryho Johnsona. Jmenuje se to Trumpova neúspěšná mise v Číně. A tady jako se hovoří o tom, že ten pekingský cirkus takže skončil a ty rozhovory Trumpa se si tím Pekingem přinesly jenom příjemný focení trošku performativní diplomacie bez podstatných úspěchů. A takové, co je tam signifikantní, je to, že na konci těch dvoudenních jednání Trumpa a se si tím Pekingem nebyla vydáno žádné závěrečné prohlášení. Takže místo toho vlastně bylo jenom prohlášení každé vlády, která se teda tam víceméně při tom svém vystoupení závěrečném, tak tam informovala o tom, jako o čem ona hovořila. A když se na to podíváte, tak se to málo překrývá. Jednak je důležité vidět, že Čína dopředu si řekla, o čem se bavit nechce. Tímto té druhé strany vykolikovala, jako je Tchaj-wan, otázka, jako je otázka jejich systému politického, jako je otázka lidských práv, a ještě tam mě tuším jeden bod, teď ho nebudu hledat. Ale pojďme se na to, jo, a iránská válka v podstatě. A teď se na to pojďme podívat, tedy na to srovnání. Tak iránská válka jaderné zbraně. Čína tento bod vynechala. To je nejzásadnější mezera a tady ta zpráva z Bílého domu uvádí, že se shodly obě strany, že hormuzský průliv musí zůstat otevřený, aby podpořil volný tok energie. A prezident si také jasně vyjádřil čínský odpor proti militarizaci průlivu a jakémukoliv pokusu vybírat mýtné za jeho využívání. To si myslím, to bych si nebyl tak jistý, ale to tvrdí tedy Spojené státy. Tedy, jo. Takže ano, to berme. To čínský vyjádření naopak uvádí, že obě strany diskutovaly o konfliktu na Blízkém východě bez dalších podrobností. Žádná zmínka o průlivu, žádné mýtné, žádná zmínka o iránském jaderném programu a žádné uznání jakéhokoliv dohodnutého postoje k těmto otázkám, což je na YouTube. Takže ten rozdíl, jak vidíte, je úplně obrovský. Ten Bílý dům tvrdí, že Čína souhlasila, že Irán nikdy nemůže mít jadernou zbraň, je proti iránskému mýtnému systému. Bílý dům to prezentuje jako významné čínské ústupky, které Peking nechtěl udělat. Tam zase ovšem prezident si rozhodně odmítl Trumpovu žádost, aby Čína vyvinula tlak na Irán a pomohla otevřít Hormuzský průliv. Ono tady u tohle z toho, protože lidé mají krátkou paměť a málo si pamatují a zamění příčinu s následkem, Irán zavřel ten Hormuzský průliv teprve tehdy, když se tam přiharcovala teda flotila Američanů. Když Američané pojedou domů, tak oni to odblokují. Ale to je jenom detail. Dál, otázku fentanylu. Čína to vynechala. Tam jako jednali ten tok těch prekurzorů fentanylu do Spojených států. Ten dlouhodobý požadavek USA, aby Čína to omezila, ty chemické prekurzory, které jsou vlastně používané k výrobě fentanylu. Čínské prohlášení tuto otázku vlastně nezmiňuje. Zemědělské nákupy Čínou vynecháno. Bílý dům poznamená, že oba prezidenti diskutují o zvýšení čínských nákupů amerických zemědělských produktů. Čína o tom neví. Jo. Čínský výklad hovořil pouze o obecně obchodu jako o vzájemně výhodné záležitosti. Neobsahoval žádný konkrétní závazek. Dál přístup na trh pro americké podniky opět velmi odlišně. Bílý dům to popisuje jako setkání zaměřené na rozšiřování přístupu amerických firm do Číny, na trh zvýšení čínských investic do amerického průmyslu a tak dál. Čínské vyjádření to vidí jako jinak, jako otevření dveří do kořán na základě vlastních podmínek, nikoli v reakci na požadavky USA na přístup na trh. Obchodní delegace posuzováno asymetricky, to je bod 5. Bílý dům poznamená, že vedoucí představitelé mnoha největších amerických firm se zúčastnili části schůzky, považoval za podstatné obchodní jednání. Čínský výklad zmiňoval, že Trump požádal každého z obchodních lídrů, kteří s ním cestovali, aby se představil prezidentu Xi Jinpingovi, což bylo prezentováno spíš jako zdvořilostní úvod, než jako nějaká podstatná obchodní diskuze. Tchaj-wan, problém zrcadlového obrazu. Tady nejvýraznější asymetrie je na tom Tchaj-wanu, tam je to úplně opačným směrem. Zpráva Bílého domu vůbec nezmiňovala Tchaj-wan, zatímco Čína se soustředila na Xi Jinpingovo varování ohledně Tchaj-wanu. Trump odmítl odpověď na otázku reportéra, zda vůbec si diskutovali o Tchaj-wanu. A Rubio řekl NBC News, že Spojené státy nežádají Čínu o pomoc Iránem, což implicitně odpovídá tomu, co se zdálo, že zpráva Bílého domu naznačuje ohledně čínské spolupráce. Takže když to vidíte, tak je to jeden o koze, druhý o voze, jak se říká. A když to shrneme, tak obě strany vydali prohlášení, v nich podrobně popisují, o čem Trump asi diskutovali, ale překrývají se jednak v těch omezených oblastech a jednak se ty výroky nejvíce liší v otázkách Iránu, kde Spojené státy tvrdí, že Čína odmítá uznat čínské závazky, a u Tchaj-wanu, kde Čína učinila explicitní varování, které Spojené státy vůbec nezmínily. Takže to je celý výsledek. Je to fakticky už i to přivítání, které tam bylo, kdy místo toho, aby na první stránce hlavního deníku tam bylo, že přijítá americký prezident a pomalu tam byl jeho životopis a tak dál, tak tam je na první stránce informace o tom, že prezident si jedná s tádžickým prezidentem, takže tím ty Američany jako hodně teda sundal dolů. Nečekal není na letišti, neloučil se s ním a tak dál, takže v podstatě to bylo velmi, velmi takové, řekl bych, chabé a ta návštěva neúspěšná. Jinak 19. to je v úterý, letí do Číny prezident Putin, takže si asi pánové řeknou, co tedy a jak dále. Takže rozhodně to není tak, že by vyšlo celá Trumpovi to, že by Čínu přetáhl na svoji stranu. Takže tolik teda poměrně podrobně teda k té první zprávě, ještě k tomu bude nějaká, potom dál ještě nějaká informace. Pojďme dále asi.
0: Tak, dvojka, koukám na ní, jdeme na to, dámy a pánové. protože trojku nemám, to bude muset jít stejně pan Tichý. Elon Musk vytváří nějaké sely, nevím, D-Grid. Zatímco jsi sledoval války a spisy, asi Epsteinovi, že ano, stalo se něco jiného. Elon Musk vybudoval paralelní komunikační systém a prý pro celou planetu a právě to bylo spuštěno. 650 satelitů přímo na buňky, no nevím. Váš telefon se k ním může připojit bez vysílače, bez Wi-Fi a bez vašeho poskytovatele internetu. T-Mobile ho minulý týden tiše aktivoval, žádná tisková konference, jen stránka, která přistoupila nebo stoupila přes noc. Každá mobilní věž na Zemi se právě stala volitelnou. SpaceX podala povolení na továrnu na výrobu čipů v Texasu v hodnotě prý 55 miliard doláčů. Jmenuje se TerraFab. Největší polovodičový závod, který kdy byl navržen na americké půdě, už nestaví satelity, staví hardware pro zcela novou globální infrastrukturu. Jeden muž, žádný telekomunikační kartel, žádný vypínač, tak nevím, proč tady zmiňujete teda T-Mobile. No. Ale dejme si to dohromady. Pamatujete, když v Iránu vypnuli internet a také Myanmar a Kazachstán? Pokaždé, když se nějaká spekulace zvedla, nebo pardon, populace zvedla, nejdříve přerušili komunikaci, tím asi myslí nějaké povstání nebo lidový odpor. To se už nikdy nesmí prý opakovat. Starlink obejde všechny pozemní vysílače, tady je tedy vypínače, a Iránci právě teď pašují terminály do země, aby předešli výpadku proudu. Stará řídící síť je už obcházena. Výkonným příkazem 14327, který byl podepsán 14. března letošního roku, označil prezident Starlink za kritickou infrastrukturu národní bezpečnosti. Prý splňuje stejné specifikace jako jaderné velitelské systémy, stejně jako je třeba protivzdušná obrana NORAD, že ano, a jejich velitelství v Chain Mountain. Proč by tedy komerční internetová služba potřebovala stejnou ochranu jako americký jaderný arzenál, pokud to není tedy jen internet? Interní dokumenty společnosti SpaceX odkazují na protokol nazvaný Guardian, tedy ochránce Global. Já to tady nebudu číst. Experimentální licence, frekvence 37,5 až 42 GHz, což je prý stejné pásmo vyhrazené pro systémy nouzového vysílání. Nepostavili internetovou firmu, postavili náhradu EBSky, tedy Emergency Broadcast System. Když tedy stará síť zhasne, a prý, že zhasne, signál ale nestratíte a prý získáme pravdu. Výpadek proudu není něco, čeho bychom se měli bát. Je to prý okamžik, kdy starý systém přejde o svou poslední zbraň. Tak. Můžeme asi na další.
1: Já tady mám další článek, který na to docela navazuje, který informuje o tom, že Trump dal právě zelenou, že teda jednak se rozbíjají teda ty globální vojenské operace, ty jsou v plném proudu. Dál, že miliony elitních účtů, nebo účtů tedy těch elitních osob, že jsou zmrazené, jsou naopak aktivní ty platby toho kvantového finančního systému a to zlato, že tady je přemístěváno tedy pod ozbrojenou ochranou. A tady dá v tom se říká tedy, že tedy dochází tady k těmto přesunům zmrazovány teda účty těch elit, zajišťování zlata, ruší se dluhy, přímé přerozdělování těch prostředků zatím tedy těm americkým občanům. Já bych tady se dál pak ještě hovořit, tedy co vše, tedy zajišťování každé zásilky, operace Zlatý štít a tak dále, tak dál. Má se brzy teďka aktivovat americká NESARA. Ten kvantový finanční systém, tam ty věci jsou proto už jaksi připraveny. A já bych tady ale při této příležitosti bych chtěl, tady se uvádí některé záležitosti jako je odstraňování dluhů, které vznikly tedy ze strany těch globálních bank, byly vyrobeny a tam jsou třeba, kdo je odlužován takto, tak jsou třeba farmáři v Iově, v Nebrasce, v Kansasu, v Texasu, kteří čili kvůli tomu exekuci. Dále lékařské dluhy pro ty veterány, kteří se nechali ošetřit a neměli na to, hypotéky pro rodiny v Ohio, Pensylvánii, Michiganu, Wisconsinu, To jenom, jako byste viděli aspoň něco zatím. Plošně to dělat nejde. Nejde to dělat prostě proto, protože ten stav, ta mocenská tenze, to napětí, nebo prostě to není tak, že by tam prostě už tomu bylo stoprocentně všude jaksi vhodný prostředí. To je třeba i ten důvod, proč to ještě nemůže přijít sem, protože tady ještě na to není úplně vhodná situace. Já bych v této situaci, nebo při této příležitosti, bych se chtěl vrátit k jedné věci, prosím vás. Tady teďka se dělá zase velká kampaň těch temných PSYOP, či psychologická operace. Jedna útočí na kvantový finanční systém, druhá hlavně na Gesaru, třetí na Medbedy a tak dál. Gesara a podvod a toto a ono a tak dál. Uvědomme si jednu věc, že to, co lidé chtějí, je to, co je zajímá jako běžného občana, tak je oddlužení. Dále jsou tam záležitosti typu likvidace teda toho britského námořního práva, to znamená odstranění teda těch závazků, které tam byly. Jsou tam další záležitosti pokrytí teďka měn, tedy už to nebudou fiat měny, je to teda, ty peníze budou mít hodnotu, je to tedy pokryté zlatem. Jsou tam další výhody, je tam eliminace daně z příjmu fyzických osob, snížení daně z příjmu právnických osob a jsou tam ještě některé další věci. Je tam třeba snížení DPHčka, teď teda je to jinak trošku počítané jako daň z prodeje zboží, je tam z toho výjimuté potraviny, léky a výrobky teda už jako z druhé ruky, to znamená například auto z autobazaru, tak tam už by nemělo být DPHčko, není tedy daň z prodeje, ta by měla být na úrovni 14-15% a některé další výhody. A jestli někdo říká, no tohle toto je ono, ale Gesaru nechci, tak nevím, jo a Gesara to je sprostý slovo, tak jako nevím, ty lidi nerozumí vůbec ničemu, nepochopili vůbec nic. Vůbec nic. A opět zase podlehli prostě matení hlavy z druhé strany. Prosím vás, lidi, vraťte se k tomu, naštudujte si aspoň ty základy, protože jako nevíte vůbec, která bije. To je jako opravdu, toto jako je s lidma neštěstí, protože nestačí o něčem slyšet. Musíte vědět, o čem to je a to je zpravidla to, co nevíte. Takže zpátky k tomu, naštudujte si to, že až to přijde sem, tak ať se nestavíte třeba proti tomu, že máte být odluženi nebo že máte dostat podíl na světovém bohatství. Abyste nebyli tak neinformovaní, že budete úplně mimo mísu a ani to nebudete vědět. Takže tolik teda tady k této věci využívám teda této příležitosti, protože tady se toho to vlastně z části týká tedy. Pojďme dále.
0: Tak dále tady máme, tu už mám, požár vypukl v rafinérii HF Sinclair v Tulze. Tak, zveřejněno, a zasahujete infrastrukturu v USA. Požár začal tedy kdy? V pondělí ráno, 12. května a byl uhašen až potom, ne, takže v pondělí 11. a uhašen byl až 12. takhle. Takže v pondělí ráno vypukl požár v rafinérii HF Sinclair v západní části Tulsy. V 11 hodin dopoledne zasahoval tedy hasičský sbor, aby poskytl pohotovostní podporu hasičům rafinérie, který požár už řešil. Hasičský sbor Berry Hill také zasahoval na pomoc s pohotovostní podporou hasiči rafinérie. Požár pak uhasili a všechny posádky se vrátily zase ke svým základnám a do provozu. Příčina požáru není známá a Fox 23 bude tento příběh nadále sledovat a poskytovat aktualizace, jakmile budou k dispozici. Místní média tedy v Tulze, ve státě Oklahoma, USA, informují, že rafinérie HF Sinclair, která má kapacitu zpracování ropy 125 000 barelů denně, takže ji zasáhl požár. To přichází jen pár dní po dalším požáru, nebo předcházejícím spíše, že ano. Tenkrát předtím hořela rafinérie série v oblasti New Orleans. A Fox 23 uvádí, že hasičský sbor, tak to už nás nezajímá, rafinérie klíče neuvolá, protože primárně zpracovává sladkou ropu, nerozumím, zvládne i kyselou kanadskou ropu a prodává rafinované produkty do států Mid-Continent, nějaký střední kontinenty. Mezi její produkty patří benzín, nafta, letecké palivo, obnovitelná nafta, maziva, speciální chemikálie a asfalt. Tak, jo, infrastruktura je ničená v USA, a to systematicky, anebo už zkrátka zastarává.
1: To může být, a může to být také k tomu, že to vlastně ničí kapacity na ropu, která musí být přepracovávána. Já nevím teda také sladká ropa, která to je přesně, ale napadá mě, jestli to není shodou okolností venezuelská ropa. Protože ta Venezuela, oni tam Američané ještě před Chávezem, Chávez to pak zarazil, teď to obnoví, tak tam těžili ropu, ale nikdy tam neudělali zpracovatelský závod na tu ropu, na to ocíření. Vždycky to vozili domů, aby teda ta Venezuela na nich byla závislá. A teď je možné, že právě tyto kapacity dneska jsou poškozovány. Je to možné, ale netvrdím to. Netvrdím to určitě, protože toto nevím, do příště se to třeba pokusím nějakým způsobem toto ověřit a až tak se k tomu vrátit. Další zprávu, kterou tady máme, tak jsou Daily Mail. Někteří to opět zase nebudou slyšet rádi. Byl zveřejněn dokument FBI číslo 6751, který se týká mimozemšťanů z jiných dimenzí, kteří navštívili Zemi. Tady dokonce je fotka toho mimozemšťana, no je to, myslím si, že když byste ho potkali někde v průjezdu, tak zahodíte peněženku, budete utíkat, když to není až tak úplně hrozný. No, ta zpráva hovoří o tom, že tito návštěvníci nejsou mimozemšťané, ale extradimenzionální. Což vlastně činí naši planetu křižovatkou různých úrovní existence, jak píše Daily Mail. My samozřejmě víme, že už v roce 1947 v Roosevelu, že už tehdy až byl ten takzvaný Roosevelský incident, jak tam spadl ten letající talíř a tam vytáhli teda nějaké mrtvé, ty mimozemštěny jednoho živého, kterého pak různě ho s ním dělali zkoušky a vystýchali ho a tak dál. Nevím, jak to s ním dopadlo, myslím, že potom později taky umřel. Takže, ale to je jako skutečnost, to jsou dokumentované věci, mimochodem ten Roosevelt, to je tam, jak v tom Vinetuovi, ten Vinetu píchne toho trenda do toho krku, tak to je tam, ale on to, tehdy to tam také nebylo. Takže,
0: já se zeptám, z kterého to je data, protože tu pětku tady taky nemám, tak nemůžu ukázat obrázek.
1: Léto 47.
0: Jo, ale kdy to vyšlo ten...
1: Kdy to vyšlo?
0: No.
1: Vyšlo to 13.5. 13.5.
0: Jo, dobrý, já jdu hledat.
1: 13.5. no. Je tam i ten... tam je obrázek teda toho, co jsem posílal, tam je obrázek toho mimozemštana. Jo, vy ho nemáte zase tohle asi.
0: Ne, pětka není. Pětka
1: to
0: zase
1: chybí. To jsem blázen. To je jako opravdu. To snad někdo tohle to dělá schválně, to není možný. No, takže tady jde o tajné memorandum FBI, datované 19. října 66, taky známe jako teda ten dokument 6751. A zbudilo to tady samozřejmě velký zájem o těch neidentifikovaných letajících objektech, ale dlužno říci, že už když podepisovali, a ještě předtím, než podepisoval prezident Roosevelt, s těmi mimozemšťany tu smlouvu, že teda jim budou poskytovat teda nějaké množství lidí, proti tomu, že dostanou nějaké teda ty vojenské technologie, by měly proti Rusům. Oni teda slibovali, že teda těch lidí, že bude jenom omezený počet, že na nich udělají pokusy, vymažují jim paměť a vrátí je zpátky, což daleko nebyla pravda. Jednak fakt těch lidí se ztrácelo daleko víc. Jednak jako nějaký sice vrátili a většina jich byla snědená, takže, nebo když někteří jste žrána, takže je to takhle asi. A, takže to už je z kraje 50. let, tohle, to není jako nová věc. A tady jsou dokonce i fotokopie, na to v tom článku jsou i dokonce fotokopie těch dokumentů. Jo, takže je tady i snímek toho mimozemšťana nebo extradimenzionálního, to znamená, že on je vlastně jako úplně jako samozřejmě z jiné dimenze tedy. To znamená, nevím z které, to tady jako není uváděno, ale extradimenzionální jsou prostě, jako mají jiné schopnosti už, no. Nejsou to klasičtí mimozemštěné v tom pravém smyslu slova, jo. Takže v podstatě říkají, že ty extradimenzionální, že to vlastně činí naši planetu křižovatkou různých úrovní existence. To je taky velmi zajímavé. A i to může být jeden z důvodů, prostě proč je naše Země takto zajímavá. Takže tolik teda k této zprávě. Já ještě ten článek teďka vemu a já vám ještě jednou pošlu extra teda.
0: Jo, dobře, zkuste to. Já viděl rozhovor, taky to bylo, to nebylo ze 40. to bylo, myslím, z 61. roku. Teď jsem to viděl, krátké videjko, lítá to po sítích. A tam se ho ptali tedy, jestli je mimozemšťan, on říká, že ne, opakoval dvakrát, že je ze Země, že je z budoucnosti. A že tam vládne, tady jsou na pozorování, a že tam vládne super umělá inteligence. A že jsou lidského původu. To tam on tvrdil. Ale nevím, tady ten článek, jestli je o tom. Tak uvidíme, koukneme se na to. Šestku máme zde. To jsem právě na tady to video koukal včera, takže to mám ještě v hlavě. Kde máme šestku? Šestka je here. Dozvíme se, co Američané kultivovali v ukrajinských laboratořích, protože v Rusku jen málo lidí, tedy překvapí zpráva, že ředitelka Národní zpravodajské služby NSA Tulsi Gabbard oznámila v USA vyšetřování aktiv tajných, tedy biolaboratoří provozovaných s podporou USA, a to po celém světě. A teď se držte, vyšetřování se bude týkat 120 laboratoří. Jejichž práce byla za Bidenovy administrativy utajovaná a nacházejí se ve více než 30 zemích, přičemž více než 40 jich je na Ukrajině. Údaje uvedené v oznámení se do značné míry shodují se závěry, ke kterým v roce 2023 dospěla oficiálně zřízená dvojkomorová parlamentní komise na vyšetřování okolností zřízení biologických laboratoří na Ukrajině a americkými specialisty, které se té komisi předsedal v rámci Rady federace, které jsem předsedal, tak nevím, jestli to říká Tulsi nebo kdo. Proto pro nás v tomto není nic nového. Uvádí se v článku. Dobře si pamatuju, jak USA a Západ celkově odmítli zjištění našeho vyšetřování, takže spíše ruského, které byly prezentovány ve speciální zprávě, pokud byly nazvané falzifikáty, a ruskou samozřejmě zase propagandou. A teď jsou americké zpravodajské služby nuceny vyšetřovat, co vědci v různých zemích, hlavně v těch s populací s nižší hodnotou pro USA, a Ukrajina je tady v popředí, tak co tam vymýšleli pod citlivým americkým vedením? Za prvé chtějí najít tyto laboratoře, aby ukončili nebezpečný výzkum zaměřený na zhoršování chorob, to je to gain of function, že ano, zisk funkce, aby bylo vražednější, přenositelnější toto svinstvo a další, a které ohrožují zdraví a blahobyt amerického lidu a vůbec celého světa. No, zpráva je delší, ale takhle by to asi stačilo, dámy a pánové.
1: Určitě, já na to ještě navážu další zprávou, a tam je důležitá jedna věc, aby si lidé uvědomili. Toto je jeden z důvodů, proč vlastně celá ta speciální vojenská operace začala. Není jediný, a je to jeden z vážných důvodů. A není to jenom proto, že tam vyrábí šmakulády, a jak víte už před několika lety, že oni si brali vzorky slovanského obyvatelstva, aby to bylo na likvidaci slovanského obyvatelstva. A je to také proto, že velmi často u těch laboratoří jsou právě i ty podzemní prostory, kde jsou v těch klecích ty děti a na nich zkoušejí, dělají různé pokusy. A dneska, když si to vemete a teď někdo řekne, dobře, a teď tady se zastaví fronta a bude jako konečná, tak se ptám, jestli teda v tom zbytku té Ukrajiny, ty laboratoře, kde se dělají biologické zbraně proti nám, tak jestli je tam tedy ponecháme a ty děti pod tou zemí taky a zapomeneme tiše, nebo ne? Přemýšlejte o tom. Ta další zpráva, která je, tak se týká také biolaboratoří. A podplukovník americké armády Earl Rasmussen vysvětlil, čím se zabývali biolaboratoře na Ukrajině. Vyvíjeli útočné biologické zbraně. říká podplukovník americký. Na území Ukrajiny a jinde existovaly biomateriály, které byly používány k vývoji potenciálních útočných biologických zbraní. Cituje agentura RIA Novosti bývalého podplukovníka americké armády Erla Rasmussena. A podle Rasmussena existovalo několik zpráv o výzkumu prováděném na základě analýzy struktury DNA, to je to, o čem jsem prvé mluvil, a o využívání různých druhů zvířat jako přenašečů nákaz. Že oni si brali tam strukturu DNA, brali si lidské vzorky a potom to zkoušeli na různých druhých zvířat, jako aby přenášeli nákazu na ty lidi. A poznamenal, že tyto laboratoře fungují přísně utajeném režimu a s největší pravděpodobností sledovali velmi specifické, úzce vymezené cíle. Tyto laboratoře jsou nepochybně nebezpečné. Zůstaly-li by bez kontroly, jejich činnost by mohla vést k následkům srovnatelným s pandemí koronaviru nebo k něčemu ještě horšímu, dodal. Takže jinak tady také zmiňují tedy tutalci Gabardovou a tak dále, o tom jsme hovořili, k tomu se už tedy vracet nebudu. Tak jinak jako bychom viděli, že je to prostě potvrzeno z více stran. A já bych jenom připomněl v krátkosti smrt toho, on byl zavražděn tedy, to byl jsem jako první z těch ruských generálů, už to jméno nevím, a ten se právě zabýval těmi biologickými zbraněmi a toto všechno měl prostě srovnané a měli to předávat nějak tuším Radě bezpečnosti OSN nebo něco podobného. Oni pak ho zavraždili, toho generála. Takže tolik teda k této záležitosti, pojďme asi dál.
0: Co to tady máme? USA přiznali pohrášku, Rubiovo hlasité prohlášení prý vše vysvětlilo. Americký tedy ministr zahraničí Marco Rubio učinil rozsáhlé prohlášení o Hormuzském průlivu a z jeho slov vyplynulo, že USA uznali svoji porážku a smířili se s ní. Donald Trump se však zatím nevyjádřil, je to ze středa 13. Tak, po zahájení konfliktu to nechceme zpočátku. 12. května Spojené státy svou porážku v tomto konfliktu prý přiznali. K tomuto závěru dospěl Igor Šiškin, což je analytik Institutu zemí SNS, Společnost nezávislých států, a poznamenal, že prohlášení amerického ministra zahraničí Marca Rubio postavilo vše na své místo. Cituji. Naší preferencí je, aby byl Hormuzský průliv otevřený tak, jak má být, a aby se vše vrátilo do stavu, jaký panoval předtím, prohlásil tedy Rubio z nějaké tribuny. A k tomu Šiškin napsal. Těžko si lze vůbec představit upřímnější přiznání porážky USA ve válce proti Iránu ze strany amerického vedení. Připomeňme, že konflikt mezi Íránem a tandemem USA a Izrael začal tedy už 28. února úderem Washingtonu. Při ostřelování íránského území byla zasažena samozřejmě dívčí škola, kde zahynulo více než 150 žákyň, konkrétně myslím 168 děvčat. A nedávno íránský velvyslanec při gratulaci tiskové mluvčí Bílého domu Caroline Leavittové k narození její dcerky připomněl dívky, které tehdy přišly o život. Tak.
1: Já přejdu k další zprávě, která je také velmi neradostná. A ta se týká bomby vypuštěné CIA, která se týká projektu MK Ultra. Došlo k odtajnění určitých materiálů, které se týkají plánu na omámení a kontrolu populace. V podstatě jde o psychologickou operaci na uklidění mas. O co jde blíže? Ty odtajněné dokumenty CIA odhalují tedy tajný program psychologické války, jehož cílem je omámit celé populace prostřednictvím potravin, vody, vakcín a běžných produktů. Tohle není teorie. To je skutečný MK Ultra. Ta válka na vaší mysli, naší mysli, začala před desítkami let a nikdy neskončila. Tam byl původně projekt Artichok, to byl původ války proti lidské mysli, a než ta MK Ultra vlastně šokovala svět, tak existoval projekt Artichok. To byl teda ten původní plán pro tu tajnou psychologickou válku proti civilistům. Artichok vznikl v roce 1951, pod úřadem vědecké rozvědky CIA a nebyl o ochraně země. Šlo o to ovládnout mysl. To není teorie, tohle nebyla obrana. Tady šlo o zbraňovou psychiatrii, testovanou na, a teď dávajte pozor, vážení, na vojácích, na vězních, na duševně nemocných, na nevědomých civilistech, nebo nic netušících civilistech, a dokonce i na zahraničních diplomatech. To je jako opravdu neuvěřitelné. A cíl byla vlastně neviditelná dominance. Ten artičok byl navržen tak, aby zjistil, jak teda se dá vymazat paměť na povel, jak se dá tedy dosáhnout vynuceného přiznání, jak lze vyvolat amnézii, úzkost, paranoju, bezmoc, jak vytvořit spící agenty na programované vrahy, kteří si nepamatují své činy, jak používat běžné látky, jídlo, vodu, alkohol, cigarety, vakcíny k omamování celé populace. Tohle není sci-fi. Tohle byla utajovaná vojenská doktrína. A tady nejznepokojivější věta, to je přitom z té otejněné stránky, která říká, tento typ léku by měl být tak použitelný ve standardní lékařské léčbě, jako jsou očkování, injekce a tak dále. To znamená, oni vám to dají do čehokoliv. A čili vakcíny a injekce nebyly jen pro zdraví. Byly testovány jako způsoby podávání potlačení chování. Žádný souhlas, žádné znalosti nemáte úniku. Takže tady vidíte, pak teda pokračoval tedy samozřejmě ten projekt MK Ultra, protože artiček musel zastavit, tak to dali na MK Ultra. A tady vlastně se to dostává do polohy zakázané neurozbraně, která zabíjí mozkovou mlhu a chrání vás před masovou kontrolou mysli. A to je zase jako další taková záležitost, která tam je. A tam, když si to dáte do spojení, tak ten projekt Artichoke se úplně původně jmenoval Bluebird. To je teďka, jako chtějí teďka dělat tu operaci s tím promítáním toho falešného útoku ve těch mimozemšťanů, tak se to jmenovalo původně Bluebird, pak byl Artichoke, a když přišli výsledky, tak teda ta CIA to rozšířila, přejmenovala na Artichoke, a pak teda v roce 1953 se to vyvinulo v MK Ultra, protože oni to tehdy museli oficiálně zastavovat. Takže MK Ultra nezačala válku proti lidské mysli. Artičok ano, ten to dělal jako rovnou. Jo. A pak se teda ty metody jenom teda jaksi zdokonalovaly. A tím to nekončí, protože stále se to děje. Oni řekli, ne, je to zastavené. Oni řekli, ano, my jsme to zastavili, není to pravda, oni jedou dál. A jenom si to, takzvaně ten projekt si oblékl nové oblečení. A je to teďka pod rouškou osvěty duševního zdraví, bezpečné medicíny, behaviorálního vedení, moderování na sociálních sítí, očkovací kampaně a tak dál. Čili projekt Artichoke není mrtvý. Znovu se narodil v digitální podobě ve farmaceutických korporacích, v lékařském nátlaku, v systémech hromadné kompetence. Tohle je válka proti suverenitě myšlení. A pokud neodhalíme jeho původ, nikdy jeho sevření nezlomíme. Mimochodem, to je to, o čem já mluvím pořád dokola. Nemůžete vidět jenom protestovat proti následkům. Vy musíte vidět příčiny, vy musíte vidět pachatele a vy musíte znát jejich cíle. Jinak proti ničemu nemůžete nikdy bojovat. Tolik ode mne. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme. Je to taky od médií Greer, ale je to Nicholas Halscher, takže The Focal Points, pokud chcete studovat tyto věci, stejně jako ten Artichoke a další, MK Ultra, ale hlavně naše zdraví, tak Nicholas Halscher a Peter McCullough, lékaři, mají The Focal Points, tam to můžete odebírat do e-mailu, dámy a pánové. Takže vyhlašování lékařského upozornění v USA. Chovné ryby prodávány po celých USA jsou rutinně sídovány, nebo tady je sedovány. Oni jsou napíchávány vakcínami, dámy a pánové. Už jsem to viděl na vás na videích a vystavení více než 50 různým vakcínám, než se dostanou na nějaký talíř. Verze mRNA jsou údajně nyní už ve vývoji. Miliony Američanů nyní zpochybňují, co se skutečně děje v průmyslovém mořském průmyslu, no tak asi v hromadném mořském průmyslu. A poté, co zprávy odhalily, že chovné ryby prodávané po celých USA jsou rutinně sedovány, fakt nevím, co to má být, a vystaveny různým více než 50 druhům vakcín, zatímco mRNA verze jsou údajně vyvíjeny pro budoucí akvakulturní využití. Lososy, pstruzy, mořští okouni a další chované ryby jsou rutinně sedovány a zpracovávány automatickými očkovacími přístroji a vystaveny různým vakcinovým formulacím před vstupem do globálního potravinového řetězce. Vakcíny založené na mRNA pro ryby jsou nyní zkoumány zatím a vyvíjeny pro budoucí využití. Tato problematika nyní vyvolává intenzivní veřejnou debatu, protože miliony spotřebitelů stále více požadují větší potravinovou transparentnost, jasnější označení a více vůbec informací o tom, co přesně vstupuje do moderního průmyslového potravního řetězce, protože to nikde není označováno, tady to, že se děje. Provalili to zase až insidři zevnitř, dámy a pánové, whistleblowery.
1: To je to, že lidé pořád mají málo informací a když jim je dáváte, tak oni někteří před nimi jak si schovávají hlavu do písku, jiní říkají, že to je na ně moc, že z toho bolí hlava, já nevím co všechno, ale oni prostě odmítají čelit té hrozné realitě, ale ono to jinak než jí čelit nepůjde, pokud máme přečkat. Ta další zpráva, kterou tady mám, je trošku z jiného z jiného druhu, ale také velmi zajímavá a trochu souvisí možná s tím, o čem jsem prvé hovořil. Ta zpráva hovoří o tom, že na Aljašce od roku 1988 zmizelo přes 16 000 lidí a nikdo neví proč. A podle zveřejněných údajů, včetně The Atlantic a Inside Look, tak od roku 1988 v oblasti známé jako Aljašský trojúhelník zmizelo více než 16 000 lidí. Novější odhady dokonce uvádí toto číslo nad 20 000 lidí za období od počátku 70. let až do současnosti. Aljaška má zdaleka nejvyšší míru pohřešovaných osob ve Spojených státech. Odhaduje se, že přibližně 4 z každých 1000 lidí tam každý rok zmizí, což je více než dvojnásobek celostátního průměru ve Spojených státech. A většina těchto incidentů se odehrává na rozsáhlé oblasti vymezené mezi Anchorage, Juneau a Utqiagvik. A ačkoliv je celkový historický počet vysoký, neznamená to, že je v současnosti 16 000 otevřených případů. Mnohé z nich se týkají lidí, kteří byli nakonec nalezení nebo jejich osud potvrzen, letecké nehody a tak dále. Velké procento zůstává záhadou. A navzdory různým konspiračním teoriím, mimo jiné i o mimozemšťanech, proto jsem to zmiňoval, že tam může být určitá souvislost s tím, o čem jsem prvé hovořil, tak odborníci a místní úřady přisuzují toto číslo spíše pozemským, ale nebezpečným faktorům. Tam, jako říkají, aljašská rozsáha a plocha ledovců, hustých lesů, aktivních sopek, je velmi snadné, aby se někdo ztratil nebo pohřbil pod sněhem či blátem, aniž by po sobě zanechal stopu. Jinak říkají, že ty extrémní povětrnostní podmínky mohou během několika minut vymazat stopy po nehodě nebo prostě podobném případu. Je tam hodně velký predátor, medvědi, vlci a tak dál, které jsou pro turisty neustále nebezpečím. V každém případě to, jak si specifikováno teda, co je hlavní příčinou, tak to tam zatím není, to tam nevědí. Takže pojďme dále. A na Aljašku zatím nejezdět, doporučuji.
0: Tam se ztrácí 200 000 lidí v celých Spojených státech. No. Každý rok.
1: Takže. A to nemůže být to, takže je vidět, že tam skutečně ty lidi, oni si tam skutečně ty lidi odebírají prostě. Ty mimozemštěné. A to jako to se ví, dokonce byli i svědci, jeli třeba autem a tam někde třeba viděli před sebou lidi najednou na tím talíř a kužel světla a nasvítí ty lidi a vlastně přes ten kužel světla je vtáhnou dovnitř. Oni ne, že by přistáli, tam se někde s nima zápasili, my to dělají takhle. No, prostě, takže prostě tak, no, pojďme dál asi.
0: Trump svým EO vydává 1621 patentů léky, které nám prý zatajili, Rifeho léčba, asi frekvenční léčba rakoviny a další. Tak, stalo se to 11. května, tisková akce, Mehmet Oz stojí za ním a v místnosti prý zavládlo ticho. Cituji, vzali jsme lidi, kteří byli mrtví, dostal poslední pomazání, pryč, děti pláčou a začali jsme brát na tento lék a člověk se zlepšil, funguje to. Nemluvil blábolením, on to prozradil.

0: patentů a frekvenční záření například, bioelektrické léčení, eliminace rakoviny na základě rezonancí, elektromagnetická regenerace, vše prý utajováno. Ne proto, že by to bylo nebezpečné, ale proto, že to fungovalo. Takže výkonný příkaz, zase si to dohledejte, nevěřte nám, 14263, ještě jednou 14263 a tiše tedy vyvolal toto. Bylo to v pátek večer, obnova lékařských inovací prostřednictvím transparentnosti patentů, takže ani jedna síť to nepokrývala, asi myšleno mediální. Royal Rifle patentoval tedy léčbu rakoviny paprsky energií, kterou nazýval Royalova v pistole Royal Rifle, ale on se křesným jménem jmenoval jinak, ale teď mi to vypadlo. Bylo to už v roce 1936. Předtím zdokumentoval odstranění elektromagnetických nádorů v 60. letech. Někdo taky pohřbený. A Becker dokázal bioelektrickou regeneraci, což financovala prý armáda, která byla pak pohřbena, aby když ji odmítl zneužít. No, tak nevím, zase překlad divnej, ale říkám, najděte si výkonný příkaz prezidenta USA 14263 a zkuste to přeložit lépe.
1: Já bych si tady k tomu dovolil dvě poznámky. Za prvé, Executive EO, či Executive Order, čili výkonný příkaz Trumpa. Podívejte se, ten Trump na jedné straně, Filuta, dělá jako velmi dobré věci. On, aby nemusel to procházet formou zákona kongresem, tak některé věci může dělat formou těch výkonných příkazů, tak on to dělá. A dělá to dobře a dělá to pro lidi. A na druhé straně dělá takové vylomeniny. A to je přesně to, co potvrzuje i teda ty informace toho Benjamina Fulforda o tom, jak my říkáme lidově, malém a velkém Doníkovi. On jako, když se podíváte na toho Doníka, který teďka byl v té Číně, když se podíváte, že by měl mít 190 cm, a když se, tak prezident si určitě 190 cm nemá a oni byli stejně vysocí. Takže to je jako taková, jenom taková jako věc jako k zamyšlení tohleto. A druhá věc, druhá poznámka, podívejte se, oni takové věci, jako je léčba rakoviny a dalších nemocí, oni to dají k utajení, prostě pod rouškou národní bezpečnosti. To znamená, že kdyby se lidé vyléčili z rakoviny, tak by to bylo prostě pro národ nebo pro americký stát nebezpečné. Podívejte se, co tam se děje prostě. A to je dlouhodobý trend toto. A to nebude jenom v oblasti zdravotnictví, to je i v oblasti dalších patentů. Oni toho zneužívají, prostě tady toho zaklínadla ty národní bezpečnosti a nastrkají po to, kde co naopak tomu národu jako velmi škodí, velmi tomu ubližuje. A to prostě ty lidé také potřebují vědět. Tak, takže to je tady k tomu. A tady mám ještě jednu věc. Nakonec, ještě tady z toho koše, Pentagon změnil názor. Varšava je v šoku, Spojené státy vše ruší, v Polsku nebudou žádné další jednotky. Pentagon nečekaně zrušil plány na rozmístění dalších vojáků v Polsku. Varšava spěchala situace uklidnit, jenže je v tom háček. Podle Defense News s odvoláním na armádní zdroje byly zrušeny plány na vyslání dalších amerických jednotek do Polska. Původní plán počítal s rozmístěním 2. obrněné brigády, které jsou součástí 1. jezdecké divize armády USA a čítá více než 4000 vojáků a Pentagon svá rozhodnutí oficiálně nevysvětlil. Armáda nabídla pouze vágní prohlášení o flexibilitě v daném okamžiku s údajným důrazem na mobilitu stávajících sil na místo navyšování jejich počtu. Prosím vás, když se podíváte na americkou NESARu, tak tam to samozřejmě bylo, tam bylo stahování amerických vojáků ze základem zahraničí. A tady vidíte, že aniž je to moc jako, tak jako nápadné, nebo se to dává do souvislosti, tak vidíte, že to funguje a že se podle toho postupně jaksi kráčí a to samé bude i tady na tom Blízkém východě, kde se ty Američané začnou stahovat. Protože podle všeho, tam to nakonec dopadne tak, že Irán řekne ano, Hormuzský průliv se odblokuje, ale vy musíte domů, vy tam nemůžete být a vy nám za to dáte volnou ruku nad Tchaj-wanem. Takovýhle kůhandl bych tam jako očekával. Uvidíme, co zda budu mít pravdu. Vzpomeňte si na to, až se to trošku jako dál jako posune.

0: celý ten děj. Pojďme dál, pojďme asi do dalšího košíku s informací, pojďme jinam.
1: Tak, 2-1 máme zde, Blízký východ, kabelová válka, to je z pondělí článek, Irán nadále rozšiřuje svoji suverenitu nad Hormuzským průlivem. Nedávno došlo tedy k velmi důležité události, možná se to zaznamenalo, i první katarský tanker na přepravu plynu proplul Hormuzským průlivem, navíc proplul se souhlasem iránské vlády a v rámci nového iránského systému průjezdu a pravděpodobně i za úplatu. Tak, prý to ale zveřejněno nebylo nebo potvrzeno. Nový status quo ohledně Hormuzského průlivu se tak stává realitou a země v regionu, tedy zahnané do kouta Teheránem a uvědomující si, že USA nemají žádnou moc je ovlivňovat, ho začínají akceptovat. A jakmile se tento nový status quo tedy začal akceptovat, Irán pokračoval v rozšiřování své suverenity nad tímto nově nabitým aktivem a Teherán oznámil, že má v úmyslu už minulou neděli přezkoumat status quo mořského dna Hormuzského průlivu. V souladu s tím hodlá zavést tedy poplatek za jeho využívání zahraničními společnostmi, které vlastní vysokorychlostní kabelové linky. Tak, kdo to tam má? Konec konců pod Hormuzským průlivem vedou kabely, které přenáší přibližně třetinu veškerého internetového provozu, a to mezi Asií a Evropou. A všechna postavená a rozestavená datová centra, na kterých je region také závislý, na nich samozřejmě nebo jsou napojeny na 100%. To znamená, že Irán plánuje převzít kontrolu nad tímto lukrativním trhem. A nebude možné se vyhnout placení například Amazonu, žáno, Googleu nebo Microsoftu. Nejde ani o doprovod lodí, stačí jediný střih v uvozovkách a Finita La Comedia, nebo tady to mělo být asi Finita konec komedie. Finita La Comedia. A přitom jsou v sázce stovky miliard doláčů, které již byly v této oblasti investovány. Zkrátka tedy Trump bude muset dlouho trpět důsledky svého hazardu. Až o něm tedy začnou špatně mluvit místní emírové, šejkové a nadnárodní podnikatelé. Tak, to je od Jurie Podoljaka, tato zprávička.
0: Další informace hovoří o tom, že Teherán pohrozil Washingtonu neočekávanými možnostmi války v případě opakovaného útoku. To je zpráva z 11. tohoto měsíce. A říká, že Irán nemá v úmyslu nečinně přihlížet v případě nové agrese ze strany Spojených států a Izraele. A 10. května vydal iránský vojenský mluvčí Mohamed Akraminia ostré prohlášení namířené proti Spojeným státům, které citovala iránská tisková agentura Tasnim. A ten uvedl, že Teherán pro Washington připravil neočekávané možnosti pro případ další agrese. A tento vojenský představitel prohlásil: pokud Spojené státy znovu udělají chybu a zaútočí na naši zemi, nevyhnutelně se střetnou s neočekávanými možnostmi, ty budou zahrnovat sofistikovanější a nové technologie, nové metody válčení a co je nejdůležitější, nové oblasti. A Akraminia vysvětlil, že pojem nové oblasti označuje rozšíření vojenských operací do sfér, které nepřítel nepředpokládal a nezahrnoval do svých počtů. A Irán doufá, že Američany zaskočí nepřipravené. Washington totiž nebude schopen předvídat, jak se události budou vyvíjet. A jinak tedy ten armádní mluvčí podle toho zdroje rovněž uvedl, že Teherán příměří využil k výraznému posílení svých vojenských schopností. Zbraně byly modernizovány, seznam cílů byl aktualizován, síly přeskupeny a bojový výcvik přizpůsoben novým podmínkám. Takže zatím ale příměří mezi Spojenými státy a Iránem zůstalo nadále křehké. Ono teďka se čekalo víceméně na to, jak dopadne ten Trump v té Číně, takže ani není divu. Takže tolik tady na tu zprávě.
1: Tak, jdem se kouknout do třetího mailu a vlastně do třetího košičku. Kde to mám? Tady jednička je hír. Ruská federace. Rusko je připraveno převzít tedy a exportovat iránský obohacený urán. Celý proces se však zastavil poté, co Washington zpřísnil své podmínky, jak uvedl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Moskva, jak Putin tedy zdůraznil, má s podobnými jeho dohodami zkušenosti a je připravena je zopakovat. Problém ale nastal ve chvíli, kdy Spojené státy změnily svůj postoj a začaly požadovat, aby byl urán převeden přímo k ním. Že ano. A máme tedy s tím zkušenosti, říká ruský prezident, až jsme připraveni je zopakovat. Zpočátku USA, Irán a Izrael s tímto návrhem souhlasili, ale poté, co Washington zpřísnil svůj postoj a požadoval, aby byl uran exportován k ním, tak tady není bezdůvodné, že tedy Teherán důvěřuje Moskvě v jaderné oblasti. Situace na Blízkém východě však nyní dospěla do slepé uličky, uvedl ruský prezident. A varoval před důsledky také. Zhodnotil, že eskalace kolem Íránu by zasáhla mnohem širší oblast, než jen samotnou jadernou krizi. Podle jeho slov by důsledky nepocítil pouze Teherán, ale i všechny země přímo či nepřímo zapojené do regionálního napětí. Cituji, v případě zhoršení této situace by trpěli všichni. No a tímto návrhem tedy Moskva se snaží prezentovat jako se prostředník, který ještě dokáže nabídnout cestu z krize. Putinovo prohlášení nicméně ukazuje, že prostor pro dohodu se rychle zužuje. Zatímco Washington, Teherán a regionální aktéři zůstávají na nepřeklenitelně odlišných pozicích, tak na nepřekonatelně by tady měl blevy a ne. No, jdeme dál.
0: Tady je možná jedna věc, možná se mýlím, ale kdyby ten Irán ten obohacený uran předal Rusku a řekl, no jako, po mně už to nemůžete chtít, já ho nemám, já už nic nemám, tak si myslím, že by jeden z důvodů tlaku by odpadl a ten Trump, jako i třeba ten malý Trump, to už je jedno, tak by jako měl jeden bod, který by si mohl oškrtnout a říct, no tak nemůžu ho po nich chtít, když už ho nemají a z Ruska ho nevypáčím, že jo. Takže kdyby byly obě dvě strany, nebo všechny strany, nebo jak teda ten Irán, tak ty Spojené státy dost mazané, tak by si tohle to udělali a byl by to řešení, byl by to ústupové řešení pro obě dvě strany. Kdyby. Zatím to tak není. Pojďme do Ruské federace. První zpráva hovoří o tom, že Putin otřásl světem šokujícím oznámením o Iránu. Rusko si toto vezme a ukončí válku. A to je v podstatě víceméně navazuje na tu zprávu, která tam byla předtím o tom iránském obohaceném uranu. A to je to víceméně, co jsem říkal teďka právě, že by bylo jako řešení, protože by to bylo východisko z jaderné slepé uličky. Amerika ten iránský uran chce, Irán ho nechce dát, Rusko, když ho dostane do úschovy, tak jako Irán s tím nikoho nemůže ohrozovat, Rusko samo nepotřebuje, protože má svého dost, takže bude mít někde v úložišti a bude to v klidu. No, jenže problém je v tom, že Trump slíbil, že ho přiveze hrdině domů, potřebuje nějaký výsledek. Tady by to mohl odškrtnout, že je to nereálné, protože se situace změnila. Za to udělá, někdo mu to poradí nebo ne, pán Bůh ví zatím, protože my jsou někdy dost předohlaví. Ten Putin varoval před důsledky, protože hovoří o tom, že eskalace kolem Iránu by zasáhla, už tam taky byla řeč, teda tu mnohem širší oblast a tak dále, čili je prostě potřeba jako hledat tedy nějaké východisko teda z té jaderné slepé uličky a to je přesně to, co on tedy činí. Pojďme dál, protože to hodně se to kryje s tou zprávou, která tady byla předtím.
1: Tak, já tu mám Medvěděva, Dmitry Medvěděv je tady. Ten promluvil o úspěšném testu rakety RS-28 Sarmat. Přiblížil prý nás všechny mnohem blíže. Sarmat může pokrýt vzdálenost více než 35 tisíc kilometrů a všechny západní země mohou být tím zasaženy a ovlivněny. Včera o tom mluvil Ivo, že ano, v Mělníku.
0: Ano.
1: Dmitry Medvěděv tedy ve svém příspěvku na sociálních sítích komentoval ruské testování nové balistické rakety RS-28 Sarmat a poslal zprávu západu. Tak říkal, gratulujeme všem ruským přátelům na západě k úspěšnému testu strategického raketového systému Sarmat. Teď jsme si všichni mnohem blíže. Úspěšný totiž test rakety oznámil dokonce i sám Vladimír Vladimirovič Putin. A Rusko se v předchozích letech pokoušelo o podobné testy, které však selhaly, což způsobilo zpoždění ve vývoji. No ale podle záběrů zveřejněných Kremlem v úterý byl Putin o testu informován prostřednictvím videokonference velitelem tedy ruských strategických raketových sil Sergejem Karakajevem. A ten uvedl, že start potvrdil spolehlivost konstrukce a technologických charakteristik systému. S tím, že start byl úspěšný. Putin zopakoval, že Sarmat je nejsilnější raketový systém na světě a tvrdí, že má dosah více než, nebo přes, kdo je tady, 35 tisíc kilometrů. Navíc, pozor teď, celkový výkon jaderné hlavice, kterou Sarmat může nést, je 4x vyšší než ekvivalentní systémy, zatímco jeho rychlost může dosáhnout Mach 10 a překonat vzdálenost 12 tisíc kilometrů tak za hodinu. A... Takže ještě s vtipem to bylo oznámeno. A teď asi začaly 12. rok svoji cvakat řitními otvory v Americe a kdekoliv jinde.
0: Tam je totiž důležité si uvědomit, že normálně raketu, když si vystřelíte, tak má nějakou trajektorii. Někam stoupá, pak nějak letí a pak někde klesá. Tohle ta raketa lítá kolem Země jako blázen. A najednou vám zaútočí z té strany, z které nečekáte. A ty Američané mají postavenou tu raketovou obranu na všechny teď neřešme, jestli jako raketovou obranu, která je schopná zastavit rakety o rychlosti 10 machů. To asi ne, ale má prostě postavenou raketovou obranu, ale nemá postavenou na směr od jižního pólu. Takže lze čekat, že najednou ta raketa by jim tam přiletěla od jižního pólu, protože ono jim, to není jako granát, že ho vystřelíte a on někam letí. Prostě ta raketa se může potom dál jako sama navádět, případně může být dál naváděna. Takže to je jako hrozná zbraň. A ten původní Sarmat nějak moc nefungoval, byly tam nějaké problémy, to byl Sarmat 1, teď je tam nějaké vylepšení, toto je Sarmat 2 a ten funguje. Ten funguje bezpečně, takže tolik teda tady k této informaci. Já mám další taky jako velmi zajímavou zprávu a to je o ruském torpédu apokalypsy. To je jako další zbraň. A to je článek Battleworld a 13. května a tady se hovoří o tom, že tento typ obrany někteří označují jako oceánský štít a odkazuje na ruské torpédo apokalypsy, které nyní na moři v aktivní službě. A oni totiž, to jsou torpéda, jaderná torpéda speciální, které oni pustí na dno moře, klidně do 6 kilometrů. A oni ho aktivují na dálku, když je to potřeba. A ono, když to potom jaksi exploduje, tak ta zbraň má jadernou hlavici o hmotnosti 2 megatun, což je stokrát silnější než, nebo ničivější než Hiroshima, než ta bomba v Hirošimě. A ono to dělá jako obrovskou, ono to udělá obrovskou tsunami, to udělá. Dokonce se hovoří o tom, že výška té tsunami je až 1,5 kilometru, to je nepředstavitelné. A já si jako, tak si zkusím promítnout, kdyby 1,5 kilometru přišel tady z Atlantického oceánu na Floridu, tak ta voda bude někde až na americkém středozápadě. Jo, to by šlo jak, to je prostě jako, to znamená, že podle Amerického námořního institutu ten ruský plán počítá s nasazením 30 ponorek Poseidon na 4 ponorkách, 2 pro severní, to jsou ty, o čem hovořím, na 4 ponorkách 2 pro severní flotilu, 2 pro tichomorskou flotilu, s těmi torpedy v Atlantiku a Pacifiku, které jsou schopné autonomně zasáhnout americká přístavní města, daleko mimo dosah jakéhokoliv amerického torpéda. Takže tady vidíte, ten Poseidon je dvojnásobný, buď teda konvenční nebo jaderný, a je navržen k útokům na bojové skupiny letadlových lodí, pobřežní opevnění, kritickou infrastrukturu. To jsou opravdu jako neuvěřitelné zbraně toto. Takže pojďme asi dál.
1: Tak, teď to nejdůležitější, co se týká nás, a samozřejmě, kdo má mozek v hlavě, tak to ví. USA chtějí odkoupit Nord Stream, že ano, aby mohli diktovat ceny plynu Evropě. Tak, informovala o tom tisková agentura TAS odvolání se na prohlášení ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova, který to měl uvést v rozhovoru pro Russia Today India. Vysvětlil, že by to Američanům následně umožnilo diktovat si vlastní ceny plynu. A řekl, Podívejte se, jak Američané teď plánují obnovit Nord Stream. Dva poškozené plynovody chtějí je koupit za 10x nižší cenu, než investovali Evropané, poznamenal Sergej Viktorovič Lavrov. A podle něho se Američané snaží tedy převzít ne Nord Stream, ale i všechny ostatní trasy na přepravu ruského plynu do Evropy. I ty nejmenší nebo nejméně významné energetické trasy. Americké záměry označil za zřejmé. A Lavrov zdůraznil, že pokud se Washingtonu podaří v tomto uspět, budoucí ceny plynu v Evropě budou diktovány právě Američany. A v této souvislosti připomenul, že za administrativy Joe Bidena americká strana uvedla, že tyto plynovody nebudou fungovat. Teď však obvinují z poškození těchto plynovodů Ukrajince a Američané chtějí odkoupit část, která patřila evropským společnostem, dodal Sergej Lavrov. No, tak si to v hlavách přeberme.
0: No, teďka by to měli hoši jednoduché, teď zatím, aby mohli prodávat do Evropy, tak ten plyn musí někde sehnat. Teď už bude museli schánět, teď jenom kasírovat, točili kohoutem, kasírovali, to je jako první věc. Druhá věc, to není jenom o ceně, to je také o kontrole. Budete zlobit, nebudete poslouchat, tak vám připřem kohout. To je prostě potřeba, aby si ta Evropa uvědomila. A ta Evropa je dneska bohužel tak ambivalentní, tak jaksi dvojjaká, že na jedné straně oni budou chtít plyn od Ruska, ale budou přitom chtít s Ruskem válčit. Oni budou chtít plyn od Ruska, ale plynovody dají do ruky Americe. Toto se jako opravdu těžko chápe, toto myšlení. To je snad možné opravdu jenom v tom Bruselu. To jinak jako to nedává vůbec jako smysl. Takže tohle je problém. Jsou tedy dvě možnosti. První možnost je to, aby Rusové řekli, když tohle uděláte, tak tam nepůjde ani kapka od nás. A kupte si to a tam jako si s tím dělejte, co chcete. Druhá možnost je nechat to koupit, pak jim tam nic nedodávat, dostat se do nového konkurzu a koupit to zase za 10 minut ceny ještě od nich. To je druhá možnost. K čemu, které z těch možností sáhnou Rusu, a to jsem zvědav tedy. Protože samozřejmě ten Rusům by teoreticky mohlo být jedno, za jakou cenu. Oni si řeknou svoji cenu a za jakou cenu to pak dá Amerika prodává Evropě, když je Evropa hloupá, no tak to je jako jejich problém teoreticky. Ale oni to dělat nebudou, prostě proto, protože ta Evropa nejdřív musí splnit nějaké podmínky, které ty Rusové mají, a to je mimo jiné ta denacifikace, a to bude tady v té Evropě velký problém. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že ruské námořnictvo se rozmístilo ve východočínském moři k ochraně civilní lodní dopravy před ozbrojenými převzetími ze strany Spojených států. Hovoří o tom Military Watch magazine ze 13. května. A ten námořní institut Spojených států oznámil, že ruské námořnictvo nasadilo válečné lodi z Tichomořské flotily k eskortování civilních plavidel ve východočínském moři, aby ochránilo jejich náklad před pokusy o ozbrojené zabavení ze strany amerických ozbrojených sil nebo jejich strategických partnerů. A k tomuto kroku došlo v době, kdy Spojené státy zintenzivnily operace namířené proti ruské civilní lodní dopravě a obecně také proti plavidlům z Iránu a Venezuely. Jednotky amerického námořnictva a pobřežní stráže od začátku roku provedly několik nucených nalodění na civilní plavidla v mezinárodních vodách, přičemž zabavili náklad i samotné lodě v Atlantiku, Indickém oceánu a na dalších hlavních námořních trasách. A tomuto vývoji předcházejí zprávy z několika ruských zdrojů, podle nichž je zničení ruských nákladních lodí, ruské nákladní lodi u pobřeží Španělska v prosinci 2024. To bylo plavidlo, které převáželo jaderné reaktory pro ponorky, tak bylo velmi pravděpodobně výsledkem západní sabotáže. Takže pojďme asi dál.
1: Tak, dál se podíváme na Rusko ničí a americká zařízení na Ukrajině. Dohoda prý nefunguje, jak uvádí The New York Times. Rusko záměrně tedy útočí na americké společnosti působící na Ukrajině a Bílý dům prý mlčí, uvádějí New York Times. Politolog vysvětluje, proč dohoda nefunguje. Myslím, že Spojené státy americké nemají na Ukrajině žádné zvlášť kolosální investice, okomentoval situaci politolog Evgenij Michajlov v rozhovoru pro Carsgrad. Ale přitom mezi zasažené cíle patří americký zemědělský gigant Cargill, GMO. Na Ukrajině byly nadále zasaženy podniky spojené s Coca-Colou, je to budem brečet, Boeingem to taky budem brečet a výrobcem snacků Mondelez, tak to taky budem brečet a tabákovým gigantem Philip Morris, jak uvádějí americké noviny. A ten Evgenij Michajlov dodal, že i kdyby ruské ozbrojené síly zničily něco pro Spojené státy cenného, Rusko může vždy v zákulisí jednat s Donaldem Trumpem nebo jiným americkým lídrem o projektech, které přinesou mnohem větší zisky, než jaké skýtá americká účast v jakémkoliv konkrétním investičním projektu na Ukrajině. A řekl k tomu. A útoky na majetek amerických společností navíc pravděpodobně ještě více posílí Trumpovu touhu konflikt co nejrychleji ukončit. No, já bych právě upozornil, dámy a pánové, na to, co to je za firmy a čemu se věnují. Cargill, DuPont a další Monsanto, Dicto jsou GMO svinstva, to si uvědomte, to Rusko zakázalo na svém území. Coca-Cola, to tráví lidi, Američané, tím americká armáda tím přece čistí, odmašťuje motory. Mondelez, to je další svinstvo, že ano. Natrávení dětí sladkostmi, no a tabákový průmysl. To všechno je pátá priorita z obecněných prostředků řízení nebo zbraní proti lidstvu, abyste si to uvědomili. Tak.
0: Tak. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko odpovědělo Evropské unii na tu krádež aktiv, že nastal čas zúčtování a v podstatě Rusko potrestalo Evropu za krádež aktiv, ten úder je ohromující. Z toho belgického depozitáře bylo vymoženo 200 miliard euro. Na internetu to bylo označeno za vítězství století. Euroclear už odpověděl, Moskva to zaznamenala. Přišla zpráva, na kterou mnoho ruských občanů čekalo. Nastal čas zúčtování a Evropská unie bude muset nést odpovědnost za krádež těch ruských aktiv. A podle rozhodnutí Moskevského arbitrážního soudu bylo od belgické banky Euroclear vymoženo 200 miliard euro, což odpovídá přibližně 17,3 bilionu rublů. Je to, i proto Rusko je to astronomická částka a ta centrální banka ve svém komentáři uvedla, že je s tímto rozhodnutím spokojená, neboť jednání depozitáře bylo nezákonné. Je ale třeba vzít v úvahu, že rozsudek dosud nenabyl právní moci, proto je předčasné spekulovat o způsobu jeho výkonu, jak uvádí RBC s odvoláním na regulátora. A navzdory tomu aktivní uživatelé internetu okamžitě začali psát, že jde o vítězství století, jeden senát dokonce navrhl za tuto částku vykoupit celou Belgii, to by bylo zajímavé. Za 200 miliard zabavte celou Belgii na splacení dluhů, je velká jako Vladimírská oblast. To je zajímavá myšlenka. Další uživatel napsal, že Rusku jeho peníze nikdo nikdy nevrátí a proto jediným správným řešením bylo zaútočit na Evropskou unii. Nepřipomněl však, že by takový krok mohl vyvolat třetí světovou válku. Tady by se mohl dít lecos, ale ono problém je v tom, že prostě pokud jedna strana bude pořád jak si ustupovat, tak to tu válku přivodí také. To je jako problém takový. Takže takhle asi této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak dále se koukneme, to by už měla být, myslím, poslední zprávička z Ruské federace. Nejnovější zprávy, Vladimír Vladimirovič přes noc podepsal nečekaný dekret a prý se otevře další fronta a Gerasimovův plán unikl na veřejnost, teď hoří prý Charkov. Nuž, pozdě v noci vydal, ale já nevím, ze kterého to je, jo, ze dneška zpráva do češtiny.
0: Čerstvá, no.
1: Takže jo, vydal Kreml pozdě v noci prohlášení, že ruský prezident podepsal dekret zjednodušující proces získávání občanství pro obyvatele Podněstří. A jak se ta, nebo stalo se tak na pozadí rostoucího napětí kolem Podněsterské Moldavské republiky. Ukrajina totiž již několik týdnů stupňuje svoji vojenskou aktivitu poblíž tamní hranice a analytici z OSINT uvádějí, že ukrajinské ozbrojené síly vybudovaly více vrství systém opevnění. Pak k tomu zase RBC Ukrajina rovněž informuje, že v Oděské oblasti jsou pokládána minová pole. Souběžně tedy s tím zavedlo Moldavsko od května letošního roku nové daně pro podněsterský region a retorika prezidentky Mají Sanduové a její vlády je stále a stále tvrdší. Před měsícem tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Sergej Šojgu prohlásil, že narativy Kišiněva ohledně Podněstří stále více připomínají rétoriku Kyjeva ohledně Donbasu v roce 2000, nebo po roce 2014. Toto srovnání je více než znepokojivé. A právě proto Putinův nečekaný dekret vyvolal v řadách vojenských expertů vlnu spekulací a působí méně jako pouhá formalita a více jako zřetelný signál. No, ještě tady komentuje to publicista, ten řekl, Moskva začala tedy zachraňovat Rusy v Donbasu dávno před druhou světovou válkou vydáváním pasů Podněstří a tak to je nějaká kravina. Podněstří je rovněž obýváno převážně Rusy a poptávka po ruském občanství je tam obrovská. Tato tichá republika na březích Dněstru se nyní ocitla ve středu velké geopolitické hry a Putinův dekret zřejmě otevírá další frontu a důvod to je přesvědčivý. Region Podněstří je domovem obrovského skladu munice, to jsme tady probírali xkrát, a Kyjev opakovaně hovořil o jeho hypotetickém obsazení. Takže tam nemá být druhé světové války, ale samozřejmě začátek, nebo ještě před, samozřejmě speciální vojenskou operací od roku 2014, že ano, dostávali ruské pasy lidé na Donbasu.
0: Tam jsou to dva zajímavé momenty. Ten první moment je ten, že jestliže takhle mají tyto záměry Rusové s tou Podněsterskou republikou, tak je jasné, že obsadí Oděsu a tu oblast, jinak by se tam nedostali, to je první věc. A že k tomu dojde nepochybně hned, jak asi to skončí v Charkově. Druhá záležitost, která tam je, tak tím, že to tam vojensky obsadí, je to Podněstří, tak se vlastně posune vlastně tady to těžiště těch Rusů jako výrazně jako dál na západ a ono to bude mít i různé jako další geopolitické důsledky. To, jako, to všechno jako vše souvisí se vším a jak si i západ toto vnímá. Je otázka, jako kam půjde Moldavská republika, respektive ten zbytek, protože i mluvíme o těch daních, že jim tam Moldavská republika něco teďka jako vypíše nějaké daně. Ona, ta Podněstrská republika, má svoji vládu. Já si nejsem jistý, jestli oni tam nějaké daně budou platit, protože oni jsou tam autonomní. No uvidíme, nechme se překvapit. Toto je prostě potřeba jako sledovat toto. Takže to je tato záležitost. Teď se dostaneme na Ukrajinu, na italské žoldnéře. A italští žoldnéři, kteří teda jsou na té straně Ukrajinců, tak nerespektovali to vyhlášené příměří, které bylo, jak víte, teďka k tomu 9. květnu. Ty, které Rusové zajeli, tak jsou posíláni na Sibiř. Jo, takže ty jsou prostě mimo jakékoliv chránění a ty, mluvíme o těch, kteří tedy nerespektovali to třídenní příměří. Takže se ukázalo, že to byla vážná chyba, Rusy začaly lokalizovat, začaly zatýkat a tak dál, takže tolik teda k této věci v krátkosti. Pojďme dál.
1: Teď jsem se ztratil.
0: 4-2.
1: Jo, už 4-2, tak přepínám, je to tady. Konstantinovka, tedy Rusové uzavřeli, nebo sevřeli spíš kleště a obklíčení ve městě a ovládají 70% asi plochy. Opakované obklíčování Ukrajinců, stejně jako v Pokrovsku, se zde uvádí. Tak, musíme to zrychlit. Ruská armáda obsadila dnes osadu Novodmitrovka na severovýchodě od stále dobývaného průmyslového města Konstantinivka a na Donbasu. Zdá se, že o obklíčení města ze severní strany bylo už dosaženo a tím pádem bude většina ukrajinských vojáků a žoldáků uzavřena v kotli, stejně jako v loni v Pokrovsku. Tak, na další můžem.
0: Tam je jenom v krátkosti, tam z nějakých dalších zpráv, které ještě byly, to tady ani nemám, tak vyplývalo, že oni tam mají velmi silná opevnění Ukrajinci a oni to bombardovali těmi velkými faby, takže po celých opevnění tam zůstaly jenom hluboké jámy, takže to půjde asi rychle. Jinak to zpravoval 12., takže předpokládám, že už to bude, že už dneska jsou jako někde dál. Další zpráva hovoří o tom, že Putin srovnává Kyjev se zemí, že údajně probíhá teda jako nejbrutálnější útok, se tady jako říká v té zprávě, no. Ruské síly během noci zahájí jeden z nejprudších kombinovaných útoků na Kyjev od začátku konfliktu a v několika vlnách použili kamikadze, drony, balistické řízené střely, což tedy vyvolalo masivní exploze a požáry po celé ukrajinské metropoli. Takže obloha nad Kyjevem hořela v časných raných hodinách, zatímco systémy protivzdušné obrany se snažily vyrovnat se s tím mohutným úderem. Takže Kličko jako starosta vyzval lidi, aby zůstali v krytech. Takže jedna osoba zahynula, 16 bylo zraněno, takže naštěstí tam velké ztráty na lidech nebyly. Takže jinak Rusové mají novou taktiku, vypouštějí drony v hustých formacích podél hranic s Běloruskem, aby co nejvíce letounů proniklo hluboko na území Ukrajiny. Takže tolik, která jenom krátko si ta zpráva. Pojďme na další.
1: Tak, po mnoha dnech Rusko opět drtilo Ukrajinu. To je ke 14. tedy čtvrtku. Tam došlo k nejtvrdšímu ruskému útoku za poslední měsíce raketami a drony po celé Ukrajině. Celkem byla Ukrajina zasažena 64 raketami a 15 60 drony. Rusko nejprve vypouštělo drony, poté balistické rakety a pak řízené střely. A v Kyjevě bylo hlášeno více než 10 balistických raketových útoků. Došlo k explozím v několika oblastech, včetně oblasti Obolon a v blízkosti TEK nebo TES 5 a TES 6, co jsou kyjevské topelen, asi tepláren tady má být a elektráren. Strategické tak bombardéry Tupolev TU-96MS a TU-160, to jsou bílé labutě, byly aktivovány k odpalování salv křižujících střel a poradce ukrajinského ministerstva obrany Sergej uvedl, že ofenzíva může pokračovat a dodal, že Rusko shromáždilo dostatečné zásoby šáhidů k udržení útoků v dalších dnech. Tady je v obou dnech, ale to je kravina, takže asi v dalších dnech. Tak.
0: Další zpráva navazuje na to, o čem jsem hovořil před chvílí, kdy tedy hovoří o tom, že další ukrajinský systém protivzdušné obrany Patriot byl zasažen při tom nočním útoku na Kyjev, o kterém jsem před chvílí hovořil. Takže ta ukrajinská strana přišla o další protiletadlový systém, tedy, takže už jich moc nemá, protože něco musela převést na ten ve prospěch toho Izraele, takže je to jako slabé už. No. Takže tolik tedy, na ní byla vypálena raketa vysoce přesná, tedy vzdušná střela, to je KH-59 a byl zničený jak teda odpalovač raket, tak řídící centrum i mobilní elektrárna pro ten systém Patriot. Takže tolik teda jenom krátkosti. Pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme. To jsou rakety, to ne. V Londýně naříkají, protože britské velitelství v Kyjevě je v troskách, prezident je pod tlakem kvůli mobilizaci a v jednotkách vypukla prý nová vzpoura. Takže během masivního leteckého úderu na Ukrajinu našli Geraně tedy nový cíl. Koc vysvětlil význam tohoto zásahu a úřady prosazují nový trend, ale bojovníci z fronty jsou vážně rozzuřeni. Prezident byl varován, že ukrajinská převaha v dronech brzy skončí a že je třeba jednat bez prodlení. No už válečný zpravodaj Koc říká, i kdyby byla pravda tohle všechno a nepřítel újmu zlehčoval, stále jde o dobrý začátek. Abychom nepřítele připravili o nízkoletový vzdušný prostor, musíme eliminovat ideologii vývojáře a výrobce bezpilotních prostředků. Nestačí pouze sestřelovat drony. Tak, prodloužit válku za každou cenu. Frontová linie, tak to tady ne. A teď už jsou zase jenom věci, tak to necháme asi takhle.
0: Půjdeme na další. Další zpráva je od amerického Military Watch Magazine, který je ohromen ztrátami ozbrojených sil Ukrajiny na severu Ukrajiny. Hovoří se tam o rozhodujícím průlomu Ruské federace v Sumské oblasti a říká se, všude panuje strach a smrt, branci přežívají pouhé 4 hodiny. Si vemte, že ho někdy seberou na ulici, dají nám minimální výcvik, dají je na frontu a za 4 hodiny je po nich vesměs. To je hrozné. Takže tady v té Sumské a Charkovské oblasti se pro ty ozbrojené síly Ukrajiny vyprofiloval negativní trend, jenže jak bylo očekáváno, tak se ještě prohloubil po jednostranném ruském příměří v květnu. A ty ozbrojené síly Ruské federace systematicky rozšiřují svou zónu kontroly a nutí Švejduka a Drapatie, to jsou teda ty ukrajinští generálové, velitele 18. armádního sboru, to je Sumská oblast, a 16. armádního sboru, to je Charkovská oblast, aby plánovali stažení hluboko do vlastního území až o 50 kilometrů. Uvádí to nezávislé telegramové kanály s odvoláním od zdroje v ukrajinském generálním štábu. Takže tolik asi, tam pak jsou dál detaily technické, pojďme dále.
1: Tak, i 15. byl nějaký raketový útok, západní Ukrajina začíná hořet, geraně zasáhly Lvov, to už jsme měli pátek, Volyň a Rivno, Iskandery udeřili na Kyjev a Zelenský následně opustil prý to Ukrajinu. Takže ve své vítězné zprávě si povytřiany síly, no, takže vzdušné síly, pochlubili, tedy ukrajinské, že z 731 prostředků vzdušného útoku z Ruské federace údajně zaznamenaných nad ukrajinskou zemí, včetně tedy 650 raket a 675 bezpilotníků. Titánní ukrajinské oblohy sestřelily 693 cílů, tedy 41 raket, včetně 12 balistických raket Iskander a 652 bezpilotníků různých typů. No. Takže jenže Ukrenergo nebo Ukrenergo a Ukrkanalizace asi Ukrzalin z Nicia. Toto vítězství popřeli. Jejich tisková služba jako první oznámila, že v důsledku zásahu energetického sektoru během posledních 24 hodin nastaly výpadky proudu v Kyjevské, Lvovské, Volyňské, Chmelnické, Poltavské, Charkovské, Sumské, Doněcké, Záporožské, Dněpropetrovské a Černihivské oblasti. Pak, co se týče ukrajinských železnic, místopředseda vlády pro obnovu Kuleba přiznal, že byly zasaženy 3 lokomotivy, 5 trakčních rozvoden, 5 dep a dokonce 2 mosty. A uvedl také, že v Oděské oblasti byly v noci napadeny objekty přístavní infrastruktury, kdy 2 vlny útoků poškodily zařízení, majetek i nákladní vozidla. No a teď si vyberte, kdo lhal. No.
0: Další zpráva je z 11. a ta hovoří o tom, že maďarská vláda urychlený vstup Ukrajiny do Evropské unie nepodpoří a jinak říká žádné zbraně, žádné peníze, žádné členstvo v EU a tento odkaz poslala tedy maďarská vláda Kyjevu. Takže tohle vyhlásila Anita Orbán, kandidátka na post maďarské ministryně zahraničních věcí, kterou nominoval nový premiér Péter Magyar. To jméno asi bude jenom shoda, to je jenom asi shoda okolností. Vstup Ukrajiny do Evropské unie musí založit na zásluhách a splnění přísných podmínek, řekla. Také zdůraznila, že nová vláda bude tlačit na ukrajinské úřady, aby obnovili práva maďarské národnostní menšiny v Zakarpatské oblasti. Ubezpečila, že pod jejím vedením bude ministerstvo zahraničních věcí vykonávat seriózní diplomatickou práci na ochranu zájmu její země a ne se zapojovat do politických her. Maďarsko nepošle na Ukrajinu žádné zbraně ani vojáky. Potvrdila, že nová vláda nemá v úmyslu podílet se na půjčce Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard euro, ačkoliv nevylučuje spoluúčast na půjčce pro jiné účely. Takže tolik teda zpráva maďarské vlády přímo.
1: Tak, koukneme se ještě na Maďarsko. Mezi novou vládou, tedy maďarskou vládou a Evropskou unií, se rozhořívává konflikt s ohledem plánů Maďarska na zachování nákupů ruských energetických zdrojů. Píše o tom agentura Bloomberg, necucáme si to z paty. Takže podle této agentury se nová vláda Pétera Maďara snaží vyvážit dva protichůdné cíle. Udržení přístupu k laciným ruským zdrojům a uvolnění miliard eur z fondů Evropské unie, které maďarská ekonomika kriticky potřebuje. Zároveň plán Budapešti, tedy úplně se nevzdat ruské energie, přímo protiřečí panevropské politice Evropské unie, která má v úmyslu zakázat dovoz ruského plynu do listopadu, tedy roku 27. Zatímco tedy ropné embargo už platí, s výjimkou samozřejmě potrubní ropy. Maďarsko si však chce zachovat dovoz jako laciný a spolehlivý zdroj založený na geografické realitě. Rusko totiž zůstane vždy sousedem. Maďarský kabinet trvá na diverzifikaci, ale ne na úplném zastavení s využitím existujících ropovodů, jako je Družba a Turk Stream. No už, dámy a pánové, Slovenská republika podala na Evropskou komisi žalobu ohledně právě. Slováci to komentovali na Infovojně, že všichni budou teď v Evropské unii držet hubu a krok, kteří jsme závislí na ruských zdrojích levných, stabilních a dlouhodobých. A pak, když to náhodou projde, žaloba, že porušují vlastně tam tu Lisabonskou smlouvu a zakládající smlouvy Evropské unie, protože to má být suverenitě rozhodování daných států národních, tak pak všichni budou jásat, když to náhodou Slovensku vyjde. Takže proč to neudělají i další státy? Ptejte se svých politiků. Andyho se zeptejte, jo? Když jste ho volili.
0: Další zpráva je opravdu velmi zajímavá a už je jako opravdu, je to taková spíš orwellovská. O co jde? O nový šílený příkaz z Bruselu pro celou Evropskou unii. Takže muži, poslouchejte, sex jenom s písemným souhlasem. Takže budete chodit na rande, budete chodit s formulářem. Jo? Tam budete vyplňovat formulář na rande a tak dál. A partnerka vám to musí podepsat. Jak tedy ten europoslanec Uhrík ukazuje na profeministický fanatismus bruselských nacistů a zákeřnou presumpci viny pro všechny evropské muže. Jak to bude dělat manžele doma, aby mu to manželka, když to podepíše, tak aby mu to později někde nesebral ze skříně, to nevím. V Bruselu, zřejmě nejnebezpečnější městě Evropy, ty progresivci po švédském vzoru protlačili novou kontroverzní feministickou definici znásilnění. Od nyní bude na milostný styk potřebovat explicitní souhlas, jak říká muži teda, jak říká europoslanec Milan Uhrík. A dámy a páni pozor, protože bez výslovného souhlasu v mobilu vás sex s přítelem nebo přítelkyní může podle toho nového dostat až do vězení. Takže to můžete mít uložené na mobilu. Všem nikdo vám to nesmí smazat, na to pozor. A absence souhlasu, například sex bez slov, nebo neschopnost hodnověrně vydokladovat souhlas, bude pro policii znamenat automatický znásilnění, jak vede předseda republikánů před kontroverzní a dvoustečnou definicí. Takže je tady vlastně dopředu presumpce viny muže. Tak jenom, abyste věděli, jak si počínat. A pozor na mobil, ať vám to nikdo nesmaže, když to budete na mobilu. Pojďme dále.
1: Hlavně pozor na ty, co se chodí ožrat o víkendech a užijou si jednu, dvě noci. A pak nazdar, to platí hlavně pro ně. Tak, bych řekl já, koukneme se dál, co tady máme, 6-1, kde to je 6-1. 67 lejbristických poslanců vyzývá k rezignaci britského premiéra Keira Starmera. Tlak se zvýšil poté, co Joe Morris rezignoval. Tak, konkrétně tři ministerští asistenti rezignovali a vyzvali k rezignaci právě Starmera, zatímco více než 55 laboristických poslanců již požádalo premiéra o stanovení termínu odchodu a neustále prodlužují jeho odchod. Série tedy rezignací veřejných výslechů premiéra téměř jistě ukazuje koordinaci a může být začátkem pokusu pravicového křídla strany o jeho svržení. Rezignace a veřejná prohlášení přichází od spolupracovníků ministrů, jako jsou ministr zdravotnictví Wes Streeting, ministryně životního prostředí Emma Reynolds a ministryně vnitra Šabana Mahmudová. Typická Britka. Tak, Times vyzvali tedy proti Starnovi více než 60 poslanců, přičemž krize nyní přesahuje tradiční levicové křídlo této strany. Ať se škvaří. Tak, můžeme na další zprávu.
0: Můžeme na další zprávu. Ta hovoří o tom, válka proti Iránu, Saudové obvinují Izrael. Tam dokonce významný neokonzervativec přiznává porážku. To je článek z Moon of Alabama. A ten, tam jsou dva články pozoruhodné. První článek napsal Turki Al-Faisal, což je vnuk zakladatele Saudské Arábie a syn krále Faisala a je předsedou Centra pro výzkum a islámská studia nadace krále Faisala. A tady v komentáři zveřejněném v sobotu po oficiálním denníku Arab News Faisal odhaluje hlavní spiknutí stojící za válku Spojených států proti Iránu. A ačkoliv jsou Saudové na Irán naštvaní, tak uznávají, že to není skutečný viník, který způsobil chaos, v němž se nyní nachází celý Perský záliv. A když se Irán na další pokusuje vtáhnout království do pekla zkázy, naše vedení se rozhodlo snášet bolest způsobenou sousedem, aby ochránil životy a majetek svých občanů. Kdyby království chtělo a je toho schopno reagovat na Irán stejným způsobem a zničit iránská zařízení a zájmy, výsledkem by mohlo být zničení saudských ropných zařízení a odsolovacích stanic podél pobřeží Arabského zálivu a dokonce i hluboko uvnitř království. No to má pravdu. A kdyby se izraelský plán na vyvolání války mezi námi a Iránem podařil, tak region by se ponořil do trosek a zkázy. Tisíce našich synů a dcer by zahynuli a tak dál. Takže to je jako skutečně ten saudský postoj je jedním z mnoha znamení, že Spojené státy ztratili svou dominanci v Perském zálivu. A ten druhý komentář je od neokonzervativce Roberta Kagana. Robert Kagan, jak víte, to je prováčen časopisu Atlantic, to je manžel, to je Chazar a to je manžel Viktorie Nulandové, to je ta, co nosila ty koláčky na ten Majdan do toho Kyjeva. A vlastně on teda to potvrzuje teda tady, to co říkal teda ten Faisal a jinak ten Kagan, který tlačil vládu Bushe a Cheneyho k válce s Iránem, tak připouští, že Spojené státy tuto válku prohrály. Takže pojďme dále asi. Ten článek je samozřejmě delší.
1: Dále se koukneme, šup, přepinknu. Ne, vyžraný Hitler, to ne, pardon. Kde je trojka? Tady nahoře. Izrael, silná exploze v provozech společnosti, která vyrábí systém Barak. Prý nadplánovaný test, který selhal, říká daná společnost. Takže silná exploze, k ní došlo poblíž města v Izraeli v zařízení státního obraného průmyslu Tomer LTD, což vyvolalo obavy v oblasti, ale také s řeckými důsledky, protože jde o továrnu na výrobu systému Barak, která naše země získá v rámci nechválně známého programu, takže to je IOS Pro News GR, program je Achilles Shield. Achillův štít, dámy a pánové, a která má Kypr v provozu, a které má Kypr, tak já nevím. Zkrátka to tam měli dodat Izraelci, no, tak řeknu. Tak, společnost rychle přisoudila incident plánovanému a kontrolovanému testu a tvrdila, že proces proběhl hladce a bez jakýkoliv komplikací. Intenzita výbuchu a skutečnost, že byla zaznamenána tento výbuch asi přes noc, však vyvolaly otázky, protože obyvatelé i mezinárodní média informovala o překvapení nad velikostí výbuchu a asi daného požáru. Tomer LTD je aktivní ve vývoji a výrobě raketových motorů. A společnost je považována za klíčový článek v programech. Konkrétně vyrábí raketové systémy Arrow, Barak MX, stejně jako nosiče satelitů a dalších. Takže ptejte se, zda někdo škodí schválně.
0: Další zpráva je také zajímavá a ta vlastně klade otázku, jestli Turecko vyhlásí suverenitu nad černými zónami, místo toho, aby Řecko vyhlásilo 12-mílové pásmo. A ta Ankara chce využít své převahy v dronech, námořnictvu a pozemních silách a vydírat faktickou okupací polovinu Egejského moře. Tam je problém v tom, že Řekové spoustu té své obranné techniky tak odvezli na, díky rozhodnutí svého premiéra Mitsotakise, tak odvezli na Ukrajinu, měla mít dodána jiná z Ameriky a nebyla. Takže to je taková první záležitost, to je ze 14.5. A ta turecká média informují, že návrh zákona o oblastech námořní jurisdikce, kterým Ankara tvrdí, že právně stanoví tureckou námořní jurisdikci v Černé moři, Egejské moři, Marmarském a Středozemním moři, je v procesu dokončování. A ta Ankara se zdá být ochotná využít své převahy v dronech, námořnictvu, pozemních silách a vydírat faktickou okupaci poloviny Egejského moře, zatímco Atény ani nediskutují o rozšíření teritoriálních vod na 12 námořních mil. Takže tady, pokud Turecko, říká jeden ze spolupracovníků Karamanlise Giannis Valinakis, pokud Turecko skutečně anektuje zákonem ostrovy či ostrovky do dnes šedé zóny východního Egejského moře, tak čelíme pokusu jednostranně zavést nové hranice. Tady se to trošku liší od některých jiných zpráv, kde se říká, je to asi 132 ostrovů a ostrovků, tam je to opravdu hodně, že vlastně když skončila osmanské panství, tak to nabyla Itálie a Itálie vlastně, když prohrála válku, tak to potom musela předat. Takže takhle se k tomu dostalo Řecko, a dneska Turecko se snaží teda o toto nabít zpátky. 152 jich dokonce těch egejských ostrovů. Takže teď je otázka teda, co z toho bude, protože ona totiž tam v té oblasti je také ropa snad a plyn pod vodou. Řekové tvrdí, že tam chtějí udělat nějaké přírodní ochranné pásmo či něco podobného. Turci tam chtějí těžit hlavně, takže uvidíme, co z toho dál bude. Vypadá to i na další jako možný konflikt. Připomínám, že oba dva tyto státy jsou členy NATO. Pojďme dále.
1: Tak, pětku máme zde a koukneme se. To prý musíte vidět, no, vidíte jenom obrázek, že ano, ale možná jste to slyšeli a na sítích asi budou lítat videa. Trump bez dovolení nahlédl do osobního deníku Xi Jinpinga a musel předčasně opustit Čínu. Tak je otázka, vyhodili ho? Video totiž zachytilo okamžik, kdy americký prezident Donald Trump, poté co se ujistil, že se čínský prezident nedívá, nahlédl do jeho osobního zápisníku a otevřel složku. Zápětí Američan Čínu překvapivě a ve spěchu opustil, byl tedy vyhoštěn. Takže návštěva amerického prezidenta v Číně měla trvat 3 dny, a Mík však odletěl už po jednom dni. Proč? Oficiální odpověď samozřejmě nedostaneme. Existují však různé teorie. Je například zřejmé, že Trump během své návštěvy porušil celou řadu pravidel etikety. Pro něj to sice není nic neobvyklého. Tentokrát však americký prezident překonal sám sebe. Ve chvíli, kdy si Xi Jinping vstal tedy ze svého místa, zřejmě aby pronesl projev, Trump se rychle přesvědčil, že si ho jeho protějšek nevšiml a nahlédl do jeho osobního zápisníku. Xi Jinping o ničem nevěděl, novináři však Trumpovo počínání zachytili a krátké video zveřejnili. A mimochodem, i kdyby šlo o dílo umělé inteligence prý u tohoto videa, což je prý nepravděpodobné, samotná existence takového záznamu by mohla vyvolat diplomatický skandál. No?
0: Na tom snímku, který jsem viděl, tak je tam i Rubio, který to sleduje, a z toho pohledu je vidět, že je vyděšený z toho. Jinak jako nechápu, co si, pokud tak, co si o to Trump sliboval, protože určitě ten si nedělal poznámky v angličtině, takže pokud Trump neumí čínsky, což je velmi
1: nepravděpodobné. Třeba tam byl nakreslený prostředníček, tak víme, nebo tušíme, co bylo nakresleno v trenérovi okresního přeboru v jeho notýsku, že ano. Tak možná tam měl podobný vzkaz.
0: To by bylo vysvětlení ovšem, ano, to by bylo vysvětlení. Pojďme se podívat teda ještě domů na chvilinku. Kvůli sjezdu studentských Němců to údajně bouchlo. Bylo řečeno, že to není opozice, ale škodná. To není k Němcům, ale tady k jako kratší opozici, k té sněmovní debatě o těch sudetoněmeckých dnech v Brně. A tady ta opozice se teda schůzky ve čtvrtek teda neúčastnila. Několik z nich dokonce z těch členů té opozice oznámil svou účast v Brně a tak dál. A tady jako podle Jindřicha Reicha tím ukázali, kdo je to ve skutečnosti nahnědlý. Já se osobně divím, proč to vůbec jako do parlamentu tahali, to jenom, aby se zase udělali alibi, protože vláda vládne, je tady nějaký policejní ředitel a tak dál. Vláda, když mu dá pokyn, tak by policejní ředitel měl konat.

Tam vlastně bylo to hodně, nakonec jsem vybral od Larryho Johnsona takové shrnutí, co americká média říkají o Trumpově cestě do Číny. Není to bez zajímavosti. Je dobře vědět, že už na tom počátku, ještě než tam přiletěl, takže Číňané tam vymezili asi čtyři otázky, my jsme o tom hovořili, o kterých jako oni nehodlají jednat, jo. Takže pak se to tedy dosti rozcházelo, protože každý teda tam jaksi se snažil mluvit o něčem jiném trochu. Nicméně, pojďme tady k tomu článku. On říká, Larry Johnson, myslel jsem, že by bylo užitečné upozornit na reportáže a analýzy deníku New York Times, Washington Post a serveru Politico, které se týkají cesty prezidenta Donalda Trumpa do Číny. Přečetl jsem je za vás, říká Larry Johnson. Všechny tři publikace se shodly na stejném závěru. Lišily se hlavně tónem a důrazem. A teďka říká, Čína dosáhla svých hlavních cílů, uznání rovnocenného postavení, nejednoznačnost ohledně Tchajvanu, žádné strukturální ekonomické ústupky a přátelská atmosféra summitu. Zatímco Spojené státy dosáhly okázalosti, tvrdili neověřitelné čínské závazky ohledně Iránu a jaderných zbraní a odešli bez jakýchkoliv konkrétních průlomů, o které Bílý dům usiloval. A jak shrnul jeden analytik citovaný v několika médiích, tak říká, je nepravděpodobné, že by summit dlouhodobě změnil charakter a směřování vztahu mezi Spojenými státy a Čínou. Jde o udržování stability, nikoli o řešení nevyřešených problémů. A teďka k těm stanoviskům těch jednotlivých deníků. The New York Times, analýza deníku The Times se opírala o jednu silnou ústřední tezi, že si přišel s připraveným scénářem a v pozici silnějšího, zatímco Trump v pozici slabšího. The Times napsal, že pan Xi přišel s pečlivě připraveným scénářem a nenechal nikoho na pochybách, že navzdory všem problémům Číny, deflaci, úbytku obyvatelstva, prasknutí reální bubliny, nastal okamžik, kdy Čína vystupuje jako rovnocenná supervelmoc. List poznamenal, že Trump se zdá být v každém okamžiku v defenzívě. The Times také zveřejnil nejškodlivější zpravodajskou zprávu o této návštěvě, informoval, že čínské společnosti vyjednávají tajné prodeje zbraní Iránu a zbraně přepravují přes třetí země, včetně afrických, aby skryly jejich původ. Zpráva, která se objevila v den, kdy byl Trump uvítán 21 slávami z děl ve velké síni lidu. K těm výsledkům summitu se The Times vyjádřil velmi kriticky. Jeho analýza uváděla, že si Trumpovi ustoupil jen málo a že diskuze nepřinesly žádné jasné průlomy v otázkách velkých zahraničně politických a ekonomických rozporů mezi oběma zeměmi a nedosáhly uzavření velkých obchodních dohod, jaké si Bílý dům od mezinárodních summitů slibuje. Noviny také poukázaly na mimořádný a odhalující moment po summitu, kdy se Trump cítil nucen zveřejnit na Truth Social příspěvek na obranu Xi Jinpinga poté, co čínský vůdce naznačil, že Spojené státy jsou upadající národ, když varoval před Trujillovou pastí a Trump napsal, že když prezident si velmi elegantně naznačil, že Spojené státy jsou možná upadající národ, měl na mysli obrovské škody, které jsme Američané míněno, utrpěli během 4 let vlády spícího Joe Bidena, čímž v podstatě podpořil charakteristiku amerického úpadku ze strany čínského prezidenta. Když se podíváme na The Washington Post, tak analýza deníku The Post byla ze všech tří možná strukturálně nejvýznamnější, protože The Washington Post publikoval dva samostatné rozsáhlé články, které dohromady vyprávěl zdrcující příběh. Jeden o samotném summitu a druhý o zpravodajském kontextu, který jej obklopoval. K summitu. Titulek deníku The Post byl přesný a usvědčující. Summit v Pekingu splnil čínský cíl, rovnocenné postavení s USA. Noviny argumentovaly, že obraz rovnocenných supervelmocí, který se během Trumpovy návštěvy prezentoval, tak odrážel dynamiku, o které se podle analytiků Číňané dlouho snažili a Američané se jí dlouho bránili. Trump sám prozradil, o co jde, když pro popis bilaterálních vztahů vytvořil obraz G2, rámec, o který Čína usiluje už desítky let a který Spojené státy důsledně odmítají, protože implikuje rovnocenné řízení globální záležitostí,

0: které vylučuje americké spojence. A The Post poznamená, že Xi hlásal novou éru stability čínsko-amerických vztahů, zatímco Trump označil cestu za neuvěřitelnou, ale poznamenal, že byla velkolepá na pohled a zaostala v konkrétních dohodách. Zpravodajská bomba, samostatně deník The Post zveřejnil důvěrnou zprávu amerických zpravodajských služeb, z níž vyplývá, že Čína využívá válku k Iránu k maximalizaci své výhody nad Spojenými státy v oblasti vojenské, ekonomické, diplomatické i v dalších. Ten článek byl načasován tak, aby vyšel v okamžiku, kdy Trumpova kolona dorazila k velké síni, teda toho lidu. Pentagon označil jakékoliv takové tvrzení za zásadně nepravdivé. The Post také upozornil na to, co analytici označili za nejvýznamnější dlouhodobý problém, kterému nebyla věnována téměř žádná pozornost. Trump zřejmě naznačil zmírnění postoje k prodeji zbraní Tchajvanu v hodnotě 14 miliard dolarů, když řekl, že ji ještě neschválil a vyjádřil, že nemá chuť cestovat 9500 mil, aby vedl válku. Zatímco Xiovo varování ohledně Tchajvanu zcela dominovalo čínskému shrnutí. Tchajvanské ministerstvo zahraničí poděkou USA za následné ujištění Rubia, že se nic nezměnilo, ale nejednoznačnost, kterou Trump zavedl, byla sama o sobě vítězstvím Číny. Když se podíváme ještě na Politico, tak ze serveru Politico nebylo snadné najít podobě jediného uceleného analytického článku ty zprávy, ale jeho reportáže a souhrny v rubrice Playbook se zaměřovaly na tři témata, která dohromady vykreslila obraz summitu, jenž byl pro Spojené státy strategicky matoucí. Tak za prvé, Irán. Politico poznamenal, že Trump přijel do Pekingu v naději, že přesvědčí Xi Jinpinga, aby využil svého vlivu a přiměl Teherán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu a že Trump uvedl, že Xi Jinping slíbil, že nebude Iránu dodávat vojenské vybavení a nabídl pomoc při řešení konfliktu. Čínské oficiální prohlášení se však o ničem z toho nezmínilo a čínské ministerstvo zahraničí se otázkou na toto téma vyhnulo, takže tvrzení závazek zůstal neověřený. Za druhé, k obchodu. Zpráva Politico zdůraznila vzorec, který se nyní ustál na několika summitech Trumpa a Xi Jinpinga. Čína nabízí symbolické výsledky, letadla Boeing, sojové boby a tak dál, které Trumpovi zajišťují titulky v domácích médiích, aniž by si však učinil jakékoliv strukturální ústupky v oblasti ekonomického modelu, krádeží duševního vlastnictví, státních dotací nebo transferu technologií, které představují skutečné obavy Spojených států. A Trump tvrdil, že Čína souhlasila s nákupem 200 letadel Boeing a nepředložil žádné podepsané dohody ani ověřené podrobnosti. A americký obchodní zástupce Greer uvedl, že Spojené státy očekávají nákupy zemědělských produktů v hodnotě miliard dolarů, ale opět nebyly oznámeny žádné formální závazky. A za třetí, strategická rovnováha. Analytici Politico poukázali na témata, kterým nebyla věnována žádná pozornost, jako na nejvýznamnější ukazatel toho, kdo zvítězil. Nezdálo se, že by Trump a Peking vyvíjel jakýkoliv smysluplný tlak v otázkách kyberšpionáže, krádež duševního vlastnictví, státních dotací, podhodnoceného renminbi nebo prekurzorů fentanylu. Dlouhodobé trny v patě Číny, lidská práva Hongkong, Ujgurové, Tibet, vojenská pomoc Rusku, podpora Severní Koreje byly zcela upomenuty. Takže prezident si zmařil naděje Donalda Trumpa, že Čína bude hrát roli při nátlaku na Irán, aby ukončil válku způsobem, který by byl pro Trumpa výhodný. Si řekl ne. Mám podezření, že si neinformoval Trumpa o spolupráci Čína a Ruska s pomocí Pakistánu na vybudování nové bezpečnostní architektury v regionu, kterou budou vést Turecko, Saudská Arábie a Irán. Bylo mi řečeno, že cílem je vytvořit ekvivalent NATO pro země západní Asie. A nadcházející týden poskytne vodítko k tomu, aby Rusko a Čína dosahují významného pokroku směrem k tomuto cíli, pokud Saudská Arábie a Katar odmítnou umožnit Spojeným státům provádět jejich územní vojenské operace proti Iránu. A Marion Nafol mě v sobotu na poslední chvíli pozval, abychom diskutovali o záhadné mohutné explozi západně od Jeruzaléma. Věřím, že šlo o nehodu, a to o obrovskou, ale existují i jiné teorie. A Nima mě požádal, abych vyjádřil k postavě jménem Jiang Xukin, která se nále objevila v řadě významných podcastů, včetně těch od Nimy, Glena Disena a Daniela Haiponga. Na tomhle člověku je něco divného. A na závěr je tam nějaká nová analýza pro countercurrents, což už je zážitost jako jiného materiálu, jiné zprávy. Takže to je ode mne dneska všechno. Já děkuji panu kolegovi za pozornost, vám vážení diváci za spolupráci, vám vážení diváci za pozornost a zvu vás tímto na poslech zítří a sledování zítřejšího kompasu od 20 hodin. Děkuji a panu kolegovi ještě za velmi přínosnou a plodnou účast na včerejším setkání v Mělníku.
1: Rádo
0: Bylo to
1: se děje.
0: určitě zpestření pro diváky také, nebo pro účastníky také to ocenili, velmi to ocenili.
1: Tak.
0: Takže tolik na závěr.
1: Rádo se děje, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám též, a my se teď podíváme na další program. Tak, panu inženýrovi, samozřejmě Jaroslavu Tichému, děkuji za přípravu a za spolukomentování a dámy a pánové, vám děkujeme za pozornost, za šíření, za sdílení, za podporu, zkrátka za vše. Jak jsem včera opakoval, i večer pak ve vysílání. Šíření informací je proces řídící. To znamená, že i vy můžete řídit tu společnost. I na vás to je. Neporazíme velké konglomeráty, korporátně fašistická média neporazíme, nepřezníme je a zkrátka nebudeme hlasitější, stejně tak neporazíme a nepřehlušíme samozřejmě Českou televizi a Český rozhlas, které mají 7,5 miliardy rozpočet. Neblbněte, musíte nás tím pomoct. Děkuji, toť vše. Dáme děkovačku a jdeme se kouknout na další.
0: Díky.
1: Hezký večer, pane inženýre.
0: Hezký večer.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: přepojujeme na jiné studio svobody.
1: Zda Sandy nebo jiné laboratoře Dové pokračovali. A Jarda mě pouští. Já to stopnu.
2: Někdo v balíku.
1: Vážné riziko, že by takové incidenty mohly vyvolat širší konflikt. Zda Sandy nebo jiné laboratoře DOE pokračovali v aktualizaci starších studií a přezkoumání rizik spojených se specifickými systémy jaderných zbraní, jako jsou ty, které identifikoval Stevens, se možná dozvíme prostřednictvím dalších odtajnění. Poznámka. Děkuji Eriku Schlosserovi za jeho radu při přípravě tohoto příspěvku a Atikovi za zajištění vydání zásadních dokumentů o haváriích jaderných zbraní. Dokumenty, programy a praxe. Já tady jenom napíšu Jardovi, že jedu. Tak. A dokumenty, programy a praxe. V roce 1959 vytvořila Sandy ve spolupráci s Los Alamos a Lawrence Radiation Laboratory zprávu, kterou Williams L. Stevens nazval první manifest Komise pro atomovou energii o jaderné bezpečnosti. Tato zpráva se podrobně zabývala problémy vyvolanými jadernými zbraněmi v uzavřených silech, jejich důsledky pro jadernou bezpečnost, strašným rizikem náhodné detonace a potřebou vylepšení elektrických systémů pro maximalizaci bezpečnosti. Rizika spojená se zbraněmi v zapečetěných silech se znásobila, když jejich rostoucí počet byl nasazen v zámoří a byl uveden do stavu nejvyšší pohotovosti, zejména letecké pohotovosti Strategic Air Command. Se spojeneckými silami, které se chystají absolvovat školení o tom, jak používat americké jaderné zbraně rozmístěné v jejich zemích, se dostalo pozornosti nové riziko. Riziko úmyslných nepovolných lidských akcí, které by mohly vést k jaderným výbuchům. Tyto problémy poskytly podnět pro to, co Stevens nazval druhý manifest. Druhý manifest jaderné bezpečnosti zveřejněný v říjnu 1961. Zprávu vypracoval Delfried Dale Olson, hlavní manažer společnosti Sandia pro jadernou bezpečnost. Ale William L. Stevens se ujal vedení při dokončení dokumentu poté, co byl Olson zapůjčen ústředí Komise pro atomovou energii AEC. Zpráva se zabývá problémem neoprávněného jednání, ale také možností spontánních poruch zařízení. Nikdy se nepovažuje za zanedbatelné selháním zařízení způsobeným prostředím a náhodnými lidskými zásahy. Zpráva mimo jiné doporučuje zavést pravidlo dvou mužů. Žádnému jednotlivci se nepovoluje přístup ke zbrani a zavedení kodovaných kontrolních systémů, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Stevens ve své historii jaderné bezpečnosti v Sandy napsal, možná až příliš skromně, že jeho osobní technický přínos k této zprávě se omezil na uznání Achillovy paty v ochraně proti úmyslným neoprávněným lidským činům. Manuály a technická školení poskytované vojenskému personálu byly tak komplexní, že se Stevens obával, že by mohli špatnému herci poskytnout příliš mnoho informací o tom, jak zbraně fungují, což vedlo k doporučení omezenější distribuce příruček s méně zbytečnými detaily. Asi po 30 letech práce na problémech s bezpečností a kontrolou jaderných zbraní odešel William L. Stevens v roce 1985 ze Sandy do důchodu a v té době za svůj přínos obdržel cenu programu zbraní Ministerstva energetiky za vynikající výsledky. Jako konzultant připravil dlouhou a podrobnou studii o úloze laboratoře v těchto otázkách od 50. let 20. století s důrazem na oblasti politiky a řízení, na kterých se aktivně podílel. Jak říká Stevens, styl prezentace je osobní, neformální a upřímný. Cituji konkrétní příspěvky jmenovaných osob. Stevens také identifikuje osoby, se kterými měl konflikty ohledně bezpečnosti zbraní, nebo kteří se jinak vyhýbali bezpečnostní odpovědnosti. Zpráva obsahuje přes 100 krátkých kapitol s dokumentárními přílohami a seznam více než 200 Sandiových a dalších zpráv citovaných jako reference. Tento seznam je zvláště zajímavý, protože obsahuje mnoho důležitých, i když stále utajovaných zpráv o řadě problémů od vynálezu permisivních akčních vazeb po napětí s armádou ohledně bezpečnosti zbraní. Vzhledem k velké rozmanitosti práce Stevense v Sandii nelze tuto historii snadno zhrnout. Bez ohledu na jeho širokou škálu by úplná historie vyžadovala více podrobností o rolích a perspektivách jiných organizací, jako je mimo jiné velitelství AECDOE, úřad ministra obrany a vojenské velení. Nicméně vzhledem k Stevensově ústřední roli v Sandii po mnoho let a jeho odhodlání k otázkám bezpečnosti je jeho perspektiva cenná a osvětlující. V abstraktu své zprávy Stevens píše, že zaměřujeme se na kultury, které v té době existovaly, takže současní pozorovatelé mohou lépe porozumět původu a vývoji. Stevens nevysvětluje, co měl na mysli kulturami, ale jeho podrobný portrét Sandiny, role v jaderných zbraních S-20, ilustruje normy, které jsou základem toho, proč manažeři a zaměstnanci dělali určité věci tak, jak dělali. Například to, co Stevens viděl jako závazek Sandy k civilní kontrole jaderných zbraní, lze považovat za ústřední prvek kultury. Dalším aspektem kultury byl Stevensův názor, že mise s jadernými zbraněmi byla morálním ekvivalentem války a že to byla národní politika nahrazovat systémy jaderných zbraní masivní nasazení konvenčních sil. Stevens nerozvádí, co míní morálním ekvivalentem války, ale z toho vyplývá, že válku nelze vést jadernými zbraněmi. Jak píše o několik stránek níže, jaderné zbraně byly speciální zbraně, které nebyly alternativou ke konvenčním silám, protože rizika spojená s jejich existencí jsou mimoběžná. Vzhledem k tomuto předpokladu byla naprosto nezbytná přísná opatření pro bezpečnost, zabezpečení a kontrolu jaderných zbraní. Stevensův přehled o množství nehod B-52

historii Permissive Action Link, PAL. Tato speciální technologie, původně nazývaná Prescribed Permission Link, byla vyvinuta, aby zabránila neoprávněnému použití jaderných zbraní rozmístěných v zámoří. Stevens také poskytuje vhled do příběhu týmu NEST, Nuclear Emergency Search Team, identifikuje úředníky, kteří hráli hlavní roli při jeho vytváření a odhaluje název prvního velkého cvičení v terénu Giller 1 1974. Autor provokativně poznamenává, že do roku 1975 NEST zažil dvě reálné dílčí reakce. Zajímavá je také diskuze o změnách v technologii Aircraft Monitor and Control, AMAC, spínačích používaných v bombardérech Strategic Air Command, SAC, k vyzbrojení jaderných zbraní před jejich použitím. Stevens odtajňuje informace o původu T-380 Redding Switch nebo Warpiece Switch, chybně označený jako T-280, navržených tak, aby zabránili neúmyslnému vypuštění bomb z letadel SAC. Bombardéry již měli spínač T-249 a jeho náhradu T-249A, který ovládal režim odzbrojení a doručování, výlet, průstřel ze země. Ale bezpečnostní experti chtěli další zabezpečení, protože se domnívali, že je příliš snadné odzbrojit bomby. Přepínač T-380 byl novou funkcí ovládání odzbrojení bomby, která byla namontována v kokpitu odděleně od T-249A. Při praktické aplikaci pravidla dvou osob nový přepínač vyžadoval, aby druhý odpovědný člen posádky potvrdil záměr vypustit jadernou bombu z letadla. Nehoda B-52 v lednu 1961 v Goldsboro NC ukázala, jak důležité mohou být takové přepínače. V popisu raných elektrických subsystémů používaných k iniciaci jaderných detonací Stevens popisuje speciální postupy vyvinuté námořnictvem k udržení kontroly nad jadernými zbraněmi na lodích. Podle Stevense až relativně nedávno námořnictvo trvalo na fyzicky odnímatelné součásti pro zbraň, kterou by místní velitel držel, dokud nebylo rozhodnuto o střelbě této zbraně. Možná by to byl detonátor, který by se dal zapojit do zbraně. Jak Stevens naznačuje, nejednalo se o univerzální řešení. Takový mechanický postup byl pro balistické střely odpalované z ponorek neúnosný kvůli trestům za připravenost zbraňového systému. V souvislosti s LBM Stevens vypráví, jak bezpečnostní revize střely Polaris A3, která nesla 3 samostatné hlavice, vynesla na světlo technickou schopnost neoprávněného odpálení. Riziko spočívalo v tom, že znalý člen posádky by mohl manipulovat s určitými kovovými štíty, chránícími citlivé odpalovací okruhy raket, aby způsobil let rakety Polaris s pohonem. Zatímco námořnictvo navrhovalo změny k nápravě problému, úředník AEC Richard M. Shea nevěřil, že jsou dostatečné, a Karl Velský, asistent ministra obrany pro atomovou energii, souhlasil. Námořnictvo bylo nakonec požádáno, aby provedlo hardwareové a procedurální změny ve flotile, zahrnující miliony dolarů. Za své příspěvky k bezpečnosti získal Shea vysokokvalitní zvýšení platu. Dalším indikátorem napětí s představiteli obrany byl v roce 1974 Fowlerův dopis, podepsaný viceprezidentem Sandy Glennem Fowlerem, který prokázal, že 7 vzduchem dodávaných zbraňových systémů mělo bezpečnostní problémy, kvůli nimž bylo nutné je vyřadit nebo dodatečně vybavit. Když

Sandy přednesla tyto problémy, reakce v Pentagonu a AEC byla většinou zdržování akcí. Zaměstnanci Sandy podpořili jejich případ tím, že na palubě zobrazili zbrojní hardware, který byl vystaven těžkým abnormálním podmínkám, například požáru a rozdrcení. Podle Stevense, když představitelé obrany, jako je předseda vojenského styčného výboru Donald Cotter, slyšeli briefing Burnett Bart, reagovali tak rozlobeně, že jejich komentáře odporovali rozumu. Prezentaci Sandy chápali jako výzvu pro jejich správu zásob zbraní. Stevens také líčí debaty o řízení odpalu Pershing 2 střely, která figurovala v kontroverzích Euromissiles v 80. letech. Stevens věřil, že armádní plán rozmístění Pershingu 2 riskoval možnost úmyslného nekontrolovaného startu důl, z části proto, že opatření pro počítačová odpalovací cvičení Pershingu 2 zahrnovala odpočítávání, které se zastavilo na jednu sekundu před vzletem. Cvičení byla navržena tak, aby zabránila lidské chybě, ale Stevensovo vnímání důl způsobilo, že oficiálně nesouhlasil s plánem armády. Nicméně armádní kapitán John C. Wagner, který měl zkušenosti se Sandy a účastnil se projektu Pershing 2, našel řešení, jak zabránit rizikům neoprávněného startu. První stupeň Pershingu by nesl zařízení Safe and Arm, ovládané kódovaným signálem. Nehody. Goldsboro. Díky žádosti FOIA od Government Attic vydala DOE v roce 2021 nové verze zpráv o nehodě v Goldsboro spolu s dalšími dokumenty o bezpečnostních otázkách. Mezi nimi je mnohem kompletnější verze Sandiny, zprávy z února 1961, která obsahuje podrobnou analýzu toho, co se stalo se dvěma bombami, každá s explozivní kapacitou 4 megatuny, které spadly z amerického bombardéru B-52, když se rozbil. Grafy na stránkách PDF 7, 11 a 14 ukazují sled událostí pro normální sledování trajektorie, výbuchu bomby MK-39 a skutečné sekvence pro dvě zbraně uvolněné z bombardéru při nehodě. Jedna bomba se téměř odzbrojila, když odstředivé síly zatáhly za lana, která spojovala kokpit se zbraněmi. Několik dalších zařízení, včetně tepelné baterie, byly aktivovány, když se zapojil 100-stopý padák nesoucí zbraň. Skutečnost, že bezpečnostní spínač T-249 byl v bezpečném nastavení, zabránil detonaci bomby, jež přistála v podstatě neporušená. Na rozdíl od toho se padák neotevřel pro druhou bombu, což znamenalo, že se neaktivovala v procesu její přípravy k odpálení. No, písnička. Severní Karolína. Dáme si písničku, protože už jsme ve vysílání a možná někdo třeba poslouchá. Tak co si dáme? Dáme si písničku tuhle.

Tož, Severní Karolína. Nehoda v Severní Karolíně. Tato zpráva Sandy poskytuje další podrobnosti o nehodě Goldsboro, včetně grafu znázorňujícího rozložení v místě havárie. Ve své analýze první zbraně zpráva zjišťuje, že zde se zdá, že roztržení letadla odstranilo zajišťovací kolíky styčí Bischova generátoru a od bodu dále prošla zbraň běžným sledem událostí, ve kterém bylo detonaci zabráněno tím, že byl přepínač arm safe v bezpečné poloze. Lima. Tato zpráva se zabývá nehodou, ke které došlo 5. prosince 1964 v lokalitě Lima 2 poblíž Vail, SD, v sile mezikontinentální balistické střely Minuteman 1, která byla ve stavu nejvyšší pohotovosti. Při bezpečnostní kontrole elektroniky Minutemana spustilo opakované výjmutí a opětovné vložení pojistky jednu z retro raket, které jsou během letu odpáleny, aby se zvětšila vzdálenost mezi reentry vehicle RV a třetím stupněm. RV a jeho 1,2 megatonová jaderná hlavice V-56 se při explozi uvolnila a spadla 75 stop na podlahu. Přestože byla poškozena, předběžná prohlídka později zjistila, že neexistuje žádný důvod k podezření, že by některá z elektrických součástí hlavice byla aktivována. Panovaly však obavy z rozbitých trhavin, které mohly mít za následek explozi uvnitř siláčku, kvůli pozdější vyšetřování nenaznačilo žádný prasklý hé a žádnou deformaci jámy. Představitelé Sandy a Lawrence Radiation Laboratory se o nehodě brzy doslechli a na místo dorazili další den. Letectvo si vyžádalo jejich služby, ale bylo připraveno přesunout RV ze sila i bez jiné rady. Úředník z laboratory doporučil letectvu, aby nehýbalo z RV ani z hlavicí, dokud nedorazí odborníci obeznámení s jeho konstrukcí. Pro RK Peterson ze Sandy byl zvláště znepokojivé to, že RV byl přemístěn tak, aby byl elektronicky izolován od zvedacího jeřábu. Raketoví inženýři byli znepokojeni možností statického výboje, který by mohl vyvolat detonaci. Technická opatření zajistila bezpečnější postup a RV byl vyzdvižen na povrch v nylonové nákladní síti a následně odvezen dodávkou na leteckou základnu Ellsworth. Mezi hlavní závěry zprávy patřilo nebezpečí nesprávného postupu obsluhy, který by mohl mít vážné následky vzhledem ke stavu hlavice. Pokud by ve skutečnosti nevedl k detonaci, mohl by nesprávný postup možná uvést jaderný systém do kritičtějšího stavu. V souladu s tím zpráva doporučila, aby laboratoře AEC reagovaly, ať už byly požádány nebo ne, při prvním náznaku potíží. Nehoda Minutemana byla zdrojem značného zájmu v neposlední řadě i v Jižní Dakotě, kde místní média příběh v průběhu let sledovala. Poté, co byla tato zpráva odtajněna, získala velkou publicitu. Američtí velvyslanci v Moskvě vypovídají. Washington DC, 16. června 2021. Archiv Národní bezpečnosti připomíná dnešní summit v Ženevě mezi prezidentem Josepem Joe Robinetem Bidenem a ruským prezidentem Vladimírem Putinem zveřejněním podrobných přepisů rozhovorů s 8 bývalými americkými velvyslanci v Moskvě s laskavým svolením Middlebury Institute for International Studies at Monterey. Rozhovory s názvem The Ambassadorial Series poskytují základní kontext a historický pohled na více než 30 let americko-ruských vztahů sahající od dob Gorbačova až po původně slibný a následně kyselý vztah s Putinem. Mezi vysoké americké diplomaty, se kterými jsme hovořili, patří Jack Motlock,
Thomas Pickering, James Collins, Alexander Verzbov, John Bayer, Michelle McFaul, John Taft a John Unstman, kteří pokrývají prakticky celá poslední tři desetiletí vztahu USA s Moskvou. Profesorka Anna Vasiljevová, ředitelka Graduate Initiative in Russian Studies na Midbury Institute of International Studies v Monterey, zorganizovala projekt rozhovorů a poskytla následující úvod. V době, kdy je dialog mezi americkými a ruskými diplomaty omezen na naprosté minimum a kdy empatie a zdvořilost zaostávají za diplomací mezi hlavními mocnostmi, s potěšením vám představujeme seriál Ambassador Series. Jde o kompilaci rozhovorů s 8 vynikajícími americkými diplomaty, kteří sloužili v různých obdobích jako američtí velvyslanci v Sovětském svazu a po jeho rozpadu v Ruské federaci. Série poskytuje jemné analýzy klíčových aspektů americko-ruských vztahů, jako je přechod od Sovětského svazu k současnému Rusku a vývoj Putinova prezidentství. Činí tak prostřednictvím osobních úvah velvyslanců. Jak poznamenává velvyslanec Alexander Verzbov, arie velvyslanců je připomínkou toho, že vztahy USA s Putinovým Ruskem začaly nadějně, než se staly obětí rozdílu hodnot. V jádru je tento projekt koncipován jako služba vědců a studentům americké diplomacie ve vztahu k Rusku. Rozhovory zveřejněné jako videa, podcasty a přepisy tvoří jedinečný zdroj pro ty, kteří chtějí lépe porozumět této problematice, vyvíjející se vztah mezi oběma zeměmi. Velkorysá podpora od Carnegie Corporation of New York umožnila rozhovory s velvyslanci, stejně jako předchozí projekt spolupráce MEES National Security Archive o archivním výzkumu v bývalém Sovětském svazu nazvaný T-Bridge. 2 protiklady. Biden a Putin. Když píši o vztazích dvou prezidentů Busha a Jelcina, neměl bych opomenout alespoň krátce obou současných Joe Bidena a Vladimíra Putina. Jeho plné jméno je Joseph Joe Robinette Biden junior. Ve věku 29 let jako 6. nejmladší v americké historii byl zvolen za demokratickou stranu senátorem. Měsíc na to prožil rodinnou tragédii, kdy při autonehodě zemřela jeho manželka Neilia a dcera Naomi. Od té doby po téměř 40 let dojížděl do senátu vlakem, protože nechtěl používat automobil. V senátě sloužil 36 let a podpořil například zásadní Violence Against Women Act, zákon proti násilí na ženách, vojenskou intervenci v Jugoslávii či válku v Iráku. V roce 2008 si Bidena vybral kandidát na prezidenta Barack Obama jako svého viceprezidenta. Společně pak byli zvoleni a v roce 2012 znovu zvoleni. Biden neúspěšně usiloval o funkci prezidenta USA v letech 1988 a 2008. Byl zvolen až v roce 2020 společně se senátorkou Kamali Harrisovou jako viceprezidentkou. Dosáhl hned několika historických milníků. Byl teprve druhým katolíkem zvoleným za prezidenta USA, získal historicky největší počet hlasů 81 milionů a v 78 letech se stal nejstarším americkým prezidentem v historii. V katolické střední škole byl podprůměrným studentem, ale přirozeným vůdcem, předsedou třídy i přes své problémy s koktavostí. Přesto získal titul doktora práv. Během studií se oženil se svou spolužačkou Neily Hunterovou. Manželé měli spolu 3 děti, ale jak jsem uvedl, krátce poté, kdy byl zvolen senátorem, jeho žena těžce havarovala. V roce 1977 se znovu oženil s Jill Tracy Jacobsovou a narodila se jim dcera Ashley. Do Bílého domu si přivedl 2 německé ovčáky, ale mladší major pokousal několik zaměstnanců, takže ho předali rodinným přátelům. Loňský podzim mu bratr daroval 3měsíční štěně, také ovčáka. Doma mají ještě mourovatou kočku. Putinův vzestup na vrchol.
Vladimír Vladimirovič Putin narozen 7. října 1952 v Leningradu. Politickou kariéru zahájil v Drážďanech jako příslušník sovětské tajné služby KGB s úkolem připravit a poté vysílat agenty do Německé spolkové republiky. V roce 1992 si jej vyžádal tehdejší starosta Leningradu Sobčuk a svěřil mu především zahraniční obchod. Poté přijal funkci osobního poradce prezidenta Borise Jelcina, který ho jmenoval ředitelem Federální služby bezpečnosti. Dostal za úkol především vyřešit čečenský problém a ukončit tamní válku. To se mu podařilo a tak, když se Jelcin rozhodl vzdát se všech funkcí, jmenoval v roce 1999 Putina úřadujícím prezidentem. Tuto jeho funkci potvrdili volby v březnu 2000. Od té doby se střídal ve funkci prezidenta a premiéra s Dmitrijem Medveděvem, dokud se v roce 2021 nezměnila ústava, která prodloužila prezidentskou funkci na 6 let s možností ji v dalším období ještě jednou opakovat. To Putinovi umožňuje při získání většiny hlasů si v dalších volbách zajistit své prezidentské křeslo až do roku 2036. Může se spoléhat na to, že od ruských voličů vždy dostane dostatek hlasů. Vyplývá to z faktu, že Rusové jsou zvyklí mít v čele státu, který je vede, jednoho silného vládce, vždyť Rusko za celou dobu své existence poznalo republikánský systém jen od července do listopadu 1917 za vlády Kerenského. Jinak panovala diktatura ať už carů, nebo poté Lenina, Stalina, a později jeho nástupců od Nikity Chruščova a Leonida Brežněva po Vladimíra Putina. Je třeba si rovněž uvědomit, že prezident se v Rusku těší obrovskými pravomocemi. Putin jako několikanásobný otec. Vladimír Putin se oženil 28. července 1983 s Ljudmilou Alexandrovnou Škrebněvovou, učitelkou francouzštiny a španělštiny, bývalou letuškou. Za manželství se narodily dcery Marie, narozená 1985, a Jekaterina v roce 1986. V roce 2014 se manželé rozvedli. Již v roce 2008 bulvární list Moskovský korespondent informoval o jeho tajném vztahu s ruskou gymnastkou Alinou Kabajevovou, která se později odstěhovala do Švýcarska i se 4 dětmi. Podle oficiálně neověřených zdrojů by Putin mohl být otcem všech potomků gymnastky a bývalé poslankyně, jak například v roce 2022 uvedl zpravodajský portál News.com. Oba se poprvé setkali v roce 2004, kdy se Kabajevová stala olympijskou šampionkou. Nepotvrzené jsou pověsti o jeho blízkém přátelství s Wendy Dengovou, ex-manželkou mediálního magnáta Ruperta Murdocha. Od roku 2000 až do roku 2014 vlastnil fenu labradorského retrievera Conny, která se stala součástí jeho rodiny a často se se svým majitelem účastnila jednání nebo rozhovorů. Téměř všemocný prezident. Připomeňme si, kandidát na funkci ruského prezidenta musí být starší 35 let a žít na území Ruské federace nejméně 10 let. Je volen všelidovým hlasováním občanů starších 18 let. Na 4 roky funkci může vykonávat nejvýše 2 období po sobě. Žádný limit naopak neexistuje pro eventuální pozdější návrat do nejvyšší funkce. Aby byly volby platné, musí volební účast přesáhnout 50%. K vítězství v prvním kole je třeba získat více než 50% hlasů, jinak postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, které se koná za 3 týdny. K vítězství ve druhém kole stačí prostá většina hlasů. Vítěz ale musí obdržet více hlasů, než bylo odevzdáno proti oběma kandidátům. Jinak se volby nejpozději do 4 měsíců opakují. Ruský volební zákon totiž v prvním i ve druhém kole umožňuje hlasovat nejen pro jednotlivé kandidáty, ale i proti všem.
V Rusku je 109 milionů registrovaných voličů. Ruský prezidentský systém je svou silou srovnán s americkým, nebo srovnáván. Ruský prezident má od přijetí nové ústavy v roce 1993 téměř veškerou moc v zemi, navrhuje parlamentu premiéra, na jeho doporučení jmenuje členy vlády, může vládu odvolat, jmenuje a odvolává vrchní velení armády, podepisuje a vyhlašuje zákony, řídí zahraniční politiku a schvaluje vojenskou doktrínu. Má právo rozpustit parlament, jestliže ten třikrát po sobě neschválí jeho kandidáta na premiéra, či pokusí-li se dvakrát během 3 měsíců vynutit si hlasování o důvěře vládě. Státní dumě prezident doporučuje jmenování či odvolání předsedy centrální banky. Radě federace, horní komoře parlamentu navrhuje jmenování ústavních a nejvyšších soudců a generálního prokurátora. Téměř neproveditelný je také proces vedoucí k sesazení prezidenta. Putin se především opírá o 2 pilíře své moci, o armádu a pravoslavnou církev. A samozřejmě o oligarchy a takzvané siloviky z bezpečnostních složek. Nemusí brát ohled na mezinárodní veřejné mínění, jehož názor většina Rusů stejně nezná, protože ho ani nemá odkud čerpat. Kromě úzké intelektuální elity, převážně v Moskvě a v Petrohradu, v březnu 2023 Mezinárodní trestní soud v Hágu na něj vydal zatykač, ale je to spíše symbolické gesto. Kdo jej přijde do Kremlu zatknout? Ostatně jeho místa pobytu, které střídá, nejsou známa ani drtivé většině Rusů. Pokud by následoval Stalina, ten měl takových utajených míst 20. Rodinné poměry, jak už jsem uvedl, narodil se 7. října 1952 v Leningradu. Dle vlastních slov byl na přání své matky pokřtěn tajně, aby o tom nevěděl jeho otec, který byl komunistou. Putinovi rodiče pocházeli z vesnice Pominovo, nedaleko Tveru, a oba byli dělníky. Otec bojoval jako voják ve druhé světové válce, ale v zimě 1942 byl těžce raněn při obraně rodného města. Matka přežila celé období německé blokády Leningradu. Putin měl i 2 sourozence narozené ve 30. letech. Jeden bratr však zemřel pár měsíců po narození a druhý zemřel na záškrt při obležení města. Putinova babička byla zabita německými vojáky a jeho strýcové z matčiny strany zahynuli na frontě. Záhadné Putinovy dcery. Kdo jsou Putinovy dcery a kolik jich ruský vládce vlastně má? Oficiálně se mluví pouze o 2. Maria Fazenovová je úspěšná vědkyně a Jekaterina Tichonovová zase nadšená tanečnice. Ale měl jich více? Podle všeho má ještě krásnou dceru Luizu a spekuluje se o dalších dětech, ale Putin zásadně neodhaluje své soukromí. Pečlivě si chrání své soukromí a také informace o svých majetkových poměrech. Podle nejmenovaného úředníka Bidenovy administrativy by část Putinova majetku mohli mít pod kontrolou právě jeho dcery. Připouští to i ruská opozice. Zařazení Putinových dcer na sankční seznam vítáme. Nejsem si jistý, zda mají skutečně nějaké nemovitosti na západě, ale je to symbolický krok, který znamená, že jdeme osobně po Putinovi, řekl hlavní strateg vůdce ruské opozice Alexeje Navalného Leonid Volkov. Jak už jsem uvedl, mladší z dcer je bývalá akrobatka, tanečnice a vědkyně Jekaterina Tichonovová. Za muže má dolarového miliardáře. Je jí 35 let a vede výzkumnou společnost. Druhou Putinovou dcerou je 36-letá lékařka Maria Fazenová. Provdala se za nizozemského podnikatele a nějaký čas v Nizozemsku žila. To dal Volkov. Palác na mysu Idokopas, který měl stát 100 miliard rublů, 28 miliard korun, překypuje luxusem a nechybí ani přilehlý zimní stadion. Podle opozičního politika Alexeje Navalného komplex patří právě ruskému prezidentovi.
Není to venkovský dům, chata ani rezidence. Je to celé město nebo spíš království. Jsou tam nedobytné hradby, přístav, stráže, kostel, bezletová zóna i hraniční kontrolní bod. Je to skutečný samostatný stát uvnitř Ruska. Popsal Navalný. K tomu bych chtěl jen dodat, že podle oficiálních údajů z Kremlu má ruský prezident plat v přepočtu asi 3 miliony korun ročně. Oficiálně má byt o velikosti 74 metrů čtverečních. Vlastní ovšem mimo jiné 3 auta a 2 superjachty. Podle ekonomů se Putinův majetek pohybuje kolem 70 miliard dolarů, což je 1,5 bilionu korun. Evropská unie, takhle to je prý, jo. Evropská unie, Británie či Spojené státy po invazi oznámily protiruské postihy. Nenamířili je hned proti Putinovi, zřejmě proto, aby s ním mohli vyjednávat. Ale vezměme to po pořádku. První Putinovou dcerou je Maria Fazenová. Té už je 630. Jde zároveň o nejstarší dceru, kterou má se svou bývalou manželkou Ljudmilou Putinovou. S ní se ruský vládce rozloučil v roce 2013 po 30 letech manželství. Marii, narozenou jako Marie Vladimirovna Putinova, přivedli rodiče na svět v dubnu roku 1985 a jak již bylo od mala zřejmé, byla předurčena stát se vědkyní. Už jako dospívající slečna prokázala Maria obrovské nadání. Nastoupila na lékařskou fakultu v Moskvě a poté se stala dětskou endokrinoložkou a jednou z předních ruských expertech na nanismus, porucha růstu způsobující malý vzrůst organismu. Existuje mnoho lékařských příčin, které mohou narušit přirozený růst dítěte. Poměrně nedávno vystoupila v ruské státní televizi, aby diskutovala o svém výzkumu genetického testování a úsilí v boji proti vzácným genetickým chorobám u dětí. Je vdaná za nizozemského obchodníka Jorita Fázena, se kterým má dítě. Nedlouho poté, co se narodila Maria, přivedl Putin se svou ženou na svět další dceru. Jekaterina Tichonovová se narodila v srpnu roku 1986. Ta se rozhodla upustit od příjmení po svém otci a rozhodla se jmenovat po své babičce. Z matčiny strany od své starší sestry se diametrálně lišila. Ačkoliv je tato 35-letá žena nyní ředitelkou Institutu pro matematický výzkum komplexních systémů na Moskevské státní univerzitě, uchvátil jí především tanec. V Rusku byla dokonce považována za nejlepší tanečnici rock'n'rollu. Její úspěchy v daném odvětví zajistily místo v radě pro rozvoj tělesné kultury a masových sportů. Kateřina Tichonovová leta sloužila jako viceprezidentka pro expanzi a marketing ve World Rock and Roll Confederation, WRC, orgánu, který celosvětově organizuje soutěže v této disciplíně. Zamilovala se do Kirila Šamalova. Se spoluvlastníkem petrochemické společnosti se v roce 2018 rozvedla. Pár sdílel pohádkové jmění ve výši přibližně 2 miliard dolarů. Spekulace kolují o údajně třetí Putinově dceři. To má být podle deníku Daily Mail teprve 18-letá Luisa Rozovová. Ruský prezident nikdy formálně neuznal, že by měl s krásnou dívkou cokoliv společného. Rozovová, která měla na Instagramu 84 tisíc sledujících, přestala zveřejňovat příspěvky poté, když bylo poprvé vzneseno podezření na soustředování ruských jednotek v blízkosti ukrajinské hranice. To vyvolalo podezření, že ji Putin umlčel. V současné době už její profil na sociální síti neexistuje. Luisu měl Putin přivést na svět se Světlanou Krivonogichovovou, multimilionářkou, která spoluvlastní jednu z největších bank v zemi. Neméně hojné spekulace se šíří ohledně údajného Putinova vztahu s ruskou gymnastkou Alinou Kabájevovou. S tou má mít ruský vládce dokonce 4 děti. Ani ty však nikdy nepřiznal. Mám svůj soukromý život, do kterého nedovolím jakkoliv zasahovat. Musíte to respektovat. Uvedl již dříve. Zvěstí o jejich vztahu již dříve rozmdýchal bývalý profesor Valerij Solovej, politolog profesor MGIMO,
jehož prognózy o přesunech v mocenských skupinách patřily k nejpřesnějším. Tohle je jeho opravdová rodina a Alina má moc ovlivnit jeho rozhodování. Řekl, sportovkyně, které během její kariéry sebrali 6 medailí kvůli dopingu, trávila po boku Vladimíra Putina spoustu času. Nemůže se sportovkyně zamilovat do policisty nebo dokonce do prezidenta? Prohlásila již dříve kráska, která se nechala ve svůdných pózách nafotit pro pánský časopis. Oj, hotový, hotová drbárna. No ale uvidíme, tak třeba si dozvíme něco i korektního časem. Přátelé, to je všechno. Budeme končit, protože předpokládám, že se mi tu někdo přihlásí, aby převzal štafetu. Já budu končit, dám písničku a po té písničce už doufám, že nastoupí kolega tady náš z Brna. Mějte se krásně, uslyšíme se zítra v 17 hodin společně s Išou a potom od 21 hodin doufám, že s Míšou. Mějte hezký den, mějte hezký poslech. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.

0: jsme jiné
1: a podobně. To je jako jedna věc. Nedaleko je Očakovo, kde zase britská základna. Tam zase odsud byly útoky na Kerčský most. To je druhá záležitost. A třetí je ta, že přes tu Oděsu a tam přes ty další přístavy, jako je Nikolajev, který je nedaleko v sousedství, tak tam vlastně jak zbraněmi, tak ale i vojáky a podobně. Takže těch důvodů, proč to tam uzavřít, to pobřeží tak je více a navíc by pak už neměli kde kotvit teda ani ty velké nákladní či vojenské lodi, protože Oděse známá jaksi hlubokou vodu, když to řeknu takto, a tím pádem tam ty velké lodě mohou vplout, to nemá každý přístav tohle. Takže toto jsou všechno důvody, proč je samozřejmě zapotřebí toto udělat a navíc teda ještě jeden. Na to pokračovat dál a připojit teda to Podněstří, protože to Podněstří je ohrožováno jednak ze strany Ukrajiny, jednak tam jaksi i Moldávie už měla nějaké tendence a v tom Podněstří je ta oblast teda té Kolbany. Zbraní a munice od druhé světové války. Hlídá to tam asi 1800 ruských vojáků. Takže toto jsou všechno. A samozřejmě Ukrajině by to vyřešilo zásobování minimálně podle odborníků minimálně na půl roku. Takže toto jsou všechno. Pojemně, že k tomu sahají Rusové až teprve teď. Z hlediska teda nějakého věcného přístupu, žádného fandění, ale věcného přístupu. Takže tolik tedy. Pojďme na další zprávu. Tady ta hovoří, to je z 19.
0: Zelenského.
1: Takže podivným způsobem předpověděl, to znamená, že se zase na něj asi budou snažit udělat atentát, ve kterém budou mít prsty Ukrajinci, nepochybně. A jinak při vystoupení před evropskými lídry ve čtvrtek v Belgii, tak ukrajinský diktátor prohlásil, že bude pokračovat ve válce, až prezident Donald Trump zemře. Politika USA je konzistentní, pokud jde o členství Ukrajiny v NATO. A nevidí nás tam. Možná se postoj budoucnosti změní, řekl Zelenský přítomným. To je otázka politiky, svět se mění, někdo žije, někdo umírá, tak

0: je život. Zajímavý, že o tom neuvažuje. Takže tady hovořil s médií během toho summitu Evropské unie, budově Evropy, na sídle Rady EU 18. prosince v Bruselu. Takže ten summit se jako zaměřoval na pomoc Ukrajině, příště víceletý rozpočet a rozšíření zablokována, protože Itálie a Francie tvrdí, že podpis je předčasný a Evropská unie si zajistila pouze prozatímní záruky na dovoz zemědělských produktů. Já nevím, prostě tyhle ty věci je potřeba, že my jsme se z toho úplně, protože nemá smysl dovážit něco z jižní farmáře. Nakonec ty farmáře protestovali jak ve Francii, tak teďka protestovali v Bruselu a to takže velmi výrazně, takže ale to je všechno, aby prostě si ta Evropská unie mohla zajistit nadvládu a kontrolu. Mít v rukou i jejich zásobování, tak jako je to jasné. Takže to je teďka to, oč tu běží. Takže samozřejmě vstup do NATO je pro Ukrajinu je červená linie pro Rusko, takže to v úvahu nepadá, no uvidíme. Pojďme dále.
1: Tak, dále tu máme tragédie na obzoru. V Mirnogradu se situace z dneška briefing ministerstva obrany Ruské federace, zprávy, tedy aktuální z frontů za dnešní den. Ono to je zase v Mirnogradu, tedy v Doněcké oblasti, se situace zhoršuje každou hodinou a směřuje k tragickému konci. Myšleno pro Ukrajince, abyste tomu rozuměli. Napsal to na svém telegramovém kanálu ukrajinský voják s přezdívkou Mučnoj. Podle něj tedy ruská armáda útočí. Ukrajinské ozbrojené síly se rychle zhoršuje. Takže jdeme na citaci. Situace se zhoršuje každou hodinou. Nepřítel získal kontrolu nad vesnicí Světloje, která se nachází na severozápadním křídle Mirnogradu. Záznamy tedy z bezpečnostních kamer jasně ukazují ruskou trikolu. Přítel se tam fakticky uchytil a začal se usazovat. Zároveň je zaznamenána nepřátelská aktivita na západním křídle samotného Mirnogradu. Cílem je vyčistit oblast a získat kontrolu a dostat se za Týl. Kromě toho byla pozorována evakuace místních ozbrojených sil, který dodal, že nepřítel začíná stlačovat prostor kolem města. Postupně se přesouvá blíže středu, čím zužuje manévrovací prostor a možnosti pro naše síly. Já vám tady dám ten obrázek, ten vám možná poví, Mirnograd, jak je obklíčován a kudy se tam dostávají ruské jednotky. To je to červené, to rudé, že ano. Tak se na to můžete podívat, a abyste byli trošku v obraze. A můžeme asi pomalu na další zprávičku.
0: Potom víceméně je taková souhrnější přehledná zpráva, jaká je situace na hlavních bodech fronty, ukrajinské samozřejmě, nebo rusko-ukrajinské. A kde tedy navzdory jednání, které probíhají mezi Ukrajinci a Američany, by válka proti Rusku byla co nejvíce prodloužena, tak pokračují aktivity na východní ukrajinské frontě bez známek deeskalace. A tady kromě Kupiansku, který nedávno vyšel, jak si ta situace najevo po uvěznění asi 3,5 tisíce ukrajinských po jejich osvobození, tak pokračují operace na ostatních frontách. V Soledár během posledních tří dnů zahájila ruská armáda ofenzivu v okrese Bondarmé a začala zabezpečovat západní břeh řeky Bachmutovka a přitom obsazuje zákopy vedle vesnice Pokrovsk. Ruská armáda převzala plnou kontrolu nad centrálními okresy Veselý a Brianka v severní části Mirnogradu. Přibližně 95% města je nyní pod ruskou kontrolou a kromě toho ruské síly převzaly kontrolu nad novou částí zákupu Seversk, tedy, abychom Siversk, to v té ukrajinštině, Seversk. Po 6 dnech bezpečných operací ruská armáda obnovila postup západně od města Seversk.

0: Tversk převzala kontrolu nad novými pozicemi ve východní části Zakytného a v kopci severně Sobity, když se boje přesunuly na okraj Roznichivky. Sumy. Minulý týden ruská armáda pokračovala v získávání pozic směrem k Andrijevce a znovu vstoupila do severní části tohoto regionu. Mezitím poslední novou ofenzivu v oblasti Krasnopilia, překračující hranici podél železniční trati jihozápadně od Krasnaja Jaruga. Ruské jednotky dokázaly ovládnout okres Vysoké a většinu Hrabovského a okraju Riasné a Velkého lesa. A pak tady máme Konstantinovku, tady je jeden z mála případů, kdy ukrajinské síly znovu získali iniciativu při tahu a té ukrajinské armádě se podařilo zadržet ruské síly na jihovýchodním okraji. Pokračoval v zajištění dříve znovu dobitých pozic. Takže tady jedině ta Konstantinovka, tam jsou Rusové, teda tam jsou Ukrajinci, teda v nějakém pohybu vpřed, je tedy z části znovu získala iniciativu. Území, a to je všechno. Těch ostatních tlačí Rusové, postupují Rusové. Takže toto je všechno z Ukrajiny. Půjdeme dále. Půjdeme do Spojených států, tuším, ano. Takže předám slovo.
1: Tak.
0: Ne, máme Evropskou unii, omlouvám
1: tak,
0: se.
1: Tak, jednička je zde. Robert Fico, asi to víte. Náročný summit v Bruselu nezačal dobře. Na letišti vozidlo z žebříky poškodilo prezidentovo letadlo. Už není na sociální slovenský premiér. Ten očekává se, že tedy Fico se vrátí do Bratislavy v nízkonákladovém letu s Ryanairem. Bla, bla, bla. Mnozí věřili, že to nebyla nehoda, ale zásah letišních pracovníků do letadla, že byl úmyslný, pokud by to byli dělníci, samozřejmě, protože Fico nepřátel kvůli svému prostoji k ukrajinské otázce. Ta akce tedy mohla být dokonce prý i teroristická. No. Zajímavé věci.
0: To letadlo nevypadalo dobře, celý ten bok byl velmi poškozen a rozhodně to nebylo na nějakou opravu z dne na den. A uvažujeme se cílem. Nevím, jako jestli přímo ohrozit jeho, ale Fico má letět zanedlouho do Spojených států na pozvání prezidenta Trumpa. A to znamená, že on, pokud nemá Slovensko náhradní letadlo, nemá je tam vládní letku nebo podobně, nebo nedají
1: se pojukou,
0: což teda také není žádné terno. A navíc to nemusí být zase i z hlediska bezpečnosti žádná jistota. Takže já bych to viděl možná už i v této souvislosti. Možná, že takzvaně slyším trávu růst, ale jako tento nesklamé a tím jako neříkám to proto, že bych přál slovenskému premiérovi něco špatného, naopak, jo. Ale jako dávám to do této souvislosti. Pojďme dále na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že Uršu
1: se pojí
0: dál, k tomu se dostaneme. A to 18. Uršula stáhla otázku krádeže ruských aktiv z programu summitu Evropské unie, který začínal právě 18. a končil 19. A toto oznámil maďarský premiér Orbán. A nějakou osobní tedy porážku dosti citlivou. Boji tedy proti zemím, které se obávají té myšlenky krádeže majetku Ruska. Já to nebudu ani dál rozebírat, protože ono se to potom dál vyvinulo, takže jenom řeknu jednu věc, že ty unijní giganti už dříve rozhodli odmítnout ten americký mírový plán a prodloužili vojenský konflikt minimálně o 2 roky. Mezinárodní

0: A nebo těm členským zemím dát jim nějaké dodatečné daně, ať lidi platí, když se jako ta ještě pořád neprohlédli, tak ať lidi jako platí, možná, že se zpamatujou. A dostat těch 160 miliard pro ty. Tady to zabavení těch mrazných ruských aktiv je vlastně hlavním plánem celé operace, kterou lze kvůli aktivní účasti Uršuly a německého kancléře Friedricha Merce označit i za německou. A když vlastně vyšlo najevo, že mezi těmi 27 státy Evropské unie nepanuje, že ke krádeži postačí většinové hlasování. Tady už vidíte, že ani tam už jako neplatí nic prostě. Čili chtějí to formalizovat na summitu v Bruselu, to 18.–19., kde se měli jen to záměrům Evropské komise se staví nejméně 7 států. Takže to tady připomínají film Akira Kurosawy 7 samurajů. Podle nich byl potom mimochodem natočen i film 7 statečných. Jo. Takže tady studia je toto, ale ono to zase tak velká přidávám slovo.
1: Tak, jdem se kouknout. Kratší zpráva klaunské představy. Maďarská republika, Česká republika a Slovenská republika odmítly účastnice zajištění evropské půjčky ve výši 90 miliard eur na pokračování Zelenského zástupné války proti Ukrajině. Jak lze toto odmítnutí dosáhnout, nebo tohoto odmítnutí dosáhnout, není však jasné, jelikož společné dluhopisy Evropské unie vydává Evropská komise, kterou soukromě kontroluje Ursula von der Leyen. V důsledku toho jsou všechny země EU povinny tyto půjčky tedy poskytnout automaticky. Je prý nemožné, aby jakákoliv země EU odmítla finanční závazky, protože ti, kteří se k EU připojí, jsou zodpovědní za Ursuly kousky. Proto se lstivě vytvořené zlodějské eurospolečenství, cituji, nevyhne trestu s tím, že všechny země EU bez ohledu na své přání budou nuceny za zástupnou válku platit. To není ode mě, je to z Telegramu, tady koukám, Dmitry Vysilec. Tak, můžete ho také dohledat.
0: My se k tomu ještě dostaneme, doufám dneska určitě, ještě v těch zajímavostech od nás, kde to komentuje také nějaký ekonom, který na to upozorňuje rovněž a říká, hlejte, tohleto je, buď je to z neznalosti, to, co tam udělali, nebo je to bouda. Oni neměli se stavět proti tomu zajištění té půjčky, oni se měli stavět prostě proti té půjčce jako takové, že s ní nesouhlasí. Čili tam buď je to prostě chyba, tady těch vlád, které byly, nebo těch představitelů těch států, které tam byly proti, včetně toho našeho, anebo je to bouda, jenom prostě řeknu, no, my jsme tam udělali všechno pro to, podívejte se, ale ono to stejně nevyšlo, stejně to musíme zaplatit. Uvidíme. Další zpráva hovoří o tom, že Soudní dvůr Evropské unie zpochybnil právo na národní ústavní identitu. Tady jde o spor s polským ústavním soudem, který údajně porušuje právo Unie. A ten ve čtvrtek rozhodl ten Soudní dvůr Evropské unie, že Polsko porušilo svoje povinnosti, které vyplývají z práva Unie tím, že polský ústavní soud svými rozhodnutími zpochybnil zásadu přednosti a závaznosti práva Evropské unie a vyhlásil některá ustanovení smluv Evropské unie za protiústavní. A o sporu informuje portál TA3. To je totiž základní záležitost. Vy víte, že to velmi často kritizuje a také, že prostě my jsme se tady dali do ústavy, že prostě smlouvy podepsané s evropskými, nebo s mezinárodními organizacemi, že mají přednost prostě před naším právem. Problém je v tom, že tam naši představitelé jezdí a pak tam podepisují něco, co tady vůbec parlament neodsouhlasil nic a pak to dají tady parlament jenom k formálnímu odsouhlasení, protože to je takhle nastavené v ústavě. Poláci se tomu zepřeli, takže výsledkem je tedy teď ta jejich přetlačovaná s tím Soudním dvorem Evropské unie, který říká, ne, tady je zásada přednosti a závaznosti práva Evropské unie. Toto je prostě potřeba odmítat a prostě pokud toto ty členské státy neodmítají, tak to nejde. Je potřeba si říct jednu věc. Ty státy, včetně nás, tam do té Evropské unie vstupovali za

0: zcela jiných podmínek, než jaké teď jsou tam postupně tou salámovou metodou nastaveny. To je prostě potřeba vidět. A ty státy, kterým to vadí, které si nesouhlasí, tak už dávno měly žít dost. A ten za těchto podmínek my tady nebudeme ani den. Budu v té zprávě pokračovat. Soud dále konstatoval, teda ten Evropský soud, tak, že polský ústavní soud není nezávislým a nestranným tribunálem, když ty procesy jmenování těch tří soudců a předsedy byly poznamenané závažnými nesrovnalostmi, jak informuje varšavský zpravodaj TASRu podle komunikátu SDEU. No, to soudní dvora Evropské unie. Ten soudní dvůr vyhověl žalobě Evropské komise, podle které Polsko nesplnilo své povinnosti, které vyplývají z členství v EU. Polský ústavní soud v rozsudcích ze 14.7. a 7.10. vyhlásil některá ustanovení smluv Evropské unie, jak je vykládá tedy ten soudní dvůr Evropské unie, za neslučitelné s polskou ústavou, čím zpochybní nadřazenost a jednotné uplatňování práva EU. To je o té suverenitě, jestliže jsme tedy členy nějaké organizace, která postupně od nás obírá o zbytky suverenity, tak aby ona sama ji nabyla, protože ona ji nemá. No tak jako samozřejmě, aby ona ji mohla mít, tak jako někdy musí vzít taky sebe z těch členských států. A ty státy buď se tomu postaví na odpor, anebo ne. Poláci to udělali, my zatím nikoliv. Jako měli by to udělat ty státy všechny a nemluvit o suverenitě a nechat si to, tu suverenitu přitom krást pod nosem, a to takže doslova, takže buď jedno nebo druhé. Ten soudní dvůr vyhověl teda té žalobě té Evropské komise. Polský soud vyhlásil tedy, že některé výklady smluv EU, tak jak je podal soudní dvůr, jsou v rozporu s polskou ústavou a že tedy ty evropští soudci překročili své pravomoci. A teď se tam budou bavit o kompetencích, a který ten soud má teda vyšší kompetence a tak dál. Podle rozsudku teda toho soudního dvora Evropské unie, tak polský soud porušil zásadu efektivní soudní ochrany, když odmítl pravomoc vnitrostátních soudů přezkoumat zákonnost postupu při vyměňování soudců nebo při vyjmenovávání soudců, včetně usnesení Národní soudní rady. Takže ta samozřejmě zase byla proevropská, takže tam jako tady z toho jako těžko únik, tady je prostě potřeba jediná šance z té Evropské unie odejít a pak toho to všechno padá a už se žádný soud ani vnitrostátní, ani nějakým způsobem zaangažovaný, tak už se na to pak nemůže odvolávat. Takže podle toho soudního dvora Evropské unie polský ústavní soud porušil několik základních zásad práva EU a nesplňuje požadavky nezávislého nestranného soudu. Podívejte se, tam ty určitě ano, když nahrávají té druhé straně, a to je zřídila. Tady říká, obnovíme právní stát, to není volba, to je nevyhnutelné. A jak tady bylo komentováno na síti X, uvidíme, tady říkají dál, že ten soudní dvůr zdůraznil, že Polsko se nemůže odvolávat na svoji ústavní identitu, aby se vyhnulo respektování společných hodnot, usnalo se u společných hodnot. My si musíme říct, čemu dáváme přednost. Jestli jakýmsi společným hodnotám nebo ústavě státu a zájmům, národním zájmům státu. Podívejte se, když jsme tady měli svého času toho odborníka na ty atlantické, transatlantické hodnoty toho bývalého místopředsedu vlády, teďka někam se odebral někam na Floridu, už nevím, jak se jmenoval, ze sociální demokracie, tak také to byly transatlantické hodnoty, dneska už je nemáme, dneska máme jiné hodnoty. Pořád se na něco mlhavého odvoláváme, je škoda, že nám nikdy nevysvětlil, v čem to závisí, v čem to spočívá. No, pojďme dále, pojďme asi dále.
1: Tak, Dále se koukneme na německou AfD, ta odsoudila půjčky pro Ukrajinu v beznadějné válce, tedy s Ruskem. Německá strana, tedy Alternative für Deutschland, alternativa pro Německo, v pátek odsoudila tedy rozhodnutí Evropské unie poskytnout bezúročné půjčky Ukrajině ve výši těch 90 miliard euráčů. AfD prohlásila, že Rusko i tak zvítězí ve válce na Ukrajině a Německo by se mělo usilovat o návrat k příznivým vztahům s Ruskou federací. Tak, Vajdlová dodala, že peníze budou tedy zhltnuty jedním z nejskorumpovanějších států světa a zatím se jeho vlastní země rozpadá a je v hospodářském úpadku, tak kancléř tedy utrácí tedy miliardy na předlužení nebo prodloužení nesmyslné války, uvedla Vajdlová. Německo by se podle ní namísto toho mělo snažit právě o ten návrat k příznivým vztahům s Ruskou federací. A ještě říká, že kancléř Merz mrhá penězi německých daňových poplatníků na beznadějnou válku. Rusko po vítězství nebude tedy platit žádné reparace, uvedla tedy Alice Vajdlová a Tino Chrupala z AfD, kritizovali tedy spolkového kancléře Friedricha Šmerce. A asi můžeme hned dál.
0: On s tou Vajdlovou, ten Tino Chrupala, oni jsou vlastně oba dva jakoby společně předsedové, jenom jako AfD na vysvětlenou. Další informace hovoří, nebo zpráva hovoří o tom, že o československém zblížení, které signalizuje rostoucí nespokojenost s bruselským autoritářstvím. To je článek od Likase Leroze ze Strategic Culture Foundation a v podstatě je dobře, že si to všímá i někdo v zahraničí. A říká se v této zprávě, že nedávna návštěva zástupců českého parlamentu na Slovensku, mají na mysli teda tu delegaci vedenou Tomio Okamurem, znamená důležitý krok v upevňování osy orientované na suverenitu ve střední Evropě. Teď jsme o ní právě hovořili v souvislosti s tím Polskem. A během setkání na vysoké úrovni se slovenskými politickými představiteli se diskuse zaměřuje na obnovení strategické koordinace mezi oběma historicky spjatými zeměmi, zejména v souvislosti s jejich společným odporem k politice vnucované Bruselem. A diplomatické setkání nebylo koncipováno jako symbolické gesto, ale jako praktické úsilí o obnovení politické shody tváří v tvář rostoucímu tlaku ze strany institucí Evropské unie. Ústředním bodem jednání byly otázky, které se přímo dotýkají národní autonomie, odpor k zelené dohodě EU, odpor k rozšíření mechanismu obchodování s emisemi a odmítnutí povinného migračního rámce. Já bych chtěl jenom malinkou vsuvku tady k tomu, víte, to jsou dílčí věci, aby to mělo celý smysl, tak to znamená 21, tak vlastně náplň činnosti Evropské unie postrádá smysl, tam je ten základ. A je to tam víc, tam je Great Reset a tak dál, čili to je prostě potřeba řešit komplexně. Pojďme ale dále. Čeští zástupci otevřeně zdůrazňovali potřebu společného postupu, která podkopávají ekonomickou stabilitu a ústavní suverenitu. Slovenští představitelé.
2: Přepojme na jiné studio svobodného
0: vysílání. Koordinace mezi Českem a Slovenskem není náhoda. Ani pouhé bilaterální diplomatické gesto. Je to jasně symptom hluboké strukturální krize, která postihuje Evropskou unii a rostoucí odporu členských států proti autoritářskému centralismu Bruselu. Transformaci v ideologický nadnárodní režim vlády orientované na suverenitu začíná usilovat o vzájemnou podporu, aby odolali politickému tlaku. No, politickému tlaku jenom tímto, je to dobrý krok před, ale jenom tímto tomu neodolají. Protože tam, jak vidíte, kterou potom, když to nesplníte, tak vás začnou prohánět soudy a prostě pokud to takhle bude, tak po právní stránce budou mít pravdu. Protože jestliže tady máme, že prostě ty smlouvy s mezinárodními organizacemi jsou nadřazeny naši Přepojuje. Jak z toho jít, tak buď změnit ústavu a říct, tak tohle to ne, je tady prvořadí, je tady naše ústava, naše soudy, a pak se dostanete do stejných problémů, jako soud.

0: teďka Poláci, anebo druhá je odejít z Evropské a věci a to máte klid. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Tak, ale přeskočili jsme, pane inženýre, Eduarda Chmelára, i když on se vlastně baví o té půjčce. Já řeknu jenom to základní bod číslo jedna, Eduarda Chmelára, můžete... Není to půjčka, ale fakticky dar. Ukrajina to nebude schopna splatit a ty peníze už nikdo nikdy neuvidí. Asi tak, jenom aby jsme to měli jasno, protože už měla přece splácet.
0: Že to prostě budeme platit v daních, ve zvýšených daních prostě, a nebo buď zvýšené daně, a nebo je tam možnost ve zvýšených daních prostě, no, to splatit, a nebo prostě další zadlužení. Kouku nikdo nepůjčí, protože řekne, hoši, vy už máte vybráno, podívejte se, jaký máte majetek státu a jaké už máte závazky, to máte, jako když půjdete někam do banky, tak vám tam spočítají taky. No, tady to zadlužování taky nemůže být nekonečné. A když tady bereme, že máme 208, to, že je normální, už se tváříme jako, že to je normální, jako kdyby to byl vyrovnaný rozpočet, a teď si dovolíte, kolik to máte, už máme přes 3 biliony, jenom státní dluhů, no tak jako, a kolik máme toho státního majetku, tak nám za chvilku někdo řekne, víte co, tak se seberte, vemte si maringotko, táhněte pryč. Vy už z toho celé prošundračili. Ze vším, co tady je, voda, lesy, všechno. Vy už z toho prošundračili, vy už to nic nemáte. Tak se seberte, vemte si maringotko, táhně to do světa. Jo, a já, tady už je to moje. A tady k tomu se to blíží, a lidé to pořád nevidí, nechápou. No jo, no, takže tak. Takže dále máme... ukončenou z Ruska. Se podíváme, jak hlasovali Češi a Slováci, to je taky velmi poutavé. A i když teda stále do zemí Evropské unie se dostává ruský plyn, jenom poněkud oklikou a násobně tak drahý, tak teď už je to tak, že oficiálně by žádná země EU neměla z Ruska přes z Ameriky, Amerika okupuje z Indie a Indie okupuje z Ruska. Takže to samé, to se nemá týkat jen přímých dodávek, ale i těch, které se do EU dostanou oklikou. Tak to jsem zvědavý, co nám teda ta Amerika pak bude prodávat. Dříve se k tomuto kroku zavázá středečním hlasování se navždy v uvozovkách řekla ruského plynu drtivá většina přítomných europoslanců. A já nevím, jestli vůbec jako mají pojem. Jako. Evropská unie by měla být závislá zejména na drahém norském plynu a neméně nákladném americkém LNG, to je ta... který by měl být po následném schválení podle EU nezvratným, příliš komentovat. A pojďme se podívat na to, kdo pro zákaz nákupu ruského plynu hlasoval, kdo se držel a kdo byl proti. Mimochodem hnutí ANO bylo v jejich frakci svým zdržením se okrajové a drtivě... Tady se opět projevila ona dvojí politika tohoto hnutí, které lavíruje mezi tou probruselskostí a rebelstvím. A tohle platí i pro přísahu. Tak jenom abychom věděli. Takže seznam europoslanci, kteří nejsou v seznamu... hlasování. Jak hlasovali čeští europoslanci? Pro zákaz dodávek ruského plynu hlasovali Krutílek ODS, Vrecionová ODS, Vondra ODS, Farský stan, Kolář TOP 09, Nerudová stan, Zdechovský KDU. Proti David SPD a Dostál stačilo. Zdrželi se Bartušek přísaha, Bžoch ANO, Dostálová ANO, Knotek ANO, Kubín ANO, Naďová ANO, Pokorná Jermanová ANO, Staněk přísaha. To znamená, že ty, co se zdrželi, tak jim jako na té naší ekonomice a na té cenové úrovni nezáleží patrně. Je jim to jedno. To samé se dá, jak si dovodit, ohledně těch, kteří vůbec jako na to hlasování nepřišli. Ne tak zásadně hlasování. No, abychom viděli, jako kdo nás zastupuje. No, a tak se pak...

0: konec těžmi nepakejme. Jak hlasovali Slováci? Pro. Zase tedy Lexman, Cifrová, Ostrihoňová, Hojsík, Karvašová, Odor, Věčík, Jar. Proti. Mazurek, Uhlík, Beňová, Bláha, Kaliňák, Lašáková, Ondruš, Šrot a Nevědělová. Nikdo se nezdržel. Tak aspoň ty byli natolik fér, že se k tomu postavili čelem na tom Slovensku. Tak, takže jenom jako bychom viděli, jak teda ty věci jdou, jak nás tedy zastupují, víte, ty, kterým jste tam takzvaně hodili, když jako kandidovali. Tak jenom abychom viděli, tak se dobře pamatujte. A zase budete neříkat, že máte drahý plyn a drahý lecos. Takže pojďme dále.
1: Ještě tady máme EU, tak bude Kyjevu ročně splácet 3 miliardy na půjčku. Uvádí to server Politico. Tak, země Evropské unie budou Kyjevu tedy ročně platit 3 miliardy eur na půjčce, jak informoval portál Politico, s tím, že daňoví poplatníci Evropské unie budou muset ročně tedy bla, píše publikace s odvolání se na vysoké představitele Evropské komise. Noviny objasnily, že plán bude pro Unii nákladný. Od roku 2028 bude muset platit úroky ze svého sedmiletého rozpočtu a tyto úroky jsou z velké části financovány z příspěvků právě členských států. Ukrajina podle Politico tedy čelí v budoucím roku rozpočtovému deficitu ve výši 71,7 miliardy eur a zoufale potřebuje finanční prostředky na zabezpečení svého přežití po tom, co ruský prezident tedy bude pokračovat. Tak, co tu máme? Česká republika, Maďarská, Slovenská, blablabla, stav majetku, zkrátka je to v řiti. No a kdo jak hlasoval, jsme teď slyšeli, takže si to zase dejte. Všichni, kteří jste tam měli, že hlasovali pro toto
2: spolu,
1: tak zase to je tichý souhlas, takže s tím tiše souhlasí, tak si to dejte. A doufám, že jste je volili a že jste spokojeni. Tak, nazdar. To je k vám, co jste je tam dostali. Nemám k tomu víc.
0: Tady největším vynikem občané, lidé jsou největším vyniky stavu, který je. A to je o tom, tak. To už je o tom svěřování té své svobodné vůle, že svěří někomu, kdo je podvede, kdo pak jako sleduje úplně jiný program, než kterým tam šel a tak dál. Příště budou postupovat stejně, oni nejsou schopni zvolit model svého chování u voleb. A tady říkám, protože se potřeba, já vím, že při té stávající hře, že se dají dělat jenom omezené výsledky, proto je potřeba tu hru celou změnit, tak říká Trump. A je prostě nečekat, až něco přijde, ale jít jako prostě a tady tímto směrem prostě o to usilovat. To je i o ten jiný volební model. Pojďme dále. Evropská unie bude splácet ty 3 miliardy, o tom jsme hovořili, já snad jenom k tomu jednu věc. Evropská unie v podstatě žádné vlastní peníze nemá. Ta má peníze od nás a ty peníze teďka, když bude platit tam, tak jako buď nám dá vyšší daně, je tam na že začne škrtat dotace zemědělcům dalším a bude to brát z toho. Jo, to jenom, jako bychom si tohleto uvědomili. Takže jako bohužel aby jako jsme si uvědomili, jaké tady jsou možnosti, k čemu to všechno, jak se směřuje. Tady ta poslední zpráva celého magazínu Focus, který hovoří o tom, má titulek Putin převálcoval eurotrpaslíky. A říká, tento rok byl pro Putina celkem úspěšný a odhalil slabost Evropy, jak píše Focus. Situace v Rusku je pro Evropany skutečně znepokojující. Po kraji kolapsu. V první linii se dosáhl významný pokrok a postavení Ruska na globální scéně je silnější než kdykoliv předtím. Pro evropské trpaslíky je to obzvlášť urážlivé. Koalice ochotných. Tolik toho chtěla, no nic nedosáhla. Jednota už dlouho absentuje a většina institucí připomíná hluční kurník, jak se stěžuje autor článku. Tak s ruskými aktivy též selhal za tvrdohlavost nelegitimního Zelenského.

0: zaplatí. Na závěr autor cituje Kanta: kdo se stane plazivým červem, může se stěžovat, že je rozšlápnutý. To v tom současném kontextu odkazuje na úbohost a bezvýznamnost evropských byrokratů. Já bych to možná parafrázoval už známým rčením kdysi ruského premiéra Černomyrdina: chtěli jsme jen to nejlepší, ale dopadlo to jako obvykle. Takže tolik já k tomu jako můžu jako dodat. Jo. Je to... ale prostě ta kvalifikace těch lidí, které v tom evropském tom vedení té Evropské unie sedí, je až zarážející. Pojďme na zprávy ze Spojených států.
1: Tak, jdem se... moment... Spojených států... Nějak to budeme muset. Paul Craig Rover, jdeme se na něj kouknout. Musíme to vzít letem světovým internetem. Sledování toho, jak Amerika mizí, napsal to tady 15. To bylo přeloženo a publikováno. Imigrantsko-invazní nad angloamerickou Amerikou s tím, že Mustafa Sulejman je hlavním ředitelem pro umělou inteligenci, tedy ve společnosti Microsoft, a 42 amerických měst má nyní muslimské starosty. Americká města, tedy s největší muslimskou populací, jsou a metropolitní oblast Detroitu ve státě Michigan, zejména Dearborn a Hamtramck, a které tedy mají většinově muslimské obyvatelstvo. Peterson ve státě New Jersey, Minneapolis, Atlanta a Dallas mají rovněž velké a živé islámské komunity. Starší generace obyvatel rychle mizí. Žijeme tedy sebezničení kultury, které popsal Jean Raspail ve svém románu Tábor svatých. Je, ten tady mám, děkuji, zrovna dáme Tábor svatých, na něj koukám, takže mám. Velké a rychle rostoucí hispánské komunity. Španělština se tedy stala druhým jazykem Spojených států. Asimilace prý již neprobíhá, zatímco se Spojené státy mění v babylonskou věž. Ono je to ještě další, ale je to zkrátka. Takže já vám doporučím, ano. Vám doporučím tuto knihu. Kdo byste ji chtěli, dejte vědět, dám kontakt.
0: Já přijdu další zprávě. Ta hovoří o tom, že Tulsi Gabbardová, to je ředitelka americké národní zpravodajské služby, jinak jako plukovnice. Tak je proti hlubokému státu, ostře ho kritizuje, říká, že sabotují snahu o mír na Ukrajině a také útočí na Evropany, kteří chtějí zapojit americkou armádu do války proti Rusku. Ten útok na tzv. Hluboký stát, který obvinuje, že tedy se snaží všemi prostředky zabránit míru na Ukrajině a zatáhnout Spojené státy do přímého vojenského konfliktu s Ruskem. A na konferenci Turning Point USA tak Gabbardová prozradila, že zatím jednávají mírovou dohodu k ukončení války, tak válečníci uvnitř systému zesilují své úsilí o jejich zastavení. Jak víte, prezident Trump vytrvale neúnavně usiluje o mírovou dohodu, která by konečně ukončila válku mezi Ruskem a Ukrajinou, říká Gabbardová. Ale co jsem za ty měsíce viděla, je na mír váleční štváči v hlubokém státě zasáhnou a snaží se udělat vše, co mohou, aby je zastavili. Šéf amerických tajných služeb, nebo šéfová tedy, zdůraznila, že tyto kruhy záměrně pěstují strach a hysterii, aby ospravedlnili pokračování války. A podle ní je konečným cílem přímé zapojení americké armády do konfliktu s Ruskem, což, jak sama argumentovala, je to, co Evropská unie a NATO chtějí. A jinak popřela mediální zprávy o existenci ruských plánů na bývalého Sovětského svazu. Je to lež a propaganda, řekla, komentovala data zveřejněná agenturou Reuters v pátek s odkazem na zdroje. A ta česká agentura ochotně propaguje jménem válečných štváčů.

0: kteří chtějí podkopat neúnavné úsilí prezidenta. Která si vyžádá více než milion obětí na obou stranách. Tak na obou stranách ne. No tak dohromady ano, ale ne, že by bylo po milionu i na ruské, to ne. Takže tady falešný narrativ prezentovaný českou agenturou má za cíl zablokovat mírové úsilí prezidenta Trumpa a pěstovat hysterii a strach mezi občany. Což je to, co NATO a EU skutečně chtějí, aby přímo zatáhli americkou armádu do války s Ruskem. Živě strach a hysterie jako způsob, jako spravedlnit pokračování války. Nemůžeme to dopustit, důrazně Gabardová. Tam je jeden problém, tam si musí ohlídat prezidenta Trumpa, aby mu ty hlavy. Což teda, my se k tomu ještě dál dostaneme, což teda se bohužel děje a podle toho to potom vypadá. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme na Donýho a Venezuelu. Trump otevřeně přiznává své záměry ohledně prý Venezuely. Spojených států zaměřená na změnu režimu v Caracasu dosáhla svého vrcholu napětí poté, co prezident Donald Trump prohlásil tedy úplnou blokádu, tak samozřejmě asi si to přeložíme, všech sankcionovaných ropných tankerů vstupujících do Venezuely. Vod, nebo je opouštějící, bla, bla, bla. Venezuela označila za bezohlednou a váhažnou hrozbu, která porušuje zase mezinárodní právo. Trump své rozhodnutí odůvodnil obviněním nelegitimního Madurova režimu z používání ukradených paní s lidmi vražd a únosů na americké půdě. Tak, Trumpovo prohlášení o záměru částečná letecká i námořní blokáda, kterou na Venezuelu uvalil, představují posun k nové politice Maxiho. Samozřejmě, venezuelské zástupce náčelníka personálu Bílého domu, Stephen Miller, tedy jeden z Trumpových nejbližších poradců, toto potvrzení nebo tvrzení tedy podpořil a prohlásil, a teď poslouchejte, americký pot, vynalézavost a práce. A teď budou říkat, že jim to ukradli Venezuelci. Ach jo, Miller popsal procesy znárodňování tohoto sektoru v letech 1976 až 2007 jakožto prý největší zaznamenanou Sice se to těží ve Venezuele. A dodal, že tato vyvlastněná aktiva byla použita k financování terorismu a zaplavení amerických ulic vrahy, žoldáky a drogami. Reakce venezuelské vlády byla okamžitá a jasná. Minister vysvětlil Trumpovu groteskní hrozbu a obvinil ho z pokusu o zavedení iracionální námořní blokády s cílem ukrást bohatství země. Já se ptám, kde jsou mezinárodní společenství, kde je a co na to říká, proč jim to nevadí a proč
0: dostáváme se k novinkám odjinud. První britská média, jaderný útok Ruska je nevyhnutelný. Zajímavé konstatování. Britská média uvádí po smrti amerického vojenského poradce na Ukrajině jako víte to, tak oni tam vyšlo bez vyhlášení války tam válčit jako britské vojáky a když tam náhodou některého potká smrt, tak jako je to důvod k jadernému, tak je to důvod k jadernému útoku. No to je dobré. Státní zájemce se věnoval smrti britského výsadkáře George při sledování testování britských zbraní ukrajinskými silami za podmínek, které dosud nebyly objasněny, tak dokonce to tam odpalovali Ukrajinci, no tak to je dobré. Takže známý ruský novinář Vladimír Solovjev řekl ve svém večerním pořadu, nyní je jaderný útok na Británii nevyhnutelný. Zautočí tak ano, ale tento incident by měl být považován za casus belli, když britské ministerstvo obrany oficiálně uznalo smrt svého vojáka, který byl na aktivní službě na ukrajinské půdě. Čiže oni to i normálně přihlásili, to znamená, že Britové jsou tam bez vyhlášení války, tam s nima jako válčí. Dokonce ji teda přiznali. Takže ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že by mělo zavolat britskému

0: vyslanci Nigelu Caseymu nebo Charge d'Affaires, aby vysvětlili, co tam dělal aktivní vojenský důstojník. Sidorov řekl Solomonovi, no, mohli bychom klidně zahájit jaderný útok na Velkou Británii. A to je oficiální, protože ten dotyčný členem britských odborných sil, který zemřel na území Ukrajiny, která je v konfliktu s námi. No, kvůli tomu asi nikdo válku jako dělat nebude. Spíš by mohla být válka, jestliže tohle budou považovat Britové. Ještě navíc, že jim tam umřel, aby je opravňovala tedy k válce, tak pak samozřejmě ty Rusové budou reagovat. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme. Pokud Trump zaútočí na Venezuelu, skončí v minovém poli, říká to nějaký analytik. Známý politik. Prezident dopustil pošetilosti a zaútočil na Venezuelu. Mohl by se zaplést do dalšího Vietnamu. A kdo to říká? Renovovaný politolog Abdel Bari Atwan, který analyzuje americkou vojenskou mobilizaci kolem Venezuely. Tak. Pokud americký prezident Donald Trump tedy spáchá zločin a uskuteční své hrozby pozemního, námořního a leteckého útoku proti Venezuele, může se ocitnout v minovém poli a bude pro něj obtížné nést vysoké politické, lidské a finanční náklady této Podle šéfredaktora tohoto arabského deníku by se Trump takovým krokem mohl vrhnout tedy do dalšího Vietnamu. Jenže tento Vietnam by neležel desítky tisíc kilometrů daleko, ale přímo na takzvaném zadním dvorku Jižních Spojených států. Ještě další, tak nevím, co z toho, jestli pan Tichý k tomu má co vypíchnout.
0: Jenom dvě krátké poznámky. První poznámka je taková, že i dalším latinskoamerickým státům dojde, že prostě pokud tohle by Trumpovi prošlo, tak za chvilku, že jsou na řadě zadní dvorek se teďka upevnit a ten zadní dvorek, jak víte, tak ten by vlastně měla teď řídit v rámci BRICSu, by to měla, nebo těch sedmi království by to měla řídit Brazílie. Takže tam jako dojde velmi rychle k tomu, že ty státy se zpamatují. A věc, podívejte se, kolik je tam latinoameričanů ve Spojených státech. Tím si výsledek může být ten, že on si tam domů přinese válku. Domů, do Ameriky. Že to je druhá poznámka, ale já jsem tady udělal jednu věc, kterou se omlouvám, já jsem přeskočil jednu zprávu ze Spojených států a ta je zajímavá. Tucker Carlson říká, Putin je ve skutečnosti nejprozápadnějším politikem. A prohlásil Tucker Carlson, že tedy budou práci. Zatímco Spojené státy a Západ podle něj přispěli ke zhoršení vztahu s Moskvou. Carlson zhodnotil, že Putin je ve skutečnosti nejmírnějším a nejprozápadnějším politikem v Rusku, což je v rozporu s narrativem, který se v západních médiích budoval po léta. A Putin byl připraven spolupracovat se Západem, když hovořil o vztazích mezi Rusy v začátku 21. století a zdůraznil, že Moskva tehdy nabídla partnerství, ale to bylo odmítnuto. A je pravda, že Putin je nejmírnějším vůdcem v Rusku, tedy nejvíce pro západním. Je to velmi schopný politik. V roce 2001 jsem navrhoval, aby bylo Rusko přijato do NATO, ale s tím jsme nesouhlasili. Zeptal se Carlson. A podle něj právě taková rozhodnutí Západu přispěla k postupem zhoršování vztahu s Ruskem. Vůdci by měli být posuzováni podle toho, co udělali pro lidi. Carlson zdůraznil, že politické vůdce nelze hodnotit na základě propagandistických narrativů, ale výhradně na lidu. Konec konců vůdci jsou hodnoceni podle toho, co udělali tedy pro blaho lidu. A Putin odvedl zatraceně dobrou práci a zbytek světa to vidí, uzavřel americký novinář. Takže tolik tedy jenom ještě na doplnění. Pojďme dále.
1: Tak, počkej. Co jsme měli? Vrtulníky jsme měli. Tankery, v doprovodu válečných lodí vypnuli z Venezuely. Tak, americká armáda s letadovou lodí

pluje v oblasti. Venezuelské námořnictvo začalo doprovázet tankery. Vše tedy na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o úplné tedy námořní blokádě schválených to lodí. Podle The New York Times opustilo východní pobřeží mezi odpoledními hodinami 16. a 17. prosince pak k ránu. Americký představitel potvrdil, že Washington si povědomě věnuje manévrům karatu. Ty reakce jsou pečlivě zvažovány. Tyto kroky výrazně tedy zvyšují riziko přímého vojenského střetu mezi oběma zeměmi. Tady se vrací k té blokádě, blablabla. Eskalace přichází po měsících zvýšené americké přítomnosti v Karibiku, kdy tedy je tam přibližně 15

neviditelný. Gladio byla tajná operace a nebyla zaštítěná zákonem amerického kongresu ani mandátem Pentagonu. O její existenci vědělo jen málo federálních úředníků. Původní finanční prostředky ve výši 200 milionů dolarů pocházely z Rockefellerovy a Mellonovy nadace. Bylo ale třeba téměř přes noc vytvořit nový a stálý zdroj příjmů. Jinak by přece svět nebyl pro demokracii bezpečný. Míněno čistě sarkasticky a cynicky.

Paul Helivel. CIA, mafie a drogy. V tu dobu se začal formovat vztah mezi agenty CIA, gangstry a pašeráky drog. Tento spojovací vzorec se začal opakovat s železnou pravidelností. Od Laosu a Barmy až po Marseille a Panamu. Později Afghánistán, Latinská Amerika nebo Haiti. To jsem probíral v mém trojdílném pořadu Haiti, Somálsko-západu. Nyní si v krátkosti představme další osobu, která vstupuje do děje. Tou osobou je šéf čínské pobočky OSS, předchůdkyně CIA, plukovník Paul Helivel. Paul Helivel byl synem významného anglického nákupčího látek. Byl členem užšího kruhu OSS, který se stal známým jako Social Club. Tento Social Club je velmi zajímavý. Patřili do něj lidé jako Henry Sturgis Morgan, mimochodem syn J.P. Morgana, mladšího z proslulé banky, Nicholas Roosevelt, Paul Mellon, syn Andrewa Mellona, David K.E. Bruce, zeď Andrewa Mellona a členové rodin Vanderbiltů, Carnegieů, Dupontů a Ryanů. Paul Helivel měl tedy prvotřídní kontakty a styky s nejbohatšími Američany. Plukovník Paul Helivel měl zatraceně dobrý nápad. Napadlo ho to v Číně, kde sloužil jako šéf zvláštní zpravodajské služby OSS. Helivelův nápad nakonec vyústil ve spojení americké zpravodajské komunity a organizovaného zločinu. To vedlo ke konfliktům, válkám, povstáním a finančním otřesům. Plukovník OSS Paul Helivel totiž pěstoval přátelské vztahy s mafiány jako Charles Luciano nebo Meyer Lansky. Paul Helivel vytvořil velkou pračku peněz na Bahamách. Banka se jmenovala Castle Bank. Nikdo také nezmiňuje jeho velkolepý experiment na černošské komunitě v Harlemu. Paul Helivel byl jednoduše hlavním architektem poválečného propojení CIA a drog. V Kunmingu, městě v jihočínské provincii Yunnan, Paul Helivel vypozoroval, že vůdce Kuomintangu, čínské národní armády, generál Chiang Kai-shek, prodával čínským narkomanům opium, aby získal prostředky pro plánovanou válku své armády proti komunistickým silám Mao Tse-tunga. Jelikož Helivelovým úkolem bylo poskytovat Kuomintangu tajnou pomoc, jakou lepší pomoc by mohl poskytnout než stálé dodávky opiátů pro dobrého generála. Paul Helivel tuto myšlenku předložil svému šéfovi generálu Williamu Donovanovi. Donovan se o ní podělil s Jamesem Angletonem, Ellenem Dallisem, pozdějším šéfem CIA a Williamem Stephensonem, mistrem špionáže britské bezpečnostní koordinace. Tito činitelé nadšení tímto konceptem zařídili, aby peníze proudily k Paulu Helivelovi. Paul Helivel se nyní stal mužem, který kontroloval potrubí tajných finančních prostředků pro tajné operace v celé Asii. Peníze na opiáty měly nakonec pocházet z nacistického zlata, které Ellen Dulles a William Stephenson vyprali a zmanipulovali prostřednictvím společnosti World Commerce Corporation.

World Commerce Corporation byla finanční společností založená šéfem OSS, předchůdkyně CIA, Williamem Donovanem. To jsem řešil v mých pořadech Drogy a CIA a také v pořadu Jak Američané prali nacistické zlato.

0: krycí letecká společnost CIA. Na konci druhé světové války plukovník OSS, předchůdkyně CIA, Paul Halliwell a řada jeho kolegů z armádní rozvědky vytvořili z přebytečných letadel, včetně C-47 Dakota a C-46 Commandos, společnost Civil Air Transport. Flotila Civil Air Transport přepravovala zbraně pro pohotovostní síly Kuomintang v Barmě. Letadla pak byla naložená drogami pro zpáteční cestu do Číny. Piloti, kteří létali s těmito letadly typu Bush, byli pestrou skupinou mužů, kteří často sloužili jako agenti nebo prostředníci čínských národních partizánů a nákupčích opia. Někteří z nich byli bývalí nacisté, jiní patřili do skupiny emigrantů, která se objevuje v zemích po každé válce. Lidé, kteří tuto krycí leteckou společnost CIA založili, byli velmi zajímaví. Vedle plukovníka OSS Paula Halliwella to byli třeba Howard Hunt, proslulý aférou Watergate, potom Lucien Conen, bývalý příslušník francouzské cizinecké legie se silnými vazbami na korsickou mafii, potom Tommy Corcoran, právník sloužící u jednotky strategických služeb a generálporučík Claire Chennault, vojenský poradce Chiang Kai-shek a zakladatel létajících tygrů. Halliwell a tito lidé vytvořili model obchodování s drogami, který vyústil ve vytvoření Air America. Flotily letadel CIA, která přepravovala opiáty a kokain během vietnamského konfliktu a po něm. Drogy pro černošské komunity. Šéf OSS, předchůdkyně CIA William Donovan, vypracoval plány na vytvoření CIA. Ovšem plukovník Paul Halliwell přišel s dalším spolehlivým prostředkem, jak získat tajné financování pro Gladio a další bezpečnostní operace. CIA by mohla dodávat heroin černošské komunitě v amerických ghettech. Druhá světová válka totiž narušila mezinárodní lodní dopravu a zavedla přísnou ostrahu pobřeží, která téměř znemožnila pašování heroinu do Spojených států. Zásoby heroinu byly malé a mezinárodní zločinecké syndikáty se dostaly do rozkladu. Opiáty se ovšem stávaly módou jazzové scény v Harlemu a poptávka po heroinu mezi černošskými hudebníky v New Yorku, kde mohl jeden šluk stát až $100, den ode dne rostla. Plukovník Paul Halliwell, který jednal s barmskými drogovými barony, si tuto skutečnost velmi dobře uvědomoval. Tato představa se nijak nevymykala protokolu OSS, předchůdkyně CIA. Halliwell a jeho kamarádi z armádní rozvědky v Číně se už Chile podíleli na zajišťování dodávek opia generálu Chiangovi a barmským narkomanům. Šéf OSS William Donovan, její důstojník James Angleton a šéf CIA Ellen Dulles považovali Halliwellův návrh za vyslyšenou modlitbu. Prodej špeku černošské jazzové subkultuře by americké rozvědce zajistil stálý přísun příjmů pro Gladio po celou poválečnou éru. Trumanova vláda totiž nevyčlenila ve federálním rozpočtu žádné prostředky na tajné poválečné operace.
1: Tukoni.
0: Charles Luciano a Mayer Lenski, CIA a sicilská mafie. Šéf OSS, předchůdkyně CIA, William Donovan se rozhodl, že realizace Helivelova drogového plánu mu umožní využít Charlese Luciana a sicilskou mafii. Charles Luciano, narozený na Sicílii jako Salvatore Lucania, se stal předním americkým mafiánem. V roce 1931 vytvořil s Mayerem Lenskym svým dlouholetým přítelem a komplicem, takzvanou komisi. Tato komise nakonec řídila organizovanou zločineckou činnost v Americe tím, že stanovovala územní hranice, řešila vnitřní spory a rozhodovala o vraždách ve vlastních řadách. Ve správní radě zasedalo 12 mafiánských bosů, v jejímž čele stál Charles Luciano. Během prohibice získali Charles Luciano a Mayer Lenski kontrolu nad newyorskými doky a odbory dlouhých nákladních lodí, aby mohli zásobovat manhattanskou whisky, rumem z Karibiku a whisky z Kanady. Když v letech 1927 až 29 vypukla krvavá válka mezi rodinami Giuseppeho Maseria a Salvatora Maranzana, Charles Luciano ji ukončil tím, že zařídil odstranění obou mafiánských šéfů. Pak stanovil zákon těm, kteří přežili. Vysvětlil jsem jim, že všechny ty válečné koniny skončily, vysvětloval Luciano později. Řekl jsem jim, že podnikáme v oboru, který se musí neustále hýbat, aniž by každé dvě minuty docházelo k výbuchům. Že srážíme chlapy jen proto, že pocházejí z jiné části Sicílie. Že nám takové svinstvo dělá špatné jméno a že nemůžeme fungovat, dokud to nepřestane.

heroin a děvky. Na konci prohibice Charles Luciano dovážel heroin od čínských válečníků ze Šangaje a Tianjinu, který byl poté rafinovaný v laboratořích kontrolovaných korzickou mafií. Produkt, který se dostal do ulic a opiových doupat Bostonu, New Yorku, Filadelfie, Los Angeles a San Francisca, měl méně než 3% čistotu, protože byl silně říznutý cukrem nebo chininem. Navíc překvapivé množství produktu neobsahovalo vůbec žádný heroin. Heroin představoval nepatrnou část obchodu komise. Před druhou světovou válkou bylo v Americe méně než 20 000 závislých na heroinu a na celém světě se ho ročně vyrobilo méně než 1000 kilogramů. Užívání drogy v Americe zůstávalo do značné míry omezené na asijské přistěhovalce a černošské hudebníky a většina nejzasvěcenějších mafiánů se vyhýbala prodeji drog jako nemorální a nemožné činnosti. Například mafián Joe Bonanno ve svých pamětech napsal: Moje tradice staví narkotika mimo zákon. Čestní muži s narkotiky neobchodují. Ovšem Charles Luciano byl z tohoto kodexu cti výjimkou. Založil obchod s heroinem s tureckými a čínskými obchodníky s opiem a značné množství dobrého zboží si schovával pro ženy, které pracovaly v jeho nevěstincích. Drogy sloužily k posílení jejich závislosti na jeho velkorysosti a dobré vůli. Kombinace organizované prostituce a drogové závislosti se skutečně stala jednou z Lučánových obchodních značek. Do roku 1936 ovládal 200 newyorských nevěstinců, ve kterých zaměstnával 1200 prostitutek. Tyto podniky mu zajišťovaly roční příjem v odhadované výši 10 milionů dolarů. 2. února 1936 zahájil americký státní zástupce Thomas E. Dewey razii v nevěstincích na Manhattanu a v Brooklynu. Při této razii bylo zatčeno 10 pasáků a 100 prostitutek. Několik prostitutek, které nebyly schopné sehnat hotovost na vysoké kauce ve výši 10 000 dolarů, které jim uložil předseda soudu, se s Dewim dohodlo na svém propuštění tím, že Charlese Luciana označili za vůdce své skupiny. 7. června byl Lucky usvědčen z 62 případů nucené prostituce a odsouzený ke 30 až 50 letům na tvrdo v Clintonově nápravném zařízení ve státě New York. Dokonce i ve věznici tak přísné, že se jí říkalo Malá Sibiř, se Lučánovi podařilo podplatit vězeňské úředníky dostatečnou hotovostí, aby získal nejen soukromou celu na nejlepším bloku, ale také osobního komorníka, který mu žehlil kalhoty a hedvábné košile a zkušeného kuchaře, který mu připravoval jídlo. Ředitel věznice mu také povolil přijímat stálé návštěvy, včetně Vita Genoveseho, jeho podřízeného, a Majera Lenského, jeho dlouholetého parťáka ve zločinu. Jak dostat Luciana z basy? V červnu 1942 vymysleli Frank Costello, Albert Anastasio a Tony Anastasio, tři Lucianovi nejbližší zločinci, plán, jak dostat svého kumpána z vězení. Rozhodli se zinscenovat incident, který by si vyžádal Lucianovo propuštění z Malé Sibiře. Jak Luciano později řekl svým životopiscům, Frank Costello se se mnou okamžitě spojil. Albert ten nápad vymyslel se svým bratrem tvrdákem Tonym. Albert říkal, že chlapi z námořní rozvědky byli všude v docích a mluvili s nimi o bezpečnosti. Byli k smrti vyděšení, že všechny věci podél Hudsonu, doky, lodě a ostatní jsou ve velkém nebezpečí.
musel to být člověk jako Albert, aby vymyslel něco opravdu šíleného. Jeho nápad byl dát námořnictvu opravdu velkou sabotáž, něco tak velkého, aby to vyděsilo celé posrané námořnictvo. SS Normandie, francouzská luxusní loď, byla přestavěna na transportní loď pro spojenecké síly. Když byla zapálená u Mola 88 v newyorském přístavu, z incidentu byli obviněni nacističtí špioni. Úřad námořní rozvědky požádal o pomoc představitele odborů na nábřeží, včetně Joea Lanziho a Tonyho Anastázia, aby zabránil dalším sabotážím. Joe Lanza a Tony Anastázio důstojníky informovali, že odpovídající bezpečnost může zajistit pouze Luciano, který na nábřeží vládl železnou rukou po mnoho let. Velitel poručík Charles Radcliffe Heffenden navštívil Luciana ve věznici. Nabídl mu příslib milosti a deportace na rodnou Sicílii výměnou za jeho pomoc při zabezpečení přístavu a zabránění stávkám manhattanských dělníků. Tak se rozběhla operace Underworld a Luciano se z mafiánského zločince stal agentem americké námořní rozvědky.

operace Husky, US Army, Welcome in Sicilia. Dubna 1943 byla USS, předchůdkyně CIA, pověřená realizací plánů spojenecké invaze na Sicílii. Plánovači pro náčelníky amerických štábů vypracovali zprávu nazvanou Zvláštní vojenský plán pro psychologickou válku na Sicílii, která doporučovala navázat kontakt a spojení s vůdci separatistických skupin, nespokojenými dělníky a tajnými radikálními skupinami, například mafií, a poskytnout jim veškerou možnou pomoc. Zprávu schválil sbor náčelníků štábů ve Washingtonu a příkaz k navázání spojení s mafií byl odeslaný šéfu OSS Williamu Donovanovi. Earl Brennan, ředitel OSS v Itálii, se obrátil na monsignora Giovanniho Montiniho, vatikánského státního podsekretáře, který se měl stát papežem Pavlem VI. S žádostí o pomoc při vyhledávání odpůrců fašistického režimu na Sicílii. Budoucí papež Montini Earlu Brennanovi navrhl, aby se obrátil na Calogera Vicínyho. Calogero Vicini byl šéfem všech mafiánských skupin v Itálii. Pocházel ze zločinecké rodiny Vicini Agostino. Mussolini ho uvěznil za podporu křesťanských demokratů a odpor k fašismu. Earl Brennan tuto informaci předal svému šéfovi Williamu Donovanovi, který věděl, že nikdo z OSS nemá bližší vazby na klan Vicini než Charles Luciano. Charles Luciano se narodil necelých 15 kilometrů od města Villalba, kde jeho mafiánští příbuzní stále pracovali pro Dona Cala. Na žádost Williama Donovana se v Lučánoho cele znovu objevil velitel americké námořní rozvědky Charles Radcliffe Heffenden s žádostí o pomoc. Charles Luciano mu vyhověl tím, že sepsal komuniké, které pak bylo schozené z letadla poblíž statku Dona Cala. O dva dny později se do města Villalba vřítily americké tanky. Don Calo a jeho muži nasedli do tanků a následujících 6 dní vedli divizi západní Sicílii a organizovali podporu postupujících amerických jednotek mezi místním obyvatelstvem. Jednoduše mafie vedla americké tanky a kompletní americkou armádu. Díky úspěchu této operace Husky, což byl krycí název pro spojeneckou invazi na Sicílii, byl Don Calo jmenován starostou města Villalba. Jakmile se ujal veřejné funkce, zavraždil Don Calo místního policejního náčelníka, který se mu zdál příliš zvědavý. Další mafiáni na naléhání OSS převzali pozice politické moci. Giuseppe Genco Russo, druhý muž Dona Cala, se stal starostou Mussomely, zatímco další členové zločinecké rodiny Vicini Agostino se stali hlavními řídícími úředníky dalších měst a vesnic na západní Sicílii. Tato jmenování byla pochopitelná. Šéf OSS William Donovan chtěl mít ve vedení antifašisty. A mafiáni byli zcela jistě antifašisté, protože mnozí z nich strávili válečná léta v Mussoliniho vězeních. Američané tak nejenže oživili a vzkřísili mafii na Sicílii, ale podporovali ji a nominovali členy mafie do vedoucích politických pozic. Ostatně mohu citovat. Například Michele Pantaleone, který pozoroval oživení mafie ve své rodné vesnici Villalba, píše: v roce 1952 se mafiáni stali členy mafie. Okupace spojenců a následná pomalá obnova demokracie obnovili mafii s její plnou mocí. Znovu ji postavili na cestu k tomu, aby se stala politickou silou. Vrátili mafii zbraně, které jí fašismus sebral. Návrat mafie na Sicílii se stal pro obyčejné Sicilany noční můrou. V letech 1944 až 60 si mafiánští bosové objednávali v průměru 3 vraždy týdně. Mafie ale díky Američanům posilovala dál.
pravá ruka Charlese Luciana, byl Vito Genovese. Právě tento Vito Genovese byl jmenovaný hlavním překladatelem pro velitelství americké armády v Neapoli. Ale tím to zdaleka nekončilo. Vojenským guvernérem v Itálii byl jmenovaný také bývalý newyorský viceguvernér Charles Poletti. Toho zase Charles Luciano označil za jednoho z našich dobrých přátel. Díky Polettimu ovládali Genoveseho muži hlavní italské přístavy. Tím logicky i většinu černého trhu s americkým a sicilským zbožím, jako je mouka, olej, cukr, fazole, sůl a cigarety. I Genoveseho nejnižší řadoví pěšáci vydělávali balík. Například později před porotou v Palermu Luciano Legio Genoveseho poskok vysvětloval. Jak jsem nahromadil své jmění? Dělal jsem černý trh během války i po ní. Válka skončila. A co teď? Když mafie ovládla italské přístavy, nastal čas pro realizaci plánu plukovníka Paula Helivela na financování CIA. Plánu, který se opíral o Lučánovu síť distribuce narkotik v ulicích amerických měst. Americký ministr námořnictva James Forrestal, úředníci USS Ellen Dulles a Murray Garfin a velitel poručík Charles Radcliffe Heffenden vyvíjeli nátlak na newyorského guvernéra Thomase E. Dewayho. Právě tento newyorský guvernér předtím jako prokurátor postavil Charlese Luciana před soud. Proto na něj naléhali, aby Lucianovi zmírnil trest odnětí svobody a deportoval ho do Itálie. Dewey vyhověl, přestože šlo o bezprecedentní krok. Luciano byl americkým občanem a deportaci nepodléhal. Málo kdo ale vyjádřil pobouření, když byl americký zločinec číslo 1 umístěný na palubu 70-tunové nákladní lodi Laura Klein, aby bezpečně odplul do Neapole. 3 roky po vyplutí lodi byl James Forrestal, který si vedl podrobné záznamy o svých jednáních týkajících se Luciana, vyhozený z okna 16. patra námořní nemocnice Bethesda, kde byl pacientem. Pomsta chutná za studena. Helivelův plán také vyžadoval návrat Lucianovy pravé ruky Vita Genoveseho do Ameriky kvůli vytvoření systému distribuce heroinu do nočních klubů v Harlemu. To představovalo problém, protože Vito Genovese byl uprchlík hledaný za vraždu Ferdinanda Boča, dalšího mafiána. A tak bylo třeba přijmout opatření, která by Genovesemu zajistila svobodu. 2. června 1945, den po příjezdu do newyorského přístavu, byl Vito Genovese obžalovaný u soudu a přiznal se k nevině. O týden později si Peter LaTempa, klíčový svědek obžaloby, vzal lék na žlučové kameny a byl nalezen mrtvý ve své samotce, kam byl umístěn kvůli ochraně. Pozdější pitva odhalila v jeho těle tolik jedu, že by zabil 8 koní. 10. června byl Jerry Esposito, druhý svědek, nalezený zastřelený u silnice v Norwoodu ve státě New Jersey. Všechna obvinění proti Genovesovi byla stažená. V poznámce z 30. června 1945 brigádní generál Carter Clark napsal, že záznamy týkající se Genoveseho z vojenské rozvědky jsou tak horké, že by měly být založené a neměly by se podnikat žádné kroky.
Hurá na Kubu. V létě 1946 Charles Luciano přijel do svého rodného města Lercara Fridi na Sicílii, kde se mu dostalo hrdinského uvítání. Stovky lidí lemovaly ulice a mávaly malými americkými vlajkami. Čtyřčlenná kapela hrála The Stars and Stripes Forever, zatímco starosta zahalený do červené šerpy vyprovázel amerického mafiána z policejního auta. Charles Luciano ve své autobiografii později přemítal. Polovina lidí, které jsem na Sicílii potkal, byla v mafii. A tou polovinou lidí myslím i polovinu policistů. Protože na Sicílii to chodí takhle. Nejdřív mafie, pak vlastní rodina, pak firma a pak zase mafie. V říjnu odcestoval Charles Luciano na žádost amerických zpravodajských agentů na Kubu. Tady se setkal s Frankem Costellem, jeho pravou rukou Vitem Genovézem, Albertem Anastáziou a Mayerem Lenským, aby s nimi projednal Helivelův plán na distribuci drog do amerických měst s černošskými komunitami. Přítomní byli také Mike Miranda, Joseph Malocho, Joe Adonis, Tommy Lucchese, Joe Profaci, William Moretti, bratři Fischettiové, což byli dědicové Al Caponeho a Santo Trafficante. Všichni významní členové americké mafie. Konference se konala v hotelu Nacional, kde Frank Sinatra na počest Luciana debutoval jako zpěvák v Havaně. Několik mafiánů sice vyjádřilo svůj nesouhlas s Lučánovým plánem. Tvrdili, že obchodování se šrotem je pod jejich úroveň. Na konci konference ovšem všichni nabyli přesvědčení, že poskytování heroinu černochům znamená prostě dát jim to, co chtějí. A koho zajímá, co se stane s negry?

CIA na scéně. Září 1945 americký prezident Harry Truman zrušil OSS a její tajné zpravodajské a kontrašpionážní složky, zařadil pod ministerstvo války jako útvar strategických služeb. Během několika měsíců se tento útvar přeměnil na Národní zpravodajský úřad a ústřední zpravodajskou skupinu Central Intelligence Group, další předchůdkyni CIA. Samotná CIA byla vytvořena v roce 1947 na základě zákona o národní bezpečnosti. CIA byla vyňatá z povinnosti zveřejnit svou organizaci, funkce, úředníky, tituly, platy nebo počty zaměstnaných pracovníků. Dokonce i její získávání a rozdělování finančních prostředků bylo skryté před kontrolou amerického kongresu a soudů. Jak vysvětlil Tom Braden, vysoký operační úředník CIA na počátku 50. let? Protože CIA byla nezodpovědná, mohla si najímat, kolik lidí chtěla. Agentura se nikdy nemusela zodpovídat za peníze, které utratila, s výjimkou prezidenta, pokud chtěl vědět, kolik peněz utratila. Jinak byly prostředky nejen nezodpovědné, ale také neúčtované, takže neexistovaly žádné prostředky, jak je kontrolovat. Mohla si najímat armády, mohla si kupovat banky. Americký prezident Harry Truman pověřil Elena Dallise dohledem nad organizací CIA. V souladu s protokolem OSS rekrutoval Ellen Dulles téměř výhradně elitu národa. Milionáře, bankéře a právníky z Wall Streetu, členy celostátních zpravodajských médií a vědce z Ivy League. Mezi nově naverbovanými byli Desmond Fitzgerald, Tracy Bernis a Tommy Corcoran, tři právníci vystudovaní na Harvardu, Richard Beisel, profesor ekonomie z Yaleovy univerzity, nebo William Buckley, mladší další absolvent Yaleovy univerzity a syn významného ropného magnáta. Dále Philip Graham, absolvent Harvardu a budoucí majitel deníku Washington Post. William Colby, absolvent Princetonu a Kolumbijské právnické fakulty. A Richard Mellon Scaife, hlavní dědic Mellonova bankovního, ropného a hliníkového jmění. Výkonným ředitelem CIA se stal kontraadmirál Roscoe Hillenkoetter z americké námořní rozvědky. Šéfem tajných operací byl jmenovaný bývalý pracovník OSS a právník z Wall Streetu Frank Wisner. První starostí nově vytvořené ústřední zpravodajské služby bylo financování, protože ve federálním rozpočtu na ni nebyly vyčleněné žádné prostředky. To mělo být vyřešené realizací geniálního nápadu plukovníka Paula Helivela. Jak financovat CIA? Drogy do Harlemu. V létě 1947 Frank Wisner a James Angleton vyladili podmínky pracovního vztahu mezi CIA a mafií. Meyer Lansky a Paul Helivel měli v tandemu řešit finanční stránku drogového podniku prostřednictvím General Development Corporation. General Development Corporation byla krycí společnost v Miami. James Angleton měl řešit případné právní spory mezi mafií a CIA prostřednictvím newyorského právníka Maria Broda. 200 kilogramů heroinu pro zkušební provoz mělo pocházet od Schiaparelli, jedné z nejuznávanějších italských farmaceutických společností. Produkt měla sicilská mafie dopravit v bednách z pomeranči. Polovina pomerančů v bednách byla vyrobená z vosku a naplněná 100 gramy čistého heroinu.
Další heroin byl zabalený do plechovek sardinek, kol sýra a sudů s olivovým olejem. Drogy dorazily na Kubu, kde byl heroin rozřezaný v laboratořích kontrolovaných klanem trafikante. Drogy se pak převážely do New Yorku, kde se distribuovaly v jazzových klubech v Harlemu. Tato operace X se rozběhla na konci roku a setkala se s neuvěřitelným úspěchem. Budoucnost Gladia a dalších tajných podniků už nebyla ohrožena. Analýza Paula Helivela byla správná. Jazzové kluby byly ideálním místem pro prodej heroinu. Brzy se někteří z předních černošských hudebníků v Americe, jako Billy Holiday, Theodore Navarro a Charlie Parker, stali beznadějnými feťáky. Někteří z nich zemřeli na předávkování. Harry Anslinger, tehdejší šéf úřadu pro narkotika, k tomuto vývoji řekl: jazzoví umělci nejsou ani ryby, ani ptáci. Nedostává se jim milionové ochrany, jakou si mohou dovolit Hollywood a Broadway pro své hvězdy, které se staly závislými. A je jich mnohem víc, než se kdy dozvíme. Možná je to proto, že jazz, kdysi považovaný za dekadentní druh hudby, má dnes jen symbolickou vážnost. Jazz vyrostl tak říkajíc vedle zločinu. Kluby pochybné pověsti byly po dlouhou dobu jedinými místy, kde jej bylo možné slyšet. Plukovník Albert Kerone, newyorský policista, sloužil nové drogové síti jako taškář CIA, který platil strážcům zákona, aby se tak říkajíc koukali jinam, když se v Harlemu a dalších černošských komunitách distribuovaly drogy. Albert Kerone, člověk stvořený v rámci zločinecké rodiny Genovese, také vybíral peníze za platby za drogy a později za peníze, které měl prát Vatikán od mafiánských rodin v New Yorku, New Jersey a Pensylvánii. Jako uznání za své služby se tento policista-taškář stal velkým rytířem suverénního maltéského vojska, které bylo popsané jako vojenská odnož Svatého stolce. Ochrana obchodu s drogami se projevila v tom, že v letech 1947 až 67 neprovedly americké úřady ani jeden větší zátah na drogy, přestože počet závislých na heroinu vzrostl z 20 tisíc na 150 tisíc. Tento úspěch drogového podniku zvýšil obavy CIA z utajení jejich vazeb na organizovaný zločin. Na naléhání kontradmirála Hillenkoetra archiváři úřadu námořní rozvědky shromáždili a spálili všechny záznamy týkající se Charlese Luciana, včetně podmínek jeho podmínečného propuštění. Každý, kdo by se pokoušel vypátrat historii obchodu s heroinem v Americe, by jen těžko hledal fakta. Červený poplach v Itálii. Hlavní starostí CIA byla situace v Itálii, kde se italská komunistická strana chystala převzít kontrolu nad vládou. Od konce roku 1943 do poloviny roku 1944 se italská komunistická strana zdvojnásobila a stále sílila. Poválečná Itálie byla připravená stát se první komunistickou zemí v západní Evropě. Statisíce obyvatel severu buď aktivně podporovali, nebo aktivně bojovali za partyzánské hnutí, které nakonec vytlačilo německou armádu z Itálie. Byli to partyzáni, kteří zajali Mussoliniho a pověsili ho s jeho milenkou hlavou dolů. Byli to partyzáni, kteří po skončení války pokračovali v atentátech na fašisty. A byli to partyzáni, kteří tvořili komunistickou stranu. V roce 1946 se rozdělení v zemi vyhrotilo.
Lidé na severu chtěli komunistickou republiku a lidé na jihu chtěli katolickou monarchii. Na Sicílii byl vzestup komunistů ještě znepokojivější. Girolamo Licausi, přední komunista na ostrově, vyburcoval masy svými požadavky na přerozdělení feudálních pozemků. V roce 1947 podpora levice, která na Sicílii nikdy předtím nebyla silná, z ničeho nic prudce vzrostla. Celou Itálii ohromily provinční volby, ve kterých drtivě zvítězili komunisté. Vzhledem k tomu, že na rok 1948 byly v Itálii naplánované celostátní volby, čelili američtí představitelé strašidlu, že se k moci dostane koalice pod vedením komunistů. Nebudu se tím zabývat podrobně, protože jsem to řešil v mém dokumentu Tajná síť Gladio. Šlo o první číslovaný dokument přísně tajné zprávy NFC 1/1 ze 14. listopadu 1947. Přesně ten dokument jsem probíral v prvním díle Tajné sítě Gladio. Právě v té době byl vytvořený proslulý úřad pro koordinaci politiky Office of Policy Coordination po CIA. Také jsem ho probíral v Gladiu, nebo v mém dokumentu Drogy a CIA. Tento úřad byl oprávněn zapojit se do polovojenských operací, stejně jako do politické a ekonomické války. Oprávnění k takovým tajným akcím bylo podle ředitele CIA Franka Weisnera obsažené v souhrnné doložce k zákonu o národní bezpečnosti z roku 1947. Tato souhrnná doložka CIA udělovala právo zapojit se do funkcí souvisejících se zpravodajskými informacemi ovlivňujícími národní bezpečnost. Američané jako první zaměřili své úsilí do Itálie. Podle CIA mohli vítězství komunistů odvrátit jedině Charles Luciano a Don Cala. CIA měla teď díky distribuci drog po celé Americe do černošských komunit peníze, jak toto úsilí mafie zaplatit. Peníze samozřejmě nemohly být vyplacené přímo Lučánovi a klanu Dona Cala. Musely být nasměrované přes finanční firmu, která by nepodléhala kontrole agentů amerického ministerstva financí, italských bankovních kontrolorů ani mezinárodních daňových kontrolorů. Takovou imunitu měla pouze jedna instituce, která se nacházela v srdci Vatikánu. Vatikánská banka. Vatikánská banka je soukromou finanční institucí sídlící uvnitř Vatikánu. Byla založena v červnu 1942 papežem Piem XII. A Bernardínem Nogárem. Banka sídlí v baště Mikuláše V., kruhové věži, která byla postavená v roce 1452, aby odvrátila hrozbu saracénské invaze. Jejím úkolem je chránit a spravovat majetek určený pro náboženská díla nebo charitu. Podle italského právníka Settinio Caridiho, tato vatikánská banka přijímá vklady pouze od nejvyšších církevních představitelů a subjektů. Řídí ji prezident, ale dohlíží na ni 5 kardinálů, kteří jsou přímo podřízení Vatikánu a vatikánskému státnímu sekretáři. Protože se o každodenních operacích a transakcích banky ví jen velmi málo, bývá často označovaná za nejtajnější banku na světě. Vatikánská banka zůstává suverénní finanční agenturou v rámci suverénního státu. Je samostatným subjektem bez korporátních nebo církevních vazeb na jakoukoliv jinou agenturu Svatého stolce. Jako takovou ji nelze nutit k nápravě křivd ani těch nejzávažnějších porušení mezinárodního práva.
Nelze ji ani přinutit, aby vydala zdroj jakéhokoliv vkladu. Banka spadá pod přímou jurisdikci papeže. Patří papežovi a papež ji kontroluje. Vstup do Vatikánské banky střeží švýcarská stráž a hermeticky uzavřené bronzové dveře se otevírají pouze vybraným členům římské kurie, řídícímu orgánu celé římskokatolické církve. Bernardino Nogara, který se stal prvním prezidentem Vatikánské banky, zahájil proces pravidelného ničení všech záznamů o transakcích banky, včetně vkladů a investic, aby její operace zůstaly volné a prosté veřejné i soukromé kontroly. Každý, kdo hledá informace o obchodech banky, dokonce i o její podnikové organizaci, objeví ve vatikánských archivech jen o málo víc než prázdné složky. Stopy papírů se pohybují mezi třemi samostatnými a odlišnými představenstvy. Jedno představenstvo tvoří vysoce postavení kardinálové, druhé mezinárodní bankéři a třetí vatikánští finanční úředníci. Ani tyto záznamy však nelze předvolat k nahlédnutí. Zůstávají důvěrnými dokumenty svrchovaného státu, do kterých lze nahlížet pouze na základě zvláštního povolení papeže. Svatý stolec samozřejmě každoročně povinně zveřejňuje finanční zprávy. Tyto zprávy, zobrazující zisky a ztráty, se zdají být vyčerpávající. Obsahují pečlivé záznamy o příjmech a výdajích každé agentury v rámci Svatého stolce, s výjimkou Vatikánské banky. Jméno této agentury se v žádné bilanci neobjevuje. Ze všech zveřejněných zpráv vyplývá, že tento církevní subjekt neexistuje. Vyšetřovatelé sledující papírovou stopu se nevyhnutelně dostávají do slepé uličky. Všechny interní dokumenty a externí zprávy obsahují prohlášení, která Vatikánskou banku vyjímají z jakéhokoliv nařízení nebo normy protokolu. Vzhledem k jeho tajnému fungování mohou být do Vatikánské banky průběžně ukládané miliony a bez možnosti odhalení směrované na účty švýcarských bank. Pro CIA a sicilskou mafii to bylo ideální místo k praní špinavých zisků z obchodu s narkotiky. Pro římskokatolickou církev zase k financování její politické mise. A podle výboru Rady Evropy pro boj proti praní špinavých peněz zůstává i za papeže Františka jednou z hlavních světových praček špinavých peněz. V roce 1947 byl papež Pius XII. Více než ochotný nechat černé peníze protékat svou bankou. Trumanova administrativa už předtím poslala Svatému stolci více než 350 milionů dolarů na hospodářskou pomoc a politické platby. Papež tyto prostředky použil na reaktivaci křesťansko-demokratické strany, která byla zrušená za Mussoliniho vlády, a na založení 20 000 buněk této strany po celé Itálii. Svatý otec také získal dalších 30 milionů dolarů z Trumanova balíčku pomoci na vytvoření katolické akce. To byla organizace, která měla vytvářet propagandu proti komunistům. Americký kardinál Francis Spellman byl následně vyzvaný, aby se postavil do čela kampaně sponzorované Vatikánem. Tato kampaň měla povzbudit italské Američany, aby vyzvali své příbuzné ve staré vlasti k hlasování proti komunistům. Osud Itálie závisí na nadcházejících volbách a na konfliktu mezi komunismem a křesťanstvím, mezi otroctvím a svobodou, napsal Spellman v letáku, který byl distribuovaný v katolických farnostech po celé Americe. Kardinál také zařídil bombardování Itálie rozhlasovými zprávami od amerických celebrit, jako byli Frank Sinatra, Bing Crosby a Gary Cooper, které vyzývali lid, aby se postavil na podporu křesťanských demokratů, aby zastavil růst komunismu.

0: Krysí stezky. Papež Pius XII. Si brzy uvědomil, že bude potřebovat další miliony v hotovosti od strýčka Sama, protože 50% Italů se přidalo na stranu komunistů. Američtí zpravodajští agenti mu nebyli cizí. Na konci války papež spolu s monsignorem Giovannim Battistou Montinim, později papežem Pavlem VI., spolupracoval s Ellenem Dulesem a OSS na vytvoření legendárních krysích stezek Red Lines. Tyto krysí stezky sloužily k pomoci nacistům při útěku z Evropy. Několik prominentních nacistů, včetně Voltra Raufa, který vedl vyhlazovací jednotku SS napříč Itálií, zůstávalo stále ukryto ve Vatikánu. Víme, že páter Krunoslav Draganovič, františkánský mnich, byl členem Ustašovců, tedy chorvatské fašistické skupiny za druhé světové války. Také Draganovič spolu s dalšími lidmi zřídili krysí stezky, po kterých mohli váleční zločinci, včetně členů nacistického vrchního velení, unikat do jihoamerických a jiných útočišť. Mnozí z uprchlíků dostali vatikánské pasy a do svých nových úkrytů cestovali v kněžském rouchu. V roce 1947 Američané vypláceli otci Draganovičovi $1,400 za každého válečného zločince, který jim byl předaný do péče. Řízení krysích stezek vyžadovalo časté návštěvy Argentíny, oblíbené země nacistických uprchlíků. Počátkem 50. let se jihoamerická země hemžila nacistickými zločinci, včetně Adolfa Eichmanna, důstojníka SS, odpovědného za provedení konečného řešení židovského problému. Jen do samotné Ameriky se dostalo přes 1600 nacistických vědců a na nich závislých osob, aby tu zahájili kosmický věk. Mnozí z těchto nacistů nakonec pracovali jako konstruktéři a inženýři letadel ve společnostech Glenn L. Martin Company, později Lockheed Martin Corporation a Republic Aviation. Šlo ovšem o rozsáhlejší odliv německých techniků a vědců a rabování německých patentů v rámci operace Paperclip. Její skutečný význam, a ne pouze veřejně prezentované špičky ledovce, jsem probíral v mém pořadu Největší krádež německých patentů po druhé světové válce Američany. Jedním z prominentních nacistů byl Klaus Barbie, zvaný Lyonský řezník. Po válce Barbieho americká rozvědka umístila do bezpečného domu v Augsburgu novou identitu a poskytovala mu štědré stipendium ve výši $1,700 měsíčně. Následně Američané zařídili Barbieho útěk do Bolívie. Během svého 20-letého pobytu v Jižní Americe Barbie navázal úzké vztahy s La Mafia Cruzena. To byl drogový kartel vytvořený Hugem Banzérem Suárezem, mužem vycvičeným americkou armádou ve Fort Hunt a Escuela de Golpes v Panamě. Tím si nacista Klaus Barbie zajistil nový zdroj financování pro organizování útoků proti levicovým režimům v Latinské Americe. Ve Vatikáně také existovala Caritas Italiana. Řídil ji monsignor Karl Bayer. Šlo o vatikánskou charitativní organizaci, která poskytovala ochranu německým vojákům a sympatizantům nacismu. Tato ochrana zahrnovala vydávání cestovních dokladů pro uprchlíky s novou identitou. Mezi tyto uprchlíky patřily tak významné osobnosti, jako byl Hans Häfflmann, hlavní postava programu Eutanázie Třetí říše, a Martin Bormann, Hitlerův osobní tajemník. Uprchli ale také další nacisté, jako například Eduard Rošman, známý jako řezník z Rigi, Franz Stangl, velitel vyhlazovacího tábora Treblinka, dále osvětimský anděl smrti Josef Mengele, potom velitel tábora Sobibor, Gustav Wagner, dále organizátor deportací Židů z Francie a Slovenska, Alois Brunner nebo Hauptsturmführer Erich Priebke, zodpovědný za masakr italských partizánů v Římě roku 1944. Biskup Alois Hudal byl další osobou, která organizovala krysí stezky pro prchající nacisty. Je známý také dopis, ve kterém biskup Hudal v roce 1948 požádal argentinského diktátora Juana Perona o vydání 5000 argentinských víz pro bývalé vojáky nacistické Třetí říše. Hudal ve svých zápiscích potvrdil, že podle něj byla pomoc nacistickým válečným zločincům podporou spravedlivé věci v boji proti bolševismu, která by se měla očekávat od každého pravého křesťana. Po boku biskupa Hudala stál při organizování krysích stezek také monsignor Karlo Petranovič, další ustašovský válečný zločinec, který uprchl z Chorvatska přes Rakousko do Itálie. Dalším organizátorem krysích stezek byl už zmíněný páter Krunoslav Draganovič, chorvatský profesor teologie a pašerák válečných zločinců z Chorvatska. V 50. a 60. letech se Dragunovič objevoval na výplatní pásce amerického Pentagonu. V rámci organizace krysích stezek šlo také o nacistické zlato. Propašovalo se více než 80 milionů dolarů ve zlatých a stříbrných prutech z ustašovské pokladny v Chorvatsku do Vatikánské banky. Svatá matka církev byla velmi potěšená, že obdržela vklad do úschovy. V roce 1945 vedl papež Pius 12. soukromé audience s Williamem Donovanem, aby s ním projednal realizaci Gladia a vyznamenal ho jako křižáka proti komunismu velkokřížem řádu svatého Silvestra, nejstarším a nejprestižnějším papežským rytířským řádem. Nyní byl svatý otec nadále odhodlaný udělat všechno, co je v jeho světských silách, aby zabránil bezbožným silám komunismu ovládnout Řím, svaté a věčné město, včetně prolití krve. Závěr. To je konec dnešního prvního dílu, co uslyšíte příště. Příště se podívám podrobněji na Vatikánskou banku, ale také na zednářské lóže a maltéské rytíře. Je důležité pochopit, kdo patřil do těchto organizací, protože tito lidé se navzájem podporují v dalších zločinných operacích.
1: To je všechno v rámci této části této epizody Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Já doufám, že se vám i tento díl líbil, milí posluchači, že mě

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by

0: existovat.
1: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
2: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se o nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
3: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
4: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, až jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
5: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
6: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
7: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k Fiobance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
8: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
9: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
10: A uvědomte si, vážení,
4: Společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
0: Vítejte. Dnes se podíváme na zdroje, které popisují jedno ze, no, asi nejbizarnějších spojenectví moderních dějin.
10: Přesně tak. Vzniklo v podstatě v troskách druhé světové války.
0: A ti aktéři jsou opravdu překvapiví. Mluvíme tu o čerstvě zrozené CIA, sicilské a americké mafii a dokonce i o Vatikánu.
10: Ano. A naším úkolem dnes bude rozplést, jak tahle, řekněme, nesvatá trojice položila základy pro tajné operace v poválečné Evropě.
0: A hlavně, jak to celé dokázala financovat. Ten příběh se táhne od kanceláří nacistických generálů až po doky v New Yorku.
10: A je to příběh, který se, no, v oficiálních učebnicích dějepisu obvykle přeskakuje.
0: Přitom je klíčový.
10: Přesně. Tahle spojení totiž nevysvětlují jen vznik těch tajných stay behind armád NATO, které měly bojovat proti případné sovětské invazi.
0: Ale i mnohem víc.
10: Ano. Vysvětlují i to, proč po válce tak explodoval mezinárodní obchod s drogami a jak probíhaly politické manipulace, třeba v Itálii. Realita je tu mnohem divočejší než jakýkoliv špionážní román.
0: Dobře, tak se do toho pustíme. Ústřední postavou, takovým tím pavoukem uprostřed sítě, se zdá být Ellen Dulles, budoucí šéf CIA.
10: Legendární šéf CIA.
0: Přesně. Ten jeho životopis, ten je teda fascinující. Absolvent Princetonu, diplomat, právník z Wall Street.
10: Pro firmu Sullivan & Cromwell. A to je důležité.
0: Proč?
10: Protože ta firma zastupovala odří německé korporace. Mluvíme tu o jménech jako Krupovy závody nebo IG Farben.
0: IG Farben, výrobce cyklonu B.
10: Ano, takže on měl hluboké vazby na německý průmysl. Ale to klíčové bylo jeho působení během války ve Švýcarsku, v Bernu.
0: Tam byl šéfem místní pobočky OSS, předchůdce CIA.
10: Přesně, a odtud řídil operace v srdci Evropy. A co je nejdůležitější, byl to zapřisáhlý antikomunista. Pro něj nebyl největším zlem nacismus, bylo to bolševismus. A to formovalo úplně všechno.
0: A právě v Bernu prý vedl hodně zajímavá jednání. Zdroje mluví o tajných schůzkách s těmi nejvyššími nacisty.
10: Bylo to velmi vážné. Dulles tam jednal o možnosti separátního míru mezi Německem a západními spojenci.
0: Proti Sovětskému svazu.
10: Přesně. Zprávy mu přinosili i vatikánští poslové přímo od šéfa SS Heinricha Himmlera.
0: Počkat, to mi hlava nebere. V době, kdy statisíce amerických vojáků umírali v boji proti nacistům, jejich hlavní špion v Evropě si za jejich zády domlouval spojenectví.
10: S Himmlerem. Proti jejich tehdejšímu spojenci, Sovětskému svazu. Z jeho pragmatického, chladně kalkulujícího pohledu to dávalo smysl.
0: V téhle atmosféře došlo k tomu zásadnímu setkání, že?
10: Ano. V Bernu Dallese kontaktoval nacistický generál Reinhard Gehlen.
0: Šéf německé vojenské rozvědky pro východní frontu.
10: Mistr svého oboru. Věděl, že Třetí říše padne a přišel s naprosto neuvěřitelnou nabídkou.
0: S jakou?
10: Nabídl Dallesovi všechno. Kompletní archiv své rozvědky a celou síť agentů v Sovětském svazu. Ale to nebylo všechno. On měl už připravený plán.
0: Ten plán na vlkodlaky.
10: Přesně tak. Tajné partizánské oddíly složené z fanatických nacistů, veteránů SS a členů Hitlerjugend. Měly fungovat jako tajná stay behind armáda. Po válce.
0: S přístupem ke skladům zbraní, vysílačkám.
10: Ke všemu. A jejich jediným cílem měl být boj proti komunistům.
0: Takže on v podstatě přišel a řekl, prohráváme válku, ale mám pro vás na klíč připravenou protisovětskou armádu z nacistů. Chcete ji?
10: A Dulles na to kývnul. Okamžitě a s nadšením.
0: A co se stalo po válce?
10: Krátce po válce, v rozporu se všemi dohodami z Jalty o denacifikaci, nechal Dulles Gehlena a celý jeho štáb tajně převést do států, do Fort Hunt ve Virginii.
0: A tam se to upeklo.
10: Tam se uzavřela dohoda. Gehlenova organizace bude dál fungovat, plně financovaná z amerických peněz. A z vlkodlakům se tak oficiálně zrodila operace Gladio.
0: Pojmenovaná podle meče římských gladiátorů, tajná armáda NATO v Německu.
10: Tvořená bývalými nepřáteli.
0: Dobře. Takže v Německu měli síč postavenou na nacistické rozvědce. Ale co Itálie? Tam byla situace úplně jiná. Silní komunisté, vlastní fašistická minulost.
10: V Itálii tu operaci řídil další klíčový muž, James Angleton.
0: Šéf kontrarozvědky OSS v Římě.
10: A měl proto ideální předpoklady. Mluvil plynně italsky a jeho otec, multimilionář Hugh Angleton, byl v Itálii hodně vlivný. A taky otevřený stoupenec Mussoliniho.
0: Takže rodinné kontakty?
10: Ty nejlepší. Otevřeli mu dveře do nejvyšších kruhů, včetně těch nejtemnějších.
0: A koho si v těch kruzích našel jako partnera?
10: Prince. Junia Valeria Borghesoho.
0: Černá šlechta.
10: Přesně. Staré aristokratické rody, věrné papeži. A Borghese byl za války velitelem nechválně proslulé fašistické jednotky Decima Mas.
0: Specializovali se na likvidaci komunistických partizánů.
10: Brutální mučení a likvidaci. Byl to válečný zločinec par excellence. Po válce byl samozřejmě zatčen, čekal ho soud.
0: A tady asi přichází na scénu Angleton.
10: Přesně. Angleton zasáhl. Zařídil, aby byl Borghese propuštěn. Z italského vězení do americké vazby.
0: To zní neuvěřitelně.
10: Podle svědků ho oblékli do americké uniformy a tajně převezli do Říma. A co víc, celá jeho armáda, přes 10 000 fanatických fašistů, byla potichu začleněná do struktur a stala se základem italské sítě Gladio. Místo trestu dostali nové uniformy a nový úkol – bojovat proti komunismu.
0: Takže základem tajných armád v Evropě byli nacisté v Německu a fašisté v Itálii. Ale armáda potřebuje místní podporu, informace, oči a uši v terénu. Kde je vzali třeba na Sicílii v roce 1943?
10: Obrátili se na jedinou sílu, která na ostrově skutečně fungovala a zároveň nenáviděla Mussoliniho.
0: Mafii.
10: A klíčem k ní byl muž, který tou dobou seděl ve vězení s maximální ostrahou ve Spojených státech. Charles Lucky Luciano.
0: Počkat. Lucky Luciano, hlava americké mafie, sedí v americkém kriminále a má pomáhat americké armádě s invazí. Jak se taková dohoda vůbec domluví?
10: No, v podstatě přesně tak. Americká námořní rozvědka a OSS uzavřeli s Lucianem dohodu. Přímo v jeho cele.
0: Co za co?
10: On zařídí spolupráci sicilské mafie, oni mu slíbí zmírnění trestu. Luciano tedy poslal zprávu nejvyššímu sicilskému bosovi Donu Calogeru Vizínimu.
0: A jak se taková zpráva doručí?
10: Přibyla zabalená do hedvábného šátku se žlutým písmenem L a schozená z amerického letadla poblíž Donovy farmy.
0: A fungovalo to?
10: Dokonale. O 2 dny později, když tanky generála Pattona vyjeli do města Villalba, čekali je Don Carlo se svými muži. Nasedli na tanky a vedli americkou armádu přes ostrov.
0: Takže jim dělali průvodce.
10: Ukazovali jim bezpečné cesty, odstraňovali odstřelovače, ale ty důsledky byly dalekosáhlé. Američané pak jmenovali mafiánské bosy, které jim Vicini doporučil do pozic starostů po celé Sicílii.
0: Takže tím nejen oživili moc mafie, kterou Mussolini téměř zničil.
10: Ale dali jí i oficiální politickou legitimitu a moc.
0: Dobře, abychom si to shrnuli, protože je to opravdu šílené. Máme tajnou armádu složenou z nacistů a fašistů, spojenou s mafií. To muselo stát neskutečné peníze.
10: Přesně.
0: Takovou operaci přece nemůžete napsat do oficiálního rozpočtu. Kde na to vzali?
10: To byl ten problém. Zdroje uvádějí, že to počáteční financování přišlo od soukromých nadací. Rockefellerové, Mellonové.
0: Ti sdíleli ten antikomunismus?
10: Ano. Ale to byla jen kapka v moři. Bylo potřeba najít stálý, utajený a hlavně masivní zdroj příjmu.
0: A řešení se našlo kde?
10: Na druhém konci světa. A přinesl ho plukovník Paul Halliwell, šéf OSS v Číně.
0: Co vymyslel?
10: Všiml si, jak čínský vůdce Chiang Kai-shek financuje svou armádu v boji proti Maovým komunistům. Prodejem opia. A Halliwella napadlo, proč nepoužít stejný model pro financování CIA?
0: Počkat. On viděl, že spojenec prodává drogy, aby financoval armádu a řekl si, to je skvělý nápad, pojďme to dělat taky?
10: V podstatě ano. Jeho návrh byl radikální a cynický. Navrhl dodávat heroin do černošských komunit ve Spojených státech, konkrétně do jazzových klubů v Harlému.
0: Protože tam byla poptávka.
10: Obrovská poptávka po válce. A pro logistiku v Ázii už Halliwell založil krycí leteckou společnost Civil Air Transport. Ta vozila zásoby, ale na zpáteční cestě přepravovala opium ze zlatého trojuhelníku.
0: A z té se později stala slavná Air America.
10: Přesně tak.
0: To je další temná kapitola. Ale aby ten plán fungoval v USA, potřebovali distribuční síť. Síť, která dostane tuny heroinu z přístavu na ulici. A tady se kruh uzavírá.
10: A vracíme se k mafii. Tuto síť mohla poskytnout jedině mafie, a to opět pod vedením Luckyho Luciana,
0: kterému přece slíbili propuštění.
10: A to se stalo. Byl deportován do Itálie, odkud celou tu drogovou operaci pro CIA řídil. Zdroje zmiňují i historku o sabotáži lodi SS Normandie v newyorském přístavu.
0: Jako demonstrace síly.
10: Přesně. Aby ukázali, jak moc vláda potřebuje jejich spolupráci v docích.
0: Takže oni pustí největšího mafiánského bose z vězení, aby pro ně řídil mezinárodní obchod s heroinem. Co na to řekli ostatní kmotři?
10: Právě proto se konala ta legendární konference v Havaně, v hotelu Nacional. Sletěli se tam všichni největší bosové a Luciana jim představil Helivolův plán.
0: A všichni souhlasili?
10: Zpočátku se prý někteří mafiáni ze staré školy zdráhali. Obchod s drogami považovali za nemožný.
0: Ale peníze nesmrdí.
10: Přesně, Luciana je přesvědčil. Ten argument byl prostý a rasistický. Jen dáváme černochům to, co chtějí a koho zajímá, co se s nimi stane.
0: A všichni nakonec souhlasili.
10: Všichni. A na počest Luciana jim tam podle zdrojů zaspíval jeho přítel, Frank Sinatra.
0: To je neuvěřitelný detail. Sinatra zpívá na sjezdu kmotrů, kde se domlouvá mezinárodní obchod s heroinem. Realita je někdy opravdu bizarnější než film Kmotr.
10: Přesně tak.
0: Dobře, takže peníze z heroinu teď proudily v obrovských sumách. Byly to ale špinavé peníze. Bylo je potřeba vyprat. Kde najdete finanční instituci, která je absolutně diskrétní?
10: A zcela mimo dosah jakýchkoliv kontrol. Museli najít finanční černou díru. Instituci mimo jurisdikci USA, Itálie, mimo jakoukoliv policejní organizaci.
0: A našli.
10: A taková instituce existovala. Byla jí Vatikánská banka.
0: Vatikánská banka. Jak se pro boha papežova banka stane pračkou peněz pro CIA a mafii?
10: Odpověď je v jejím unikátním statusu. Byla založena v roce 1942 papežem Piem XII. A je to suverénní finanční agentura uvnitř suverénního státu.
0: Takže naprosto nedotknutelná.
10: Spadá pod přímou kontrolu papeže. Nemá absolutně žádnou povinnost zveřejňovat své transakce, zdroje vkladů, prostě nic. A její první prezident zavedl praxi pravidelného ničení všech záznamů. Byla to dokonalá černá skřínka.
0: Ideální místo pro praní peněz z drog. A byla to nová spolupráce, nebo už Vatikán s americkými tajnými službami měl zkušenosti s, řekněme, citlivými operacemi?
10: Bohužel to nebyla novinka. Zdroje jasně ukazují, že papež Pius XII. A Vatikán už na konci války úzce spolupracovali s Ellenem Dallesem.
0: Na čem?
10: Na organizování takzvaných krysích stezek.
0: Únikové cesty pro nacistické válečné zločince.
10: Přesně. Pro lidi jako Adolf Eichmann, Josef Mengele nebo Klaus Barbie, řezník z Lyonu, s pomocí vatikánských pasů a často převlečení za kněze unikali spravedlnosti do Jižní Ameriky.
0: Takže to spojenectví postavené na antikomunismu už existovalo. Praní peněz byl jen další logický krok.
10: Přesně tak. Všechny tyto síly, CIA, mafie, Vatikán, měly v poválečné Itálii jeden společný a velmi urgentní cíl.
0: Zabránit komunistům vyhrát volby v roce 1948.
10: Za každou cenu. A právě peníze z prodeje heroinu, vyprané přes Vatikánskou banku, proudily na financování masivní protikomunistické kampaně Křesťansko-demokratické strany.
0: Financovali se z toho letáky, úplatky.
10: Propaganda. Do té se zapojili i americké celebrity jako Frank Sinatra nebo Gary Cooper, kteří v rozhlase vyzývali Italy, aby volili proti komunismu. A křesťanští demokraté volby vyhráli.
0: Takže když si to celé spojíme, americké tajné služby použili bývalé nacisty a fašisty k vybudování tajné armády. Tuto armádu platili penězi z prodeje heroinů v amerických městech, který zajišťovala mafie. A celé to prali přes Vatikánskou banku. Je to takhle jednoduché a zároveň takhle šílené.
10: V jádru je to přesně tak. Cynická a pragmatická aliance, kde účel světil naprosto jakékoliv prostředky.
0: A to zanechává jednu myšlenku na závěr.
10: Ano. Zdroje, které jsme probírali, naznačují, že v pozadí staly i další, ještě méně viditelné sítě, které tyto aktéry propojovaly. Například jeden z klíčových mužů v té drogové operaci v New Yorku byl zároveň vysokým rytížem suverénního řádu maltežských rytížů.
0: Členy byly i další.
10: Přesně. Takže otázka zní, jakou roli v téhle globální síti hrály tajné organizace jako svobodní zednáři nebo právě malteští rytíři? A to je otázka, která otevírá další, ještě hlubší a temnější vrstvu těchto skrytých dějin.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Zase už tu máme další pondělí s datumem 18. května. Já jsem se vrátil po 4 dnech z Paloučku na poslední chvíli, protože tam bylo nádherně. Ale protože je pondělí, no teď mi to ještě hlásí, že si chci restartovat počítač, že bude aktualizace, tak nechci. Tak jsem se vrátil, protože je pondělí, tak tu máme samozřejmě Jardu Chvátala. Dvakrát nebyl minule, dneska teda už po třetí týdnu, už tu konečně Jarda je. Tak Jardo, hezký večer, já tě zdravím do Ostravy.
3: Hezký pondělní večer.
2: Tak, super. Ty jsi mi tady vystrašil, že jsi jede v Jižní Africe, člověče, a protože byl tak hrozný signál přes ten telefon, tak jsem tě fakt uvěřil. Jsem rád, že jsi tady doma a že můžeme v pohodě vysílat. Dneska máme teda zase nové téma, které je takové tajemné. Říše stínů, tajemství podsvětí, je to první část. A věřím, že toho bude víc. Máme tu nějaký obrázky k tomu, takže kdo nemáte puštěnou televizi, bylo by fajn, kdybyste si pustili, abyste měli potom i nějaké obrázky. A to je asi tak všechno, co vám dneska chci říci. Jardo, je to na tobě, jestli chceš něco říci na začátek, nebo jestli jdeme rovnou do témat.
3: Můžeme jít rovnou do tématu, já bych tě poprosil teda, jestli bys tam dal ten první obrázek, protože on vlastně k tomu hned ze začátku, tedy k tomu tématu.
2: Ano, já ho tam dám, ale bude mi to chviličku trvat, protože
3: jsme to
2: tak udělali na poslední chvíli, to bylo všechno před začátkem těsně a já v tom mám trošku zmatek, nemám to připravený tím pádem, ale já to nějak... První obrázek, myslíš to... To tajemství mumí z masky, ano?
3: Ano.
2: Ano, takže to je jako obrázek jedna, no tak teď nevím, jo, tuhle je jedna. Dobře, já tak. To tam dám, můžeš jo, prostě pohodě. Začít a já to tam šoupnu.
3: No. Tak, já bych vás, milí přátelé, dneska si dovolil pozvat na výlet. Měli bychom nejdříve navštívit Jižní Ameriku, potom se podíváme k nám, k sousedům na Slovensko a pokud zbyde čas, tak navštívíme Rumunsko v rámci tady té první části. Mm-hmm. Jak už sám název napověděl, budeme začínat v Jižní Americe v oblasti Nazky, ano, kde máme rozprostřeno téma mumií z Nazky jakožto důkaz existence plazovitého humanoidního druhu pocházejícího z skrytých tunelových systémů. Ano. Kontroverzní tvrzení a alternativní teorie, samozřejmě týkající se tady těch mumí z Nazky a vůbec celkového regionu, jeho amerického regionu Nazka, již po poměrně valnou řádku let fascinují badatele, především alternativní badatele po celém světě. Mnozí samozřejmě vědci a mnozí autoři se domnívají, že neobvyklé mumie z Nazky s výrazně zvětšenými lebkami a mozkovým nebo objemem mozkovny, který je přibližně dvojnásobný vůči lidským bytostem, jsou mimozemského původu. Ano. DNA testy mumí tady těchto mumií, specifický mumií, ukázali, že část DNA je lidská, ale významná část nepochází ani od lidí, ani od jiných známých pozemských organismů. Tady na ty DNA testy jsem měl minulý rok, tuším, to bylo minulý rok, přednášku u kolegy Sueného, kde jsem, bylo to vlastně dvoudílná přednáška, tuším, kde jsem tam přímo vizuálně demonstroval ty dokumenty z těch laboratoří, konkrétně ty dokumenty a z těch laboratoří, které tady toto potvrzují, potvrzovali a potvrzují s náležitým překladem. Ano, do českého jazyka samozřejmě, protože část těch dokumentů byla ve francouzském jazyce, část ve španělském jazyce, část v italském a část v anglickém jazyce. No, pak je tu samozřejmě zástup jiných takzvaných vědeckých specialistů, kteří zastávají názor, že mumie z Nazky jsou pozůstatky prastaré humanoidní civilizace, která již někdy před mnoha tisíce lety žila v podzemních komplexech. Ano, tato neklasická nehumánní kultura, jo, údajně mohla se kontaktovat s obyvatelstvem, s lidským obyvatelstvem na povrchu země. A později se tato kultura měla z velké části, anebo zcela, stáhnout do ústraní, ano, případně zcela vymizet. Jo. Spekuluje se, že tady ta podzemní stvoření byla technologicky, ale i kulturně relativně vyspělá a s největší pravděpodobností předávala obyvatelům Nazky své znalosti, technologie a nebo dokonce i jisté duchovní praktiky. Jo, což se v poměrně nemalé míře odráží i v nalezených identifikovaných geoglyfech, které jsou v hojném počtu rozmístěny na různých místech naskánského teritoria. Tady ty mumie z Nazky, jo, a samozřejmě i s nimi spojené teorie nabízejí, řekl bych, poměrně fascinující vhled do alternativních interpretací takzvané předkolumbovské historie. Jo? Zatímco mnoho důkazů o mimozemské nebo podzemní humanoidní kultuře chybí nebo jsou sporného formátu. Kontroverzní nálezy tady tohoto typu a spekulace odrážejí přetrvávající zájem o záhady kolem linií Nazca. Ano, ono, jak jsem řekl, ono jde komplexně o celou tady tuto oblast. S tím, že poměrně velké množství různorodých analýz na různorodá stažná témata tady v této oblasti nadále probíhají. Tento zvláštní typ mumií z Nazky jsou evidentně biologickým druhem s plazími znaky, mezi které například patří prokázaná schopnost klást vejce a v břiše několika těchto, navíc břiše, několika, nebo v oblasti, v dolní oblasti trupu, lépe řečeno, několika kusů mumií byly nalezeny mumifikované vejce. Ano, mumifikované vejce. Samozřejmě identifikujeme celou řadu dalších neobvyklých tělesných tvarů a vzorků DNA, které údajně poukazují na různorodé genetické změny, ano, díky čemuž jsou považovány za buď to hybridní formy člověka a mimozemšťana nebo mimozemské bytosti, anebo člověka a jakési plazí formy inteligence. Tato stvoření evidentně v poslední etapě své existence žila pod zemí, v různých hloubkách, v pouštních oblastech Nazky v Jižní Americe. Důležité v tomto ohledu je potřeba zmínit, že peruánská vláda se několikrát pokusila nevybíravým způsobem potlačit zveřejnění skutečných údajů o těchto mumií, o těchto jako reálných informací stažných tedy k těm nálezům mumií. Státem podporovaní vědci pak pořádali vlastní konference a nespolupracovali s mezinárodními odborníky, kteří tyto zvláštní mumie nezávisle zkoumali. To vedlo postupně k obviněním z cenzury a nedostatečné vědecké transparentnosti. Kromě toho, aby toho nebylo málo, se objevily i zprávy o pokusech různých pokoutních zlodějů, kteří se vydávali za místní policejní orgány, pokusech ukrást nebo jinými slovy zabavit tady tento typ specifických mumií nebo specifických ostatků mumií. Samozřejmě, že takovéto incidenty postupně zvyšovaly obavy o týkající se ochrany a kontroly tady těchto mumií. Mumie z Nazky navíc vykazují, jak už jsem naznačil před chvilinkou, rysy podobné plazům, které někteří vědci a alternativní badatelé interpretují jako náznak dosud neznámého druhu humanoidů podobných plazům. Příkladem může být například mumie označená jménem Josefína, která vykazuje některé tyto charakteristické rysy. Pokožka, mumifikovaná pokožka, se podobá spíše kůži plazů s jasnou porézní šupinatou strukturou. Lobka je protáhlá a eliptická s anatomickým uspořádáním páteře, které se výrazně liší od lidské stavby. Taktéž struktura žeber se odchyluje. Je zde patrných více párů žeber. Některá jsou pevná, jiná jsou chrupavčito pohyblivá, což zase nesouvisí s lidskou anatomií. Kostra vykazuje přítomnost dutých kostí, což je vlastnost, která se především evolučně vyskytuje u ptactva. Obzvláště nápadný je reprodukční systém. Jak už jsem řekl, byly identifikovány vejce v určitém stádiu vývoje v břiše nebo v dolní části trupu u některých těchto mumií, což je typické pro tvory plazovitého charakteru. Ano. Což samo o sobě by ještě navíc naznačovalo přizpůsobení suchému prostředí, které je pro pouštní oblast Nazky typické. Celá řada reptilních znaků naznačují samostatný plazovito-humanoidní evoluční druh, který zjevně žil v podzemních jeskyních systémech v lokalitě Nazca poblíž lokality Nazca v přilehlých regionech. No, samozřejmě a logicky kombinace reptilních a lidských prvků a znaků podporuje teorii genetické hybridizace nebo jakéhosi nám neznámého druhu manipulace. Poté, co pominula první taková vlna, řekl bych tsunami, zájmu o tuto problematiku, začaly se v polovině, tuším, že to bylo v polovině roku 2025, to znamená v polovině loňského roku, objevovat zprávy o tom, že byly v Naskánské poušti nalezeny další bizarní a lidem podobné mumie. Dvě z těchto nových nálezů obdrželi jména Paloma a Antonio. I tato těla byla důkladně prozkoumána lékařskými experty. Ano. A výsledek byl analogický. Ano. Jde o autentické exempláře neznámého druhu humanoidů podobných lidem s plazovitou charakteristikou. S tím, že se vyznačují vnitřními orgány a dalšími ukazateli a znaky, které dokazují, že tato stvoření kdysi skutečně žila a obývala oblast Nazky v jeho americkém regionu. U těch nových nálezů jsou registrovány tridaktilní anatomické znaky, to znamená horní a dolní končetiny vykazují tři prsty. Mumie té nové vlny nálezů jsou svojí výškou výrazně větší než mumie humanoidů z té první, úplně první vlny objevů, ano, kteří byli představeni mimo jiné světové veřejnosti například před mexickým kongresem. Já jsem viděl živé vysílání tady z této události a bylo to hodně zajímavé sledovat tam reakce těch různých vědců a politiků. Ano, tam přijeli i politici z jiných zemí světa se na to podívat. Nešlo jenom o nějakou vnitropolitickou záležitost. Ty

dělky a jakési uměle vytvořené struktury z papíru, nějakých kovů, kostí zvířat a kostí lidí a tak podobně. Ano. Byl to pokus poměrně masivního charakteru jednou provždy vyvrátit, že na Zemi žila takováto stvoření. A jedno, jestli z jiné planety, nebo jestli šlo o, nebo jestli jde o neznámý biologický druh pocházející z této planety. Jo? Ale prostě tady je potřeba zmínit ten pokus o to vyvrácení, jo? Těch reálných, skutečných věcí, těch fakt. Ano. No pak je tu člověk, se kterým jsem v kontaktu, mexický badatel Jamie Mossan, který představil několikrát od roku 2017 do současné doby více než 10 tady těchto mumií a tento pán, mimochodem velmi inteligentní, tvrdí, že jeho tým má v rukou důkazy o mimozemském anebo nemimozemském inteligentním životě neznámého typu. A postupem času, tak jak jsem tu kauzu sledoval, ten její vývoj, já sleduji, různí novináři se k panu Mossanovi začali připojovat. No. Jak jsem zmínil, tak ty kostry vykazují duté kosti, jo, což je vlastnost, která je samozřejmě evolučně velmi typická, především u ptactva. Zvlášť nápadný je i reprodukční systém, který naznačuje takzvanou vejcorodost, čili to, že tyto entity nerodily živá mláďata, tak jako lidská bytost nebo savci obecně, ale kladly z největší pravděpodobnosti, asi ano, kladly vejce. No a to je tako. To chci jako zmínit, proto to opakuji, chci to v podstatě zdůraznit. Jo? No, tady v podstatě probíhá pod dohledem pana Mossana i specifický výzkum elektromagnetických a magnetických anomálií v lokalitě Nazca v oblastech, kde se vyskytují známé naskánské linie a obrazce. A i tento výzkum nám postupně přináší velice zajímavé poznatky. Byly totiž zaznamenány výrazné magnetické odchylky, které naznačují geologické nesrovnalosti ve smyslu přítomnosti rozsáhlých podzemních struktur. Ano. Na mnoha konkrétních specifických místech byly naměřeny teplotní, respektive tepelné anomálie, což zase naznačuje přítomnost skrytých dutin anebo podzemní úložiště nějakých specifických materiálů nám neznámého charakteru a typu, které v podstatě vytváří nebo se podílí tady na těchto teplotních anomáliích. Rovněž tak byla zjištěna specifická elektromagnetická pole, která mají neobvykle silný charakter a nezapadají svojí podstatou do přirozeného ekosystému,
v té naskánské oblasti. Nové studie

0: je také ukazují nebo poukazují na to, že tady v té oblasti se elektrická vodivost a magnetické hodnoty v čase, to znamená nějaké té časové linii, různě mění, což může souviset se zvláštními geologickými procesy, ale také to může detekovat jiné, nám neznámé procesy, které doposud nejsme schopni jednak popsat a jednak přiřadit ke konkrétním aktivitám nebo ke konkrétním prostě ke konkrétním záležitostem v kontextu tedy s tou lokalitou. Ono tady tyto anomálie by samozřejmě mohly mít na jedné straně ryze přírodní příčiny, jako jsou koncentrace různých minerálů, podzemní vodní toky nebo různé geologické zlomy a tektonické zvláštnosti. To samozřejmě nelze vyloučit a je s tím potřeba počítat s touto alternativou. Ale na druhé straně mohou být spojovány zcela logicky s onou identifikovanou přítomností rozsáhlých podzemních struktur, ano, které a chodeb, které samozřejmě musel vytvořit nějaký druh vyšší inteligence. Ano. Tady archeologické, co se týče archeologických vykopávek, jo, tak ty archeologické vykopávky jsou kvůli přísným ochranným předpisům a statusu na skeliní, jakožto světového dědictví UNESCO, silně regulovány a omezeny. Z tohoto důvodu bohužel dosud chybí faktor přímého fyzického prozkoumání tady těchto detekovaných podzemních komplexů. A to je prostě velká slabina. Jo, tady bychom potřebovali se k tomu dostat a obohatit se o nové poznatky a nové informace. Oni, ty oficiální vykopávky, říkám oficiální, ano, jsou schvalovány pouze zřídka. Kromě toho v Peru, co mi bylo řečeno, prostě se člověk potýká s ohromným spektrem různých byrokratických překážek a obecně omezených prostředků na takovýto typ výzkumu, jo? Na takovýto typ zkoumání. Takže přesný význam a smysl tady těch elektromagnetických a geofyzikálních anomálií v oblasti Nazca zůstává nejasný, ano, do současné doby. A to nás pochopitelně nutně přivádí k dalšímu dílčímu tématu a to jsou bizarní geoglyfy v oblasti Nazca a jejich tvůrci. Ano. I tady máme k dispozici celou řadu zajímavých aktualizovaných zpráv, ale nejdříve se budeme muset hold vrátit více do historie. V průběhu minulého století našli vědci celkem, pokud si dobře pamatují, asi 430 geoglyfů na skánské oblasti. Ano. A v současné době, nebo když budeme k tomu přistupovat v rámci ve smyslu aktuálních, úplně těch čerstvých dat, tak je tento počet téměř zdvojnásoben. Ano. Je to z toho důvodu, že v posledním roce se stále častěji k identifikaci používá různý software obohacený o umělou inteligenci. A jak jsem viděl a to zjistil, tak on je opravdu velmi efektivní. To se tedy musí, to se musí nechat. Nejstarší z této skupiny geoglyfů jsou útvary staré asi 2200 let, s tím, že zatím platí jakási teorie, která hovoří o tom, že tvůrci tady těchto geoglyfů by měli být obyvatelé pouštního typu, kteří jsou oficiálně prezentovány jako takzvaná kultura Nazca anebo naskánská kultura. Ano. No a tady tato naskánská kultura minimálně v průběhu několika posledních set let vynaložila z neznámých důvodů obrovské úsilí na vytvoření těchto útvarů, a to tím, že v suché krajině, to je pouštní oblast, odstranila tmavší povrchové horniny tak, aby se objevila pod nimi viditelná, výrazně světlejší písčitá půda. Jak sami velice dobře víte, to není samozřejmě nového. Vraťme se k Součkovi nebo k Denikenovi. Většina těchto útvarů má tak obrovské rozměry, že i tyto útvary jsou viditelné pouze ze vzduchu, z určité výšky. No a mimořádné suché klima na Skánské pouště přispívá k zachování těchto linií po celá staletí. Ano. Čili nedostatek dešťových srážek a větrné eroze jsou důvodem, proč tyto útvary jsou viditelné dodnes, a to na rozdíl od mnoha jiných archeologických nalezišť. Ano. No, vycházíme zatím z toho, že kultura Nazky při tvorbě tady těchto pozoruhodných geoglyfů prostě používala jednoduché ruční nástroje vyrobené z dostupných materiálů, jako bylo dřevo, i když tam v té oblasti je nedostatek dřeva, jo, to je poušť. Kameny nebo nějaké kosti a tak podobně. K vytvoření geometrických tvarů ve smyslu duchovaných geoglyfů však jednoznačně naskánská kultura potřebovala výborné znalosti z oblasti geometrie, ale také i z oblasti symetrie. Některé archeologické vykopávky identifikovaly artefakty ve smyslu různých kamenných nástrojů, které z největší pravděpodobností byly teoreticky použity při vytváření tady těchto geoglyfů. Ačkoliv dosud nebyly samozřejmě žádné známé písemné prameny nalezeny, které by to potvrzovaly. Pavliku, poprosil bych tě o další obrázek, abych na to ještě, jsme to na to zapomněli ve finále. Tak. Nuž, ačkoliv tedy díky tady těm různým archeologickým vykopávkám je o naskánské kultuře známo relativně dost, mnoho aspektů jejich kultury, včetně například sociální nebo sociologické infrastruktury, demografie a tak podobně, zůstává pro nás neznámých. Ano. Podrobnosti o jejich náboženském systému, včetně hierarchie božstva, charakteru rituálů, obsahové podstaty různorodých mýtů, nám zůstávají také nejasné. A důvody úpadku naskánské kultury, což je událost, ke které zjevně došlo kolem roku 600 našeho letopočtu, taktéž nejsou zcela objasněny. A mnoho skutečností nám v tomto tématu prostě zůstává neznámých. Ano? Geoglyfy zahrnují celkem stovky specifických individualizovaných obrazových vyjádření, mezi kterými se v hojném počtu objevují zvířata různého charakteru, ale třeba i geometrické tvary. S tím, že rozmanitost těchto vzorů vede mnohé badatele k úvahám, jaký mohl být účel a význam tady těchto glyfů, nebo geoglyfů, lépe řečeno. Zvířata, jako jsou například opice, totiž nikdy tuto suchou oblast v Peru neobývaly. Ano. Obyvatelé Nazky pravděpodobně tyto zobrazené druhy zvířat vůbec neznali. A důvod jejich vyobrazení, je samozřejmě také záhadou. Jo? Proč? Skutečnost, že je vše viditelné pouze z určité výšky, ze zhora, naznačuje, že tvůrci věřili, že tyto, nebo měli pevnou víru v to, že tyto obrazce lze pozorovat z nebe, anebo že tyto obrazce mohou pozorovat božstva. Někde na nebi, symbolicky řečeno. Jo. Mnohé z geometricky uspořádaných naskánských linií jsou navíc neuvěřitelně rovné, s minimálními odchylkami, maximálně v centimetrech, a to se táhnou na kilometry, tyto linie se táhnou na kilometry daleko. Mezi různými teoriemi o účelu a původu si značnou pozornost získaly ty hypotézy, které předpokládají účast mimozemské inteligence. Zase toto je klasické, historické, denikonovské, součkovské téma. Je to téma, které rozvíjel De Vero, francouzský badatel, nebo italský alternativní badatel Colosimo. Nemusím vám to téma samozřejmě jako nějak zvlášť tedy připomínat. Ano. Prostě panují i v současné době panují domněnky, že tyto různé linie mohly sloužit k orientaci nebo komunikaci s mimozemským faktorem v zemském prostředí, v našem zemském prostředí. Zastánci těchto teorií nebo této teorie, a není jich málo i v současné době, dále argumentují, že geometrické vzory jsou orientovány podle konkrétních nebeských těles či souhvězdí, což by samo o sobě také mohlo naznačovat technologii nebo astronomické znalosti pocházející od mimozemského faktoru. Ale co se týče historických a prehistorických dochovaných památek, tady tyto astroorientace nejsou nic nového. Setkáváme se s tímto fenoménem v různých částech světa. Z známý a proslulý Stonehenge nebo kruhové kapličky v Irsku nebo chrámové stavby a pyramidové stavby v Egyptě či ve střední Americe. Samotný počet geoglyfů a jejich různá velikost a složitost však, řekl bych, minimálně naznačují jisté prvky inženýrských a plánovacích schopností. Jo? O kterých kritici tvrdí, že museli být mimo praktický dosah primitivní naskánské kultury. Vytváření naskánských linií totiž vyžadovalo prostě značnou pracovní sílu, ale i koordinaci, orientaci. Jiní experti poukazují na to, že bez komplexní společenské organizace nebo pokročilých nástrojů by plánování takovýchto velkých projektů bylo obrovskou, ne-li nemožnou výzvou. V těch naskánských liních byly i jako to je tak trošku jako informace navíc, byly také nalezeny určité organické materiály. Ano. Jednak buď to v těch liních, anebo bezprostředním okolí. A na tyto nálezy byly aplikovány datovací metody. S nevalnými výsledky. Nicméně na základě poměrně složitých výpočtů celkové plochy a průměrné hloubky odstraněného materiálu, tady ty konkrétní odhady naznačují, že muselo být postupně přemístěno několik desítek tisíc tun materiálu. Ano. Takže artefakty a s nimi korespondující různorodé stavby, které souvisely s každodenním životem, myslím tím jakoby sídla, jo, sídliště, jo, pozůstatky po prehistorických sídlištích, protože pochopitelně ti lidé se museli někde zdržovat. Jo, to nevybudovali, myslím, ty glyfy, ty různá vyobrazení ze dne na den, nebo z týden na týden, anebo z měsíc na měsíc. Jenomže nic takového tam nebylo nalezeno. Žádné ubikace, žádné stavby, ano, ani nějaké pozůstatky, byť drobné, no, nějaké základy. A to ani pod povrchem, ano, pod povrchem té pouštní, prašné pouštní oblasti. Kromě toho neexistují, alespoň já teda o ničem takové nevím, žádné náznaky, že by byla používána nějaká tažná zvířata, například lamy nebo oslíci, jo, nic takového. Jo. Jenže to by znamenalo, že na ploše asi 450 čtverečních kilometrů musela být veškerá práce vykonávána ručně a pěšky. Ano. Velké bílé místo. Na tyto otázky prostě neznáme odpověď. Ano. Navíc mnozí si lámou hlavu s tím, proč mezi vzory těchto různých geoglyfů nejsou žádné vyobrazení obyčejných lidí, běžných lidí? Jo, jsou tam vyobrazení zvláštních postav, které připomínají humanoidní nebo božské bytosti. Takže tam k nějakému kontaktu s jiným typem inteligence zjevně muselo docházet. Ano? Jo? Takže oni ty, podle mého názoru, ta problematika už, dneska už klasického charakteru, to je téma, klasické téma naskánských linií a geoglyfů, může se dotýkat a může být propojujícím prvkem nad k tématu mumifikovaných tělesných ostatků těch humanoidně plazích bytostí, o kterých jsme se bavili na začátku dnešního vysílání. A já se k těm mumiím vrátím, já bych se k ním rád ještě nyní vrátil, protože vlastně si uvědomuji, že tady tu novou várku těch mumí, jo, tu druhou vlnu nálezu mumifikovaných ostatků těchto entit, analyzovat, mimo jiné, samozřejmě tam spousta vědců je do toho zainteresovaná, ale byl tam, pohyboval se mezi nimi i jakýsi doktor David Ruiz Vela. Ano. Já jsem ho viděl na mnoha videích. Je to takový velice bodrý a určitě velmi inteligentní chlapík. A je to člověk, který mimochodem býval prezidentem Peruánské lékařské asociace. A on jako, troufám si tvrdit, tedy jako odborník zjistil, že těla těch mumifikovaných bytostí vykazují v některých případech, ne celkově, ale izolovaně, i lidské orgány. Jo? A dokonce ty mumie disponují rozpoznatelnou strukturou mozku. Například mumie, označená Paloma, zvaná Paloma, vykazuje i stopy vlasů. A je tak první mumie tohoto bizarního charakteru s tímto prvkem. Ta Paloma, pokud si dobře pamatuji, je stará asi 1500 let. 1500 let. To není zase až tak dlouho, že? 1500 let. No to je nějaký raný středověk, nebo nevím, jak to označit. No a barva vlasů, ta Paloma, to se zjistilo geneticky, byla načervenalá, spíše takové měděné barvy. Jestli víte, jakou barvu má měděný drát, jo? Takže prostě takovou to barvu. No, těch DNA analýz bylo provedeno poměrně velké množství. Jo. A ty nejnovější výsledky z posledních měsíců ukazují také to, že tyto mumie vykazují 4 různé typy DNA, aby toho nebylo málo. Jo. Mimo jiné DNA, které je charakteristická pro určitou oblast Asie. No. Ale Asie a Jižní Amerika, to jsou poměrně dost od sebe vzdálené destinace. A pak je tam další část DNA z naprosto neznámého zdroje. Jo? Charakteristika této DNA prostě neexistuje v žádných pozemských databázích. Jo? A tato část neznámé struktury DNA by teoreticky mohla být zodpovědná za tridaktilnost. To znamená za ty 3 prstíky u horních a dolních končetin. A kdo ví, možná tato neznámá část DNA pochází jako prvek z nějakého mimozemského zdroje. Kdo ví? Celá řada specialistů se domnívá, že mumie představují prostě hybridní bytosti, vzniklé křížením lidí a mimozemského faktoru prostřednictvím různorodých genetických manipulací. Ano. Toto tvrzení nelze vyloučit, ale na druhou stranu prostě ho nelze ani vyvrátit. Jo? Prostě chybí nám ještě mnoho a mnoho informací, abychom si mohli vytvořit relevantní obrázek faktického charakteru. Každopádně tvůrci potenciální genetické manipulace museli disponovat velmi pokročilými technologiemi, protože možná se mýlím, ale ani v současné době lidské bytosti tady na této planetě nejsou schopni na základě genetického inženýrství vytvářet takovýto hybridní, já nevím, jak to nazvat, hybridní živé formy. Jo? Takže, a já jsem tomu rád, pochopitelně. Jo? Například se ví velice dobře, že není možné křížit, nebo neumíme to naštěstí, křížit opice, jako například šimpanzi s lidmi. Jo? Že by vznikl nějaký šimpanzočlověk. Jo? Prostě to nejde to, a nebo to naštěstí prostě ještě neumíme. No a tady z těchto důvodů lze předpokládat, že tyto tajemné naskánské bytosti mohly teoreticky vzniknout v laboratořích nejméně před nějakými 1800 až 2000 lety. To není tak daleko v čase dozadu. Ano. Další analýzy ukazují na to, že ten větší typ těchto bizarních mumií vykazuje mnoho biologických podobností s moderními lidmi oproti těm trpasličím mumiím. Navíc vykazují i četné morfologické a anatomické rozdíly. No, zvláště nápadné je prodloužení lebky, no, lebeční oblasti tady u těchto mumií. Ty lebky nevykazují žádné známky umělé deformace. To znamená, že jejich design vznikl přirozeným způsobem, přirozeně. Tady tato informace nebo tento fakt vyplynul z nové studie, která byla publikována v časopise Journal of Social and Environmental Management, a je tomu, já nevím, to bylo někde na začátku letošního roku, s tím, že průměrná osa datování v čase, kdy tyto větší typy mumifikovaných entit existovaly nebo byly naživu, ještě žili, je nějakých 1800 let dozadu. Jo. Ale tady je to zajímavé v tom, že toto údobí zapadá poměrně zajímavým způsobem do údobí vzniku naskánských linií, glyfů, no a aktivity na takzvané naskánské kultury. Ano. To si nemyslím, že je nějaká náhoda nebo něco podobného. Určitě by se toto mělo zkoumat do větší hloubky, tedy tyto soustažnosti. Ano. Takže buď byla tato stvoření zodpovědná za sama o sobě, za vytvoření těch naskánských linií a geoglyfů, anebo koexistovala s lidmi té naskánské kultury, která sama o sobě je hodně záhadná. A to proto, protože prostě byly odkryty mimo jiné i lidské kostry, jejichž lebky byly záměrně, ale ne přirozeně, ale záměrně zdeformovány tak, aby se podobaly, ano, co nejvíce, těm přirozeně dlouhým, dozadu protaženým lebkám tady těchto mumifikovaných stvoření, o kterých se bavíme. Jo, kargokult. Tady ty uměle deformované lebky určitě znáte, viděli jste určitě celou řadu fotografií. Pokud byste někdy cestovali v rámci rekreace do Peru, tak a vlastně ani nemusíte do Peru. Stačí do Francie si zajet. Do města, které se jmenuje Toulouse, no, ve Francii. Tam jich je celá řada vystavená a jejich stáří se odhaduje na 2000 až 2000 roků zpět v čase. Jo. Takže Toulouse. Ano. Toulouse není známé pouze husami, ale i tady těmito naskánskými uměle deformovanými lebkami. Každopádně objem, průměrný objem lebek toho typu vysokých mumí s těmi protaženými lebkami, se s tou protaženou hlavou dozadu, je asi o 30% větší než u normálních lidí, než u nás. A samozřejmě tady tento rozdíl v objemu, prostě na tom se shodli biologové, prostě nemůže vzniknout čistě umělou deformací. No. Takže pochází tedy tyto zvláštní, obskurní mumie skutečně z jiného světa? Zhruba 30% složení DNA tady těchto mumií nepochází od žádného známého pozemského druhu. Opakuji a připomínám. Jisté je, že tyto bytosti byly poměrně hodně inteligentní a žily prostě společně s lidmi. To by samo o sobě mělo stačit, myslím si, k tomu, aby se prostě začala přepisovat oficiální historiografie minimálně v Jižní Americe. Nebo ono se možná nebude týkat, nebo ono se to nebude týkat asi jenom Jižní Ameriky. No, ta problematika je mnohem hlubší, jak se dozvíte postupně. Ona se v podstatě týká celého našeho světa. Podle nějakých 11 lékařských expertů z Národní univerzity v St. Louis. To je ne St. Louis jako St. Louis v Americe, ale St. Louis Gonzaga. St. Louis Gonzaga v peruánském městě Ica. Určitě znáte sošky z této oblasti, takzvané sošky Ica, které v mnoha případech vyobrazují tyrannosaury a brontosaury, stegosaury a různé jiné potvory, které v tom dobrém slova smyslu, které naši experti vědečtí, které přiřazují někam do druhohor, někam 60 milionů let v čase dozadu. Takže tu máme velké dilema. Když se zastavím tady u toho, když jsem zmínil to město Ica, tak jsem si na tohle vzpomněl. Máme tu prostě takové docela dilema v tom, že buď to tedy se špacírovali v Jižní Americe ještě před několika sty lety dinosauři a stegosauři a brontosauři a tyrannosauři po zemském povrchu, a nebo máme s časovou osou ve smyslu datování pěkný binec. Jo? Já konec konců si dovolím vás upozornit na takový seriál u mě na portálu, na Matrixu. Tam už nějaký 13. díl byl nebo bude, nevím, kde se věnují právě anomálím na té pomyslné časové ose z hlediska pozoruhodných až velice bizarních, objektivně doložených archeologických a jiných nálezů, na různých místech naší planety. No. Každopádně tady ti experti z oblasti medicíny ze San Luis Gonzaga prostě se shodli na tom, že tady tyto bizarní mumie nevznikly lidským zásahem do fyzického a biologického utváření těchto entit. Pak je tu jiný expert, jakýsi doktor Joyce Zalk. Doktor Joyce Zalk, no. To je bývalý vedoucí lékařské služby mexického námořnictva, který se souhlasem si dovolil s velkým zájmem apetitem 21 těchto podivných mumifikovaných těl analyzovat. A při této bohulibé a určitě i pozoruhodné práci objevil otisky prstů, opotřebované kosti, technologické zubní ošetření, svalovou hmotu a různorodé vnitřní orgány. A podle doktora Zalka, prostě toto všechno je důkaz toho, že na 100% jde o skutečné biologické organismy a ne o nějaké padělky či obecně falzifikace. Navíc jedna z těch 21 mumí, které doktor Zalk zkoumal, byla těhotná, což prostě je ukazatel, znak, který dle mého názoru laického nelze sfalšovat jen tak. On zkoumal 6 roků, ten doktor Zalk. 6 let kontinuálně prováděl forenzní multioborovou spektrální analýzu prostě těch mumifikovaných těl. A tady ten doktor Zalk navíc prostě poukazuje, on si prostě nemůže pomoct, poukazuje na pozoruhodné rozdíly v DNA těch mumifikovaných entit oproti lidem. O tom jsem se zmínil několikrát, ale je to prostě důležité. Jo? Oni totiž již ty první mumie, úplně ty první v pořadí, vykazovali ještě něco dalšího, neméně pozoruhodného, kovové implantáty. A do těla, nebo do kostry, zavedené kovové destičky. Jo. Tady tyto umělé prvky se nacházejí na různých kostech. Uvnitř těla, jo. Ale evidentně byly ukotveny i v podkožní oblasti. A v podstatě, a to si myslím, že nemusíme ani zase až tak moc fantazírovat, prostě mohlo jít o nějaké biofunkční implantáty. Jo? Co my víme? Jo? Mumie nevykazují žádné odmítavé reakce, a nevykazovali, to se dá zpětně zjistit, nevykazovali odmítové reakce na tyto artefakty, na tato cizí tělesa, přítomná uvnitř jejich těl. Ty kovové části byly analyzovány a zjistilo se, že se skládají z mědi, kadmia, osmia, hliníku, zlata a stříbra. To je docela zajímavý koktejl Mendelejovy soustavy prvků, že? Stříbro má v tomto případě, v těchto případech čistotu přes 95%. Jenomže Stříbro s 95% čistotou se v přírodě prakticky nevyskytuje. Tyto kovové implantáty byly do kůže umístěny způsobem, který prostě neznáme. Ale víme to, že prostě, že ta kůže k ním přirostla. A nebo ta kost, to kostní médium k tomu přirostlo. Jo, jak jsem před chvilkou zmínil, existují ty jasné známky i zubních ošetření. Jo. Jsou přítomné zubní výplně, které vizuálně vypadají jako klasické amalgánové výplně. A toto všechno je zdokumentováno prostřednictvím celé řady videozáznamů. Jimmy Musán, už jsem ho tady zmiňoval, no prostě ono to tam došlo tak daleko, ta konfrontace s těmi peruánskými úřady ohledně tady těchto modifikovaných bizarních entit, to došlo tak daleko, že Jimmy Musán nakonec podal žalobu na peruánskou vládu. A v té žalobě požadoval, aby mohly být další vzorky zaslány k analýze do Mexika, případně Spojených států. A požadoval také finanční odškodnění za negativní mediální zpravodajství, které poškodilo nejen jeho pověst, ale pověst mnoha různých badatelských nebo badatelsko-vědeckých týmů. A získané peníze chtěl použít na založení muzea pro tyto mumie. A co se nestalo? Nebo spíše, co se stalo? Představte si, že on ten soudní spor vyhrál. Vyhrál. Pravda, trvalo to nějakou dobu a muselo to dojít až k tomu nejvyššímu peruánskému soudu, který se ale zachoval naprosto neuvěřitelně, protože on veškeré argumentace opozice ze strany těch mainstreamových vědeckých kapacit a tak dále smetl ze stolu a řekl, že no, on totiž nechal sestavit speciální nezávislý vědecký tým, multioborový, který prostě měl za úkol přezkoumat veškeré dokumentace a vědecké výsledky a závěry z těch různých expertích a z těch různých analýz. Což pochopitelně, to chápu, trvalo nějakou dobu. No a ten závěr toho nezávislého expertního týmu byl jasný. Prostě žádné falzum, žádný fake, žádná komedie tady tohoto typu. Ale máme tu problém v úvozovce. Prostě je to tak, jak oni tvrdí. Takže gratulace Jimmy Musánovi a alespoň ode mě a jeho a nejen jeho týmu. Jo. Tak, Pavlíku, kolik je hodin, prosím tě, protože já vůbec nemám představu, teď jsem do toho dost zamotán.
1: Já vidím 22.11, Jardo.
0: No to jsem se netrefil.
1: To jsem se netrefil, Mozbu, ale hele, o 11 minut, no. Ještě ne.
0: Dobře. Dej tam nějakou tu znělku, jestli můžeš.
1: Znělku čeho?
0: Znělku dotazů.
1: Jo, dotazů. Dotazů, znělku žádnou nemám, ale můžu zkusit, už se dlouho nepouštěl, vět? Paní Ivano?
2: Posloucháte Svobodný vysílač.
1: Paní Ivano, už jsem tak dlouho nepouštěl, už nevím, co to bylo.
2: Studio.
0: No, vidíš.
2: Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs-vysílání.
1: Tak to svcs-vysílání, to Skype už není, ale je to, Je to druhý, ten Teams, ano, tam můžete taky napsat, ale radši bych řekl, pokud chcete napsat, napište na chat Odyssey, to znamená tam, kde sledujete vysílání, televizní vysílání, tak tam je chat, tak tam můžete napsat. Tam je to úplně nejlepší. Ano, anebo zavolejte. Já jenom říkám, nechám tam ještě ten obrázek, nebo už tam dám něco takového jiného?
0: Můžeš to schodit.
1: Může to schodit, ano, protože to už tam to není, já tam dám takovej říše stínu, to je krásný obrázek k tomu. Tak jo.
0: No, aby jsme neusnuli u toho měsíce všichni.
1: Snad ne. Takže když tě to zavolá samozřejmě, tak já tě budu interrupovat a já tě interrupuju a dám to do vysílání. Zatím samozřejmě to nevolal, já bych se ozval, dotaz taky žádný.
0: Jasně. Já jsem s dovolením chtěl takticky vytvořit prostor pro to, abych se napil. Víš?
1: A napil jsi se?
0: Napil jsem se, zněl jsem to jen tak teda, protože jsi byl docela dost rychlej, ale napil jsem se.
1: Dobře, v pořádku. No tak jo, takže můžeš pokračovat. Tak. Máme ještě 3/4 hodiny. Pokud budete chtít zavolat, ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19. Tak a už Jardo, můžeš pokračovat.
0: Probírali jsme se alespoň na povrchu nebo po povrchu od okolnostmi týkající se kultury Nazca, naskánské kultury. No a když jsme se takhle dotkli té naskánské kultury, mě napadá, že bychom se měli dotknout i parakaské kultury. Protože parakaská kultura totiž to je fenomén, velký fenomén. Pojďme si k tomu něco povědět. Jo. Parakaská kultura, ona existovala tak, jak v současné době se vychází, přibližně v letech 900 až 200 před naším letopočtem. Ano. A předcházela, to vám asi došlo, předcházela kultuře naskánské. Dobře, ona totiž působila ve stejném geografickém prostoru, víte? A tady ta parakaská kultura je známá mimo jiné tedy i díky svým velice pečlivým mumifikacím a hlavně nápadným a výrazně protáhlým lebkám, které byly nalezeny v hrobech pohřbených individuí, různých individuí tady této kultury. Ano. A tady tyto lebky z Parakasu opravdu vykazují některé velmi mimořádné rysy, které se výrazně liší od běžných lidských lebek. A prostě nelze je vysvětlit pouze úmyslnou deformací lebky. Jejich lebky mají mnohem větší objem. Jsou asi o 60% těžší než běžné lidské lebky. Jo? Což je na pouhé takzvané svazování, obecně na takzvanou ruční deformaci, prostě jsou příliš velké a jsou příliš neforemné. Jo. Teď mě napadla taková sarkastická myšlenka, člověče Pavle, že ten bizardní človíček, který ukrad tu lebku té naší světice, že kdyby tam takhle byla vystavená ta parakaská lebka nějaká, že by měl docela problém. To by takhle jako lehce nepřenes. Jako jo.
1: Teď jsem to zrovna že už se našla.
0: Ano, našla se.
1: Prýzal do betonu, našla. Je to normální tohleto? No. To jsou nějaký jako zvláštní fanatici, neuvěřitelné.
0: Míra normálnosti je velice relativní, Pavle. Velice relativní. Ale tady jsem četl, že paradoxně největší poškození způsobilo to, jak to vytahoval vevnitř, protože on narazil s tím do toho skla tam nějak s tou lebkou jako bokem a 5 kusů té lebky se odlomilo. Jako jo. Takže oni to tam, jak to tam teď budou restaurovat nebo už restaurují, tak budou s tím docela dost práce, no, ale každopádně lepka naší světice se našla. Tak. Analýzy DNA obyvatel parakaské kultury, respektive některých vzorků, naznačují taktéž, že genetický původ tady těchto jedinců s největší pravděpodobností nepochází z Jižní Ameriky. Nýbrž, teď si představte, odkud je Pavlíku, odkud si myslí, že pochází tady ten genetický původ.
1: To netuším.
0: Člověče, představ si z oblasti Černého moře. To je co? Jako, no já nevím, jak je to daleko od Černého moře do oblasti Nazca v Peru v Jižní Americe, ale bude to hodně daleko.
1: Takových 7-8 tisíc kilometrů.
0: Pak tu máme specifika v zbarvení vlasů od rumělkově červené přes, jako přirozené, ne to, že by si to někdo barvil jako umělé, přirozená barva od rumělkově červené přes měděnou. O té měděné barvě už jsme se bavili, že? V souvislosti s těmi bizarními mumiemi. Až po blond. Což je pro Jižní Ameriku opravdu netypické. Takže to je lidově řečeno pěkný blázinec, že? Některé studie, co si pamatují, tak naměřili objemy tady těchto lebek o velikosti 2600 až 3200 cm krychlových, což je výrazně nad lidským průměrem 1350 až 1750 cm krychlových. Ano. Od prvních objevů z roku 1928 byly v různých hrobech, tady v té oblasti parakaské kultury, průběžně nacházeny nové a nové lebky tohoto typu. Ano. Obzvláště efektivní je pohřebiště Xlarikayan, jestli to říkám správně, Xlarikayan, ano. Tam je abnormální koncentrace tady těchto obskurních lebek, tady tohoto typu. No proto taky toto naleziště je extrémně hlídané. Tam dokonce, co mi bylo řečeno, mají policajti office, jo? Dokonce tam bydlejí, protože oni ti vykradači těch hrobů tam jsou prostě neuvěřitelně aktivní v současné době a na černém trhu se i tady tyto lebky prodávají za relativně nemalé peníze. A tady v tom pohřebišti Xlarikayan, co vím, tak bylo do současné doby nalezeno více jak 400 mumií s těmito obzvláště dlouhými protáhlými lebkami. Ano. Nálezy vykazují rozmanitost ve tvaru a vývoji lebek. Jo, přičemž mezi těmi nálezy jsou i některé mimořádně silně protáhlé exempláře. Ano. No, teď jsem si vzpomněl vlastně, asi sami víte, že ve starém Egyptu existuje celá řada fresek, které vyobrazují faraony, některé alespoň, s výrazně protáhlými lebečními formacemi, lebními formacemi dozadu, jo, do té tylní zadní, do té tylní zadní části. Jo. Naskánská kultura, která vlastně potom navázala na tu parakaskou, tak já jenom připomínám, protože nevím, jestli jsem to řekl, byla aktivní přibližně od roku 200 před naším letopočtem do roku 600 našeho letopočtu. Jo? A navázala na tu parakaskou kulturu. Jo? Respektive ta naskánská kultura se vyvinula z parakaské kultury. A nebo minimálně byla tou parakaskou kulturou

jakoby tou naskánskou kulturou, nebo jinak to řeknu, opačně, ty teorie, že ty linie nemusely být tak, nemusely být vytvořeny naskánskou kulturou, ale spíše tou dřívější parakaskou kulturou, jsou velice relevantní, protože tady máme významnou podporu ze strany objevu výrazně starších analogických linií z lokality Palpa, jo, z palpánské lokality. No a souvislost mezi lebečními artefakty z parakaské kultury s jejich nápadnou deformací a velkými podloulými lebkami a na jedné straně a na druhé straně tu máme mumie, ty bizarní mumie z oblasti Nazca, tak ta konotace, to propojení, ta soustažnost je tam poměrně výrazná. A dost dobře je dost dobře možné, že obě kulturní skupiny, jak parakaská kultura, tak naskánská kultura, mohly být genealogicky, respektive genově, geneticky, ale třeba do určité míry i kulturně vzájemně propojeny na ta ona bizarní mumifikovaná stvoření. Ano. Takže když bych se to pokusil toto nějak shrnout, tak bychom mohli říci, že parakaská kultura v podstatě musela navázat, ona to neobjevila, ale musela navázat na ještě starší, nám neznámé tradice, deformace lebek, jakožto kargokultu, ve spojení s inteligencí mumifikovaných těl. A stejně tak byly předávány tyto znalosti ohledně těch prodloužených lebek, potom byly předány z té parakaské kultury té naskánské kultuře a asi nebudeme daleko od pravdy, když podobným způsobem byly předávány dovednosti v oblasti mumifikace těl. Z oblasti mumifikace těl. Jo. No, ten nadpis, to je vlastně první část toto, a nadpis nás, on se týká podzemí, že? A my do toho podzemí půjdeme. Jo? Myslím si, že teď už je ten správný čas, protože bych se s vámi chtěl pobavit více o těch tunelech, o těch podzemních tunelech v oblasti Nazky. Jo? No a máme tady, myslím, k dispozici docela zajímavého průvodce, jakéhosi Peta Petersona. Pete Peterson byl spolupracovníkem tajných projektů americké vlády a informátor, který podrobně rešeržoval o existenci tajných podzemních měst a tunelů pod Jižní Amerikou, které kdysi obývala nebo obýval mimozemský faktor, nebo minimálně nějaká hybridizovaná kultura či civilizace. A tady on tyto zprávy, no to široké spektrum, on byl docela agilní, prezentoval zejména právě v souvislosti s naskánskými glyfy a liniemi, mimozemskými mumifikovanými organismy a obyvateli parakaské kultury disponující těmi prodlouženými lebkami. Jak možná

0: asi, protože věřím, že mnohým z vás jméno Peterson nebude neznámé. Jo? Možná tušíte, jako něco vám to říká, tak já vám pomůžu. Tady ten Pete Peterson byl informátorem, který ve své době úzce spolupracoval, byl ve spojení s Davidem Wilcockem, který už je bohužel dnes také po smrti. Pete Peterson také spolupracoval, ale to už je díl, s takzvaným projektem Camelot, pokud vám to něco říká. No a tady ten Peter Peterson prostě tvrdil, že disponuje zasvěcenými informacemi o tajném kosmickém programu, o tajných kosmických programech. Jsme se tu bavili, ta agenda je dneska poměrně velmi jako rozlehlá, je velmi mohutná. Všeliké prostě různorodé relevance, dobře. Každopádně ten Pete Peterson se poprvé do podvědomí širší veřejnosti dostal už někdy v roce 2009. Že já si pamatuji, že jsem právě poslouchal v té době, to byl čerstvě nahraný rozhovor na portálu Camelotu. A on v tom rozhovoru, co si pamatuji, právě mimo jiné i hovořil o takových jakoby zdánlivě nesouvisejících tématech, jako jsou třeba plavidla TR3B, umělá inteligence, kvantové počítače a různé mimozemské aktivity v prostředí našeho planetárního ekosystému. A nicméně, to, co je podle mě důležité, je to, že navzdory různorodým kontroverzím byl Peterson popisován jako osoba s vysokou integritou, která cítila povinnost, a teď nevím, jak to říct, no prostě jak to popsat, no prostě já to řeknu, no, jako i když varovat, jo, veřejnost, před globálními problémy, včetně možného ekonomického kolapsu a plánovaném odhalení existence mimozemského života. Ale to se děje prostě, jo. To se děje, máme tu první várku, první kontingent, sice ne nějak velký objemově, ale je to teprve první vlašťovka odtajněných materiálů z Top Secret a Ultra Top Secret, za kterým tedy by měla stát administrativa Bílého domu, to jste určitě s těmito informacemi jste obeznámení. Já jsem měl teď před několika dny právě na pozvání svého přednášku v Praze, no přednášku, spíš to bylo takové povídání, které bylo úžasné, moc se mi líbilo. Byla tam celá řada velice zajímavých dotazů. Ono to spíš bylo tak, jako položeno, že lidé se ptali a já jsem, pokud jsem uměl a věděl, tak jsem odpovídal. A tam jsme se právě tady toho tématu, toho prvního kontingentu odtajněných materiálů také dotkli. Jo? Takže já předpokládám, že Suene to, protože se to nahrávalo, takže on to určitě bude mít někde k dispozici přes sociální sítě nebo přes nějaký ten svůj internetový portál, tak si to můžete dohledat. Jo? Ten David Wilcock, budiž mu země lehká, tvrdil, že s Petersnem mluvil naposledy 2 týdny před jeho smrtí, přičemž poznamenal, že Peterson v té době jako nehovořil, prostě nezmínil žádné zdravotní potíže nebo zdravotní problémy. No. A Pete Peterson mimo jiné zdůraznil, že linie Nazca nejsou pouze kresbami na zemi, ale že se jedná o zakryptované informace týkající se, hlavně ty liniové útvary, týkající se podzemních portálů, respektive vchodů do struktury obrovského systému, tunelů, který se rozprostírá pod celou pouštní naskánskou oblastí. A tyto tunely prý tedy podle Petersna mají být součástí komplexního podzemního města, které v té době, zdůrazňuji v té době, bylo využíváno rasou reptiliánských, případně hybridizovaných ras. Ano. Odkázoval na majskou kulturu a další předkolumbovské kultury, které mohly dle něho s největší pravděpodobností býti s těmito entitami v kontaktu, nebo minimálně mohly býti jimi ovlivněny. Bizarní mumifikované stvoření, o kterých jsme se bavili na začátku dnešního vysílání, a lidé prakaské kultury s tady s těmi deformovanými protáhlými lebkami mohou být teoreticky geneticky modifikovanými potomky nebo přeživšími tedy těchto této podpovrchové formy civilizace, které v sobě spojují jak lidské, tak i zjevně mimozemské nebo minimálně exotické neznámé rysy. Peterson také uvádí, že části těchto podzemních komplexů jsou technologicky velmi vyspělé, no, s pokročilými formami nebo systémy zásobování energií, komunikačních komplexů, které v mnohem převyšují dnešní technologii. Ano. Ono tady, my se k tomu dostaneme, nebo měli bychom se k tomu dostat postupně. S tím souvisí i nebývalý zájem nacistické enklávy o tuto část regionu. Jo, jako nacisté měli enormní zájem o tento region. Vyslali do tohoto regionu mnoho vědeckých, specializovaných vědeckých výprav. Kdyby byl naživu, tak by vám o tom velmi podrobně mohl vyprávět nacista, takzvaný Otto Rahn. Takže nejen starý Egypt, nacisté a starý Egypt, nejen nacisté a Tibet, bájné Himaláje, nejen nacisté a Antarktida, ale nacisté a Jižní Amerika. Andy a Nazca. No, dostaneme se k tomu, nebo doufám, že se k tomu dostaneme. Uvidím, jaké budou vaše reakce na toto téma. A pokud budou vesměs sympatického charakteru, tak mě nebude nic bránit v tom, abych v něm nepokračoval. No. U mě na portálu Matrixu 2001, ono už tam není, protože rozumíte, člověk míní, osud mění. Každopádně, pokud jste byli, anebo ještě jste členy a máte přístup k videím, kterých tam je v současné době už přes 2500, to je neuvěřitelné, tak tam byl seriál Cosmic Disclosure s Davidem Wilcockem. Jo, a David Wilcock tam měl několik epizod právě, do kterých měl pozvanýho Peta Petersona. Jo. A tady v rámci těchto rozhovorů Peterson uvedl, že samotnému se mu podařilo proniknout do některých tunelů v NASA. Přičemž tyto tunelové systémy byly vybaveny stroji, které byly později odstraněny, což by do určité míry mohlo naznačovat vysoce komplexní infrastrukturu a nějakou formu obranných mechanismů. A podle Petersona byly tyto tunely opracovány jakousi speciální technologií, která využívala tepelnou energii a laserovou technologii k vyrážení průchodu. Tady tyto tunely se táhnou na kilometry daleko a jsou částečně propojeny s velkými podzemními halami, ve kterých se nachází obrovské množství různých artefaktů. Ano. Což samo o sobě naznačuje existenci izolované, organizované civilizace nebo kultury. Podle Petersona také existují náznaky existence jakýchsi specifických energetických technologií energetického typu a generátorů, což samo o sobě zase dále naznačuje technologický rozvoj, který svým způsobem možná daleko přesahuje to, co lidstvo, nebo to, co lidstvu je v této době známo. Systém tunelů byl podle Petersona zjevně koncipován jako ochranný nebo únikový systém před početnou populací. Ale pozor, tady nemusí jít jenom o nějaký atak populace. Vezměte si velké kataklizma se všemi těmi horotvornými procesy před nějakými plus minus 10 000 lety. A tady si docela dobře dokáží představit, že takovýto rozsáhlý, komplexní a vysoce sofistikovaný podzemní tunelový systém mohl sloužit jako v uvozovce, jako archa prostě. Jo? Záchrana archa. Jo? Pro koho? No, to, tam bych asi dal tři tečky. Nevíme, jo, ale i toto má svoji určitou logiku, si myslím. Jo. Ten Peterson, ano?
1: Já jenom, já to nechci přerušovat tě, ale je tu nějaký dotaz. Je to možný?
0: Je to dotaz.
1: Je to možný, že bych ho řekl? Není telefonický, ale je tady, já to přečtu. Blbě na to vidím, ale snad to přečtu. Má toto staronové téma něco společného s probíhajícím odhalením UAP od americké vlády? A jak Jarda pohlíží na celkově vlažný začátek tohoto odhalení? Jestli to takto bude pokračovat, tak se do toho asi budou muset vložit ty mravenčí bytosti. Jak se do toho budou muset ty mravenčí bytosti? A telos?
0: Civilizace telos.
1: Teloslané, ano. Jo, ještě tady, ještě od toho samého tady, dnes dal Trump na síť, ten trut, nebo trat, fotku s mimozemšťanem. Je to AI? ale co si o tom Jarda myslí? Že prezident USA sdílí fotku s mimozemšťanem. No?
0: Já tu fotku neviděl.
1: Já taky ne.
0: Ale víte, jak je to s AI v současné době, jo? Tady by byl zase hodně opatrný, ale nic proti ničemu, to jako je potřeba mít otevřená, jako být otevřený všemi směry. Nicméně k tomu jádru toho dotazu, slovy klasika, všechno je spojeno se, propojeno se vším. Čili jsem přesvědčen o tom, že tady ta témata, kterými začínáme tento, jak to nazvat, tuto sérii přednášek, prostě souvisí s UAP. Jako já si to nedokážu představit, že by tomu bylo jinak. Jo. A dokonce, když mi dáte k tomu prostor, náležitý, abych se k tomu mohl vyjádřit časem, tak bych vám rád dokázal a ukázal, že to spolu prostě souvisí. Jo, protože to dneska, máme na to dneska prostě, máme k dispozici prostě fakta tohoto druhu, tohoto typu. Takže ano, je to propojeno, všechno souvisí se vším a i toto souvisí s UAP. K tomu, k té fotografii s tím Trumpem, tomu jsem se vyjádřil, já ji neviděl zatím, rád bych se na ní podíval, ale víte, jak to je dneska. A co tam ještě v tom dotaze bylo? Tam ještě bylo něco dalšího, ne? Tam ještě se něco ptal? Pán nebo pan tazatel nebo paní tazatelka?
1: Myslím si, že ne. Je to aj. No rozhodně Jardo tady píše, jestli by nebylo dobrý udělat vyloženě pořad na to, jak odhalili, nebo co odhalili vlastně, jestli vůbec něco odhalili nového.
0: Kdo? Co?
1: No jak bylo to odhalení toho teď těch mimozemštění.
0: To je proces.
1: Ano.
0: To není jako nějaká jednorázová věc. To je proces, který byl dlouhodobě plánován a diskutován, a to nejen v podmínkách pozemské civilizace, ale v podmínkách komplexu mimozemského faktoru a v podmínkách komplexu podzemních kultur a podzemních inteligentních civilizačních formací. Čili to, co teď probíhá, je začátek a forma a charakter, jak to probíhá, má svůj důvod. Jo? Má svůj důvod. Máme tady lidské společenství s nějakými necelými už dneska pomalu 9 miliardami obyvatel. Pak tu máme nějaký základ nebo nějakou páteř světonázoru s určitým množstvím narrativů, které jsou vtloukány lidem do hlavy od základní školy, už v tom dětském věku, které jsou vtloukány lidem prostřednictvím výchovy od útlého věku na jedné straně, a na druhé straně tu máte situaci, kde máte lidem říct, podívejte se, nejste na této planetě jedinou inteligencí, čili vy neobýváte barák jako jedna rodina, ale tady v těch jiných patrech toho stejného domu, tedy tady té naší planety, bydlí i jiné inteligence, jiné inteligentní kultury. Pravda, nejsou na povrchu země, jsou hloubce v hlubinném ekosystému, o kterém nevíme zhola nic na oficiální úrovni v tom podzemním pásmu. A minimálně jedna taková kultura prostě žije, jejich domovem jsou oceánské a mořské hlubiny a oceánská a mořská dna. A tato kultura prostě evolučně se odštěpila od vývoje vodních savců, kytovců, delfinovců, delfínů, kosatek a tak podobně. A samozřejmě z morfologického hlediska, protože příroda pracuje s hlubokou symbolikou, tato forma inteligence vykazuje humanoidní rysy. Není to ryba, nebo ryba, není to mořský savec jako delfín, víte, jak vypadá delfín, ale prostě je to humanoid, ale ten humanoid má žábry a ten humanoid prostě má svůj domov v hlubinách oceánu a moří, tedy na této planetě. A ty to lidem řekněte. Jo, povězte jim to přes mainstream, hromadně. No. Takže potom dojdeme k situaci, kdy zoufalí pedagogové takhle sklapnou dějiny a historii a biologii a prostě, já nevím, co všechno dalšího, historiografii a podobně, všechny možné ty obory, s tím, s prohlášením všechno je jinak, milí přátelé. A těm lidem se během několika dní zboří totálně. Dlouhodobě, po stovky let, ne-li tisíce let, budovaná struktura narrativu, a to už není jenom otázka aplikace v rámci jedné generace, ale tady už hraje roli genetika a epigenetika, protože naši předci byli v těchto narrativech vychovávány také. A epigenetika je o tom, je to o vlivu vnějšího prostředí na biologii a mikrobiologii organismu. A tyto opakované narrativy vytváří datová echa, která jsou absorbována paměťovou strukturou lidské DNA. No a s příchodem dalšího potomstva se v rámci genové předávané genové platformy jako tsunami prostě převalí do té další generace i tyto programy. Takže jako to není o tom, že by se lidstvo zbláznilo z toho, ale je to o tom dojít k cíli, dosáhnout požadovaných výsledků, které chceme, co nejvíce sofistikovaným způsobem. Pokud možno bez velkých ztrát kytiček, protože nějaké ztráty určitě budou. Reaktibilita obyvatelstva, to je na masové globální úrovni, to je velké neznámá. Takže je to i o psychologii, je to i o sociologii a ve hře jsou mnohé ještě jiné obory, související prostě s předáváním dat, s předáváním informací na masové globální úrovni, ale takových informací, které vám zboří, totálně zboří vaše jistoty, jako ty imaginární jistoty a jistůtky. Jo? Protože principiálního hlediska ty, všechny ty narrativy jsou vlastně ty imaginární, mimo jiné plní funkci imaginárních jistůtek, o které se při nejhorším dezorientovaný člověk může opřít. Byť ty narrativy jsou falešného charakteru. Ale je to nějaká kvazi kostra, kvazi zeď, kvazi opora, sice jako fixní, ale je. Oni jsou o tom, když tomu věříte, tak to vnímáte jako fakt, jako reálný faktum. A teď jim ty zdi poboříte. Jako my, já s tím problémy nebudu, ale vy také ne, určitě. Co poslouchá, Pavlík taky ne, asi. Samozřejmě, určitě. Ale podívejte se kolem sebe, jako. Jo. Takže ano, toto je každopádně běh na dlouhou trať. A nedá se k tomu přistupovat jako ze dne na den, mírnix, týrnix, šup, ať už je to prostě hotovo. Protože tak, jak myslíte a uvažujete vy, v těch vzorcích, které jsou pro vás přirozené, jiní lidé prostě neuvažují. Ano. Oni se opírají, mnohé z nich, to jsou stovky milionů lidí, se opírají o různé tradiční systémy víry. Každý ten systém je skladba celé řady narrativů. A jsou to ty fiktivní opory, ty fiktivní zdi, ty opěry. Teď se jim to zboří. Jo. Takže nemám prostor, abych se tomu mohl věnovat detailněji, ale je to extrémně důležité téma a moc bych si přál, aby jste toto téma nevnímali povrchně. Téma týkající se uvolňování těch informací a teď nacházení a nalézání cesty, jak tedy tu pravdu té společnosti, těm necelým 9 miliardám jedinců říct, bez toho, aniž bychom tady neměli, aby nám tady nevznikaly entropické, jako nějaké entropické prostě vzorce a chaos. Jako. To určitě věřím, že nikdo z nás by si tohle nepřál. Takže tolik k tomu dotazu, který samozřejmě je fajn, jako to je velice, byl velice zajímavý dotaz, děkuji za něho. No a my, Pavle, jak to máme s časem? Já už toho asi moc neřeknu.
1: No, moc ne, akorát tadyhle poslali posluchači fotku s tím Trumpem a s tím mimozemšťanem, hele.
0: Jo, aha,
1: takže
0: aha,
1: to tak tady vidíte. Je to zajímavý, to jsem teda zvědav.
0: Já to nemám puštěný teda vůbec, jako, počkej.
1: Ale nevím, přijde mi to, že...
0: No, tohle je
1: jasná AI.
0: AI,
1: no.
0: Ale AI, jo, to takhle rozhodně to nebude fungovat. Ještě s nějakýma provazama na ruce, nebo co to má?
1: No, je to prostě, prdej, to ještě zmizelo ke všemu.
0: No, no koukám, že tam nějaký signal in.
1: Já nevím, zase jaký přihlášení, no. Zase to chce.
0: Ne, to je a ještě ke všemu takový opravdu primitivní, jako
1: jo. AI. Tady jsou ještě nějaký muži v černém v těch brejlích, koukám k tomu.
0: No,
1: ne, to je v pohodě.
0: Ne, jako člověk zase, víte co, je potřeba bádat, je potřeba mít otevřené hledí, ale samozřejmě zároveň je potřeba nebýt naivní. Jo?
1: Tak.
0: A jako prostě být otevřený k mnoha názorům, k mnoha pramenům, k mnoha zdrojům, ale zase nic slepě a priori nepřijímat, ale zase nic neodhazovat bez náležitého proskoumání. Jo?
1: Ano.
0: Tak asi takhle bych se k tomu postavil.
1: Ano, přesně tak, je třeba uvažovat, ano, přesně tak. Dobrá, já si myslím, že pro dnešek to bude už stačit, že už máme za 2 minuty celou, takže já bych ještě uvedl teda kalendárium, který bude číslem 162, věnované 77. narozeninám Jiřího Korna. Tak si poslechněte pár písniček od Korna, možná s nějakýma zajímavostma, který bude prezentovat studio Praha Michal. Tak, já si myslím, že to bude asi pro dnešek všechno. Skončíme ho to nějakou tu minutku dříve, ale to vůbec nevadí, i když je to naprosto nezvyklé. Nebo Jardo, chceš ještě něco ty říct si něco na závěr?
0: Já bych chtěl pozdravit, popřát dobrou noc, pozdravit a zase příště se tu shledáme, doufám tedy.
1: Určitě za týden. Nemáš náhodou nějakou pozvánku, nějakou akci nebo něco?
0: To je od tebe hezké, že
1: máme čas.
0: Zeptáš, jo, já si toho velice vážím. Ve čtvrtek mám u sebe tam na portálu velice zajímavý materiál, bude tam první přednáška na téma, na téma okultní tajemství smrti, pozoruhodný příběh zevnitř. A je to opravdu z extrémně zajímavých zdrojů mimozemského charakteru, shodou okolností. Je to vlastně učení, které bylo předáno určitým kulturám v střední Asii v pradávných dobách a já jsem měl to štěstí, že jsem se k tomu materiálu celému mohl dostat a mohl jsem si ho nastudovat. Takže mrkněte na upoutávku na kolonku webináře na matrixu.cz. No a v neděli tam je dlouhodobé pokračování takzvaného vnějšího prstence. K tomu témata ještě připravuji, ta upoutávka bude k dispozici zítra večer. Jináč zítra budu mít ještě online přednášku pro takovou velkou skupinu lidí, kteří se zabývají školou mystérií. Oni studují takzvanou školu mystérií, egyptskou, staroegyptskou školu mystérií a tím jejich prostě nějakým, který tam organizuje všechno a vyučuje, tak jsem byl požádán, jestli by se mnou mohli na téma propojení starého Egypta na okultní, energetickou a vibrační strukturu českého národa a slovenského národa, jim tam udělat nějaké povídání, takže zítra od 7 hodin. Ale neřeknu vám, kam se připojit, ale když si zadáte škola mystérií někde na internet do vyhledávání, tak se propašujete postupně někam k té skupině a k tomu člověku a můžete si potom poslechnout to moje povídání taktéž. Takže to je všechno, Pavlíku. A ty chystáš na Pavloučku nějaké zajímavé akce?
1: Zatím ne, ale když tak dopředu, ano, samozřejmě za necelý měsíc, za 3 týdny už to bude, ano. Takže od 12. do 14. začínáme sezonu na Paloučku
0: a při
1: příležitosti mých narozenin.
0: O, no tak to bude velké, to bude velké.
1: Takže
0: to
1: jste páni samozřejmě na stránkách www.mezi-svými už je to avizované, je tam formulář na přihlášení a tak dále, je tam všechno, co je potřeba, tak bychom byli rádi, abyste se tam koukli a přijeli. Takže fajn, díky moc, mějte se krásně.
0: A jaká byla paní doktorka Peková? Ta tam byla naposledy, ne?
1: To bylo prvního, ale to už je 3 týdny.
0: Aha.
1: No, bylo krásný počasí, super, bylo tam kolem 120 lidí, takže docela dobrý. Bylo to
0: výborně, výborný.
1: Bylo to výborný.
0: Jo, jináč prosím tě, prej o půlnoci prosviští kolem země a stojí velikosti autobusu.
1: Ano, to jsem to taky na to koukal. Ale je to naprosto nebezpečné, takže
0: v pohodě.
1: Ve vzdálenosti asi 90 tisíc kilometrů, takže v pohodě. Dobrý, mějte se krásně, loučím se. Zítra nemám já nic, koukám, ale ve středu od 21 hodin s Ludou Lukášem, tajemství souvislostí, po měsíci zase, takže máte se na co těšit. Ahoj, mějte se krásně a se mnou ve středu, jinak poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj.
0: Nasáhnou.
1: Já jsem si to vypnul.

0: poslouchají.
1: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 162, které věnujeme někomu, kdo nepotřebuje bližší představování. Je jím Jiří Korn, který 17. května slaví 77 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.
2: Dobrý večer, vážení a milí televizní diváci. Československá televize Praha uvádí zábavný pořad s Jiřím Kornem Večer v ráji. Přejeme vám všem dobrou zábavu a hezký obraz.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Jiří Korn už to s námi táhne přes 60 let a to počítám jenom dobu jeho aktivního muzicírování. Spolu založil skupinu The Rebels, proslavili se mimo jiné písničkami od The Mamas and the Papas a my si jej zde poslechneme v pěveckém tandemu s Josefem Plývou.

The Rebels v roce 1968 zvítězili na prvním československém beatovém festivalu v kategorii objev roku, vydali své album Šípková růženka, podnikli turné po západním Německu, Polsku a Rakousku a potom se v roce 1970 rozpadli. Jiří Korn nastoupil do skupiny Olympic, kde jako hráč na basovku také zpíval například diskutovanou píseň Únos.

0: Působení Jiřího Korna v Olympiku bylo pro něj dobrým odrazovým můstkem pro začátek solové kariéry, kterou mu ostatně sudičky darovali již v kolébce. Můžeme se přesvědčit sami.
1: Těšíte se na nás?
2: Uslyšíte Korna, vidíte Kaisera?
1: Otevřít oči, teď!

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Rodilý Pražák Jiří Korn, nejen zpěvák a baskytarista, ale též tanečník, moderátor, herec a showman, ke dnešnímu dni vydal již daleko přes 20 LP desek nebo CDček a vlastně se s Karlem Gottem pohyboval na takové té špičce oblíbenosti. V 80. letech pro něj Gabriela Osvaldová s Ondřejem Soukupem složili písničku Miss Moskva, kterémžto videoklipu Co by nekompromisní domina září jeho bývalá manželka Kateřina.

0: také pro Jiřího Korna existoval život před a po roce 89. Stejně jako dnes nebylo vždy snadné uchovat si tvář, tak například v roce 1975 naspíval úvodní píseň k filmu o armádě s názvem Na konci světa a zahrál si tam roli Vojina Krutského.
1: Vojín Čoupal! Vojín Krutský!
2: Zde! Běž napřed, já ten jeho ksicht nemůžu ani vidět.
1: Máš to s Čoupalem od 20.00 do 04.00 pohyblivou na 54.
2: S kým ještě?
1: Co s kým ještě? Co ještě chcete, chlapi? To chcete, abych stavěl na 54 tři chlapi, nebo co? To se tam chcete flákat, nebo spát, nebo co?
2: No snad jsem tolik neřekl.
1: Bez debaty odchod. Padám, padám!
0: Zatímco v roce 2005 stvárnil například roli vodníka Jakubka.
3: Snad by ses nebál, Toníku. Viděl jsem, že mi pomáháš chránit rybičky. Hezky. Moc hezky. Zelená krev se holt nezapře.
4: Vy jste...
3: Jakoubek, tvůj táta. A ty jsi můj syn. Proto jsi přece přišel, ne?
4: Nechápu, jak to, že se máma z Rovinka do vás zakoukala.
3: To víš, mládí, já se tehdy strojil.
4: Aha, a co děláte teď? Šijete si botičky?
3: Botičky, dušičky, řečičky, pustá pověra. Neznám Hastermana, aby byl taky švec.
4: A duše?
3: Tak pozor, chlapče, to možná bejvávalo. Když někdo byl ženu, trápil děti, zvířecí hovátka na dvorku mučil... Pro ten případ jsem vyleštěný hrníčky na polici měl, to jo. Ale dneska duše. Leda rybí, Toníku, rybí.
4: Prý se musíte stěhovat.
3: Proč myslíš, že mi teď ukapává smutek ze šosu? Já tady, chlapče, bez téhle svý hráze uschnu. Víš přece, co je sucho pro Hastermana, ne? Už mám horečku. Žáni.
4: Je. Vy úplně hicujete, táto.
3: Co jsi to řekl?
4: No, že celý hoříte. Musíte si jít lehnout.
3: No, já nemyslím to, myslím to tá...
4: Táto.
3: Dnešek je můj nejkrásnější den. A že jsem jich pár hezkých zažil. Teď už je mi jedno, co se mi stane.
4: To tedy ne. Půjdete do postele a já na zámek. Ten knížecí glejt se musí změnit.
3: Ty si troufáš.
4: No taky mám proč. Tátové učili kluky dělat píšťalky, lézt po stromech a já. A já byl pořád sám. Pořád jenom s mámou.

králem, 78 zpěváka v soulu pro starou dámu a v roce 1980 například ve filmu Trhák zahrál pilota.

A když jsme u těch letadel jednorázového reunionu se kapela The Rebels dočkala v roce 1991 v rámci série koncertů Comeback, k obnovení činnosti skupiny došlo pak v roce 1999, kdy vydali nové album se zvukem již mnohem méně kompromisním, například v písničce Aeroplán. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

Korn znamená kukuřice a jeho hlas má opravdu takovou zrnitou barvu. O tom, že byl tento umělec můzami již jaksi předurčen, svědčí jeho takový klid a sebevědomí, s jakým například tančí, jeho stepařská číslo.

0: Šla s Helenou Vondráčkovou, byla dechberoucí a když ho požádali o účast ve Stardance, odpověděl takto.
1: Do Stardance mě samozřejmě hned na začátku mě vybízeli, ale já ten společenský tanec, ne, že bych ho neměl rád, to se nedá říct, jo. On je nesmírně náročný. Tak jako prostě všechno. Ale já jsem se tomu společenskému tanci moc nevěnoval a moc připadalo mi to vlastně moc strojený, jakože vlastně oni známkovali to, jak se všichni tváří a mně to přišlo strašně nepřirozený. Jo. Čili neřekl jsem ano a já jsem ani nechtěl do poroty, protože zase si myslím, že takový odborník nejsem, abych rozhodoval o tom, jestli někdo vyhraje nebo nevyhraje.
0: Pan Jiří se nicméně natancoval a naspíval nejednou z muzikálů. Namátkou to byly Bídníci, Golem, Limonádový Joe, Mise, Miss Saigon, Mrazík, Quasimodo, Romeo, Julie, Touha, Carmen, Jesus Christ Superstar, Aida, Mowgli, The Addams Family, Anděl Páně a pochopitelně Drákula.

0: Jen malá vsuvka. Kdo byste našel video na kanále YouTube s nadpisem Smrt Remix Korn, tak uvidíte neuvěřitelnou choreografii a taneční show levelu, nebojím se to říci, Michaela Jacksona. Konec vsuvky a teď zpět k Drákulovi.
1: V tomto muzikálu dostal Jiří Korn trojroli, napsanou jemu přímo na míru s Zdenkem Borovcem, jehož genius se zde protnul s talentem Karla Svobody. A vznikl masterpiece, jež byl zároveň oslavou hudby a českého jazyka, kdy si divák a posluchač mohli vychutnat úžasnou ekvilibristiku naší řeči.

Tvorba Jiřího Korna je, jak už jsem naznačil, docela obšírná, takže jsme určitě mnohé opomenuli, například různá ocenění, činoherní role, působení v dabingu, načítání audioknih. Jiří je velmi zručný v kulečníku, dosáhl úrovně celostátního přeborníka a je mistrem Evropy veteránů. Spolu s Pavlem Halamkou pořádá exhibiční show kombinující kulečníkové triky s živým zpěvem. Ale přesto si neodpustím jednu písničku, která se mi obzvláště zalíbila. Jmenuje se Blázen, je z alba Duny, autorem textu je Eduard Krečmar. Paradoxně bez basové kytary, kterou hraje autor hudby a aranžma Miroslav Vidlák levačkou na klávesi, na kytaru hraje Zdeněk Blažek, na bubny Pavel Zbořil a kdybychom to brali americkým měřítkem, tak už je úplně dospělá, má totiž 21 let.

Vzpomněl jsem si ještě na jeden moment, který mi onehdy uhranul, totiž v době neslavné, totiž covidové, se Jiří Korn objevil na půdě Národního divadla se zpěvákem Jacquinem Stepem ve skladbě Tigrovaný sprej.

S kalendářem číslo 162 se loučí Michal Kyselka a také Jiří Korn. Poslechneme si v jeho podání, tedy s jedním z jeho projektů, který se nazývá Fortet a jehož je členem. Nám zaspívá píseň písní a těšíme se na slyšenou.

0: Tak, já vás zdravím a vítám, dámy a pánové. Na svobodném vysílači CS, samozřejmě na Odyssey, Studio Kadáň a když tak v záznamu, pak ještě na YouTube, bez cenzury TV. Máme tedy dnes 17. května léta páně 2026 jejich kalendáře, 19. hodina už nám odbyla dávno a my se koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým, hned co asi mi napošle všechny e-mailíky, tak se koukneme na komentované zpravodajství, zatím ještě posílá, takže já tady s dovolením přečtu, čemu se dnes budeme věnovat. V té zpravodajské části se koukneme na informace z USA, za druhé na íránský konflikt, za třetí budou zprávy z Ruské federace, za čtvrté události na Ukrajině, za páté aktuality z Evropské unie, za šesté novinky odjinud a za sedmé, pokud to stihneme, zajímavosti z domova. A zhruba za hodinu a tři čtvrtě bychom se měli kouknout i tedy na tematické okénko, aneb co americká média říkají o Trumpově cestě do Číny. Nuž, počkáme, až se inženýr Jaroslav Tichý přihlásí. Uvidíme, koukneme se na to, co všechno bude. Včera byly poslové budoucnosti v Mělníku, takže vás všechny zdravím, s kterými jsme se viděli. A děkuji za vše, že jste hlavně dorazili a že jsme diskutovali. Dneska mají Anety a Gizely jmeniny, takže popřeji všechny nej. Včera měli Přemyslové a Svetozárové, to je po slovensky, jmeniny a v pátek to byly Žofie, Sofie a to jsem vlastně říkal, že byl den rodin, že ano, takže na to jste se mohli kouknout. Nuž, my se koukneme, já asi začnu, než pan Tichý stejně, tak rozjedu první zprávu, než se pan Tichý ozve. Věrce, zdravím do Tišic, už jsem poslal odkaz na Odyssey, abyste mohli sledovat ji živě. Tak, právě sleduje nula, nevadí, tak se koukneme na americké ty zprávy a máme tady, že koruna rozebraná. Přátelé s výhodami, zlatý nový FED, ježišmarja, TMTG 9, 15. května, stará garda končí, trošku nějaký dalekosáhlý nadpis, který mě nic neříká, asi je to samozřejmě smícháno všechno. Dohromady, tak se na to koukneme nějak letem světem, světej o Swiftu, kvantový finanční systém a další. Tak se koukneme na to zlato, vytahují jej tiž systematicky. Každá velká země na zemi vybírá své zlato z amerických trezorů a nikdo se neptá prý proč. Francie žádala 129 tun, pryč jsou z New Yorkského skladu Fedu asi. Indie 104 tun za 6 měsíců vybrala, pak také Německo, Nizozemí. A teď se to urychluje, centrální banky v prvním kvartále nakoupily dokonce 244 tun zlata, což je nejsilnější čtvrtletní zaznamenané tedy prý v historii. Trump a Musk, který tady mám poznámku, požadovali audit Fort Knox už tedy v únoru. Podle všech zpráv tam nic není samozřejmě. 3 týdny titulků o tom byly všude v novinách a pak ticho. Žádné výsledky, žádná zpráva. Zmizelo to ze všech zpráv, tak se ptejte, proč je ticho? Tak, pan... A teď se nám to musí spojit. A...
1: Dobrý
0: už
1: večer,
0: se slyšíme, já to, jo, už, ano, už ano, mi to ano. Naskočilo. Dobrý večer, pane inženýre, já vás zdravím.
1: Já vás zdravím a vážené posluchače rovněž.
0: Tak, já už čtu první zprávu. Mysesův, tedy institut, právě potvrdil, že většina zlata ve Fort Knox tvoří nečisté, nestandardní prýtoci cihly, které nesplňují podmínky pro mezinárodní to transakce, dokonce zlato podporující silnější ekonomiku na zemi, nejsem nebo nejsilnější asi, nelze použít globálním systému, prý to bylo degradováno, zředěno nebo tak, jak se tvrdí. No a to by bylo, dámy a pánové, zase pro nás zajímavé, že ano, když jsem měl položit ten dolar k 15., ale je taky ticho, to neznamená, že to neprobíhá pod porochem. A za roušku mlčení médií. BRICS prý spustila BRICS Pay, založený na blockchainu, což je nezávislé k dolaru a je to prý funkční již nyní. Je tam spojeno samozřejmě zapojeno 9 národů, zhruba obyvatelstvo 3,5 miliardy lidí a platební systém, který nepotřebuje americký dolar. A tak monopol Swiftu skončil v neděli a nikdo nám to neřekl. Poslední čtvrtý bod, interní korespondence z ministerstva financí unikla, když 22. dubna se odkazovalo na protokol 7 o smíření majetku. Státní zlaté držby byly porovnány s digitálními záznamy kvantového finančního systému, audit nezmizel, přesunul se do složky nebo do označení tajné. To, co našli, není skryté, je to připravováno prý, ale jako důkaz. Národy si tedy berou zlato, protože jim to bylo nařízeno. Když se dolar rezetuje, přežijí jen ti, kteří drží reálná aktiva. A tak Trezor je prý prázdný, myšleno asi ve Fortnoxu a vůbec v Americe. A svět prý to ví a čas prý nám běží. Tak tím bychom to asi mohli shrnout. Já si myslím, že to je to nejdůležitější.
1: Určitě ano. Já bych tomu dodal jenom asi dvě věci. Jednak teďka na přelomu tuším ke druhému čtvrtý je hotový kompletně teda ten globální měnový reset. To je to, o čem teda teďka tady byla řeč, to znamená to pokrytí teda těch finančních aktiv tedy zlatem, kdo nepokryl, je mimo hru, či to bylo teda dokončeno. Další věc, aby to možná posluchače nemátlo, když bylo odvezeno z Vatikánu těch 650 nákladních teda zlata a pak ještě nějaké snad z toho Londýna a tak dále, tak to samozřejmě není to falešné zlato, které bylo v tom Fort Knoxu. Tohle je jako ulité někde jinde a to by teďka mělo být vlastně také jaksi podstatou teda jednak toho, čím budou vlastně kryty teda ty peníze jednak těch středatelů a jednak také i z části teda to, co by mělo být vlastně pokryto teda těm státům, teda u těch, pokud jde o některé ty další věci, jinak státy si samozřejmě zlato teda na pokrytí svých měncí nakupoval, jak víte. Tak jenom takhle pro tenhle, ten možná pro tu lepší představu. Pojďme teda teď, když jsme v těch Spojených státech a dneska máme jako první bod, pojďme tedy na ten začátek. Já nemohu začít jinak, než tedy samozřejmě Trumpovou misí v Číně. Já se k tomu ještě pak vrátím ještě v nějakém hodnocení od Larryho Johnsona. I toto je nějak shrnutí od Larryho Johnsona. Jmenuje se to Trumpova neúspěšná mise v Číně. A tady jako se hovoří o tom, že ten pekingský cirkus takže skončil a ty rozhovory Trumpa se si tím Pekingem přinesly jenom příjemný focení trošku performativní diplomacie bez podstatných úspěchů. A takové, co je tam signifikantní, je to, že na konci těch dvoudenních jednání Trumpa a se si tím Pekingem nebyla vydáno žádné závěrečné prohlášení. Takže místo toho vlastně bylo jenom prohlášení každé vlády, která se teda tam víceméně při tom svém vystoupení závěrečném, tak tam informovala o tom, jako o čem ona hovořila. A když se na to podíváte, tak se to málo překrývá. Jednak je důležité vidět, že Čína dopředu si řekla, o čem se bavit nechce. Tím to té druhé strany vykolikovala, jako je Tchaj-wan, otázka, jako je otázka jejich systému politického, jako je otázka lidských práv a ještě tam mě tuším jeden bod, teď ho nebudu hledat. Ale pojďme se na to, jo a iránská válka v podstatě. A teď se na to pojďme podívat, tedy na to srovnání. Tak iránská válka jaderné zbraně. Čína tento bod vynechala. To je nejzásadnější mezera a tady ta zpráva z Bílého domu uvádí, že se shodly obě strany, že hormuzský průliv musí zůstat otevřený, aby podpořil volný tok energie. A prezident si také jasně vyjádřil čínský odpor proti militarizaci průlivu a jakémukoliv pokusu vybírat mýtné za jeho využívání. To si myslím, to bych si nebyl tak jistý, ale to tvrdí tedy Spojené státy. Tedy, jo. Takže ano, to berme. To čínský vyjádření naopak uvádí, že obě strany diskutovaly o konfliktu na Blízkém východě bez dalších podrobností. Žádná zmínka o průlivu, žádné mýtné, žádná zmínka o iránském jaderném programu a žádné uznání jakéhokoliv dohodnutého postoje k těmto otázkám, což je na YouTube. Takže ten rozdíl, jak vidíte, je úplně obrovský. Ten Bílý dům tvrdí, že Čína souhlasila, že Irán nikdy nemůže mít jadernou zbraň, je proti iránskému mýtnému systému. Bílý dům to prezentuje jako významné čínské ústupky, které Peking nechtěl udělat. Tam zase ovšem prezident si rozhodně odmítl Trumpovu žádost, aby Čína vyvinula tlak na Irán a pomohla otevřít Hormuzský průliv. Ono tady u tohle z toho, protože lidé mají krátkou paměť a málo si pamatují a zamění příčinu s následkem, Irán zavřel ten Hormuzský průliv teprve tehdy, když se tam přiharcovala teda flotila Američanů. Když Američané pojedou domů, tak oni to odblokují. Ale to je jenom detail. Dál, otázku fentanylu. Čína to vynechala. Tam jako jednali ten tok těch prekurzorů fentanylu Spojených států, ten dlouhodobý požadavek USA, aby Čína to omezila, ty chemické prekurzory, které jsou vlastně používané k výrobě fentanylu. Čínské prohlášení tuto otázku vlastně nezmiňuje. Zemědělské nákupy Čínou vynecháno. Bílý dům poznamená, že oba prezidenti diskutují o zvýšení čínských nákupů amerických zemědělských produktů. Čína o tom neví. Jo. Čínský výklad hovořil pouze o obecně obchodu jako o vzájemně výhodné záležitosti. Neobsahoval žádný konkrétní závazek. Dál přístup na trh pro americké podniky opět velmi odlišně. Bílý dům to popisuje jako setkání zaměřené na rozšiřování přístupu amerických firm do Číny, na trh zvýšení čínských investic do amerického průmyslu a tak dál. Čínské vyjádření to vidí jako jinak, jako otevření dveří do kořa na základě vlastních podmínek, nikoli v reakci na požadavky USA na přístup na trh. Obchodní delegace posuzováno asymetricky, to je bod 5. Bílý dům poznamenal, že vedoucí představitelé mnoha největších amerických firm se zúčastnili části schůzky, považoval za podstatné obchodní jednání. Čínský výklad zmiňoval, že Trump požádal každého z obchodních lídrů, kteří s ním cestovali, aby se představil prezidentu Xi Jinpingovi, což bylo prezentováno spíše jako zdvořilostní úvod, než jako nějaká podstatná obchodní diskuze. Tchaj-wan, problém zrcadlového obrazu. Tady nejvýraznější asymetrie je na tom Tchaj-wanu, tam je to úplně opačným směrem. Zpráva Bílého domu vůbec nezmiňovala Tchaj-wan, zatímco Čína se soustředila na Xi Jinpingovo varování ohledně Tchaj-wanu. Trump odmítl odpověď na otázku reportéra, zda vůbec se si diskutuje o Tchaj-wanu. A Rubio řekl NBC News, že Spojené státy nežádají Čínu o pomoc Iránem, což implicitně odpovídá tomu, co se zdálo, že zpráva Bílého domu naznačuje ohledně čínské spolupráce. Takže když to vidíte, tak je to jeden o koze, druhý o voze, jak se říká. A když to shrneme, tak obě strany vydali prohlášení, v nich podrobně popisují, o čem Trump asi diskutovali, ale překrývají se jednak v těch omezených oblastech a jednak se ty výroky nejvíce liší v otázkách Iránu, kde Spojené státy tvrdí, že Čína odmítá uznat čínské závazky, a u Tchaj-wanu, kde Čína učinila explicitní varování, které Spojené státy vůbec nezmínily. Takže to je celý výsledek. Je to fakticky už i to přivítání, které tam bylo, kdy místo toho, aby na první stránce hlavního deníku tam bylo, že přijítá americký prezident a pomalu tam byl jeho životopis a tak dál, tak tam je na první stránce informace o tom, že prezident si jedná s tádžickým prezidentem, takže tím ty Američany jako hodně teda sundal dolů. Nečekal na něj na letišti, neloučil se s ním a tak dále, takže v podstatě to bylo velmi, velmi takové, řekl bych, chabé a ta návštěva neúspěšná. Jinak 19. to je v úterý, letí do Číny prezident Putin, takže si asi pánové řeknou, co tedy a jak dále. Takže rozhodně to není tak, že by vyšlo celá Trumpovi to, že by Čínu přetáhl na svoji stranu. Takže tolik teda poměrně podrobně teda k té první zprávě, ještě k tomu bude nějaká, potom dá ještě nějaká informace. Pojďme dále asi.
0: Tak, dvojka. Koukám na ní, jdeme na to, dámy a pánové. protože trojku nemám, to bude muset jít stejně pan Tichý. Elon Musk vytváří nějaké sely, nevím, D-Grid. Zatímco jsi sledoval války a spisy, asi Epsteinovi, že ano, stalo se něco jiného. Elon Musk vybudoval paralelní komunikační systém a prý pro celou planetu a právě to bylo spuštěno. 650 satelitů přímo na buňky, no nevím. Váš telefon se k ním může připojit bez vysílače, bez Wi-Fi a bez vašeho poskytovatele internetu. T-Mobile ho minulý týden tiše aktivoval, žádná tisková konference, jen stránka, která přistoupila nebo stoupila přes noc. Každá mobilní věž na Zemi se právě stala volitelnou. SpaceX podala povolení na továrnu na výrobu čipů v Texasu v hodnotě prý 55 miliard doláčů. Jmenuje se TerraFab. Největší polovodičový závod, který kdy byl navržen na americké půdě, už nestaví satelity, staví hardware pro zcela novou globální infrastrukturu. Jeden muž, žádný telekomunikační kartel, žádný vypínač, tak nevím, proč tady zmiňujete teda T-Mobile. No. Ale dejme si to dohromady. Pamatujete, když v Iránu vypnuli internet a také Myanmar a Kazachstán? Pokaždé, když se nějaká spekulace zvedla, nebo pardon, populace zvedla, nejdříve přerušili komunikaci, tím asi myslí nějaké povstání nebo lidový odpor. To se už nikdy nesmí prý opakovat. Starlink obejde všechny pozemní vysílače, tady je tedy vypínače, a Iránci právě teď pašují terminály do země, aby předešli výpadku proudu. Stará řídící síť je už obcházena. Výkonným příkazem 14.327, který byl podepsán 14. března letošního roku, označil prezident Starlink za kritickou infrastrukturu národní bezpečnosti. Prý splňuje stejné specifikace jako jaderné velitelské systémy, stejně jako je třeba protivzdušná obrana NORAD, že ano, a jejich velitelství v Chain Mountain. Proč by tedy komerční internetová služba potřebovala stejnou ochranu jako americký jaderný arzenál, pokud to není tedy jen internet. Interní dokumenty společnosti SpaceX odkazují na protokol nazvaný Guardian, tedy ochránce, Global, já to tady nebudu číst, experimentální licence, frekvence 37,5 až 42 GHz, což je prý stejné pásmo vyhrazené pro systémy nouzového vysílání. Nepostavili internetovou firmu, postavili náhradu EBSky, tedy Emergency Broadcast System. Když tedy stará síť zhasne, a prý, že zhasne, signál ale nestratíte a prý získáme pravdu. Výpadek proudu není něco, čeho bychom se měli bát. Je to prý okamžik, kdy starý systém přejde o svou poslední zbraň. Tak. Můžeme asi na další.
1: Já tady mám další článek, který na to docela navazuje, který informuje o tom, že Trump dal právě zelenou, že teda jednak se rozbíjají teda ty globální vojenské operace, ty jsou v plném proudu. Dál, že miliony elitních účtů, nebo účtů tedy těch elitních osob, jsou zmrazené, jsou naopak aktivní ty platby toho kvantového finančního systému a to zlato, že tady přemístěváno tedy pod ozbrojenou ochranou. A tady dá v tom se říká tedy, že tedy dochází tady k těmto přesunům zmrazovány teda účty těch elit, zajišťování zlata, ruší se dluhy, přímé přerozdělování těch prostředků zatím tedy těm americkým občanům. Já bych tady se dál pak ještě hovoří tedy, co vše tedy zajišťování každé zásilky, operace Zlatý štít a tak dál, tak dál. Má se brzy teďka aktivovat americká NESARA. Ten kvantový finanční systém, tam ty věci jsou proto už jaksi připraveny. A já bych tady ale při této příležitosti bych chtěl, tady se uvádí některé záležitosti, jako je odstraňování dluhů, které vznikly tedy ze strany těch globálních bank, byly vyrobeny a tam jsou třeba, kdo je odlužován takto, tak jsou třeba farmáři v Iově, v Nebrasce, v Kansasu, v Texasu, kteří čili kvůli tomu exekuci. Dále lékařské dluhy pro ty veterány, kteří se nechali ošetřit a neměli na to, hypotéky pro rodiny v Ohio, Pensylvánii, Michiganu, Wisconsinu, To jenom, jako byste viděli aspoň něco zatím. Plošně to dělat nejde. Nejde to dělat prostě proto, protože ten stav, ta mocenská tenze, to napětí, nebo prostě to není tak, že by tam prostě už tomu bylo stoprocentně všude jaksi vhodný prostředí. To je třeba i ten důvod, proč to ještě nemůže přijít sem, protože tady ještě na to není úplně vhodná situace. Já bych v této situaci, nebo při této příležitosti, bych se chtěl vrátit k jedné věci, prosím vás. Tady teďka se dělá zase velká kampaň těch temných psiop, či psychologická operace. Jedna útočí na kvantový finanční systém, druhá hlavně na Gessaru, třetí na Medbedy a tak dál. Gessara a podvod a toto a ono a tak dál. Uvědomme si jednu věc, že to, co lidé chtějí, je to, co je zajímá jako běžného občana, tak je oddlužení. Dále jsou tam záležitosti typu likvidace teda toho britského námořního práva, to znamená odstranění teda těch závazků, které tam byly. Jsou tam další záležitosti pokrytí teďka měn, tedy už to nebudou fiat měny, je to teda, ty peníze budou mít hodnotu, je to tedy pokryté zlatem. Jsou tam další výhody, je tam eliminace daně z příjmu fyzických osob, snížení daně z příjmu právnických osob a jsou tam ještě některé další věci. Je tam třeba snížení DPHčka, teď teda je to jinak trošku počítané jako daň z prodeje zboží, je tam z toho výjimuté potraviny, léky a výrobky teda už jako z druhé ruky, to znamená například auto z autobazaru, tak tam už by nemělo být DPHčko, není tedy daň z prodeje, ta by měla být na úrovni 14-15% a některé další výhody. A jestli někdo říká, no tohle toto je ono, ale Gessaru nechci, tak nevím, jo a Gessara to je sprostý slovo, tak jako nevím, ti lidi nerozumějí vůbec ničemu, nepochopili vůbec nic. Vůbec nic. A opět zase podlehli prostě matení hlavy z druhé strany. Prosím vás, lidi, vraťte se k tomu, naštudujte si aspoň ty základy, protože jako nevíte vůbec, která bije. To je jako opravdu, toto jako je s lidma neštěstí, protože nestačí o něčem slyšet. Musíte vědět, o čem to je, a to je zpravidla to, co nevíte. Takže zpátky k tomu, naštudujte si to, že až to přijde sem, tak ať se nestavíte třeba proti tomu, že máte být odluženi, nebo že máte dostat podíl na světovém bohatství. Abyste nebyli tak neinformovaní, že budete úplně mimo místo a ani to nebudete vědět. Takže tolik teda tady k této věci využívám teda této příležitosti, protože tady se toho to vlastně z části týká tedy. Pojďme dále.
0: Tak dále tady máme, tu už mám, požár vypukl v rafinérii HF Sinclair v Tulze. Tak, zveřejněno, a zasahujete infrastrukturu v USA. Požár začal tedy kdy? V pondělí ráno, 12. května a byl uhašen až potom, ne, takže v pondělí 11. a uhašen byl až 12. takhle. Takže v pondělí ráno vypukl požár v rafinérii HF Sinclair v západní části Tulsy. V 11 hodin dopoledne zasahoval tedy hasičský sbor, aby poskytl pohotovostní podporu hasičům rafinérie, který požár už řešil. Hasičský sbor Berry Hill také zasahoval na pomoc s pohotovostní podporou hasiči rafinérie. Požár pak uhasili a všechny posádky se vrátily zase ke svým základnám a do provozu. Příčina požáru není známá a Fox 23 bude tento příběh nadále sledovat a poskytovat aktualizace, jakmile budou k dispozici. Místní média tedy v Tulze, ve státě Oklahoma, USA, informují, že rafinérie HF Sinclair, která má kapacitu zpracování ropy 125 000 barelů denně, takže jí zasáhl požár. To přichází jen pár dní po dalším požáru, nebo předcházejícím spíše, že ano. Tenkrát předtím hořela rafinérie v oblasti New Orleans. A Fox 23 uvádí, že hasičský sbor, tak to už nás nezajímá. Rafinérie Klíče neuvolá, protože primárně zpracovává sladkou ropu, nerozumím, zvládne i kyselou kanadskou ropu a prodává rafinované produkty do států Mid-Continent, nějaký střední kontinenty. Mezi její produkty patří benzín, nafta, letecké palivo, obnovitelná nafta, maziva, speciální chemikálie a asfalt. Tak, jo, infrastruktura je ničená v USA, a to systematicky, anebo už zkrátka zastarává.
1: To může být, a může to být také k tomu, že to vlastně ničí kapacity na ropu, která musí být přepracovávána. Já nevím teda také sladká ropa, která to je přesně, ale napadá mě, jestli to není shodou okolností venezuelská ropa. Protože ta Venezuela, oni tam Američané ještě před Chávezem, Chávez to pak zarazil, teď to obnoví, tak tam těžili ropu, ale nikdy tam neudělali zpracovatelský závod na tu ropu, na to ocíření, vždycky to vozili domů, aby teda ta Venezuela na nich byla závislá. A teď je možné, že právě tyto kapacity dneska jsou poškozovány. Je to možné, ale netvrdím to určitě, protože toto nevím, do příště se to třeba pokusím nějakým způsobem toto ověřit a však se k tomu vrátit. Další zprávu, kterou tady máme, tak jsou Daily Mail. Někteří to opět zase nebudou slyšet rádi. Byl zveřejněn dokument FBI číslo 6751, který se týká mimozemšťanů z jiných dimenzí, kteří navštívili Zemi. Tady dokonce je fotka toho mimozemšťana, no je to, myslím si, že když byste ho potkali někde v průjezdu, tak zahodíte peněženku, budete utíkat, když to není až tak úplně hrozný. Ta zpráva hovoří o tom, že tito návštěvníci nejsou mimozemšťané, ale extradimenzionální. Což vlastně činí naši planetu křižovatkou různých úrovní existence, jak píše Daily Mail. My samozřejmě víme, že už v roce 1947 v Roosevelu, že už tehdy až byl ten takzvaný roosevelský incident, jak tam spadl ten letající talíř a tam vytáhli teda nějaké mrtvé, ty mimozemštěny jednoho živého, kterého pak různě ho s ním dělali zkoušky a vystýchali ho a tak dál. Nevím, jak to s ním dopadlo, myslím, že potom později taky umřel. Takže, ale to je jako skutečnost, to jsou dokumentované věci, mimochodem ten Roosevelt, to je tam, jak v tom Vinetuovi, ten Vinetu píchne toho od Trenda do toho krku, tak to je tam, ale on to, teda to tam také nebylo. Takže,
0: já se zeptám, z kterého to je data, protože tu pětku tady taky nemám, tak nemůžu ukázat obrázek.
1: Léto 47.
0: Jo, ale kdy to vyšlo ten...
1: Kdy to vyšlo?
0: No.
1: Vyšlo to 13.5.
0: Jo, dobrý, já jdu hledat.
1: 13.5. no. Je tam i ten... tam je obrázek teda toho, co jsem posílal, tam je obrázek toho mimozemštěna. Jo, vy ho nemáte zase tohle asi.
0: Ne, pětka není. Pětka to zase chybí.
1: To jsem blázen. To je jako opravdu. To snad někdo tohle to dělá schválně, to není možný. No, takže tady jde o odtajněné memorandum FBI, datované 19. října 66, taky známe jako teda ten dokument 6751. A zbudilo to tady samozřejmě velký zájem o těch neidentifikovaných letajících objektech, ale dlužno říci, že už když podepisovali, a ještě předtím, když podepisoval prezident Roosevelt, s těmi mimozemšťany tu smlouvu, že teda jim budou poskytovat teda nějaké množství lidí, proti tomu, že dostanou nějaké teda ty vojenské technologie, by měly proti Rusům. Oni teda slibovali, že teda těch lidí, že bude jenom omezený počet, že na nich udělají pokusy, vymažují jim paměť a vrátí je zpátky, což daleko nebyla pravda. Jednak fakt těch lidí se ztrácelo daleko víc. Jednak jako nějaký sice vrátili a většina jich byla snědena, takže, nebo když někteří jste žrána, takže je to takhle asi. A takže to už je z kraje 50. let tohle, to není jako nová věc. A tady jsou dokonce i fotokopie, na to v tom článku jsou i dokonce fotokopie těch dokumentů. Jo, takže je tady i snímek toho mimozemštěna nebo extradimenzionálního, to znamená, že on je vlastně jako úplně jako samozřejmě z jiné dimenze tedy. To znamená, nevím z které, to tady jako není uváděno, ale extradimenzionální jsou prostě, jako mají jiné schopnosti už, no. Nejsou to klasičtí mimozemštěné v tom pravém smyslu slova, jo. Takže v podstatě říkají, že ty extradimenzionální, že to vlastně činí naši planetu křižovatkou různých úrovní existence. To je taky velmi zajímavé. A i to může být jeden z důvodů, prostě proč je naše Země takto zajímavá. Takže tolik teda k této zprávě. Já ještě tak ten článek teďka vemu a já vám ještě jednou pošlu extra teda.
0: Jo, dobře, zkuste to. Já viděl rozhovor, taky to bylo, to nebylo ze 40. to bylo, myslím, z 61. roku. Teď jsem to viděl, krátké videjko, lítá to po sítích. A tam se ho ptali tedy, jestli je mimozemšťan. On říká, že ne, opakoval dvakrát, že je ze Země, že je z budoucnosti. A že tam vládne, tady jsou na pozorování, a že tam vládne super umělá inteligence a že jsou lidského původu. To tam on tvrdil, ale nevím, tady ten článek, jestli je o tom. Tak uvidíme, koukneme se na to. Šestku máme zde, to jsem právě na tady to video koukal včera, takže to máme ještě v hlavě. Kde máme šestku? Šestka je here. Dozvíme se, co Američané kultivovali v ukrajinských laboratořích, protože v Rusku jen málo lidí tedy překvapí zpráva, že ředitelka Národní zpravodajské služby NSA Tulsi Gabbard oznámila v USA vyšetřování aktiv tajných, tedy biolaboratoří provozovaných s podporou USA, a to po celém světě. A teď se držte, vyšetřování se bude týkat 120 laboratoří. Jejichž práce byla za Bidenovy administrativy utajovaná a nacházejí se ve více než 30 zemích, přičemž více než 40 jich je na Ukrajině. Údaje uvedené v oznámení se do značné míry shodují se závěry, ke kterým v roce 2023 dospěla oficiálně zřízená dvojkomorová parlamentní komise na vyšetřování okolností zřízení biologických laboratoří na Ukrajině a americkými specialisty, které se té komisi předsedal v rámci Rady federace, které jsem předsedal, tak nevím, jestli to říká Tulsi nebo kdo. Proto pro nás v tomto není nic nového. Uvádí se v článku. Dobře si pamatuju, jak USA a Západ celkově odmítli zjištění našeho vyšetřování, takže spíše ruského, které byly prezentovány ve speciální zprávě, pokud byly nazvané falzifikáty, a ruskou samozřejmě zase propagandou. A teď jsou americké zpravodajské služby nuceny vyšetřovat, co vědci v různých zemích, hlavně v těch s populací s nižší hodnotou pro USA, a Ukrajina je tady v popředí, tak co tam vymýšleli pod citlivým americkým vedením? Za prvé chtějí najít tyto laboratoře, aby ukončili nebezpečný výzkum zaměřený na zhoršování chorob, to je to gain of function, že ano, zisk funkce, aby bylo vražednější, přenositelnější toto svinstvo a další, a které ohrožují zdraví a blahobyt amerického lidu a vůbec celého světa. No, zpráva je delší, ale takhle by to asi stačilo, dámy a pánové.
1: Určitě, já na to ještě navážu další zprávou, a tam je důležitá jedna věc, aby si lidé uvědomili. Toto je jeden z důvodů, proč vlastně celá ta speciální vojenská operace začala. Není jediný, a je to jeden z vážných důvodů. A není to jenom proto, že tam vyrábí šmakulády, a jak víte už před několika lety, že oni si brali vzorky slovanského obyvatelstva, aby to bylo na likvidaci slovanského obyvatelstva. A je to také proto, že velmi často u těch laboratoří jsou právě i ty podzemní prostory, kde jsou v těch klecích ty děti a na nich zkoušejí, dělají různé pokusy. A dneska, když se to vemete a teď někdo řekne, dobře, a teď tady se zastaví fronta a bude jako konečná, tak se ptám, jestli teda v tom zbytku té Ukrajiny, ty laboratoře, kde se dělají biologické zbraně proti nám, tak jestli je tam tedy ponecháme a ty děti pod tou zemí taky a zapomeneme tiše, nebo ne? Přemýšlejte o tom. Ta další zpráva, která je, tak se týká také biolaboratoří. A podplukovník americké armády

0: a o využívání různých druhů zvířat jako přenašečů nákaz. Že oni si brali tam strukturu DNA, brali si lidské vzorky a potom to zkoušeli na různých druhých zvířat, jako aby přenášeli nákazu na ty lidi. A poznamenal, že tyto laboratoře fungují přísně u UTN režimu a s největší pravděpodobností sledovali velmi specifické, úzce vymezené cíle. Tyto laboratoře jsou nepochybně nebezpečné. Zůstaly-li by bez kontroly, jejich činnost by mohla vést k následkům srovnatelným s pandemí koronaviru nebo k něčemu ještě horšímu, dodal. Takže jinak tady také zmiňuji tedy tutalci Gabardovou a tak dále, o tom jsme hovořili, k tomu se už tedy vracet nebudu, tak jenom jako bychom viděli, že je to prostě potvrzeno z více stran. A já bych jenom připomněl v krátkosti smrt toho, on byl zavražděn tedy, to myslím jako první z těch ruských generálů, už to jméno nevím, a ten se právě zabýval těmi biologickými zbraněmi a toto všechno měl prostě srovnané a měli to předávat nějak tuším Radě bezpečnosti OSN nebo něco podobného. Oni pak ho zavraždili, toho generála. Takže tolik teda k této záležitosti, pojďme asi dál.
1: Co to tady máme? USA přiznali pohrášku, Rubiovo hlasité prohlášení prý vše vysvětlilo. Americký tedy ministr zahraničí Marco Rubio učinil rozsáhlé prohlášení o Hormuzském průlivu a z jeho slov vyplynulo, že USA uznali svoji porážku a smířili se s ní. Donald Trump se však zatím nevyjádřil, je to ze středa 13. Tak, po zahájení konfliktu to nechceme zpočátku. 12. května Spojené státy svou porážku v tomto konfliktu prý přiznali. K tomuto závěru dospěl Igor Šiškin, což je analytik Institutu zemí SNS, Společnost nezávislých států, a poznamenal, že prohlášení amerického ministra zahraničí Marca Rubio postavilo vše na své místo. Cituji. Naší preferencí je, aby byl Hormuzský průliv otevřený tak, jak má být, a aby se vše vrátilo do stavu, jaký panoval předtím, prohlásil tedy Rubio z nějaké tribuny. A k tomu Šiškin napsal. Těžko si lze vůbec představit upřímnější přiznání porážky USA ve válce proti Iránu ze strany amerického vedení. Připomeňme, že konflikt mezi Íránem a tandemem USA a Izrael začal tedy už 28. února úderem Washingtonu. Při ostřelování íránského území byla zasažena samozřejmě dívčí škola, kde zahynulo více než 150 žákyň, konkrétně myslím 168 děvčat. A nedávno íránský velvyslanec při gratulaci tiskové mluvčí Bílého domu Caroline Leavittové k narození její dcerky připomněl dívky, které tehdy přišly o život. Tak.
0: Já přejdu k další zprávě, která je také velmi neradostná. A ta se týká bomby vypuštěné CIA, která se týká projektu MK Ultra. Došlo k odtajnění určitých materiálů, které se týkají plánu na omámení a kontrolu populace. V podstatě jde o psychologickou operaci na uklidění mas. O co jde blíže? Ty odtajněné dokumenty CIA odhalují tedy tajný program psychologické války, jehož cílem je omámit celé populace prostřednictvím potravin, vody, vakcín a běžných produktů. Tohle není teorie. To je skutečný MK Ultra. Ta válka na vaší mysli, naší mysli, začala před desítkami let a nikdy neskončila. Tam byl původně projekt Artičok, to byl původ války proti lidské mysli, a než ta MK Ultra vlastně šokovala svět, tak existoval projekt Artičok. To byl teda ten původní plán pro tu tajnou psychologickou válku proti civilistům. Artičok vznikl v roce 1951, pod úřadem vědecké rozvědky CIA a nebyl o ochraně země. Šlo o to ovládnout mysl. To není teorie, tohle nebyla obrana. Tady šlo o zbraňovou psychiatrii, testovanou na, a teď dávajte pozor, vážení, na vojácích, na vězních, na duševně nemocných, na nevědomých civilistech, nebo nic netušících civilistech, a dokonce i na zahraničních diplomatech. To je jako opravdu neuvěřitelné. A cíl byla vlastně neviditelná dominance. Ten Artičok byl navržen tak, aby zjistil, jak teda se dá vymazat paměť na povel, jak se dá tedy dosáhnout vynuceného přiznání, jak lze vyvolat amnézii, úzkost, paranoju, bezmoc, jak vytvořit spící agenty na programované vrahy, kteří si nepamatují své činy,

0: jak používat běžné látky, jídlo, vodu, alkohol, cigarety, vakcíny k omamování celé populace. Tohle není sci-fi. Tohle byla utajovaná vojenská doktrína. A tady nejznepokojivější věta, to je přitom z té otajněné stránky, která říká, tento typ léku by měl být tak použitelný ve standardní lékařské léčbě, jako jsou očkování, injekce a tak dále. To znamená, oni vám to dají do čehokoliv. A čili vakcíny a injekce nebyly jen pro zdraví, byly testovány jako způsoby podávání potlačení chování. Žádný souhlas, žádné znalosti nemáte úniku. Takže tady vidíte, pak teda pokračoval tedy samozřejmě ten projekt MK Ultra, protože Artiček musel zastavit, tak to dali na MK Ultra. A tady vlastně se to dostává do polohy zakázané neurozbraně, která zabíjí mozkovou mlhu a chrání vás před masovou kontrolou mysli. A to je zase jako další taková záležitost, která tam je. A tam, když si to dáte do spojení, tak ten projekt Artichoke se úplně původně jmenoval Bluebird. To je teďka jako chtějí teďka dělat tu operaci s tím promítáním toho falešného útoku ve směru těch mimozemšťanů. Tak se to jmenovalo původně Bluebird, pak byl Artichoke a když přišly ty výsledky, tak teda ta CIA to rozšířila, přejmenovala na Artichoke. A pak teda v roce 1953 se to vyvinulo v MK Ultra, protože oni to tehdy museli oficiálně zastavovat. Takže MK Ultra nezačal válku proti lidské mysli. Artičok ano, ten to dělal jako rovnou. Jo. A pak se teda ty metody jenom teda jaksi zdokonalovaly. A tím to nekončí, protože stále se to děje. Oni řekli, ne, je to zastavené. Oni řekli, ano, my jsme to zastavili, není to pravda, oni jedou dál. A jenom si to, takzvaně ten projekt si oblékl nové oblečení. A je to teďka pod rouškou osvěty duševního zdraví, bezpečné medicíny, behaviorálního vedení, moderování na sociálních sítích, očkovací kampaně a tak dále. Čili projekt Artičok není mrtvý. Znovu se narodil v digitální podobě ve farmaceutických korporacích, v lékařském nátlaku, v systémech hromadné kompiance. Tohle je válka proti suverenitě myšlení. A pokud neodhalíme jeho původ, nikdy jeho sevření nezlomíme. Mimochodem, to je to, o čem já mluvím pořád dokola. Nemůžete vidět jenom protestovat proti následkům. Vy musíte vidět příčiny, vy musíte vidět pachatele a vy musíte znát jejich cíle. Jinak proti ničemu nemůžete nikdy bojovat. Tolik ode mne, pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme. Je to taky od Mary Greer, ale je to Nicholas Halscher, takže The Focal Points, pokud chcete studovat tyto věci, stejně jako ten Artičok a další, MK Ultra, ale hlavně naše zdraví, tak Nicholas Halscher a Peter McCullough, lékaři, mají The Focal Points, tam to můžete odebírat do e-mailu, dámy a pánové. Takže vyhlašování lékařského upozornění v USA. Chovné ryby prodávány po celých USA jsou rutinně sídovány, nebo tady je sedovány. Oni jsou napíchávány vakcínami, dámy a pánové. Už jsem to viděl na vás na videích a vystavení více než 50 různým vakcínám, než se dostanou na nějaký talíř. Verze mRNA jsou údajně nyní už ve vývoji. Miliony Američanů nyní zpochybňují, co se skutečně děje v průmyslovém mořském průmyslu, no tak asi v hromadném mořském průmyslu. A poté, co zprávy odhalily, že chovné ryby prodávané po celých USA jsou rutinně sedovány, fakt nevím, co to má být, a vystaveny různým více než 50 druhům vakcín, zatímco mRNA verze jsou údajně vyvíjeny pro budoucí akvakulturní využití. Lososy, pstruzy, mořští okouni a další chované ryby jsou rutinně sledovány a zpracovávány automatickými očkovacími přístroji a vystaveny různým vakcinovým formulacím před vstupem do globálního potravinového řetězce. Vakcíny založené na mRNA pro ryby jsou nyní zkoumány zatím a vyvíjeny pro budoucí využití. Tato problematika nyní vyvolává intenzivní veřejnou debatu, protože miliony spotřebitelů stále více požadují větší potravinovou transparentnost, jasnější označení a více vůbec informací o tom, co přesně vstupuje do moderního průmyslového potravního řetězce, protože to nikde není označováno, tady to, že se děje. Provalili to
0: To je...
1: zase až insidři zevnitř, dámy a pánové, whistlebloweri.
0: To je to, že lidé pořád mají málo informací a když jim je dáváte, tak oni někteří před nimi jak si schovávají hlavu do písku, jiní říkají, že to je na ně moc, že z toho bolí hlava, já nevím co všechno, ale oni prostě odmítají čelit té hrozné realitě, ale ono to jinak než jí čelit nepůjde, pokud máme přečkat. Ta další zpráva, kterou tady mám, je trošku z jiného z jiného druhu, ale také velmi zajímavá a trochu souvisí možná s tím, o čem jsem prvé hovořil. Ta zpráva hovoří o tom, že na Aljašce od roku 1988 zmizelo přes 16 000 lidí a nikdo neví proč. A podle zveřejněných údajů, včetně The Atlantic a Inside Look, tak od roku 1988 v oblasti známé jako Aljašský trojúhelník zmizelo více než 16 000 lidí. Novější odhady dokonce uvádí toto číslo nad 20 000 lidí za období od počátku 70. let až do současnosti. Aljaška má zdaleka nejvyšší míru pohřešovaných osob ve Spojených státech. Odhaduje se, že přibližně 4 z každých 1000 lidí tam každý rok zmizí, což je více než dvojnásobek celostátního průměru ve Spojených státech. A většina těchto incidentů se odehrává na rozsáhlé oblasti vymezené mezi Anchorage, Juneau a Utqiagvik. A ačkoliv je celkový historický počet vysoký, neznamená to, že je v současnosti 16 000 otevřených případů. Mnohé z nich se týkají lidí, kteří byli nakonec nalezeni nebo jejich osud potvrzen, letecké nehody a tak dále. Velké procento zůstává záhadou. A navzdory různým konspiračním teoriím, mimo jiné i o mimozemšťanech, proto jsem to zmiňoval, že tam může být určitá souvislost s tím, o čem jsem prvé hovořil, tak odborníci a místní úřady přisuzují toto číslo spíše pozemským, ale nebezpečným faktorům. Tam, jako říkají, Aljašské rozsáhlá a plocha ledovců, hustých lesů, aktivních sopek, je velmi snadné, aby se někdo ztratil nebo pohřbil pod sněhem či blátem, aniž by po sobě zanechal stopu. Jinak říkají, že ty extrémní povětrnostní podmínky mohou během několika minut vymazat stopy po nehodě nebo prostě podobném případu. Je tam hodně velký predátor, medvědi, vlci a tak dál, které jsou pro turisty neustále nebezpečím. V každém případě to, jak si specifikováno, teda, co je hlavní příčinou, tak to tam zatím není, to tam nevědí. Takže pojďme dále. A na Aljašku zatím nejezdit, doporučuji.
1: Tam se ztrácí 200 000 lidí v celých Spojených státech.
0: No.
1: Každý
0: no.
1: rok.
0: A to, jako, a to nemůže být to, takže je vidět, že tam skutečně ty lidi, oni si tam skutečně ty lidi odebírají prostě. Ty mimozemštěné. A to, jako to se ví, dokonce byli i svědci, jeli třeba autem a tam někde třeba viděli před sebou lidi najednou na tím talíř a kužel světla a nasvítí ty lidi a vlastně ten, přes ten kužel světla je vtáhnou dovnitř. Oni ne, že by přistáli, tam se někde s nima zápasili. My to dělají takhle. No, prostě. Takže prostě tak, no. Pojďme dál asi.
1: Trump svým EO vydává 1621 patentů lékaři, které nám prý zatajili. Rifeho léčba, asi frekvenční léčba rakoviny a další. Tak, stalo se to 11. května, tisková akce, Mehmet Oz stojí za ním a v místnosti prý zavládlo ticho. Cituji, vzali jsme lidi, kteří byli mrtví, dostal poslední pomazání, pryč, děti pláčou a začali jsme je brát na tento lék a člověk se zlepšil, funguje to. Nemluvil blábolením, on to prozrazoval. Zákon tedy o utajení vynálezů. Od roku tedy 1951 americká vláda klasifikuje každý patent považovaný za hrozbu pro národní bezpečnost. Vynález se dostane zákaz mlčenlivosti, tedy spíš příkaz. A nedá se to postavit, nedá, no, asi tomu. To je zase blbej překlad. Nemohu ji publikovat, nikomu to neřekneš, trest 2 roky federálního vězení. Takže zkrátka budeš držet hubu a krok, nikomu nic neřekneš a když tak si budeš užívat peněz z patentů, jinak půjdeš bu na 2 roky do basy. V současnosti je prý zapečetěno 6321 patentů a frekvenční záření, například bioelektrické léčení, eliminace eliminace rakoviny na základě rezonancí, elektromagnetická regenerace, vše prý utajováno. Ne proto, že by to bylo nebezpečné, ale proto, že to fungovalo. Takže výkonný příkaz, zase si to dohledejte, nevěřte nám, 14263, ještě jednou 14263 a tiše tedy vyvolal toto. Bylo to v pátek večer, obnova lékařských inovací prostřednictvím transparentnosti patentů, takže ani jedna síť to nepokrývala, asi myšleno mediální. Royal Rifle patentoval tedy léčbu rakoviny paprsky energií, kterou nazýval Royalova v pistole. Royal Rifle, ale on se křestním jménem jmenoval jinak, ale teď mi to vypadlo. Bylo to už v roce 1936. Předtím zdokumentoval odstranění elektromagnetických nádorů v 60. letech. Někdo taky pohřbený. A Becker dokázal bioelektrickou regeneraci, což financovala prý armáda, která byla pak pohřbena, aby když ji odmítl zneužít. No, tak nevím, zase překlad divnej, ale říkám, najděte si výkonný příkaz prezidenta USA 14263 a zkuste to přeložit lépe.
0: Já bych si tady k tomu dovolil dvě poznámky. Za prvé, Executive EO, či Executive Order, čili výkonný příkaz Trumpa. Podívejte se, ten Trump na jedné straně, Filuta, dělá jako velmi dobré věci. On, aby nemusel to procházet formou zákona kongresem, tak některé věci může dělat formou těch výkonných příkazů, tak on to dělá. A dělá to dobře a dělá to pro lidi. A na druhé straně dělá takové vylomeniny. A to je přesně to, co potvrzuje i teda ty informace toho Benjamina Fulforda o tom, jak my říkáme lidově, malém a velkém Doníkovi. On jako, když se podíváte na toho Doníka, který teďka byl v té Číně, když se podíváte, že by měl mít 190 cm, a když se, tak prezident si určitě 190 cm nemá a oni byli stejně vysocí. Takže to je jako taková, jenom taková jako věc jako k zamyšlení tohleto. A druhá věc, druhá poznámka, podívejte se, oni takové věci, jako je léčba rakoviny a dalších nemocí, oni to dají k utajení, prostě pod rouškou národní bezpečnosti. To znamená, že kdyby se lidé vyléčili z rakoviny, tak by to bylo prostě pro národ nebo pro americký stát nebezpečné. Podívejte se, co tam se děje prostě. A to je dlouhodobý trend toto. A to nebude jenom v oblasti zdravotnictví, to je i v oblasti dalších patentů. Oni toho zneužívají, prostě tady toho zaklínadla ty národní bezpečnosti a nastrkají po to, kde co naopak tomu národu jako velmi škodí, velmi tomu ubližuje. A to prostě ty lidé také potřebují vědět. Tak, takže to je tady k tomu. A tady mám ještě jednu věc. Nakonec, ještě tady z toho koše, Pentagon změnil názor. Varšava je v šoku, Spojené státy vše ruší, v Polsku nebudou žádné další jednotky. Pentagon nečekaně zrušil plány na rozmístění dalších vojáků v Polsku. Varšava spěchala situace uklidnit, jenže je v tom háček. Podle Defense News s odvoláním na armádní zdroje byly zrušeny plány na vyslání dalších amerických jednotek do Polska. Původní plán počítal s rozmístěním druhé obrněné brigády, které je součástí první jezdecké divize armády USA a čítá více než 4000 vojáků a Pentagon svá rozhodnutí oficiálně nevysvětlil. Armáda nabídla pouze vágní prohlášení o flexibilitě v daném okamžiku s údajným důrazem na mobilitu stávajících sil na místo navyšování jejich počtu. Prosím vás, když se podíváte na americkou NESARu, tak tam to samozřejmě bylo, tam bylo stahování amerických vojáků ze základem zahraničí. A tady vidíte, že aniž je to moc jako, tak jako nápadné, nebo se to dává do souvislosti, tak vidíte, že to funguje a že se podle toho postupně jaksi kráčí a to samé bude i tady na tom Blízkém východě, kde se ty Američané začnou stahovat. Protože podle všeho, tam to nakonec dopadne tak, že Irán řekne ano, Hormuzský průliv se odblokuje, ale vy musíte domů, vy tam nemůžete být a vy nám za to dáte volnou ruku nad Tchajwanem. Takovýhle cool handle bych tam jako očekával. Uvidíme, co, zda budu mít pravdu. Vzpomeňte si na to, až se to trošku jako dál jako posune celý ten děj. Pojďme dál, pojďme asi do dalšího do dalšího košíku s informací, pojďme jinam.
1: Tak, 2-1 máme zde, Blízký východ, kabelová válka, to je z pondělí článek, Irán nadále rozšiřuje svoji suverenitu nad Hormuzským průlivem. Nedávno došlo tedy k velmi důležité události, možná se to zaznamenalo, i první katarský tanker na přepravu plynu proplul Hormuzským průlivem, navíc proplul se souhlasem iránské vlády a v rámci nového iránského systému průjezdu a pravděpodobně i za úplatu. Tak, prý to ale zveřejněno nebylo nebo potvrzeno. Nový status quo ohledně Hormuzského průlivu se tak stává realitou a země v regionu, tedy zahnané do kouta Teheránem a uvědomující si, že USA nemají žádnou moc je ovlivňovat, ho začínají akceptovat. A jakmile se tento nový status quo tedy začal akceptovat, Irán pokračoval v rozšiřování své suverenity nad tímto nově nabitým aktivem a Teherán oznámil, že má v úmyslu už minulou neděli přezkoumat status quo mořského dna Hormuzského průlivu. V souladu s tím hodlá zavést tedy poplatek za jeho využívání zahraničními společnostmi, které vlastní vysokorychlostní kabelové linky. Tak, kdo to tam má? Konec konců pod Hormuzským průlivem vedou kabely, které přenáší přibližně třetinu veškerého internetového provozu, a to mezi Asií a Evropou. A všechna postavená a rozestavená datová centra, na kterých je region také závislý, na nich samozřejmě nebo jsou napojeny na 100%. To znamená, že Irán plánuje převzít kontrolu nad tímto lukrativním trhem. A nebude možné se vyhnout placení například Amazonu, že ano, Google nebo Microsoftu. Nejde ani o doprovod lodí, stačí jediný střih v uvozovkách a Finita La Comedia, nebo tady to mělo být asi Finita konec komedie. Finita La Comedia. A přitom jsou v sázce stovky miliard doláčů, které již byly v této oblasti investovány. Zkrátka tedy Trump bude muset dlouho trpět důsledky svého hazardu. O němž, až o něm tedy začnou špatně mluvit místní emírové, šejkové a nadnárodní podnikatelé. Tak, to je od Jurie Podoljaka, tato zprávička.
0: Další informace hovoří o tom, že Teherán pohrozil Washingtonu neočekávanými možnostmi války v případě opakovaného útoku. To je zpráva z 11. tohoto měsíce. A říká, že Irán nemá v úmyslu nečinně přihlížet v případě nové agrese ze strany Spojených států a Izraele. A 10. května vydal iránský vojenský mluvčí Mohamed Akraminia ostré prohlášení namířené proti Spojeným státům, které citovala iránská tisková agentura Tasnim. A ten uvedl, že Teherán pro Washington připravil neočekávané možnosti pro případ další agrese. A tento vojenský představitel prohlásil: pokud Spojené státy znovu udělají chybu a zaútočí na naši zemi, nevyhnutelně se střetnou s neočekávanými možnostmi, ty budou zahrnovat sofistikovanější a nové technologie, nové metody válčení a co je nejdůležitější, nové oblasti. A Akraminia vysvětlil, že pojem nové oblasti označuje rozšíření vojenských operací do sfér, které nepřítel nepředpokládal a nezahrnoval do svých počtů. A Irán doufá, že Američany zaskočí nepřipravené. Washington totiž nebude schopen předvídat, jak se události budou vyvíjet. A jinak tedy ten armádní mluvčí podle toho zdroje rovněž uvedl, že Teherán příměří využil k výraznému posílení svých vojenských schopností. Zbraně byly modernizovány, seznam čil byl aktualizován, síly přeskupeny a bojový výcvik přizpůsoben novým podmínkám. Takže zatím ale příměří mezi Spojeným státy a Iránem zůstalo nadále křehké. Ono teďka se čekalo víceméně na to, jak to dopadne, jak dopadne ten Trump té Číně, takže ani není divu. Takže tolik tady k této zprávě.
1: Tak, jdem se kouknout do třetího mailu a vlastně do třetího košičku. Kde to mám? Tady jednička je hír. Ruská federace. Rusko je připraveno převzít tedy a exportovat iránský obohacený urán. Celý proces se však zastavil poté, co Washington zpřísnil své podmínky, jak uvedl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Moskva, jak Putin tedy zdůraznil, má s podobnými jeho dohodami zkušenosti a je připravena je zopakovat. Problém ale nastal ve chvíli, kdy Spojené státy změnily svůj postoj a začaly požadovat, aby byl uran převeden přímo k ním. Že ano. A máme tedy s tím zkušenosti, říká ruský prezident, až jsme připraveni je zopakovat. Zpočátku USA, Irán a Izrael s tímto návrhem souhlasili, ale poté, co Washington zpřísnil svůj postoj a požadoval, aby byl uran exportován k ním, tak tady není bezdůvodné, že tedy Teherán důvěřuje Moskvě v jaderné oblasti. Situace na Blízkém východě však nyní dospěla do slepé uličky, uvedl ruský prezident. A varoval před důsledky také. Zhodnotil, že eskalace kolem Íránu by zasáhla mnohem širší oblast, než jen samotnou jadernou krizi. Podle jeho slov by důsledky nepocítil pouze Teherán, ale i všechny země přímo či nepřímo zapojené do regionálního napětí. Cituji, v případě zhoršení této situace by trpěli všichni. No a tímto návrhem tedy Moskva se snaží prezentovat jako se prostředník, který ještě dokáže nabídnout cestu z krize. Putinovo prohlášení nicméně ukazuje, že prostor pro dohodu se rychle zužuje. Zatímco Washington, Teherán a regionální aktéři zůstávají na nepřeklenitelně odlišných pozicích, tak na nepřekonatelně by tady měl blivy a ne. No, jdeme dál.
0: Tady je možná jedna věc, možná se mýlím, ale kdyby ten Irán, ten obohacený uran předal Rusku a řekl, no jako, po mně už to nemůžete chtít, já ho nemám, já už nic nemám, tak si myslím, že by jeden z důvodů tlaku by odpadl. A ten Trump, jako i třeba ten malý Trump, to už je jedno, tak by jako měl jeden bod, který by si mohl oškrtnout a říct, no tak nemůžu ho po nich chtít, když už ho nemají. A z Ruska ho nevypáčím. Že jo. Takže kdyby byly obě dvě strany, nebo všechny strany, nebo jak teda ten Irán, tak ty Spojené státy dost mazané, tak by si tohleto udělali a byl by to řešení, byl by to ústupové řešení pro obě dvě strany. Kdyby, no. Kdyby, zatím to tak není. Pojďme do Ruské federace. První zpráva hovoří o tom, že Putin otřásl světem šokujícím oznámením o Iránu. Rusko si toto vezme a ukončí válku. A to je v podstatě víceméně navazuje na tu zprávu, která tam byla předtím o tom iránském obohaceném uranu. A to je to víceméně, co jsem říkal teďka právě, že by bylo jako řešení, protože by to bylo východisko z jaderné slepé uličky. Amerika ten iránský uran chce, Irán ho nechce dát, Rusko, když ho dostane do úschovy, tak jako Irán s tím nikoho nemůže ohrozovat, Rusko samo nepotřebuje, protože má svého dost, takže bude mít někde v úložišti a bude to v klidu. No, jenže problém je v tom, že Trump slíbil, že ho přiveze hrdině domů, potřebuje nějaký výsledek. Tady by to mohl odškrtnout, že je to nereálné, protože se situace změnila. Za to udělá, někdo mu to poradí nebo ne, pán Bůh ví zatím, protože jsou někdy dost tvrdohlaví. Ten Putin varoval před důsledky, protože hovoří o tom, že eskalace kolem Iránu by zasáhla už v tom taky vařeč, teda tu mnohem širší oblast a tak dále, čili je prostě potřeba jako hledat tedy nějaké východisko teda z té jaderné slepé uličky a to je přesně to, co on tedy činí. Pojďme dál, protože to hodně se to kryje s tou zprávou, která tady byla předtím.
1: Tak já tu mám Medvěděva, Dmitry Medvěděv je tady. Ten mu promluvil o úspěšném testu rakety RS-28 Sarmat. Přiblížil prý nás všechny mnohem blíže. Sarmat může pokrýt vzdálenost více než 35 tisíc kilometrů a všechny západní země mohou být tím zasaženy a ovlivněny. Včera o tom mluvil Ivo, že ano, v Mělníku. Dmitrij Medvěděv tedy ve svém příspěvku na sociálních sítích komentoval ruské testování nové balistické rakety RS-28 Sarmat a poslal zprávu západu. Tak říkal, gratulujeme všem ruským přátelům na západě k úspěšnému testu strategického raketového systému Sarmat. Teď jsme si všichni mnohem blíže. Úspěšný totiž test rakety oznámil dokonce i sám Vladimír Vladimirovič Putin. A Rusko se v předchozích letech pokoušelo o podobné testy, které však selhaly, což způsobilo zpoždění ve vývoji. No ale podle záběrů zveřejněných Kremlem v úterý byl Putin o testu informován prostřednictvím videokonference velitelem, tedy ruských strategických raketových sil, Sergejem Karakajevem. A ten uvedl, že start potvrdil spolehlivost konstrukce a technologických charakteristik systému, s tím, že start byl úspěšný. Putin zopakoval, že Sarmat je nejsilnější raketový systém na světě a tvrdí, že má dosah více než, nebo přes, kdo je tady, 35 tisíc kilometrů. Navíc, pozor teď, celkový výkon jaderné hlavice, kterou Sarmat může nést, je 4x vyšší než ekvivalentní systémy, zatímco jeho rychlost může dosáhnout Mach 10 a překonat vzdálenost 12 tisíc kilometrů tak za hodinu. A... Takže ještě s vtipem to bylo oznámeno. A teď asi začaly 12 rok svoji cvakat řídními otvory v Americe a kdekoliv jinde.
0: Tam je totiž důležité si uvědomit, že normálně raketu, když si vystřelíte, tak má nějakou trajektorii. Někam stoupá, pak nějak letí a pak někde klesá. Tohle ta raketa lítá kolem Země jako blázen. A najednou vám zaútočí z té strany, z které nečekáte. A ty Američané mají postavenou tu raketovou obranu na všechny teď neřešme, jestli jako raketovou obranu, která je schopná zastavit rakety o rychlosti 10 machů. To asi ne, ale má prostě postavenou raketovou obranu a nemají postavenou na směr od jižního pólu. Takže lze čekat, že najednou ta raketa by jim tam přiletěla od jižního pólu, protože ono jim, to není jako granát, že ho vystřelíte a on někam letí. Prostě ta raketa se může potom dál jako sama navádět, případně může být dál naváděna. Takže to je jako hrozná zbraň a ten původní Sarmat nějak moc nefungoval, byly tam nějaké problémy, to byl Sarmat 1, teď je tam nějaké vylepšení, toto je Sarmat 2 a ten funguje. Ten funguje bezpečně, takže tolik teda tady k této informaci. Já mám další taky jako velmi zajímavou zprávu a to je o ruském torpédu apokalypsy. To je jako další zbraň. A to je článek Battle World a 13. května a tady se hovoří o tom, že tento typ obrany někteří označují jako oceánský štít a odkazuje na ruské torpédo apokalypsy, které je nyní na moři v aktivní službě. A oni totiž, to jsou torpéda, jaderná torpéda speciální, které oni pustí na dno moře, klidně do 6 kilometrů. A oni ho aktivují na dálku, když je to potřeba. A ono, když to potom jaksi exploduje, tak ta zbraň má jadernou hlavici o hmotnosti 2 megatun, což je stokrát silnější než, nebo ničivější než Hiroshima, než ta bomba v Hirošimě. A ono to dělá jako obrovskou, ono to udělá obrovskou tsunami, to udělá. Dokonce se hovoří o tom, že výška té tsunami je až 1,5 kilometru, to je nepředstavitelné. A já si jako, tak si zkusím promítnout, kdyby 1,5 kilometru přišel tady z Atlantického oceánu na Floridu, tak ta voda bude někde až na americkém středozápadě. Jo, to by šlo jak, to je, jako, to je prostě jako, to znamená, že podle Amerického námořního institutu ten ruský plán počítá s nasazením 30 ponorek Poseidon na 4 ponorkách, 2 pro severní, to jsou ty, o čem hovořím, na 4 ponorkách 2 pro severní flotilu, 2 pro tichomorskou flotilu, s těmi torpedy v Atlantiku a Pacifiku, které jsou schopné autonomně zasáhnout americká přístavní města, daleko mimo dosah jakéhokoliv amerického torpéda. Takže tady vidíte, ten Poseidon je dvojnásobný, buď teda konvenční nebo jaderný, a je navržen k útokům na bojové skupiny letadlových lodí, pobřežní opevnění, kritickou infrastrukturu. To jsou opravdu jako neuvěřitelné zbraně toto. Takže pojďme asi dál.
1: Tak, teď to nejdůležitější, co se týká nás, a samozřejmě, kdo má mozek v hlavě, tak to ví. USA chtějí odkoupit Nord Stream, že ano, aby mohli diktovat ceny plynu Evropě. Tak, informovala o tom tisková agentura TAS odvolání se na prohlášení ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova, který to měl uvést v rozhovoru pro Russia Today India. Vysvětlil, že by to Američanům následně umožnilo diktovat si vlastní ceny plynu. A řekl, Podívejte se, jak Američané teď plánují obnovit Nord Stream. Dva poškozené plynovody chtějí je koupit za 10x nižší cenu, než investovali Evropané, poznamenal Sergej Viktorovič Lavrov. A podle něho se Američané snaží tedy převzít ne Nord Stream, ale i všechny ostatní trasy na přepravu ruského plynu do Evropy. I ty nejmenší nebo nejméně významné energetické trasy. Americké záměry označil za zřejmé. A Lavrov zdůraznil, že pokud se Washingtonu podaří v tomto uspět, budoucí ceny plynu v Evropě budou diktovány právě Američany. A v této souvislosti připomenu, že za administrativy Joe Bidena americká strana uvedla, že tyto plynovody nebudou fungovat. Teď však obvinují z poškození těchto plynovodů Ukrajince a Američané chtějí odkoupit část, která patřila evropským společnostem, dodal Sergej Lavrov. No, tak si to v hlavách přeberme.
0: No, teďka by to měli hoši jednoduché, teď zatím, aby mohli prodávat do Evropy, tak ten plyn musí někde sehnat. Teď už bude museli schánět, teď by jenom kasírovat, točili kohoutem, kasírovali, to je jako první věc. Druhá věc, to není jenom o ceně, to je také o kontrole. Budete zlobit, nebudete poslouchat, tak vám přibřem kohout. To je prostě potřeba, aby si ta Evropa uvědomila. A ta Evropa je dneska bohužel tak ambivalentní, tak jaksi dvojjaká, že na jedné straně oni budou chtít plyn od Ruska, ale budou přitom chtít s Ruskem válčit. Oni budou chtít plyn od Ruska, ale plynovody dají do ruky Americe. Toto se jako opravdu těžko chápe, toto myšlení. To je snad možné opravdu jenom v tom Bruselu. To jinak jako to nedává vůbec jako smysl. Takže tohle je problém. Jsou tady dvě možnosti. První možnost je to, aby Rusové řekli, když tohle uděláte, tak tam nepůjde ani kapka od nás. A kupte si to a tam jako si s tím dělejte, co chcete. Druhá možnost je nechat to koupit, pak jim tam nic nedodávat, dostat je do nového konkurzu a koupit to zase za 10 ceny ještě od nich. To je druhá možnost. K čemu, ke které z těch možností sáhnou Rusu, a to jsem zvědav tedy. Protože samozřejmě ten Rusům by teoreticky mohlo být jedno, za jakou cenu. Oni si řeknou svoji cenu a za jakou cenu to pak dál Amerika prodává Evropě, když je Evropa hloupá, no tak to je jako jejich problém teoreticky. Ale oni to dělat nebudou, prostě proto, protože ta Evropa nejdřív musí splnit nějaké podmínky, které ty Rusové mají, a to je mimo jiné ta denacifikace, a to bude tady v té Evropě velký problém. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že ruské námořnictvo se rozmístilo ve východočínském moři k ochraně civilní lodní dopravy před ozbrojenými převzetími ze strany Spojených států. Hovoří o tom Military Watch magazine ze 13. května. A ten námořní institut Spojených států oznámil, že ruské námořnictvo nasadilo válečné lodi z Tichomořské flotily k eskortování civilních plavidel ve východočínském moři, aby ochránilo jejich náklad před pokusy o ozbrojené zabavení ze strany amerických ozbrojených sil nebo jejich strategických partnerů. A k tomuto kroku došlo v době, kdy Spojené státy zintenzivnily operace namířené proti ruské civilní lodní dopravě a obecně také proti plavidlům z Iránu a Venezuely. Jednotky amerického námořnictva a pobřežní stráže od začátku roku provedly několik nucených nalodění na civilní plavidla v mezinárodních vodách, přičemž zabavili náklad i samotné lodě v Atlantiku, Indickém oceánu a na dalších hlavních námořních trasách. A tomuto vývoji předcházejí zprávy z několika ruských zdrojů, podle nichž je zničení ruských nákladních lodí, ruské nákladní lodi u pobřeží Španělska v prosinci 2024. To bylo plavidlo, které převážilo jaderné reaktory pro ponorky, tak bylo velmi pravděpodobným výsledkem západní sabotáže. Takže pojďme asi dál.
1: Tak, dál se podíváme na Rusko ničí a americká zařízení na Ukrajině. Dohoda prý nefunguje, jak uvádí The New York Times. Rusko záměrně tedy útočí na americké společnosti působící na Ukrajině a Bílý dům prý mlčí, uvádějí New York Times. Politolog vysvětluje, proč dohoda nefunguje. Myslím, že Spojené státy americké nemají na Ukrajině žádné zvlášť kolosální investice, okomentoval situaci politolog Evgenij Michailov v rozhovoru pro Carsgrad. Ale přitom mezi zasažené cíle patří americký zemědělský gigant Cargill, GMO. Na Ukrajině byly nadále zasaženy podniky spojené s Coca-Colou, je to budem brečet, Boeingem, to taky budem brečet, a výrobcem snacků Mondelez, tak to taky budem brečet, a tabákovým gigantem Philip Morris, jak uvádějí americké noviny. A ten Evgenij Michajlov dodal, že i kdyby ruské ozbrojené síly zničily něco pro Spojené státy cenného, Rusko může vždy v zákulisí jednat s Donaldem Trumpem nebo jiným americkým lídrem o projektech, které přinesou mnohem větší zisky, než jaké skýtá americká účast v jakémkoliv konkrétním investičním projektu na Ukrajině. A řekl k tomu. A útoky na majetek amerických společností navíc pravděpodobně ještě více posílí Trumpovu touhu konflikt co nejrychleji ukončit. No, já bych právě upozornil, dámy a pánové, na to, co to je za firmy a čemu se věnují. Cargill, DuPont a další Monsanto, Dicto jsou GMO svinstva, to si uvědomte, to Rusko zakázalo na svém území. Coca-Cola, to tráví lidi, Američané, tím americká armáda tím přece čistí, odmašťuje motory. Mondelez, to je další svinstvo, že ano. Na trávení dětí sladkostmi, no a tabákový průmysl. To všechno je pátá priorita z obecněných prostředků řízení nebo zbraní proti lidstvu, abyste si to uvědomili. Tak.
0: Tak. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko odpovědělo Evropské unii za, na tu krádež aktiv, že nastal čas zúčtování a v podstatě Rusko potrestalo Evropu za krádež aktiv, ten úder je ohromující. Z toho belgického depozitáře bylo vymoženo 200 miliard euro. Na internetu to bylo označeno za vítězství století. Euroclear už odpověděl, Moskva to zaznamenala. Přišla zpráva, na kterou mnoho ruských občanů čekalo. Nastal čas zúčtování a Evropská unie bude muset nést odpovědnost za krádež těch ruských aktiv. A podle rozhodnutí Moskevského arbitrážního soudu bylo od belgické banky Euroclear vymoženo 200 miliard euro, což odpovídá přibližně 17,3 bilionu rublů. Je to, i proto Rusko je to astronomická částka a ta centrální banka ve svém komentáři uvedla, že je s tímto rozhodnutím spokojená, neboť jednání depozitáře bylo nezákonné. Je ale třeba vzít v úvahu, že rozsudek dosud nenabyl právní moci, proto je předčasné spekulovat o způsobu jeho výkonu, jak uvádí RBC s odvoláním na regulátora. A navzdory tomu aktivní uživatelé internetu okamžitě začali psát, že jde o vítězství století, jeden senát dokonce navrhl za tuto částku vykoupit celou Belgii, to by bylo zajímavé. Za 200 miliard zabavte celou Belgii na splacení dluhů, je velká jako Vladimírská oblast. To je zajímavá myšlenka. Další uživatel napsal, že Rusku jeho peníze nikdo nikdy nevrátí a proto jediným správným řešením bylo zaútočit na Evropskou unii. Nepřipomněl však, že by takový krok mohl vyvolat třetí světovou válku. Tady by se mohl dít lecos, ale ono problém je v tom, že prostě pokud jedna strana bude pořád jak si ustupovat, tak to tu válku přivodí také. To je jako problém takový. Takže takhle asi této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak dále se koukneme, to by už měla být, myslím, poslední zprávička z Ruské federace. Nejnovější zprávy, Vladimír Vladimirovič přes noc podepsal nečekaný dekret a prý se otevře další fronta a Gerasimovův plán unikl na veřejnost, teď hoří prý Charkov. Nuž, pozdě v noci vydal, ale já nevím, ze kterého to je, jo, ze dneška zpráva do češtiny.
0: Čerstvá, no.
1: Takže jo, vydal Kreml pozdě v noci prohlášení, že ruský prezident podepsal dekret zjednodušující proces získávání občanství pro obyvatele Podněstří. A jak se ta, nebo stalo se tak na pozadí rostoucího napětí kolem Podněsterské Moldavské republiky. Ukrajina totiž již několik týdnů stupňuje svoji vojenskou aktivitu poblíž tamní hranice a analytici z OSINT uvádějí, že ukrajinské ozbrojené síly vybudovaly více vrství systém opevnění. Pak k tomu zase RBC Ukrajina rovněž informuje, že v Oděské oblasti jsou pokládána minová pole. Souběžně tedy s tím zavedlo Moldavsko od května letošního roku nové daně pro podněsterský region a retorika prezidentky Maji Sanduové a její vlády je stále a stále tvrdší. Před měsícem tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Sergej Šojgu prohlásil, že narrativy Kišiněva ohledně Podněstří stále více připomínají rétoriku Kyjeva ohledně Donbasu v roce 2000, nebo po roce 2014. Toto srovnání je více než znepokojivé. A právě proto Putinův nečekaný dekret vyvolal v řadách vojenských expertů vlnu spekulací a působí méně jako pouhá formalita a více jako zřetelný signál. No, ještě tady komentuje to publicista, ten řekl, Moskva začala tedy zachraňovat Rusy v Donbasu dávno před druhou světovou válkou vydáváním pasů Podněstří a tak to je nějaká kravina. Podněstří je rovněž obýváno převážně Rusy a poptávka po ruském občanství je tam obrovská. Tato tichá republika na březích Dněstru se nyní ocitla ve středu velké geopolitické hry a Putinův dekret zřejmě otevírá další frontu a důvod to je přesvědčivý. Region Podněstří je domovem obrovského skladu munice, to jsme tady probírali xkrát, a Kyjev opakovaně hovořil o jeho hypotetickém obsazení. Takže tam nemá být druhé světové války, ale samozřejmě začátek, nebo ještě před, samozřejmě speciální vojenskou operací od roku 2014, že ano, dostávali ruské pasy lidé na Donbasu.
0: Tam jsou to dva zajímavé momenty. Ten první moment je ten, že jestliže takhle mají tyto záměry Rusové s tou Podněsterskou republikou, tak je jasné, že obsadí Oděsu a tu oblast, jinak by se tam nedostali, to je první věc. A že k tomu dojde nepochybně hned, jak asi to skončí v Charkově. Druhá záležitost, která tam je, tak tím, že to tam vojensky obsadí, to Podněstří, tak se vlastně posune vlastně tady to těžiště těch Rusů jako výrazně jako dál na západ a ono to bude mít i různé jako další geopolitické důsledky. To, jako, to všechno jako vše souvisí se vším a jak si západ toto vnímá. Je otázka, jako kam půjde Moldavská republika, respektive ten zbytek, protože i mluvíme o těch daních, že jim tam Moldavská republika něco teďka jako vypíše nějaké daně. Ona, ta Podněstrská republika, má svoji vládu. Já si nejsem jistý, jestli oni tam nějaké daně budou platit, protože oni jsou tam autonomní. No uvidíme, nechme se překvapit. Toto je prostě potřeba jako sledovat toto. Takže to je tato záležitost. Teď se dostaneme na Ukrajinu, na italské žoldnéře. A italští žoldnéři, kteří teda jsou na té straně Ukrajinců, tak nerespektovali to vyhlášené příměří, které bylo, jak víte, teďka k tomu 9. květnu. Ty, které Rusové zajeli, tak jsou posíláni na Sibiř. Jo, takže ty jsou prostě mimo jakékoliv chránění a ty, mluvíme o těch, kteří tedy nerespektovali to třídenní příměří. Takže se ukázalo, že to byla vážná chyba, Rusové začali lokalizovat, začali zatýkat a tak dál, takže tolik teda k této věci v krátkosti. Pojďme dál.
1: Teď jsem se ztratil.
0: 4-2.
1: Jo, už 4-2, tak přepínám, je to tady. Konstantinovka, tedy Rusové uzavřeli, nebo sevřeli spíš kleště a obklíčení ve městě a ovládají 70% asi plochy. Opakované obklíčování Ukrajinců, stejně jako v Pokrovsku, se zde uvádí. Tak, musíme to zrychlit. Ruská armáda obsadila dnes osadu Novodmitrovka na severovýchodě od stále dobývaného průmyslového města Konstantinivka a na Donbasu. Zdá se, že o obklíčení města ze severní strany bylo už dosaženo a tím pádem bude většina ukrajinských vojáků a žoldáků uzavřena v kotli, stejně jako v loni v Pokrovsku. Tak, na další můžem.
0: Tam je jenom v krátkosti, tam z nějakých dalších zpráv, které ještě byly, to tady ani nemám, tak vyplývalo, že oni tam mají velmi silná opevnění Ukrajinci a oni to bombardovali těmi velkými faby, takže po celých opevněních tam zůstaly jenom hluboké jámy, takže to půjde asi rychle. Jinak to zprávoval 12., takže předpokládám, že už to bude, že už dneska jsou jako někde dál. Další zpráva hovoří o tom, že Putin srovnává Kyjev se zemí, že údajně probíhá teda jako nejbrutálnější útok, se tady jako říká v té zprávě, no. Ruské síly během noci zahájí jeden z nejprudších kombinovaných útoků na Kyjev od začátku konfliktu a v několika vlnách použili kamikadze, drony, balistické řízené střely, což tedy vyvolalo masivní exploze a požáry po celé ukrajinské metropoli. Takže obloha nad Kyjevem hořela v časných raných hodinách, zatímco systémy protivzdušné obrany se snažily vyrovnat se s tím mohutným úderem. Takže Kličko jako starosta vyzval lidi, aby zůstali v krytech. Takže jedna osoba zahynula, 16 bylo zraněno, takže naštěstí tam velké ztráty na lidech nebyly. Takže jinak Rusové mají novou taktiku. Vypouštějí drony v hustých formacích podél hranic s Běloruskem, aby co nejvíce letounů proniklo hluboko na území Ukrajiny. Takže tolik, která jenom krátko si ta zpráva. Pojďme na další.
1: Tak, po mnoha dnech Rusko opět drtilo Ukrajinu. To je ke 14., tedy čtvrtku. Tam došlo k nejtvrdšímu ruskému útoku za poslední měsíce raketami a drony po celé Ukrajině. Celkem byla Ukrajina zasažena 64 raketami a 1560 drony. Rusko nejprve vypouštělo drony, poté balistické rakety a pak řízené střely. A v Kyjevě bylo hlášeno více než 10 balistických raketových útoků. Došlo k explozím v několika oblastech, včetně oblasti Obolon a v blízkosti TEK nebo TES 5 a TES 6, co jsou kyjevské topelen, asi tepláren tady má být a elektráren. Strategické tak bombardéry Tupolev TU-96MS a TU-160, to jsou bílé labutě, byly aktivovány k odpalování salv křižujících střel a poradce ukrajinského ministerstva obrany Sergej uvedl, že ofenzíva může pokračovat a dodal, že Rusko shromáždilo dostatečné zásoby šáhidů k udržení útoků v dalších dnech. Tady je v obou dnech, ale to je kravina, takže asi v dalších dnech. Tak.
0: Další zpráva navazuje na to, o čem jsem hovořil před chvílí, kdy tedy hovoří o tom, že další ukrajinský systém protivzdušné obrany Patriot byl zasažen při tom nočním útoku na Kyjev, o kterém jsem před chvílí hovořil. Takže ta ukrajinská strana přišla o další protiletadlový systém, tedy, takže už jich moc nemá, protože něco musela převést na ten ve prospěch toho Izraele, takže je to jako slabé už. No. Takže tolik tedy, na ní byla vypálena raketa vysoce přesná, tedy vzdušná střela, to je KH-59 a byl zničený jak teda odpalovač raket, tak řídící centrum i mobilní elektrárna pro ten systém Patriot. Takže tolik teda jenom krátkosti. Pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme. To jsou rakety, to ne. V Londýně naříkají, protože britské velitelství v Kyjevě je v troskách, prezident je pod tlakem kvůli mobilizaci a v jednotkách vypukla prý nová vzpoura. Takže během masivního leteckého úderu na Ukrajinu našli Geraně tedy nový cíl. Koc vysvětlil význam tohoto zásahu a úřady prosazují nový trend, ale bojovníci z fronty jsou vážně rozzuřeni. Prezident byl varován, že ukrajinská převaha v dronech brzy skončí a že je třeba jednat bez prodlení. No už vážný zpravodaj Koc říká, i kdyby byla pravda tohle všechno a nepřítel újmu zlehčoval, stále jde o dobrý začátek. Abychom nepřítele připravili o nízkoletový vzdušný prostor, musíme eliminovat ideologii vývojáře a výrobce bezpilotních prostředků. Nestačí pouze sestřelovat drony. Tak, prodloužit válku za každou cenu. Frontová linie, tak to tady ne. A teď už jsou zase jenom věci, tak to necháme asi takhle a jdeme
0: Půjdeme
1: dál.
0: na další. Další zpráva je od amerického Military Watch Magazine, který je ohromen ztrátami ozbrojených sil Ukrajiny na severu Ukrajiny. Hovoří se tam o rozhodujícím průlomu Ruské federace v Sumské oblasti a říká se, všude panuje strach a smrt, branci přežívají pouhé 4 hodiny. Si vemte, že oni někdy se berou na ulici, dají nám minimální výcvik, dají je na frontu a za 4 hodiny je po nich vesměs. To je hrozné. Takže tady v té Sumské a Charkovské oblasti se pro ty ozbrojené síly Ukrajiny vyprofiloval negativní trend, jenže jak bylo očekáváno, tak se ještě prohloubil po jednostranném ruském příměří v květnu. A ty ozbrojené síly Ruské federace systematicky rozšiřují svou zónu kontroly a nutí Švejduka a Drapatie, to jsou teda ty ukrajinští generálové, velitele 18. armádního sboru, to je Sumská oblast, a 16. armádního sboru, to je Charkovská oblast, aby plánovali stažení hluboko do vlastního území až o 50 kilometrů. Uvádí to nezávislé telegramové kanály s odvoláním zdroje v ukrajinském generálním štábu. Takže tolik asi, tam pak jsou dál detaily technické, pojďme dále.
1: Tak, i 15. byl nějaký raketový útok, západní Ukrajina začíná hořet, Geraně zasáhli Lvov, to už jsme měli pátek, Volyň a Rivno, Iskandery udeřili na Kyjev a Zelensky následně opustil prý to Ukrajinu. Takže ve své vítězné zprávě si povytřiany Syrii, no, takže vzdušné síly, pochlubili, tedy ukrajinské, že z 731 prostředků vzdušného útoku z Ruské federace údajně zaznamenaných nad ukrajinskou zemí, včetně tedy 650 raket a 675 bezpilotníků. Titánní ukrajinské oblohy se střelily 693 cílů, tedy 41 raket, včetně 12 balistických raket Iskander a 652 bezpilotníků různých typů. No. Takže jenže Ukrenergo nebo Ukrenergo a Ukrkanalizace asi Ukrzalin z Nicia. Toto vítězství popřeli. Jejich tisková služba jako první oznámila, že v důsledku zásahu energetického sektoru během posledních 24 hodin nastaly výpadky proudu v Kyjevské, Lvovské, Volyňské, Chmelnické, Poltavské, Charkovské, Sumské, Doněcké, Záporožské, Dněpropetrovské a Černihivské oblasti. Pak, co se týče ukrajinských železnic, místo předseda vlády pro obnovu Kuleba přiznal, že byly zasaženy 3 lokomotivy, 5 trakčních rozvoden, 5 dep a dokonce 2 mosty. A uvedl také, že v Oděské oblasti byly v noci napadeny objekty přístavní infrastruktury, kdy 2 vlny útoků poškodily zařízení, majetek i nákladní vozidla. No a teď si vyberte, kdo lhal. No.
0: Další zpráva je z 11. a ta hovoří o tom, že maďarská vláda urychlený vstup Ukrajiny do Evropské unie nepodpoří a jinak říká, žádné zbraně, žádné peníze, žádné členstvo v EU a tento odkaz poslala tedy maďarská vláda Kyjevu. Takže tohle vyhlásila Anita Orbán, kandidátka na post maďarské ministryně zahraničních věcí, kterou nominoval nový premiér Péter Maďar. To jméno asi bude jenom shoda, to je jenom asi shoda okolností. Vstup Ukrajiny do Evropské unie musí založit na zásluhách a splnění přísných podmínek, řekla. Také zdůraznila, že nová vláda bude tlačit na ukrajinské úřady, aby obnovili práva maďarské národnostní menšiny v Zakarpatské oblasti. Ubezpečila, že pod jejím vedením bude ministerstvo zahraničních věcí vykonávat seriózní diplomatickou práci na ochranu zájmu její země a ne se zapojovat do politických her. Maďarsko nepošle na Ukrajinu žádné zbraně ani vojáky. Potvrdila, že nová vláda nemá v úmyslu podílet se na půjčce Evropské unie pro Ukrajinu ve výšce 90 miliard euro, ačkoliv nevylučuje spoluúčast na půjčce pro jiné účely. Takže tolik teda zpráva maďarské vlády přímo.
1: Tak, koukneme se ještě na Maďarsko. Mezi novou vládou, tedy maďarskou vládou a Evropskou unií, se rozhořívává konflikt s ohledem plánů Maďarska na zachování nákupů ruských energetických zdrojů. Píše o tom agentura Bloomberg, necucáme si to z paty. Takže podle této agentury se nová vláda Pétera Maďara snaží vyvážit dva protichůdné cíle. Udržení přístupu k laciným ruským zdrojům a uvolnění miliard eur z fondů Evropské unie, které maďarská ekonomika kriticky potřebuje. Zároveň plán Budapešti, tedy úplně se nevzdat ruské energie, přímo protiřečí panevropské politice Evropské unie, která má v úmyslu zakázat dovoz ruského plynu do listopadu, tedy roku 27. Zatímco tedy ropné embargo už platí, s výjimkou samozřejmě potrubní ropy. Maďarsko si však chce zachovat dovoz jako laciný a spolehlivý zdroj založený na geografické realitě. Rusko totiž zůstane vždy

0: frontě rozhodování daných států národních, tak pak všichni budou jásat, když to náhodou Slovensku vyjde. Takže proč to neudělají i další státy? Ptejte se svých politiků. Andyho se zeptejte, jo? Když jste ho volili.
1: Další zpráva je opravdu velmi zajímavá a už je jako opravdu, je to taková spíš orwellovská. O co jde? O nový šílený příkaz z Bruselu pro celou Evropskou unii. Takže muži, poslouchejte, sex jenom s písemným souhlasem. Takže budete chodit na rande, budete chodit s formulářem. Jo? Tam budete vyplňovat formulář na rande a tak dál. A partnerka vám to musí podepsat. Jak tedy ten europoslanec Uhrík ukazuje na profeministický fanatismus bruselských nacistů a zákeřnou presumpci viny pro všechny evropské muže. Jak to bude dělat manželé doma, aby mu to manželka, když to podepíše, tak aby mu to později někde nesebral ze skříně, to nevím. V Bruselu, zřejmě nejnebezpečnějším městě Evropy, ty progresivci po švédském vzoru protlačili novou kontroverzní feministickou definici znásilnění. Od nyní bude na milostný styk potřebovat explicitní souhlas, jak říká muži teda, jak říká europoslanec Milan Uhrík. A dámy a páni pozor, protože bez výslovného souhlasu v mobilu vás sex s přítelem nebo přítelkyní může podle toho nového dostat až do vězení. Takže to můžete mít uložené na mobilu. Všem nikdo vám to nesmí smazat, na to pozor. A absence souhlasu, například sex bez slov, nebo neschopnost hodnověrně vydokladovat souhlas, bude pro policii znamenat automatický znásilnění, jak vede předseda republikánů před kontroverzní a dvoustečnou definicí. Takže je tady vlastně dopředu presumpce viny muže. Tak jenom, abyste věděli, jako jak si počínat. A pozor na mobil, ať vám to nikdo neslaže, když to budete na mobilu. Pojďme dále.
0: Hlavně pozor na ty, co se chodí ožrat o víkendech a užijou si jednu, dvě noci. A pak nazdar, to platí hlavně pro ně. Tak, bych řekl já, koukneme se dál, co tady máme, 6-1, kde to je 6-1. 67 lejbristických poslanců vyzývá k rezignaci britského premiéra Keira Starmera. Tlak se zvýšil poté, co Joe Morris rezignoval. Tak, konkrétně 3 ministerští asistenti rezignovali a vyzvali k rezignaci právě Starmera, zatímco více než 55 laboristických poslanců již požádalo premiéra o stanovení termínu odchodu a neustále prodlužují jeho odchod. Série tedy rezignací z veřejných výslechů premiéra téměř jistě ukazuje koordinaci a může být začátkem pokusu pravicového křídla strany o jeho svržení. Rezignace a veřejná prohlášení přichází od spolupracovníků ministrů, jako jsou ministr zdravotnictví Wes Streeting, ministryně životního prostředí Emma Reynolds a ministryně vnitra Šabana Mahmudová. Typická Britka. Tak, Times vyzvali tedy proti Starmerovi více než 60 poslanců, přičemž krize nyní přesahuje tradiční levicové křídlo této strany. Ať se škvaří. Tak, můžeme na další zprávu.
1: Můžeme na další zprávu. Ta hovoří o tom, válka proti Iránu, Saudové obvinují Izrael. Tam dokonce významný neokonzervativec přiznává porážku. To je článek z Moon of Alabama. A ten, tam jsou dva články pozoruhodné. První článek napsal Turki Al-Faisal, což je vnuk zakladatele Saudské Arábie a syn krále Faisala a je předsedou Centra pro výzkum a islámská studia nadace krále Faisala. A tady v komentáři zveřejněném v sobotu v oficiálním denníku Arab News Faisal odhaluje hlavní spiknutí stojící za válku Spojených států proti Iránu. A ačkoliv jsou Saudové na Irán naštvaní, tak uznávají, že to není skutečný viník, který způsobil chaos, v něm se nyní nachází celý Perský záliv. A když se Irán na další pokusuje vtáhnout království do pekla zkázy, naše vedení se rozhodlo snášet bolest způsobenou sousedem, aby ochránil životy a majetek svých občanů. Kdyby království chtělo a je toho schopno reagovat na Irán stejným způsobem a zničit iránská zařízení a zájmy, výsledkem by mohlo být zničení saudských ropných zařízení a odsolovacích stanic podél pobřeží Arabského zálivu

0: A dokonce i hluboko uvnitř království. No to má pravdu. A kdyby se izraelský plán na vyvolání války mezi námi a Iránem podařil, tak region by se ponořil do trosek a zkázy. Tisíce našich synů a dcer by zahynuli a tak dále. Takže to je jako skutečně ten saudský postoj je jedním z mnoha znamení, že Spojené státy ztratili svou dominanci v Perském zálivu. A ten druhý komentář je od neokonzervativce Roberta Kagana. Robert Kagan, jak víte, to je prováčen časopisu Atlantic, to je manžel, to je Chazar a to je manžel Viktorie Nulandové, to je ta, co nosila ty koláčky na ten Majdan do toho Kyjeva. A vlastně on teda to potvrzuje teda tady, to co říkal teda ten Faisal. A jinak ten Kagan, který tlačil vládu Bushe a Cheneyho k válce s Iránem, tak připouští, že Spojené státy tuto válku prohrály. Takže pojďme dále asi. Ten článek je samozřejmě delší.
1: Dále se koukneme, šup, přepinknu. Ne, vyžraný Hitler, to ne, pardon. Kde je trojka? Tady nahoře. Izrael, silná exploze v provozech společnosti, která vyrábí systém Barak. Prý nadplánovaný test, který selhal, říká daná společnost. Takže silná exploze, k ní došlo poblíž města v Izraeli v zařízení státního obraného průmyslu Tomer LTD, což vyvolalo obavy v oblasti, ale také s řeckými důsledky, protože jde o továrnu na výrobu systému Barak, která naše země získá v rámci nechválně známého programu, takže to je EOS Pro News GR, program je Achilles Shield. Achillův štít, dámy a pánové, a která má Kypr v provozu, a které má Kypr, tak já nevím. Zkrátka to tam měli dodat Izraelci, no, tak řeknu. Tak, společnost rychle přisoudila incident plánovanému a kontrolovanému testu a tvrdila, že proces proběhl hladce a bez jakýkoliv komplikací. Intenzita výbuchu a skutečnost, že byla zaznamenána tento výbuch asi přes noc, však vyvolaly otázky, protože obyvatelé i mezinárodní média informovala o překvapení nad velikostí výbuchu a asi daného požáru. Tomer LTD je aktivní ve vývoji a výrobě raketových motorů. A společnost je považována za klíčový článek v programech. Konkrétně vyrábí raketové systémy Arrow, Barak MX, stejně jako nosiče satelitů a dalších. Takže ptejte se, zda někdo škodí schválně.
0: Další zpráva je také zajímavá a ta vlastně klade otázku, jestli Turecko vyhlásí suverenitu nad čedými zónami, místo toho, aby Řecko vyhlásilo 12-mílové pásmo. A ta Ankara chce využít své převahy v dronech, námořnictvu a pozemních silách a vydírat faktickou okupací polovinu Egejského moře. Tam je problém v tom, že Řekové spoustu té své obranné techniky tak odvezli na, díky rozhodnutí svého premiéra Mitsotakise, tak odvezli na Ukrajinu, měla být dodána jiná z Ameriky a nebyla. Takže to je taková první záležitost, to je ze 14.5. A ta turecká média informují, že návrh zákona o oblastech námořní jurisdikce, kterým Ankara tvrdí, že právně stanoví tureckou námořní jurisdikci v Černé moři, Egejské moři, Marmarském a Středozemním moři, je v procesu dokončování. A ta Ankara se zdá být ochotná využít své převahy v dronech, námořnictvu, pozemních silách a vydírat faktickou okupaci poloviny Egejského moře, zatímco Atény ani nediskutují o rozšíření teritoriálních vod na 12 námořních mil. Takže tady, pokud Turecko, říká jeden ze spolupracovníků Karamanlise Giannis Valinakis, pokud Turecko tutečně anektuje zákonem ostrovy či ostrovky do dnes šedé zóny východního Egejského moře, tak čelíme pokusu jednostranně zavést nové hranice. Tady se to trošku liší od některých jiných zpráv, kde se říká, je to asi 132 ostrovů a ostrovků, tam je to opravdu hodně, že vlastně když skončila prostě to osmanské panství, tak to nabyla Itálie a Itálie vlastně, když prohrála válku, tak to potom musela předat. Takže takhle se k tomu dostalo Řecko, no a dneska Turecko se snaží teda o toto nabít zpátky. 152 dokonce těch egejských ostrovů. Takže teď je otázka teda, co z toho bude, protože ona totiž tam v té oblasti je také ropa snad a plyn pod vodou. Řekové tvrdí, že tam chtějí udělat nějaké přírodní ochranné pásmo či něco podobného. Turci tam chtějí těžit hlavně, takže uvidíme, co z toho dál bude. Vypadá to i na další jako možný konflikt. Připomínám, že oba dva tyto státy jsou členy NATO. Pojďme dále.
1: Pětku máme zde a koukneme se. To prý musíte vidět, no, vidíte jenom obrázek, že ano, ale možná jste to slyšeli a na sítích asi budou lítat videa. Trump bez dovolení nahlédl do osobního deníku Xi Jinpinga a musel předčasně opustit Čínu. Tak je otázka, vyhodili ho? Video totiž zachytilo okamžik, kdy americký prezident Donald Trump, poté co se ujistil, že se čínský prezident nedívá, nahlédl do jeho osobního zápisníku a otevřel složku. Zápětí Američan Čínu překvapivě a ve spěchu opustil, byl tedy vyhoštěn. Takže návštěva amerického prezidenta v Číně měla trvat 3 dny, a Mík však odletěl už po jednom dni. Proč? Oficiální odpověď samozřejmě nedostaneme. Existují však různé teorie. Je například zřejmé, že Trump během své návštěvy porušil celou řadu pravidel etikety. Pro něj to sice není nic neobvyklého. Tentokrát však americký prezident překonal sám sebe. Ve chvíli, kdy si Xi Jinping vstal tedy ze svého místa, zřejmě aby pronesl projev, Trump se rychle přesvědčil, že si ho jeho protějšek nevšiml a nahlédl do jeho osobního zápisníku. Xi Jinping o ničem nevěděl, novináři však Trumpovo počínání zachytili a krátké video zveřejnili. A mimochodem, i kdyby šlo o dílo umělé inteligence, prý u tohohle videa, což je prý nepravděpodobné, samotná existence takového záznamu by mohla vyvolat diplomatický skandál. No?
0: Na tom snímku, který jsem viděl, tak je tam i Rubio, který to sleduje, a z toho pohledu je vidět, že je vyděšený z toho. Jinak jako nechápu, co si, pokud tak, co si o to Trump sliboval, protože určitě ten si nedělal poznámky v angličtině, takže pokud Trump neumí čínsky, což je velmi
1: třeba tam byl
0: nepravděpodobné,
1: nakreslený prostředníček, tak víme, nebo tušíme, co bylo nakresleno v trenérovi okresního přeboru v jeho notýsku, že ano. Tak možná tam měl podobný vzkaz.
0: To by bylo vysvětlení ovšem, ano, to by bylo vysvětlení. Pojďme se podívat teda ještě domů na chvilinku. Kvůli sjezdu studentských Němců to údajně bouchlo. Bylo řečeno, že to není opozice, ale škodná. To není k Němcům, ale tady k jako kratší opozici k té sněmovní debatě o těch studentů německých dnech v Brně. A tady ta opozice se teda schůzky ve čtvrtek teda neúčastnila. Několik z nich dokonce z těch členů té opozice oznámil svou účast v Brně a tak dál. A tady jako podle Jindřicha Reicha tím ukázali, kdo je tu ve skutečnosti nahnědlý. Já se osobně divím, proč to vůbec jako do parlamentu tahali, to jenom, aby se zase udělali alibi, protože vláda vládne, je tady nějaký policejní ředitel a tak dál. Vláda, když mu dá pokyn, tak by policejní ředitel měl konat, takže to mělo být zakázáno, podle mě. A vyhli bychom se mnohým problémům. Ty problémy ještě nekončí, ty teprve začínají, vzpomeňte si na mě. Jo. Takže já tady na toto téma zítra budu mít poslední díl dekrety prezidenta Beneše v širší souvislostech, třetí část, poslední, takže ještě tam jako některé věci budu komentovat, takže teď to nechci více se moc, jak se o tom šířit. Já bych teďka tedy přešel, tím vás tedy současně na ten zítřek na 20. hodinu vás zvu. Já bych teďka přišel teda k tomu tematickému okénku. Tam vlastně bylo to hodně, nakonec jsem vybral od Larryho Johnsona takové shrnutí, co americká média říkají o Trumpově cestě do Číny. Není to bez zajímavosti. Je dobře vědět, že už Na tom počátku, ještě než tam přiletěl, takže Číňané tam vymezili asi čtyři otázky, my jsme o tom hovořili, o kterých jako oni nehodlají jednat, jo. Takže pak se to tedy dosti rozcházelo, protože každý teda tam jaksi se snažil mluvit o něčem jiném trochu. Nicméně, pojďme tady k tomu článku. On říká, Larry Johnson, myslel jsem, že by bylo užitečné upozornit na reportáže a analýzy deníku New York Times, Washington Post a serveru Politico, které se týkají cesty prezidenta Donalda Trumpa do Číny. Přečetl jsem je za vás, říká Larry Johnson. Všechny tři publikace se shodly na stejném závěru. Lišily se hlavně tónem a důrazem. A teďka říká, Čína dosáhla svých hlavních cílů, uznání rovnocenného postavení, nejednoznačnost ohledně Tchajvanu, žádné strukturální ekonomické ústupky a přátelská atmosféra summitu. Zatímco Spojené státy dosáhly okázalosti, tvrději neověřitelné čínské závazky ohledně Iránu a jaderných zbraní a odešli bez jakýchkoliv konkrétních průlomů, o které Bílý dům usiloval. A jak shrnul jeden analytik citovaný v několika médiích, tak říká, je nepravděpodobné, že by summit dlouhodobě změnil charakter a směřování vztahu mezi Spojenými státy a Čínou. Jde o udržování stability, nikoliv o řešení nevyřešených problémů. A teďka k těm stanoviskům těch jednotlivých deníků. The New York Times, analýza deníku The Times se opírala o jednu silnou ústřední tezi, že si přišel s připraveným scénářem a v pozici silnějšího, zatímco Trump v pozici slabšího. The Times napsal, že pan Xi přišel s pečlivě připraveným scénářem a nenechal nikoho na pochybách, že navzdory všem problémům Číny, deflaci, úbytku obyvatelstva, prasknutí reální bubliny, nastal okamžik, kdy Čína vystupuje jako rovnocenná supervelmoc. List poznamenal, že Trump se zdá být v každém okamžiku v defenzivě. The Times také zveřejnil nejškodlivější zpravodajskou zprávu. O této návštěvě informoval, že čínské společnosti vyjednávají tajné prodeje zbraní Iránu a zbraně přepravují přes třetí země, včetně afrických, aby skryly jejich původ. Zpráva, která se objevila v den, kdy byl Trump uvítán 21 slavami z děl ve velké síni lidu. K těm výsledkům summitu se The Times vyjádřil velmi kriticky. Jeho analýza uváděla, že si Trumpovi ustoupil jen málo a že diskuze nepřinesly žádné jasné průlomy v otázkách velkých zahraničně politických a ekonomických rozporů mezi oběma zeměmi a nedosáhly uzavření velkých obchodních dohod, jaké si Bílý dům od mezinárodních summitů slibuje. Noviny také poukázaly mimořádný a odhalující moment po summitu, kdy se Trump cítil nucen zveřejnit na True Social příspěvek na obranu Xi Jinpinga poté, co čínský vůdce naznačil, že Spojené státy jsou upadající národ, když varoval před Trujillovou pastí a Trump napsal, že když prezident si velmi elegantně naznačil, že Spojené státy jsou možná upadající národ, měl na mysli obrovské škody, které jsme Američané míněno utrpěli během 4 let vlády spícího Joe Bidena, čímž v podstatě podpořil charakteristiku amerického úpadku ze strany čínského prezidenta. Když se podíváme na The Washington Post, tak analýza deníku The Post byla, říká, byla ze všech tří možná strukturálně nejvýznamnější, protože The Washington Post publikoval dva samostatné rozsáhlé články, které dohromady vyprávěly zdrcující příběh. Jeden o samotném summitu a druhý o zpravodajském kontextu, který jej obklopoval. K summitu. Titul deníku The Post byl přesný a usvědčující. Summit v Pekingu splnil čínský cíl, rovnocenné postavení s USA. Noviny argumentovaly, že obraz rovnocenných supervelmocí, který se během Trumpovy návštěvy prezentoval, tak odrážel dynamiku, o které se podle analytiků Číňané dlouho snažili a Američané se jí dlouho bránili. Trump sám prozradil, o co jde, když pro popis bilaterálních vztahů vytvořil obraz G2, rámec, o který Čína usiluje už desítky let a který Spojené státy důsledně odmítají, protože implikuje rovnocenné řízení globální záležitostí, které vylučuje americké spojence. A The Post poznamená, že si hlásal novou éru stability čínsko-amerických vztahů, zatímco Trump označil cestu za neuvěřitelnou, ale poznamenal, že byla velkolepá na pohled a zaostala v konkrétních dohodách. Zpravodajská bomba, samostatně deník The Post zveřejnil důvěrnou zprávu amerických zpravodajských služeb, z níž vyplývá, že Čína využívá válku k Iránu k maximalizaci své výhody nad Spojenými státy v oblasti vojenské, ekonomické, diplomatické i v dalších. Ten článek byl načasován tak, aby vyšel v okamžiku, kdy Trumpova kolona dorazila k velké síni, teda toho lidu. Pentagon označil jakékoliv takové tvrzení za zásadně nepravdivé. The Post také upozornil na to, co analytici označili za nejvýznamnější dlouhodobý problém, kterému nebyla věnována téměř žádná pozornost. Trump zřejmě naznačil zmírnění postoje k prodeji zbraní Tchajvanu v hodnotě 14 miliard dolarů, když řekl, že ji ještě neschválil a vyjádřil, že nemá chuť cestovat 9500 mil, aby vedl válku. Zatímco Siovo varování ohledně Tchajvanu zcela dominovalo čínskému shrnutí. Tchajvanské ministerstvo zahraničí poděkovalo USA za následné ujištění Rubia, že se nic nezměnilo, ale nejednoznačnost, kterou Trump zavedl, byla sama o sobě vítězstvím Číny. Když se podíváme ještě na Politico, tak ze serveru Politico nebylo snadné najít v podobě jediného uceleného analytického článku ty zprávy, ale jeho reportáže a souhrny v rubrice Playbook se zaměřovaly na tři témata, která dohromady vykreslila obraz summitu, jenž byl pro Spojené státy strategicky matoucí. Tak za prvé, Irán. Politico poznamenal, že Trump přijel do Pekingu v naději, že přesvědčí Xi Jinpinga, aby využil svého vlivu a přiměl Teherán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu a že Trump uvedl, že Xi Jinping slíbil, že nebude Iránu dodávat vojenské vybavení a nabídl pomoc při řešení konfliktu. Čínské oficiální prohlášení se však o ničem z toho nezmínilo a čínské ministerstvo zahraničí se otázkou na toto téma vyhnulo, takže tvrzení závazek zůstal neověřený. Za druhé, k obchodu. Zpráva Politico zdůraznila vzorec, který se nyní ustál na několika summitech Trumpa a Xi Jinpinga. Čína nabízí symbolické výsledky, letadla Boeing, sojové boby a tak dál, které Trumpovi zajišťují titulky v domácích médiích, aniž by si však učinil jakékoliv strukturální ústupky v oblasti ekonomického modelu, krádeží duševního vlastnictví, státních dotací nebo transferu technologií, které představují skutečné obavy Spojených států. A Trump tvrdil, že Čína souhlasila s nákupem 200 letadel Boeing a nepředložil žádné podepsané dohody ani ověřené podrobnosti. A americký obchodní zástupce Greer uvedl, že Spojené státy očekávají nákupy zemědělských produktů v hodnotě miliard dolarů, ale opět nebyly oznámeny žádné formální závazky. A za třetí, strategická rovnováha. Analytici Politico poukázali na témata, kterým nebyla věnována žádná pozornost, jako na nejvýznamnější ukazatel toho, kdo zvítězil. Nezdálo se, že by Trump a Peking vyvíjel jakýkoliv smysluplný tlak v otázkách kyberšpionáže, krádeže duševního vlastnictví, státní dotací podhodnoceného renminbi nebo prekurzorů fentanylu. Dlouhodobé trny v patě Číny, lidská práva Hongkong, Ujgurové, Tibet, vojenská pomoc Rusku, podpora Severní Koreje byly zcela upomenuty. Takže prezident si zmařil naděje Donalda Trumpa, že Čína bude hrát roli při nátlaku na Irán, aby ukončil válku způsobem, který by byl pro Trumpa výhodný. Si řekl ne. Mám podezření, že si neinformoval Trumpa o spolupráci Čína a Ruska s pomocí Pakistánu na vybudování nové bezpečnostní architektury v regionu, kterou budou vést Turecko, Saudská Arábie a Irán. Bylo mi řečeno, že cílem je vytvořit ekvivalent NATO pro země západní Asie. A nadcházející týden poskytne vodítko k tomu, aby Rusko a Čína, zda Rusko a Čína dosahují významného pokroku směrem k tomuto cíli, pokud Saudská Arábie a Katar odmítnou umožnit Spojeným státům provádět jejich územní vojenské operace proti Iránu. A Marion Nafol mě v sobotu na poslední chvíli pozval, abychom diskutovali o záhadné, mohutné explozi západně od Jeruzaléma. Věřím, že šlo o nehodu, a to o obrovskou, nikoli, ale existují i jiné teorie. A Nima mě požádal, aby vyjádřil k postavě jménem Yang Ksukin, která se náhle objevila v řadě významných podcastů, včetně těch od Nimi, Glena Disena a Daniela Haiponga. Na tomhle člověku je něco divného. A na závěr je tam nějaká nová analýza pro countercurrents, což už je zážitost jako jiného materiálu, jiné zprávy. Takže to je ode mne dneska všechno. Já děkuju panu kolegovi za pozornost, vám vážení diváci za spolupráci, vám vážení diváci za pozornost a zvu vás tímto na poslech zítří a sledování zítřejšího kompasu od 20 hodin. Děkuju a panu kolegovi ještě za velmi přínosnou a plodnou účast na včerejším setkání v Mělníku. Bylo to určitě zpestření pro diváky také, nebo pro účastníky také to ocenili, velmi to ocenili.
1: Tak.
0: Takže tolik na závěr.
1: Rádo se děje, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám též, a my se teď podíváme na další program. Tak, panu inženýrovi, samozřejmě Jaroslavu Tichému, děkuji za přípravu a za spolukomentování a dámy a pánové, vám děkujeme za pozornost, za šíření, za sdílení, za podporu, zkrátka za vše. Jak jsem včera opakoval, i večer pak ve vysílání. Šíření informací je proces řídící. To znamená, že i vy můžete řídit tu společnost. I na vás to je. Neporazíme velké konglomeráty, korporátně fašistická média neporazíme, nepřezníme je a zkrátka nebudeme hlasitější, stejně tak neporazíme a nepřehlušíme samozřejmě Českou televizi a Český rozhlas, které mají 7,5 miliardy rozpočet. Neblbněte, musíte nás tím pomoct. Děkuji, toť vše. Dáme děkovačku a jdem se kouknout na další.
0: Díky.
1: Hezký večer, pane inženýre.
0: Hezký večer.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: všechny vás vítám, všechny vás zdravím. Se všemi se na dálku takto objímám, kdo nás teďka posloucháte, protože dneska je pátek. Pro mnoho lidí je pátek takový svátek, protože startuje pro běžného člověka, který je zaměstnán, ať už spokojený nebo nespokojený, nebo aspoň přeživší při tom vydělávání peněz, tak zkrátka dobře je pátek a to znamená, že máme sobotu, máme neděli, které jsou volné a na to se vždycky celý ten pracovní týden člověk vlastně těší. Tedy až na výjimky. Takovou výjimkou může být třeba návštěva u tchýně, pokud je to standardní tchýně. Může to být třeba nějaké velké pracovní povinnosti, teď zejména zahrádkáři, že jo. Někdo třeba nerad pracuje, ale má partnera, partnerku a tyko, má naplánovanou tu práci, že jo, soupis těch věcí, které musí udělat. A pak se těší na pondělí, aby si v té práci odpočinul, protože to byl strašný záhul. No, ať už to máte, jak chcete, tak je prostě pátek po 17. hodině. A startují tady hovory při víně, přímo z Midgardu. A já na Midgardu vítám svého hosta Jirku, který měl zahraniční cestu, abych tak řekl pracovní, na které nazbíral spoustu informací, o kterých si také dneska povíme. Takže Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, čau, taky tě zdravím. Jsou rád, že je pátek 15. a ne 13. Takže no, to v pořádku všecko.
0: Ještě, že není Silvestr, ty vado. No nic.
1: Přesně.
0: Kdyby byl pátek 13. a ještě Silvestr, tak to už nedáš, jako normálně.
1: To by bylo úplně hotovo.
0: Hrozný. Ne, to bylo hrozný. Nebo 4. den. Ale já se tě zeptám, jo, taková obligátní, intimní, až řeknu osobní otázka. Jak jsi se měl a co jsi dělal, co jsme se neslyšeli?
1: No, byl jsem služebně v Německu a pak jsem byl v Praze na poradě, takže bylo toho hodně, furt bylo nějaké setkávání s lidma, povídání, sdělování, jak kdo, kde, s kým, proč a jak za kolik.
0: A proti komu?
1: A proti komu, přesně. Byl jsem v tom Německu a žasl jsem vlastně nad tím, co jsem viděl.
0: V Německu jsi viděl Němce, že jo?